0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Americký prezident Donald Trump není spokojený s novým iránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Řekl, že na požadavky Teheránu se nedá přistoupit. Dodal ale, že Irán a Spojené státy spolu dál telefonicky jednají. Aktuální konflikt na Blízkém východě odstartovaly americko-izraelské útoky na Irán na konci února. V regionu je teď příměří, stále ale není shoda na podmínkách pro trvalý mír. Země se nedohodly například na podobě iránského jaderného programu nebo odblokování lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Začala platit nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Cenový strop ministerstvo financí vypočítává z průměru velkoobchodních cen za poslední 3 dny místo dosavadního jednodenního průměru. Maximální marži obchodníků pak vláda zvýšila o 50 haléřů, a to na 3 koruny za litr. Podle předsedy Unie nezávislých petroliářů Ivana Indráčka je regulace zbytečná. Zvýšení marže ale může pomoct čerpacím stanicím, říká Indráček.
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli to dálnicím stačí. Rozhodně je to krok správným směrem a to, co potřebují ty nezávislé čerpací stanice, je oddělení toho trhu dálničního a trhu na těch prémiových místech od toho venkova. Ve chvíli, kdy čerpací stanice na venkově prodávají za stejnou cenu jako značková pumpa na dálnici, tak samozřejmě to znamená velký odliv zákazníků od těch venkovských pump.
1: Opatření vyjde stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba na 1 miliardu korun měsíčně. Úřady v Myanmaru dříve Barmě snížily opoziční vůdkyni Aung San Suu Kyi trest odnětí svobody. Místo více než 30 let za mřížemi stráví 18 let v domácím vězení. Oznámil to člen právního výboru političky a barmská státní televize. Suu Kyi je ve vězení od roku 2021, kdy armáda provedla puč a v zemi nastolila vojenskou chuntu.
3: Zmírnění trestu pro opoziční vůdkyni, kromě jejich právníků, oznámila i státní televize v Myanmaru. Zveřejnila taky snímek 80-leté političky, jak v tradiční bílé halence sedí na dřevěné lavici. Usmívá se a u ní jsou 2 lidé v uniformě. Je to první fotka vůdkyně po 5 letech, kdy se objevila u soudu. Ten ji odsoudil za korupci, nabádání k volebním podvodům nebo porušení státního tajemství. Spojenci političky soudní procesy označují za politicky motivované. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Telenkina se znovu našla, informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl. Zlatá soška se ztratila poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště zakázala vstoupit na palubu letadla. Režisér musel cenu odbavit k přepravě mimo kabinu, protože by ji prý mohl použít jako zbraň. Po příletu do Německa se už ale Oscar nenašel. Pavel Telenkin získal prestižní ocenění za česko-dánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. A snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Čeští hokejisté do 18 let budou na mistrovství světa hrát o bronz. V semifinále proti Švédům totiž přišli o 2brankový náskok a nakonec prohráli 3-4 v prodloužení. Podle kapitána karlovarského útočníka Petra Tomka ale Češi nemůžou smutnit dlouho, už odpoledne je čeká zápas o 3. místo proti Lotyšům. A Tomek to řekl pro svazový web.
4: Teď to mrzí hodně po tom zápase, ale já jsem na nás strašně pyšnej, protože si myslím, že tohle byl náš nejlepší zápas na turnaji. My jsme tam úplně nechali úplně všechno, co v nás je. Bohužel to nestačilo. Myslím, od 15 hodin už hrajeme další zápas, kde budeme bojovat o medaile. Nejdůležitější věc je vyhrát na turnaji ten poslední zápas a odvíct si domů tu medaili.
1: Utkání Česko-Lotyšsko začne v 15 hodin, v 19 hodin pak zabojují Švédové o zlato proti domácím Slovákům. A tým české hokejové reprezentace odehraje další přípravný duel před mistrovstvím světa. Národní tým vyzve v Českých Budějovicích Švédy. Úvodní buly padne v 16 hodin. Radiožurnál Sport duel nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Nehody na Pražském okruhu a dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 havarovala 2 nákladní auta. Za sjezdem na Ořech 18. kilometru blokují levý a odstavný pruh. Dejte v místě pozor, zasahují tam hasiči, pohybují se kolem vozidel. Jezdí se pravým pruhem, pomaleji, teď plynule. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy u sjezdu na Tuřice srazilo osobní auto zvěř. Nehoda mezi kilometry 20 až 21, kamery tam nejsou a kolona se v místě netvoří. A v Litvínově v Podkrušnohorské ulici u zastávky Hamr narazilo osobní auto do sloupu. Nehoda je na kruhovém objezdu u základní školy. Na vozovce jsou provozní kapaliny, zřejmě na místě zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně Celsia, v údolích až na nulu a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
6: Už od školy víte, že v tomto oboru přežijí jen silní jedinci. Ti, kteří jsou citlivější a nemají na to povahu, odchází. Říká můj dnešní host Nikola Márová, když mluví o baletu na nejvyšší úrovni. Dnes díky jejím zkušenostem zamíříme na jeviště Zlaté kapličky, ale také do zákulisí tanečního tréninku. Nahlédneme do světa baletu, a to prostřednictvím elegantní tanečnice, jejíž bravurní technika a přesvědčivý herecký projev ji předurčili pro hlavní role klasického i moderního repertoáru. Od roku 1998 členka baletu Národního divadla, která má za sebou turné po USA, Japonsku, Německu, Španělsku, Finsku, Itálii, Portugalsku, Maltě, Rusku i Číně. Od mikrofonu Plusu vám nerušený poslech přeje Markéta Vosková.
0: Hovory.
6: Mé pozvání přijala baletka Nikola Márová, významná osobnost české taneční scény a držitelka dvou centálie. Vítejte.
7: Dobrý den.
6: Vy jste k nám do studia přijela z Pražské taneční konzervatoře. Měla bych tedy přidat i profesi pedagožky. Je to to, čím trávíte více času než dříve?
7: Přesně tak. Já vlastně od září působím na taneční konzervatoři hlavního města Prahy, takže už od září jako pedagog.
6: Pro posluchače já jenom vysvětlím, že vy jste v půlce prosince 2024 v titulní roli Blanche v představení Tramvaj do stanice Touha jste se rozloučila s kariérou první solistky baletu Národního divadla. Jak velká je to tedy změna ve vašem životě, kromě toho, že jste tedy začala učit?
7: No, já jsem se vlastně rozloučila přesně, jak se to řekla, s kariérou v Národním divadle, ale ještě tančit budu. Samozřejmě už to nebudou tak velké tituly jako doteďka a hlavní role jako Labutí jezero, ale pořád mám před sebou ještě nějaké projekty a nějaké to tancování, takže ta úplná kariéra mi ještě nekončí, ale samozřejmě bylo to 27 let pro mě v Národním divadle a je to doslova můj druhý domov, takže emoce tam jsou. Toho 14. prosince, co jsem se loučila, během toho představení jsem cítila samozřejmě hodně emocí, a ale musím říct, že smutek nebo taková ten pocit toho odchodu tam sice byl, ale zároveň mě se to už míchá s tím, že se těším na to, co bude dál. Že po tak dlouhé době, po 27 letech, já jsem zvykla v podstatě každý den na tréninky, na zkoušky, pořád všechno furt jede stejně dokola v těch zajetých kolejích a najednou mě čeká úplně něco nového a já se na to strašně těším.
6: Když dovolíte, já bych se ráda dostala na úplný začátek. Vy jste zmínila to Národní divadlo, že Zlatá kaplička je pro vás jako druhý domov. Vy jste tam začínala v přípravce už jako asi předškolačka nebo možná prvňačka. Tak můžete přiblížit posluchačům, jak vypadaly vaše začátky v Národním divadle?
7: Přesně tak. Já jsem tam vlastně od 6 let, takže téměř celý můj život. A proto tam je taková velká citová vazba na tu budovu samotnou, protože to Národní divadlo má svoje kouzlo a i přesto, že vystupujeme ve Státní opeře, ve Stavovském divadle, na Nové scéně, tak to Národní divadlo má trošku jinou atmosféru. Zlatá kaplička, to prostě je číslo jedna pro mě a ty začátky byly vlastně tam na tom jevišti, takže Já jsem se tam vždycky s chutí vracela a už v těch 6 letech jako malá holčička jsem začala mít ten svůj sen a žít se tím svým snem, že tam chci pokračovat, že chci se stát tou baletkou a chci se stát solistkou, prima balerínou. Byly to moje sny hned od začátku. Takže já bych řekla, že pro mě to byla taková láska na první pohled, tanec a hlavně balet.
6: Vy jste řekla, že teda to byla láska na první pohled. Vzpomenete si na moment, kdy jste už to věděla s jistotou, že je to ta cesta, kterou se opravdu chcete vydat?
7: Bylo to na prvním představení, protože my jsme samozřejmě zkoušeli představení různá a postupně jsme do nich dostupovali, protože jsme byli malí děti, takže pochopitelně někomu to trvá trošku díl, než se to naučí. A v momentě, kdy mě bylo oznámeno, že teda už můžu na to jeviště, už se můžu stát součástí toho představení, tak jsem se strašně těšila. Byla jsem, pamatuju si to do dneška, i když už je to strašná doba, jak jsem byla hrozně nervózní, aby se mi to povedlo, abych něco neskazila, abych nešla někam jinam, než mám. A vím, že se mi to úplně nepovedlo a já jsem se hrozně bála, že už mě tam nikdy nepustí, ale jak jsem ochutnala vlastně tu esenci toho divadla a tu atmosféru na jevišti a v zákulisí a přípravu a sledovala jsem ty starší kolegy vlastně nebo ty tanečníky z divadla ze souboru, solisty, já jsem to hltala doslova úplně všechno a vždycky jsem si strašně přála, aby nás vzali na to jeviště trošku dřív, aby jsme mohli stát v zákulisí a mohli jsme se koukat, protože samozřejmě mě tam se o nás někdo staral a vždycky nás tam přivedli na ten náš výstup a zase nás odváděli zpátky do šatny a já jsem hrozně tam chtěla být co nejdýl, abych opravdu byla součástí toho a mohla jsem se na ně aspoň koukat, takže ta vášeň a ta láska k tomu celku vlastně byla už od těch 6 let opravdu.
6: Umím si představit, že to probouzí v člověku krásné emoce i tu vášeň, kterou popisujete. Vy jste potom vystudovala konzervatoř, ale kdy přišlo to uvědomění, že práce baletky nebo tanečnice profesionální sebou nese obrovskou fyzickou i psychickou zátěž, kdy jste tohle poznala opravdu na vlastní kůži, kdy to přišlo?
7: To přišlo hned na konzervatoři, vlastně hned v tom prvním ročníku, protože do té doby já jsem měla balet 2x týdně, vlastně takový kroužek, takže jsem se vždycky těšila a najednou jsme měli ty tréninky každý den. Ta škola je velmi náročná, protože se spojí vlastně normální předměty plus taneční předměty, takže se ta výuka natáhne. Vlastně už od těch 11 let jsme tam byli i na odpolední výuku, na co jsme nebyli zvyklí. A pochopila jsem, že to není tak jednoduché, jak jsem si myslela, že ta dřina a ten drill a už vlastně i ta konkurence, protože nás tam najednou těch holčiček bylo strašně moc a byly šikovný úplně všechny. Takže jsem si uvědomila, že to nebude tak lehká cesta, jak jsem si já představila. I vlastně první moje známka z baletu nebyla jednička, ale dvojka a já jsem z toho byla strašně smutná a najednou jsem měla dojem, že zase tak dobrá nebudu a to sebevědomí šlo docela rychle dolů. Takže pak byla dlouhá cesta těch 8 let na té konzervatoři, aby jsme se tím všechny vlastně děti a všichni ty spolužáci moji doslova prokousali a bylo to opravdu velmi náročné studium.
6: Co vám pomáhalo se tím prokousávat, kde se v dospívající ženě nebo mladé dívce bere píle, ta motivace?
7: Motivace byla samozřejmě divadlo a ta profese. Protože jsem věděla, že nás je v ročníku 13 plus dalších hromada škol a všichni se budou hlásit do divadla a všichni budou chtít samozřejmě stát se tou profesionální tanečnicí. Takže jsem věděla, že když nebudu dobrá, tak se mi ten sen nesplní. Takže ta vůle píle byla okamžitě, se to samo nějak nastartovalo a tím, že já jsem o tom byla přesvědčená opravdu, tak jsem zatím šla a vím, že jsem se strašně snažila a potom mi to na nějakou dobu přerušil to studium úraz, těžký úraz pravýho lokte. A v ten moment, když jsem se vrátila do školy a viděla jsem za ty 3 měsíce, kam ty holky pokročily, co všechno musím dohánět jenom v uvozovkách za 3 měsíce, tak tam asi jsem nějak sepnula ještě víc, zabrala ještě víc a od té doby si pamatuju, že jsem věděla, že to chci dokázat všem a asi i sobě, i vlastně profesorům, že holky doženu, že to zvládnu a doslova jsem makala.
6: Šla jste dál za tím svým snem. V 21 letech jste se stala solistkou baletu Národního divadla. Jak vlastně ta práce baletky vypadá? Jak si to můžeme představit? Asi všichni máme nějaké obrazy, třeba filmové, toho, s čím vším se musíte vyrovnávat, ale jak to vypadá den o denně, ta každodennost života profesionální baletky?
7: Většinou jsou všichni překvapení, že máme pracovní dobu. Že vlastně mnoho lidí si představuje, že já asi nějak se tak jako, já nevím, protáhnu a celý den jsem doma a večer jdu na představení. A my máme opravdu pracovní dobu a ta pracovní doba je od 10 do 6. S tím, že máme i soboty, takže máme 6denní pracovní týden a k tomu ty představení. Takže my jsme na tom sále doslova od rána do večera a mě teda k tomu teď ještě přibyla konzervatoř, takže dneska jsem například suplovala, takže jsem začínala v 8 ráno a kdybych nešla k vám do rádia, tak bych běžela k nám na trénink a plynule bych pokračovala a dneska vlastně nám končí generální zkouška v 10 hodin večer. Takže dnes mám doslova od 8 do 10 do večera, takže ty dny jsou strašně náročný a u tanečníků je vlastně strašně důležitý to, aby to vydrželi. Takže s tím je i spojeno strašná spousta věcí, starat se o tělo a je to takový obrovský balíček, co právě možná člověk, který se v tom neorientuje, ho to ani tyhle věci nenapadají.
8: A to mě právě zajímá, vzhledem k té náročnosti fyzické, tak jak je v systému nebo nastavení té práce zařazeno to opečování těla, regenerace, péče o to fyzické zdraví nebo i psychické, i ten well-being.
7: No, my máme štěstí, že v souboru Národního divadla máme fyzioterapii vlastní a není to tam zas tak dlouho. Já když jsem začínala před těma 27 lety, tak jsme tam měli vlastně jednoho pana fyzioterapeuta na celý soubor, takže to se nedá vůbec stíhat pokrýt, to je nereálný. A vlastně v současné době tam máme oddělení fyzioterapie, kde máme dva fyzioterapeuty, máme tam trenéra kondičního, máme tam maséra, máme tam posilovnu, spoustu rehabilitačních přístrojů, lasery, magnety, což je pro nás strašná výhoda. Dřív, když se nám něco stalo, tak než jsem se dostala na rehabilitaci, než jsem se dostala na nějakou terapii, na magnetickou terapii, takže vlastně to tak dlouho trvalo, že jsme vypadli na hrozně dlouhou dobu z toho režimu. Vlastně dneska se to všechno řeší za pochodu, takže ten tanečník, když si něco udělá, pokud to samozřejmě není vážné zranění, nějaká zlomenina nebo natržený sval, vlastně ta rehabilitace je hrozně rychlá a my jsme schopni se během pár dní zase zpátky zapojit. Ale ta psychická stránka je někde úplně jinde. Vlastně na to nemáme nějaký odborníky, to pokud někdo má nějaký problém, protože ta profese je jednak fyzicky, ale i psychicky náročná, takže potom to už je samozřejmě na nás, ale už vlastně od té školy vy víte, že tam přežijí doslova jenom ty silní jedinci. Takže ta škola je takové vlastně síto a i ty děti, které vlastně jsou citlivější a nemají na to povahu, tak buď z té školy odcházejí, anebo potom, když už jsou na konci studia v 8. ročníku, tak bohužel ten konkurs do divadla se jim nepovede, nemají zaměstnání a tím pádem se tomu přestávají věnovat.
8: Takže je to povolání i vyžadující celkem velkou psychickou odolnost.
7: Určitě.
8: A zajímá mě, vy jste si ji budovala jakým způsobem, nebo jak si vysvětlujete, že jste prošla tím sítem, že jste uspěla?
7: Tak já si myslím, že každý z nás už nějaká osobnost je a já mám asi to štěstí, že jsem psychicky velmi odolná, což mi bylo asi dáno, ale na té škole, tím, že ta náročnost je tak obrovská, tam to ve vás vlastně pěstuje i tu psychickou odolnost, protože často vlastně pedagog musí trošku zvýšit hlas, jak který samozřejmě, ale musíte tam prostě psychicky se strašně obrnět. A potom s tím samým vlastně jdete do toho divadla. Tam je obrovský nátlak, je tam 80, nás je přes 80 členů, takže víte, že kdykoliv to představení se vám nepovede a nepovede se vám ještě jednou, tak už možná nebude ta šance zase znova v té roli vystoupit, protože šéf baletu si může říct a vedení, že na tu roli člověk nemá a z té role ho vyndá. Takže vlastně ten nátlak tam je neustálý. A já to mám tak, že mě asi posouvá ten přístup k tomu a že jsem si vždycky snažila věřit v tom smyslu, že jsem se sama sebe nestresovala víc, než jste. Vlastně i na to představím člověk, kde je nervózní. A já jsem se snažila vždycky sama sebe uklidnit, že to zvládnu. Věděla jsem, že jsem to dlouho zkoušela, tu roli, že na sále to vždycky vyšlo, takže jsem se tak nějak sama sebe dokázala vždycky sklidnit a to mě asi pomáhalo tou kariérou vlastně procházet a stoupat vlastně výš a výš až na ten vrchol té první solistky.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
5: a v dalších podcastových aplikacích.
8: Vy máte za sebou řadu klasických rolí i moderních rolí v různých choreografiích. Získala jste, jak jsem zmínila, 2 ocenění Thálie. Zajímá mě, máte k některé z těch rolí vztah v tom slova smyslu, že třeba i pro vás byla technicky nebo emočně opravdu nejnáročnější? Dá se vybrat jedna z těch rolí, kterými jste prošla, a to teda i na domácí scéně, i na řadě zahraničních scén, postava, která ve vás zůstává nějakým způsobem?
7: Asi to není úplně jedna, protože já jsem si ke každé roli našla nějaký vztah, ale nebyl to jenom pozitivní, jsou i role, ke kterým jsem měla vlastně třeba lehce negativní vztah, ale i tak s tou rolí musím se sama poprat a musím prostě jí tančit. Takže ten vztah se tam vždycky vytvoří, ale jednoznačně to je dvojrole Odetta Odílie, Labutí jezero. Ta role je opravdu velmi náročná a když já jsem v ní vystupovala poprvé, tak jsem věděla, že jsem ještě nedozrála do tak velké role a musela jsem se s tím nějak poprat. Na tom jevišti to nesmí být vidět, že třeba člověk si ještě není jistý nebo si uvědomuje, že ještě jsem třeba pár let měla na to, abych k té roli vlastně se nějak dostala. Ale ta mi zůstala a vlastně mě provází celou kariérou, takže kdybych měla jednu zmínit, tak je to asi tahle role.
8: Já jsem zaregistrovala jednu vaši citaci z jednoho rozhovoru, kde jste zmínila to, že se bojíte, že z baletu vymizí umění na úkor sportu a výkonu. Proč se toho obáváte? Můžete mi vysvětlit, jak jste to myslela?
7: Ten tlak na ten výkon se pořád zvyšuje a podle mě to je celkovou společností. Prostě ten nátlak na celkově na tu společnost je větší a větší a výkony i v kancelářích a všude se žádají ty výkony maximální a často se už chodí za hranici toho, co jsme schopni třeba zvládnout, ale zase musíme, takže jdeme i přes tu hranici. A mně vlastně připadá, že v tom baletu se to bohužel začalo taky objevovat, že často se dá přednost třeba technice. Když má někdo dokonalou techniku, tak samozřejmě to je perfektní, musí být dokonalá technika, ale aby ten člověk nebo ta tanečnice, ten tanečník mohl být na tom vrcholu té první solistky nebo prima baleríny, tak tam musí být ještě něco navíc a to je osobnost a to je projev, to je herectví a když to tam není, tak pro mě ten balíček není kompletní a já pak mám pocit, že koukám na nějaký sportovní výkon, ale neodnesu si ten zážitek jako divák. Já když budu koukat na Tatianu z Onegina nebo na Julii z Roma Julie, tak já tam chci vidět opravdu Julii a chci vidět ten prožitek a chci, aby mě ten člověk na tom jevišti vtáhnul do toho příběhu a abych na konci mi tekly ty slzy, prostě aby ty emoce tam všechny byly. Ale často se stane, že já tam ty emoce nemám. Nevidím to tam na tom jevišti a v ten moment odcházím z toho divadla a vlastně tam je trošku taková ta prázdnota z toho, že to tam neproběhlo. Bohužel často to vidím. A nebo je takový, já nevím, jestli trend, ale když přijde někdo ze školy, tam ještě není zkušenost a málo kdo dokáže okamžitě po škole obsáhnout všechny role právě herecky. A i pro mě vlastně dívat se na jeviště a když jsou tam příliš mladí tanečníci, já mám potom pocit, že koukám na školní představení. A zase to je pro mě jinak, než to bylo dřív.
8: Když se dostaneme teda do současnosti, kdy se věnujete studentům, co jim radíte třeba v tomhle slova smyslu? Vy jste popsala nějakou logiku, která souvisí i s vyzrálostí té osobnosti, to samozřejmě do toho si musí každý dojít, ale co tak radíte, jak třeba být odolný v tom povolání, jak tam dávat to, co tam patří, to umění?
7: Tak já se snažím mít asi takový přístup k těm studentům, jaký by mě připadal dobrý a beru si příklad i ze svých profesorů, kteří byli vynikající a já jsem k ním vždycky měla respekt, ale nikdy jsem je neslyšela křičet na nás, tak se snažím i já přistupovat k těm studentům a vždycky jim říkám, že mám samozřejmě děvčata, takže říkám holky, hlavně mi tady necvičte, tančete a oni na mě chvilku koukají a neví, jak to myslím, tak říkám, vy nesmíte být roboti, vy jste lidi a musíte tančit. Takže je velký rozdíl mezi tím, když mi tady tu kombinaci odcvičíte a když ji odtančíte. A snažím se vlastně, aby ten projev už tam v nich byl, aby tam nebyl jenom ten drill, aby neměli ty vytřeštěné oči a soustředěný výraz, aby se dokázali uvolnit. A vlastně je to i taková příprava potom na to divadlo a na konkurzy a snažím se jim to to už vlastně dopředu popsat, jak to bude probíhat, aby potom nebyli překvapení. Takže vždycky říkám, já vás nechci strašit. Dneska zrovna jsem to použila ráno, říkám, nechci vás holky strašit, ale v tom divadle bude potřeba tohle, bude potřeba toto. Na tom konkurzu musíte zaujmout, musíte mít hezký výraz, nesoustředěný výraz, aby už to začali v sobě pěstovat, protože to tam nebude ze dne na den a to je otázka i několika let nebo jednoho školního roku, dvou školních roků. Vždycky jim říkám, nebojte se se mnou mluvit, když máte nějaký dotazy, zeptejte se, nebojte se, musíme komunikovat. A myslím si, že ten přístup za mě je takhle správnej a vždycky jsem se setkala jenom s tím, že to bylo vlastně pozitivní z obou stran.
8: Jak důležitá pro vás byla, nebo je zpětná vazba od publika? Přichází zpětná vazba, kritika zase i z dalších kanálů. Je to pro vás něco závažného, nebo jak přistupujete k tomu, jak vás hodnotí i neznámí a neznalí lidé toho světa baletu?
7: To je další věc, která je docela náročná, protože ne každý umí snášet kritiku. Myslím ve smyslu, když vyjde kritika nebo když se o sobě něco dočtete. Samozřejmě na sále pořád slyšíme připomínky, pořád slyšíme, co děláme špatně, ale z toho důvodu, aby jsme to opravili, aby ten výkon byl lepší. Ale ta kritika, když o sobě slyšíte a uvědomíte si, že ten jeden člověk, co vás kritizuje, vůbec nezná okolnosti, co kolem toho zrovna se děli. A mě to vždycky trápilo. Jednak já sociální sítě moc ráda nemám, já nemám Facebook, mám nějaký fanouškovský, někdo se stará o něj, ale vlastně já sama ho nemám a jsem takhle spokojená, takže já ty věci nějak tak úplně neřeším, nesleduju to. Jednu dobu jsem trošku do toho byla zatažená, že jsme se o tom třeba bavili a zjistila jsem, že opravdu mě to zbytečně trápí, že někdo tamhle může říct, že něco se někomu nepovedlo a já vím, že jsem třeba zrovna v ten moment bojovala s natrženým stehenním svalem, takže si říkám, že vůbec nemá cenu tyhle věci vlastně řešit a myslet na ně a užírat se s nima doslova. Takže to nedělám, ulevilo se mi od té doby a radím to všem. A pro mě je vždycky důležitý to, že já sama jsem velmi sebekritická. Takže já sama vím, když se mi něco povede nebo nepovede. A pak mám kolem sebe baletní mistry, kterým důvěřuju. Mám kolem sebe přátelé, kolegy, což jsou moji většinou kamarádi, taneční partnery. Takže i my to potom třeba spolu nějak konzultujeme, ty věci. To mi taky pomáhá, protože ta zpětná vazba od někoho, komu věřím a kdo třeba u toho procesu zkoušení byl, tak to je pro mě důležitý a z toho se potom snažím třeba vycházet dál.
8: A je něco, co jste si během té kariéry, kdy jste měla ten šestidenní pracovní týden, nestihla splnit a teď na to budete mít čas?
7: Mě se na to ptali právě tento týden, kdy jsem měla na nové scéně takové povídání s diváky a já jsem na to odpověděla jednoznačně můj život, protože já nemám čas na svůj život. Já vlastně jsem buď v divadle, nebo na konzervatoři, nebo ve svojí škole, na soukromých hodinách, takže já toho času sama pro sebe a pro svoji rodinu a pro syna a pro manžela mám strašně málo. A to je věc, na kterou já se těším ze všeho nejvíc, že budu mít čas a budu mít doma klid. Já si připadám doma, že jenom běhám, tři věci najednou musím dělat, protože mám na to dvě minuty, abych rychle stihla uvaření, ještě dělám další čtyři věci a tohle mě strašně vyčerpává, protože už to trvá strašně dlouho a začalo mi to hodně vadit a já už to nechci. A vlastně i to je jeden z důvodů, proč já z toho divadla odcházím, protože my jsme tam opravdu zavření pořád. A kdybych já vlastně ukončila kariéru tanečnice a věnovala bych se divadlu jako baletní mistr, tak by mě ještě čekaly dozory na představení, takže už bych doma nebyla vůbec, ani večery. Takže já bych skončila velmi často v 6 hodin zkoušku a pak bych přeběhla na 7 hodinu do divadla a tam bych měla dozor do 9:30 na představení. A to už nemůžu, už nechci.
8: Jaký tedy máte plán na následující období odpočívat, anebo se budete věnovat pedagogice?
7: Určitě, já se budu věnovat pedagogice, vlastně je to věc, která mě těší, baví, naplňuje. Zatím jsem měla studenty, kteří jsou výborní a atmosféru na sále máme taky dobrou, takže jsem vlastně ráda, že jsem se tomu začala věnovat už v září a ten přechod nebude takový šok, takže já dokončím si sezónu v divadle, ještě nějaký, mám pár představení a divadelní prázdniny nebo školní prázdniny, letní prázdniny bych si chtěla trošku odpočinout. Ještě tam mám nějaké povinnosti, nějaké workshopy, ale chtěla bych si odpočinout a teď od toho února do června si chci rozmyslet, kolik času se budu věnovat té pedagogice, takže mě čeká vlastně s paní ředitelkou to probrat, jaké ročníky a jestli scénickou praxi klasického tance.
0: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Policie na Vysočině varuje před falešnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Podvodníci zasílají lidem oznámení, že musí do 3 dnů zaplatit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění údajů a podvodníci se jeho prostřednictvím dostanou k bankovním účtům oslovených lidí. Od čtvrtka přijala policie oznámení o několika případech. Bývalí sociální demokraté chtějí založit novou politickou stranu, bude se jmenovat Nová sociální demokracie. Na pražském Střeleckém ostravě při příležitosti oslav 1. května spustili veřejný sběr podpisů. Pro registraci politické strany jich potřebují aspoň 1000. Za projektem stojí expremiér, bývalý eurokomisař a někdejší šéf ČSSD Vladimír Špidla. Mezinárodní porota benátského bienále podala demisi. 5 jejich členek už dřív dalo najevo, že nebudou hodnotit díla zemí pod vedením politiků podezřelých ze spáchání zločinů proti lidskosti. Vedení bienále rozhodlo, že soutěžit budou všechny národní expozice, včetně ruské a izraelské. Účast těchto zemí kritizovali i ministři kultury 20 evropských států a Evropské komise. A návštěvníci hradu Bezděz na Českolipsku můžou vidět výstavu 90 různých vydání sbírky Máj Karla Hynka Máchy. Správa hradu ji připravila k letošnímu 190. výročí autorovy smrti a zároveň výročí prvního vydání tohoto díla. A výstava bude na hradě až do konce návštěvnické sezóny. Cyklistka Kristýna Zemanová se dál drží na stupních vítězech domácího závodu Grácia Orlová a v královské zkoušce Střince na Pustevny dojela 3. a celkově hájí 2. příčku. Vede Australanka Dixonová, vítězka obou úvodních etap. Zemanová na ní ztrácí 12 sekund. Dnes čekají peloton hned 2 etapy, dopoledne 13-kilometrová časovka v Havířově a poté 96-kilometrový test v okolí Bohumína.
5: Nehody na Pražském okruhu a v Litvínově. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 se objíždí následky nehody 2 nákladních aut. Havarovala za sjezdem na Ořech, 18. kilometru. Blokují levý a odstavní pruh. Dojíždějte pomalu, kolem se jede trochu komplikovaněji. Nejprve pravým a pak hned levým jízdním pruhem. Kolona se v místě nehody netvoří. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy před necelou hodinou srazí osobní auto zvěř. Nehoda je u sjezdu na Tuřice mezi kilometry 20 až 21 a místo volně průjezdné. A v Litvínově v Podkrušnohorské ulici u zastávky Hamr narazilo osobní auto do sloupu. Nehoda je na kruhovém objezdu u základní školy. Na místo vyjeli hasiči, protože na vozovku vytekly provozní kapaliny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně Celsia, v údolích až na 0 a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Evropanství versus národní suverenita. Spojené arabské emiráty opouští OPEC. Jak bude Vladimír Putin reagovat na ruská hořící a dusící se města? To jsou vybrané titulky zhruba poloviny komentářů připravených do svátečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, z jehož studia zdraví o 1. máje. Ondřej Konrád, dobrý den.
0: Názory a argumenty.
9: Výročí je to sice nekulaté, ale to neznamená, že ho máme pominout, totiž 22 let od našeho vstupu do Evropské unie. A to podnítilo publicistku Lídu Rakušanovou k úvaze na téma evropanství versus tak řečená národní suverenita.
10: Ohňostroje, světelné instalace, koncerty na náměstích, kulturní programy a všude modré vlajky s kruhem 12 zlatých hvězd, symbolizujících jednotu a harmonii. Tak to vypadalo v Praze a v krajských městech před 22 lety, kdy Česko vstupovalo spolu s dalšími 9 státy do Evropské unie. Na rozdíl od Pobaltí nebo Polska, pro které byl vstup do Evropské unie především bezpečnostní kotvou, se to ale u nás neslavilo nijak euforicky. Tehdejší prezident Klaus považoval Evropskou unii hlavně za ekonomický projekt a zdůrazňoval, že Česká republika musí především hájit své národní zájmy. A zdejší lid, který v referendu hlasoval ze 77% pro vstup do unie, si s opatrností sobě vlastní nejspíš říkal, že jsme teď součást Západu, ale uvidíme, co to přinese. Dnes, po 22 letech evropské integrace, činí po odečtení všech poplatků onen přínos pro Českou republiku 1,25 až 1,75 bilionu korun čistého. Díky tomu dotáhlo Česko na ekonomické úrovni Španělsko a blíží se Itálii. Stali jsme se středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Přesto by v eventuálním referendu hlasovalo pro setrvání v unii už jen 6 z 10 dotázaných. V Evropské unii patří Češi mezi největší skeptiky. Chtějí v ní sice pořád ještě zůstat, ale s výhradami. A zřejmě bude hůř. Vzhledem k tomu, že země bohatne, přestává patřit k chudším regionům a v příštím rozpočtovém období se nejspíš bude muset smířit s nižším přídělem z evropských fondů. Což Andreje Babiše rozžhavilo na posledním summitu natolik, že přísahal být se v Bruselu za české národní zájmy do posledního dechu. Přitom by Česko mělo být navzdory eventuálnímu krácení dotací z evropských fondů pořád ještě čistým příjemcem. Jen by ten příjem byl logicky o něco nižší než doposud. Faktem nicméně je, že spíš než hájení českých zájmů se přístup tohoto typu podobá zneužívání sociálních dávek. To, oč by teď mělo jít vzhledem k chaotické situaci především, totiž rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát ve světě velmocí, nezbývá jí, než usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Když se ale prezident Pavel na besedě s občany nedávno zmínil o nutnosti hlubšího sjednocení Evropy, a to včetně představy o postupném vývoji k federaci, ozvali se vládní populisté sborem, že ohrožuje národní suverenitu. Ten začarovaný kruh se nicméně dá prolomit. Už jednou, na počátku 90. let, k tomu měla Evropská unie nakročeno, když přijala euro a začala vyjednávat Evropskou ústavu, co by pilíř suverénního evropského státu. Bylo evidentní, že občané Evropské unie mají sice stejná práva jako spotřebitelé nebo pracovní síly, ale nemají rovný přístup k sociálním právům, jako je sociální nebo nemocenské pojištění či pojištění v nezaměstnanosti. Ztroskotalo to na překroucených polopravdách a strachu záměrně vyvolávanému populisty. Tenkrát stejně jako dnes. A potrvá to, dokud to dovolíme.
9: Tolik Lída Rakušanová. Co se stane v zálivu, nezůstane v zálivu a netýká se to jen íránské blokády Hormuzského průlivu a americké blokády Íránu, ale také dalších událostí. Tou nejvýraznější z posledních dnů je rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit sdružení OPEC, organizaci zemí vyvážejících ropu. A pokračuje kolega Jan Fingerland.
11: Skutečnost, že Spojené arabské emiráty odcházejí z ropného kartelu, není zcela překvapivá, protože se o ní spekulovalo už dlouho. Pořád je ale dost podstatná, protože nějak ovlivní dění v zálivu, postavení OPECu a vlastně i světovou ekonomiku. Ne hned, ale ze střednědobého hlediska jde o významný posun. Odchod emirátů částečně souvisí s dominancí saudského hlasu v organizaci. OPEC je v podstatě kartel, který omezováním těžby zvyšuje cenu fosilních paliv a vlastně energie vůbec pro celý svět, i když už jeho podíl není tak dominantní jako před dekádami. Ne všem státům ale vyhovoval stav, kdy nemohou zvýšit těžbu a inkasovat více i při nižších prodejních cenách. Právě Emiráty měly pocit, že na regulaci ze strany OPECu doplácejí, mimo jiné proto, že zdroje, kterými Emiráty disponují, vykazují nižší náklady na těžbu a vyplatí se i při nižších cenách. Odchod Emirátů roli

0: Arabskými Emiráty se už delší dobu odehrává jakási studená válka, navzdory tomu, že jsou oba státy členy Rady pro spolupráci v zálivu. Zatímco tváří v tvář Kataru a Íránu se jejich zájmy shodovaly, v jiných otázkách se naopak dostávaly stále častěji do konfliktu, co do cílů i metod. Riad dával přednost opatrnosti a udržování statu quo. Menší a mnohem méně lidnaté Emiráty se snažili prosadit agilitou a schopností stát se rozhodující silou v citlivých záležitostech. Zasahovali do řady konfliktů na širším Blízkém východě, od Libie přes Súdán, Palestinu, Somálsko a Somaliland až po Jemen. Často podporují separatistická hnutí a stávají se tím hráčem, který významem přesahuje velikost samotných Emirátů. Saúdská Arábie a Emiráty se také přetahují o investice do nových technologií, například datových center, a o to, kde budou sídlit významné zahraniční firmy. Jde o to, jak uživit a zaměstnat obyvatelstvo i bez příjmu z ropy. Nad tím vším se vznáší otázka, jak vlastně bude vypadat oblast Perského zálivu po této válce. Nejde jen o to, jak a v jaké podobě přežije íránský režim a jak bude vypadat jeho role ropného exportéra, ale i o to, jak dosáhnou stability nutné pro další rozvoj, tedy i jaké vzniknou vojenské aliance mezi tamními zeměmi a proti komu, a také s kterými velmocemi opodál. Pákistánem, Indií, Tureckem, Egyptem, Izraelem, ale také Ruskem, Čínou a Spojenými státy. Je tu také nezodpovězená otázka budoucnosti ropy. Svět se pravděpodobně začne odklánět od ropy ze zálivu. Vlastně se to už děje. Případně od ropy vůbec. Státy arabského poloostrova budou muset tomuto trendu nějak čelit novými ropovody, plynovody a různými dopravními stavbami, které by je zajistily před blokádou a dalšími hrozbami. To vše bude stát mnoho peněz, zatím především petrodolarů.
1: To byl Jan Fingerland. Na ruském území se čím dál drastičtěji začíná projevovat válka s Ukrajinou, což může vést prezidenta Putina k nějaké zatím netušené reakci, která by hořící a dusící se zasažená ruská města do jisté míry zaclonila. A slovo má Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
2: Muž kolem 50 let ve větrovce a čepici se nervózně prodírá ke vchodu do nádraží. Hlasitě a sprostě nadává a natáčí na mobil černý sloup dýmu. Z něhož tu a tam šlehají plameny. Jeho řeč postrádá souvislost. Zdá se, že je prostě šokován tím, co se děje. Cituji z reportáže ruského média Berek z Tuapse na černomořském pobřeží, kde bylo ukrajinským útokem před několika dny opakovaně zasažena místní rafinérie. V reportáži je mnoho momentek z místa, které jsou dvě další. U Leninova náměstí přechází silnici muž v bundě s nášivkou v podobě ruské vlajky. Dívá se na kouř a zlostně si odplivuje. Tak vítejte v letoviscích Krasnodarského kraje, říká muž jen tak do prázdna. Kolem mě se schrbná prochází starší žena. Po několika metrech se náhle zastaví a otočí se: mladý muži, víte, že tahle vaše maska vydrží jen 4 hodiny? Pak ji musíte vyměnit, pracuji v nemocnici. A vůbec, užívejte selen, vyplavuje z těla všechny svinstva. I tohle? Ukážu na sloup dýmu za jejimi zády, který k poledni vyrostl do obludných rozměrů. I tohle. Reportáž končí poznámkou, že v Tuapse teče po ulici řeka hořící ropy. Videa s tímto apokalyptickým dějem se objevila na YouTube. Přibližně ve stejnou dobu gubernátor Permského kraje na Uralu Dmitrij Manochin oficiálně prohlásil, že v regionu došlo k

0: zasažení blíže neurčeného průmyslového podniku. Varovná služba vyzvala obyvatele, aby si udělali zásoby vody a jídla. Ráno ve čtvrtek 30. dubna se objevily informace o nových explozích v Permu. Bylo zasaženo zařízení AVT-4, které provádí primární zpracování ropy za účelem získání paliva a strojního oleje. Týžden v Dzeržinsku v Nižegorodské oblasti místní obyvatelé hovořili o zásahu do továrny na výrobu výbušnin, zatímco úřady mluvily o vznícení trávy. Vojenská přehlídka 9. května na Rudém náměstí se kvůli teroristické hrozbě uskuteční bez techniky, oznámil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Co na to všechno vládce Ruska Vladimír Putin? Vyjádřil se jen k Tuapse. Zdá se, že žádné vážné nebezpečí nehrozí. Lidé na místě zvládají výzvy, kterým čelí. Jinak se věnoval veřejnému vysvětlení, proč není zemí vycházejícího slunce Japonsko, nýbrž Rusko. Podle Putina je ruská Čukotka východněji než Japonsko. Hořící a dusící se ruská města jsou na první pohled největší koudelí hořící u Putinova zadku. Ale o nic méně výbušné je rozhodnutí osekat vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Přehnané připomínání vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce je totiž hlavním ideovým pilířem režimu a ospravedlněním války proti Ukrajině. Putin je situací tlačen do akce takové velikosti, která by přehlušila rostoucí krizi země. Polský premiér Donald Tusk v nedávném rozhovoru pro Financial Times hovořil v této souvislosti o potenciálním útoku Ruska na jeden ze států NATO. Je to opravdu velmi vážné. Mám na mysli krátkodobý horizont, spíše měsíce než roky, řekl Tusk.
1: To byl Alexandr Mitrofanov. A ještě k aktuálnímu datu. Je svátek práce o prvém květnovém dni opravdu fackovacím panákem? No to je otázka, která by možná hned tak každého nenapadla. Nicméně Ivan Štern, publicista, si ji jak položil, tak se hned na ní také pokusil nalézt odpověď.
2: 1. máj je ten z novodobých svátků, kterému bylo ublíženo tak, že dodnes spíš vyvolává posměch než zamyšlení nad tím, co jim před bezmála 150 lety jeho iniciátoři zamýšleli. Není náhoda, že se ho ve 20. století postupně zmocnili nacisté a komunisté. Oba jej zvali svátkem práce. Ti první nalezli v práci způsob, jak jejím prostřednictvím vraždit nevinné lidi. Ti druzí pro změnu ten svátek vykleštili a proměnili jej v existenční pochody. Lid obecný se dokonce neodvážil neúčastnit se prvomájového průvodu i v roce 1986, kdy nad Evropou visela hrozba černobylského jaderného mraku. O komunistech si staří sociální demokraté nedělali nejmenší iluze už ve chvíli jejich zrození. V prosinci roku 1918, kdy se bolševicko-komunistický mor začal s jistým úspěchem roztahovat po Evropě, napsal německý sociálně demokratický list Vorwärts, že komunismus je ideologií flákačů, štítících se práce a sázejících namísto toho na militarismus. Přesnější vymezení komunistů by jeden sotva pohledal. Práce stejně jako u nacistů i u komunistů představovala způsob, jak lidi znevolnit, pokud ještě nejsou určeni skrze práci k likvidaci. Svátek práce proto měl podobný ráz. Občan, který se jeho oslav neúčastnil, si koledoval, když ne o existenční likvidaci, tak přinejmenším o likvidaci existenciální. Přesto už více než 30 let dlužíme tomuto svátku rehabilitaci. Stojí za to rehabilitovat aspoň onen čtvrtek 1. května 1890, kdy lidé práce v evropských metropolích vyrazili do ulic, aby společně demonstrovali vzájemnou solidaritu a vyjádřili svoji vůli zavést nejen 8-hodinovou pracovní dobu, ale i všeobecné volební právo. Ať jsme již na zevrubné poznání 1. máje měli více než 30 let, dodnes to podstatné netušíme. Šlo o svobodu, demokracii a solidaritu.
1: Míní publicista Ivan Štern.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Poslední položkou pátečních názorů a argumentů obyčejně bývá glosa Evy Turnové, ale není tomu tak dnes, dáme ji o něco dříve. A těžko říct, jestli každý nově nastěhovaný z města do vesnice tak hladce zapadne, jako právě ona, autorka následujícího textu. Ale glosy hudebnice a publicistky Evy Turnové se, jak známo, vyznačují určitou nadsázkou.
4: Ve vesnici, kam jsem se přesunula, natrvalo se snažím zapadnout. Sázím afrikány, nepletu si velkoobjemový odpad s nebezpečným a v lese sbírám klacky o průměru maximálně 7 cm. Pro jistotu nosím metr. Na vesnici je důležité nevyčnívat ani větví. Většina lidí znám od vidění. Každý si střeží své soukromí. Minulý týden za mnou přijela kamarádka s dcerou a ta si taky přivezla kamarádku. No, ale v sobotu s váma nebudu, hraju v Liberci, řekla jsem. Nevadí, my se nějak zabavíme. Když jsem se o půlnoci vracela z koncertu, vesnice byla osvětlená jako při natáčení. Všude hasiči, sanitka, policie, dva osobáky úplně na šrot a ve zdi domu otvor, kterým by prošla kráva. Uprostřed toho všeho stála moje kamarádka bílá jako stěna. Holky se zabavily, lokly si mojí meruňkovice, vzali si klíče od auta a při návratu nevybrali zatáčku a trefili dvě stojící vozidla a zeď. Dobrý večer, vy jste ten s tou zdí, říkám panu Večeřovi, mě to strašně mrzí. Ale prosím vás, to nic, my jsme to taky v mládí různě zkoušeli, jenom jsme měli štěstí, že jsme vybrali zatáčku. Přijďte zítra na kafé. Ráno volá starostka. Ale nic si z toho nedělej, je to jenom plech. Hlavně, že jsou všichni zdraví a víš co? Uděláme na tom místě bouračky koncert. Pak zazvonili manželé, majitelé dvou nabořených aut. Asi přijdeme o práci, paní, nemáme čím jezdit. Pojďte dál, udělám vám kafe, řeknu. Schlíple. Kafe si dám ráda, vy malujete, ukažte. No tenhle vlk, to se vám teda moc nepovedlo, to bych načmárala i já. Můžem si tykat. Když odcházeli, objímali jsme se. Večer nesu zbytek meruňkovice Večeřovým. No a co, nechcete s náma zítra jít plavat, ptá se pan Večeře. Mimochodem, já jsem Milan, tak na tykání. V bazénu se ukáže, že Milan je plavčík. Ztrácíš tempo, vydechuj nosem, Evo. To je zákon aerodynamiky. Volá na mě z okraje bazénu. Neboj, my tě to naučíme. Druhý den mě zastaví místní učitel. Slepice sice nenesou, ale paní Evo, dám vám platovajec, když mi řeknete, jak to bylo. V Janovicích doufám, že jste jela opilá na traktoru. Lidi na mě pomrkávají a zdraví mě jménem, občas někdo zamumlá. A Turnová známá firma. Kafíčko střídá panáka nebo plavání. Nestíhám sázet afrikány. Z lesa jsem omylem přinesla pařez a matraci vyhodila do bioodpadu. Ukázalo se, že aby člověk zapadl, nestačí sázení, třídění a samozběr. Někdy je k tomu potřeba rozbít cizí zeď.
1: A po Evě Turnové už jenom jedna repríza, a to z pera Lukáše Jelínka, která má název Hra na schovávanou nekončí. Nově totiž chce Andrej Babiš do obranných výdajů zahrnout i nemocnici.
5: Je to hotovej nezmar, jako nějaký bouška z Libně. 18krát za večer ho vyhodili od Exneru a vždycky se jim tam vrátil, že tam zapomněl fajfku. Takovej byl vytrvalej, že by se mohl stát ministrem nebo poslancem. Tento citát z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války nikdy nesklame, zvlášť při pohledu na českou politiku. Tentokrát jej můžeme aplikovat na snahu vlády Andreje Babiše vykazovat jako obranné výdaje i ty, které s naší bezpečností souvisejí jen volně. Premiéra přitlačila ke zdi metodika Severoatlantické aliance, podle níž Česká republika nevydává na obranu 1-2% hrubého výkonu ekonomiky. Sice nám dlouho tvrdil, že generálního tajemníka NATO Marka Rutteho i naše spojence přesvědčí o opaku, leč nepovedlo se. Babišovi tak nezbylo než přiznat, že letos budou činit tyto výdaje jen 1,78% HDP. Ale co v příštích letech? Vláda je v kleštích. Na jedné straně už i Babiš akceptoval závazek směřovat v horizontu 10 let 3,5% na vojenské výdaje a 0,5% na infrastrukturu. Na straně druhé však ve státní kase chybějí peníze. A to, co stát na příjmové straně získá, hodlá koalice ANO, SPD a motoristů vynaložit zejména na uspokojování potřeb domácích voličů. Jako nejpohodlnější řešení, kdy zabijete dvě mouchy jednou ranou, se rýsuje zahrnutí nevojenských výdajů mezi vojenské. Když to nevyšlo letos, třeba budeme na přes rok úspěšnější a to Babiš zkouší dál, jako onen nezmar z Libně. Čerstvým nápadem je inspirovat se v Izraeli či Turecku a postavit vyhlíženou novou velkou nemocnici v Praze, co by vojenskou. Copak by to nebylo příjemné, kdybychom těch několik desítek miliard, které bude stát, vyúčtovali jako výdaje na obranu? Původně se u civilního projektu, majícího v budoucnu ulevit stávajícím pražským nemocnicím na pravém břehu Vltavy, zvažovalo kvůli finančním úsporám využití modelu PPP, tedy partnerství státního a soukromého sektoru. Kdyby však na to kývlo na primárně armádní zacílení, nemusela by být tato položka ani zahrnuta do rozpočtového deficitu a české veřejné finance by hned vypadaly veselej. Babiš, aby si pojistil, že bude vyslyšen, nezmiňuje pouze zdravotnický efekt, nýbrž také možnost existence krizového štábu v podzemí. Vojenských nemocnic už má přitom Česko dostatek v Olomouci, Brně a pražských Střešovicích. Kritici Babišova záměru si navíc všimli, že vojenské nemocnice se nezabývají porodnictvím, neonatologií a dalšími obory. O ledovou sprchu se jako obvykle postaral prezident. Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za 10 let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí, nechal se v pondělí slyšet Petr Pavel, jenž na rozdíl od vládních představitelů nepředpokládá, že by NATO špitál za obranný výdaj uznalo. Ale žádný strach, když Babiš neuspěje s tímto trikem, pokusí se nepochybně o jiný, třeba vsadí na holubice míru a jejich chov bude v Bruselu vydávat za obranný výdaj. On přece chce mír, nikoli válku a podle toho míní z rozpočtu vynakládat peníze. V jednom však dejme vládě za pravdu. Procenta a cifry skutečně nejsou všechno. Mnohem víc záleží na vůli se efektivně bránit a disponovat se spojenci takovou odstrašující silou, jaké se případný agresor zalekne. Její absence je ovšem mnohem smutnější zprávou než neschopnost dostát tabulkám aliančních účetních.
1: Repríza úterního komentáře Lukáše Jelinka ukončila toto vydání Názorů a argumentů sváteční, prvomájové a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
3: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Americký prezident Trump oznámil, že příští týden zvýší cla na dovoz evropských aut. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. Stovky lidí vyrazily na anarchistický pochod v Praze, museli zasáhnout policisté. Praha se připravuje na 31. ročník maratonu, závod poběží 12 000 lidí. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
7: No, Václav mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
8: Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil, aby Spojené státy postupně stáhly z Německa 5000 svých vojáků. Počty jednotek zemi se mají postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Prvomájový svátek práce slavili na pražském Střeleckém ostrově zástupci levicových stran. Po komunistech dorazili sociální demokraté. V poledne pak stovky účastníků anarchistického setkání vyrazili na pochod centrem Prahy.
9: V nádražní ulici na demonstranty čekali příznivci krajní pravice. Zasáhla proti nim speciální pořádková jednotka, říká mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
10: Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě v ulici Nádražní, kde došlo k první potyčce, kterou jsme řešili. Následně jsme provedli kontrol, tam je několik desítek osob. Další omezená osoba byla v restauraci v ulici Nádražní.
9: Střetu s účastníky pochodu policisté zabránili. Už ráno na Střeleckém ostrově oznámil expremiér Jiří Paroubek spolupráci s KSČM do podzimních voleb.
11: A chtěl bych vyzvat také ty další levicové a levostředové strany, aby se připojili.
9: Jen kousek dál u vstupu na Střelecký ostrov pak začalo sbírat podpisy nové politické uskupení založené bývalým premiérem Vladimírem Špidlou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna. Lodě můžou poprvé plout po novém 7-kilometrovém úseku za 400 milionů korun. Spojuje novou plavební komoru Rohatece, Sudoměřice a přístav v Hodoníně.
12: Ta loď je velká, těžká, dlouhá, že jo, a uhlí na to, aby byla rovně, aby nevybočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť, že fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
13: Před kapitánem Antonínem Kořínkem se po propůti úzkou komorou otvírá nový úsek kanálu. Končí v hodonínském přístavišti, říká šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
14: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel a máme v plánu do budoucna v Horoníně postavit koncový přístav.
13: Celý Baťův kanál teď měří 60 kilometrů. Alena Hesová, Radiožurnál.
8: V neděli se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii odstartuje i Kenyan Limo, který s osobním maximem 2 hodiny 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 sekund pomalejší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví jeden z organizátorů, ředitel komunikace společnosti Ranček Jiří Nečásek.
15: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční, vynese hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
8: Hlavní závod začne v neděli v 8 hodin a nejen o jeho průběhu uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
16: Nehody na pražském okruhu a dálnici D55 u sjezdu na Napajedla. Na pražském okruhu směr dálnice D1 zatím bez změny. Za sjezdem na Ořech na 18. kilometru se stále objíždí následky srážky dvou nákladních aut. Nehoda blokuje levý a taky odstavný pruh. Jede se takovým esíčkem, nejprve pravým a pak hned levým jízdním pruhem. Kolona se netvoří. Na dálnici D55 u sjezdu na Napajedla srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je na exitu 34. Vypadá to, že podle kamer na konci dálnice směr Uherské Hradiště. Místo je označené. Na silnici 49 na výjezdu ze Zlína do Vizovic. Další nehoda. Opět auto zvěř. Pozorně projíždějte poblíž železniční stanice Zlín Příluky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: A v noci se ochladilo na 6 až 2 stupně Celsia, v údolích až na nulu a místy se můžou ještě objevit přízemní mrazíky. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Československo se ve druhé polovině 20. století stalo místem významných zahraničních návštěv, zejména z východního bloku. A byly to návštěvy zajímavé.
19: Co na pionýrském táboře na Tachovsku zpívala slavná kosmonautka Valentina Tereškovová? Bylo těžké sehnat podpis Gorbačova a jaké vzpomínky na dovolenou v Rumunsku se vybavili Čechům během návštěvy Čaušeska?
18: Na tyto i další zajímavosti se v pořadu o zahraničních návštěvách zaměří autoři Radim Štícha
19: a František Šedivý.
3: Archiv Plus.
20: Maršál Poněv odchází od vykonané přehlídky do budovy leteckého nádraží. Na cestě zastavuje ho malý Slováček, chlapeček oblečený v slováckém kroji a nabízí mu po zvyku slovanského pohostinství chléb a sůl. Maršál se zastavuje, přijímá od něho nabídnuté uvítání, sklání se k němu, líbá chlapce, zdvihá ho do výše, chlapeček nyní stojí a dívá se s očima rozářenýma radostí.
18: Když skončila druhá světová válka, na Pražském hradě se vystřídali vojenští představitelé všech vítězných mocností. Nacházíme se ovšem v době, kdy Československo míří do náruče sovětského impéria a tak se velmi rychle rodí kult maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který podle komunistické legendy osvobodil Prahu. Koněvova socha stála na náměstí Interbrigády v Praze Bubenči od roku 1980.
19: Praha 6 ji nechala odstranit v dubnu 2020, protože byla častým terčem vandalů. Proti odstranění byli komunisté a Rusko. Koněv, který se podílel na osvobození Prahy, je kontroverzní postavou především kvůli své roli při potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a při krizi v Berlíně o 5 let později.
18: A v 50. letech ještě chvíli zůstaneme. Roku 1957 zavítal do Československa tehdejší nejvyšší sovětský představitel Nikita Sergejevič Chruščov. Na rozdíl od svého předchůdce, sovětského diktátora Josefa Stalina, který naší zemi nikdy nenavštívil, Chruščov se do Československa dostal hned 4x.
19: Sovětskou delegaci tehdy v Praze uvítal prezident Antonín Zápotocký. Část jeho společného projevu s Chruščovem zachycuje archivní nahrávka.
21: Již na své cestě do Prahy jste se přesvědčili, s jakou radostí vás náš lid vítá, jak hluboké a upřímné jsou city přátelství, jež chová k vašemu lidu a k vaší veliké zemi. Jsem přesvědčen, drazí soudruzi, že celý váš pobyt v Československu bude významným přínosem k dalšímu všestrannému rozvíjení našeho nerozborného přátelství a spojenectví.
22: Na slova prezidenta republiky Antonína Zápotockého odpoví první tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Nikita Sergejevič Chruščov.
23: Дорогой товарищ Zapotocký, дорогие товарищи, друзья, уважаемые граждане города Праги, благодарим за сердечные слова, которые произнес здесь о нашей стране и советском народе президент Чехословацкой республики товарищ Антонион Zapotocký.
19: V dobu době studené války se důležitým politickým tématem stalo dobývání vesmíru. Nepřekvapí proto, že návštěvy sovětských kosmonautů byly ostře sledované. 28. dubna 1961 přivítali v Praze 100 000 občanů Jurije Gagarina, prvního člověka, který vzlétl do vesmíru.
18: Šlo o skutečnou senzaci a proto byla atmosféra spontánní. Tady je sestřih reportáží Československého rozhlasu.
0: Objevila se známá tvář z tisíců a desetitisíců fotografií, z našich novin, z televizních obrazovek. Tvář hrdiny Sovětského svazu Jurije Alexejeviče Gagarina.
2: Děkuji, že vy přijeli v Čechoslovakii. Но вы видели сегодня, как вас приветствовали.
4: Сердечная, очень хорошая встреча, очень теплая. Я сердечно благодарен всему вашему народу, вам лично. Просто даже нет тех теплых и нежных слов, какими можно выразить эту благодарность.
5: Пшеме вам, дорогие соудругу, hodně zdraví, osobního štěstí, rodinného štěstí a hodně úspěchů ve vaší práci.
4: Já очень рад, очень благодарен вашему приглашению посетить.
24: Jsem velmi rád, říká Jurij Gagarin při tomto setkání. Jsem velmi vděčen za vaše pozvání, abych navštívil Československo. Navštívil a prohlédl si Prahu, vaši starobylou radnici.
25: Na závěr své návštěvy na staroměstské na radnici v Praze se hrdina Sovětského svazu, soudruh Gagarin, podepisuje na list pergamenu do zlaté knihy hlavního města.
18: Pokud bylo velkolepé Gagarinovo přivítání, tak odlet už byl vyloženě frenetický. Komentáře rozhlasových redaktorů působí jako popis sportovního utkání.
26: Poslední vteřiny před odletem. Soudruh Gagarin kyne na pozdrav ze schůdku letounu TU-104. Naposledy se zdraví z Pražany. Naposledy se zdraví z přáteli Československu.
27: Praha se s vámi loučí, Jurij Alexejeviči. Praha, která má po těchto dvou dnech o jednu velkou lásku víc ve svém srdci. Nyní naši oficiální představitelé odcházejí od letounu a jsou to skutečně poslední přípravy před odletem. Lidé skandují Gagarin, Gagarin.
26: Zvláštní letoun TU-104 je připraven ke startu.
27: Praha se loučí s hrdinou kosmonautem. Přijeďte opět, drahý Jurij Alexejeviči!
18: O dva roky později, už s o něco menší pompou, přijímají politické špičky Československa sovětskou kosmonautku Valentinu Tereškovovou. První žena, která se podívala do vesmíru, navštívila i pionýrský tábor v Boněticích na Tachovsku. Jak v souladu s dobou komentovali reportéři, dojemně se vítala s dětmi a táborníkům dokonce zaspívala píseň, která byla v komunistických zemích opravdovým hitem.
28: Brány pionýrského tábora v Boněticích se otevírají. Přijíždí řada vozů z delegací, která doprovází první kosmonautku světa Valentinu Tereškovovou. Je to generál poručík Nikolaj Kamanin, je tu také sama Valentina. Prostá, hezká ruská žena s milým úsměvem na rtech, které by málo kdo hledal, první kosmonautku světa již se před 2 měsíci stala. Jak všichni říkají, naše Valia. Tábor se připravil na toto uvítání opravdu slavnostně. A již je tu sama Valia Tereškovová s nádhernou kyticí v ruce. Srdečně ji pozdravují pionýři a Valentina vkráčí do tábora. A už slyšíme hlasité hurá. Valentina si vzala na ruku malé děcko a odchází do tábora.
26: To je ten nejkrásnější obrázek, který vidíme. Ve Valentinových rukou jedno malé hezké děvčátko, pravděpodobně jedno z dětí plzeňských kováků. A Valentína jej drží v náručí a kráčí s ním do středu tábora.
29: Proti vojny, proti bědy, stáním za našich malčíšek. Солнце навек, счастье навек, так повелел человек. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир.
19: To Vladimír Remek a jeho sovětský kolega Alexej Gubarev v roce 1978 Gustávu Husákovi pravděpodobně nespívali. Československý kosmonaut se stal vůbec prvním člověkem ve vesmíru z jiné země, než byl Sovětský svaz a Spojené státy. Tehdejší prezident poznamenal, že čin obou kosmonautů zůstane navždy zapsán jako doklad síly socialistického internacionalismu. V archivu se dochovala i následující ukázka z rozhovoru s Alexejem Gubarevem.
1: Soudru Gubareve, v Československu jste poprvé. Jaký dojem na vás dělá pravoběhová atmosféra v našem hlavním městě?
23: Drogí tovaryši, сегодня мы здесь на трибуне вместе с вами радуемся первомайскому празднику. Я впервые в Праге вместе со своими друзьями, летчиками-космонавтами и вместе с своим другом Владимиром Ремиком. Мы представляли, что встреча у нас будет очень теплая.
1: Ваш программ в Československу, если я не мылим, точно так заполнен, как ваш программ в космических лодях. Не что трохи унабени?
23: Программа по Чехословакии действительно у нас очень насыщенная, интенсивная, надо прямо сказать. У нас очень много встреч, выступлений. Но нам это очень приятно. Почему? Потому что мы хотим все же поделиться своими впечатлениями, своей работой, проведенной в космосе.
19: Závody v dobývání kosmu byly ve vysílání Československého rozhlasu napjatě sledovány.
18: A napjatě byla už 10 let předtím sledována i vlna reforem v Československu v souvislosti s takzvaným pražským jarem v roce 1968. Domácí diplomacie se na to snažila reagovat posílením spolupráce především s Jugoslávií a Rumunskem. Pár dní před sovětskou okupací zavítal do Prahy rumunský prezident Nikolaj Čaušesku. Na toho čekali v ulicích Prahy nadšení příznivci, se kterými natáčeli i rozhlasoví reportéři Míla Holman a Václav Klement.
7: Vy jste přišli jako delegace, a nebo je to vaše vlastní iniciativa?
8: Naše vlastní iniciativa, my prostě považujeme za takovou vděčnost, vyjádřit vděčnost k tomu, že Rumunsko zaujalo takový postoj k našim událostem, jaký jako zaujímá. Proto jako je taková morální naše povinnost, aby jsme sem přišli vyjádřit teda díky našim přátelům z Rumunska.
7: A máte nějaké bližší vztahy k Rumunsku? Byli jste
8: naprosto
7: tam
8: žádné, nebyly ani na dovolené.
7: Ani na dovolené, a vy také ne?
9: No, také jsem nebyl v Rumunsku na dovolené ani jinak. Ale Rumunsko je takový náš tradiční přítel z minulé doby a tak se domníváme, že nyní, když se jedná o ten samosprávný socialismus, takže budeme i více spolupracovat v budoucnu.
7: Vy jste z kterého závodu? Z jednoho
9: jsme
7: nebo
9: z Škodovky? Z inženýrinku.
7: Myslím, že to je zatím všechno odtud a volám kolegu Václava Klementa, který už očekává příjezd delegace, které se dostane k jeho stanovišti.
10: Ano, tady je opět Pražský most. Mezi Pražany, kteří tady na tomto místě očekávají rumunské hosty, je i Jaroslava Čatková. Já o vás vím to, že pracujete na ústřední výboru Československého svazu mládeže a že jste se z Rumunska vrátila, myslím, právě před 5 dny, asi v sobotu, že?
11: Ano, navštívila jsem Rumunsko už podruhé. Poprvé jsem tam byla v roce 1960 s Čedokem. Teď podruhé jsem strávila 14 dní na Černomořském pobřeží.
10: A vy tam jezdíte jako turistka, jako průvodkyně turistů, že?
11: Ano, byla jsem zde jako vedoucí cestovní kanceláře mládeže.
10: A prosím vás, kolik našich mladých lidí jste provázela?
11: Tak v této skupině bylo 103 mladých lidí.
10: A co se jim v Rumunsku nejvíc líbilo, myslím, kromě moře?
11: Tak pochopitelně nejlepší bylo moře, ale od té doby, co jsme se vrátili, vzpomínáme nejvíc na krásné rumunské počasí, na sluníčko.
10: To se nedá tady srovnat, že?
11: No, zvláštně dneska, kdy je velký vítr. Pak se nám nejvíce líbila pláž, Konstanca, přístav, bahení lázně v Eforii. No a potom i rumunští přátelé, kteří k nám byli velmi laskaví.
19: Největší hrůzy Čaučeskova diktátorského režimu spadají až do 80. let. Režim byl charakteristický pěstováním silného kultu osobnosti a všeobecnou kontrolou společnosti ze strany tajné policie.
17: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Jiný režim panoval v tehdejší Jugoslávii, kde od roku 1945 vládl Josip Broz Tito. I když se jednalo o autoritářského vůdce, svou zemi se nebál více otevřít západu a vybudovat si nezávislost na Sovětském svazu. Prahu navštívil pár dní před Čaušeskem. Atmosféru jeho odletu z ruzinského letiště přináší archivní nahrávka.
3: Bylo to krátce před 10:00, když na plochu ruzinského letiště vjela čajka s jugoslávskou a československou vlajkou. Vystoupili z ní Josip Broz Tito, Alexandr Dubček a Josef Smrkovský. A všichni, kteří se přišli s jugoslávským prezidentem rozloučit, slyšeli v těchto dnech naposled.

0: politických, hospodárskych a kultúrnych organizácií stredoslovenského kraja, okresu a mesta Žiliny upierajú svoje pohľady na železničnú trať. A už sa nám objavuje vlak. Vchádza do stanice, otvárajú sa dvere a v nich sa objavuje generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, súdruh Leonid Ilič Brežnev. Máva na pozdrav. Každý sa tlačí k vagónu. Každý chce byť čo najbližšie. Chce pozdraviť vzácného hostia. Potriasť mu pravicou. Súdruh Brežnev vychádza na nástupište a vedúci tajomník stredoslovenského krajského výboru strany, súdruh Vladimír Pirošík, víta vzácného hostia na území stredoslovenského kraja a odovzdáva mu pozdravy od komunistov a pracujúcich a všetkých občanov tohoto slovenského kraja.
1: Nádraží Ostrava Vítkovice, 22. února 1973. Tisíce Ostravanů, stovky dětí, pionýrů, transparenty, kytice, vlaječky a prapory. Taková je atmosféra zde na nádraží. Je 10 hodin 24 minut a do staničního prostoru výjíždí zvláštní vlak se vzácnými hosty. Vlak v této chvíli zastavuje. Otevírají se dveře, ve kterých se už objevuje generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv. A už jej také zdraví vedoucí tajemník krajského výboru Komunistické strany Československa v Ostravě soudruh Miroslav Mamula. Srdečná obětí a polibky. Dívky krojích teď podávají soudruhu Brežněvovi tradiční chléb a sůl. A znovu četné zdravíce přicházejí zástupci hutí v tradičních hutnických kloboucích. Havíři Ostravsko-Karvínského revíru zase odevzdávají hornický kahán.
2: Привітствую вам, дорогі друзі, з Москви вам привіт. Самые теплые пожелания.
3: Praha, slavnostně vyzdobené hlavní nádraží. V levém konci příjezdové haly se už objevil zvláštní vlak z Moskvy. Na první nástupiště, které kryje červený koberec, už vyšli naši nejvyšší straničtí a vládní představitelé. Pionýři, kteří zde několik kroků ode mě se řadí, mají v rukou kytice rudých karafiátů. Československé a sovětské praporky. Slavnostní nálada. Zvláštní vlak z Moskvy právě zastavil. A v těchto chvílích se na schůdcích objevuje vzácný host, Leonid Brežněv.
4: Freneticky burácející dav, který se dral kupředu, aby mohl zamávat hlavnímu vládci.
5: Také v publikaci Byli tady popsán dojem Václava Havla z příjezdu generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Michaila Sergejeviče Gorbačova v roce 1987. A není divu, tehdejší sovětské reformy spojené s politikou pěrestrojky a glasnosti vyvolaly v obyčejných lidech naději, že se začíná blízkat na lepší časy.
4: Davy sovětského vůdce nevítal jen v Praze, ale také v Bratislavě. A právě tam měl jeden z Gorbačovových příznivců štěstí, když získal jeho podpis.
6: Nikolaj Sergejevič, pažasta, můžete vy mi oddať váš podpis?
7: Přišlete, já vám napíšu.
6: Počtěte i státě.
8: Dovolíte, můžem si vás zastavit. Bylo to dost odvážné z vaší strany, že hned na městě na letisku jste chceli podpis od sudruha Gorbačova. Je pozoruhodné, že jeho prejavy a vystupenia máte v jeho knihe a v ruštině.
6: Ano, já jsem si to koupil právě proto, lebo vyšla ta kniha i v slovenčině, já jsem ho viděl, ale takéto věci mám radši v originále. Lepšie, aspoň nie, podľa mňa je to lepšie čítať v origináli. A dajme tomu, mám v origináli spisy Lenina, mám aj zahraničné publikácie, mám dajme tomu vydanie zo 47. v angličtine v Londýne, takže zaujíma ma toto.
8: Na ktoré miesto medzi podpismi, medzi trofejami doma si túto knihu dáte?
6: No ja vám poviem takto. Ja som včera pozeral ten prejav a tú knihu mám, ja som nekupoval s tým, že si ju dám podpísať. Vyslovene, že ma to zaujímalo, som si to kúpil, videl som to v sovietskej knihe a včera ma napadlo, že to zoberiem so sebou a možno sa mi podarí dostať tak blízko, že si ju dám podpísať. No, teraz sa mi to stalo, tak som si ju dal podpísať a vždy takého človeka stretnúť, vidieť, hej, a dostať od neho podpis, prosím, to je, totiž to mám podpis aj nášho súdruha prezidenta Gustava Husáka. Takže to je pre mňa podpis, ktorý samozrejme nie som nejaký fetišista alebo čo, ale má skutočne cenu, že je to doklad toho, že

0: jsem s ním byl.
1: Archivními nahrávkami z významných komunistických návštěv v Československu vás provedli Radim Štícha
2: a František Šedivý. Za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Janu Braunerovi a Petru Markovskému z rozhlasového archivu.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Při dopravních nehodách v Česku letos v dubnu zemřelo 26 lidí, o 12 méně než loni. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Meziročně nižší je letos i celkový počet zemřelých od začátku roku. Do konce dubna je mrtvých 104, loni za stejnou dobu to bylo o 7 víc. Téměř polovina dubnových obětí nehod byly řidiči osobních aut. Začala platit nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí nově vypočítává cenový strop z průměru velkoobchodních cen za poslední 3 dny. Doteď k tomu rezort využíval jednodenní průměr. Vláda taky o 50 haléřů zvýšila maximální marži obchodníků na 3 koruny za litr. Rusko na Ukrajinu v dubnu zaútočilo skoro 6600 drony s dlouhým doletem. To je nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ve srovnání s březnem je to 2% nárůst. Data vyplývají z analýzy agentury AFP, která vychází z pravidelných hlášení ukrajinských vzdušných sil. Výrazně podle agentury přibylo dronů útoků během dne. Kyjev je považuje za novou ruskou taktiku, jak zvýšit počet obětí z řad ukrajinských civilistů. A švédská hudební platforma Spotify zavádí verifikační odznáčky pro lidské umělce. Snaží se odlišit od tvorby umělé inteligence. Podle firmy má ověření získat více než 99% všech umělců. Ověřovat pravost hudebníků začne firma v následujících týdnech. Verifikace nebude zkoumat, jestli hudebníci k tvorbě využili umělou inteligenci. Pouze ověří, že za účtem stojí skuteční lidé. Házenkáři Karviné můžou večer obhájit titul v domácí šancelize extralize. Za stavu 2-0 na zápasy nastoupí ke třetímu finálovému utkání v Plzni a pokud Slezané zvítězí i po třetí, oslaví zisk zlatých medailí. Duel Plzeň-Karviná začne na západě Čech v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho přiblíží živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu slyšíte reportážní vstupy.
5: Nehody na pražském okruhu AD55 na Zlínsku. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí 2 nákladní auta po noční nehodě. Za sjezdem na Ořech na 18. kilometru, jedno v levém pruhu, další na krajnici. Stále jsou tam hasiči, nehoda se objíždí esíčkem, nejprve pravým a pak levým pruhem plynule. Na dálnici D55 u sjezdu na Napajedla srazilo osobní auto zvěř. Na exitu 34 na konci dálnice směr Uherské Hradiště Bzenec vpravo. Je tam minimální provoz, nezdržíte se. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov nepřehlédněte noční uzavírku. Mezi kilometry 108 až 110 opravují vozovku a je tam zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladilo na 6 až 2 stupně, v údolích až na nulu a místy se můžou ještě objevit přízemní mrazíky. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem plus 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se chce sejít s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi. Jejich uzdravování považuje za jednu ze svých priorit. Některé oběti se v nedávné době sešly s prezidentem Petrem Pavlem. Volají potom, aby vznikla nezávislá komise, která by případy zneužívání prošetřovala. Byla by taková komise cestou k uzdravování, o kterém mluví arcibiskup Přibyl? Je církev v Česku dostatečně citlivá vůči obětem? A co se změní, pokud vejde v platnost česko-vatikánská smlouva? Upozorňujeme, že tento pořad vysíláme v repríze.
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Jsem tomu rád, že našimi hosty tady ve studiu jsou předseda spolku Někdo ti uvěří Jiří Kilar. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A jeden z vyjednavačů smlouvy se Svatým stolcem, advokát Jakub Kříž. Dobrý den, zdravím vás.
3: Dobrý den.
1: Dělá církev v Česku dost pro to, aby se vypořádala s těmi jednotlivými případy zneužívání, pane Kříži?
3: To téma se s nějakou větší intenzitou objevilo zhruba před 10 lety a mám za to, že církev od té doby udělala kus cesty. Ta opatření, která je potřeba jako přijímat, nebo ten kontext je, že je potřeba přijmout nějaká jako opatření preventivní, vyhledávací, reakční. A myslím si, že už se udělalo relativně hodně práce právě na těch, v té oblasti vyhledávacích opatření a reakčních. To znamená, že církev jako začala novým způsobem reagovat na zjištění, na případná podezření, přijala jako řadu dokumentů, byť samozřejmě tohle téma není o produkci papíru a školení a diskuzí, ale musím říct, že i těchto aktivit byla velká řada. A mám za to, že církev v České republice se v tom tématu pohybuje podstatně kompetentněji než před těmi 10 lety.
1: To byste uznal, pane Kilare?
2: Asi částečně. Myslím si, že, nebo jsem přesvědčený o tom, že katolická církev dělá ještě poměrně málo kroků. Myslím, mluvím teďka třeba o diecézních biskupech. Teďka dochází ke generační výměně biskupů a já mám teda takovou mírnou naději, že by se mohlo tohleto téma posunout dál a mnohem rychleji, než tomu bylo doposud.
1: Když teď nastupující nový arcibiskup pan Přibyl říká, že chce pomoct uzdravovat ty oběti sexuálního zneužívání v církvi, tak jak by takové uzdravování podle vás, pánové, mělo vypadat, pane Kříži?
3: Pravděpodobně jako potkávat se s těmi lidmi, setkávat se s nimi, to myslím, že je krok, který nový pan arcibiskup ohlásil a který je důležitý, protože třeba naslouchat jejich zkušenostem a z toho vyvozovat potom další kroky.
1: Předpokládám, že to vítáte, teď na to pan Kříž narazil, pane Kilare, že nový pan arcibiskup už dal najevo, že se s oběťmi chce sejít.
2: Ano, mám informace o tom, že se s nimi dokonce už schází a bere tu problematiku velmi vážně, v žádném případě to nezlehčuje. To, aby docházelo k uzdravování obětí a vůbec toho, co se vlastně stalo v tom církevním prostředí, které je založené na důvěře většinou, tak vlastně dochází k tomu, že ta důvěra byla narušená. A nový pan arcibiskup má teďka před sebou velkou práci vlastně tu důvěru znova nastolit a myslím si, že právě nějaký otevřený a transparentní přístup vůči obětem, citlivost a nabídnutá péče a pomoc je na místě.
1: Jak ale tu důvěru obnovit ze strany církevního představitele, když vlastně to příkoří, které se obětem stalo, bylo ze strany církevních představitelů, pane Kříži?
3: Já myslím, že vlastně to je téma, které rozvinul pan kolega Kilar, že jednak tím nasloucháním, jednak nějakým jako kompetentním přístupem k obětem nebo k těm osobám, které byly nějakým způsobem poškozeny jednáním ze strany církve a potom také nabídnutou pomocí. Když se podíváme do do toho dokumentu Vos Estis Lux Mundi, který přijal papež František a který přinesl, řekněme, nějaký jako kvalitativní posun v přístupu k této otázce.
4: Prosím, jenom nám přeložte ten název z latiny.
3: Ten název znamená Vy jste světlo světa.
4: Děkuju.
3: To jsou jako první slova toho dokumentu. Ale vlastně jedno z těch opatření, které tam zmiňuje, samozřejmě kromě toho, co už jsem uváděl, jako nějaké detekce, prevence, trestání těch škůdců nebo pachatelů, tak jedno z opatření je pomoc obětem, podpora, nějaké jako doprovázení psychologické a další, ale samozřejmě asi nějaký univerzální lék na nápravu jako zraněného vztahu není. Jo, tam asi všichni chápeme, že pokud někdo je jako zraněný neadekvátním nebo dokonce zločinným jednáním církevního představitele, tak se žádným administrativním opatřením ta důvěra neobnoví.
4: Pane Kilare, dá se obnovit důvěra i v těchto krajních případech?
2: Já myslím, že určitě, akorát, že to vyžaduje velkou práci. Mám zkušenosti s tím, že když budu mluvit teďka prakticky, aby to bylo srozumitelné, když přicházeli oběti s tím, že chtěli vlastně vyjádřit ten svůj příběh, nebo říci ten svůj příběh, a biskupové si často brali k sobě právníky, tak to není dobrý signál. To nevytváří skutečně důvěrné prostředí, tak abychom mohli bezpečně říct si svůj příběh. Snažíme se vlastně i s biskupy velmi otevřeně jednat o tom, jak komunikovat s obětmi. Není to tak, že oběť požádá biskupa, nebo nemělo by to tak být, že oběť požádá biskupa a biskup bez přípravy vlastně tu oběť přijme. Mělo by to být, že jednak bude někdo tu oběť doprovázet, protože je to pro ně těžké, zároveň i pro toho biskupa je důležité, aby tam měl někoho, kdo ho nějakým způsobem bude korigovat, a vlastně předtím, než dojde k tomu setkání, tak by mělo dojít k přípravě o tom, jaká očekávání má vlastně oběť, co si vlastně přeje, co si žádá, a z druhé strany, co může ta církev nebo ten biskup splnit. To si myslím, jsou hrozně důležité věci.
4: A máte informace, zda právě v tomto duchu se odehrávají ta setkání s novým arcibiskupem panem Přibylem?
2: Jsme na začátku. Já bych panu arcibiskupovi dal určitě čas na to, abychom mohli společně ty věci nějak nastavit, ale vím, že je tomu velmi otevřený a velmi, velmi pozorný.
4: Ale jste v kontaktu už?
2: Ano,
4: s novým
2: jsme v kontaktu.
4: Panem arcibiskupem. Pane Kříži, vy jako právník, když tady slyšíte od jedné z obětí sexuálního zneužívání v církvi ze strany kněží, že tomu nebylo dobře v minulosti, kdy při těch setkáních biskupy doprovázeli právníci, tak co na to říkáte?
3: Tak je to případ od případu. To je, myslím, že jako ta klíčová věc, která tady je, že každý případ je prostě individuální a musí se řešit individuálně, a proto jsem říkal, že to uzdravení není nějaký automatický důsledek přijetí nějakých administrativních opatření. Já vím o setkáních, která i probíhala bez právníků, zřejmě byla i setkání s právníky. Současně jsou situace, kdy oběť třeba podává trestní oznámení na toho biskupa, nebo mu sdělí, že přijde se svým právníkem, tak v tu chvíli zase jako je asi pochopitelné, že i ten představitel církve taky požádá svého právníka o to, aby ho doprovázel. Ale souhlasím s tím, že je potřeba přistupovat maximálně citlivě a ideálně prostě oddělovat tu rovinu, řekněme, pastorační rovinu, smíření rovinu, vyprávění toho příběhu, jeho naslouchání, projevení důvěry v to, že to, co oběť to neadekvátního jednání jako přednáší, že prostě ten biskup nebo církevní představitel oběti důvěřuje. To je jedna stránka, tam skutečně právník není vůbec potřeba. Ale ve chvíli, kdy jako i třeba z té druhé strany padají nějaké právní argumenty, tak tam asi zase logické, že biskup, který není právníkem z povahy věci, tak požaduje součinnost nějakých expertů.
4: To byste připustil, pane Kilare, že v některých případech je ta přítomnost právníku odůvodněna?
2: Ano, ale určitě ne na první schůzce nebo na prvním setkání. Tam si myslím, že to není dobrý signál. Já bych se chtěl ještě vrátit té důvěře. Myslím si, že to, co se snažíme systematicky vlastně pomáhat církvi, je to, že je abych se mohla vrátit důvěra, tak to znamená, že i církev bude mít dobře nastavená pravidla. A to znamená jako nejenom péče o oběti, ale i péče právě o kněze a tím předcházení, vyhoření a těch věcí, z kterých potom vznikají ty problémy s tím zneužíváním. Takže podle mého je to mnohem komplexnější věc. Církev musí hodně pracovat na tom, přestože má různé dokumenty vypracované, to je jasné, ale jde o tu praktickou ukázku. Naši moje kolegové nebo moje kolegyně s kolegou Markem Drábkem a Anička Ptáčková budou teďka školit 200 kněží na Moravě, že skutečně, jako tady vidím, že se to začíná posouvat. Prevence proti zneužívání je velmi důležitý prvek právě pro to obnovení důvěry.
4: Co dalšího na poli prevence by se, pane Kříže, dalo udělat? Protože pakliže takovou prevenci pro kněží zajišťuje spolek, tak to asi není úplně nejsystematičtější řešení v tom smyslu, že by bylo lepší, aby takovou prevenci zajišťovala sama církev, nebo ne?
3: Já myslím, že to vyplynulo z nějaké spolupráce mezi církví a spolkem a že jako nemyslím si, že to je úplně něco a priori nesystematického, protože naopak jako ti lidé ze spolku někdo ti uvěří.
4: Dovysvětlím tu svoji otázku. Myslel jsem to tak, že spolek pana Kilara asi nemůže zajišťovat takový typ vzdělávání pro všechny kněží v České republice, že zkrátka to není v jeho kapacitách.
3: To bez pochyby jako nemůže, ale může se na tom podílet. Jsou i výhoda, jejich výhoda je v tom, že jako nejsou lidmi z vnitřku církve, jako v tom smyslu
5: zaměstnanci
3: nějakých církevních struktur, ale můžou prostě vrhnout trochu odlišný a velice užitečný pohled na tu problematiku, ale když se ptáte, tak jsou i jiné případy, byl třeba nějaký byl kurz celoživotního vzdělávání na katolické teologické fakultě zaměřený na toto téma. Biskupská konference zřídila nějaké odborné centrum, kde jsou taky odborníci, kteří se tématem zabývají. Teď zřídila ještě komisi biskupů. Ale souhlasím s panem Killerem, že v té otázce prevence je stále co vylepšovat. Proto já jsem na začátku zmínil ty tři druhy opatření, preventivní, vyhledávací a reakční. A u těch druhých dvou, nebo u toho druhého třetího mám za to, že tam se udělal velký kus práce a ta prevence je podle mého názoru stále ještě výzva.
4: To uznáváte, pane Killere, že samozřejmě je ještě co zlepšovat, ale že přístup k prevenci a taky informování o celé té problematice se zlepšuje. Jenom bych tady uvedl, že pan Kříž působí na zmíněné katolické teologické fakultě, kde tedy se odehrávaly nějaké kurzy, rozuměl jsem tomu správně.
2: No, myslím si, že je to jedna z kapek, které vlastně pomáhají tu problematiku nějak pojmenovávat. Já bych se třeba vrátil ještě k té spolupráci s biskupskou konferencí. My to deklarujeme dlouhodobě a vlastně teprve od té doby, co se současný pan arcibiskup Stanislav Přibyl stal předsedou té komise pro zneužívání, kde jsou 4 biskupové, tak teprve tehdy se začalo něco posouvat k lepšímu, takže já tam vidím jako velkou snahu ty věci zlepšovat a k té naší spolupráci vlastně a k tomu školení a prevenci, tak myslím si, že pro církev obecně je velmi zdravé a důležité, aby dokázali na tuhle problematiku přicházet i lidé z jiných částí společnosti, protože církev má poměrně velký strukturální problém právě tím, že má poměrně koncentrovanou moc v pozici těch biskupů a tohle je potřeba nějakým způsobem pojmenovat a snažit se o to, aby biskupové dostávali zpětnou vazbu a mohli jsme společně komunikovat, jak ty věci vlastně řešit a posouvat.
4: Ale jestli vám správně rozumím, tak ta vaše očekávání od nového arcibiskupa jsou velká právě i kvůli tomu, co dělal v posledním roce ve funkci předsedy Komise pro prevenci zneužívání.
2: Ano, ale zároveň mu chceme dávat zpětnou vazbu a společně spolupracovat na tom, abychom neustrnuli jen v nějakých očekáváních, ale dělali konkrétní kroky.
4: A takovou zpětnou vazbu už mu dáváte,
2: ano,
4: nebo jste v kontaktu?
2: Jsme v kontaktu a dáváme mu ji.
4: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty jsou předseda spolku Někdo ti uvěří Jiří Killar a jeden z vyjednavačů smlouvy se svatým stolcem advokát Jakub Kříž.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: na Pražském hradě se s prezidentem Petrem Pavlem setkalo několik obětí a potom z jejich strany zaznělo, že by bylo dobré, aby i v Česku vznikla nezávislá komise, která by se těmi jednotlivými případy zneužívání zabývala. Přivítal byste vznik takové komise, pane Kříže? Dovedete si ji představit?
3: Podle mého názoru nejlepší nezávislou komisí jsou orgány činné v trestním řízení. Pokud hovoříme o jednáních, které má nějaký jako kriminální kontext a sexuální zneužívání a různé další formy sexuálních trestních činů jsou kriminální v našem právu, tak mám za to, že jako na prvním místě a nejúčinnější je prověřování těch případů ze strany orgánů činných v trestním řízení.
4: Tedy pro tu komisi podle vás není důvod?
3: Ta komise, takhle, mluvíme o komisi, ale abychom jako dokázali zhodnotit, co to je za komisi, tak musíme vyjasnit celou řadu otázek. Jako, jaký je její cíl, co může dělat, co nemůže dělat, jaké nástroje má a co bude vlastně vyšetřovat. A teprve pak jako můžeme zhodnocovat přínosy nebo nedostatky.
4: Pane Killere, váš pohled na potřebnost komise, která by se zabývala jednotlivými případy zneužívání, neměly by se oběti v první řadě obracet na orgány trestní činné v trestním řízení, jak řekl pan Kříž?
2: Já si myslím, že to jsou dvě roviny. Jedna věc je, na koho by se měly obracet oběti, a druhá věc je nezávislá komise, která by měla prošetřovat případy nějak do minulosti. A tady já vnímám věc, že jsem přesvědčený o tom, že ta komise je důležitá věc právě proto, abychom si mohli sami uvědomit a zmapovat, co se vlastně dělo a v jakém časovém období. Zároveň na rozdíl od jiných biskupských konferencí z jiných zemí, ať už je to Slovensko, Polsko, když budu mluvit o našich sousedech, tak oni se snaží vlastně dávat čísla v nějakém čase, třeba od roku 2010, 15 do současnosti, kolik bylo nahlášených případů. To je přece věc, o kterou se dá opřít. To jsou fakta. A tohle zatím u nás chybí. To znamená, než by měla vzniknout nějaká komise, tak je v první řadě důležité bavit se o tom, zda máme nějaké podklady, nějaká čísla a z těch vycházet. A na základě toho potom se bavit o tom, jak to celé uskutečnit.
4: Pane Kříži, nezazněl teď argument pro vznik takové nezávislé komise?
3: Já myslím, že jako zazněl velice vážný argument. Já jenom to, co říkám, je, že musíme si říct, co vlastně ta komise bude vyšetřovat? Například, když mluvíme o zneužívání, co to je ono zneužívání, protože víme, že za posledních 10 let ten pojem jako se poměrně vyvinul, že v různých zemích, v různých kontextech se používá s různým obsahem, takže musíme si vlastně říct, jako co od té komise chceme, co chceme, aby vyšetřovala a jakými právními nástroji. Jestli tedy to má být jako nějaký veřejnoprávní orgán, tak ten asi musí být zřízen zákonem nebo nějakým odpovídajícím nástrojem. Jestli to má být soukromý orgán církve, tak ten zase bude jako vystaven podezření z toho, že není
4: církev vyšetřuje samu sebe. Takže, pane Killere, kdybyste mohl upřesnit, jaká je ta vaše představa fungování té nezávislé komise?
2: Za prvý, tím, že by to měla být nezávislá komise, tak to nemůže být asi komise zřízená církví, i kdyby tam byly odborníci.
4: Což pan Kříž přiznal, že by nebylo nejvhodnější, nebo že by to čelilo kritice.
2: Ano, ano. Jako moje představa vlastně je taková, jenom já o tom vím, že oběti to vyžadují, nebo bavíme se o tom, jako o tématu, ale myslím, že jsme na začátku, že právě to, jak říká pan Kříž, tak s tím absolutně souhlasím, že je potřeba vydefinovat vlastně tu roli a práci té komise, jakým způsobem vlastně by měla pracovat a zpracovávat ty případy.
4: A nějakou přibližnou představu v tuto chvíli o tom, jakými případy by se ta komise zaobírala?
2: Tak určitě zneužíváním sexuálním, to je velké téma, duchovní zneužívání nebo to mocenské, jako jsou to vlastně tři formy zneužívání, které se v církvi objevují, takže myslím si, že na tohle by se mělo pohlížet a samozřejmě to sexuální zneužívání je asi nejvíc.
4: Pane Kříži, je to pro vás jako pro právníka dostatečné upřesnění funkce té případné nezávislé komise?
3: No, pan Killere vlastně otevřel velice zajímavou otázku, protože to, co jako vyjmenoval, tak celá řada z toho jsou skutečně jako trestné činy z hlediska českého práva, některé aktuálně, některé i v minulosti. Víme, že i české světské právo se v této oblasti jako podstatně vyvinulo za posledních 20-30 let, což je asi horizont, na který by ta komise pravděpodobně mířila, nebo to tak jako odhaduji, možná, že delší, ale tak tam těch změn bylo ještě víc. Takže otázka je vlastně, jestli by nás zajímaly jako porušení práva,
5: v rovině trestní nebo v jaké, nebo porušení jako morálních nějakých předpisů, vnitřních předpisů církve. Máme jako typicky třeba otázka celibátu. Otázka celibátu je nějaká jako vnitrocírkevní záležitost a porušení celibátu není trestným činem z hlediska světského práva, ale... A teď je otázka, jako má být zahrnuto, nemá být zahrnuto.
4: Ale mluvíme tady asi jednoznačně o případech zneužívání. Tak
5: no ale
4: tam
5: co
4: se
5: to je
4: shodneme.
5: To zneužívání? Jo, to je prostě to, co jsem říkal, že je potřeba vydefinovat. Protože jestli můžu, jako před ještě 10 lety byl konsenzus na tom, že zneužívání se týká nezletilých. Pak přišla další fáze, kdy jsme řekli, a dobře, zneužívání se taky týká nějakých zranitelných. Dneska máme fázi, kdy zneužívání se týká i dospělých osob. Je tam ten aspekt toho, řekněme, jako nerovnosti vztahů a tam už se dostávám jako do situací, kdy slovem zneužívání označujeme v té hovorové mluvě nebo i v té církevní mluvě něco úplně jiného, než jako zneužívání označuje třeba české právo.
4: Pane Kilare, máte jasno v tom, co všechno by ten pojem zneužívání měl zahrnovat?
2: Tak určitě zneužívání je vlastně zneužití moci nad někým, kdo je zranitelný, kdo se nemůže bránit. A jako z velké části máme případy, které se týkají dospělých osob, ať jsou to muži nebo ženy, nebo dospívajících, nebo dětí. Jsou to vlastně zranitelné osoby, které se nemohou bránit. Ale to je asi na jinou debatu. Myslím, že bychom tady zabředli do detailů.
4: Tak do nich nezabředávejme. Ještě, pánové, bych rád využil toho, že pan Kříž, jak jsem ho uvedl na začátku, tak se podílel na vyjednávání česko-vatikánské smlouvy. Teď ze strany některých obětí zaznívá, že ta smlouva by situaci obětí ještě zhoršila, že by zkomplikovala vyšetřování těch jednotlivých případů. Jak byste se ve stručnosti, pane Kříže, vyrovnal s touto kritikou?
5: Já mám za to, že to není jako realita, jo? Že tam těžko v té smlouvě najít něco, co by mělo znemožňovat vyšetřování těch jednotlivých případů. Ty oběti pravděpodobně míří na ustanovení o zpovědním tajemství.
4: Přesně tak.
5: Zpovědní tajemství je něco, co je prostě jako široce uznáno. Je součást církevního práva jako tisíciletí, když použiju tohle slovo.
4: Promiňte, protože nemáme tolik času, tak bych možná jenom doplnil, že ty oběti často říkávají, že ta smlouva rozšiřuje ten pojem zpovědního tajemství. To je ta jejich kritika.
5: No, to je na samostatnou diskuzi. Já jsem přesvědčen, že to tak není a že nikdo to tak nekoncipoval a že to prostě není adekvátní čtení té smlouvy.
4: Pane Kilare, není tedy ta kritika na adresu česko-vatikánské smlouvy přehnaná?
2: Já si myslím, že je to prostě celé nešťastné z toho důvodu, protože obecně Vatikánská smlouva není problematický dokument až tady na tuhle tu jednu věc a to je, že se to zpovědní tajemství rozšiřuje na pastorační asistenty.
5: Ne, rozšiřuje, ale to je na speciální
2: diskuzi. Ale jako je to byla kolem toho poměrně velká debata. Já si myslím, že kdyby církev při tom prohlášení nebo při tom ustanovení té Vatikánské smlouvy, při té vzájemné dohodě, ukázala nějaký program na to, jak bude pracovat v rámci prevence a jak bude vlastně tohle téma třeba i toho zpovědního tajemství řešit, jak bude pomáhat vlastně kněžím, tak si myslím, že tohle to by byl signál, že to církev myslí vážně. Takhle to vyznělo.
4: A takový program církev neukázala podle vás?
2: Ne.
4: Vůbec ne? Ani jeden z těch dokumentů, který tady zmínil pan Kříž v první polovině naší diskuse?
2: Ne, já myslím si, že právě při té představu si to úplně jinak. Jako církev musí o těch věcech mluvit mnohem otevřeněji a když už se teda některé věci deklarují, jako třeba ta Vatikánská smlouva, tak kde právě o to víme, že vzniklo napětí u obětí, tak musíme udělat co nejvíc pro prevenci a připravit nějaký plán té prevence pro to, aby se tomu předcházelo.
4: S čímž ale, pane Kříži, v zásadě souhlasíte?
5: Nemám s tím problém a dokážu si i představit možná to, co myslel pan Kilar, je, že jako by bylo přijato i nějaké třeba jako prohlášení, memorandum, já nevím, ve vztahu k té smlouvě, které by řeklo prostě žádné ustanovení této smlouvy není myšleno a teď jako reagovat na ty oběti, na ty námitky.
4: Možná se i nad tímto tématem, třeba i v tomto složení znovu sejdeme. Pro dnešek je to všechno, já vám děkuju, že jste přišli, pánové, jmenovitě byl u nás advokát Jakub Kříž a předseda spolku Někdo ti uvěří, Jiří Kilar. Ještě jednou díky.
2: Děkuji.
5: Naschledanou, hezký den.
4: Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Lukáš Matoška.
6: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tedy o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
0: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Premiér Babiš chce znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. Rusko má zastavit dodávku kazašské ropy do Německa. Začíná nadstavba fotbalové šance ligy. Ve skupině o titul přivítá Liberec vedoucí Slávy. A dnes bude převážně jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce opět sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Pro Radiožurnálu vedl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíře za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. A připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
8: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
7: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by šel návrh proti svobodě a demokracii. Rusko může přestat dodávat kazašskou ropu do Německa. Ropovodem družba zdůvodňuje to potřebou ropovod opravit. Jak dlouho by to mělo trvat, není jasné. Německo touto cestou loni získalo asi 2 miliony tun ropy. Letos chtělo dovoz navýšit, teď hledá alternativní trasy.
9: Výpadek se dotkne hlavně braniborské rafinérie Schwedt. Ta vyrábí třeba kerosin pro letiště v Berlíně nebo benzín pro auta v Německu i Polsku. Víc surové ropy by mohl dodávat třeba přístav v Rostoku. Podle jeho ředitele Gernota Teše by ale bylo potřeba nové potrubí do Braniborska. Německo jedná o dodávkách taky s přístavem v Gdaňsku, ten je v Polsku napojený na družbu. Kazachstán dodává do Schwedtu asi pětinu tamní spotřeby ropy a nabízí alternativní dopravu přes ruské přístavy v Baltském a Černém moři. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Talankina se znovu našla. Informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl ze Spojených států do Německa. Ostraha na letišti v New Yorku mu ale před nástupem na palubu přikázala sošku odbavit do zavazadlového prostoru.
10: Ruský režisér před odletem pořídil snímek krabice, do které zaměstnanci Lufthansy asi 4-kilovou pozlacenou sošku uložili. Oscara by prý mohl použít jako zbraň. Když Talankin přistál v Německu a chtěl si krabici vyzvednout, tak ji nemohl najít. Po několika hodinách Lufthansa oznámila, že je soška ve Frankfurtu. Americký režisér David Bornstein, který stojí za oceněným dokumentem spolu s Talankinem, postup newyorského letiště zkritizoval. Bornstein televizi BBC Hostivský řekl, že nezná jiného tvůrce, který by musel sošku odbavit. Pavel Talankin získal prestižní ocenění za českodánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. Snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Začíná nadstavbová část fotbalové šance ligy. Ve skupině o titul se dnes představí Liberec proti vedoucímu týmu tabulky Pražské Slávy. Utkání začne v 18 hodin.
11: Už v 15 hodin odstartují nadstavbu celkem 4 duely. Ve skupině o udržení bude poslední Baník Ostrava hostit Mladou Boleslav a Zlín předposlední Duklu Praha. V prostřední skupině o umístění se Bohemians utkají s Olomouckou Sigmou a Karviná s Pardubicemi. Digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne všechna utkání šance ligy v pořadu s mikrofonem za sportem. Jednotlivě a bez přerušení si můžete každý zápas naladit třeba na webu iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: České hokejisty čeká druhé střetnutí domácího turné série Euro Hockey Tour. Po úvodním triumfu nad Finskem nastoupí v Českých Budějovicích proti Švédům. Zápas začne v 16 hodin, Radiožurnál Sport ho přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu čekejte reportážní vstupy.
12: Nehoda na D5 u Cerhovic, další na silnici 57 na Vsetínsku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně havarovalo osobní auto. Na exitu 41 Cerhovice srazilo zvěř. Je to čerstvá nehoda, na místo míří policejní hlídka. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od Klízí ty následky srážky dvou nákladních aut. Havarovala za sjezdem na Ořech na 18. kilometru. Blokují levý pruh a taky odstavný. Nehoda se objíždí nejprve pravým, pak hned levým pruhem. V místě je nárazově hustší provoz, kolona se tam teď netvoří. A na silnici 57 ze Vsetína do Valašských Klobouk narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je mezi Lužnou a Lidečkem. Jsou tam zatáčky, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Teď v noci se ochlazuje na plus 6 až plus 2 stupně Celsia, v údolích až na nulu a místo se objeví přízemní mrazíky. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty plus 22 až plus 26 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem plus 21 a na horách většinou kolem plus 17. Tolik zprávy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
1: Dnešní příběhy, kterými vás provází Adam Drda, jsou věnovány vzpomínkám dvou žen na 50. léta. A obě ty osobní, respektive rodinné historie, mají vztah k uzavřeným a střeženým státním hranicím, které oddělovaly Československo od svobodného světa. Obě se také týkají lidí, kteří nerezignovali a dělali něco pro druhé. Dne 11. dubna 1948 mířila skupina asi 20 politických uprchlíků na západ do Bavorska. Vedle válečný veterán ze západní fronty Jan Anděl, ročník 1911. S nímž šla do exilu také těhotná manželka Pavla, syn Jan a dcera Blažena. Na silnici mezi vesnicemi Kamerdorf, tedy dnešní Horní Rybárna, a Libá, na ně čekali příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Uprchlíky zadrželi a Jana Anděla zastřelili. Není jasné, jak přesně k tomu došlo. Ví se však, že se Jan Anděl dostal do potyčky se strážmistrem Řezáčem, přičemž na ně další esenbák strážmistr Lébl vypálil ze samopalu. Někdo musel tátu udat, protože už na nás čekali. Nebylo to ještě na hranicích, zbývali tak 2 kilometry a přesto dobře věděli, kudy táta půjde. Vzpomíná v rozhovoru pro Paměť národa Blažena Baborová, rozená Andělová, tehdy 13letá. Blažena Andělová se narodila 7. února 1935 na západním Slovensku, nedaleko Nitry. Válku prožila s matkou Pavlou Andělovou a mladším bratrem Janem v dosti chudých poměrech. Blažena s matkou obývali domek v obci Ivanka, matka pracovala v nitranských mlýnech a v Nitře také často přespávala. Později se obě přestěhovaly do vestičky Párovské háje k tetě, která se už starala o Blaženina malého bratra. V Párovských hájích začala Blažena chodit do jednotřídky v místní škole a vzpomíná, že právě tam zažila nejhezčí dětství. Do vsi prý těžká doba příliš nedoléhala. Otec Jan Anděl, původním povoláním obuvník u Bati, odešel v roce 1939 za hranice, aby se zapojil do bojů proti nacismu a německé okupaci Československa. Rodina o něm až do května 1945 neměla žádné zprávy.
2: Žila jsem na Slovensku těch 10 let, s mámou a s bráchou. Táta byl vlastně ve válce. Já vím akorát, že byl asi v cizinecký légii. Ve Francii, v Polsku byl, to vím, protože to poslal mámě lístek a to bylo v Polsku. A potom byl, někde se nalodili a přidal se nějak v československý, já nevím, vojsko a přišli vlastně, myslím, do Anglie. No a pak vlastně z té Anglie do Plzně. No a tam byl až do září, až vlastně šel do civilu. No a pak, když se vrátil v tom 45., tak on chtěl, nebo našel si tady ve Františkových lázních hotel Bietermeier, asi v listopadu. Já jsem se tam s ním, s mámou a s ním brácha ještě zůstal od tety, tak vlastně odstěhovala. No a žili jsme v tom Bietermeieru, tam jsem chodila do školy.
1: Vzpomínka Blaženy Andělové, později Baborové, vyžaduje doplnění. Podle dokumentace, kterou pro Paměť národa a Ústav pro studium totalitních režimů zpracovala Eva Palivodová, odešel Jan Anděl na jaře 1939 přes Polsko do Francie. Absolvoval výcvik a stal se legionářem 1. pluku cizinecké legie v alžírském městě Saída. Po vypuknutí druhé světové války byl přeřazen k československým jednotkám. Nejdřív k prvnímu pěšímu pluku v Agde a poté k třetímu pěšímu pluku. A nakonec sloužil u prvního dělostřeleckého pluku. Po kapitulaci Francie odjel na lodi Viceroy of India do Velké Británie, kde byl zařazen do dělostřeleckého oddílu. Později sloužil v pěším praporu první československé brigády, delší dobu také působil v brigádních tankových dílnách. V červnu 1944 byl převelen k motostřeleckému praporu, s nímž se zapojil do bojů u Dunkerque. Do vlasti se vrátil s americkou armádou. Po válce už Jan Anděl nechtěl žít na Slovensku a usadil se v západočeských Františkových Lázních, kam za ním v listopadu přijela taky manželka s dcerou Blaženou a o něco později i syn Jan. Po vyhnání tamních Němců vedli manžela Andělovi ve městě hotel Biedermeier, kde se stal Jan Anděl národním správcem. V domě byli nejdříve ubytováni američtí vojáci, po jejich odchodu sloužil jako sezónní ubytovna pro lázeňské hosty. Hotel byl menší, nabízel jen asi 7 pokojů, největší atrakcí byla prý restaurace s terasou a rozsáhlá zahrada, kde se hosté slunili na lehátkách. Večer se na terase pořádaly taneční zábavy. Andělovi obývali malý byt v prvním patře. Jan Anděl, aspoň podle vzpomínek své dcery, uměl obstarat podnik i v nelehkých poválečných dobách. Když to nešlo oficiálně, pomohl si sám.
2: On takhle jezdil na Slovensko, že tehdy jako byl nedostatek třeba masa nebo takových věcí, tak on spíš byl několikrát na Slovensku a to měl známýho policajta, tak ten jel s ním i byl jako v té uniformě, takže vlastně ji nikdo nestavěl. Jednou jsem byla s nima nějak i na Velikonoce, že tam táta nakoupil nebo to prase nebo něco maso, že pak mohl tam vlastně vařit, aniž by to byly lísky, pak už byly lísky, no takže nepotřeboval, že tam třeba přijeli, já nevím, to bylo domluvený třeba nějaký zájezd autobusem nebo tak a nemuseli dávat lísky, protože když takhle on sehnal to maso nebo to, tak nebylo vlastně třeba.
1: Vzpomíná Blažena Andělová, Baborová. Někdejší voják Jan Anděl se dobře vyznal v krajině západu českého pohraničí. Jak se s ní seznámil, to přesně nevíme, ale už před komunistickým převratem převedl přes hranice služebnou, která měla být jako Němka odsunuta do sovětské zóny okupovaného Německa, ale chtěla se dostat na území pod americkou správou. Když přišel únor 48, tedy komunistický puč, byl Jan Anděl rozčarovaný a rozlobený.
2: V tom únoru, když přišel vlastně ten převrat, tak můj táta se nějak s tím asi nemohl smířit. No tak 48. mi vlastně bylo 13. No tak co 13-letá holka, že jo. No ale to bylo vidět, že se táta vlastně nemohl tak nějak smířit. On jako zahraniční a západní s tím, že vlastně komunisti tady, dalo by se říct, vyhráli. On byl správce v tom Biedermeieru, no a tak ze dne na den ho vlastně, dalo by se říct, jako odvolali. No tak on se prostě rozhodl, že odejde pryč s celou rodinou.
1: Nejdřív však Jan Anděl pomáhal do emigrace svým přátelům a známým, účastníkům domácího i zahraničního protinacistického odboje, kteří se v nových poměrech cítili z pochopitelných důvodů ohroženi. Několik jich přijelo do hotelu Biedermeier, kde se ubytovali a odkud je Anděl 25. března 1948 úspěšně odvedl za hranice. Pokračuje Blažena Andělová, Baborová.
2: Určitě tam byli i třeba ty, co táta převáděl, tak tam klidně v pohodě mohli být, když nahoře byly pokoje, takže my jsme o nich, do školy jsem chodila, takže my jsme o nich vůbec nemuseli vědět, dole byla kuchyně, ne, takže i když něco jako udělat, uvařit nebo tak, to, tak tam to mohli dole, tam se mohli klidně i najíst v té kuchyni. Takže s náma vlastně do styku vůbec nepřišli. No a museli být potichu. Já teda jsem tam nikoho ani nikdy nezahlídla, ani jsem nepoznala, že by tam někdo byl. No tak bylo to velký, tam nebylo třeba, aby my jsme se s nima. No a když potom třeba v noci šli nebo to, no tak to už jsem šla spát. No a taky určitě nedělali randál, aby nás budili. Nebo a tak to o tom věděla jenom tak máma, ale já teda ne.
1: Zmíněného 25. března 1948 šli uprchlíci vedení Janem Andělem z Františkových lázní kolem obce Liba, ale cestou je u dvora Sorkov zadrželi dva strážmistři Sboru národní bezpečnosti neboli SNB, Josef Hadáček a Jan Vídeňský. Tehdy je Jan Anděl přemohl a odzbrojil a jednoho z nich zranil. U silnice z Lužné do Libé stál ještě nedávno památník opěvující hrdinský čin dvou strážmistrů v boji proti agentům cizích rozvědek. Možná tam stojí dodnes. Přechod do Německa se nicméně podařil. Na 11. dubna 1948 naplánoval Jan Anděl odchod další velké skupiny uprchlíků. Celkově čítala asi 21 lidí. Byli v ní například Andělovi přátelé ze zahraničního odboje Ludevít Veselý a Jan Veselý, někdejší partizáni ze Slovenska a další přátelé s rodinami. A také rodina Jana Anděla, těhotná žena Pavla, syn Jan a dcera Blažena. Děti nevěděli, kam jdou.
2: Pavla, moje sestra, tak ta vlastně, máma byla těhotná, ta se narodila až potom vlastně v říjnu. No tak nějak asi kolem 10. jsme odešli, ale to jsme nic nevěděli, ne? To prostě jsme šli. To byla taková velká víc skupina, tam bylo nás asi 6 dětí, tam byla dokonce jedna malá holka, kterou tý rodiče řekli, že jdou na ryby, ta řekla potom, že už víckrát na ryby nepůjde. Každý jsme měli, máma ne, ta měla jenom nějakou tašku. Já jsem měla nějaký baťužek, jako na záda brácha taky a táta spíš nějaký větší baťoch. No a prostě jsme šli. Kam a co a to, tak to jsme vlastně nevěděli. Prostě jsme s nima šli, s rodičema a tak co Báchovi bylo, mě bylo 13 brachů by bylo 9, no. To těžko by asi nám, navíc taky určitě by měli strach, aby jsme někde něco třeba nevykecali, dalo by se říct.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Blažena Andělová, dnes Baborová, si pamatuje, kudy 11. dubna 1948 skupina uprchlíků vedená jejím otcem Janem Andělem šla. Tři menší skupiny se setkaly u Labutího jezírka ve Františkových lázních a společně pak postupovaly kolem koupaliště Jadran a dál lesní cestou mezi rybníky.
2: Tak já jsem to tam znala, protože to jsme tak s dětma, jsme to tak prošmejdili, nebo to jo, to vím, že jsme, když jsme vyšli, já nevím, tak před 10. nebo tak nějak z toho Biedermajeru a to jsme šli směrem, tam je jezírko Labutí, tak okolo toho jezírka a pak k Jadranu, to bylo koupaliště a okolo toho Jadranu jsme se nějak stočili přes pole nebo to a jsme přišli na takovou, jako dalo by se říct, lesní cestu nebo polní nebo něco takového. No a to jsme šli jenom my vlastně 4. No a když jsme byli u toho jezírka, tak tam nejdřív šel proti nám nějaký mužský, pozdravil, jako řekl, dobrý večer a tak. A pošel a pak se zase vrátil. Tak máma nechtěla jít dál, tak říkala, pojď, vrátíme se. Tenhle nás určitě jako práskne. Nebo ne, táta nechtěl, že ne, že je domluvený a že tohle a tamhle, že na nás čekají a tak. Pak jsme prostě šli dál a na té cestě tam vlastně přišli ještě ty ostatní, protože nás bylo asi 21, z toho bylo 6 dětí a nějaký ženy a pak ostatní mužský. No a pak jsme šli všichni jakoby směrem přes ten les a tam jsme měli přejít silnici, ale potom ještě nějakou na hranice nebo to jsme nedošli. Tady vlastně už nás zastavili. dál to bylo, určitě to bylo k těm hranicím, pak to nevím, tam jsem nikdy nebyla, jak daleko, ale určitě ještě nějaký kilometr to k hranicím bylo, protože tady nebylo ani žádný hraniční pásmo, nic tam do Libí se klidně jezdilo.
1: Když vyšli uprchlíci z lesa, měli přejít silnici a kolem vesnice Libá projít k hranicím a dostat se do Německa. To se nezdařilo, na silnici na ně čekali příslušníci SNB, kteří je zadrželi.
2: Někdo prostě musel toho tátu prásknout, protože už tam na nás čekali, už věděli, ten, kdo prostě to prásknul, tak musel vědět tu trasu, kudy prostě ten táta půjde, protože tam už na nás čekají. A když už jsme měli přejít silnici, no tak tam se objevili, rozsvítili a už ty pohraničníci, nebo já nevím, jak se jim tehdy říkalo, až stát a kde si, co si. A pak přišli k nám, já nevím, co se tam dohadovali, nebo co, no prostě tátu tam, dalo by se říct, že tátu vlastně zavraždili, protože my jsme neutíkali, my jsme zůstali všichni stát. Kam? To bylo, víte, to byla cesta a tady po té jedné straně byla louka, tam se nedalo kam utéct. Tam, kdyby jsme byli, vlastně chtěli někdo, a kam by jsme utíkali, ty, co tam ještě s náma šli, tak tam vůbec neznali a nic a nedalo se tam nikam utéct. A tam by nás byli tak postříleli všichni, protože když máte osvícenou louku, no, tak tam jste byla jako na dlani. Tak zůstali jsme všichni stát. No a přišli ty pohraničníci, asi dva přišli prostě tam k nám. Ale já bych řekla, že táta musel prostě jednoho z nich nebo některýho z nich poznat, který prostě jak převáděl, takže on převáděl, když on měl službu, že ten je ten policajt, ten musel se s ním musel domlouvat, ten se s ním musel domlouvat, že tehdy a tehdy on bude mít službu, takže může převést ty lidi a nic se jim nestane. Takže určitě měl domluveno i tuhle tu dobu, že prostě půjdeme, že to bude bez problémů. No a on, když vlastně přišel, takže vlastně ho poznal a tam v těch spisech, co jak vyslýchali, já už to nemám, to jsem dala bráchovi, tak tam vlastně se táta na něj nevrhnul, ale obrátil a řekl mu ty, a takový ošklivý slovo, to já opakovat nebudu, co je tam v těch spisech. No a tak nějak, jako kdyby se na něj vrhnul nebo něco takového, ale nic mu neudělal, protože i tam, co je vyslýchali a to, tak tam je uvedeno, že táta měl pistoli, ale nebylo z ní vystřeleno vůbec nic. No a tam ten, nevím proč, já nevím proč ho vlastně, proč vystřelil. No a vlastně, že táta to dostal rovnou do srdce a jednu byl, myslím, ránu do kotníku, takže byl vlastně na místě mrtvej. Já si spíš myslím, že tam ten ho zastřelil spíš z toho důvodu, že vlastně táta by byl svědek, že on mu vlastně pomáhal.

0: jednoho z policistů. Ve zprávě o zatčení stojí, že, cituji, anděl, který byl již vpředu, se vrátil ke skupině a za pomoci dvou mužů se vrhl se slovy ty kurvo na strážmistra Řezáče, přičemž pravděpodobně držel pistoli. Strážmistr Řezáč, který v pravé ruce držel samopal, snažil se levou volnou rukou odrazit anděla. Když spatřil strážmistr Lébr, že strážmistru Řezáčovi hrozí nebezpečí odzbrojení, vypálil směrem na útočící muže dávku ze samopalu. Po tomto výstřelu anděl ihned klesl k zemi a s ním současně i Řezáč. Konec citátu. Ze zápisu to vypadá, že pokud s převaděčem někdo spolupracoval, byl to spíš strážmistr František Řezáč. Střílel však druhý ze zasahujících esembáků, Jiří Lébr, který svou zmatenou střelbou zabil anděla a vážně zranil i svého kolegu. Ovšem těžko říct, mohlo to být teoreticky i tak, že nepohodlného svědka chtěl umlčet právě Lébr. Zjistit se to už nedá. Policejní záznam rovněž uvádí, že uprchlíky udal dělník z Františkových lázní. Jmenoval se Ivan Georgiev. Válečný hrdina Jan Anděl byl mrtev. Ostatní zadržené uprchlíky odvezli příslušníci SNB do vyšetřovací vazby v Chebu.
1: No a nás pak odvezli do Chebu k vojákům a tam jsme byli do rána. Ráno potom tam byla vedle vyšetřovací vazba, dalo by se říct, a tak tam potom nás vlastně odvedli. Tam jsme byli až vlastně do večera, no do večera nějak to je vyslýchali, no a máma ta tam zůstala, nás potom odvedli jako děti. V prvním poschodí byly jesle, dole byly školky, tak vlastně jako do toho první poschodí do těch jeslí, protože když dětičky odešly, tak tam vlastně v těch postýlkách jsme spali. Tam jsme byli, já nevím, asi týden. Jinak se o nás přes den nikdo nestaral. Tam byla velká zahrada, takže jsme byli spíš na té zahradě. Mohli jsme jít kamkoliv, no ale kam by jsme šli, peníze jsme žádný neměli, tak jsme nemohli jít ani na zmrzlinu, nebo až potom ty kamarádka přišla s tou její mámou, no a ty se ptali, jestli bych nechtěla jít k ním a počkat, až mámu třeba pustí, nebo tak. Tak já jsem řekla, že jo, tak já jsem zůstala tady a brácha ten vlastně, už ani nevím, jakým způsobem je odvezli na to Slovensko, protože i ty děti byly, tak tam ta holka, to byl zubař, tak ty byly až z Košic, ne? No tak příbuzní si vlastně ty děti tak nějak rozebrali, dalo by se říct. No tak brácha, ten se vrátil vlastně tam, teď je Astrejdový. A já jsem zůstala tady.
0: Pro Blaženu Andělovou, dnes Baborovou, si přijela kamarádka Emma Hladíková s rodiči. Bratra Jana se ujala teta ze Slovenska, u které zůstal celé dětství. Do Čech se vrátil až po vyučení. Maminka Pavla Andělová zůstala zhruba 2 měsíce ve vazbě, pak se jí narodila dcera Pavla. Ještě před odjezdem odvedli esembáci děti Andělovy k otcovu hrobu.
1: Jo, jednou tam přišli pro nás policajti, nějaký tajný a autem a ještě tam byl brácha, odvezli nás na hřbitov tady Chebskej, no a tam nevím proč, to nemělo vůbec žádný smysl, teď kolik, mě bylo 13, bráchovi 9, tak to a dovedli nás vlastně k hrobu, kde byl vykopaná už jáma a ta rakev byla vlastně dole, jenom nás tam dovedli a tam nás ukázali, tak já nevím, že jsme se tak do té jámy podívali a chvíli tam s náma postali a zase nás odvezli zpátky. Tak a nikdo jiný, jako máma, ne, jenom nás dvě děti, to nevím, proč to vlastně udělali, to nemělo žádný smysl. Takže nás tam přivedli a vám říkám, dovedli nás k tomu hrobu a ani nevím, co říkali nebo neříkali. No, zase nás odvezli zpátky, takže tam jsme chvilku byli.
0: Říká Blažena Andělová Baborová. V příbězích 20. století je teď potřeba udělat obvyklou přestávku, tak prosím, nevypínejte rádio. Po zprávách budou příběhy pokračovat.

0: půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Spojené státy rozšířily sankce proti kubánskému režimu s odkazem na zdroj z Bílého domu. To uvedla agentura Reuters. Sankce mají dopadnout třeba na členy a podporovatele kubánské vlády a bezpečnostních složek. Podle Reuters ale není jasné, jakých konkrétních osob se to má dotknout. Podle kubánského ministra zahraničí Bruna Rodrigueze nové sankce porušují chartu Organizace spojených národů. Kuba čelí desetiletí trvající americké blokádě. Americký prezident Donald Trump navíc v lednu zakázal na ostrov dodávat ropu. Embargo pak částečně zrušil. Kuba kvůli nedostatku ropy, ale i tak čelí rozsáhlé ekonomické a humanitární krizi. Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly psát ještě před podáním přihlášek. Nový model plánuje ministerstvo školství zavést od jara 2029 a počítá i s tím, že by se testy psaly na základních školách. Rezort tak chce zpřehlednit přijímací systém a snížit stres u uchazečů. V Česku s teplým počasím v přírodě přibývají klíšťata a varují před nimi meteorologové. A v posledních letech roste i počet nakažených lymskou boreliózou nebo klíšťovou encefalitidou. A klíšťata se většinou pohybují tam, kde je vlhko. Po procházce v přírodě by se tak podle odborníků měl člověk pořádně prohlédnout. A Leo Express na české tratě vysílá španělské ojeté soupravy Talgo. A dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva. A Talgo mají oproti běžným českým vlakům kratší soupravy a specifický podvozek. Před přesunem do Česka prošly vlaky ve Španělsku renovací. Tenistka Kateřina Siniaková si na elitním turnaji kategorie Masters v Madridu zahraje o titul v deblu. Česká reprezentantka postoupila do finále čtyř hry po boku Američanky Townsendové. Česko-americký pár porazil srbsko-francouzskou dvojici Kroničová-Mladenovičová 6-4 a 7-5 a připsal si 14. vítězství v řadě.
2: Nebezpečí na dálnici D5 u Plzně a nehoda na D4 u Příbrami. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha nebezpečná situace. U sjezdu na Ejpovice 68. kilometru se pohybují po dálnici lidé, chodci. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic u sjezdu na Příbram a Sedlčany srazilo osobní auto zvěř. 41. kilometr policie už by měla být na místě. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 pokračuje odklízení následku noční nehody. Za sjezdem na Ořech 18. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Zůstává tam zavřený levý a taky odstavný pruh. Objíždí se nejprve pravým, částečně taky po krajnici a pak hned vlevo do levého jízdního pruhu. Kolona se v místě nehody netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď nad ránem se po noci ochladilo na 6 až 2 stupně Celsia, v údolích až na 0 a místy se ještě můžou objevit přízemní mrazíky. A přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
3: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda, posloucháte příběhy, jejichž první část byla věnována vzpomínkám Blaženy Baborové, rozené Andělové. Její otec, válečný veterán ze západní fronty Jan Anděl, převáděl 11. dubna 1948 svoji rodinu s dalšími lidmi přes hranice do Německa. Skupinu však zadrželi strážmistři Sboru národní bezpečnosti a při potyčce Jana Anděla zastřelili. Jeho těhotná žena Pavla Andělová byla 2 měsíce držena ve vyšetřovací vazbě. Syna Jana se tehdy ujala teta ze Slovenska. Dcera Blažena Andělová Baborová našla útočiště u přátel, manželů Hladíkových ve Františkových Lázních, kam později přišla i její matka s novorozenou druhou dcerou. Ostatní uprchlíci ze skupiny dostali trest kolem 1 roku vězení. Většinu majetku Andělových zabavil stát. Asi po roce však byli zatčeni za protikomunistickou činnost také jejich hostitelé, tedy Hladíkovi.
4: Ty, co si nás vzali, ty Hladíkovi, tak ty zavřeli, já nevím, potom asi za rok, za dva, něco dělali, já nevím, jestli taky převáděli, nebo spíš máma byla taková aktivní než ten táta. Zavřeli vlastně oba dva, zůstali vlastně Emma, jako dcera a syn. Emma byla tak stará nějak, nebo mladší o rok než já. Béďa, tak ten chodil snad asi do první třídy, nebo začal. To se stalo nějak, já nevím, jestli na podzim, nebo tak nějak, nebo na jaře. A potom příští rok se museli prostě vystěhovat z toho bytu. No tak to jim všechno sebrali. Mohli si vzít jenom svoje věci. Jenom jim dali, já nevím, Emma měla takový postel a co, skříň. A z kuchyně takový trubkový gauč, že jeden mohl spát na té posteli a druhý, aby měl to. A to bylo všechno, možná nějaké knížky, třeba dětský nebo něco takového. Jinak, aby si mohla vzít třeba nějaký prádlo nebo něco takového, to vůbec nebo od mámy věci, něco.
3: Vzpomíná Blažena Andělová a ještě vysvětluje, jaký byl osud její matky Pavly, vdovy po válečném veteránovi ze západní fronty.
4: Mámu pustili asi někdy v červnu a Pavla se narodila v říjnu, takže byla rok doma a spíš dělala v Libii, tam byla nějaká továrna a tam jste mohla jako domů si vzít, jako práci vám dali, tak to byly takový balíky a rukavice, pletený, ne, a ty špičky nebyly dodělaný, takže to dostala i, tak to si proto samozřejmě musela jet, ale to tam ještě asi dvě ženský z Frantovej, který to asi řekli, tak s těma tam jezdila autobusem, vím, že jednou jsem tam byla s něma i já v létě nějak na kole, a to byl celý balík, já nevím, kolik v tom balíku bylo, tak tohle dělala, já nevím, možná asi ten rok, co byla doma s tou Pavlou, no a potom jsem spíš já vozila Pavlu ráno do jeslí, než jsem šla do školky, no a máma pak dělala v charitě, to byl jako takový domov důchodců, tak jako první dva poschodí a v létě tam bejvali od té katolické církve, co já vím, jeptišky a to faráři a takový, že na léto tam třeba jeli, takže tam dělala, dalo by se říct jako nějakou servírku nebo tak něco takového. Tam byli ty starý lidi, ty tam byli v těch dvou poschodích, tak potom spíš tu servírku dělala u nich, jako k ním. Ale pořád to bylo tady v té charitě. Pak se ta charita, jako tam byl domov důchodců, tak tam byli. Tak tam ještě potom chvíli máma dělala, než vlastně onemocněla. Zemřela vlastně, nebylo ještě 58. Nějak v únoru a v červnu by jí bylo 58. Měla rakovinu, takže potom už toho důchodu si moc neužila. No, v únoru v roce 69 máma zemřela a v červnu by jí bylo 58. To je život, no. Co dá děláte?
3: Když Blažena Andělová dokončila základní školu, vyučila se hodinářkou. Krátce pracovala v Aši a potom v Chebu. Roku 1957 se vdala a krátce po sobě se jí narodily dvě dcery. Později vystudovala večerní ekonomickou školu a pracovala jako účetní lázeňského střediska, odkud v únoru 1990 odcházela do důchodu. Smrt jejího otce Jana Anděla byla po roce 1989 prošetřována, činil tak úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. V říjnu 2003 byla však věc bez výsledku odložena.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Teď je čas pro druhý příběh. Ludmila Váchalová je o rok mladší než Blažena Baborová Andělová. Na začátku 50. let končila základní školu, její bratr Jaroslav Hrdlička byl tehdy ve vězení, neboť po únoru 1948 utekl z komunistického Československa na západ a potom v roce 1950 se zase vrátil zpátky snad s nějakým úkolem. Na hranicích ho chytili, zavřeli a rodina upadla do nemilosti. Ludmilu si tehdy předvolal ředitel školy.
5: Měla jsem poslední rok školy a co považuji za největší zločin, dostala jsem nabídku od ředitele školy, říká, ty se dobře učíš, když se vzdáš rodiny, nebudeš se s nima stýkat, s nikým, tak budeš moct studovat a dostaneš všechno, co budeš potřebovat. Nemyslím si, že to byla nabídka jenom pro mě, protože těch nabídek bylo určitě mnohem víc a to skutečně považuji za špatný, protože lákat 15-letý dítě k vzdání se rodiny, nevím. No a potom není divu, že sympatie k současnému režimu jsem zrovna nechovala. Protože jsme byli rodina poměrně mezi sebou, že jsme se měli rádi. To nepřicházelo v úvahu, aby jsme se takhle rozdělili. No mě to, tenkrát mi to nedošlo. Až teprve později jsem přemýšlela, že co to bylo vlastně za režim, který něco takovýhleho chtěl. My jsme odsuzovali Hitlerjugend, ale totéž se vychovávalo u nás.
3: Ludmila Hrdličková, provdaná Váchalová, se narodila v srpnu 1936 na Šumavské Volyni. Otec byl tesař, matka pomáhala u sedláků. Roku 1945 se Hrdličkovi přestěhovali do Borů u Tachova, kde začali hospodařit.
5: No tak jsme věřící rodina římskokatolická. Tatínek byl tesař a maminka byla v domácnosti a pomáhala takhle různě u sedláků. Potom, když jsme měli svoje hospodářství v Boru, tak tatínek šel hlavně do toho zemědělství, že mu nikdo nebude poroučet, že si bude sám rozhodovat o tom, co má dělat a jak má žít. No a maminka, no tak pracovali v hospodářství, než zavřeli bratra, kdy nás vystěhovali do 14 dnů, pak nám to prodloužili na rok, tak potom museli jsme se vystěhovat z okresu, tak tatínek dělal v Bělý nad Radbuzou školníka, maminka dělala uklízečku, než přišly informace, že jsme postižená, takzvaně postižená rodina, tak to bylo celkem v pořádku, no potom začali ubírat peníze a přidávat práci. Tak tatínek přešel loupat dřevo, takhle ty špalky, no a maminka taky. A pak jsme se přestěhovali zpátky sem do Stráže na Tachovský okres.
3: Ludmila, jak už zaznělo, dostala od ředitele školy nabídku, aby se zřekla politicky nevyhovující rodiny. Když nevyhověla, šla do nejobyčejnější školy v kraji.
5: Přihlásila jsem se na lesnickou školu a šla jsem dokonce, protože to bylo tenkrát, když se někdo přihlásil na školu, tak musel na chmel na 14 dnů. Odbyla jsem si chmel a doma jsem měla oznámení, že mě neberou. Prostě nic. Tak potom, co zbývalo v Boru, byla rolnická škola a tam vzali čtyřkaře, pětkaře a tohleto, no tak tam jsem se dostala. No po té rolnické škole ono nebylo taky jednoduchý dostat zaměstnání s takovou vizitkou, že někdo z rodiny je zavřený. Tak jsem se dostala do hospodářského družstva, nejdřív do strojní stanice a najednou jsem dostala tam nějakou slečnu novou, další, abych ji zacvičila a měla jsem jít do výroby, takzvaně. Tak to jsem se dopálila ukončila jsem ty, a protože to musel ještě tatínek, to mi nebylo 18, tak tatínek musel tam přijet, že proti tomu nic nemá, když tam končím. A našla jsem si místo v hospodářském družstvu, tam nebyli tak hákliví na ty špatné posudky, no a tam tak mě zavřeli.
3: Proč Ludmilu Hrdličkovou komunisté zavřeli? Její o 11 let starší bratr Jaroslav byl odsouzen na 8 let za ilegální přechod hranic. Trest si odpracovával v táborech na Jáchymovsku a Ludmila ho tam chodila navštěvovat.
5: 4x za rok po 15 minutách. A když se řeklo něco nepatřičného, tak se ukončila návštěva. To byla takovej stůl, takhle bylo takový bednění, no a za tím stolem seděli a to je bachař, vězeň. No a 15 minut se povídalo.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Jaroslav Hrdlička založil v jednom z jáchymovských táborů spolu s přáteli spoluvězni odbojovou vězeňskou skupinu, kterou nazvali Západ Svatopluk. Patřili do ní i civilisté a dokumentovali chování dozorců a vůbec poměry v lágrech.
5: Mapovali chování bachařů a jednání, kdo tam zahynul, kdo jak byl poškozen nebo něco takového. No a já jsem se čile zapojila přes různý civilní ty lidi, kteří zprostředkovali styk mezi vězněma a mezi civilama. No tak jsem jim tam dodávala různé věci, papíry, kopíráky, fotoaparát. No a to bylo vlastně moje provinění, za který potom, když nás zavřeli, tak jsem vyfasovala. Vzhledem k tomu, že mi bylo v srpnu 18, v prosinci mě zavřeli, tak jsem dostala ten nejnižší trest 6 let.
3: Ludmila Váchalová, tehdy Hrdličková, se na činnosti skupiny podílela od počátku roku 1954. Sloužila jako spojka do světa mimo tábor, přebírala věci a předávala je dál. Od pracovníka dolů Rudolfa Vrtala si například vzala balíček letáků a pokyny, jak a kam je má rozšířit. Tajně posílala bratrovi papíry, obálky a adresy komunistických funkcionářů. Převzala a poté odnesla dalšímu spolupracovníkovi Alojzi Pavlíčkovi lágrový deník. Za to jí státní bezpečnost 4. prosince roku 54. a zřejmě po udání sebrala.
5: Zřejmě někdo se někde ukec, protože už od října jsem pozorovala, že pořád za mnou chodí, protože tady Tachovsko není tak velký, že ty estebáky jsme znali, takže jsem měla pořád za sebou nějaký doprovod. To jsem chodila normálně do práce, jenom tak, jak si člověk všimne, když vás někdo pozoruje a tak nějak důkladněji, tak to vycítíte. Ale jinak nic, ještě jsem nakoupila různé mlsoty na Mikuláše, no a v prosinci si pro mě přijeli, 4. prosince. To byla docela legrace, přijelo asi 6 aut plných, okamžitě byl plný barák cizích lidí, mě sebrali, posadili do auta. Já jsem nejdřív přemýšlela utéct, ale to nešlo, když jsem viděla tolik lidí. A potom kam? No tak jsem si sedla do auta a čekala jsem. No a odvezli do Tachova na bývalý STB. No, a tam jsem seděla, naši taky, teď to udělali prohlídku po baráku a všechno převraceli. Tatínka s maminkou tam taky odvezli, taky tam byli celou noc. No a ráno potom mi nasadili brejle, takový kožený, a vezli mě, abych nevěděla kam, ale bylo to na Jáchymovsko do Vikmanova.
3: Ve Vikmanově byla Ludmila, tedy Hrdličková, ve vyšetřovací vazbě. Po převozu dostala pánské spodky, košily bez knoflíků, hnědé kalhoty a hnědou halenu. Dostala také pantofle bez ponožek a potom ji odvedli na samotku, kde zůstala asi 9 měsíců.
5: Od prosince do konce srpna, v září jsme měli soud. To jsem se musela taky smát, když jsem poslouchala pana Ráta, jak si stěžoval, jaký měl vybavení celý ubohý a jak trpěl, tak to jsem se doslova řechtala. Protože my jsme měli vybavení, ta cela byla asi tak velká, jako je 7 kroků na štorc. Za dveřma byl turecký záchod, hadička gumová s kohoutkem na pouštění vody. V rohu, v druhém rohu byl slamník, podhlavník, 2 prostěradla a deka. A to bylo všechno.
6: A měla jste v té celé okno?
5: Měla, to bylo vysoko. To sklo, jak je s těma drátama, to bylo jako za mřížema. A bohužel v té mojí cele mi moc nedoléhalo. A protože Krušné hory jsou krušný, tak jsem mývala ráno na tom, na dece sníh napadaný. Ponožky jsem ze začátku neměla až někdy koncem ledna. Tak to jsem chodila v takových pantoflích jenom na bos. Na výslechy se chodilo a první vycházku jsem měla 21. března, první jarní den. A to vás zase odvezli, k vyšetřování se chodilo, takhle se zavázal ručník kolem očí a bachař vás ved k tomu výslechu anebo na tu vycházku. To byl takovej trojúhelník, 20x20x20 kroků, možná o něco víc. V takovým trojúhelníku zabedněným těma prknama, protože to na té vycházce bylo vězňů víc, aby se neviděli, aby se nemohli domlouvat nebo něco takového. No a tam se 10 minut chodilo a to bylo všechno. Tak jednou, dvakrát, někdy 3x za měsíc.
6: A onemocněla jste tam za tu dobu?
5: Ku podivu ne. Zřejmě ten asketický takovejhle způsob života docela svědčí.
3: Vzpomínala Ludmila Váchalová v rozhovoru s Ivetou Štverákovou z Paměti národa. Když šla k výslechu, byla prý ráda, že jí to naruší samotu. Měla vazební číslo 439.
5: Já si vzpomínám akorát na ten první, kdy jsem říkala, že nebudu nic říkat a že počkám, až mě začnou mlátit, že vím, že tam bijou. No tak to se teda vyšetřující rozčílil. Ale fakt je jedno, nedostala jsem ani facku. To je fakt. No někdy byl výslech taky, v noci si vzpomněli, ale ono to bylo svým způsobem, i když jsem celkem na samotu poměrně zvyklá, že mě neruší nebo nevadí, tak bylo to dlouhý. A když se šlo na výslech, tak přece jenom se něco dělo, ať už to bylo příjemný nebo nepříjemný, ale něco se dělo.
3: Státní bezpečnost věděla o Ludmile Hrdličkové skoro všechno. Po měsících výslechů a pobytu na samotce dostala u krajského soudu v Karlových Varech jako jedna z asi 15 členné skupiny 6letý trest. Bratrovi Jaroslavovi původně 8letý trest soud navýšil. Jejich rodiče byli propuštěni. Ludmilu těsně před soudem převezli do vězení v Chebu, kde zůstala až do začátku roku 56.
5: Obzvláště měli rádi prostitutky. Říkali, ty nám nebudeš konkurovat. Ne, to byly opravdu šlapky a vzpomínám si, že jednou, když jsem měla po návštěvě, tak jsem vylezla na okno, abych zamávala ještě rodičům a bachař mě uviděl, tak z toho za to byl trest, ne? Tak ta jedna andula nějaká říká, hele, ty jsi blond, já jsem blond, já to vemu na sebe, ty dostáváš balíčky a já nic, takže se přihlásila, že tam byla na tom okně ona. to tam byly podvodnice a různý krádeže a tohleto. On se nikdo moc nechlubil s tím, co udělal.
3: Na počátku roku 1956 deportovali Ludmilu Hrdličkovou do pracovního tábora v Železovcích na Slovensku. Pracovala tam jako trestankyně zemědělská dělnice. V Železovcích dostala Ludmila Hrdličková další nabídku, která se odmítá. Totiž, aby se výměnou za výhody stala donašečkou.
5: Tam si mě zavolali akorát jednou a nabídli mi, jestli nechci dělat. Oni to tak to přímo neřekli. Udávat. Spolupracovník. No tak vzhledem k tomu, to mi bylo 19, 20, tak jsem vyložila, jak se lidi koukají na udavače, ale od té doby potom taky od návštěv jsem chodila, jak se říkalo, s rukama v kapsách, našimi nesměli dát nic.
3: Koncem roku 1956 po epidemii žloutenky odvezli Ludmilu Hrdličkovou z Železovců do ženské věznice v Pardubicích. Jela prý v autobuse s nápisem Zájezd. V Pardubicích pracovala jako švadlena a vazačka kabelů. Ludmila se dostala na svobodu po amnestii v květnu 1960. Bylo to půl roku před koncem jejího trestu. Její bratr Jaroslav Hrdlička, původně odsouzený k 8 letům, se dostal z kriminálu až roku 1965. Pracovala potom jako průvodčí na dráze a jako politická vězenkyně měla mnoho let potíže. Vzpomínala, že ještě v roce 1968 jí úřady zemsty zabránily v cestě do ciziny. Nikoli na západ ke kapitalistům, ale do Bulharska. To už měla dceru Věru. 2 roky byla vdaná za někdejšího převaděče přes hranice a také politického vězně. S lidmi o svých prožitcích v kriminálech příliš nemluvila a i po desítkách let soudila, že muklovská zkušenost je nepředatelná.
5: To jsem pozorovala, bratr se potom oženil, ten doma, a když jsme mezi sebou a mezi přáteli, takhle, co jsme byli zavřený, když jsme mluvili, tak třeba bratrova žena, tak byla vedle, protože nezapadla do toho. My jsme věděli okamžitě, o čem je řeč. Ale jí by se to muselo složitě vysvětlovat. Když žijete v nějakém kolektivu, tak máte určitý způsob řeči nebo jednání, kdy si beze slov rozumíte. Ale když do toho někdo přijde, kdo v tom kolektivu nebyl, tak je vedle. Je to asi tak, jako když někde je nějaká oslava, popíjí se a teď tam přijde někdo úplně střízlivý. Asi tak bych to přirovnala. Protože ten je úplně mimo, já to znám, protože já jsem nepila, když jsme byli v práci a něco se oslavovalo. A i když trošku měli ty ostatní špičku a já byla protivně střízlivá, tak už jsem se za chvilku nebavila.
3: Říká Ludmila Váchalová, rozená Hrdličková, na konci příběhu 20. století. Ještě připomenu, že dokumentaci k oběma osobním a rodinným historiím najdete jako vždycky na Paměti národa. Loučí se s vámi a za pozornost dnes děkuje Adam Drda.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
7: Co jsou to hypoteční úvěry?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
0: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za poslední desítky let. Bílý dům podle prezidenta Donalda Trumpa není spokojený s íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Hokejisti do 18 let letos světové zlato nezískají. V semifinále nestačili na Švédy a bude většinou jasno, teploty 22 až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napršelo nejméně srážek od začátku sledovaného období, tedy od roku 1961. Oznámili to meteorologové. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladině podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Aktivita klíšťat je v Česku vysoká. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích, upozorňuje Ivan Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést i do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
8: Varování před vyšší aktivitou klíšťat zřejmě ještě několik týdnů potrvá. Lidé by se měli vždy po návratu zvenku domů prohlédnout. Americký prezident Donald Trump není spokojený s novým íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Řekl, že na požadavky Teheránu se nedá přistoupit. Dodal ale, že Irán a Spojené státy spolu dál telefonicky jednají. Aktuální konflikt na Blízkém východě odstartovaly americko-izraelské útoky na Irán na konci února. V regionu je teď příměří. Stále ale není shoda na podmínkách pro trvalý mír. Země se nedohodly například na podobě íránského jaderného programu nebo odblokování lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Policie hledá čtyři děti, které ve čtvrtek utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Jde o dvě 14-leté dívky a dva 13-leté chlapce. Informovala o tom mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle ní už děti mohly odjet do jiného kraje anebo se rozdělit. Hledaná je Miroslava Magdalena Čányová, která měří asi 164 cm a má hnědé dlouhé vlasy. Další dívka Vanessa Hlobiková je podobně vysoká, má taky hnědé vlasy a nosí brýle. Spolu s nimi utekli taky Mitko Fatnasy a Kevin Dunka.
10: Jedná se o 13-letého chlapce, který má černé vlasy a piercing vertu a 12-letého chlapce, který je střední postavy, má krátké střižené vlasy, tmavé barvy a na sobě by měl mít černou teplákovou soupravu značky Nike.
8: Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Čeští hokejisti do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení. V utkání přitom měli dvougólový náskok. Trenér národního týmu Jan Tomajko ale i přes prohru své svěřence pochválil za výkon.
11: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství. Klukům nejde nic vytknout, takže samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme si rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní lepší na zápas o bronz.
8: České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšsku dnes od 15 hodin.
2: Nehody na Pražském okruhu a na dálnici D4 u sjezdu na Příbram. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stále pomalej za sjezdem na Ořech. Na 18. kilometru stojí dvě nákladní auta po noční nehodě. Je tam zavřený levý pruh a tak je odstavný. Objíždí se pravým, částečně i po krajnici a pak hned vlevo do levého jízdního pruhu. Kolona se teď netvoří. Na D4 z Prahy do Strakonic na exitu 41 Příbram Sedlčany srazilo. Osobní auto zvěř stojí s policií na nájezdu na dálnici. Místo je tedy označené. Na dálnici D55 u Uherského Hradiště každou chvíli zavřou exity 47 Staré Město. Obousměrně na Zlín i Bzenec. Omezení kvůli motocyklovým závodům potrvá do neděle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude jasno nebo polojasno, skoro jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. A foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Co spojuje legendární filmovou baladu konce 60. let Markéta Lazarová a neméně legendární filmovou pohádku Tři oříšky pro Popelku? Postava scénáristy, kterým byl František Pavlíček, významný český dramatik a jedna z klíčových postav kulturního života 60. let. V roce 2002 vyprávěl o svém životě pro dvoudílný dokument z cyklu Pamětníci, který připravil publicista Milan Hanuš. Poslechněte si první část.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
13: Jsou příběhy, které spřádá lidská fantazie, ale pak jsou i ty, které píše sám život. Pokud dáváte přednost těm druhým, milí posluchači, jste na správné vlně a ve správný okamžik, protože právě teď začíná další pořad z cyklu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Od mikrofonu vám přeje dobrý poslech Milan Hanuš.

0: Existují na světě prý dodnes kultury, jejichž příslušníci si předávají veškeré znalosti, paměť svého rodu, živou řečí. Vyprávění příběhů je pro ně posvátné. Možná, že k nim patřilo kdysi i Valašsko, kraj všech dobrých rodáků a rodiště mého dnešního hosta, dramatika a spisovatele Františka Pavlíčka, autora 25 divadelních her a adaptací, ale také vzpomínkové knihy Konec patriarchátu.
1: Já jsem se jenom chtěl poctivě snažit, abych sám sobě předložil účet a mohl si ho podepsat. Proto bych taky řekl, že ten život má jednotící linii a tou je láska k mluvenému a psanému slovu.
0: František Pavlíček napsal 25 filmových scénářů. Legendární Všichni dobří rodáci v tom výčtu však nefigurují. Patří Vojtěchu Jasnému. Ale cítění života jako přediva podivuhodných příběhů, vážících se k paměti místa a času, je u obou stejné. Snad proto se mi během vypravování zcela přirozeně mísily živé vzpomínky jednoho s filmovými obrazy druhého. Ačkoliv se navzdory své blízkosti při žádném společném díle nikdy nesetkali, půdu mají společnou.
1: Mé kořeny leží na okraji Valašska v Hostýnských kopcích. Ta obec se jmenuje Lukov. Před 70 lety tam byla spousta valašských dřevěnic. Dnes je to velmi výstavná, krásná, už nechci říct vesnice, ale obec 8 až 10 kilometrů od Zlína. Za mého života to bylo chudobné, přes vesnici tekl potok, chytali jsme tam struhy, jednou jsem se tam při tání ledu topil, dneska je to všecko přemostěné, je to tam rovné, už nikde tekoucí vodu nevidět.
2: Prostě ale za obcí se tyčil hrad.
1: Nad obcí se tyčil hrad a o kus dál na opačnou stranu, to bylo na sever, na opačnou stranu byl zámek Sajlern a Spangů. To místo je velmi, bych řekl, historicky významné, nejenom, že to byl jeden ze zemských hradů Karla IV., stejně třeba jako Hukvaldy, ale byl to taky hrad, do kterého se přiženil Albrecht z Valštejna, když si vzal svou první ženu, Lukrécii Nekšovnu z Landenka, která mu dala přednost před svým vzdáleným bratrancem Janem Adamem z Víckova, který proti Valštejnovi pak vedl valašský odboj. Později samozřejmě, někdy v minulém století, nebo ještě něco dřív, to vykoupili Rakousko, myslím německá nebo holandská hrabata, Sajlern von Aspang. A ti, to už hrad byl rozbitý pro 30leté válce, už upadal. Takže Sajlernové už si z jeho kamene postavili zámek na Lešné počátkem minulého století. Je to takový úhledný, milý, tak trošku tyrolský zámeček. Tam bydlel hrabě Josef, jeho žena, dvě komtesy, které jsme obdivovali, a dva vikomti. Takže z tohoto já pocházím a u těchto hrabat já jsem taky sloužil jako myslivecký mládenec, neboť mě zachránili před totálním nasazením a jejich forst mě přijal jako lesního dělníka, ale ve skutečnosti jsem dělal mysliveckého mládence, neboť se uměl německy z gymnázie a trošku francouzsky. Němčinu jsem potřeboval pro německé četníky, francouzštinu pro francouzské uprchlíky v lesích. Byl jsem zkrátka holka pro všecko, no ale to už je mě 20 let a mezi tím už utekl veliký kus mého života, ano. Produktivního i kulturně, pokud máme smysl pro humor.
2: Co tvá rodina? To je taky součást kořenů.
1: Ano, to je taky součást kořenů. Tatínek měl dva bratry, on sám byl velmi prostý člověk, zedník, namluvil si však nebo svedl dceru hraběcího Štolby, Václava Šmída, který byl zuřivý vlastenec Čech. Jeho manželka byla Němka od Mohelnice, která to s češtinou měla vždycky špatné. Tím měli 14 dětí, uchovalo se 10. Moje maminka byla někde uprostřed. Dožili to dva chlapci a 4 děvčata. To jsou dva rody. Hraběcí Štolba a na tom též pánství byl můj stařeček, se říkalo, a z maminčiny strany, protože oni byli městští a přišli olínut, to byl dědeček.
2: Čili
1: to
2: ty nejsi obou strany Valach?
1: Ne, já jsem právě míšenec. Já jsem syn Valacha, zedníka, abych řekl člověka levě orientovaného, který se stal ve 30. sociálně demokratickém starostou ve vsi ovládané četníky, farou a hrabětem. A z druhé strany to byl dědeček, hraběcí sluha, který pomáhal zakládat Sailenům jejich slavný chov Belgičáků, a babičky Němky, takže jsem bych řekl takový, jsem míšenec velice pestrý, ale hlásím se k Valašsku. Bych řekl, ta půda, z které jsem vyrostl, je valašská.

0: Všichni dobří vypravěči vědí, že ten, kdo má bohatý příběh, má i bohatou duši. Ví o tom zajisté i můj dnešní host František Pavlíček. Jeho vyprávění je košaté, vydalo by na seriál. V našem pořadu jsme ho rozdělili do dvou dílů. Tu dnešní část bychom mohli nazvat o dětství a prvních láskách, anebo o cestě k divadlu.
1: Bylo to dětství poznamenané skromností. My jsme neměli nikdy nazbyt, ale tatínek jako sezónní zedník chodil za prací do Slezska, chodil na Slovácko, chodil na Slovensko, jenomže zednická sezóna v nejlepším případě začínala kolem 1. dubna a končila kolem dušiček. Takže on odešel, maminka mu uvařila 5-litrový kastrol zásmažky, aby měl, bych řekl, tam na polívku, když přijde z práce. No a on byl venku a za tu dobu, za ten půl rok se dostal domů třeba jednou nebo dvakrát. Ovšem, v roce 25 si z vepřovic postavil chalupu na rozparcelovaném Sajlernovském panství. V té chalupě na maminčino neštěstí taky postavil chlév, protože můj tatínek byl zedník, syn bez zemka, ale toužil, strašně toužil potom mít kus své země. On cítil potřebu obdělávat zem. Sedlači nemohl, na to jsou generace, ale být takzvaným chalupníkem, který má 4-5 měřic, to je necelý hektar, a na tom uživit dvě krávy a jednu kozu. Ta koza dávala mléko praseti a to prase zásobovalo rodinu od prosince do dubna masem. Ty krávy dávaly mléko. Bylo to prostě vypočteno tak, že rodina byla, dá se říct, z valné části soběstačná ovšem. O tu krávu a tu kozu a dvě děcka, já mám sestru 5 roků starší, a stěhovali jsme se do té nové chalupy, když mně byly 2 roky a sestře 7, tak to měla na starosti chudák maminka. Moje maminka, ta Šmídova dcera toho štolmajstra, byla drobná, útla, nenávíra sedlačinu, dělala to jenom z lásky k tatínkovi, udržela se na tom, ale žije dodnes.
2: Čili jsi začal chalupařit už jako dítě ty?
1: Ano, ale s velkou nenávistí. Na vsi chodili třeba v létě slečny z Holešova, z Kroměříže, z Brna na procházku študentky a já jsem vedl přes náves krávu a kozu na pastvu. Já jsem mohl vést i za dědinu, ale tatínek mi poručil, abych nespanštěl, že půjdu na Hornovesko, kde jsem šel přes dědinu. A ta kráva, ta mrcha, jako by to bylo z udělání, ta se zastavila vždycky uprostřed návsi. To byly 4 hodiny odpoledne po požehnání. Pozvedla ocas a udělala prostě obrovský kravěc. Takže všichni kolem dokola se dívali Franta Pavlíčku nebo Franta starostu, no, žene krávu, panečku. Takže ty slečny, který jsem se v sobotu na tancovačce dvořil, mě v neděli viděli jako pohůnka, já jsem svého otce za to ze srdce nenáviděl. Já jsem miloval knížky, já jsem miloval divadlo, já jsem rád chodil do kostna, kde se zpívalo a já jsem tam mohl šlapat měchy na varhanách a se svým bratrancem zpívat do velebné písně vzadu. My jsme ti Pražáci, vltavská krev. Tatínek to nechtěl vidět, tatínek byl neznaboh. Maminka byla věřící. No ale tak já jsem vyrůstal, takže maminka samozřejmě musela být loajální s tatínkem. Tatínek byl muž od rány a když jsem si někdy dovolil dát na jeho nesouhlas, tak on mi snad 6-7 za život jednu vrazil, ale jsou to historické rány. Vždycky řekl, mamo, vem si ho do práce, kdybych to udělal já, tak on skončí na Kerchově a já na Měrově. Takže maminka měla revmatické ruce a když mě začala pohlavkovat, tak se za 3-4 minuty unavila, ale byla výřečná, na rozdíl od tatínka, ona byla z rodiny muzické, hned se k tomu vrátím, a ona vydržela mě půl hodiny kárat, už se jí opakovala a já jsem to znal na spaní a já jsem v ruku si říkal, Ježišmarja, zmlaď mě, matko, zmlaď mě, ale ušetř mě těch řečí. A jednou jsem dokonce řekl, kdyby zračí byla a nemluvila furt dokola. Tatínek to slyšel. Tenkrát to bylo se mnou skutečně vážné. Takže já jsem šel do Měšťanky, vychodil jsem 3 roky, tam naštěstí jeden z učitelů byl sociální demokrat a náš tatínek se občas zeptal a on říkal, Franta, pan, dobrý, vede, furt starosta ve třídě. Já jsem se nikam nehlásil, ale protože jsem byl takový unáhlený v řeči, tak lidé si to pletli, že jsou odvážný. Já jsem byl jenom hubatý a napadaly mě repliky. A zrovna tento pan učitel Ferdinand Šrom, na kterého rád vzpomínám, na všecky, já jsem své kantory měl rád, tak tomu se kdysi ztratila třídní kniha a on už byl zoufalý, když přišel inspektor, tak řekl jednoho dne, Olgaři, když tady bude zítra ráno ta třídní kniha, tak tady položím vedle 10 korun. A já jsem, mě to ujelo, zase mě ujela huba. A říkal jsem, když přidáte, pane učitel, ještě 10, tak tam bude. Přitom jsem nevěděl, kde ta kniha je. Ujela mi huba, on řekl, jo, dobře. Tak abys věděl, já s tebou jednám taky rovně. Já teď sednu na motorku a jedu za tvým tatou do Lukova. Až tam přijdeš, tak si rozmyslí, budeš mít dost odvahy vstoupit dovnitř, nebo se necháš zabít na dvoře. Já jsem skutečně přišel domů a pan učitel Šrom seděl u stolu, povídali si. On upíjel ze slivovice, náš tatínek se napil jenom ráno v 6 a pak už ne. Popíjel, oči mu zářily a já jsem vstoupil na práh. A tatínek říkal, postav se za ten práh, abys nezapackoval a otevři venkovní dveře. Protože teď ti dám takovou pohubě, on říkal liščímče pohubě, že poletíš až k hnoju. A skutečně to byla jedna z těch historických facek. Tatínek mi vrazil, ale tak šikovně, že mi nevyrazil bubínek v uchu a nic. Já jsem opravil vidlí dveřma až na dvůr, tam jsem se sebral a on mu říkal, pane učiteli, udělal jsem, co jsem mal, ostatek bude následovat. On si dá příště pozor.

0: Zdaleka ne všichni dokáží prožít svůj život jako něco neopakovatelného a posunout ho do roviny příběhu. Vědí o tom své písmácké nátury, pábitelé a básníci všeho druhu. František Pavlíček, jehož vyprávění teď posloucháme v pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, v sobě má, zdá se, nadání právě tohoto druhu.
1: Do Měšťanských jsem chodil pěšky 4 kilometry a tatínek počítal s tím, že já budu zedníkem nebo něčím takovým užitečným. Pro něho pracující inteligence nic moc neznamenala. On byl muž dělný.
0: A co vábení jednak literatury, knížek a divadla už se projevovalo?
1: Ano, začalo to divadlem, protože já jsem nějak nasál tu vůni, nebo si to namlouvám, s místními ochotníky. V naší obci byli sokoliti, byli pokrokoví. Ku podivu část pánského úřednictva, ale učitelé, mladší lidé, to prostě byli pokrokáři, to byli sokolové. Četníci, fara, zaměstnanci velkostatku, to byli orlové a ti měli jeviště na pivovaře bývalém a my jsme měli jeviště u pana Uhříka, kde byla i sokolovna. Já jsem samozřejmě držel partu se sokolama, protože můj tatínek byl sociální demokrat a o farářích se nesměl. Já jsem jeden čas chtěl jít za ministranta. Za týden jsem chtěl jít do sokola. Tatínek říkal, musíš se rozmyslet. Nemůžeš být všude, tak si vyber. Sokol nebo ministrování. Stejně chceš jít ministrovat jen proto, že bys ministroval na levé straně, kde jsou chovanky z kláštera, abys mohl čumět na děvuchy, že jo? Byla to pravda. No tak zkrátka a dobře.
0: A jak to dopadlo mezi Sokolem a Kostelem?
1: Vyhrál to. Ale já jsem chodil například, můj pan učitel uzavřel s farou smír a o Vánocích, o Božím těle, o Velikonocích, dokonce byl společný pěvecký sbor v kostele, pan učitel Sokol, ale jinak rozumný, dal dohromady malý smíčcový orchestr. Já jsem hrál špatně, ale snažil jsem se, abych mohl nahoru, na tu kruchtu. A já jsem ani tak nehrál, jako jsem jim občas musel dopsat sloku, když chyběla. A já jsem byl, bych říkal, pod obojí. Musím říct, že tatínek dnes třeba vždycky měl pravdu jako sociální demokrat, byl radikál a ten kněz se staral zas o něco jiného. Takže ta polarita byla zdravá. Já jsem viděl, že to je v pořádku, ale patřit jsem chtěl komusi jinému. A to byl můj duchovní otec, pan učitel Matouš, mladý kantor, který přišel na první štaci z vojny a to byla po mých rodičích třetí velká láska a on mi vlastně stělesňoval ideální rodiče. No a ten vlastně určil mou životní dráhu, takže vrátím se, hrál jsem jako čtyřletý v ochotnickém divadle, hrál jsem ještě i v šesti letech a od malička už mě táhli, protože měli pocit, že jsou jaksi na jevišti dost pohybliví a obratní, tak už jsem hrál.
0: A pravděpodobně si cítil i podporu ze strany maminky.
1: Ano, navíc moji strýčkové bratři maminční, to byli humoristé, to byli frajeři, tanečníci, to byli lidé, kteří hráli divadlo, baťovští dělníci, zatímco z té druhé strany to bylo takové valašsky chalupnické, takové žebrácké, ještě napůl robotnické, takže já jsem nenáviděl své rodiče, když jsem musel jídat na pole. A trvalo mě to s tatínkem až někdy, až když už jsem pevně seděl na

0: snažila spíš chodit do divadla a číst knížky, ale musela dojít revmatickýma rukama krávu a kozu. Dělala to všecko z lásky a já jsem se v tom necítil doma, já jsem chtěl být někde jinde, já jsem chtěl být synem pana učitele, abych měl čas na čtení knížek. Já jsem mu chodíval od svého 4. školního roku, jsem mu chodil pomáhat s čímkoliv, co byly knížky, úklid. Šel jsem mu pomáhat do obecní knihovny.
1: Jaké byly tvé literární lásky, ty dětské?
0: Ty moje dětské literární lásky. Na první knížku, na kterou se pamatuju, tam byla Vystříhaná z kulíška. Mourek. Veselé i smutné příhody kočičího kluka.
1: A ta první skutečná láska dětská?
0: To bylo divadlo. Já jsem prostě zatímco jiní, moji spolužáci, měli trému, když měli vjezd na jeviště. My jsme hráli dvakrát do roka představení a já jsem se takhle třásl nedočkavosti, když jsem měl jak zpravidla jako princ nastoupit na scénu v vypučeném kroji po sestře Hedvábné Punčochy, do toho ty svoje křivé formalistické nohy, a zatímco ostatní musel pan učitel postrkovat na jeviště, mě musel zdržovat, abych se tam nevřítil předčasně. Já když jsem vstoupil do světel těch plechových ramp, tak já jsem vnímal ten dav jako jakousi společnou nehmotu, ale materii, která najednou mě přijímá.
1: Herojský pocit.
0: Ne, takový pocit, že jsem přijímán jako zvěstovatel. A to jsem já, v tom já jsem se líčil od svých spolužáků a to šlo se mnou. Já jsem zůstal v zajetí toho divadla, ne, že bych si myslel, že budu někdy psát hry, já jsem chtěl být hercem. Nemyslel jsem na profesionální divadla, jsem prostě chtěl stát kdekoliv na divadle, jenomže. Kdysi v dávných časech, možná ještě před válkou, nejstarší bratr mojí maminky se trošku zapletl s kočovnou herečkou z nějaké Šmíry a na pár dní se s ní vzdálil z domova, než ho asi nakopla a poslala zpátky.
1: Takže v rodině měl...
0: V rodině se říkalo, každá herečka je běhna, divadlo je zřídlo hříchu, semeniště nepravostí, ani za nic. Ještě 15. května 1945, když jsem jel do Prahy, se chystal, já jsem byl nadržený už, aby mě to tam neobsadili všechny ty místa, tak jsem chtěl jít do herecké školy, maminka to čula. A vzala si mne bokem a říkala, tak Franto, teď si něco musíme říct. Ty mi tady odpřisáhneš na našu babičku, že nebudeš hercem. Ty nepůjdeš do herecké školy, chtěl si být učitelem, aspoň si to vždycky říkal, tak půjdeš a budeš v Praze studovat na učitele. Do divadla ty nesmíš vstoupit jako herec, to by byl můj konec. Já jsem jí to slíbil a herectví jsem škrtl z oblasti svého zájmu. Pikantní na tom je, toto se stalo 15. května 1945. 15. května 1965, už jako doktor filozofie jsem přikývnul po dlouhém přemlouvání návštěvě vinohradských herců, teda z divadla Československé armády, že tedy to jako ředitel u nich zkosím. Já jsem byl asi první divadelní ředitel v Praze, kterého si herci vymodlili všemu navzdory.

0: Posloucháme první část životního příběhu Františka Pavlíčka. Dráha úspěšného dramatika a pozdějšího ředitele Vinohradského divadla byla ještě kdesi v nedohlednu. Malého Františka tížili tenkrát starosti zcela jiného druhu.
1: Moje první silná láska byla nešťastná. Zamiloval jsem se do dcery našeho vrchního četnického strážmistra. Kvůli tomu jsem se skamarádil i s jeho synem starším, který šel pak na seminář. Dodneška se s ním máme rádi, ale ona jakoby to neřád cítila. Tak tam je naopak stíhala

0: nezájmem a opovržením. Přitom měla krásný slavký oblíček, krásné oči, ale byla baculatá a tlustá nic. Vedle toho mě měla ráda o rok starší chovanka místního kláštera, která tam byla jako poloviční sirotek, a tam mě psala milostné dopisy na svaté obrázky. Svému Františkovi s láskou, strážný anděl nadprovstní, jeho Libuška. Ona byla ve 13 už krásná, vším vybavená dívka, a já jsem byl ve 12, no Lazar, takové to dítě vypadalo jako podvyživené, věčně modřiny. No já jsem to bral jako poctu, ale zas tak moc se mi nelíbila a nikdy bych si nebyl troufnul na ní sáhnout jako na mladou ženu. Na to ne, na to jsem si netroufal, v tom já jsem byl navzdory řečem dost, bych řekl, bojácný a zdrženlivý. Takže toto byly moje lásky. Já jsem vždycky bral jako kdo ví, jaký troufala svůdce, nebo kluk, který kouká po holkách. Já jsem se po nich díval, mě se strašně líbí. Mně se dodnes líbí ženská krása. Já ji považuji za skutečně něco inspirativního. Ale tenkrát jsem byl blbeček a Janek. A dostal jsem to jenom, protože jsem byl hubatý. Já jsem své sestře o 5 roku starší psal milostné dopisy. Ona vykonávala některé práce za mě. Jenomže ona měla z těch ctitelů několik, v době, kdy já jsem ty dopisy psal, mě bylo 13, no, jí bylo 18. A ona měla 3 galány, já jsem teď musel dávat pozor, abych si to nespletl. Byla to prahobyčejná venkovská Polda, ale jeden jí říkal moje Lea Polda a druhý jí říkal Dina, protože byla Leopoldína. Takže já jsem v podstatě se pohyboval v lásce jako v oblasti literární. Ten napsal utrhnutí, abych tě odhodil jako zvadlou růži, ten jeden z jejich ctitelů, a udělal v tom spoustu chyb. Já jsem dostal takovou průpravu v milostných dopisech a na to navazuje i už jsem v obecné škole, ano. Už jsem v Měšťance a furt hraju ochotnické divadlo. Ano. S velkou láskou, pro mě největší slast je, když hostujou Olomoučáci v Holešově vidět to. Třeba i operu, třeba, že jsem nemuzikář.
1: Čili ty tajně si myslel na ta světla rampa?
0: Ne tajně, nevědomky to ve mně zrálo, nevědomky to ve mně rostlo. No a já jsem napsal jako měšťankář Toníkova cesta do měsíce. Tenkrát jsem začal číst Verneovky, tak jsem to napsal tuškou do sešitu, asi nějakou hovadinu, ale za 2 roky poté už jsem na tatínkově straně napsal pohádku Zlatý meč, nakreslil jsem všichni scénografii a všecko a tam to začíná. Tam někde to začíná, ale pozor, pořád ne, že budu spisovatel. Ne, já jsem miloval ochotnické jeviště. Ještě náš pan hospodský náčelník Sokola, který měl krásnou kvetoucí dceru, která mě občas, když mě potkala, tak z lítosti nebo ze sympatie mě dala takovou pusu, už takovou, jaká se dává doopravdy. Já jsem byl z toho celý vytřeštěný. A navíc, my jsme za protektorátu, protože chlapi museli být mobilizace. Tak já jsem byl dokonce vybrán Sokolama, abych nacvičil Silvestra. Já všivák, 14 nebo 15 letý, já jsem našel, co se dalo po knihovnách, sestrala dohromady účinkují, co Sokoly i další. Já jsem s nima od 6 do 8 cvičil, dřel, režíroval. Měl jsem to štěstí, že jsem vybral talentované spolužáky, takže to vyšlo. V 8 hodin to už byly zatemněný světla tělocvičný při té hospodě a my jsme pustili gramorádio a my jsme tancovali se svýma partnerkama na gramorádiu. Já proto jsem hudební troglodyt, protože mě zkazil Karel Vacek a Karel Vardauf. Já jsem vyrůstal přitisnut k nějaké mnohem vyspělejší dívce, než jsem já, a vytáčel jsem. Jestli jsem něco fanaticky miloval, tak ne divadlo, tanec. Tanec při lidovce. Sestře jsem psával v té době už dopisy jenom, když mi slíbila, že až bude tancovačka, tak já se protlačím na okraj sálu, aby to tatínek neviděl, to bylo hrozné. A ona pošle pro mě nějakou mladší kamarádku a ta se se mnou vytočí při 2 valčících. Toto ve mně vzbuzovalo pocit obrovské euforie. A říká, jeden čas to vypadalo, že jsem si schválně uhnal tu beru, abych nemusel do Reichu. A já jsem to měl z toho, že jsem lítal večer pěšky na tancovačku ve dvě trapem domů a v 5:20 měl autobus do gymnázia. Takže já jsem skutečně, to, čemu jsem propadl, to byl tanec, vážně jsem ho miloval a jednoho dne v měsíci květnu, tuším roce 56, nevím proč, mohl bych, ano, jistě, ale je to příjemná věc pro mě, raději se dívám, ale tato vášeň mě opustila a byla vystřídána jinou.

0: ty máš teda ten protektorát spojen s tím divadlem, s těmi zábavami.
1: Ano, ale i s řadou jiných věcí, no. Protože my jsme byli takzvaná banditenzóny. U nás skončilo pásmo partizánské, byla tam spousta lidí, kteří partizánštěli jenom kradli v trafikách, ale byli tam i partizáni, tam byli i ruští. Jejich věci strašně smrděly, protože chudáci se nemohli pořádně vykoupat, vypařit, že lidi před nima utíkali, protože oni byli takový nenechaví občas a po ženských šli, no já to jenom sděluji, já to nekritizuju, no a my jsme měli revír asi 600 nebo 700 hektarů. Můj šéf Forst uměl akorát rusky, protože byl v ruských legích a tomu bylo vyplatný leda s těma Rusama a těch se bál pak, by přišli vykrást chlív, nebo těch jsme se drželi bokem, protože já, když se objevili v blízkosti ruští partizáni, tak já jsem musel doprovázet děvčata ze směny, pracovali v lesní školce, pěšky ještě s kamarádem až domů. Dneska se na to díváme s takovou určitou, bych řekl, lehkostí, to je známé. Vzpomínka neodnáší sebou bolest, trápení a když, tak v jakési transformované podobě. Já vím, že jsem se třásl hrůzou, když jsem zrovna ze Heidrichiady přišel domů a náš tatínek jako bývalý sociální demokrat byl u Němců na té listině podezřelých a u nás na dvoře vstál pultuc tu SSáku a rodina hranice dříví takhle a já k tomu. K našemu tatínkovi si kde který statečný oficír schoval flintu, revolver, pambuji co, a náš tatínek to házel na brambory do sklepa a nestaral se o to. Pak jednou se brambory dobrali a přišli Němci a naštěstí tam ale nenašli nic než důstojnické komisňáky, boty a vlajku. Tak oni považovali už tohleto za znamení vrcholného odporu, co taky starosta tady v této vesnici, nějaký chudáček, zedník, tak mu nafackovali, postavili nás všechny k tomu dříví a já jsem tam skutečně umíral hrůzou v tu chvíli. Ale proč? Tohleto se stalo v sobotu nebo v neděli a já jsem si půl dne předtím domluvil rande na úterý s jednou dívkou, o hodně starší, s mladou ženou ze Zlína, Baťovou. A já jsem teď ani tak netruchil nad ztrátou života. Já jsem si neuměl představit, že do mě bací kulka a spadnu. Mě bylo strašlivě líto, že já se nedostanu už v úterý na to rande, protože já jsem si od něho sliboval zázraky. Dívka o 2-3 roky starší, já se něco dovím. Takže tváří v tvář odstřelu esesáckému, já jsem myslel zase na levotu, na lumpárnu a na rande s mladou ženou odvať, před kterou mě všichni varovali. Takže on člověk prožívá ty věci různým způsobem. S Němci jsme celkem vycházeli, protože oni taky u nás neměli celkem moc na práci, partizáni se stohovali do hor a oni nebyli ti němečtí četníci tak divocí, aby šli za nima. A vždycky říkali, kdyby byli partizáni, dáte nám hlášku. Říkali, když je poznáme, tak my dáme hlášku, ale nevíme kam, ale my si to už nějak zařídíme. Jo? Vycházeli jsme, bylo takové ozbrojené příměří, ale byly tam i chvíle, kdy šlo o strach.
2: Jak jsi prožíval konec války?
1: Konec války byl...
2: Přehnala se tam tudy taky fronta?
1: Šla tam tudy rychle. Nám končila obec a přes Pánské Louky už se to táhlo k lesům. Odtamtud šla Svobodova armáda. Němci tam postavili 5 tanků a asi 4 nebo 5 protitankových kanónů. A náš otec říkal, je zle. Na to budou reagovat kaťušema. Tohleto osazení úseku dlouhé o ně 200 metrů, to je strašivá palebná síla. A oni to na nás pustili. My jsme blezli do sklepu, v dědině nic nevěděli, partizáni se ožírali na opačném konci pod hradem v pivovaře. Tam to nebylo, tam bylo zákoutí v lesích a my jsme byli na ráně. Pustili to do nás, teď jenom říkám to ty chalupy nevydrží. No skutečně, když jsme v jedné pauze mezi střevou vylezli, tak střecha rozmlácená a tatínek, co měl obrovské sudy s melasou, to všecko vyteklo do stodoly, bylo to hrozné, ale na našem dvorku stál krásný bílý esesácký kůň. Tatínek říkal, chalupa v prdeli, ale mám koně. On chalupník najednou měl sice chalupu rozbitou, ale měl koně.

0: Ještě jeden film z konce války se mi během vyprávění Františka Pavlíčka připletl do paměti. Jeho kolorit sice není valašský, avšak o to výmluvnější má titul Ať žije republika. Ale zájmy mladého Františka, který se během protektorátu živel jako myslivecký mládenec, šly úplně jiným směrem.
1: Na konci protektorátu došlo k útlumu ochotnické činnosti. Sokol byl zakázán, po Stalingradu, myslím, už byly zakázané i tancovačky, nesmělo se hrát ani divadlo. No a já jsem samozřejmě najednou dozrál k rozhodnutí, že napíšu rozhlasovou hru.
0: A ty jsi byl vášnivý posluchač rozhlasu?
1: Já jsem strašně rád poslouchal rozhlasové hry. Ať to byla detektivka, bohužel i když třeba v sobotu ve 3 hodiny vyhrával Antonín Balšánek. I to jsem rád poslouchal. No ale jsme každý nějaký a jsme z téže látky jako naše hříchy a jako naše sny. Já jsem rozhlas měl k smrti rád a zůstalo mi to. Já jsem měl pocit nikým nerušené intimity, když jsem slyšel z rozhlasu báseň. Tak já jsem měl pocit, že ta báseň se právě rodí pro mne. Já jsem vnímal hercu v hlas jako kouzelný hudební nástroj. Pro mě Štěpánek to byly varány. To bylo úžasné. Takže já jsem nepsal pro neznámé médium. Já jsem psal pro milované médium. A posedla mě hříšná pýcha, že nebudu učitelem. No a tak já jsem dal dohromady hru Ztracená loď. A
0: Poslal Kožíkovi
1: do Prahy. A ku podivu mě za měsíc přišla odpověď na dopise, ale byl to na tom razítko doktor František Kožík a tak dále. A samozřejmě vesnice to už věděla odpoledne, přečetla si to slečna Pošmistrová, takže já jsem Franta Pavlíčku dostal dopis od Františka Kožíka, od toho Pierota. Takže já jsem se v tu ránu stal podezřelou osobou. Co to mám za spády? On mi napsal, že ta hra se vysílat nedá, byla mimochodem Veršomara, ještě taky ke všemu. Ale že jsou v tom zřetelné stopy talentu a abych nepřestával. Prostě byl to ten dopis, jaký Kožík psal 20 za týden. Já jsem také některé z nich pak četl a nenáviděl jsem mu za to, že mi psal to samé, co jiným grafomanům. No ale já jsem omámen tím dopisem a podpisem František Kožík. Já jsem napsal během 2 měsíců 3 nebo 4 další hry. A naposled pod dojmem těch severských sák jsem napsal hru Trosečník. Poslal jsem mu to a za měsíc jsem dostal pohlednici, jak mazané. S potěšením vám sděluji, že vaše hra Trosečník byla přijata a bude vysílána Československým rozhlasem, myslím v říjnu nebo v listopadu 1944. Já jsem najednou dostal jakoby velkou bulu sicilskou do čela, že moje hra bude vysílaná. No to se okamžitě rozklikl pan učitel Matouš, říkal člověč. Já jsem to šel poslouchat k němu do jeho bytu, mělo to krásné obsazení. Vejraška tam byl, Beníšková, režíroval to Miloslav Jareš.
0: Pozvali tě do Prahy?
1: Ne, já povím, o rok později. A já jsem šel od pana řídícího, říká, Franto, to je sen, představ si to, že tě poslouchá celá republika, jsem říkal, celý protektor. Přišel jsem k domu a ze sousedního domu vystoupila v županu ta paní manželka toho četníka, co bych řekl, fandila mě, říkala Františku. To je historická chvíle. Objala mě ve vratech a jsem říkal, není pan strážmistr doma, říká, dneska je to všecko jedno, dneska je to jedno. Já jsem to prožil v takové, bych řekl, vesnické slávě, ale si poslouchal jsem snad jen já, pan učitel Matouš a paní Navrátilová. Naši to neposlouchali, ty to nezajímalo, ty mi říkal, co z toho budeš mít. Až potom, když jsem dostal 1500 korun, 150 marek byl tenkrát honorář, říkal, sakra, oni ti za to zaplatili, no? Takže trošku jsem stoupl v ceně, ale to byl můj začátek a já od té doby jsem propadl rozhlasu. Po válce na naléhání už i maminky pana řídícího a mých učitelů z gymnázia tatínek dal souhlas, abych šel na filozofii. Já jsem pak mezi tím vystudoval gymnázium a měl jsem z pekla štěstí, protože jsem byl premiérem gymnázia. Dostal jsem knihu jako dar od ředitele gymnázia Josefu Pavlíčkovi, nejlepšímu žákovi. Já říkám, ten vůl, a oni říkají, ty troubu, to je vyznamenání. On ti dal svoje jméno. No ale tatínek viděl, že ty výsledky nebyly tak docela marné, no tak řekl, dobře, ale já ti na to vydělávat nebudu. Já jsem penzista po infarktu. Říkal, tati, to nevadí, já si vydělám, já si vyběhám na stipendium. Tatínek řekl, tak dobře, pojedeš tam. Já ti to dovolím, ale, a teď řekl řadu věcí, chci vědět, kdy mě pozveš na promocí. Jsem říkal, tati, když budu profesorem, tak to budu jenom státnic. Tak kdy mě pozveš, až budeš hotový? Tak já jsem říkal, tak za 4 roky. Když začnu na podzim, tak na podzim v roce 49. Řekl, dobrá. Prachy ti nedám, žádné nemám, sežení si. Sestra mi dala 100 korun, už byla vdaná, paní Navrátilová mi dala 100 korun, já jsem měl ušetřených 200 korun, 100 korun mi dal pan učitel, já jsem měl 500 korun, Krista pána. Do Zlína mě vezl hraběcí kočárek s koníkama, když jsem odjížděl do Prahy, dá se zapsat na vysoké učení.

0: František Pavlíček se ocitl na začátku své rozhlasové dráhy. Na jejím konci je úctyhodná bilance. 225 rozhlasových her, adaptací, pohádek a montáží. Ale o tom, že jak divadlo, tak rozhlas se stane mladému adeptu téměř osudem, o tom zatím věděli snad jen Františkovi sudičky.
1: Já jsem myslel, že bych mohl být profesorem, ale připadal jsem si na to jako takový buran z vesnice. No buran z vesnický kluk, do dneška mi něco z toho zůstalo. No tak jsem tam odešel, ale ozval se mě Kožík a říkal, tak co, jak vás vyčerpává studium, nechcete mě navštívit? Já jsem mezi tím ještě byl pozván jim do PR 44 a strávil jsem tam týden se svým kamarádem, který je dneska významným lékařským výzkumníkem. Byli jsme v Praze, já jsem dvakrát navštívil Kožíka, byl jsem i ve studiu, mimochodem o 20 roků později, když jsem hovořil s Miloslavem Jarešem, s tím režisérem, kterého jsem měl nejradši, říkal, já vás překvapím. Šel do spodku, do šuplíku a vytáhl trosečník František Pavlíček. Já jsem si myslel, že z vás bude jednohodný dramatik. Já jsem to tam cítil. Tak já jsem byl získán i pro externí spolupráci s rozhlasem. Bylo to ohromné. Já jsem si totiž krásně přivydělal. 3000 korun za dramatizaci. No to byly obrovské prachy, já jsem měl 1500 korun stipendia prospěchového a s tím jsem mohl vystačit.
0: Takže
1: já jsem
0: si žil... s adaptací a s dramatizací začal už takhle záhy.
1: Vydělávat. Tak první, co jsem mu takhle dělal, Kožíkový, byli muži v offsideu Karla Poláčka. Už tenkrát mě líp šly adaptace než mé vlastní texty. Ale v průběhu dvou let, 45-46 a začátku 47 najednou mi posedla myšlenka, že já chci do rozhlasu. Tak já jsem si říkal, já nechci nic meškat. Jednoho dne jsem šel na konci února za Kožíkem, že budu studovat jako mimořádný posluchač a můžu být přitom zaměstnaný. On mě říkal, no potíží akorát v tom, že my tu nemáme volné místo. V Praze není a rok nebude. Byl tu dneska ředitel Českobudějovické stanice. Šel byste tam dělat dramaturga? České Budějovice, ta rovina s rybníkama pro Valacha. Ale pro mě ten rozhlas byl tak opojný, že já jsem nedbal na to, že to je malá stanička, 5 kW, v bývalé škole, 30 zaměstnanců. Pro mě to bylo, já půjdu do rozhlasu. Já jsem řekl, jo. Za 3 týdny jsem se jel představit. 1. dubna 47 jsem tam nastupoval, to byla velikonoční neděle, ale já jsem byl tak pedantický, že když 1. dubna, tak 1. dubna. Já jsem chodil do rádia v 7 a odcházel jsem o půlnoci. Já jsem se na to vrhl, pro mě se rozhlas stal vášní a navíc to, co bylo na první pohled nevýhodné, nejmenší česká a moravská stanice, pouhých 5 kW, to je dosah tak do Tábora, na simultánní vysílání Československého rozhlasu se dostala jednou týdně na hodinu. Já jsem přitom musel slíbit, že se naučím i reportovat, že budu dělat i vzdělávací pořady, že prostě budu dělat i asistenta režie, že budu dělat i prostě holka pro všecko. Já jsem v tom zápalu a v té euforii řekl samozřejmě. Já jsem nakonec i režíroval básnické pásma, montáže. Tak já jsem tam absolvoval 1. rok a zavolali mě na vojnu.

I za týden se setkáme, milí posluchači, s dramatikem a spisovatelem Františkem Pavlíčkem. O tom, jak se jeho životní příběh odvíjel v letech 50., 60. i v éře normalizace, se dozvíme v příštím pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Takže nezapomeňte, z režijního a technického pracoviště se s vámi loučí Hana Vohrysková a Markéta Bižovská a od mikrofonu se opět těší naslyšenou Milan.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Thor Heyerdahl byl proslulý norský cestovatel a dobrodruh, zároveň také průkopník experimentální archeologie a antropologie.
2: Narodil se v roce 1914 v Oslu. Tam také vystudoval zoologii a geografii. Krátce před druhou světovou válkou pobýval na souostroví Markézy, kde studoval kulturu praobyvatel Polynésie.
1: Poté, co Němci zahájili okupaci jeho rodného Norska, se přihlásil k odboji a stal se členem svobodné norské armády organizované ze zahraničí. Operoval v nejsevernější provincii Norska Finnmark.
2: Po válce začal pracovat na jednom ze svých nejslavnějších projektů. Úspěšně doplul na replice inského voru Kontiky do téměř 7000 kilometrů vzdálené Polynésie.
1: Přestože tyto plavby sami o sobě nejsou důkazem, že Inkové osídlili Polynésii, posloužili jako argument pro takzvanou difuzionistickou teorii o šíření kultur, to znamená o pronikání nových skupin osadníků mezi původní obyvatele.
2: V 50. letech se Heyerdahl účastnil výzkumu na dalších odlehlých místech planety, jmenovitě na Galapágách a na Velikonočním ostrově.
1: V letech 1969 a 1970 v rámci expedic Ra 1 a Ra 2 překonal Atlantik, když na replice staroegyptské lodi vyrobené z papíru dorazil k břehům ostrova Barbados. Dokázal tak, že už ve starověku byly možné plavby přes oceán.
2: V 80. letech pak úzce spolupracoval s českým technikem a experimentálním archeologem Pavlem Pavlem. V roce 1986 ho pozval na Velikonoční ostrov a umožnil mu tak realizovat jeho teorii o pohybu soch Moai.
1: Heyerdahl byl celkem třikrát ženatý. Sám přiznával, že jeho první dvě manželství skončila především kvůli jeho pracovnímu zápalu a dlouhodobým pobytům mimo domov.
2: Thor Heyerdahl zemřel v roce 2002 během dovolené v Itálii. Dodnes po celém světě působí několik výzkumných institucí nesoucích jeho jméno.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Petr Ginz, chlapec, jehož jméno zná snad celý svět. Mladý básník, spisovatel, kreslíř a šéfredaktor terezínského časopisu Vedem zahynul v roce 1944 v Osvětimi. Kopie jeho černobílé kresby měsíce se v roce 2003 vydala v raketoplánu Columbia do vesmíru.
2: Petr Ginz pocházel ze smíšené rodiny. Jeho otec byl Žid, matka nežidovského původu. Oba byli vášniví esperantisté. Malý Petr miloval Verneovky. Už v 11 letech dokončil román Návštěva z pravěku, který je parafrází díla Žila Verna.
1: Po okupaci si vedl deník, ve kterém kromě osobních zážitků popisuje očima chlapce postupující perzekuci Židů a situaci v Praze v době protektorátu. V roce 1942, když mu bylo 14 let, byl transportován do terezínského geta. Tam našel podporu pro svoji tvorbu od vychovatele a spolubydlícího Waltra Eisingera, který se staral o vzdělání chlapců na budově.
2: Tam také vznikl časopis Vedem. Vycházel každý pátek pod taktovkou právě Petra Ginze. Obsahoval poezii, eseje, recenze na knihy, příběhy a vtipné citáty týdne. Na sklonku války v roce 1944 se ale Petr dostal do transportu do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. Bylo mu 16 let. Jeho rodiče a sestra válku přežili.
1: Slavná černobílá kresba s názvem Země z měsíce, kterou Petr Ginz nakresl v Terezíně, se zachovala v Jeruzalemském muzeu holokaustu Yad Vashem. Když se v roce 2002 rozhodlo o vyslání prvního izraelského astronauta do vesmíru, i díky iniciativě Petrovy sestry vzal o rok později astronaut Ilan Ramon kopii obrázku na palubu.
2: Raketoplán ale 1. února 2003 při návratu do atmosféry explodoval. Celá posádka zahynula. V následujícím roce byla po Petru Ginzovi pojmenována nově objevená planetka s pořadovým číslem 50413.
3: Na Radiožurnálu vám přejeme dobré ráno. Zprávy přináší Tereza Tomášková.
4: Premiér Andrej Babiš bude chtít znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. Prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Fotbalisté Baníku Ostrava s novým trenérem Josefem Dvorníkem přivítají Mladou Boleslav a bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce znovu sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Radiožurnálu řekl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. Připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
6: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
4: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by návrh ohrožoval svobodu a demokracii. Americký prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. To unijní představitelé odmítají. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členskými státy unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal například zrušit cla na americké průmyslové zboží. Německo, Francie a Belgie vyslali posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už zničil plochu přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc.
7: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nožal-Rotru a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda spustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
4: V Hrubé skále v Českém ráji chystají rekonstrukci novorezenesanční řezníčkovy vily. V památkově chráněné budově sídlí obecní úřad. Náklady na opravy odhaduje radnice na 13,5 milionu korun. Letos vila oslaví výročí 100 let, jak říká starosta Hrubé skály Michal Najman.
8: Chtěli bychom k těm 100 letům jít dopřát nějakou hezkou rekonstrukci, takže budeme hledat nějakého dodavatele. Už jsme jedno kolo výběrového řízení měli a bohužel jsme nikoho nevybrali.
4: Vilu nechal postavit majitel pivovaru v Hrubé skále Karel Řezníček podle návrhu architekta Jana Vejricha.
9: Sport. Fotbalisté Ostravy se v prvním kole nadstavbové skupiny o udržení pokusí odlepit z posledního místa tabulky šance ligy. V 15 hodin nastoupí pod vedením nového kouče Josefa Dvorníka proti Mladé Boleslavi. Pokračuje kapitán Baníku Michal Fridrich.
10: My budeme bojovat do samého konce, jdeme do nastavby a teďka prostě ukážeme to, co v nás je a ukážeme ten charakter. A uděláme všechno pro to, aby jsme v nastavbě ukázali, že si zasloužíme hrát za Baník, nosit na sobě ten dres, ten znak a víme, za jaký tým hrajeme a teď je na čase ukázat všechno to, co v nás bylo.
9: V 15 hodin začnou taky utkání Zlín, Dukla, Bohemians, Olomouc a Karviná Pardubice. Sobotní program uzavře souboje Liberce se Slávií s Výkopem v 18 hodin. A čeští hokejisti odehrají další přípravný duel před mistrovstvím světa. Národní tým vyzve v Českých Budějovicích Švédy. Úvodní buly padne v 16 hodin. Radiožurnál Sport přiblíží fotbalové i hokejové zápasy. V pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 27 na Teplicku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 zůstává omezení po noční nehodě dvou nákladních aut. Za sjezdem na Ořech na 18. kilometru je zavřená krajnice a taky pravý pruh. Opatrně auta tam brzdí, náhle vybočují vlevo. Na dálnici D55 na exitu 47 Staré Město. Postupně zabírají sjezdy a nájezdy. Uzavírky budou jak na Zlín, tak Bzenec. A poblíž ve Starém Městě budou o víkendu neprůjezdné některé ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. Omezení kvůli motocyklovým závodům potrvají do neděle. A na silnici 27 z Litvínova do Dubí srazilo osobní auto Divoké prase. Pozorně projíždějte poblíž odbočky na Mstišov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
12: Opozice chce odložit volbu radních České televize a žádá odstoupení kandidátů, kteří se objevují na údajné korupční nahrávce zveřejněné serverem Forum 24. Vládní koalice proto vyřadila volební body z dnešního programu poslanecké schůze. Co vláda s veřejnoprávními médii zamýšlí udělat? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
5: Interview Plus.
12: A naším hostem je komentátor serveru Seznam Zprávy, také autor satirického podcastu Šťastné pondělí Jindřich Šídlo. Dobrý den.
13: Hezký den.
12: Na nahrávce zveřejněné serverem Forum 24 zaznívají hlasy podobné radním České televize Romanu Bradáčovi a Pavlu Matochovi, které hovoří o půlmilionovém nedoplatku za blíže nespecifikovanou volbu. Oba dva muži ale autenticitu nahrávky odmítají a podávají na server trestní oznámení. Vy věříte v pravost nahrávky?
13: Já nevím. Já k tomu mám málo informací. Vy sama o tom mluvíte z pochopitelných důvodů opatrně. No, hlasy, které jsou podobné, ty hlasy skutečně jsou podobné. Já si říkám, že kdyby to měla být pravda, tak by ti lidé museli být úplní idioti, že se o něčem takovém baví a ještě se k tomu o tom baví tak, aby to bylo možné nahrát. Ta nahrávka, jak jsem ji slyšel, implikuje, že se to mělo odehrát někde v zákulisí schůze Rady České televize. Ještě je to tak jako dovyslovené, aby bylo každému jasné, o co téměř jde. Takže já to, protože Marka Volnera znám, který autor tohodle odhalení, považuji ho za seriózního novináře, tak to, jak si neříkám, že to je nesmysl, to ne, ale já k tomu mám prostě málo informací, tu nahrávku jsem slyšel jenom tak, jak mi byla předložená, ale je zjevné, že ta vládní koalice z toho musí být trochu vyděšená. Protože tu volbu dneska odložila. A to přesto, že pánové, kteří na té nahrávce jsou, patří mezi téměř jistě zvolitelné nebo mezi favority té volby bez ohledu na to, co za sebou třeba Pavel Matocha má v minulosti, protože to by byl jeho druhý termín. Respektive já si myslím, že to je ne bez ohledu na to, ale že by to bylo i díky tomu, nebo za odměnu za to, co Pavel Matocha za posledních 6 let v Radě České televize předvedl.
12: No, my nevíme tedy z té nahrávky, o čí volbu se jedná, protože to z toho není jisté. Předseda Rady České televize Karel Novák upozorňuje na to, že vytvořit téměř totožné hlasy s pomocí umělé inteligence je dnes velmi snadné. Měli by být skutečně Matocha s Bradáčem vyřazeni z volby s tím rizikem, že policie zamítne autentičnost té nahrávky?
13: To je na nich. Jo, to je na nich a je to na rozhodnutí těch politiků. Pokud oni mají čisté svědomí, což se teď tak vyjadřují a ten akt podali žalobu a trestní oznámení, jako by to podpořil, tak asi nemají důvod a můžou se považovat. Můžou to považovat za snahu je poškodit, to já chápu. Nevím, jestli respektive je zodpovědnost těch koaličních poslanců, protože jakkoliv si hrajeme už 25 let na to, že dojat se nevolí podle politického klíče, ale že tam nominují ty zájmové organizace zahrádkářů a podobných tyto segmenty občanské společnosti, tak ve skutečnosti víme, že to vždycky je stranická volba. A tohle to jsou kandidáti, kteří se dají, myslím, směle připsat vládní koalici, byť možná i některým, buď to stranám, nebo spíš jednotlivcům z těch stran ze současné opozice. Takže to je jejich risk a pokud budou trvat na tom, a myslím, že oni teďka jako trochu schání čas nebo šetří čas, aby se třeba do té doby, než to hlasování bude, což my teď v tuhle chvíli, kdy to natáčíme, nevíme, kdy to bude, ukázalo, jak to tedy ve skutečnosti je.
14: No právě není jste odloženo do nekonečna, než to policie vyšetří, to asi nemůže být ta volba. Vy jste říkal, že vládní koalice může být tím vyděšena. Tak co, jaký
13: znejistěná,
14: postoj?
13: Nebo
14: znejistěná, dobře. Jaký postoj očekáváte od nejsilnější vládního hnutí? Ano.
13: No, nevím. Já upřímně řečeno nevím, ale to, že to odložili s argumentem, že by se nedostalo na nic jiného v té sněmovně, což jim teda svého času moc nevadilo, ale teď jsou v jiné pozici a to tak bývá až vždycky, tak já myslím, že naznačuje jejich samozřejmě zděšení, ale jejich opatrnost, jo? Protože v případě, že by se časem ukázalo, že ta nahrávka je autentická, tak než by se z toho pak neuměli vymluvit, to známe, jaksi s odkazem na presumpci neviny a podobně, tak by to prostě pro ně byl reputační problém. No, to je pravda. Na druhou stranu takovýhle jako situací jsme v politice a jeho hnutí ANO viděli spoustu, může se pak nakonec říct, jako, že v tu chvíli nevěděli, spolehali na presumpci neviny, předpokládali, že to není pravda, dostali slib a jak ve chvíli, kdy zjistili, že byli obelháni, tak to napravili.
14: Jaký dopad to může mít na nějaký veřejný obraz České televize? Protože ono to vlastně může rozlobit její kritiky, ale i její podporovatele.
13: No, podporovatele, nevím. To není jako volba do zpravodajství. Jo? Redakce zpravodajství České televize ani redakce zábavy, není to volba ve Star Dance. Tohle je vlastně další díl seriálu toho, co se kolem České televize odehrává. A to samo o sobě, co se odehrává už nějaký čas. Já myslím, že já bych řekl skoro 6 let. Jo? Tak jak si postavení téhle instituce jako zásadně podlívá nebo znejisťuje. Jo. A můžeme teď nechat stranou kroky a chyby, které udělala sama Česká televize. Ale to, že jsme tady svědkem od volebního období roku 2017 až 2021 jako jednoznačného útoku na Českou televizi, Český rozhlas z toho zatím vychází, myslím, trochu jako takový side effect. Já myslím, že těm politikům vždycky víc, a to prosím neříkám, že jste méně důležití vůbec, ale ty politici se vždycky nějak přirozeně zabývají víc tou televizí, mám ten dojem. Jo. Tak od roku 2019, možná spíš, ale to volební období začalo 2017, jako bylo zjevné, že tady existuje snaha jistých politických sil ta veřejnoprávní média jak si přivést k poslušnosti. To se projevovalo už v několika minulých volbách členů Rady České televize. Například v době, kdy byl právě zvolen na jednom zasedání poslanecké sněmovny, byl zvolen Pavel Matocha, pan Veselý a s nimi, a teď mi vypadlo jméno, je to ekonomka, která pracovala s Janou Bobošíkovou.
14: Hanna Lipavská.
13: Hanna Lipavská, moc děkuju, omlouvám se. Ano, Hanna Lipavská, která z té rady, ale bez jí odešla, protože kandidovala za Volný blok. A tam někde začíná tenhle příběh, který pak vrcholí nezvolením Petra Dvořáka na třetí období, což je, může být jako legitimní úvaha, jestli má člověk řídit veřejnoprávní média 18 let, ale pak hlavně nástupem Jana Součka a jeho odstřelem během 2 let. Lidé, kteří tohle všechno mají na svědomí a kteří, myslím, jako jenom tímhletím krokem prokázali prostě mimořádnou neschopnost dělat dobře svoji práci, za kterou jsou mimochodem celkem slušně placeni a jsou tam vybráni a zastupují koncesionáře nebo diváky České televize, tak přesto tihle lidé, plus i s tím, že Česká televize bude muset pravděpodobně za některá další jejich rozhodnutí platit peníze, tak přesto jsou dnes znovu nominováni, teď je to tedy odloženo, ale třeba pokud vím, tak pana Veselého nikdo nespochybňuje, že bude znovu zvolen. A dostávají jako dalších 6 let, aby s tou televizí, na níž teď míří a na vás také, jaksi další frontální útok, tak aby to ještě jistili z té rady, protože jak vidíme a jak jsme si všimli a jak se konec konců třeba pan Matocha osobně chlubil, tak i z pozice rady, radních, kteří jako nemají mít právo zasahovat do programu, tak se dá hledat, co zařídit, že?
14: Patrik Nacher z hnutí ANO zatím nepředložil poslanecký návrh, který má už v průběhu roku osvobodit některé skupiny obyvatel od placení poplatků za rozhlas a televizi, ale představil určité kontury. Jaký vidíte smysl takového návrhu, když zároveň existuje návrh zákona ministra Klempíře, kterým se zcela má změnit financování veřejnoprávních médií?
13: To je nátlak. Tak já myslím, že to je nátlak. Je to způsob, jakým jsou ty návrhy podávány. a v jaké podobě jsou podávány. Jo, je naprosto nedůstojný a vůbec jako se v tuhle chvíli nemůžeme bavit o tom, nebo nemůžeme brát vážně to, co jeho nebo jejich autoři říkají, že tady je prostě smysl být efektivnější v hospodaření, což je vždycky dobře, ale zároveň zachovat nezávislost, kredibilitu a sílu těch veřejnoprávních. To tak prostě není. Pokud vymyslíte, že podáte návrh, kterým tu televizi i ten rozhlas zbavíte jako zásadní části příjmu, a teď myslím ten poslanecký návrh Patrika Nachera, který tedy ještě ani nepodal, tak je to jenom nátlak. Jo. Způsob, jakým byl napsán ten zákon o ty klempíře, byl spíš vtip. Jo, to je vtip a je zjevné, že se to nemůže stačit stihnout a myslím, že to říkají i samotní tvůrci toho zákona, jo, že 1. leden 2027 prostě není v tuhle chvíli pravděpodobný nebo je téměř vyloučený. No tak se nasadí tahle ta druhá varianta, aby aspoň něco bylo. Takhle se, pardon, ale s institucemi, navíc s veřejnoprávními médii, ke kterými můžeme mít a já mám spoustu výhrad, ale zároveň, jako my tady máme za těch 35 let nejlepší veřejnoprávní média v celém východním bloku, což je sama o sobě docela důležitá hodnota a vždycky si to uvědomíme v těch jako mezních situacích. Ale já to tady cením i mezi tím, jo, mezi čase. Taky prostě tak nemůže mít jiný záměr a jinou snahu, než ta veřejnoprávní média, když ne zničit, tak prostě je úplně jako marginalizovat, znejistit, dokázat to, až tady budou chodit ti politici, ty poslanci k vám ne, ale řekněme jako na další rozhovory, do událostí komentářů. Takže vždycky tam vlastně budou sedět s vědomím, že ten moderátor a ti editoři a ti šéfové vědí, pozor, tenhle člověk příští měsíc může zásadně ovlivnit to, jak bude tahle instituce financovaná.
14: No, vy jste říkal, že ten způsob je nezvyklý, kterým přinejmenším ten poslanecký návrh se připravuje. Dokonce Patrik Nacher řekl, že se může nějakým způsobem, nebo že ho určitě nebude představovat předtím, než se generální ředitelé rozhlasu a televize setkají tedy s představiteli vládní koalice, což k tomu dojde i dnes, i o tom budeme mluvit. A zároveň Patrik Nacher také ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že jsou tam určité věci, na kterých není shoda a ty se budou dojednávat třeba během druhého čtení. Tak myslíte si, že skutečně to je záměr, že ten poslanecký návrh není lépe připravený?
13: No jasně, ale jako jakmile začnete dohadovat důležité věci, že to nemůžou být detaily, jako u takhle důležitého zákona, který má zásadní vliv na chod, jistotu veřejnoprávních médií, jako nemůžete dohadovat nejistoty ve druhém čtení. To je jako, ať mi nikdo nevypráví. Já jsem teda slyšel včera rozhovor s vaším generálním ředitelem René Zavoralem, který se vlastně na tenhle návrh tváří mnohem přátelštěji nebo vstřícněji, nebo jak to říct, než na ten návrh o ty klempíře, nebo ministra kultury o ty klempíře. To, že tam z toho by šlo vyjít, ale uvidíme, jak René Zavoral, který mimochodem zdá se mi vystupuje mnohem přesvědčivěji a jako důrazněji než zástupci České televize, o kterou přitom jde jako v první řadě, tak jestli dokáže o tom někoho přesvědčit, ale jako ta otázka základní je přece, to se musíme vrátit o kousek později, proč se tohle to celé děje? Jo? Má tady někdo pocit, že systém veřejnoprávních médií nefunguje? Má někdo pocit, že tady je tak špatná platební morálka plátců poplatku, že je potřeba to nějak zásadně řešit? Já vím, že když jsem zapomněl změnit příkaz platby pro Český rozhlas, tak mě Český rozhlas datovou schránkou upozornil druhý den, mám ten dojem. Jo? Totéž...
14: A doplatil jste předpokládám?
13: No samozřejmě, to bych tady ani jinak nebyl. Jo? Ale jo. V tom přece problém není. Ano, my tady nevedeme už 10 let debatu, která se vést má a kterou nevedeme kvůli osobě Andreje Babiše a kvůli jeho střetu zájmu v médiích, někdejšímu. Na téma, co vlastně chceme od médií veřejné služby. A jestli se přece jenom ta jejich role od začátku 90. let, kdy byla ustanovena ten duální systém, jako nezměnil. To je pravda, že to nevedeme. Ale to, co se teď v té sněmovně děje, jako není způsob, jak se k téhle možná lepší i definici dopracovat.
14: Hostem Interview Plus je dnes komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo.
15: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
14: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral včera jednal s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ten mu přislíbil věcnou a odbornou debatu k finální podobě zákona. Znamená to tedy, že teď vládní koalice přizve do pracovní skupiny ředitele veřejnoprávních médií, začne ta debata, po které volají, která ale může trvat spíše měsíce než týdny?
13: No měla by. Jako tahle debata, jak víme, v některých zemích trvala několik let. V Británii se vede více jak 10 let. A mimochodem bude zajímavé, jak BBC skončí, protože jí 2027 končí ta když je podepsaná. Ano, jako samozřejmě, že by tam měly být přizvání. Zároveň, jak si ředitelé veřejnoprávních médií zodpovídají za ta média, ale to rozhodnutí o financování je prostě politické rozhodnutí. Jo, to víme. Takže oni by s nimi měli se vážně bavit, ale nakonec to rozhodnutí bude o politicích. A mě fascinuje celý ten způsob. Vy tady uděláte tiskovou konferenci, kam vypustíte ministra kultury, který vypadá, že čte text, který vidí poprvé v životě. Vedle něj stojí další poslanci.
14: Myslíte vládní koalice, ne my?
13: Ne, ano, myslím tím vládní koalice. Vedle stojí, tam za ním jsou srovnaní zástupci té koalice, včetně Filipa Turka, aby to asi vypadalo trochu výhružně. Patrik Nacher jako místopředseda sněmovny, který mimochodem má tu problematiku v gesci, tak si stoupne stranou, jako by tam ani nechtěl být vyfocen. Tohle uděláte, oznámíte věc, která by pro ta média měla zásadní důsledky, naprosto zásadní důsledky, v podstatě by je finančně vrátila někam 18 let zpátky. A pak teda řeknete, že se o tom můžete jako tak nějak bavit, takhle se prostě věci, takhle důležité pro média veřejné služby a tím pádem pro existenci a důvěryhodnost demokratických institucí této země, které se podařilo tady, jak říkám, se všemi výhradami, které k tomu může člověk mít, tak se podařilo vybudovat. Tak takhle se ta debata nevede, pokud nemáte jediný záměr. A to ta média prostě zničit nebo, jak říkám, marginalizovat. Jo, pokud by platilo to, co říká ta vládní koalice, to znamená, je to trend, ta změna financování, který jde po celé Evropě, tak zaprvé by si to mělo nastudovat pořádně, jak to tedy skutečně je, ale opravdu je pravda, že placení ze státního rozpočtu není nic výjimečného v Evropské unii. A já si dokonce myslím, že...
14: A jsou různé formy.
13: Ano, jsou různé formy, přesně tak, které se slévají. A mimochodem, když třeba Patrik Nacher mluví o tom a dává příklady těch zemí, také nerozlišuje, že ve Finsku je to vlastně speciální mediální daň, o Švédsku a že někde to vypadá jinde, tak zásadně vynechává dvě země, a to je Polsko a Maďarsko. A já si myslím, že politici téhle vládní koalice, zvlášť někteří, mají jaksi mentálně a politicky blíž k těmhle zemím, tedy Polsku a Maďarsku, než tedy k Dánsku a Švédsku. Jo. A to je, myslím, přesná ukázka toho, jak se tato debata v tuto chvíli vede. A já prostě jim ty argumenty, nebo respektive ten jejich výroky, nebo jak to říct, ta jejich silná prohlášení, že jim jde o nezávislost, ale zároveň o to, aby to bylo lépe řešeno finančně, aby to patrně lidé nepletli těch 200 korun měsíčně, což já úplně uznám, že pro někoho může být relevantní částka, prosím. Tak to prostě není pravda. Ten smysl je i podle toho průběhu úplně jiný. A mimochodem, oni občas vypadávají z role. Jak oni, tak někteří jako níže postavení politici té vládní koalice, tak především jako jejich voliči. To když se pak jako podíváte na ty sociální sítě, tak z toho zjistíte, že oni si to překládají, takže tohle je způsob. A mimochodem, myslím třeba, že Filip to, jak to taky někde naznačil, jak těm médiím prostě dupnout na krk a přivést k větší poslušnosti.
14: No, dnes tedy ta jednání pokračují. Tentokrát jde ředitel České televize Hynek Chudárek Andrej Babišovi. Proč ale v tomto kolečku chybí ministr kultury Otto Klempíř, který přece má připravovat ten návrh zákona?
13: To by měl vysvětlit Otto Klempíř, nebo by to měl vysvětlit Andrej Babiš. Ano, jako bylo by logické, kdyby v tom jaksi byl Otto Klempíř, ale zřejmě premiér usoudil, že toto je další oblast, kterou bude muset zvládnout sám a nespoléhat přitom na ministra kultury, který tedy zatím nepůsobí úplně přesvědčivým dojmem ve své funkci, abych byl přímý. A to jeho vystoupení na tiskové konferenci před 14 dny, prostě to, myslím, jasně ukázalo. Ano, měl by se toho účastnit, ale vzhledem k tomu, jak divokým způsobem se to pojednává a co všechno se kolem toho děje, tak třeba se do toho i Otta Klempíř zapojí, nebo Andrej Babiš pošle ředitele Chudárka nebo ředitele Zavěla zase za Ottou Klempířem. Mezitím bude sněmovnou putovat ten návrh, který se bude cizelovat. Jak říkám, ten smysl je zmatek.
14: Co by změny ve financování veřejnoprávních médií znamenaly pro soukromá média?
13: Já musím říct, že já nejsem zástupce soukromých médií. Já pracuji v soukromé médiu, to je dobře si říct, ale já myslím, že v tom minulém volebním období, a jak říkám, o tom by měl mluvit někdo jiný, než jsem já, se našla nějaká neúplně jednoduchá dohoda mezi soukromými vysílateli a veřejnoprávními médii.
14: Ano, bylo podepsáno memorandum.
13: Přesně tak. Jo. Tak nějaký křehký smír tady je, ale to napětí tady bude vždycky. Jo. A my si můžeme říkat, já jsem si o tom nedávno tak jako cynicky přemýšlel a myslím, že jsem to viděl i na jako mnoha úvahách na sítí, že vlastně pro nás třeba, nebo pro spoustu dalších soukromých médií, je konec veřejnoprávních médií nebo jejich ponížení, jejich marginalizace, vlastně velká šance, že tady pracuje spousta velmi šikovných lidí, kteří najednou budou volní na trhu, navíc odpadne to, co je teď zjevné, a to je vliv těch veřejnoprávních médií, to znamená pravděpodobně i sledovanost, poslechovost. To by se všechno asi dalo čekat, což by pro nás bylo výhodné. Já se na to pořád ještě dívám naivně ve svých letech, takže to je krátkodobé vítězství možná, ale celkově pro tu demokracii to je prostě problém. Takže...
14: No, já právě proto se ptám, protože často se používá ta paralela ze Slovenska. A třeba slovenská novinářka Zuzana Kovačič-Hanzelová upozorňuje opakovaně na to, že na Slovensku se vláda zaměřila nejprve na veřejnoprávní Jasně. média a když se jí podařilo oslabit, soustředila se na ta soukromá. Tak jestli Zuzana, tohle nehrozí.
13: Zuzana má pravdu, samozřejmě. Jako Zuzana má pravdu, konec konců to vidíme. Je teda potřeba taky říct, a Zuzana to sama zná, protože odcházela ze Slovenské televize zhruba před 10 lety, ale je potřeba říct, že už to vidíme. Koho si teď vybral v poslední době za svůj cíl jako další politického soupeře, řekněme, ne-li nepřítele, protože on to pojímá do

0: nám nějakým způsobem, tak říkajíc, zatnout tipec. Takže ano, já souhlasím se Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, že můžeme být další na řadě, ale přece jenom je asi obtížnější ovládnout silná sebevědomá média typu Seznam zprávy nebo Novinky. A trochu jednodušší je, když si můžou šáhnout na vás, na které mají tu přímou páku, ať už přes financování, nebo přes to, koho zvolí dojat.
1: V těchto chvílích by měl Prahou kráčet pochod studentů směrem k Ministerstvu kultury. Krátce před polednem také studenti napříč republikou opustí své učebny na protest proti změnám financování veřejnoprávních médií. Bude to vládní koalici zajímat?
0: Tenhle jednotlivý pochod asi úplně upřímně moc ne, ale já jsem přesvědčený o tom, že například demonstrace na Letenské pláni v roce 2019, tak trochu spolu s covidem teda, odložili plány Andreje Babiše.
1: Jste demonstrace milionu chvilek.
0: Tak, myslím tu demonstrace milionu chvilek obrovskou, které vlastně byly v tom roce dvě, tak trochu jako odložili plány tehdejší vládní koalice v čele s Andrejem Babišem na to, aby zejména Českou televizi srovnal už v tom volebním období 2017 až 2021 a že už se mu do toho před volbami nechtělo, protože mít 250 000 lidí, to je jedno kolik, to je 150, 250, 400 tisíc, v ulicích prostě nevypadá pěkně. Takže já myslím, že může dojít k něčemu takovému, že síla protestu, který vlastně mě, jak tak prosakují ty protesty, překvapuje trochu. Já jsem si myslel, že už ta podpora nebude jako v roce 2001, kdy tady na Václavském náměstí daleko stál plný Václavák lidí na podporu České televize. Takže přece jenom jako můžou nějakým způsobem to rozhodování trochu ovlivnit, ne změnit. Jo? Jako koncesionářské poplatky bohužel z mého pohledu jsou mrtvé. Jo? Ale myslím, že to může být třeba šance pro Andreje Babiše, jehož voliči se rádi dívají na Stardance a pokud se jim bude často říkat, že by taky mohla skončit Stardance, tak nebudou spokojeni.
1: No už se o ní přihlásila soukromá televize, že ji ráda převezme.
0: Což je ano, tak jasně, mimochodem Nova to zkoušela před 20 lety s Bajlandem a tehdy to vůbec nevyšlo proti České televizi. To je pravda, ale doba se změnila, nepochybně by to zvládli. Ale nakonec to může být šance pro Andreje Babiše, to, co on vlastně dělá docela rád a v téhle vládě, k tomu má docela prostor. Že vždycky jako na konci nějakého konfliktu on vystoupí s takovým jako trochu sklidňujícím nápadem nebo slovem, byť to pro něj, myslím, jako osobnostně není úplně jednoduché. Takže třeba se může změnit, co jsem tak pochopil. To, co je na tom návrhu o ty klempíře zásadní, a to je ten návrat do roku 2008. On říká 2024, ale všichni víme, že to je návrat do roku 2008.
1: A pro rozhlas 2005.
0: A pro vás ještě 2005. No, tak tohle třeba se může změnit. Jo? Jako taková částečná, takový částečný kompromis, ale to samozřejmě vůbec neznamená, že by tím zmizely ty další konflikty a ty další, nebo potenciální konflikty typu osobností, které jsou voleny do těch rozhlasových rad. A s tím, myslím, máme oba za ty roky jako bohaté zkušenosti. Myslím, že Vítězslav Jandák už není členem Rady Českého rozhlasu. Ale já si pamatuju i v Radě Českého rozhlasu lidi jako Vítězslav Jandák, dobře, aspoň to byl bývalý ministr kultury, nebo jistý pan Kňourek, který tady zasedal po dvě volební období a jehož hlavní kvalifikací bylo to, že dělal editora časopisu na Praze 8. Jo, tak víme, jak to chodí.
1: No, opozice odmítá ty změny. O financování veřejnoprávních médií slibuje masivní obstrukce, tak to sama nazývá, tak ale byla jí mediální politika v předchozím období bezchybná?
0: Ne, nebyla, jasně. A myslím, že to i Martin Baxa ví, že ten způsob, jakým to předložil, co předtím říkal a kdy to předložil, prostě byla politická chyba, která se musela proti ním obrátit jakkoliv. Pak ten výsledek vlastně měl být a mohl být pro veřejnoprávní média velmi velkorysý a výhodný. Nicméně ještě tím, že to začalo platit krátce před volbami, z toho udělal jako jednoznačný terč. Lidé se rádi dívají na Českou televizi, rádi poslouchají Český rozhlas ve velkých čas, ale nerádi za to platí. No, jako to a hnutí ANO jim řeklo, že to je možné. Takže ano, ta politika nebyla bezchybná. Já myslím, že oni trochu trpěli tím, čím tato koalice moc netrpí, a to je jistá ostýchavost, jo, že se do některých věcí nechtěli pouštět. Například k odvolání pana Veselého z té rady to neudělali, tak výsledek je takovýhle. A konec konců já nemůžu zapomenout na to, že první, kdo řekl, že se mají zrušit poplatky za veřejnoprávní média, byl už v roce 2009. Edvard Kužušník, dnešní, myslím, náměstek hejtmana Libereckého kraje, ve své kampani do Evropského parlamentu. Tam to začalo a konec konců, kdo si vzpomene na postoje ODS nebo její nejvýraznější části nebo vlastně úplné celé vlastně ODS v té televizní krizi před 25 lety, tak jako její dnešní zápal pro média veřejné služby jim sice můžeme věřit, ale museli teda projít obrovskou metamorfózu.

0: se projeví stav nebo jak ovlivní stav veřejnoprávních médií podobu demokratického státu?
1: To je strašně složitá otázka. Je to pojistka. Veřejnoprávní média jsou jednou z pojistek. Jo, ve chvíli, kdy vám ostatní média skoupí lidé s politickými ambicemi, tak to může mít jako zásadní vliv. Na druhou stranu jsme teď viděli jednu zajímavou věc. A to je bohužel zpráva jak pro vás, tak pro nás, jako pro tradiční média, ať už soukromá nebo veřejná. Viktor Orbán ovládnul Maďarsko kompletně. Celý stát si vlastně sebel a proměnil ho v obrazu svému, včetně médií, a to jak soukromých, tak těch státních, protože to nebyla veřejnoprávní, byla vlastně státní média. A nepomohlo mu to. On ty volby prostě pak jednoznačně prohrál, přestože prostě tam 90% médií, kromě nějakých...
0: Ale po 12 letech?
1: 16.
0: Po 16, pardon.
1: Ano, ano, může to trvat dlouho, ale nakonec to jako nemusí být záruka toho, že když ta média ovládnete a když se k vám budou chovat tak, jak si představujete, zhruba třeba jako produkty Mafry v tom období, kdy koupil Andrej Babiš, tak to není záruka, že tím neprohrajete příští volby.
0: Hostem Interview Plus byl dnes komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Děkujeme.
1: Já taky děkuju, nashledanou.
0: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Evropanství versus národní suverenita. Spojené arabské emiráty opouští OPEC. Jak bude Vladimír Putin reagovat na ruská hořící a dusící se města? To jsou vybrané titulky zhruba poloviny komentářů připravených do svátečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, jehož studia zdraví o 1. máje. Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Výročí je to sice nekulaté, ale to neznamená, že ho máme pominout, totiž 22 let od našeho vstupu do Evropské unie. A to podnítilo publicistku Lídu Rakušanovou k úvaze na téma evropanství versus tak řečená národní suverenita.
4: Ohňostroje, světelné instalace, koncerty na náměstích, kulturní programy a všude modré vlajky s kruhem 12 zlatých hvězd, symbolizujících jednotu a harmonii. Tak to vypadalo v Praze a v krajských městech před 22 lety, kdy Česko vstupovalo spolu s dalšími 9 státy do Evropské unie. Na rozdíl od Pobaltí nebo Polska, pro které byl vstup do Evropské unie především bezpečnostní kotvou, se to ale u nás neslavilo nijak euforicky. Tehdejší prezident Klaus považoval Evropskou unii hlavně za ekonomický projekt a zdůrazňoval, že Česká republika musí především hájit své národní zájmy. A zdejší lid, který v referendu hlasoval ze 77% pro vstup do unie, si s opatrností sobě vlastní nejspíš říkal, že jsme teď součást Západu, ale uvidíme, co to přinese. Dnes, po 22 letech evropské integrace, činí po odečtení všech poplatků onen přínos pro Českou republiku 1,25 až 1,75 bilionu korun čistého. Díky tomu dotáhlo Česko na ekonomické úrovni Španělsko a blíží se Itálii. Stali jsme se středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Přesto by v eventuálním referendu hlasovalo pro setrvání v unii už jen 6 z 10 dotázaných. V Evropské unii patří Češi mezi největší skeptiky. Chtějí v ní sice pořád ještě zůstat, ale s výhradami. A zřejmě bude hůř. Vzhledem k tomu, že země bohatne, přestává patřit k chudším regionům a v příštím rozpočtovém období se nejspíš bude muset smířit s nižším přídělem z evropských fondů. Což Andreje Babiše rozžhavilo na posledním summitu natolik, že přísahal být se v Bruselu za české národní zájmy do posledního dechu. Přitom by Česko mělo být navzdory eventuálnímu krácení dotací z evropských fondů pořád ještě čistým příjemcem. Jen by ten příjem byl logicky o něco nižší než doposud. Faktem nicméně je, že spíš než hájení českých zájmů se přístup tohoto typu podobá zneužívání sociálních dávek. To, oč by teď mělo jít vzhledem k chaotické situaci především, totiž rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát ve světě velmocí, nezbývá jí, než usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Když se ale prezident Pavel na besedě s občany nedávno zmínil o nutnosti hlubšího sjednocení Evropy, a to včetně představy o postupném vývoji k federaci, ozvali se vládní populisté sborem, že ohrožuje národní suverenitu. Ten začarovaný kruh se nicméně dá prolomit. Už jednou, na počátku 90. let, k tomu měla Evropská unie nakročeno, když přijala euro a začala vyjednávat Evropskou ústavu, co by pilíř suverénního evropského státu. Bylo evidentní, že občané Evropské unie mají sice stejná práva jako spotřebitelé nebo pracovní síly, ale nemají rovný přístup k sociálním právům, jako je sociální nebo nemocenské pojištění či pojištění v nezaměstnanosti. Ztroskotalo to na překroucených polopravdách a strachu záměrně vyvolávanému populisty. Tenkrát stejně jako dnes. A potrvá to, dokud to dovolíme.
3: Tolik Lída Rakušanová. Co se stane v zálivu, nezůstane v zálivu? A netýká se to jen iránské blokády Hormuzského průlivu a americké blokády Iránu, ale také dalších událostí. Tou nejvýraznější z posledních dnů je rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit sdružení OPEC, organizaci zemí vyvážejících ropu. A pokračuje kolega Jan Fingerland.
5: Skutečnost, že Spojené arabské emiráty odcházejí z ropného kartelu, není zcela překvapivá, protože se o ní spekuloval už dlouho. Pořád je ale dost podstatná, protože nějak ovlivní dění v zálivu, postavení OPECu a vlastně i světovou ekonomiku. Ne hned, ale ze střednědobého hlediska jde o významný posun. Odchod emirátů částečně souvisí s dominancí saudského hlasu v organizaci. OPEC je v podstatě kartel, který omezováním těžby zvyšuje cenu fosilních paliv a vlastně energie vůbec pro celý svět, i když už jeho podíl není tak dominantní jako před dekádami. Ne všem státům ale vyhovoval stav, kdy nemohou zvýšit těžbu a inkasovat více i při nižších prodejních cenách. Právě Emiráty měly pocit, že na regulaci ze strany OPECu doplácejí, mimo jiné proto, že zdroje, kterými Emiráty disponují, vykazují nižší náklady na těžbu a vyplatí se i při nižších cenách. Odchod Emirátů roli OPECu nepochybně sníží. Jsou třetím největším producentem, druhým největším držitelem zásob a také zemí, která může potenciálně zvyšovat těžbu v situaci, kdy bude surovina na světovém trhu chybět. To vše se může projevit až za čas, protože momentálně je hlavním tématem neprůchodnost Hormuzu. Ropné státy arabského poloostrova budou potřebovat peníze na svou obnovu a Emiráty byly vůbec nejčastějším terčem iránské střelby, dokonce i před Izraelem. Jiná je politická rovina. Mezi Saudskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty se už delší dobu odehrává jakási studená válka, navzdory tomu, že jsou oba státy členy Rady pro spolupráci v zálivu. Zatímco tváří v tvář Kataru a Iránu se jejich zájmy shodovaly, v jiných otázkách se naopak dostávaly stále častěji do konfliktu, co do cílů i metod. Riad dával přednost opatrnosti a udržování statu quo. Menší a mnohem méně lidnaté emiráty se snažili prosadit agilitou a schopností stát se rozhodující silou v citlivých záležitostech. Zasahovali do řady konfliktů na širším Blízkém východě, od Libie přes Súdán, Palestinu, Somálsko a Somaliland až po Jemen. Často podporují separatistická hnutí a stávají se tím hráčem, který významem přesahuje velikost samotných emirátů. Saudská Arábie a Emiráty se také přetahují o investice do nových technologií, například datových center, a o to, kde budou sídlit významné zahraniční firmy. Jde o to, jak uživit a zaměstnat obyvatelstvo i bez příjmu z ropy. Nad tím vším se vznáší otázka, jak vlastně bude vypadat oblast Perského zálivu po této válce. Nejde jen o to, jak a v jaké podobě přežije íránský režim a jak bude vypadat jeho role ropného exportéra, ale i o to, jak dosáhnou stability nutné pro další rozvoj, tedy i jaké vzniknou vojenské aliance mezi tamními zeměmi a proti komu, a také s kterými velmocemi opodál, Pákistánem, Indií, Tureckem, Egyptem, Izraelem, ale také Ruskem, Čínou a Spojenými státy. Je tu také nezodpovězená otázka budoucnosti ropy. Svět se pravděpodobně začne odklánět od ropy ze zálivu. Vlastně se to už děje. Případně od ropy vůbec. Státy arabského poloostrova budou muset tomuto trendu nějak čelit novými ropovody, plynovody a různými dopravními stavbami, které by je zajistily před blokádou a dalšími hrozbami. To vše bude stát mnoho peněz, zatím především petrodolarů.
3: To byl Jan Fingerland. Na ruském území se čím dál drastičtěji začíná projevovat válka s Ukrajinou, což může vést prezidenta Putina k nějaké zatím netušené reakci, která by hořící a dusící se zasažená ruská města do jisté míry zaclonila. A slovo má Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
6: Muž kolem 50 let ve větrovce a čepici se nervózně prodírá ke vchodu do nádraží. Hlasitě a sprostě nadává a natáčí na mobil černý sloup dýmu. Z něhož tu a tam šlehají plameny. Jeho řeč postrádá souvislost. Zdá se, že je prostě šokován tím, co se děje. Cituji z reportáže ruského média Berek z Tuapse na černomořském pobřeží, kde bylo ukrajinským útokem před několika dny opakovaně zasažena místní rafinérie. V reportáži je mnoho momentek z místa, které jsou dvě další. U Leninova náměstí přechází silnici muž v bundě s nášivkou v podobě ruské vlajky. Dívá se na kouř a zlostně si odplivuje. Tak vítejte v letoviscích Krasnodarského kraje, říká muž jen tak do prázdna. Kolem mě se schrbná prochází starší žena. Po několika metrech se náhle zastaví a otočí se: mladý muži, víte, že tahle vaše maska vydrží jen 4 hodiny? Pak ji musíte vyměnit, pracuji v nemocnici. A vůbec, užívejte selen, vyplavuje z těla všechny svinstva. I tohle? Ukážu na sloup dýmu za jejimi zády, který k poledni vyrostl do obludných rozměrů. I tohle. Reportáž končí poznámkou, že v Tuapse teče po ulici řeka hořící ropy. Videa s tímto apokalyptickým dějem se objevila na YouTube. Přibližně ve stejnou dobu gubernátor Permského kraje na Uralu Dmitrij Manochin oficiálně prohlásil, že v regionu došlo k zasažení blíže neurčeného průmyslového podniku. Varovná služba vyzvala obyvatele, aby si udělali zásoby vody a jídla. Ráno ve čtvrtek 30. dubna se objevily informace o nových explozích v Permu. Bylo zasaženo zařízení AVT-4, které provádí primární zpracování ropy za účelem získání paliva a strojního oleje. Týžden v Dzeržinsku v Nižegorodské oblasti místní obyvatelé hovořili o zásahu do továrny na výrobu výbušnin, zatímco úřady mluvili o vznícení trávy. Vojenská přehlídka 9. května na Rudém náměstí se kvůli teroristické hrozbě uskuteční bez techniky, oznámil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Co na to všechno vládce Ruska Vladimír Putin? Vyjádřil se jen k Tuapse. Zdá se, že žádné vážné nebezpečí nehrozí. lidé na místě zvládají výzvy, kterým čelí. Jinak se věnoval veřejnému vysvětlení, proč není zemí vycházejícího slunce Japonsko, nýbrž Rusko. Podle Putina je ruská Čukotka východněji než Japonsko. Hořící a dusící se ruská města jsou na první pohled největší koudelí hořící u Putinova zadku. Ale o nic méně výbušné je rozhodnutí osekat vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Přehnané připomínání vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce je totiž hlavním ideovým pilířem režimu a ospravedlněním války proti Ukrajině. Putin je situací tlačen do akce takové velikosti, která by přehlušila rostoucí krizi země. Polský premiér Donald Tusk v nedávném rozhovoru pro Financial Times hovořil v této souvislosti o potenciálním útoku Ruska na jeden ze států NATO. Je to opravdu velmi vážné. Mám na mysli krátkodobý horizont, spíše měsíce než roky, řekl Tusk.
3: To byl Alexandr Mitrofanov. A ještě k aktuálnímu datu. Je svátek práce o prvém květnovém dni opravdu fackovacím panákem? No to je otázka, která by možná hned tak každého nenapadla. Nicméně Ivan Štern, publicista, si ji jak položil, tak se hned na ní také pokusil nalézt odpověď.
7: 1. máj je ten z novodobých svátků, kterému bylo ublíženo tak, že dodnes spíš vyvolává posměch než zamyšlení nad tím, co jim před bezmála 150 lety jeho iniciátoři zamýšleli. Není náhoda, že se ho ve 20. století postupně zmocnili nacisté a komunisté. Oba jej zvali svátkem práce. Ti první nalezli v práci způsob, jak jejím prostřednictvím vraždit nevinné lidi. Ti druzí pro změnu ten svátek vykleštili a proměnili jej v existenční pochody. Lid obecný se dokonce neodvážil neúčastnit se prvomájového průvodu i v roce 1986, kdy nad Evropou visela hrozba černobylského jaderného mraku. O komunistech si staří sociální demokraté nedělali nejmenší iluze už ve chvíli jejich zrození. V prosinci roku 1918, kdy se bolševicko-komunistický mor začal s jistým úspěchem roztahovat po Evropě, napsal německý sociálně demokratický list Vorwärts, že komunismus je ideologií flákačů, štítících se práce a sázejících namísto toho na militarismus. Přesnější vymezení komunistů by jeden sotva pohledal. Práce stejně jako u nacistů i u komunistů představovala způsob, jak lidi znevolnit, pokud ještě nejsou určeni, skrze práci k likvidaci. Svátek práce proto měl podobný ráz. Občan, který se jeho oslav neúčastnil, si koledoval, když ne o existenční likvidaci, tak přinejmenším o likvidaci existenciální. Přesto už více než 30 let dlužíme tomuto svátku rehabilitaci. Stojí za to rehabilitovat aspoň onen čtvrtek 1. května 1890, kdy lidé práce v evropských metropolích vyrazili do ulic, aby společně demonstrovali vzájemnou solidaritu a vyjádřili svoji vůli zavést nejen 8-hodinovou pracovní dobu, ale i všeobecné volební právo. Ať jsme již na zevrubné poznání 1. máje měli více než 30 let, dodnes to podstatné netušíme. Šlo o svobodu, demokracii a solidaritu.
3: Míní publicista Ivan Štern.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Poslední položkou pátečních názorů a argumentů obyčejně bývá glosa Evy Turnové, ale není tomu tak dnes, dáme ji o něco dříve. A těžko říct, jestli každý nově nastěhovaný z města do vesnice tak hladce zapadne, jako právě ona, autorka následujícího textu. Ale glosy hudebnice a publicistky Evy Turnové se, jak známo, vyznačují určitou nadsázkou.
8: Ve vesnici, kam jsem se přesunula, natrvalo se snažím zapadnout. Sázím afrikány, nepletu si velkoobjemový odpad s nebezpečným a v lese sbírám klacky o průměru maximálně 7 cm. Pro jistotu nosím metr. Na vesnici je důležité nevyčnívat ani větví. Většina lidí znám od vidění. Každý si střeží své soukromí. Minulý týden za mnou přijela kamarádka s dcerou a ta si taky přivezla kamarádku. No, ale v sobotu s váma nebudu, hraju v Liberci, řekla jsem. Nevadí, my se nějak zabavíme. Když jsem se o půlnoci vracela z koncertu, vesnice byla osvětlená jako při natáčení. Všude hasiči, sanitka, policie, dva osobáky úplně na šrot a ve zdi domu otvor, kterým by prošla kráva. Uprostřed toho všeho stála moje kamarádka bílá jako stěna. Holky se zabavily, lokly si mojí meruňkovice, vzali si klíče od auta a při návratu nevybrali zatáčku a trefili dvě stojící vozidla a zeď. Dobrý večer, vy jste ten s tou zdí, říkám panu večeřovi, mě to strašně mrzí. Ale prosím vás, to nic, my jsme to taky v mládí různě zkoušeli, jenom jsme měli štěstí, že jsme vybrali zatáčku. Přijďte zítra na kafé. Ráno volá starostka. Ale nic si z toho nedělej, je to jenom plech. Hlavně, že jsou všichni zdraví a víš co? Uděláme na tom místě bouračky koncert. Pak zazvonili manželé, majitelé dvou nabořených aut. Asi přijdeme o práci, paní, nemáme čím jezdit. Pojďte dál, udělám vám kafe, řeknu. Schlíple. Kafe si dám ráda. Vy malujete, ukažte. No tenhle vlk, to se vám teda moc nepovedlo, to bych načmárala i já. Můžem si tykat. Když odcházeli, objímali jsme se. Večer nesu zbytek meruňkovice večeřovým. No a co, nechcete s náma zítra jít plavat, ptá se pan večeřa. Mimochodem, já jsem Milan, tak na tykání. V bazénu se ukáže, že Milan je plavčík. Ztrácíš tempo, vydechuj nosem, Evo. To je zákon aerodynamiky. Volá na mě z okraje bazénu. Neboj, my tě to naučíme. Druhý den mě zastaví místní učitel. Slepice sice nenesou, ale paní Evo, dám vám platovajec, když mi řeknete, jak to bylo. V Janovicích doufám, že jste jela opilá na traktoru. Lidi na mě pomrkávají a zdraví mě jménem, občas někdo zamumlá. A Turnová známá firma. Kafíčko střídá panáka nebo plavání. Nestíhám sázet afrikány. Z lesa jsem omylem přinesla pařez a matraci vyhodila do bioodpadu. Ukázalo se, že aby člověk zapadl, nestačí sázení, třídění a samozběr. Někdy je k tomu potřeba rozbít cizí zeď.
3: A po Evě Turnové už jenom jedna repríza, a to z pera Lukáše Jelínka, která má název Hra na schovávanou nekončí. Nově totiž chce Andrej Babiš do obranných výdajů zahrnout i nemocnici.
9: Je to hotovej nezmar, jako nějaký bůžka z Libně. 18krát za večer ho vyhodili od Exnerů a vždycky se jim tam vrátil, že tam zapomněl fajfku. Takovej byl vytrvalej, že by se mohl stát ministrem nebo poslancem. Tento citát z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války nikdy nesklame, zvlášť při pohledu na českou politiku. Tentokrát jej můžeme aplikovat na snahu vlády Andreje Babiše vykazovat jako obranné výdaje i ty, které s naší bezpečností souvisejí jen volně. Premiéra přitlačila ke zdi metodika Severoatlantické aliance, podle níž Česká republika nevydává na obranu sjednaná 2% hrubého výkonu ekonomiky. Sice nám dlouho tvrdil, že generálního tajemníka NATO Marka Rutteho i naše spojence přesvědčí o opaku, leč nepovedlo se. Babišovi tak nezbylo, než přiznat, že letos budou činit tyto výdaje jen 1,78% HDP. Ale co v příštích letech? Vláda je v kleštích. Na jedné straně už i Babiš akceptoval závazek směřovat v horizontu 10 let 3,5% na vojenské výdaje a 0,5% na infrastrukturu. Na straně druhé však ve státní kase chybějí peníze. A to, co stát na příjmové straně získá, hodlá koalice ANO, SPD a motoristů vynaložit zejména na uspokojování potřeb domácích voličů. Jako nejpohodlnější řešení, kdy zabijete dvě mouchy jednou ranou, se rýsuje zahrnutí nevojenských výdajů mezi vojenské. Když to nevyšlo letos, třeba budeme na přes rok úspěšnější. A to Babiš zkouší dál, jako onen nezmar z Libně. Čerstvým nápadem je inspirovat se v Izraeli či Turecku a postavit vyhlíženou novou velkou nemocnici v Praze, co by vojenskou. Copak by to nebylo příjemné, kdybychom těch několik desítek miliard, které bude stát, vyúčtovali jako výdaje na obranu? Původně se u civilního projektu, majícího v budoucnu ulevit stávajícím pražským nemocnicím na pravém břehu Vltavy, zvažovalo kvůli finančním úsporám využití modelu PPP, tedy partnerství státního a soukromého sektoru. Kdyby však na to kývlo na primárně armádní zacílení, nemusela by být tato položka ani zahrnuta do rozpočtového deficitu a české veřejné finance by hned vypadaly veselej. Babiš, aby si pojistil, že bude vyslyšen, nezmiňuje pouze zdravotnický efekt, nýbrž také možnost existence krizového štábu v podzemí. Vojenských nemocnic už má přitom Česko dostatek v Olomouci, Brně a pražských Střešovicích. Kritici Babišova záměru si navíc všimli, že vojenské nemocnice se nezabývají porodnictvím, neonatologií a dalšími obory. O ledovou sprchu se jako obvykle postaral prezident. Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za 10 let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí, nechal se v pondělí slyšet Petr Pavel, jenž na rozdíl od vládních představitelů nepředpokládá, že by NATO špitál za obranný výdaj uznalo. Ale žádný strach, když Babiš neuspěje s tímto trikem, pokusí se nepochybně o jiný, třeba vsadí na holubice míru a jejich chov bude v Bruselu vydávat za obranný výdaj. On přece chce mír, nikoli válku a podle toho míní z rozpočtu vynakládat peníze. V jednom však dejme vládě za pravdu. Procenta a cifry skutečně nejsou všechno. Mnohem víc záleží na vůli se efektivně bránit a disponovat se spojenci takovou odstrašující silou, jaké se případný agresor zalekne. Její absence je ovšem mnohem smutnější zprávou než neschopnost dostát tabulkám aliančních účetních.
3: Repríza úterního komentáře Lukáše Jelinka ukončila toto vydání názoru a argumentů sváteční, prvomájové a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
10: České penzijní fondy nabízejí nízké zhodnocení za vysoké poplatky. Ukázala to nedávná studie Institutu IDEA při CERGEI. Stát přitom apeluje na to, aby lidé nespoléhali jen na státní důchod a zajistili se na stáří i sami. Jak by tedy měly vypadat plánované změny ve třetím pilíři důchodového systému? Měl by se každý kvůli své penzi stát investorem? A jsou české důchody spravedlivé? Speciálním hostem nového dílu je ekonom a odborník na důchodové systémy Vladimír Bezděk.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Radiožurnál posloucháte i v 7 hodin. Čas zpráv a Terezy Tomáškové.
12: Americký prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie. Aktivita klíšťat v Česku je vysoká. Hokejisté do 18 let podlehli na mistrovství světa Švédům a čeká je zápas o bronz. A bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%. Oznámil to prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu. Ta to odmítá.
13: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
12: A vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu po 7:30. Aktivita klíšťat v Česku je vysoká. Zároveň v posledních letech výrazně přibylo nakažených nemocemi, které klíšťata přenášejí, tedy boreliozou nebo encefalitidou. Jak upozorňuje přednosta Motolské kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek, důležité je klíště odstranit, místo dezinfikovat a pak sledovat. Trojánek taky doporučuje nosit do přírody vhodné oblečení a po návratu se vždy prohlédnout. Vhodné je i očkování.
14: Velmi spolehlivou ochranou je očkování, to nás chrání před klíšťovou meningoencefalitidou. Proti lymské borelioze v současné době očkování není k dispozici, ale můžeme vlastně zvolit ten postup, že se snažíme sledovat, zda nedochází k rozvoji zarubnutí.
12: V tu chvíli je už nutné vyhledat lékaře. K 95. narozeninám Jiřiny Bohdalové vysílá Český rozhlas Dvojka speciální vydání pořadu Tobogán. Dvouhodinový přenos s moderátorem Alešem Cibulkou se předtáčel minulý víkend v pražském divadle Hibernia. Poslechnout si ho můžete dnes po 11. hodině.
15: Přichází paní Jiřina Bohdalová.
16: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
17: Mě potěšil Míra Donutil. Ten říká, ježiš, to mě to sluší, bych bývala za mnou měla zájem. A ten pátek jsem ještě nebyl na světě.
16: Mezi gratulanty byly Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka. Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka od 11 hodin. Vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na mistrovství světa hrát o bronz. V semifinále proti Švédům totiž přišli o dvoubrankový náskok a nakonec prohráli 3-4 v prodloužení. Podle kapitána karlovarského útočníka Petra Tomka ale Češi nemůžou smutnit dlouho. Už odpoledne je čeká zápas o třetí místo proti Lotyšům. Tomek to řekl pro svazový web.
18: Teď to mrzí hodně po tom zápase, ale já jsem na nás strašně pyšnej, protože si myslím, že tohle byl náš nejlepší zápas na turnaj. My jsme tam úplně nechali úplně všechno, co v nás je. Bohužel to nestačilo. Myslím, od 15 hodin už hrajeme další zápas, kde budeme bojovat o medaile. Nejdůležitější věc je vyhrát na turnaj ten poslední zápas a odvíct si domů tu medaili.
11: Utkání Česko-Lotyšsko začne v 15 hodin, v 19 hodin pak zabojují Švédové o zlato proti domácím Slovákům. A Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém turnaji v Madridu do finále deblu. S Američankou Townsendovou porazili srbsko-francouzský pár Krunicová-Mladenovičová ve dvousetech.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Překážka na D1 se u sjezdu na Nový Jičín a nehoda na silnici 6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem na Nový Jičín je hlášená překážka. Kilometr 327, je to neupřesněný předmět na vozovce. Čekejte brzdící, případně vybočující auta. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je za sjezdem na Ořech průjezdný jen levý pruh. Na 18. kilometru v noci havarovala dvě nákladní auta a následky srážky blokují Krajnici a pravý pruh. Nárazově je tam hustší provoz, kolona se teď netvoří. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je za Bochovem Herstošicemi převrácený kamion. Nehoda je u odbočky na Vahaneč, vozidlo mimo pruhy, jsou tam hasiči, provoz řídí policie, místo zatím průjezdné Kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 a foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Českou pivní kulturu zařadilo Ministerstvo kultury na seznam nehmotného dědictví. Pivovarnictví má v tuzemsku dlouhou tradici. Pivovařila šlechta, lidé v měšťanských domech i mniši v klášterech.
21: Pojí se s ním řada zajímavých příběhů a nové stále přibývají. Jak těžké bylo obnovit unikátní technickou památku na Kokořínsku? Co člověk musí znát, aby si uvařil pivo doma? A má pivo vůbec nějaké hranice?
1: Za zajímavými lidmi, kterým pivo učarovalo, se v pořadu Téma Plus vydají František Šedivý
21: a Radim Štícha.
2: Téma Plus.
22: A teď krátká školní lekce.
23: O čem?
22: O nápoji, jehož požívání ve velkém znamená zhoubu,
23: ale v malém příjemné posilnění zažívání, ba možno říci skoro léčení.
22: Jak staré je pivo, Růžičko? Růžička neví. A posluchač Jiří Hrnčíř z České Skalice taky neví, protože se nás ptal, kdo první začal vařit pivo, zda Češi či Němci. A my odpovídáme, co, Vosino?
24: My odpovíme, že ani Češi, ani Němci, ale už staří Babyloňané ve 4. tisíciletí před naším letopočtem.
21: I tohle mohli slyšet posluchači Československého rozhlasu v roce 1962. Pivo je záležitost stará tisíce let. Ve středověku hrála ve vývoji pivovarnictví velkou roli církev. Už v roce 993 druhý český biskup Vojtěch údajně mnichům zakazoval vařit pivo, protože se jeho přípravě a pití věnovali více než své řeholi.
1: Ve středověku se u nás o privilegia vařit pivo dělala královská města se šlechtou a také s kláštery, ve kterých hrálo vaření piva významnou roli. Některé z církevních stánků se podobaly téměř alchymistickým dílnám. Každý klášter vařil pivo jiné a přísně střežil svůj výrobní postup i složení.
21: Pivo mělo pro kláštery nejen velký hospodářský význam, ale také plnilo funkci výživného nápoje zejména v období půstu, což potvrzuje i biskup litoměřický Stanislav Přibyl.
25: Ono to pivo asi chutnalo úplně jinak. Z toho, co vím, tak to filtrované pivo nebo to pivo plzeňského typu, tak to je vynález poloviny 19. století, že jo, proto Pilsner. A předtím to pivo asi bylo dost kalné, a možná bylo takové, že by nám asi dneska nechutnalo. Bylo to vlastně jako vývar, nebo jak to říci, z toho ječného sladu a to je velká kalorická hodnota, takže dělá se piva klášterního typu, která dneska se vaří někde v Belgii, v Holandsku, to jsou ta trapistická piva a to jsou piva, jako která pomalu v nich stojí žíce. My známe slovo ožrat se, a myslíme možná jenom prostě na nějaké teda alkoholiky, kteří se někde potácejí cestou z hospody, ale pivo se jedlo. Právě proto, že bylo velmi husté a že bylo taky náhradou pokrmu, protože bylo vysoce kalorické, čili to ožrání se znamená, že teda někdo se přejedl pivem. Ono to bylo cosi na pomezí jídla a pití, taky se tomu říká tekutý chleba pivu, že? A proto se pivo stalo postním nápojem nebo postním potravinou, řekněme, v těch církevních zařízeních, zvláště ve středověku. Protože ten půst byl o chlebu, vodě a nějakých jako bezmasých jídlech, případně ryby. Tam vlastně to pivo nějak pasovalo, protože, jak říkám, bylo vysoce kalorické a asi zahřálo v té zimě, protože my dneska jsme zvyklí, že nám všude topí, ale ty středověké kláštery se prostě netopilo, tam žili lidi v mrazu. No a tam někde se asi vytvořilo to sepětí církve a piva.
16: S dějinami církve je neodmyslitelně spjatá i historie vaření piva. Třeba v Belgii si klášterní pivovary zachovaly významnou úlohu v pivovarnictví do dneška. Tamní trapistické pivovary dělají jedna z nejoceňovanějších piv v této zemi. Když před několika dny přišel trapistický pivovar Rochefort s novým pivem, vyvolalo to nejen v Belgii velkou pozornost.
1: Takto například o belgickém církevním pivovaru informoval Český rozhlas v roce 2020.
21: Mezi nejstarší klášterní pivovary v Čechách patřily ty v Praze, konkrétně pivovar zvaný Libušinka, nebo pivovar při premonstrátském klášteře na Strahově, či při klášteře v Břevnově a Emauzích.
1: Později začala církev zakládat i pivovary mimo zdi klášterů, například Hukvaldský, Velkobystřický nebo Kroměřížský pivovar. Jaká je současnost církevních pivovarů?
25: Pokud je mi známo, tak žádné biskupství v České republice nemá pivovar. Mají ho některé řády, jako jsou benediktíni, premonstráti, jak na Strahově, tak v Želivi.
0: Když se podíváme do historie, tak to propojení církve a pivní kultury víme, jak je staré, víme, kde byly takové ty prvopočátky.
25: Nejstarší církevní pivovar má být ve Veltemburku, což je opatství benediktínské, které je asi 20 km na jihozápad od Řezna. A možná tam někde začala celá ta myšlenka, protože když jsem jako student jezdíval na kurzy němčiny, tak jsme se tam byli podívat. Je to na břehu Dunaje, takové nádherné opatství. A když vejdete dovnitř do toho klášterního nádvoří, tak jsou tam ty varny a je tam prostě napsáno Per Mariam ad Jezum, skrze Marie k Ježíši, je zbožný nápis na té varně a je tam takové obrovské nádvoří plné židlí, tak jak to v Bavorsku bývá a prostě cinkají tam ty půl litry a lidi jsou tam strašně spokojení a jedí tam dobré věci, voní to a tak dále. Tak to bylo vlastně moje první setkání s církevním pivovarem. V Bavorsku jsme taky navštívili jako studenti tehdy před, já nevím, 30 lety pomalu, tak v Mnichově mají Pauláner a potom je Bischofshof Bier, to je v Řeznu, ale to jsou obrovský pivovary, to nejsou malé pivovary. Ten klášterní pivovar ve Veltemburku spíše už se blíží tomu pivovaru, tak jak bychom ho tady měli v Litoměřicích, to znamená, co se uvaří, to se skonzumuje na místě. Tak možná tam někde to vzniklo a tam je opravdu napsáno, já nevím, 1050 let, že to je, čili někdy kolem roku 1000 je zachován první pivovar.
21: V roce 2015 se litoměřické biskupství rozhodlo založit biskupský pivovar u svatého Štěpána. Už tehdy u toho byl Stanislav Přibyl, současný litoměřický biskup.
25: Já jsem vlastně tady byl v letech 2009 až 2016 jako generální vikář, jako zástupce biskupa. Takže jsem ještě stihl to, když se ten pivovar vyráběl nebo stavěl a zažil jsem teda první to otevření, první várky a pak jsem šel do Prahy na 7 let a teď jsem se sem vrátil. Myslím, že to má docela dobré jméno.
0: Věděl byste, kde vznikla vůbec ta myšlenka biskupství na to mít vlastní pivovar? Kde se to zrodilo?
25: Velké věci se rodí zpravidla velmi nenápadně. Mám dojem, že někde jsme o tom tak jako mluvili, že by to bylo zajímavé, protože my jsme měli problém s tou budovou. To byl vlastně ústav hluchoněmých, pak to byla teologická fakulta a kněžský seminář za komunismu, pak to bylo po revoluci takzvaný teologický konvikt, čili přípravný ročník na teologická studia. Od roku 2003 tam vlastně bylo prázdno. Když jsem sem tehdy v roce 2009 přišel, tak jsme přemýšleli, jestli ten dům prodat nebo co s ním udělat, protože stál ten provoz velmi mnoho a nedělo se tam skoro nic. A tak vlastně nás napadlo tam udělat tu technologii pivovaru, takže to je v nějakých bývalých sprchách a technických zázemích a vlastně se to propojilo s tím bývalým refektářem, s tou jídelnou bohoslovců a je to teda dneska restaurace s malým pivovarem. Kde to přesně vzniklo? No nějaký hec někde, prostě jsme si říkali, že by to bylo zajímavé a šli jsme do toho a povedlo se to.
1: Ono s tím, jak dobíhají restituce, tak určitě bylo potřeba myslet i na tu ekonomickou stránku. Určitě to vyžadovalo jistou investici vstupní.
25: Ano, rozhodně jsme nemohli dělat nějakou libůstku bez toho, že by se to vrátilo. A skutečně se to pomalu vrací. Je potřeba říci, že ten pivovar je od začátku v černých číslech. Samozřejmě se umořuje ta investice, to bude ještě pár let trvat, ale je to prostě zdravé, i když samozřejmě díky malému pivovaru se nestaneme nějakými boháči nebo milionáři, ale vydělá si to na sebe bezpečně a to je důležité.
1: Dodnes pivovarníci nebo sládci, když si přiťukávají s tím pivem, tak se říká dej Bůh štěstí. Hmm. To taky vychází z nějaké tradice?
25: Ta tradice je obecně křesťanská, my dnes všechno jako umíme změřit a vypočítat, když půjdete k nám do pivovaru, tak to vlastně vaří počítač. Samozřejmě ten sládek musí ten počítač nastavit tak, že to uvaří způsobem, kterým on chce a tím to je, řekněme, takové jeho umělecké dílo. Ale všechny ty procesy dneska kontroluje počítač, tlak, teplotu, hustotu, co já vím, co všechno, cukernatost a tak dále, ale dřív se ty věci dělaly tak jako po čuchu, abych tak řekl. No a nebylo úplně jednoduché dostat se k nějakému dobrému výsledku, tak o to více lidi modlili a snažili se, aby jim, o to, aby na to nebyli sami, aby jim Pán Bůh pomáhal. A protože to i dneska je vlastně jakýsi proces, který nelze úplně zkontrolovat a taky protože tam je ta tradice, tak i dnes se to pivo žehná. A je to jednak třeba požehnané várky i ve velkých pivovarech, jako je Plzeň. Můj kolega plzeňský biskup chodí žehnat někdy před Velikonocemi vlastně várku plzeňského piva, z níž část potom se posílá dokonce papeži. To má taky tradici, protože plzeňské pivo bylo dobré na trávení, tak to tam někdo papeži poradil před 100x lety, tak je tam od té doby ta tradice. Ale vlastně každá ta várka, zvlášť u nás ty sváteční, ty mimořádné várky, tak vlastně začínají tím, že se ta várka požehná.
1: Víme o tom, že opravdu třeba teď Lev 14. nebo papež František tedy na trávení si dá sklenku plzeňského piva?
25: Tak to teda nevím, abych řekl pravdu, protože ono samozřejmě to přijímá tam někdo z té římské kurie, ale co potom s tím dělají, no to nevím. Jo, ale pokud ne papež, tak určitě jeho nejbližší spolupracovníci, je nějaká zpětná vazba. Myslím, že když jsem mluvil s velvyslancem u Svatého stolce, takže ti nejbližší papežovi spolupracovníci vědí, že plzeňské pivo je dobré. Ale jestli přímo papež, tak víme o Janu Pavlu II., že měl slovanské zvyky, tak možná ten si dal. Benedikt XVI. Byl z Bavorska, tak toho máme i s Krieglem vyfoceného a na filmu, ale to bylo bavorské pivo. A, no a František, nevím, protože vlastně to je ta kultura latinskoamerická, myslím, že spíš víno. No a co bude papež Lev, to nevíme. Je to prostě Američan, narozený v Chicagu a který dlouhá léta žil v Peru, tak uvidíme, no.
21: Máte nějaká třeba oblíbená piva, která si rád dáte?
25: Já mám pivo rád, ale vypiju tak maximálně 3 piva, pak už spíš je to nějaká taková příležitost, jak prostě s lidma jít na pivo nebo tak, tak samozřejmě ty naše piva piju, protože je tady mám blízko a myslím, že to je velmi dobré pivo. Velmi rád mám ještě pivo z dalšího církevního pivovaru na území našího biskupství a to je Osecký pivovar.
1: Vy jste na svém YouTubeovém kanále zveřejnil video pod názvem Na pivo s biskupem, kdy jste tedy zval do biskupského pivovaru tady v Litoměřicích a byly tam i záběry, jak skvěle umíte čepovat to pivo, to znamená, že v tomhle jste taky kovaný.
25: To naše pivo je oblíbené, takže když máme biskupskou konferenci, což je setkání všech biskupů České republiky a teď jsme měli i se Slováky nějakou společnou akci, tak jsem tam vezl výčepní zařízení 3 sudy a týden jsem čepoval, no tak člověk se to naučí. Ale někdo mi tam psal v komentáři pod tím videem, že to byl podměrák nějaký, takže berte to s rezervou.
1: My se teď, jak spolu dotočíme, vydáme do vašeho biskupského pivovaru, nechceme vás déle zdržovat, co byste nám doporučil? Hlavně, čím máme začít?
25: Každému podle jeho chuti, ale říkají všichni, že nejlepší 11, to je pivo teda plzeňského typu, které vyhrálo opakovaně soutěže nějaké. Já mám velmi rád 10, ale ta často nebývá, protože oni už jako spíš vaří té sezóně cyklisticko-turistické a pak když nějaký speciál.
1: Současným sládkem biskupského pivovaru je Robert Kříž, který nás prostorem provedl a pochopitelně jsme všechna piva na čepu ochutnali.
4: Takže zde se nacházíme vlastně v srdci pivovaru, což je varna. Tady všechno začíná. Našrotovaný slad, který jsme vlastně našrotovali vzadu ve šrotovně, přivezeme sem na varnu, napustíme vodu zasypeme slad a probíhá nám vlastně technologický proces toho vaření piva.
0: Jaká piva tady mohou lidé ochutnat a které je třeba takovéto mezi lidmi nejoblíbenější?
4: Tak mezi nejoblíbenější piva patří 11 Děkan, dále vyrábíme teďka přes léto 10, 12 Štěpána, 13 Polotmavou, teďka bude nově polotmavý pšeniční pivo.
1: My jsme vás zastihli zrovna v době, kdy jste obdrželi nějakou novou cenu, je to tak?
4: Ano, zrovna dneska jsme byli na degustacích, kde jsme dostali ocenění za pivo Ústeckého kraje jako 11 Děkan a celkový vítěz Zahrady Čech taky za 11 Děkan.
1: To zařízení, u kterého stojíme, je moderní, vy máte možnost využívat vlastně i moderní technologie. Jak je dnes v roce 2025? To vaření piva jiné, než třeba před lety.
4: Nejsem moc rád, když je moc automatizovaný pivovar. Já jsem zastáncem ještě staré školy, jak se říkalo, když si svárek musel všechno ošahat, všechny ty ventily, když se vařilo, otevřít, všechno si nastavit. V dnešní době už to přes ty počítače je takový, že to všechno, je to takový unifikovaný, nedáváte do toho tu svoji duši vlastně.
21: Tradice církevních pivovarů tedy přetrvává až dodnes. V minulosti šlechtické pivovary nahradily pivovary měšťanské a například v roce 1818 byla zahájena samostatná výuka pivovarství na Pražské technické škole. Zejména 19. století se stalo klíčovým pro rozvoj pivní kultury.
1: Velké změny přinesly technické novinky. Například v pivovaru Lobeč došlo v roce 1891 k parostrojní přestavbě. Areál byl tehdy přebudován do současné podoby podle projektu proslulého pivovarského inženýra Josefa Rosenberga.
21: Lobečský pivovar prošel díky manželům Prouzovým v posledních letech generální rekonstrukcí a unikátní technická památka byla zachráněna.
1: Získala nejprestižnější cenu v kulturním dědictví. European Heritage Awards Europa Nostra. Za architektem Pavlem Prouzou jsme se do Lobče vypravili.
3: A tamhle už je vidět nějaký zařízení.
5: Dobrý den, zdravím vás.
6: Dobrý den.
1: A teď jsme v té hlavní budově, ano. Kterou jste tedy od roku 2007 ano. Postupně opravovali.
6: Ano.
1: A už je to skoro ve finále. Ten záměr.
6: No, víte co, nebude to ve finále asi hned.
3: Pořád tak, je pořád se co dělat.
6: Pořád se to posouvá. Právě to, co děláme teď, je takový velký skok pro nás, protože já vždycky říkám, že když jsme zachránili a na prohlídkách prezentujeme památku, která se jmenuje parostrojní pivovar, tak naši návštěvníci se pravidelně ptali na prohlídkách třeba, kde ho máte, ten parní stroj, prostě chtěli ho vidět, jo. A my jsme se vymlouvali, že jo, protože nám ho dali do sběru, soudruzi a tak dál. V 50. letech, když tady řádil státní statek, tak jsme, bych řekl, 10 let scháněli parní stroj, což já myslím, že je srdce té památky, který tady chybělo. To se nám podařilo získat před těma 3 lety na inzerát.
1: Mě zaujalo, že i když vaříte pivo, tak používáte, nebo vaši sláci používají výhradně lokální suroviny prakticky.
6: Ano. To je prostě to, co si myslím, že patří k tomu místu, že ten charakter toho místa, který je jako velmi silný, tady v té údolní vesničce na Kokořínsku, vesnická památková zóna se zámkem a tak dále, že když máme možnost v podstatě využívat to místní zrní, jo, tady se bavíme o sladu především, protože třeba i historicky chmel, tady měli chmelnice na panství až do řekněme 19. století, pak už kupovali žatecký chmel, tak my taky máme žatecký chmel dneska, ale to zrní je v podstatě pěstovaný tady v Lobči na tom hospodářství zámeckým. Sladovna, která je tady 5 kilometrů pod kopcem ve Mšeně, ho vysladuje a tu várku dává stranou si a my si potom v průběhu sezóny vždycky odebíráme. Tak to je něco, co nás jako hodně baví.
1: Vy jste oba s manželkou architekti. No. Všechny ty návrhy jste si dělali sami, když jste sem přišli všechno?
6: No to jo, to určitě, ale my jsme nakonec, i když jsme to původně nepředpokládali, přistoupili k tomu pivovaru skutečně jako k památce, takovým dost jako pietním způsobem a dá se říct, že jsme se tak trochu, ne tak trochu, docela dost nechali vést tím, co tady je původně zachováno, že jsme jako nešli proti tomu, že ty vstupy současný, architektonický, tak jsou takový jako akupunkturní, že jsou takový nenápadný, jemný. Třeba tady, že je vložený nějaký box s kuchyňskou linkou a se sociálkou, ale v podstatě to nějak se jako neuplatňuje, tak jsme k tomu přistupovali k celku.
3: Vy jste měl nějaké bližší povědomí se svou paní o tom, jak se vůbec pivo dělá?
6: To je otázka na tělo, protože určitě pivaři nejsme. Já si dovolím říct, že ani dneska pivař nejsem. Což některé návštěvníky mrzí, když to jako povídám na prohlídkách, ale je to tak, my prostě jsme architekti a přivedl nás sem skutečně zájem o tu památku, o tu historii, tradici toho místa. To, že to bylo zrovna pivovar, no tak jsme teda se stali i pivovarníky. To neznamená, že pivo nepiju, já ho teda spíš ochutnávám, bych řekl, než bych jako se s ním jako nalejval, ale a i s návštěvníky vedu degustace a ochutnávky pro návštěvníky, takže jsem a mám, řekněme, kurzy různé someliérské a tak, nebo na vady piva a tak dále, takže tomu rozumím.

0: sladová, tam už byl hotový slad. A my jsme, když jsme sem přišli před těma téměř 18 lety, tak dřevěná konstrukce, kterou vidíme kolem sebe, tady vůbec už nebyla, protože ten předchozí vlastník ji nechal vlastně rozřezat, odvést. Nám se podařilo v roce 2012 tu konstrukci vlastně v replice sem vrátit zpátky a vznikl tenhle ten výstavní prostor. To nejcennější je tady v těch vitrínkách a je to především sbírka lobických pivních lahví, kterou nám teda ledas, který sběratel Fest závidí, protože jsou tady i ty nejstarší hnědé lahve ještě z konce 19. století a ty jsme našli zazděné v izolačních dutinách té zadní sklepní budovy. Na konci 19. století se v pivovarech českých odehrává spousta změn. Pivní nadšenci si myslí, že tou hlavní změnou je nástup spodního kvašení, to určitě ano, ale protože to byla doba obrovského konkurenčního boje, protože v 70. letech 19. století císař František Josef I. zruší právo výčepní, což byl vlastně takový jako relikt z vlastně historického právního systému, což byl v podstatě monopol šlechty nebo povinnost poddaných pít pivo své vrchnosti. A když tohle bylo zrušeno, tak mluví se dokonce o takzvaných zakladatelských horečkách. Vznikaly podnikatelské projekty, velké, obrovské průmyslové pivovary, které byly zakládány s tím úmyslem, že tu síť historických českých pivovarů, které pokrývaly celou mapu Čech jako koberec, tam nebylo prázdné místo, takže ty veliké moderní pivovary, ty staré pivovary vlastně zničí. Oni je zlikvidují. Oni byly zakládány na jejich úkor. Jo? Takže těm historickým malým, jako je Lobečský, nezbývalo, než se snažit zlevnit a zefektivnit výrobu. Investovat do nových technologií, nasadit uhlí a nasadit ten parní stroj. Náš pivovar měl štěstí, tady přišel doktor Rudolf Cicvárek, podnikatel, právník a on vlastně investoval do toho starého řemeslného provozu. Díky tomu tedy do Lobče přichází parní stroj a parní stroj jim pomohl násobně, dá se říct, zvýšit kapacitu výroby, zásadním způsobem jim u toho usnadnil lidskou práci. Tady se zase úplně změnila ta prostora, úplně se změnil charakter, protože jsme vstoupili do té nejstarší části našeho pivovaru. My teď stojíme ve třech síních, které tou parostrojní přestavbou na konci 19. století vlastně nebyly nijak zvlášť dotčeny. A tahle síň, což je humno, sladovnické humno, dvojlodní prostor s hřebínkovou klembou, je opravdu nedotknutý. Jo? To je opravdu jako autenticky dochovaná pozdně renesanční sladovna, kde dokonce stojí náduvník, namáčecí káč, kde se v podstatě namáčelo to surové zrní, které sypali z toho horního podlaží těch pivovarských půd do vody a nechávali ho vydatně namočit a po dvou dnech namáčení vyndávali to zrní tady na tu přirozeně vlhkou podlahu a vzali si do ruky vidrovačky, což jsou lopaty, široké dřevěné lopaty, které se dostaly potom i do pivovarského znaku spolu s dalším nářadím a začaly to zrní pravidelně obracet, dokud teda dostatečně nevyklíčilo a potom převáželi to zrní třeba po týdnu do těch dalších dvou síní, kde ho čekalo prudké, rychlé sušení, takzvané hvozdění. Stará varna je, my říkáme stará, protože dneska ve dvorním traktu máme varnu novou, ale pravdou je, že tady mezi těmito zdmi se vařívalo pivo už v tom renesančním období. Ale podoba toho prostoru vznikla až tou parostrojní přestavbou. Varna je typická těmi vysokými, velikými okny průmyslovými, takovými až jako katedrálními. I když ta technologie tu není, tak tady s námi je, protože se na ní můžeme dívat na té stěně v životní velikosti. Vidíme ten hrnec, železnou, vystírací káť, vyrobená ve strojírně firmy Ringhofer na Smíchově, teda na konci 19. století a vidíme tam asi pana Sládka.
1: No dneska ten výčep, to je asi nejoblíbenější část pivovaru. Je fakt, že určitě i tu komunitní atmosféru dokáže vytvořit, protože jsou tady velké stoly, ale není jich zase tolik, to znamená, že si k sobě určitě sednou návštěvníci, kteří se třeba neznají, můžou si popovídat.
0: Přesně tak to je a to nás baví, my jsme právě se rozhodli pro tohle řešení přesně z tohohle důvodu, že se u toho jednoho velkého stolu, kam se vyjde třeba 15 lidí, se sednou návštěvníci, kteří by se nikdy jinak nepotkali.

0: Stojíme v někdejší budově z ležáckých sklepů a lednice. Je to taková trojlodní stavba, podobná kostelu, říkáme chrámu, protože ta střední loď je vyšší a ty dvě boční lodi jsou nižší, takže to připomíná i vřezu, nějakou třeba jako baziliku, řekněme. A ta střední loď byla lednice, zásobárna ledu. V zimním období, když mrzlo v těch pár mrazivých dnech, tak z pivovarského rybníka, který vybudovali a dimenzovali pro tuhletu stavbu, přivezli na saních ledové kry a zaplnili tu střední loď. Každý rok přivezli vlastně tu horní vrstvu, protože on tam zůstával z těch předchozích let, v těch spodních vrstvách let. No a ty dvě boční lodi cirkulací vzduchu v podstatě chladily na tu potřebnou teplotu pro zrání piva kolem, řekněme, 4 stupňů Celsia. Tady vidíme v té dlažbě, že byla ulička uprostřed a po obou stranách na takových jako pískovcových zítkách ležely železné kolejnice a na nich právě stály ty dubové sudy ve dvou řadách na sobě, byly osedlány. Manipulaci s prázdnými sudy usnadňovala ta jeřábová dráha, která se tady dodneska zachovala. No a do té jedné síně narvali celkem 16 sudů.
1: No to je vůně.
0: Je tady těch vůní víc. Ležácký sklep a zároveň spilka. Chcete ochutnat?
1: Tak no ale rádi. Ležák to je nejvíce zastoupené pivo, které tady vidíme. Na své konzumenty čeká i IPA, ale i další.
2: Krásná, tak na zdraví.
0: My říkáme dej Bůh štěstí tady v pivovaru.
1: To je ještě hezčí.
0: Dej Bůh štěstí.
2: Dej Bůh štěstí.
0: Ještě vám dám ochutná pivo Tománek. Josef Tománek, no, přišel jsem z Mirotic, jihočeských Mirotic a my si myslíme, že to je nejvýznamnější sládek lobecký 20. století. My víme, že on tady vařil právě bavorský ležák, tak my jsme přemýšleli, jak takový bavorský ležák Josefa Tománka mohl vlastně vypadat a nechali jsme se trochu inspirovat tím bavorským pivním stylem Bock. To už není pivo s takovou, jako, řekněme, pitelností ležákovou, to už si nedáte, řekněme, na žízeň, jenom tak, je to spíš pivo na chuť pro nějakou příležitost. My vaříme ročně kolem 70 tisíc, nebo prodáváme kolem 70 tisíc litrů piva, což nám donedávna, myslím, že tak snad ještě pořád je, stačilo k tomu, že jsme byli asi největší pivovar v okrese Mělník, nebo třeba druhý největší. My jsme vlastně jediný z těch historických, který dneska vaří pivo, který existuje. A to je vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to něco.
1: Moc děkujeme za prohlídku, máte to tady krásné, ať se daří v tom, co děláte, nejenom v té architektuře, i v tom pivu. Mějte se hezky.
0: Moc děkujeme za návštěvu, těšíme se, že se potkáme zase.
3: Současným sládkem v pivovaru Lobeč je Radek Michoň, místní patriot, který v době covidu opustil své dosavadní zaměstnání a nadchl se pro vaření piva. V něm se zdokonaloval i doma, jako takzvaný domovarník.
4: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Věděli jste, že domácímu vaření piva se v Česku věnují tisíce lidí? Pravidelně se scházejí, vyměňují si zkušenosti, experimentují a inspirují se vlastními originálními recepty. Jedním z nich je i velmistr cechu domácích pivovarníků Jan Doubek, který působí v Krupce na Teplicku.
6: Domovarnictví jako fenomén. Jaká je historie?
7: Když já jsem začínal, tak už určitá skupina lidí měla mnoho let vaření piva doma za sebou. Ale řekl bych, že ta skupina byla poměrně malá. Před těmi více než 10 lety, když jsem začínal, nebo když jsme s kamarádem začínali ve dvou, tak jsme sháněli informace a moc těch informací k dispozici nebylo. Nebyla téměř žádná literatura, což dneska je úplně jinak. Dneska těch informací na webu je velké množství a i literatura je. A na Facebooku existuje skupina, která má dneska kolem 14 tisíc členů, takže odhaduji, že možná dnes se věnuje domácímu vaření piva třeba blízko 20 tisícům lidí v České a Slovenské republice, protože my tam sdílíme a taky se účastníme soutěží. Teď se to rozšiřuje dokonce o polské účastníky českých soutěží.
1: Byl tam nějaký zásadní zlom v tom, kdy se začínalo vařit pivo doma víc?
6: Něco to usnadnilo?
7: Když se založil cech domácích pivovarníků, tak jedna z hlavních myšlenek byla mít nějakou platformu, na základě které bychom tlačili na poslance, aby změnili legislativu. Dříve bylo možné uvařit doma pouze 200 litrů piva pro vlastní spotřebu a spotřebu vlastní domácnosti, no ale když průměrná varka je 30 litrů, tak vlastně jste mohli uvařit tak maximálně 7x za rok. To je jako jít 7x lyžovat, jo? Nebo můžete jít jenom 7x na fotbal, jo? To je prostě naprostý nesmysl. No, nicméně mnoho let to takhle bylo a pak se nám podařilo přesvědčit a parlament schválil změnu legislativy a umožnil nám stejně jako malým vinařům nebo těm soukromým osobám vinařům vyrobit až 2000 litrů za rok. To už je množství, kdy ten koníček se dá provozovat tak, aby člověk si to opravdu jakoby užil, nejenom aby to všechno vypil. O to tolik nejde, protože většinu těch piv stejně každý domovarník rozdá nebo vypije s dalšími přáteli, kamarády, ale o to, aby mohl vyzkoušet různé pivní styly a aby se ten koníček mohl rozvíjet mezi více lidí.
6: Dá se odhadnout, kolik času člověk musí strávit experimentováním, aby se zlepšoval?
7: Určitě roky. Jsou to roky sbírání zkušeností, roky experimentování. Ono, i kdyby si ten člověk vybral, že bude vařit jenom jeden pivní styl, tak než bude mít úplně vychytané všechny mouchy, protože to není jen o těch činnostech. Je to o prostředí, ve kterém vaří, o prostředí, ve kterém kvasí to pivo. Je to o tom, jaké má možnosti chlazení například. Jo. Všechno tohle hraje nějakou roli. A samozřejmě vyměňujeme si zkušenosti, ti zkušenější radí těm méně zkušeným, takže ta facebooková platforma asi možná z 80% není o tom, že se lidé chlubí svými pivy, ale je to o tom, že pokládají dotazy, potřebují zodpovědět některé věci, které jim nejsou úplně jasné, kdy objevují některé novinky, nové recepty, oni se také nové pivní styly sem tam objeví s těmi novými možnostmi, s novými kvasinkami, které přicházejí na trh, s novými odrůdami chmelů, které jsou velmi aromatické. Takže je to opravdu o tom, že i ten obor pivovarnictví, profesionální obor se vyvíjí a na to samozřejmě reagují i ti domácí pivovarníci a někdy možná domácí pivovarníci mohou být, zejména v takových zemích, jako jsou Spojené státy americké, kde ta komunita je obrovská, tak mohou být inspirací i pro ty profesionální pivovarníky.
6: Jaké jsou ty zásadní rozdíly mezi profesionálním vařením piva a tím vařením doma? Možná co do motivací, postupů, těch podmínek?
7: Může to být technicky jiné, může to být i velmi podobné. To znamená, záleží na tom člověku konkrétním. Většina těch mini pivovarů má klasické pivní varny. To znamená většinou dvounádobové klasické pivovarské zařízení. Zatímco u těch domácích pivovarníků tam existují různé technologie od dvou hrnců až po nějaké takzvané all-in-one varny, kde všechno je v jednom hrnci, které jsou určeny zejména pro infuzní způsob vaření. To je z hlediska té technologie. Samozřejmě i do toho domácího pivovarnictví pronikají různí malí výrobci, který upravují ty velké technologie pro potřeby těch menších. To znamená, dají se už dneska koupit konické tanky chlazené s aktivním chlazením, které mají objem 50, 75 nebo 100 litrů. Nicméně jsou to investice samozřejmě v řádech desítek tisíc korun, čili není to úplně pro každého dostupné. Ale ty dva hrnce a kvasná nádoba z potravinářského plastu, to je dostupné téměř pro každého a každý tak může začít a potom teprve, když ho ten koníček chytí, tak si možná pořídit nějaké lepší vybavení.
6: Vy jste vaření piva spojil i s Jarou Cimrmanem a takovým jedním speciálním receptem. O co jde?
7: My jsme spojili s kamarády, jsme chtěli trochu udělat, řekněme, atraktivní kategorii v naší soutěži Krušnohorský krýgl a přemýšleli jsme, čím by taková kategorie mohla být atraktivní. Podařilo se nám zachránit jeden z mála vynálezů, které náš génius Jára Cimrman vynalezl v oblasti pivovarnictví. Jára Cimrman totiž navštívil Krupku, aby tam se svými českými přáteli prošlápl českou stezku v tom německém pohraničí někdy v roce 1907, kdy se po velkém požáru u nás otvíral znovu zrekonstruovaný pivovar. Zastavili se, museli nutně jít naší ulicí a zastavili se v tom pivovaru najedno od cesty, ono je to tak na půlce cesty, a zřejmě ho vypili rychleji a Járovi se neudělalo dobře, tak dostal geniální myšlenku, že pivo by mělo zrát ve fyziologicky správné poloze, ve stejné poloze, v jaké ho požíváme, tedy v sedě. A vymyslel sedácký sud Járy Cimrmana, což je nádoba na zrání piva ve fyziologicky správné poloze. Tenhle ten nápad ale bohužel zanikl a nám se podařilo ho znovu objevit, nejenom rozkreslit technicky tenhle ten vynález, ale i přijít na to, že v takovém sedáckém sudu je možné zrát i speciální styl piva, který jsme nazvali sedák Járy Cimrmana. Takže my dnes na památku tohohle vynálezu sem tam uvaříme sedák Járy Cimrmana, což je pivo kvašené svrchně, ale s cílem uvařit ho tak, aby chutnalo blízce českému ležáku.
6: Vy jste před pár lety na Radiožurnálu mluvil o tom, co vás baví osobně, když vaříte pivo. Mluvil jste tam o hroznovém vínu, pokud se nepletu, že jste s ním pracoval. Jak je to teď? Jaké cesty objevuje Jan Doubek v těch dalších letech? Jaké má sny, co ještě nevyzkoušel?
7: Asi jsem toho nevyzkoušel strašně moc, ale to není úplně moje touha vyzkoušet všechno. Naopak, já jsem objevil starý pivní styl lambik z Belgie, kde ty pivovarníci uvaří dokonce ne úplně dokonale zcukřenou mladinu, vyčerpají jí pod střechu a kde nechávají to pivo napadnout divokými kvasinkami toho prostředí. Potom to pivo přenesou do dřevěných sudů, nechávají ho prokvášet a zrát. Po dlouhou dobu, po řadu měsíců i let, takže některá ta piva zrají třeba i 3 roky v dřevěném sudu, potom to pivo z těch dřevěných sudů spojují a buď ho lahvují čisté, anebo ho přidávají k nějakému ovoci, velmi často třešně, višně, broskve, meruňky, černý rybíz. No a pak samozřejmě to pivo nechávají zrát v lahvích a prodávají ho a to už chuťově je tak vzdálené českému ležáku a tak blízké kvalitním vínům, že přestože to je pořád pivo, tak je to úplně jiná kategorie nápojů. Dnes mám ve sklepě dřevěné sudy, které dohromady mají kapacitu 200 litrů a myslím, že nejsem ještě úplně na konci, že chci tu kapacitu rozšiřovat, protože na některá piva opravdu čekám 2 roky, až dozrají.
5: Jedno lambické pivo jsme díky Janu Doubkovi měli možnost ochutnat. Mělo příchuť třešní a višní. Podle něj je nejobtížnější v domácích podmínkách uvařit ležák, protože ho nezakryje žádné aroma. Začátečníkům radí, aby začali vařit takzvaně svrchně kvašená piva. Rady a tipy sdílí na své stránce Právovárečník.
6: Domovarníci rádi experimentují a posouvají hranice piva dál. Jako domovarnický projekt začal původně také pivovar Psychovar Tomáše Bendy z Řevnic. Dříve pracoval v IT, ale koníček ho nakonec tak pohltil, že založil létající pivovar.
5: O co jde? Jak chutná takové čajové pivo? A má tento nápoj vůbec nějaké hranice?
6: Vyrazili jsme za Tomášem Bendou z Psychovaru, který vaří své pivo ve slaném. Jak dlouho jste hledal to ideální místo, kde vařit? Protože vy dojíždíte z Řevnic, kde působíte.
2: Tak já jsem začínal jako lítací pivovar. To znamená, to je pivovar, který nemá vlastní technologie a který si pronajímá vždycky na jednotlivé várky různé pivovary, takže jsem byl hodně rozlítaný. A pak jsem uviděl tady možnost pronájmu pivovaru ve Slaným, tak jsem se sem přijel podívat, tady mě to oslovilo. Je to sice hodně ruční pivovar, je to asi taková nejručnější technologie, kterou jsem kde potkal, ale na druhou stranu má to zase svoje kouzlo. Je to v domě, tuším se mu říká Modletický dům, a pivo už se tady vařilo před 500 lety. Po tom, co jsem měl nějaké domovařické pokusy a známí mi vždycky chválili pivo a říkali, že bych to měl dělat ve velkým, tak jsem se rozhodl vyzkoušet prostě nějaké větší várky.
6: Takže vy jste začínal opravdu doma v nějakém hrnci úplně původně před lety?
2: Ano, ano, před lety bylo to v hrnci, hrncová metoda, bylo tam několik různých pokusů omylů, kdy třeba člověk stráví 2 hodiny tím, že vrtá dno kýble, aby se udělal scezovací nádobu, aby pak při první várce zjistil, že je příliš malá.
6: Tak můžeme dál, vy už jste začal odemykat, tak abychom...
2: Tady to je chladící místnost, kde máme zase nějaké další tanky. Trochu tady hlučí to chlazení. Tady jsou připravené ležáky, v tuto chvíli 3, ten čtvrtý teď momentálně čeká na naplnění. A pak se tady dají skladovat ještě stočené sudy s pivem. Teď se nacházíme v restauraci a přímo v restauraci tady je varna. My se teď na ní díváme. Musíme nějak zprostředkovat ty vizuální věmy do uší. Vypadá to jako 2 velké kotle. Jeden z nich je varna, to druhý je scezovací nádoba. Takže tady vlastně se to pivo zahřívá a tady se scezuje a tady v té varně se potom nakonec ještě vaří s chmelem. Pak se to celé prožene přes chladič, který je tady za vámi, a naspílá se to do nějakého CK tanku nebo do spilky.
6: Musíme říct, že je to opravdu v bezprostřední blízkosti hostů restaurace. Když jste tady, tak se na vás dívají? Je to třeba i za provozu?
2: Tady samozřejmě zákazníci restaurace, když vařím, tak to sledují. Někteří si to chodí fotit, jak to vypadá. Někteří si zase pochvalují, že je to krásné, jak tady voní ta příprava, výroba piva a že se to do toho prostoru rozhodně hodí. Můžete si vybrat, kudy jít dolů. Tady je taková myší díra pro sládka, anebo je tam oficiální cesta kolem. Tak.
6: Chodíte tudy?
2: Když pospíchám, tak chodím tudy, když nepospíchám, tak chodím okolo.
8: Je to láká, no.
6: Tak já tady prosím. Tomáš Benda se souká do tunelu, my půjdeme hnedka za ním. Je to prakticky takový tajný vchod do sklepa.
2: Tady to je taková krásná degustační místnost a tady je vidět, že ten dům opravdu je velmi starý. Tamhle vidíme klembu na klembě, takže ty základy asi budou podstatně starší než těch 500 let. Je to tady vykopaný do skály. Tam je dokonce studánka, dneska už s mrtvou vodou, protože je to otrávený hnojivama, takže už to není vodné k pití. Jsou tam i takové komíny, které zabezpečují cirkulaci vzduchu. Chcete vidět tu studánku?
6: Rádi.
2: Takže teď vcházíme ještě do nižšího podzemí. Teď jsme někde v místech, které jsou pod hradbami starého města. Tady máme tu studánku. Já netuším, jestli to dřív byl zdroj vody pro celý ten dům, ale je to dost dobře možný. Ta hladina je tady stála furt ve stejné výši, takže když se to odebírá voda, tak ona tam někde přiteče. Tak, tady je vlastně takový to hlavní gro, kde tady máme tanky s pivem, kde to pivo kvasí a pak se přetoje do jiných tanků. Máme tady malou 500-litrovou spilku na ty jednovárky a jinak tady ty všechny tanky jsou pak víceméně na 2 várky.
6: Možná, když tady stojíme, ještě jsme nezmínili to, který druh piv vás baví, protože vy jste se od počátku prezentoval jako experimentální pivovar. Jak se tohle daří? Kam směřují kroky Tomáše Bendy a Psychovaru?
2: Svět piva je nekonečný. Takže já, když jsem začal dělat piva pro veřejnost, tak jsem vyrukoval s čajovými speciály. Bylo to pivo, které bylo infuzováno čajovými extrakty. Infuzováno, to znamená, že se tam přidá čajový extrakt do toho piva, nechá se to nějakým způsobem proležet. Ono se to spojí. A to byly hlavně ležáky. Zkoušel jsem i svrchně kvašená piva, ale ty ležáky mi k těm čajům vychází chuťově blíž, že se to prostě dobře snoubí dohromady. A to pivo pak mělo takové zajímavé účinky, že normálně člověk třeba po pivu bývá takový uondaný, unavený, ale tady, jak je tam poměrně řádská dávka kofeinu, tak naopak člověk byl probuzený. Tam je taky zajímavý, že lidi nejdřív ze začátku se vlastně báli toho pojmu čajové pivo, protože si něco představili a toho se lekali, takže já jsem se to pokoušel potom zprostředkovávat, jakože je to právě energy beer, protože energy drinky lidi znají, beer to je pivo, takže si udělali nějakou představu a když jsem jim potom řekl, že je to čajový pivo, tak už se té čajové představě nebránili, už jim to přišlo normální. Potom jsem začal dělat takové ty normální speciály, jak se označují dneska a IPA nebo svrchně kvašená piva, protože to jsou takové prostě chuťové bonbonky, prostě má to krásná aromata. Pak jsem pokračoval právě přes chocolate cheesecake, to je baltický porter, to znamená spodně kvašený, takže to byl v podstatě můj první ležák. A po nějakých 2 nebo 3 letech jsem zkusil udělat i klasický ležák. A aby byl úplně klasický a přitom netradiční, tak jsem se inspiroval normou ČSN z roku 1961 na výrobu ležáků a upravil jsem tu recepturu a tu výrobu piva tak, aby to odpovídalo té normě. To pivo se jmenuje Zuby koně. To portfolio expandovalo z těch nějakých jako extra speciálů přes normální speciály až těm klasickým pivům, ale do toho samozřejmě pořád dělám různé experimenty, takže takřka už legendární se stalo kimchi pivo. Pro posluchače, kteří neví, co je to kimchi, tak je to kvašené korejské zelí, kam se přidává česnek, mrkev, čili, ústřicová omáčka, rybí omáčka, cibule. Takže to jsou potom takové hodně už netradiční pivní experimenty.
6: A když si na nápojovém lístku přečtu, že je tam nějaká příchuť sušenek, což je v případě tedy chocolate cheesecake, jakým způsobem dostává člověk třeba i tak netypické chutě do toho piva?
2: Tam nepřidávám sušenkovou infuzi, ale tam třeba je použitý sušenkový slad, který vlastně udělá takovou tu chuť té sušenky v tom pivu. Takže s některými naopak netradičními chutěmi v pivu experimentuji, takže se je tam pokouším dostat pomocí tradičních pivních metod.
5: Jsou ještě nějaké jiné netradiční příchutě, které vás třeba lákají, kterým byste chtěl obohatit už tu stávající nabídku těch vašich speciálních piv?
2: Já třeba loni jsem měl málo štěstí na to, abych potkal pšeničné pivo a zejména dobré pšeničné pivo. To se mi povedlo asi jenom loni 2. Takže jsem začal přemýšlet o tom, že bych si udělal právě dobrou pšenici. A když jsem zase listoval katalogem jedné firmy, co nabízí slady, tak jsem tam viděl, že oni mají čokoládový pšeniční slad. A protože pšeničné pivo chutná na rozhraní banánu a hřebíčku, a já spíš se zaměřu na ten banán, protože mi tam chutná víc, tak mě napadla taková idea banánu v čokoládě. Takže to je pivo, které chystám na letošní léto, ale zase nebude tam žádná čokoláda, nebude tam žádný banán, bude to prostě jenom použití klasických pivních surovin.
6: Co můžeme ochutnat?
2: Tady můžeme ochutnat APU Neva Sierra Brdy. Inspirací bylo pivo Sierra Nevada. To je vlastně jako legendární americké pivo od stejnojmenného pivovaru, který způsobil tu pivní revoluci kraftového nebo česky řemeslného piva, která potom o několik let později se přilila do Evropy a do České republiky také. A nahoře potom tam mám ještě 3 ležáky v různých fázích dokvašování. Už je to zatím kvašení, takže ty tam teď už jenom leží a čekají, až budou uzrálé. Jeden z nich je Lipová 11, kterou vařím pro Liteň a přidali jsme tam lípu, protože v Litni žil Svatopluh Čech, který tam ve stínu lípy, napsal svoji známou knihu Ve stínu lípy, tak proto jsme tam přidali tu lípu. Potom tam mám pivo, ležák, je to opět 11, chmelená českým chmelem Bumerang, což si u mě objednali kolegové z Polska, kteří mají lítací pivovar a vozí sem polská piva, ale v případě ležáku se rozhodli, že ho uvaří v Čechách, protože ty ležáky tady máme lepší a umíme je lépe. A pak tam poslední, je to taky 11 ležák, kde jsem použil recept od domovarníka Matěje Koce. Ten ležák jsem chutnal loni a je tam přidaná sůl a pepř. Takže na zdraví.
6: Na zdraví. Takže Neva Sierra Brdy.
5: Jsou tam trošku jako citrusy, cítím.
2: Citrusy tam hodně dominují. Právě ten originál, který já nemám nachutnaný, by měl být víc ještě do grepu, že tady jsou ty citrusy takové jako obecné citrusy, ale měl by z toho víc vynikat grapefruit. Takže tady máme slaný ležák podle receptu Matěje Koce.
1: Pepř tam je, to teda na první dobrou.
2: Ale zároveň jenom jemně, jakože že nabízí k dalšímu napití.
1: Jak důležitá je ta komunita?
2: Já jsem z toho unešený. Nebojí se člověku pomoct v jakýchkoliv obtížích nebo sami nabídnou pomoc, protože mě to nic nestojí, když potřebuješ převíst někam sud, já tam mám cestu, tak já tě ho vezmu. Nebojí se sdílet právě znalosti.
1: Ještě mě napadá ten ekonomický aspekt. Jsme v roce 2025. Zdražují se energie, zdražují se ty vstupy. Je to ohrožení nebo ne?
2: Já si myslím, že je to ohrožení hlavně pro velký průmyslový pivovary. Protože to řemeslné pivo je jistým způsobem exkluzivní segment nebo segment luxusnějšího zboží. A luxusní zboží je vždycky velmi málo senzitivní na cenu. Na druhou stranu, když se podíváme, jakou jsme tady měli inflaci, že tady ta akumulovaná inflace byla přes 30% nebo možná 40%, tak ty pivovary nezdražily o 40%. To znamená, že vlastně dneska to pivo máme v přepočtu na kupní sílu, máme levnější než před covidem.
1: Vy na sobě máte mikinu a na ní je člověk držící pivo. S čím to souvisí?
8: Tohle je projekt, který se původně jmenoval Jiříkovo vidění. My jsme ho pak přejmenovali na druhou fázi na Veni Vidi Vici.
2: A je to vlastně charitativní projekt, kde se původně dalo dohromady 6 pivovarů. Každý z nich uvařil nějaké speciální pivo pro ten projekt. Spousta i hospod se k tomu připojila, že třeba tam na 6 pípách se potom točilo těch 6 piv toho projektu a spousta těch podniků i ten výtěžek, co tam měli oni, tak poslali taky tady na tu charitativní dobročinnost. A letos jsme rozjeli druhou fázi a tentokrát podporujeme nemocné ALS. Takže je to vlastně o tom, jak pitím piva se dá podporovat zase dobrá věc.
9: Česká republika zažívá pivní revoluci. Téměř každý týden přibude na trhu jeden mini pivovar. Už jich je přes 330. A vypadá to, že boom malých pivovarů zdaleka nekončí.
10: Piva se u nás vypije stále méně než před covidovou pandemií. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven i loni klesla spotřeba. A místo sklenic v hospodě stále častěji pijeme z lahví doma.
5: Covid zasáhl i pivní kulturu, která se v řadě aspektů proměnila. Jaká je budoucnost českého piva?
3: Zvyšují se náklady energií, surovin, což vede ke zvýšení ceny piva. Jan Doubek ale připomíná, že Česká republika má stále jedno z nejlevnějších piv v celé Evropě.
5: Mění se i přístup konzumentů piva. Podle Tomáše Bendy ubývá pivařů, kteří denně vypijí v hospodách velké množství.
3: Naopak přibývá těch, kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za pivo z řemeslných pivovarů. I ty ale mají čím dál víc ve svých nabídkách tradiční český ležák.
5: Pořadu Téma Plus o pivovarech účinkovali litoměřický biskup Stanislav Přibyl, sládek Robert Kříž, architekt Pavel Prouza, domovarník Jan Doubek a pivovarník Tomáš Benda.
3: Dramaturgie Lucie Korcová. Speciální poděkování patří rešeršnímu oddělení Českého rozhlasu. Krásný den přejí autoři pořadu František Šedivý
5: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistryni zvuku Jitce Procházkové.

0: Radiožurnál 8 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Do Česka dorazily dva nové typy vlaků. Washington bez schválení kongresem rozhodl o prodeji zbraní spojencům na Blízkém východě. Hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích na českých hrách proti Švédsku. Kolona je na Pražském okruhu směrem z letiště, kde je jedna za Ořechem po nehodě na 18. kilometru. A bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka dorazily nové typy vlaků, například na trať mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ Pendolina, který patří polskému dopravci. Teď nově vyslal Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo ze Španělska.
3: Talga jsou znatelně odlišná od ostatních typů vlaků v Česku. Například vagóny jsou na délku zhruba poloviční, pokračuje provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil.
4: Podvozek umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímo v linku Prahu-Kyjev.
3: Vlak má taky nezávislý dýzlový zdroj k vytápění nebo klimatizaci vozů. České dráhy teď pro polského dopravce testují novější Pendolino, aby dostalo potřebná povolení pro pravidelný provoz v Česku, pokračuje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
5: V českých kolejích musí ujet zhruba 60 tisíc kilometrů, aby získalo schválení tedy pro provoz v České republice.
3: Testování polského Pendolina by mělo být hotové během jara. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Spojené státy schválily prodej zbraní v přepočtu za 179 miliard korun svým spojencům na Blízkém východě, včetně například Izraele nebo Kataru. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa obešla přezkoumání a schválení kongresem. Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím. Příběh osvoboditelů Plzně a 16. obrněné divize americké armády dnes představí výstava v muzeu generála Petna v Plzni. Je součástí letošních slavností svobody. Přístupná je pouze dnes od 9 do 18 hodin, říká kurátor muzea Ivan Rollinger.
6: Tam budou představené předměty ze soukromých sbírek, které vlastně uvidí prvně světlo opět po 81 letech v Plzni. Bude se týkat příslušníků 16. obrněné divize, který pomáhali osvobodit Plzeň. A ta výstava, respektive představení příběhu 16. obrněné divize ve spojení s artefaktama a s novou publikací Armadillo.
1: Tradiční motorkářská bohoslužba bude dnes v kostele svatého Vavřince v Dlouhém mostě na Liberecku. Začne v 10 hodin. Po ní pak strojům i jejich majitelům požehná jáhen Michal Olekšák. Motorkáři pak společně vyrazí na spanilou jízdu.
0: Sport. Českou hokejovou reprezentaci čeká v Českých Budějovicích druhé utkání v rámci hokejových her. Do utkání proti Švédům zasáhne i Petr Sýkora. Třinecký útočník nahradí zraněného Michaela Špačka a asistent trenéra Jiří Kalous o Sýkorovi říká.
7: Velmi pohyblý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v této konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
0: Utkání Česko-Švédsko začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos najdete na internetu, například v aplikaci Můj rozhlas. A basketbalisté obhájců titulu z Nymburka porazili Ostravu 101-67 a ve čtvrtfinále Národní ligy vedou 2-0 na zápasy. Stejně to je mezi Pardubicemi a Pískem po vítězství Východočechů 78-74. Děčín porazil Brno 82-66 a ve čtvrtfinále má náskok 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na Pražském okruhu za Ořechem, uvízlý kamion ve Vysočanech. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 čekejte zdržení za sjezdem na Ořech. Brzdí se okolo 19. kilometru a zhruba 10 minut se popojíždí k nehodě na 18. Tam po noční kolizi dvou nákladních vozidel zůstává průjezdný pouze levý pruh. V metropoli čekejte potíže i na trase z Vysočan na Prosek v Jandově ulici kousek za křížením s Kolbenovou pod železničním viaduktem kterém uvízl kamion. S opatrností projedete ke Vedlově. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy mezi sjezdy na Teplice a Velemín dnes pracují silničáři na údržbě kanalizace a mezi kilometry 56,5 a 53 uzavřeli levý pruh. Provoz je slabší, projíždí se plynule. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů trvá omezení u Petrohradu. Kivadlový provoz tam řídí semafory, chvílemi se tvoří v obou směrech kratší fronty. A na 6 o kus dál směr Vary velmi opatrně za Verušičkami, přesněji za odbočkou na Vahaneč. Po havárii kamionu, který skončil převrácený mimo komunikaci, se projíždí Kivadlově. Na místě zasahují hasiči, i tam naberete prozatím jen kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 a foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Na českém venkově je znali všichni. Muže v šedozelených stejnokrojích hlídali klidné noci první republiky. Jejich svědomí bylo zkoušeno během nacistické okupace. A nakonec museli čelit změnám, které přišly s únorem 1948. Cestou, která mapuje osudy prvorepublikových četníků až po Sbor národní bezpečnosti, vás bude provázet Lucie Korcová.
2: Téma plus.

0: Proto jich raním, proto jí braním, proto se pro ní připravím.
1: To je ta panenka hezká, česká, princezna republika, zpíval ve 20. letech Karel Haschler. 28. října 1918 se z popela dohořívající Rakousko-Uherské říše zrodilo nejen Československo, ale i nové československé četnictvo.
2: I když v té době se to tak ještě nejmenuje, protože zákon přichází až o 2 roky později. Ale oni převzali kompletně Rakousko-Uherskou organizaci četnictva jako takovou. A na jejím základě, samozřejmě ten sbor se z části vyčistil, 10% přibližně četníků dokonce dezertovalo, to byli ti, kteří nesouhlasili se vznikem Československé republiky, ale část se jich potom vrátila, protože zjistili, že lepší to není.
1: S Radkem Galašem, ředitelem Muzea policie České republiky, jsem se sešla, jak se říká, přímo u zdroje. V tomhle případě v muzeu.
2: A v podstatě vzniká sbor, který i ten důstojnický sbor má pořád vlastně na té lince starorakouských nebo rakousko-uherských důstojníků a pokračuje se vesele dál. Nemění se příliš mnoho věcí, mění se stejnokroj, označení a podobně, mění se asi ideály, no nicméně u 90% těch četníků, stejně jako je tomu dnes a bylo tomu v minulosti, tím ideálem je chytat zločince a chránit lidi před nespravedlností.
3: Bylo třeba nějaké heslo nebo nějaké motto, které by ti prvorepublikoví četníci měli?
2: No, samozřejmě, že to heslo bylo a bylo už od roku 1850 a světe div se, je to heslo pomáhat a chránit. A rakouská policie, pokud vím, má dodnes a pravděpodobně to vzniklo ještě v dobách lombardského četnictva, které bylo vzorem tomu rakouskému. Takže heslo pomáhat a chránit tady u nás není žádná novinka, ale je to skutečně tradice od roku 1850.
3: Jak moc zasahovali četníci do toho každodenního života té první republiky?
2: No, četníci i policisté, protože to je potřeba si uvědomit, že to byl ještě druhý bezpečnostní sbor, který byl podstatně slabší, tak zasahovali do každodenního způsobu života každého občana. A ono nenadarmo už za Rakouska se říkalo, s policií se člověk narodí a s policií umře. Když se narodil, policie se zapsala, když umřel, tak se ho škrtla. Ale veškeré činnosti typu přihlašovací lístky, pobyty, trestná činnost, samozřejmě ochrana veřejného pořádku, všechno šlo za těmi bezpečnostními sbory. A byla to každodenní součást běžného života i normálního člověka. Takže vlastně normální člověk se setkával s četníkem, bydlela jste třeba na vesnici, vlastně prakticky každý den a ti lidé se velmi dobře znali, respektovali se navzájem, říká se tomu místní osobní znalost a vlastně tam fungovala jakási symbioza. Teď se bavím prosím o slušných lidech, nebavím se o lidech, kteří se živili trestnou činností. Ta symbioza fungovala a v podstatě šla dokonce tak daleko, že ta běžná veřejnost byla velmi často nápomocná četníkům i policistům právě při stíhání zločinců.
3: Jaký byl tedy ten rozdíl mezi četnictvem a policií?
2: Já to řeknu zjednodušeně, protože na to se dá psát klidně disertační práce. Četníci sloužili na venkově a policisté sloužili, říká se, ve statutárních městech, ale ani to není pravda. Oni sloužili ve vybraných městech, kde ta služba byla vlastně zřízena. A v roce 1918 vlastně tady v Československu, v Novém Československu, bylo něco kolem asi 5000 policistů, ale z toho jenom 1000 byl uniformovaný a ti byli tady v Praze. V Hradci Králové, v Moravské Ostravě a v dalších velkých městech Plzni, tak tam byla ta policie státní neuniformovaná. Ona ovšem má podstatně starší tradici než celé četnictvo, protože státní policie byla vlastně dílem Josefa II., to je nejosvícenější Habsburg, a on zřídil policejní ředitelství v Praze v roce 1785. A od té doby v podstatě to policejní ředitelství a ta státní policie v Praze je dodnes. To je druhý nejstarší policejní sbor po Vídni, logicky. A samozřejmě, abych nekřivdil Brnu, tak Brno vzniká také v roce 1785, ale zase až jako druhé o několik měsíců později. Takže policie je starší, ale měla trošku jiné zaměření, než mělo četnictvo.
3: Já bych využila toho, že jsme tedy u vás v muzeu a jestli bychom si třeba mohli ukázat nějaký nejstarší exponát, který tady máte a který se týká četnictva.
2: Tak nejstarší exponáty v podstatě vidíme tady na té pravé straně, ať už je to služební šavle, pouta, ale kasární předpis, který je z roku 1850. Jo, to jsou skutečně staré exponáty, různé pamětní listy. Ono těch exponátů trojrozměrných z té nejstarší doby zase tolik není a pokud je máme, tak jsou samozřejmě buď vystaveny v té horní části, anebo pak jsou uloženy, protože to už jsou opravdu unikáty.

0: Muž, který se za první republiky chtěl stát četníkem, musel být občanem Československé republiky a být vysoký minimálně 165 cm. Výjimku měli legionáři, kterým se stát chtěl odměnit za jejich službu během první světové války. Těm stačila výška 160 cm. Uchazeč navíc musel být svobodný nebo bezdětný vdovec.
1: Ale neexistovalo, aby vzali četníka, který byl ženatý, nebo uchazeče, který byl ženatý. To prostě nešlo. Ten důvod byl jednoduchý. Tenkrát to byl vojensky organizovaný sbor a oni s nimi mohli hýbat tak, jak potřebovali. Navíc se předpokládalo, že pokud nemá rodinu, tak té službě bude daleko oddanější a loajálnější, než když má rodinu. Tam vám potom přichází další aspekty ochrany rodiny a podobné věci a nevěnujete třeba, takový byl předpoklad té službě, tolik. A samozřejmě musel ovládat jazyk slovem i písmem a navíc, to bylo další povinností, když už byl přijat, musel ovládat jazyk v místě obvyklý, to znamená sloužil na německo-českých hranicích, musel mluvit německy, sloužil na maďarsko-slovenských hranicích, musel mluvit maďarsky. No a samozřejmě bezúhonnost, která byla velmi složitá, protože tam bohatě stačilo, abyste měla v příbuzenstvu někoho stíhaného a prostě vás nepřijali. A také to bylo o tom, že trénovali vaši trpělivost. Oni vás přijali, v určité době potom se dokonce začaly dělat takové formy psychotestů. Oni vás přijali, ale nebylo to o tom, že příští týden nastupujete. Můj dědeček čekal rok a půl, než mu přišel povolávací rozkaz v četnictvu. A ono to byl takový prubířský kámen, možná jestli to myslí fakt vážně. Ona ta služba nebyla jednoduchá a byla velmi nebezpečná. Takže ta výběrovost k četnictvu byla opravdu enormní.
2: Mě tam ještě napadlo k tomu manželství, takže to znamenalo, že jakmile by se ale četník oženil, že během té služby se s někým seznámil, tak končil četnictvu?
1: Ne, takhle to nebylo, ale nemohl se oženit, kdy chtěl a s kým chtěl. To teda fakt nefungovalo. Takže četník se směl oženit buď ve 30 letech, anebo po 4 letech služby. Ale pozor, on musel žádat svého nadřízeného o povolení k sňatku. A to nebylo nároková záležitost. Takže on musel požádat, když splňoval podmínky, tak požádal, musel tam vypsat jméno, snoubenky a příjmení a všech jejich příbuzných. A ti se všichni prověřovali, jestli jsou spolehliví. A pokud by se tam našel zase někdo nespolehlivý, tak prostě nedostal povolení k sňatku. Já jsem viděl záznamy, kdy nedostal povolení k sňatku proto, že matka nevěsty byla vesnická drbna. A nebo, že její otec byl alkoholik. Jo, tak prostě nedoporučili. Tam se samozřejmě ten četník mohl odvolat k vyšší instanci, což byl nadřízený velitel, ale ani to neznamenalo, že dostane povolení. A dokonce ve chvíli, a ty záznamy také existují, kdy, nedej bože, přivedl snoubenku do jiného stavu, tak pro ty četníky to nebyl argument, že si jako povolí sňatek. No ani náhodou. Takže ta služba byla v tomhle opravdu omezující a je zajímavé, oni to nebylo jediné omezení, oni neměli třeba volební právo. A je zajímavé, že ani soudy a nejvyšší soud tohle nepovažoval za porušování lidských práv, protože to byl fakt, se kterým oni vstupovali do toho sboru.

0: Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Nezapomenutelná melodie písně, kterou hrál Karel Hašler z kraje 30. let ve filmu Svatopluka Inemana Písničkář. Už o pár let později si ji pro povzbuzení pod tíhou mnichovského diktátu tlumeně prospěvoval celý československý národ.
1: Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít.
0: S okupací zbytku Československa nacistickými vojsky v březnu 1939 a vznikem protektorátu Čechy a Morava čekalo československé četníky těžké rozhodování. Zůstat ve službě pod správou nacistických orgánů nebo odejít. Pro odchod se podle Radka Galaše nakonec rozhodlo jen málo z nich. Drtivá většina zůstala dál. Ale nikdo netušil, co je čeká.
2: Já, když jsem byl malý, tak jsem se svého dědečka samozřejmě řádně zglajšaltován ptal. A proč jste sloužili tomu Hitlerovi? On byl za války četník. On nastupoval v roce 35 a v roce 64 ho vyhodili. A on tak na mě kouká schovývavě a říká, jak sloužili Hitlerovi? Říkám, no teď jako četníci jste mu sloužili. On říká, my jsme měli na vybranou, ale představ si situaci, že by všichni četníci řekli, a my mu sloužit nebudem a odešli. Kdo myslí, že by tu sloužil? Já jsem to nevěděl, že on říká, Němci. Takže ty četníci v drtivý míře zůstali v té službě jenom proto, že to byli český četníci a že chtěli dál sloužit. Samozřejmě ty ideály mohly být různé, jenom chytání zločinců, ale ti jiní si řekli, no ale pomůžeme těm lidem. Což se teda v drtivé míře také stalo. U policie to zafungovalo úplně stejně. Problém by vstal v okamžiku, kdy vlastně už v roce 1939 Heinrich Himmler, který byl vlastně nejvyšším velitelem policie, protože ta spadala pod SS, tak se rozhodl, že zruší české bezpečnostní sbory. A tady se vrátím ke generálu Ješkovi, který v té době už byl ministrem vnitra na žádost generála Eliáše a byl povolán k Himmlerovi, aby mu to Himmler vysvětlil. A Ješkovi se podařil nadlidský úkon, kdy toho Himmlera skutečně přesvědčil o tom, že pro něj bude výhodnější, když tu zůstanou ty české policejní sbory. Četnictvo a policie. A tak se taky stalo. Drtivá většina těch policistů a četníků se zapojila do odbojové činnosti, ať už aktivní nebo pasivní. Samozřejmě, že se mezi nimi našli odpadlíci, renegáti, kolaboranti, tak jako v každé jiné profesní skupině. Ale drtivá většina, když už nedělala nic pro odboj, tak mu alespoň neškodila. Ale obrovská část těch příslušníků tomu odboji pomáhala, jak se dalo. Vypadá to dneska jako drobounké krůčky, drobounké malinké věci, službičky, ale pro ty lidi v té době to byla obrovská služba, která mohla zachraňovat životy.
3: Sám vzpomínám, když sem chodili jako k starostovi četníci z Trhového Štěpánova. A mohu říct si sám, co jsem je poznal, že to byli solidní lidé. Samozřejmě, že vyžadovali zákon, dodržování zákona, ale byli to velice slušní lidé, s každým dokázali slušně pohovořit. I je trápila situace, válečná doba. A vzpomínám, když ťukli na okno a otec vyšel na zápraží a oni ho nabádali k tomu, tehdy byl zákaz z osvícená okna, muselo být zatemnění. A tak mu vytýkali, příště, ať už aspoň nějaký koberec nebo nějaký závěs, něco dejte na to okno, aby samozřejmě musel se plnit zákon. A když viděli a slyšeli, jak hovoří ten Londýn, tak se ptali otce, co hlásí nesměřice. My jsme, to bylo s ironií. Nesměřice je blízká vesnička, ale oni chtěli také vědět, co hlásí Londýn, jak pokračuje fronta. Tak je otec vždycky informoval, když na ten jejich dotaz, jak pokračuje fronta. A oni se nechodili k nám pro informace nějaké na sousedy nebo co bývalo potom, ale přišli vždycky s úmyslem projít, aby se někde neděly nějaké nepřístojnosti.
0: To byla vzpomínka Bohuslava Vlasáka, kterou zaznamenala Paměť národa. Zapojení četníků a policistů do odbojové činnosti nebylo snadné, protože byli pod neustálým drobnohledem okupační moci. Hledali si ale nejrůznější způsoby, jak pomoct, popisuje ředitel muzea policie Radek Galaš.
2: Dneska my všichni vnímáme odboj. To vystoupení v 45., to schovávání zbraní a přechovávání lidí a účast na partizánských skupinách a takový to akční a aktivní. Ale daleko větší míra odboje, a to se netýká určitě jenom policistů a četníků, tak je ta skrytá, ta prostě nenápadná, ta opravdu to podzemní hnutí, kdy ten odboj mohl být i pasivní. Popíšu to na malým příkladu. Gestapo, které tohle velmi dobře vnímalo, tu oblibu těch bezpečnostních sborů a důvěru veřejnosti, tak se snažilo diskreditovat. Takže na to mělo x možných kroků. A jedním z těch kroků bylo, že v podstatě nutili české četníky i policisty předvádět lidi na gestapo. Za jakým účelem je asi víceméně jasné. Takže oni to dělali tak, že poslali telegramem nebo cokoliv to předvolání a ten četník nebo policista byl povinen toho člověka na to gestapo předvést. A pokud vím od pamětníků a vím to i od svého předka, tak ono to fungovalo většinou tak, že přišel telegram, v 7 hodin má být Franta Flinta předveden na gestapo do tábora. No, takže oni se sebrali večer, přišli ke jmenovanému, zazvonili, zaklepali, zítra ráno v 7 tě mám předvést na gestapo. Sebrali se a odešli. A už bylo na tom předváděném, jak naloží s tou informací. Samozřejmě ráno přišli a buď doma byl, nebo doma nebyl. S tím oni už nic udělat nemohli. Tady totiž je podstata věci v tom, že oni nevěděli, jestli to předvolání je provokace, není to provokace. Gestapo a německá okupační správa je soustavně nějakým způsobem zkoušeli.
0: Podobnou zkušenost měl i Karel Holomek. Jeho otec byl Rom a po vyhlášení protektorátu musel uprchnout na Slovensko, kde se celou dobu ukrýval. Většina jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Jako cikánští míšenci tam měli skončit i Karel Holomek se svojí sestrou Marcelou. Díky statečnosti jejich maminky a českého četníka je ale nacističtí úředníci nikdy neobjevili.
4: Pokud jde o ty Milotice, kde teda moje máti žila s mojí sestrou a kde teda, to musím říct a vždycky to prostě říkám jako obrovské plus. Tam to prostě bylo všeobecně známo, že jsme teda ti cikánští myšenci, kteří by měli skončit v koncentráku a dokonce to šlo tak daleko, jak později jsme zjistili na Zlínské, kde byla ta SSácká ústředna, tak prostě moje jméno a jméno mojí sestry bylo uváděno mezi 10 nejžádanějšími cikány a cikánskými myšenci, kteří mají skončit v koncentráku, tedy jít do odsunu. No ale to se nikdy nestalo, jednak díky statečnosti mojí mátě a díky jednomu četníkovi, který vždycky prostě chodil za máti a říkal, paní Holonková, zmizte, zítra tady budou prostě SSáci dělat ščáru a já mám z toho prostě takové jako pocity, jak jsme v těch inkriminovaných létech toho roku 42 a 43, kdy ty odsudy byly, jak s námi máti cestovala vlakem, na kole, na saních, po různých prostě příbuzných, nebo úplně, já nevím, neznámých, pro mě neznámých lidí, ale co bylo prostě nejfantastičtější, v té vesnici to nikdo těm Němcům, ani řekněme četníkům českým, oficiálně neřekl, prostě to prostě se bralo jako, že tam patříme. My jsme prostě zmizeli s tou máti a tak nás vlastně zachránila.
0: Jedním z těch, kteří pomáhali odbojovým skupinám a lidem postiženým nacistickou perzekucí, byl František Famfulík z četnické stanice v Proseči. Jeho činnost ale gestapu neunikla. O jeho zatčení vyprávěla pro Paměť národa jeho neteř Eliška Polanecká.

0: smrti. V té cele byl ještě s dalšími třemi četníky. Byli to jednak strážmistři, tak jeden nadstrážmistr, štábní strážmistr a všichni byli odsouzeni k smrti. Poprava byla určena na 8. července roku 1943 na Kobyliské střelnici. Na výslovné přání Himmlera a K.H. Franka to měla být výstražná poprava veřejná, tak, aby zastrašila četníky a odradila je od dalšího odboje. Takže povolali 120 řadových četníků ze všech různých míst a 20 důstojníků, kteří měli rovněž tu popravu sledovat a předat své zážitky svým podřízeným. Na tu popravu vedoucí úředník, který to vlastně vedl, měl připravený takový výstražný projev, kde poukazoval na to, jak dopadnou zrádci, kteří vystoupí proti německé říši a vůdci Hitlerovi.
1: Oni tenkrát projevili obrovskou statečnost i při té vlastní popravě, protože velmi dobře Němci vnímali ten odboj a tu nechuť těch českých četníků a policistů, tak veškerému protektorátnímu četnictvu nařídili, že velitelé stanic musí přijet do těch Kobylis, no tak ty chudáci nevěděli, proč tam jedou, jestli se vůbec vrátějí, takže doma se rozloučili, psali závěti a podobné věci. Dorazili sem, tady prostě vyvlekli ty čtyři četníky, přivázali je ke kůlům, zavázali jim oči a protože Němci byli teatrální a oni měli dobře zmáknutý PR, teda upřímně, tak jim strhali nárameníky, že jo, teď jim tam četli ty rozsudky. No jo, jenomže jednomu z četníků se podařilo se odpoutat, strhnout si tu pásku. Ten druhý křičel, já nejsem žádnej Jirásek z Tábora, já jsem Jirásek z Tábora a kolegové, buďte na nás hrdě, víme, proč to děláme. A prostě je zastřelili. Poprava jak vyšitá, ze vším všudy veřejná. Jenomže ono to vyvolalo v těch četnicích takovou vlnu nevole, že to došlo i těm Němcům a vlastně Karl Hermann Frank nařídil, už nikdy se nesmí dělat takovýhle veřejný popravy. Ale takovýhle hrdinů, kteří se podíleli na tom odbojovém mraky, drtivá většina naštěstí z nich přežila. I tak vlastně ta policie a četnictvo od roku 1938 do roku 1945 má přes 700 mrtvých, popravených a povražděných. To je v jedné profesní skupině obrovský číslo a drtivá většina z nich skončila buď v bojích, jenom tady v Praze v květnu 45 padlo 60 policistů, 10 četníků, anebo skončilo v koncentračních táborech a na popravištích.
2: Radek Galaš nezastírá, že se ale i mezi četníky našla celá řada těch, kteří spolupracovali s gestapem a nacistickými orgány.
1: Ale říct, že tak jako já jsem se to domníval někdy v 70. letech, že všichni četníci, protože sloužili za války, byli kolaboranti, je prostě holý nesmysl. Máte vlastně případ na požárech Ometák, Komínek, Mikš. Četník, který byl zastřelen výsadkářem Mikšem, s kterým se nakonec pravděpodobně i znal, byl pohřben s obrovskou pompou a přitom to byla úplně omylem vedená střelba jeden na druhého. A v podstatě to potom skončí na tom, že Mikš po válce je označen za hrdinu, což zcela právem, a Ometák zcela neprávem je označován za kolaboranta, který zastřelil Mikše. Ale ono to tak nebylo, takže to pak musíte dělat i takové věci, a to zas musím říct, že dělá málo který historik, tak je rekonstrukce na místě činu, pokud máte dostatek podkladového materiálu. A přitom jsme zjistili, že nejenom, že střela, která zastřelila Ometáka, byla vedena z leže, to znamená ležící Mikšem, ale že první nestřílel vůbec Ometák, naopak

0: Pak ten byl odzbrojen a vydal dobrovolně karabinu Mikšovi, ale střílel Komínek, který pravděpodobně prostě tlouk špačky na hlídce a pak se podíval a vidí situaci v noci, kdy někdo odzbrojil jeho kamaráda a on neví, kdo to je, tak se prostě začalo střílet. Američani tomuhle říkali přátelská střelba, kdy odstřelovali omylem svoje vlastní pozice. Takže to je oběť a jedna i druhá potom byla režimy, zejména nacistickým režimem, zneužita k propagaci, podívejte se, ty výsadkáři tady střílejí vaše české lidi. Ale ta realita byla někde úplně jinde. A těch příběhů takovýchhle vlastně sporných můžete najít celou řadu.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Republika, Českoť Slovenská, Českou vůdní je stát.
1: V květnu 1945 skončila šestiletá okupace českých zemí a ulicemi měst se znovu začaly rozléhat vlastenecké písně. Jednou z nich byla i skladba Naše zlatá republika. Její autor Karel Haschler se ale osvobození nedožil. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen v prosinci 1941. Zemí se ale postupně začala plížit jiná hudba. O víc budovatelská, o to více i tísnivější.

0: Už v roce 1945 název četnictvo nahradil nový termín – Sbor národní bezpečnosti.
1: V podstatě termín četník i ten uniformovaný policista tak mizí v roce 1945 už se vznikem Košického vládního programu. Ten jasně říká, že oba dva ty sbory budou zrušeny a nahrazeny takzvaným Sborem národní bezpečnosti. A vlastně za den vzniku Sboru národní bezpečnosti je považován 17. duben. Takže oni oba dva ty sbory ještě z části dosluhovali, ale přišel okamžik, kdy se prostě sloučili. A bylo otázkou toho, zda ten dotyčný chce dál sloužit ve sboru nebo nechce. To už by bylo zase na další hodinové povídání, protože tak úplně jednoduchý to taky nebylo. A byla by asi mylná domněnka, že od roku 45 do roku 48 tady fungovala nějaká demokracie. Nefungovala už vůbec ani náhodou. Už jenom když si vezmete, že ministr vnitra byl Nosek, který byl kovaným komunistou a měl silový sbor ministerstvo vnitra. Armáda nemlich to samý. Takže tady všechno spělo ve všech přípravách právě k tomu ten sbor oslabit, takzvaně očistit. U něj to bylo jednodušší než u armády. Tam jste měla západňáky, východňáky, ani jedni nebyli pohodlní novýmu režimu. Ale ten sbor byl jednodušší, to bylo daleko méně lidí. Takže ten sbor v podstatě začal být válcován novými kádry, kde zásadní bylo takzvaná buď partizánská činnost, anebo stranická příslušnost. To je další hřebíček do rakve toho sboru a ti četníci to velmi těžce nesli. Už v roce 45 v létě bylo povoleno, aby četníci nebo příslušníci sboru směli být organizováni ve stranách. To do té doby neexistovalo. Takže už to bylo první. Nesmělo se agitovat, ale ta realita byla jinde, že se agitovalo ve velkém. No a v podstatě takhle to vlastně postupně, to je taková ta typická česká salámová metoda, tak se to všechno okrajovalo, až ten sbor vlastně úplně zaniknul logicky a změnil se i stejnokroj v roce 1946. Nastupuje nová uniforma, která jediný atribut, který je společný s tou původní, tak je ten červený doplněk na náramenících a na okolcích.
2: Sbor národní bezpečnosti, je to v podstatě je takový symbol toho, že se ten stát, ten nově budovaný stát, že se rozchází s celou řadou věcí, že prostě ty četníci pro ty komunisty měli negativní pověst.
0: Popisuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
2: Před únorem 1948 tam nepochybně zůstali ti bývalí četníci a nejenom prvorepublikoví, ale i ti, kteří sloužili nebo nastoupili dokonce v době protektorátu. Jo, pokud byli tedy prověřeni, pokud neměli nějaký problém retribuční třeba, tak samozřejmě pokračovali. Takže v momentě únoru ta sestava toho Sboru národní bezpečnosti prostě komunistům moc nevyhovovala. Jo, zejména se to právě týkalo té uniformované části, kde třeba jestli u těch nově budovaných pohraničních pluků SNB, tak tam bylo třeba členství KSČ 70-80%, tak tady bylo 20-30% u jako těch nitrozemských nebo u těch běžných prostě složek SNB. Z toho ovšem drtivá většina nastoupila do komunistické strany až po únoru. Třeba těch předválečných tam bylo asi 100 pouze, jo, naprostý minimum. To znamená, že to, že vstoupili třeba do strany, tak vlastně pro tu jejich budoucnost celkem nic neznamenalo.
3: Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí. Dovolte mi, abych dnes, kdy jsme již úplně odrazili reakční úklady proti naší republice a kdy opět nastupujeme k další svorné práci na výstavbě našeho domova, dovolte mi, abych opakoval pozdrav, který zněl ještě před několika dny ve vzrušených pražských ulicích. Ať žije Sbor národní bezpečnosti, ať žijí dělnické milice, ať žije ozbrojený lid hájící svou republiku před zpátečníky a rozvratníky.
0: 28. února 1948 promluvil Klement Gottwald na přehlídce Sboru národní bezpečnosti.
3: Dovolte mi též, abych vyslovil vřelé díky vám, útvarům SNB a dělnických milicí, které hrály opravdu čestnou úlohu v kritických událostech. Pomohli zmařit plány reakce a zajistili klidný a spořádaný průběh událostí. Drazí přátelé, vzpomněl jsem volání, které jste slyšeli na nedávných manifestacích, ať žije SNB. Myslím, že stojí za to se nad tímto faktem pozastavit. Což si lze například vůbec představit, že by byl třeba před 15 lety zazněl na Václavském náměstí výkřik, ať žije policie. Pravděpodobně by se na takového člověka dívali ostatní lidé jako na blázna, nebo by ještě dostal pendrekem pro zesměšňování policie. Dnes však je situace jiná. Dnes, když se zpátečníci i následovníci agrárně kapitalistické politiky z první republiky pokusili o útok na náš lidově demokratický řád a když se lid pozvedl proti těmto úkladům, stál Sbor národní bezpečnosti po boku lidu, který vyšel z továren, dílen a kanceláří. Sbor národní bezpečnosti, který se již dříve osvědčil v boji proti šmelinářům a špionům a který si za to vysloužil nenávist reakce, stál i v těchto historických dnech po boku lidu, aby spolu s ním chránil republiku a vymoženosti naší národní a demokratické revoluce.
0: Po komunistickém puči vznikly občanské komise, které posuzovaly, kdo může dál u sboru sloužit a kdo ne. Stačilo, aby se komise shodla na tom, že daný příslušník nemá důvěru pracujícího lidu a z hodiny na hodinu byl propuštěn. Bez uvedení jediného důvodu, tak přišel o peníze, byt, výsluhu. Radek Galaš upozorňuje na to, že vyhazovem od SNB to ale zdaleka neskončilo.
1: Dokonce existovaly směrnice, jak s nima nakládat. Nesměli být nikde na úřadech, museli jít makat do dělnických profesí, vysídlili je zpravidla do pohraničí i s rodinama, takže oni ty rodiny i zdevastovali.
0: O tom, jaké dopady to další dlouhá léta bude mít na celou rodinu, se na vlastní kůži přesvědčil také Karel Peterka. V roce 1964 mu bylo 16 let a jeho velkým koníčkem bylo letectví. Aby mohl začít výcvik, absolvoval lékařské prohlídky, teoretický kurz a úspěšně složil zkoušky. A pak se jednoho dne dozvěděl, že na letiště už nesmí.
4: Tam ten soudruh řekl, podívej se, soudruhu, jméno už si nepamatuju, ale říká soudruhu, tatínek má Kaňku. A ta Kaňka byl ten vyhazov od SNB, jo. Jinže to mi neřekl ten soudruh, to pak později vyšlo najevo. A takže když má Kaňku tatínek, tak se to vztahuje do třetího kolena, takže Kaňku mají i děti a vnoučata. Tak mě bylo nějakých 16. Děti jsem žádný neměl, ale už měli Kaňku.
0: Tou Kaňkou bylo to, že jeho otec, někdejší protektorátní četník, odmítl v roce 1948 vstoupit do komunistické strany.
1: Těchto vyakčněných, a to číslo podle mě není konečný, je něco kolem 3,5 tisíce. To je prostě šílený číslo. A to se nebavíme o těch, kteří odešli buď sami, emigrovali, tam to jde do stovek. Už od roku 46-47 máme hlášení o zbězích, tenkrát to bylo jako zběh, kteří opravdu emigrovali a po roce 48 to číslo narůstá a už to nebyl jenom řadoví, ale byli to mnohdy i velmi významní důstojníci, jako třeba štábní kapitán Walter, který vedl útok na rozhlas v květnu 45, pak byl v Karlových Varech a nakonec musel utíct. A tam to zafungovalo po protektorátsku, bych to tak řekl, protože jednoho krásného dne k němu domů, kdy on byl vysoce postaveným příslušníkem v Karlových Varech, přišli dva příslušníci státní bezpečnosti a říkají: dobrý den, pane kapitáne, my se známe z povstání, zítra ráno vás máme předvíst na státní bezpečnost. Sebrali se a odešli. No a on samozřejmě nelenil, naložil manželku, dítě a prostě služební auto a projeli přes hranici, kde přerazil jedny závory, druhý závory, a protože měl strach, že na něj budou střílet, i když už je na americké okupační zóně, tak zhruba až po 25 kilometrech německého vnitrozemí zastavil a vydal se tam vlastně americkým orgánům. Takže jemu se podařilo utíct. To je jeden z mála policistů, kteří po roce 90 nejenom, že byli rehabilitovaní, ale byl taky mimořádně povýšený do hodnosti plukovníka. To je, jak říkám, to je jeden z mála. Ten ostatní zbytek těch tisíců, včetně těch 30 popravených, postupně vlastně upadá do úplného zapomnění a teprve poslední dobu se daří rehabilitovat třeba policisty, kteří se účastnili protikomunistického odboje. A jak říkám, je to téměř 30 popravených, 30 rodin.
0: Mistrem útěků byl František Divoký. Jeho příběh zní skoro jako hollywoodský velkofilm. Četníkem byl už za Rakouska-Uherska. Jakmile vypukla první světová válka, utekl, aby se přidal k takzvané srbské legii a mohl bojovat proti Německu i monarchii.
1: Když se vrátil sem, tak všechno běželo dál. On měl kariéru četníka, byl takovou docela zajímavou osobností a dělal čest svému jménu. Byl dost divoký. A vystoupal v tom kariérním žebříčku docela vysoko a v roce 1939 řekl, že tady nebude prostě. A utek do Jugoslávie, kde měli příbuzný, protože on si z té války z první přivedl krásnou Černohorku. Takže utek se svým synem do Jugoslávie a dál oni utekli původně do Krakova. A to je fenomén, o kterém se vůbec nemluví. V Krakově byl československý kontingent uprchlých vojáků a civilistů, který potom vlastně, když vznikla druhá světová válka, tak pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody přechází do Sovětského svazu. A tady náš Divoký říká, já bolševiky znám, já tam nejdu. Já tam nejdu. Takže jemu svěřili kontingent nějakých 140 nebo 150 lidí a on je z Krakova převedl až do Tel Avivu. Tam je nalodil na loď a dostali se až do Francie. Tam vstoupili do armády a bojovali vlastně v roce 1940, když Německo napadlo Francii. Přes Dunkirk se dostal do Británie, tam vstoupil do první samostatné obrněné jednotky a s tou jako jeden z prvních Čechoslováků potom v dubnu 45 překročil naše hranice. Takže to byl veliký odbář. Mezitím jeho syn s ním nešel, ten zůstal v té Jugoslávii. A gestapo, protože oba dva byli hledaní při obsazení části Jugoslávie, tak ho okamžitě zatklo a vlastně ho popravili. No, Divoký se vrátil, jeho manželka zatím chudák absolvovala většinu koncentračních táborů v Evropě a po roce 48 tak vlastně řekl, no já tady nebudu, tu manželku tady zase nechal, no byl divoký. A přes Hazlovský kanál, který pomáhal vytvořit, tak vlastně utek do Německa. Tam se stal jedním z řídících orgánů CIC. Potom vlastně odchází jinam, takže on utek i znova. A nakonec to dopadlo tak, že někdy v roce, tuším, že 1961, tady se znali u státní bezpečnosti, že pravděpodobně Divoký ještě v Londýně funguje pro CIC, nebo v té době už to možná byla CIA, prostě pro zpravodajskou službu britskou, takže na něj nasadili agenta. Agent dorazil k Divokýmu domů, nevím pod jakou legendou, no legendu vím, protože on údajně mu přivez nějaký balíček od manželky a říká, no manželka je na vás hrozně naštvaná, protože vy vůbec nic neposíláte, nepíšete jí a ten Divoký říká, ale já jí posílám pravidelně balíčky. Takže oni je tady vykrádali, což bylo normální, anebo je nedoručovali, ale v každém případě ten agent potom zahlásil. No a Divoký už skoro nemluví ani pořádně česky, už je úplně pase, přijal nás v nějakým holobitě na kraji Londýna, věci měl pověšený takhle na skobách. No a asi dva měsíce na to přichází z Londýna zpráva, že agent Divoký zemřel. No a potom najdete další zprávu vojenského zpravodajství o 10 let starší a on umřel v 70. letech. Takže on opravdu s nima vydupal i tenkrát. Ale on, jak šel s tou samostatnou obrněnou brigádou až do Čech, tak on nešel jako řadový voják. On byl velitel polního četnictva. To znamená, že byl velmi úzce napojený na zpravodajské služby. No a díky tomu vlastně i s majorem Proserem, který byl pro změnu major státní bezpečnosti po roce 45, tak vytvořil ten převaděčský kanál ven přes ten Hazlov, kde vlastně převáděli SMBáci. Ti převáděli ve velkým ven, no nakonec v roce 49 tu skupinu celou rozprášili.
0: Podle historika Prokopa Tomka bylo jen do konce roku 1948 za protistátní činnost zatčeno zhruba 500 příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
2: Já bych chtěl právě rehabilitovat v podstatě ty příslušníky SNB, ty uniformované, kteří jsou někdy v současnosti označováni za tu oporu toho režimu, ale značná část jich prostě nesympatizovala s tím novým režimem, vstoupila třeba i do té strany, ale jenom spíš, že to byla taková, řekněme, pracovní knížka, ta členská legitimace, ale spousta z nich se zapojila do převádění přes hranice. Mezi těmi 40 popravenými kurýry, kteří přecházeli hranice, tak jich je asi 6 nebo 8 příslušníků SNB, kteří samozřejmě tím strašně riskovali a právě proto byli popraveni, protože se pustili do toho aktivního odboje. Takže ta komunistická moc nebo ministerstvo vnitra prostě počítalo s tím, že se to bude proměňovat. Byl to ale trošku problém, protože jak začaly ty čistky, které měly poměrně ambiciozní cíle, za rok odejde třeba 1500 příslušníků SNB, tak jakmile začaly ve větší míře být propouštěni, tak to vyvolalo neklid v těch řadách. A to samozřejmě nebylo zase žádoucí, protože pro ten chod služby bylo potřeba, aby oni loajálně plnili tedy ty příkazy nové doby. A teďka oni jako nevěděli, proč mají být loajální, když je čeká prostě vyhazov. No. Takže muselo se to trošku zpomalit, potom to tempo, nicméně probíhalo to až do počátku těch 50. let rozhodně.
0: Když se řekne příslušník SNB a pomoc s přecházením hranic, většině z nás asi vytane na mysli příběh legendárního krále Šumavy Josefa Hasila. Podobně dramatický, i když rozhodně méně známý, je ale třeba osud nadporučíka SNB Jana Hoška, který byl velitelem v Tachově.
2: A ten prostě přešel hranici a stal se kurýrem a byl potom, myslím, v roce 1952 popraven jako nejstarší vlastně z kurýrů, bylo mu 48 let. A ten nejprve působil na tom Tachovsku, přecházel hranice a pak se přesunul a přes Rakousko vlastně navštěvoval oblast, se které pocházel, Stráž nad Nežárkou, kde vlastně měl takové opěrné body, získával informace. Prostě to nakonec dopadlo s ním velice špatně.
0: Jan Hošek byl za velezradu a vyzvědačství odsouzen k trestu smrti. Jeho poslední slova zněla: nebylo mi dovoleno se bránit. Podobných příběhů, jako je ten Jana Hoška, bychom na počátku 50. let našli celou řadu.
2: Vzpomínám se třeba na případ Leopolda Doležala, který byl taky původně právě četník, působil v Brně a ten velice aktivně pomáhal Tomáši Brejchovi, což byl kurýr působící pro britskou zpravodajskou službu nebo československou sekci britské zpravodajské služby. A ten pomáhal mu vlastně vybudovat rozsáhlou síť na tom přelomu 40. 50. let na Brněnsku a Leopold Doležal byl taky popraven. Tedy, jo. A pak jsou tam příběhy lidí, jako byli tři policisté, Kmínek, Macej, Strmiska, kteří byli také popraveni a za to, že by se dostali do, vlastně do provokace, že v podstatě byli jako osloveni a vytvořili jakousi skupinu, která nedělala vůbec nic, jako sbírala snad peníze pro zatčené a distribuovala časopis, který vyráběla státní bezpečnost a za to byli popraveni, protože ta státní moc a ministerstvo vnitra a státní bezpečnost potřebovali takové ty exemplární případy, aby zastrašili prostě ten zbytek, jo, aby se nikdo nepustil do té ilegální činnosti. Myslím, že se to vlastně neutajovalo, že vesměs naopak se zdůrazňovalo, že to jsou ty černé ovce. A taky se tam pak zdůrazňovalo právě to, že jsou bývalí četníci, že tam zůstala u nich prostě ta lojalita k tomu bývalému řádu a proto, že vlastně zradili. Jo. Ne příliš žádoucí bylo, když byli popravováni třeba ti mladí. Jo. Ovšem, takový taky případy byly. Ale tam se taky zdůrazňovalo, že vlastně zradili, protože měli třeba špatnou povahu a morální profil, jo, že zkrátka se zhlédli v něčem jiném. Takže tam se zdůrazňovalo, že to není typický, že jsou to jako černé ovce, které ale vycházejí z nějakých starých prostě přežitků. Samozřejmě ne všechny případy byly medializované, jako já nevím, proces s Mildou Horákovou, to byl určitě extrém, ale co se dělalo, tak byly články v tisku a co myslím, že bylo hodně důležité, že na ty procesy se zvala takzvaná organizovaná veřejnost a že se tam přímo zvali ty příslušníci SNB, jejich kolegové, právě pro to odstrašení. Jo, takže to si myslím, že byl hodně typický nástroj jako té propagandy a nějaké prevence proti těmhle věcem.
0: Změnily se také podmínky pro přijetí ke Sboru národní bezpečnosti. Zatímco u prvorepublikových četníků byla vyžadována naprostá morální a trestní bezúhonnost, v novém sboru stačilo být spolehlivým soudruhem. I do dalších desetiletí bylo navíc velice žádané, aby zhruba 70% příslušníků SNB pocházelo z dělnického a zemědělského prostředí.
2: To ministerstvo vnitra SNB jako předpokládalo, že tyhle ty lidi, kteří zpravidla neměli nějaké vzdělání a bezpečnostní vůbec, takže si je vlastně vychová. Jo, takže nebyl žádoucí, myslím, přivádět příliš mnoho třeba právníků, prostě z akademického prostředí lidi, kteří byli považováni za takový pochybný materiál, a že bylo žádoucí postavit to především na tady těch pevných kádrech, které jsou formovatelné. Tyhle kádry taky samozřejmě byly vděčné za to společenské nějaké povýšení. Jo, takže pak byly loajální a když si je prostě ten nový aparát vychoval, tak se předpokládalo, že teda budou dobře sloužit. Prostě tam nebylo moc místo, a zejména asi u té uniformované policie, pro nějaké originální jedince. To jako se rozhodně nevyžadovalo. Čitelnost, poslušnost.
0: Prvorepublikové vzory, protektorátní hrdinové i kolaboranti a po roce 1948 perzekuovaní, umlčovaní, tiše poslušní nebo nadšeně agitující. Tak by se asi ve zkratce dalo shrnout, jaký dojem v nás dodnes četníci a později příslušníci SNB zanechávají. Zajímalo mě ale, jak to vnímají ze své perspektivy historik Prokop Tomek a ředitel Muzea policie Radek Galaš.
1: Četníci byli neuvěřitelně rehabilitovaní díky Michalu Dlouhýmu, který je naším zaměstnancem a který stvořil četnické humoresky. Potom navazovala další četníci z Luhačovic, který byl trošku syrovější a šel do starší historie, ale od té doby ti lidé četníky vnímají trošku jinak, ať už očima humoresek nebo četníků z Luhačovic, to je jedno. Ale četnictvo z tohohle pohledu vypadá, že je v celku obstojně na dobrý cestě, aby bylo rehabilitováno a uznáváno úplně. Hlavně o četnících toho ví kde kdo všechno, že jo? To je úplně jednoduché. Ale o protektorátu toho příliš se neví a nemluví, no tak ono točte zábavný seriál o protektorátu, to taky moc nefunguje. Tak jako tak, tam máme ještě pořád bílá místa a mezery, ale věnuje se tomu celá řada skutečně ať už historiků, badatelů, prostě nadšenců, což je dobře. Ale ta laická veřejnost to nepovažuje za úplně důležitý. Ale ví, kdo je to četník. U té policie je to trošku složitější, protože veřejnost, ta laická, si neustále plete rozdíl mezi policistou a četníkem. Oni jako policistu vidí právě Radu Vaňáska a hříšní lidé města Pražského. Já vím, že byla postavena, ten seriál je fantastický, na reálných detektivech a někteří z nich zase byli v odboji a podobně. No nicméně ten každodenní život těch policistů nebyl příliš rozdílný od těch četníků. Bylo jich podstatně míň. Byli téměř ve všech městech a nesli stejné břímě. Akorát, že se o nich tolik nemluví.
2: Ten fenomén té policie, když se podíváme na různé režimy, tak vždycky jsou to vlastně, řekněme, služebníci toho režimu. Je to dáno z podstaty toho jejich poslání, že mají udržovat pořádek, který byl nějakým způsobem legálně, nelegálně, legitimně, nelegitimně ustanoven v té které zemi. Jo. A ono v podstatě pro ně překročit ten zákon a překročit tu lojalitu, změnit tu vlajku je vlastně pro ně strašně složitý. Protože to vlastně popírá tu podstatu tý jejich role a toho jejich stavu. A to, že to někdo třeba dokázal, že jeho svědomí mu nedalo a on věděl, že prostě nemůže sloužit tomu zlu, tomu nespravedlivému režimu, tak to je prostě potřeba ocenit. Jo, že to vyžadovalo mnohem víc odvahy než u běžného občana a to nejenom kvůli tomu, že ty následky byly prostě fatální a skutečně tvrdé a on to ten člověk věděl, ale vůbec překročit tady tu hranici muselo vyžadovat určitou jako sílu.
0: V pořadu zazněly vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala paměť národa a ukázky z archivu Českého rozhlasu. Dramaturgii měl David Hertl, technicky spolupracoval Adam Cejnar a od mikrofonu se loučí Lucie Korcová.
5: Téma Plus najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
5: Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil zvýšení cel na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Nakažených svrabem v Česku přibývá, jejich o 40% víc než loni. Fotbalisté Karviné v ligové nadstavbě o umístění přivítají Pardubice. Omezení po nehodě čekejte na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za Ořechem na 18. kilometru. A bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Zástupci německého automobilového průmyslu vyzvali Evropskou unii a Spojené státy, aby neeskalovali vzájemný spor a urychleně začali jednat. Prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
3: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Nakažených svrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo přes 4100. To je o 40% víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu, pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
4: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří obývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou. Snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
1: Nejvíc případů, asi 640, bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Hurvínkovi je dnes 100 let. Poprvé se slavná postavička objevila na divadelních prknech 2. května 1926. Jeho narozeniny dnes slaví na jeho domovské scéně divadla Spejbla a Hurvínka novým představením Kabaret Hurweis.
5: Představení se splní Spejblovi, paní Kateřině, Máničce i Hurvínkovi jejich tajná přání. Prožijí chvíle radosti, vzpomínání na slavné scénky Josefa Skupy a Miloše Kiršnera, ale dostanou se i do nebezpečí. Vše se ale nakonec samozřejmě v dobré obrátí a zvítězí láska. Po premiéře se chystá také oslava Hurvínkových narozenin. Režisérkou nové hry je Hana Mikolášková.
6: Dostane na narozeniny Hurvínek dort?
7: Dostane.
6: Bude dřevěný?
7: Bude se svíčkama.
5: Nové představení k Hurvínkovu životnímu jubileu je určené pro děti od 5 let. Horní věková hranice je neomezená. Z divadla Spejbla a Hurvínka Pavel Novák, Radiožurnál.
1: V Plzni pořádají k Hurvínkovým narozeninám hned dvě výstavy. Jednu v Západočeském muzeu a druhou venku ve Smetanových sadech. Na velkoplošných panelech tam představí jak historické okolnosti vzniku postavičky, tak jeho tvůrce i další vývoj a úspěchy.
0: Sport. Začíná nadstavbová část fotbalové ligy. Ve skupině o titul ji rozehrají týmy Liberce a Slávie, a to v 18 hodin. Ve skupině o udržení se už v 15 hodin začnou hrát zápasy Baník Ostrava Mladá Boleslav a Zlín Dukla Praha. Ve stejný čas odstartuje také semifinále play-off o umístění mezi Bohemians a Olomoucí a mezi Karvinou a Pardubicemi. Trenér Karviné Marek Jarolím bude chtít Východočechům oplatit dvě porážky v základní části.
8: Bych neřekl, že to je úplně zase jako tým, který by byl nějak herně někde jako odskočený, spíš těžejš teď z té poctivosti a takový ty dynamiky a z toho, že dokážou třeba eliminovat toho soupeře, než že by ho vyloženě třeba nějak jakoby přehrávali.
0: Fotbalové zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Samostatné přímé přenosy budou například na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda v Praze na okruhu za Ořechem, zdržení na sedmičce u letiště, ale ze všeho nejdříve varování z dálnice D10. Jedete-li teď z Prahy směrem Turnov, tak velmi opatrně za sjezdem na Bakov. Na 57. kilometru leží mezi pruhy kusy roztrhané pneumatiky. V Praze na okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 trvají potíže za Ořechem. Na 18. kilometru po noční kolizi dvou nákladních vozidel zůstává průjezdný pouze levý pruh. Kolona na 10 až 15 minut se sune z 19. kilometru. Jedete-li z Prahy ven po sedmičce směr Slaný, čekejte zdržení z odbočky na Horoměřice. Zatím okolo 5 minut se budete sunout k omezení na úrovni letiště. I tam se projíždí pouze jedním pruhem. A hlavní město do Třetice na trase z Vysočan na prosek v Jandově ulici, kousek za Kolbenovou pod železničním viaduktem, stále zasahují hasiči u zaklíněného kamionu. Projedete Kyvadlově bez dalšího zdržení. A na silnici 16 za Mladou Boleslaví směr Jičín, kousek za Olympií, bourala 3 osobní auta. I tam se projíždí Kyvadlově, v obou směrech se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Že k nejaktivnějším spolupracovníkům nacistů v letech druhé světové války patřili v Čechách a na Moravě takzvaní vlajkaři, to je obecně známá informace. Příběh muže, který stál v čele vlajky, je už zajímavější. Najdeme v něm velkou dávku nacionalismu, antisemitismus a hlavně vysoké ambice. To vše spojuje osoba věčně studujícího medika Josefa Rosévače, který používal úderný pseudonym Jan Rys. V tom následujícím pořadu nám o něm více poví historik Jiří Pernes. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
2: Portréty.
9: A Jiřího Pernese vítám, hezký den.
10: Dobrý den, děkuju.
9: Máme možná tendenci dívat se na negativní osobnosti i v politice takovým tím pohledem, že cimrmanovsky řečeno již od školních lavic se pozná, kdo roste pro šibenici. Asi bychom neměli tomuhle zjednodušenému pohledu podléhat. Jak je to tedy s osobností Jana Ryse Rozsévače? Co víme o jeho mládí, dospívání?
10: Jan Rys, vlastním jménem Josef Rozsévač, pocházel ze zemědělské rodiny ze severních Čech nebo z Podkrkonoší. Vystudoval střední školu a začal studovat medicínu. Měl staršího bratra, který po rodičích zdědil tu zemědělskou usedlost a zavázal se k tomu, že bude svému mladšímu bratrovi přispívat na studia. Po dobu studií, nebylo to tam přesně konkretizováno, jak dlouho to bude trvat. A toho Josef Rozsévač využil k tomu, že studoval dlouho. To studium medicíny nedokončil, protože se věnoval veřejné činnosti politice.
9: Tam je zajímavá věc. On nejprve byl členem Gajdovy národní obce fašistické, až v roce 1934-5 někdy v té době vstupuje do vlajky. Dá se z toho tedy nějak vycítit, že to byl zkrátka nacionalista?
10: Nacionalistou on nepochybně byl, ale on se hledal. On hledal to svoje místo v politice, protože ještě dřív, než vstoupil k tomu Gajdovi do Národní obce fašistické, tak byl členem mládežnické organizace Agrární strany. Od těch agrárníků přešel ke Gajdovi a tomu bylo málo radikální, tak potom vstoupil do té vlajky.
9: Ve vlajce působí také v těch spolkových časopisech nebo tiskovinách, které v té době tenhle spolek vydával. Ještě než si pustíme první ukázku, ona ta vlajka prošla také určitým vývojem. Jaká byla vlajka, řekněme, před rokem 1938?
10: Vlajka vznikla na přelomu 20. 30. let 20. století jako organizace vyhraněných českých nacionalistů. Možná bychom mohli říct československých nacionalistů, byť teda to češství tam převládalo. Oni měli takový zvláštní pohled na historii, oni prostě se hlásili dokonce k Velkomoravské říši, ve které spatřovali první stát, tak jako to později říkala marxistická historiografie, první stát Čechů a Slováků, a viděli v něm první vlastně takovou středoevropskou slovanskou velmoc a k jejímu odkazu se hlásili.
9: Takže dá se říct, že v té době byla vlajka ne snad programově, ale i protiněmecká, protigermánská?
10: Ano, určitě to tak bylo. Byla to skutečně organizace vypjatých českých nacionalistů, která odmítala tedy ten politický systém, který za první Československé republiky tady byl, odmítali Masaryka, odmítali Beneše a ten systém politických stran, nicméně byli silně protiněmečtí a pro českoslovenští.
9: Když jste u toho odmítání Masaryka, to si tady opravdu už musíme pustit tu ukázku, je z knížky, kterou Jan Rys vydal v roce 1939, jmenuje se Hilsneriáda a TGM, vrací se tam k tomu známému procesu údajné židovské rituální vraždy a určitě stojí za to pochopit nebo poslechnout si, že nejen odmítání Masaryka, ale také ten už jednou zmíněný antisemitismus tady hrál velkou roli.
11: Masarykovi nešlo o člověka. Masarykovi šlo o zájem židovstva, které bylo ohroženo prokazováním skutečnosti rituální vraždy židy páchané. Ve všech projevech prohlašuje Masaryk, že když už byl do věci vtažen, přikročil k jejímu řešení s vážností a opravdovostí vědce. Takové tvrzení je nehoráznou lží. Masaryk postrádal základních znalostí týkajících se rituální vraždy. Způsob, jak se obíral záležitostí rituální vraždy Polenské, svědčí o jeho vědeckém lajdáctví, jež se u něho ostatně objevovalo často. Když začal psát o okolnostech týkajících se Polenské vraždy, nijak se nesnažil, aby se s nimi seznámil na základě vlastního bádání. Neznal matku ani bratra zavražděné, které s drzostí a nestoudností opovážil se bez důvodu označovat za vrahy a neštiny. Neznal hlavních svědků svědčících o vině Hilsnerově a přece prokazoval jejich nevěrohodnost. Psal nesmysly v místopisných údajích dějiště vraždy, aniž tato místa před napsáním viděl. Když mu to i jiné věci byly vytýkány, hájil se způsobem směšným a inteligentního člověka nedůstojným.
9: Nejsem si teď úplně jistý, jestli hovořit o knížkách, jestli to spíš nebyly pamflety, to, co Rozsévač psal, ty knihy. Vydal tedy dvě, v roce 1939 už ta zmíněná Hilsneriáda a TGM, knížka, z které jsme si četli, a o rok dříve, v roce 1938, knížku Židozednářství metla světa. To období druhé republiky, říjen 38 až březen 39, tam se samozřejmě děje hodně věcí na té politické scéně. Mě tam zaujalo to, že Rozsévač měl být snad údajně dokonce vězněn, je to pravda?
10: Je to pravda. Bylo to dáno tím, že právě tady v tomto období, nechci říct bezvládí, ale byla to taková zvláštní situace, kdy ty staré hodnoty první republiky se rozpadaly a ten nový systém druhé republiky teprve vznikal a hledal svoji podobu, tak ta nacionalistická pravice v tom viděla příležitost a nějakým způsobem usilovala o převzetí moci. A vláda té druhé Česko-Slovenské republiky na to reagovala tím, že tady tyhle ty extremistické síly, extremistické strany se snažila eliminovat. A v této době byla zakázána komunistická strana Československa a právě vlajka. Jenomže Rozsévač, který už měl v té době ten pseudonym Rys, tak na to nedbal, vyvíjel dál politickou činnost a byl skutečně tuším v únoru 1939 zatčen. A ve vězení byl v podstatě až do 14. března. Byl propuštěn těsně předtím, než Němci vtáhli do zbytku Československa.
9: Po tom zatčení prý byla provedena prohlídka jeho bytu a byl tam nalezen papír, jakási písemnost s plánem nové vlády, kde byl Rys Rozsévač uveden jako premiér. Tak svědčí to nějak o jeho, řekněme, ambicích, o jeho postojích životních?
10: Nepochybně Rys Rozsévač byl velice ambiciózní člověk, ale je potřeba říct, že možná ty jeho politické kroky byly vedeny spíš než naplněním osobních ambicí, splněním politických cílů nebo politických hodnot, které vyznával. O jejich realizaci mu šlo především.
9: O osobnosti tohoto skutku pozoruhodného člověka psal Milan Nakonečný v knize Vlajka k historii a ideologii českého nacionalismu. Vyšla u nás v roce 2001. Pojďme si poslechnout.
11: Rys byl energický, přátelsky založený a obětavý člověk, který rychle postupoval ve funkcích, takže se brzy stal vedoucím organizace vlajky v Praze na Starém městě. Byl bytostným, divokým idealistou, ale na vášnivé založení byl naroubován fanatický antisemitismus a odpor k liberalismu, demokratickému partajnictví i intelektuálství na jedné a vášnivý nacionalismus na druhé straně. Tento afektivně založený, silně věřící katolík nakonec skončil v jakémsi slovanském pseudomysticismu. V listopadu 1938, když byla činnost vlajky úředně zastavena, se Rys stal hlavou vlajky mafie a fakticky jejím vůdcem. Takže v dubnu 1939, když jej doktor Pecháček navrhl za vůdce vlajky, nevyvolalo to překvapení. Rys se vůdcovství ujal s plným nasazením sil. Od roku 1938 začal používat pseudonym Jan Rys a o rok později byl provolán vůdcem českého národního socialismu. Tíhl k nacionálnímu socialismu než ke klasickému fašismu. S českým fašismem se ostatně rozešel a jeho vůdce Radolu Gajdu neměl rád.
12: Ještě jedna zajímavá věc na tom období, už řekněme tedy vzniklého protektorátu. Vy jste hovořil o tom, jak se ta nová republika hledala, ona na to neměla moc času, ale vzniká tady národní souručenství, jakási jedna jediná zastřešující politická organizace. Vstoupil Rys do této organizace?
10: Vlajka i Rys osobně o to usilovali, jim ale šlo o to národní souručenství ovládnout a vlastně vtisknout mu charakter svého programu tak, aby se stal tou nacionalistickou a antisemickou organizací. A to bylo směřování, které se protektorátní reprezentaci oficiální, tedy státnímu prezidentu Háchovi a jeho spolupracovníkům ve vládě nezamlouvalo. Sice různá jednání probíhala, ale nakonec nikdy nedošlo k tomu, že by k nějakému splynutí s vlajkou došlo. A vlajka dál v podstatě zůstávala ilegální organizací. To označení mafie, o kterém hovoří profesor Nakonečný, to byl vlastně odkaz na tu ilegální organizaci mafie z dob první světové války, na tu protirakouskou mafii.
12: Vy jste hovořil o vztahu prezidenta Háchy k Rysovi a k vlajce. To si přiblížíme za chvíli. Teď si ocitujeme z knížky Tomáše Pasáka k historii českého fašismu. Tam je totiž velmi zajímavá pasáž o tom, jaký postoj k vlajce zaujímali nacisté.
11: Podle nacistických záměrů měl český nacionálně socialistický tábor vlajka působit v politickém životě jako usměrňovatel v proněmeckém duchu. Nacisté udržovali vlajkaře v naději, že jejich doba přijde. I když úřad říšského protektora byl nakloněn vlajkařské koncepci, předání moci Rysovi nepřicházelo v úvahu. Při jednání s protektorátními úřady to působilo jako výhruška. Destruktivní politika vlajky vůči českému národu se projevovala v době protiněmeckých demonstrací 28. října 1939 i při pohřbu Jana Opletala. Popravu studentských představitelů 17. listopadu 1939, zatčení studentů a jejich deportaci do koncentračního tábora považovali vlajkaři za oprávněnou. Na podzim 1939 se vlajkaři obrátili memorandem na Adolfa Hitlera. Smyslem byla snaha legalizovat vlajkařské hnutí a získat podíl na moci v protektorátě. Spis obsahoval kritiku protektorátní vlády. Neurathovu úřadu vytýkal, jakoby poctivý národovecký partner český nebyl ani protektorátním místům žádoucí. Hitlerova kancelář s memorandem seznámila Karla Hermana Franka, který obejití úřadu protektora přijal s nelibostí. Nicméně nacisté považovali vlajkaře za vyznavače jejich politiky a snažili se přimět protektorátní úřady k uznání vlajky jako politické strany.
2: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
12: O Hostem dnešních portrétů je historik Jiří Pernes. Povídáme si o Janu Rysovi Rosévačovi, zajímavé postavě české válečné politiky. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl. Tak před malou chvíli jsme si poslechli něco o tom, jak viděli vlajkaře nacisté v protektorátu, a teď tedy už slíbený pohled té strany, řekněme, českomoravské protektorátní reprezentace, v tomto případě konkrétně prezidenta Emila Háchy, je z knížky Jiřího Havelky Dvojí život a nebo vzpomínky protektorátního ministra.
11: Příslušníky vedení vlajky Rysa, Tuna, doktora Pecháčka a podobné charakterizoval Hácha několikrát jako neuznané kluky, se kterými je bohužel nutno počítat a před nimiž nutno ustupovat, aby nevznikly horší věci. Avšak právě tak, jako se vždy znovu u Neurata domáhal plného uznání pro národní souručenství, tak rovněž neústupně Neuratovi odpíral vyhovět v tom, aby byli členové vlajky v národním souručenství více uplatňováni a aby se jim vůbec v českém veřejném životě vycházelo více vstříc, jak si to Němci vždy znovu přáli.
12: Vy už jste říkal, že vlajka byla v jakémsi právním váku. Chápu to dobře, že tedy nebyla vlastně nikdy uznána jako existující spolek, že prostě nebyla takzvaně zaregistrována?
10: V době druhé republiky a za protektorátu skutečně byla v podstatě v ilegalitě. Byť vydávali různé tiskoviny, jednak oficiální, Národní výzva, nebo potom Česká výzva se to jmenovalo, anebo interní tiskoviny, ale skutečně vlajka nebyla uznána jako legální organizace, a to z toho důvodu, že vlastně v tom veřejném životě protektorátu Čechy a Morava mohla existovat jenom jedna organizace, a tou bylo Národní souručenství. A na tom protektorátní reprezentace v čele s prezidentem Háchou trvala a odmítala těm vlajkařům ustoupit.
12: Takže vlastně hodilo by se slovo trpěná organizace?
10: Dalo by se to tak říct, a trpěná byla ale jenom proto, že se těšila podpoře Němců, že oni ji využívali jako jakési páky nebo obušku, kterým vyhrožovali té protektorátní vládě, aby prostě viděla, že když nebude dostatečně poslušná, je tady alternativa, která je může nahradit.
12: Tomáš Pasák ve svých knížkách upozorňuje na to, že i mezi nacisty byl různý vztah k vlajce, protože vlajkaři třeba na svoje akce zvali některé nacisty, na druhou stranu už jsme slyšeli, že třeba vztah s Karlem Hermanem Frankem evidentně nemohl být úplně dobrý. Dá se říct, že v protektorátu ten postoj nacistů byl různý podle toho, na jaké pozici ti nacisté byli, a každý si představoval, že ta vlajka by se mohla využít trochu jinak?
10: Myslím si, že o tom využití vlajky měli stejnou představu. Prostě v případě, že ta protektorátní vláda nebude dostatečně poslušná, postavíme tam vlajku, anebo jim budeme vyhrožovat tou vlajkou. Ale skutečně vztah těch jednotlivých funkcionářů nacistické okupační moci byl odlišný. Někteří oceňovali bytostný antisemitismus a protidemokratičnost té vlajky, zatímco třeba Karlu Hermanu Frankovi na ní on je pokládal za české nacionalisty, za české šovinisty, a to determinovalo jeho vztah k vlajce, že on byl přesvědčený Němec a viděl v tom určitou vlastnost té vlajky, která pro něho byla nepřijatelná.
12: My se teď bavíme tak hodně o té, skoro bych řekl, vysoké politice, ale když to všechno přenesu na tu obyčejnou lidskou úroveň, ty tiskoviny, co vlajka vydávala, to bylo, já bych řekl, sprosté udavačství, ale opravdu na té nejosobnější úrovni, že řezník ten a ten se kamarádí s Židem tím a tím. To bylo něco opravdu hrozného.
10: Byla to odporná politika nebo odporná praxe, protože oni skutečně denuncovali lidi. Jeden čas dokonce vyhlásili takovou akci, nevím, jestli to řeknu přesně, pomozte nám je odhalit, a chtěli po veřejnosti, aby jim posílali adresy arijských dívek, které chodí z Židy. A ty potom znectili v tisku, abych tak řekl, jo, psali o nich jako o prodejných holkách, které si zadávají z Židy.
12: Janu Rysu Rosévačovi nakonec zlomila vás zase ta velká politika. V září 1941 přichází do protektorátu zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. O něco později dochází ke změnám ve vládě a do vlády se dostává Emanuel Moravec. Téma Emanuel Moravec a Jan Rys Rosévač rozebírali Jan Gebhardt a Jan Kuklík ve svých Velkých dějinách zemí Koruny české.
11: Moravcovi se nezdařil plán zlikvidovat národní souručenství, ale jeho snahy o likvidaci fašistických skupin jako Vlajka, Zelené hákové kříže, Obnovená národní obec fašistická a jiné, nebo rozpuštění Českého svazu pro spolupráci s Němci, se mu podařilo realizovat. Moravec to zdůvodňoval neschopností těchto organizací převychovat český národ. Již 21. dubna 1942 nařídil Frank na 3 měsíce zastavit činnost českého nacionálně socialistického tábora Vlajky a po atentátu na Heydricha se Vlajkaři znovu marně nabízeli jako alternativa k Moravcovi. Okupační moc nechtěla s Vlajkaři spolupracovat, dávala přednost Moravcovi a kuratoriu pro výchovu mládeže, protože se rozhodla skoncovat s jejich mocenskými ambicemi.
12: To byl ten pohled z druhé strany, tedy z té strany okupační moci, ale když bychom se na to podívali očima Rysa Rozsévače, on Moravce, slušně řečeno, neměl rád. Co mu na něm vadilo?
10: Na Moravcovi Rysovi Rozsévačovi nepochybně vadila jeho minulost. Skutečnost, že byl původně legionářem za první světové války. Kdyby Moravec zahynul nějakou nešťastnou náhodou před Mnichovem 1938, tak by to byla pozitivní postava českých národních dějin, protože on vystupoval do poslední chvíle jako rozhodný obránce republiky proti německému útoku. Teprve po Mnichově a po 15. březnu se to jeho stanovisko změnilo. Zatímco Rys Rozsévač už od roku 1936 stál v čele Vlajky a byl rozhodným bojovníkem za český nacionalismus a proti židovství a tak dál, tak toho Moravce už tady z těchto důvodů neměl rád, ale svoji roli tam nepochybně hrála i ta skutečnost, že měl jinou představu o tom, jak by ta protektorátní politika měla vypadat, jak by se měla ubírat. Moravec jim asi připadal příliš liberální.
12: Každopádně pro nacistickou okupační moc byl Moravec tím řešením, tou cestou, a to znamenalo konec Vlajky. Ona ještě nějakou dobu přežívala, ale kam se tedy poděl Rys Rozsévač?
10: Jak jste zmínil, Frankovi vadily útoky Vlajky na tu stávající protektorátní reprezentaci a zejména na Moravce. A upozornil Rysa několikrát, že pokud s těmi útoky nepřestane, že to odnese osobně. Rys neposlechl a skutečně to odnesl, skončil v koncentračním táboře, byť s titulem čestný vězeň, byl internován v Dachau, nebyl sám. V podobné roli čestných vězňů byli v koncentračních táborech třeba Petr Zenkl nebo Ferdinand Peroutka. No takže i Jan Rys Rozsévač takhle strávil zbytek války až do roku 1945. A profesor Nakonečný v té své zmiňované knize uvádí, že skutečnost, že byl

0: kamarádů, jak oni si říkali, z vlajky bylo víc, které konec války zastihl v zahraničí, a oni už se do osvobozeného Československa nevrátili, protože tušili, co by je čekalo. Rys se zachoval skutečně jinak, mohl zůstat na západě. Profesor Nakonečný dokonce píše, že ho Američané, kteří ho osvobodili, varovali před návratem do vlasti. On tak nicméně učinil s argumentem, že chce pomoci těm kamarádům, kteří se ocitli v rukou československých úřadů. Vrátil se, byl zatčen a postaven před Národní soud.
1: Ten soud začal 21. května 1946 a trval 19 dnů. Řekl bych, dopadlo to podle očekávání.
0: Ano, 27. června 1946 byl vynesen rozsudek. Jan Rys Rosevač byl odsouzen k trestu smrti. Podle tehdy platných zákonů měli on a další odsouzení k trestu smrti možnost podat žádost o milost k prezidentovi republiky. Tato žádost ovšem neměla odkladný účinek, a pokud do 2 hodin nedostali odpověď kladnou, tedy s milostí, tak byla poprava vykonána. Takže skutečně byli toho 27. června popraveni.
1: Musíme dodat, že soud se tehdy vyrovnal doslova s celou vlajkou, protože ta poprava se netýkala pouze Jana Ryse Rosevače. K trestu smrti byl odsouzen také jeho zástupce ve vlajce Josef Burda a velitel úderných oddílů svatoplukových gard Jaroslav Čermák. A i další tresty, takovým těm klíčovým představitelům vlajky, byly poměrně vysoké. Otakar Polívka, trest smrti v nepřítomnosti, Jindřich Thun Hohenstein odsouzen na doživotí, Václav Cipheli na 20 let a Jindřich Štrajbl na 2 roky. A ještě možná, my jsme tady vůbec nezmínili soukromý život Jana Ryse Rosevače, tak řeknu jenom drobnost, on neměl rodinu, žil s 5 let starší přítelkyní Hanou Hradeckou, rozvedenou majitelkou módního salonu v Praze. Ona ho finančně dlouhá léta podporovala a během protektorátu se dokonce i ona stala funkcionářkou vlajky. Rys zemřel, když mu bylo 44 let, čili poměrně mladý člověk. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Jiřímu Pernesovi. Naslyšenou.
0: Nasledanou.
1: Technicky spolupracovala Valerie Racmanová, ukázky přečetl David Schneider a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.
2: Radiožurnál 9:30. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ruský útok v jihoukrajinském Chersonu nepřežili 2 lidé. Bezpilotní letoun tam ráno zaútočil na minibus. Na síti Telegram o tom informoval šéf tamní vojenské správy Oleksandr Prokudin s tím, že dalších 7 lidí je zraněných. Útoky a zraněné hlásí i další ukrajinská města a oblasti. Ve městečku Vasičeve nedaleko Charkova drony podle záchranářů zasáhly obytnou čtvrť a způsobily požár. Policisté našli 2 ze 4 dětí, které spolu ve čtvrtek večer utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Obě jsou v pořádku. Policie ale dál pátrá po 14-leté Miroslavě Magdaléně Čányové a 13-letém Kevinu Dunkovi. Dívka je 164 cm vysoká, štíhlá a má dlouhé hnědé vlasy. Chlapec je vysoký asi 160 cm a má krátké černé vlasy. Podle policie se nejspíš rozdělili. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 150. Většina Američanů pokládá válku Spojených států proti Íránu za chybu. Trápí je ekonomická situace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro deník Washington Post a stanici ABC News. Konflikt je stejně nepopulární, jako byla invaze do Iráku v době největších násilností v roce 2006 nebo válka ve Vietnamu na začátku 70. let. Převážná část respondentů taky nevěří, že případná dohoda zabrání Íránu ve vývoji jaderné zbraně. A příběh osvoboditelů Plzně a 16. obrněné divize americké armády dnes představí výstava v muzeu generála Petna v Plzni. Je součástí letošních slavností svobody. Přístupná je pouze dnes od 9 do 18 hodin. K vidění budou předměty ze soukromých sbírek, které budou vystavené poprvé od konce války, tedy po 81 letech. Sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres ovládli úvodní kolo 4-2. Rozhodující 7. zápas si vynutila Tampa, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. 32 zákroků Jakuba Dobeše domácím k výhře nestačilo. Tým Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhrál v Utahu 5-1. Sérii ovládl 4-2 a postoupil. Karel Vejmelka měl 21 úspěšných zákroků.

0: kroků.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná 16 za Boleslaví v Praze na okruhu Nehoda za Ořechem. Silnice 16 kousek na výjezdu z Mladé Boleslavy na Jičín za Olympií je po nehodě v obou směrech uzavřená. Na místě odklízejí následky po kolizi 3 osobních vozidel. Objízdná trasa pro osobní dopravu je možná přes Jemníky a Řepov. V Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce narůstá kolona před nehodou u Ořechu, aktuálně se brzdí už za sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru. Na 18., kde je průjezdný pouze levý pruh, pojedete bezmála 20 minut. Výjezd z hlavního města směr D7 na Slaný lehce komplikuje omezení u letiště. Zdržení naberete z odbočky na Horoměřice je zhruba 5-minutové. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů trvá omezení u Petrohradu. Kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů v obou směrech čekejte jen kratší fronty. A 6 o kus dál směrem na Vary opatrně za Verušičkami, přesněji za odbočkou na Vahaneč. Kamion tam po nehodě skončil mimo komunikaci, projedete Kyvadlově, ale v celku plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Česká energetika vidí budoucnost v jádru. Společnost ČES podepsala s britskou firmou Rolls-Royce SMR dohodu o přípravě malých modulárních reaktorů. Technologie, která zatím existuje spíš na rýsovacích prknech, by měla v budoucnu doplnit anebo z určité části také nahradit velké jaderné bloky. Jak velká změna by to byla a kolik takových malých modulárních reaktorů by bylo potřeba, aby třeba nahradili výkon těch, které už v České republice fungují několik desetiletí? Zeptal jsem se vedoucího katedry jaderných reaktorů ČVUT Jana Rataje.
6: V Temelíně máme 2000, když to zjednoduším, tak to jsou 2000. V Dukovanech tam už každý ten blok má 500 MW, takže opět jsou to 2000, pokud bychom měli teda dohromady 4000, měli je nahradit a berme Rolls-Royce, který by byl jeden blok 500, tak to máme 8 malých modulárních reaktorů velikosti teda toho, co bude dodávat Rolls-Royce. Pokud bychom čistě tyto reaktory chtěli kompletně nahradit, samozřejmě my budeme potřebovat víc než jenom je nahradit.
5: V následujících minutách se nebudeme dívat jen do budoucnosti, ale také tam, kde se elektřina z jádra vyrábí už dnes. Jadernou elektrárnou Temelín nás provede mluvčí Marek Sviták.
7: Tak tady můžete slyšet zvuk zařízení, kde vzniká elektřina pro 10% České republiky. Jinak Temelín z obou dvou bloků kryje zhruba pětinu české spotřeby.
5: Příjemný poslech pořadu Zaostřeno o jaderné energetice vám přeje Vít Pohanka.
8: Zaostřeno.

0: Dorazil jsem k jaderné elektrárně Temelín v jižních Čechách. Mohutné chladící věže, které jsou z některých míst vidět na desítky kilometrů daleko, působí v téhle malebné krajině, řekněme, trošku nekompromisně. Ale já si právě tady chci udělat konkrétnější obrázek o tom, jak funguje taková klasická jaderná elektrárna. Jestli všechno půjde podle plánů, tak malé modulární reaktory, o kterých se dneska tolik mluví, se v Česku začnou stavět až za několik let. Takže než se podíváme do budoucnosti, dává smysl začít tady u technologie, která už desítky let vyrábí elektřinu pro miliony domácností. Jak vlastně takový reaktor a všechna ta zařízení okolo něj fungují? Na to se jdu zeptat.
1: Jmenuji se Marek Sviták a v Temelíně pracuju skoro čtvrtstoletí. Těsně mě minulo spouštění bloku, nicméně už jsem poměrně velký pamětník, takže už toho tady pamatuju relativně dost a od roku 2007 působím jako tiskový mluvčí elektrárny.
0: Kolik tady dělá lidí? To je možná věc, která hodně posluchačů napadne.
1: Tak zaměstnanců společnosti ČES je tady téměř 1500, s tím, že zhruba 10% tvoří ženy, 50% lidí mají vysokoškolské vzdělání a další důležitá věc je, že tady působí celá řada dodavatelů. To jsou, řekněme, desítky během standardního provozu a stovky dalších pracovníků během odstávek, protože odstávky jsou paradoxně pro nás to nejnáročnější období, protože blok sice nevyrábí elektřinu, na druhou stranu pro nás to znamená spoustu práce, kdy musíme provést celou řadu kontrol, provádíme investiční akce, kde tu elektrárnu modernizujeme, dál posilujeme bezpečnost, chceme ji dál vylepšovat, tak aby jsme mohli provozovat minimálně 60 let. Například v poslední odstávce jsme během 2 měsíců museli zajistit více než 20 000 činností, takže je to opravdu náročný období na plánování, organizaci i provádění jednotlivých akcí.
0: Vy jste zmínil, že zhruba polovina zaměstnanců z těch 1500 má vysokoškolské vzdělání. A zase zeptám se jako na prostý primitiv, proč potřebujete tolik vysokoškoláků, prosím vás?
1: Tak je to dáno kvalifikačními katalogy a je to dáno určitými nároky na zaměstnance. Přece jenom jaderná energetika je kritická infrastruktura a je potřeba, aby se o to zařízení starali a řídili lidi, kteří k tomu mají nejenom odpovídající vzdělání, ale pak i následnou praxi. Jo, takže proto je tady takový velký podíl. Samozřejmě u dodavatelských firm, který pak, řekněme, vykonávají ty vlastní kontroly, servisní činnosti a podobně, to procento vysokoškoláků už je nižší, ale vzhledem k tomu, že na elektrárně je to především o tom, že tady spravují to zařízení, hlídají dokumentaci, nastavují pravidla, tak je potřeba, aby tomu odpovídalo i to jejich vzdělání. Tak tady stojíme před schématem, který jednoduše znázorňuje, jak probíhá výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. V jaderné elektrárny jako takové jsou velmi složité zařízení, nicméně ten princip výroby je relativně jednoduchý. Někde ohřejete vodu, jinde z té vody uděláte páru, ta pára vám pak roztočí turbínu, která je na společných řídeli s generátorem a tam vzniká elektřina, která pak putuje do přenosové soustavy. My tady na tom schématu vidíme třeba schematicky nakreslený jaderný reaktor, uvnitř jaderné palivo, v rámci toho paliva probíhá štěpná reakce. Klíčové z hlediska provozu jaderných elektráren je voda. Jo, ta je klíčová jak pro bezpečnost, protože zajišťuje chlazení reaktoru, tak i pro provoz, protože díky vodě může probíhat štěpná reakce. Takže bez vody by nebyla štěpná reakce. Na druhou stranu vodu potřebujeme, abychom chladili, proto obecně jaderné elektrárny jsou stavěny v blízkosti řek, velkých řek, jezer nebo moří v zahraničí.
0: Já jsem nějakou dobu, se pochlubím, žil ve Francii a tam si nespomínám, že bych viděl takové chladící věže, přestože Francie má spoustu jaderných elektráren. Proč?
1: Je to tím, že ve Francii buď to ty jaderné elektrárny stály na pobřeží nějakého většího jezera, větší řeky, anebo dokonce i moře, a vlastně ten chladící okruh nepotřeboval, měli takzvané průtočné chlazení, že nepotřebovali ty chladící věže, ale už rovnou to chladící potrubí vedlo přímo v té dané vodě, ať už to byla řeka či jezero. Jelikož my jsme tady od Vltavy vzdálený vzdušnou čarou 6 km, tak sem přivádíme vodu, právě vedou se dva potrubní řady z Vltavy a přivádíme ji sem do areálu elektrárny a potřebujeme právě chladící věže, kde probíhá to ochlazování toho závěrečného třetího okruhu. Jaderná elektrárna má tři okruhy, primární, sekundární, terciální, primární, řekněme mu jaderný, a ty zbývající dva, sekundární, terciální, jsou nejaderný. Sekundární je především o páře, terciální je především o vlastně ochlazování té páry, kde nejviditelnější částí toho, pardon, terciálního cyklu jsou chladící věže, terciální okruh jsou chladící věže.
0: Zeptám se, jak, no tak proč se to nepostavilo na břehu Vltavy? Nebylo by to jednodušší? Proč 6 kilometrů daleko a vodit tu vodu sem?
1: Ten výběr lokality je poměrně náročný a není to o tom, že ve chvíli potřebujeme vodu, tak to postavíme na břehu řeky. Ono těch kritérií je tam mnohem víc. Tady se dokonce hledalo kritérium, aby ta elektrárna byla na kopci, což třeba někdo řekne, ano, Temelín je vidět odkudkoliv. Na druhou stranu mělo to svůj praktický význam třeba v roce 2002, tuším, se to správně pamatuju, kdy byly rozsáhlé povodně a kdy třeba 5 kilometrů vzdálený tým nad Vltavou byl povodní hodně zasažen, tak tady my jsme víceméně pracovali bez, řekněme, a fungovali, elektrárna vyráběla elektřinu prakticky bez omezení. Ano, musela víc si čistit vodu, protože ta byla mnohem více zakalená, více znečištěná, ale z hlediska provozu a bezpečnosti, což je to důležité, no to nemělo žádný vliv, a to zajistila právě ten výškový rozdíl, který mezi elektrárnou a týnem nad Vltavou je 130 metrů.
2: Tak tady můžete slyšet zvuk zařízení, kde vzniká elektřina pro 10% České republiky. Jinak Temelín z obou dvou bloků kryje zhruba pětinu české spotřeby. Tady jsme právě u kondenzátoru, což jsou velké tepelné výměníky, které se nacházejí pod turbínou, a vlastně poté, co pára projde turbínou, tak ztratí parametry. To znamená, sníží se i teplota z původních 270 stupňů zhruba na nějakých 100-110, zvýší se její vlhkost, a tady potřebujeme z této, řekněme, parovodní směsi jí dochladit tak a udělat kondenzát, který následně se stane napájecí vodou. To se děje právě v těchto těch třech tepelných výměnících, takzvaných kondenzátorech, a odtud vlastně ta voda, co odebere teplo páře, tak putuje do chladicí věže, kde má nějakých 30 stupňů, tam je rozprašovaná a dochlazována v ideálních podmínkách na 15 stupňů.
1: Teď se nacházíme na simulátoru, což je vlastně tréninkový centrum, kde se připravují naši operátoři. Teď tady proběhne trénink další skupiny operátorů. Tady můžete vidět to složení blokový dozorů těch operátorů je tady víc než standardně, protože standardní osádka blokový dozorny má 4 lidi. Operátor turbíny, operátor jaderného reaktoru a vzadu sedí vedoucí reaktorového bloku a vedoucí blokové dozorny.
0: Napadá mě, kolik je tak, jestli se to dá říct, průměrný věk operátoru? Nebo rozptyl, takhle bych se zeptal. Může být třeba, mě táhne na 60. Máte operátory, kterým je 60?
1: Máme tady operátory, kteří jsou těsně po ukončení vysoké školy, ale máme tady i lidi, kteří, řekněme, jim chybí pár let do důchodu. Takže je to v podstatě jedno, plus minus. Hlavně záleží na tom, aby dokázali splňovat ty požadavky, co jsou na ně kladený, a aby měli zájem pokračovat. Někdy se i stane, že ty operátoři potom, řekněme, změní pozici, protože to jsou lidi, kteří tu elektrárnu znají velmi detailně a mnohdy se stává, že jejich znalosti využijou různé odborné útvary, které právě zajišťují to zázemí pro provoz elektrárny. To může být útvar třeba bezpečnosti, útvar koordinace, útvar provozní režimy, no celá řada dalších útvarů, díky kterým vlastně ta elektrárna může fungovat. Kdyby jsem to vlastně přirovnal k Formuli 1, tak máte piloty, ty řídí, ale kolem sebe mají prostě tým lidí, který se stará nejenom o tu formuli, ale i o ty piloty, o celkově, o to zázemí, aby oni mohli odvádět dobrou práci při závodě a podobně. Je to tady při provozu jaderných elektráren.
0: Řekl mi v Temelíně mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bez ohledu na politické zabarvení vlád je zřejmé, že Česko bude na atomovou energii spoléhat také v budoucnu a podle všeho čím dál víc. Už premiér Petr Fiala z ODS v roce 2025 podepsal memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky s Velkou Británií poté, co české energetické závody koupily 20% podíl ve firmě Rolls-Royce SMR. Místopředseda současné vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO byl u toho, když teď na jaře roku 2026 ČES a britská společnost Rolls-Royce uzavřeli další smlouvu o přípravných pracích na vývoj malých modulárních reaktorů. Jak potom vysvětloval novinářům, jejich rozvoj a výstavba by měly být koordinované a jít ruku v ruce s výstavbou nových, ale tradičních bloků v Dukovanech.
4: To je samozřejmě naprosto klíčové téma, protože my v příštím roce chceme rozhodnout na úrovni vlády, jestli pokračovat v jaderném programu. Předpokládám, že rozhodnutí bude kladné i s ohledem na to, že musíme mít další stabilní zdroje. A poté musí ČES představit, protože ČES by byl tím investorem, představit kompletní projekt v rámci Temelína. To znamená, musí do něj započítat velké reaktory, malé modulární reaktory, musí to ukázat z úhlu pohledu energetického výkonu, z úhlu pohledu technologií, z úhlu pohledu logistiky, to znamená, v jakém časovém horizontu by se tam vlastně ty bloky realizovaly, případně malé reaktory z úhlu pohledu ceny, to znamená na bázi finální výkupní ceny. A na základě toho budou určité scénáře. Předpokládám, že ČES je doporučí a vláda v tom dalším roce, nejdéle v roce 2028, musí rozhodnout, který z těch scénářů bude realizovat. To znamená, jestli velké bloky nebo malé modulární reaktory, nebo to bude nějaký mix, a nebo to bude v nějaké posloupnosti. To nejdůležitější bude připravit to s ohledem na časový horizont a logistiku, kdy v zásadě musíme zohlednit to, že není možné v jednu chvíli, nebo je to velmi nepravděpodobné, musí to rozhodnout ČES a navrhnout stavět okamžitě velký i malý.
0: A když už se mají začít malé modulární reaktory v Česku stavět, bude jich podle všeho víc.
4: V dané chvíli rozhodně nehovoříme v České republice o jednom malém modulárním reaktoru, to by nedávalo smysl. Logická lokalita by mohla být v Temelíně, kde na to je prostor, ale my se dovedeme představit a pracuje se na tom, že to bude i v dalších regionech, zejména průmyslových regionech. To znamená, nedovedu se představit, že by v budoucnu nebyl malý modulární reaktor či reaktory v Moravskoslezském kraji, kde máme silný průmysl. Stejně tak si ho dovedu představit, nebo si je dovedu představit v Severočeském kraji, kde má mimo jiné i ČES velmi silnou základnu.
0: Říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Jak se tedy takové malé modulární reaktory liší od těch, které už teď v Česku fungují? Zeptal jsem se v Praze vedoucího katedry jaderných reaktorů Českého vysokého učení technického Jana Rataje.
5: Kdybych měl vysvětlit hlavní rozdíl, tak jednak je to velikost toho reaktoru, to už je zmiňováno, že to má být malý nebo středně malý, rozhodně menší reaktor, a vlastně tak ten klíčový rozdíl možná ani tak ten laik jakoby neuvidí, protože ten je v té výrobě toho reaktoru. To znamená, tam se předpokládá, že ty reaktory se budou vyrábět, nebo jejich komponenty, modulově v továrnách, a pak se to doveze na místo a bude se to sestavovat. Takže to je vlastně to slovo modulární. Malý určuje výkon, i když dneska víme, že Rolls-Royce tedy je podepsaný, tak ten výkon by měl být 470 MW, což odpovídá Dukovanům. Takže je to spíš střední výkon, ale pořád to bude významně menší, než je třeba Temelín, kde to máme 1100 MW.
0: Česká republika se tedy rozhodla, že bude velmi aktivní v tomhletom směru, začala spolupracovat s britským Rolls-Roycem. Dá se to nějak zasadit do evropského kontextu, jestli se bylo mezi kým rozhodovat, jestli třeba nenavázat spolupráci, člověka napadne Francie, která samozřejmě...
5: Určitě, on ten čas vlastně šel i tou cestou, že měl několik projektů a rozhodoval se, jakým způsobem do těch projektů vstoupí nebo který vybere. Nebylo to jenom tady třeba v Evropě, ale určitě tam hráli, byl tam americký dodavatel Westinghouse, tam byl, bylo tam GE Hitachi se svým varným reaktorem, hodnotili, myslím, že hodnotili i francouzský, ten Nuart, a bylo tam víc projektů, ale vybrali Rolls-Royce a myslím si, že to vlastně bylo i propojení, i trošku jakoby, že tam mají šanci propojit se biznisově, že tam je vlastně šance, že se Česká republika stane dodavatelem, může stát dodavatelem, být zastoupena v tom dodavatelském řetězci a vlastně může být i tím průkopníkem, že se postaví ten modulár tady.
0: Aby si to laik dokázal představit, dneska máme dohromady 6 bloků v České republice, 4 v Dukovanech, 2 v Temelíně. Kolik takových modulárních reaktorů by bylo potřeba, aby se taková výroba třeba nahradila, nebo aby se tomu vyrovnala, jestli už teda se o tom takhle diskutuje?
5: Tak teď někde chvíli nechte počítat. V Temelíně máme 2000, když to zjednoduším, tak to jsou 2000. V Dukovanech tam už každý ten blok má 500 MW, takže opět jsou to 2000, pokud bychom měli teda dohromady 4000, měli je nahradit a berme Rolls-Royce, který by byl jeden blok 500, tak to máme 8 malých modulárních reaktorů velikosti teda toho, co bude dodávat Rolls-Royce. Pokud bychom čistě tyto reaktory chtěli kompletně nahradit, samozřejmě my budeme potřebovat víc, než nejenom je nahradit.
0: Vy jste samozřejmě odborník, pracujete tady už nějakou dobu. Mohl byste jenom stručně přiblížit historii, kdy se o tom začalo mluvit, nebo se o tom mluvilo odjakživa, jenom na to ještě nebyla technologie?
5: Ono je pravda, že vlastně, když se na to tak koukneme, tak můžeme říct, že ty malý reaktory tady už jako historicky byly a že vlastně s tou modularitou se pracovalo a že teď se tak trošku jako je snaha zase k tomu vrátit, protože jak šel tak jako vývoj jaderných reaktorů, tak ten směr byl, že se postupně jednak byla snaha, aby docházelo vlastně k nějaký určitý sériový výroby, standardizaci, aby byl jeden standardní projekt a těch projektů se stavilo ve světě vícero, nebo těch bloků podle toho jednoho projektu vícero, protože to potom všechno samozřejmě zjednodušuje, zlevňuje, máte udělaný dodavatelský řetězec a je to mnohem jednodušší, takhle třeba šla Francie, nicméně v čase se potom byla snaha ty výkony zvyšovat, to znamená tak, jak třeba byly Dukovany 440 MW elektrických, tak postupně se šlo nahoru 1000 MW elektrických, 1200 MW, dneska ve Francii 1700 MW elektrických, obrovský bloky a často se do těch projektů zasahlo takým způsobem, že pořád se tam něco měnilo, že byly specifické úpravy, zvyšování bezpečnosti dost často třeba i na požadavky vlastně toho investora a to hrozně jakoby komplikovalo potom tu výstavbu. A já bych řekl, že teď se zase vracíme jakoby zpátky do té standardizace, unifikace, modularita, velká výhoda, že to můžete prostě lépe transportovat. A další důležitá věc je, když máte menší bloky, tak máte menší nároky na chlazení. A to je samozřejmě v dnešní době zase otázka, jo, jak chladit.
0: A jak teda, no tak budou chlazené vodou?
5: Tak, tak.
0: Samozřejmě? Nebo samozřejmě, nevím, jestli samozřejmě. Dá se chladit něčím?
5: Dá se chladit, samozřejmě můžete mít i suchý chladící věže, může to být kombinace, ale jenom to chci říct, že právě tohleto, ten jeden z důvodů, proč vlastně se třeba vracíme k tomu mít ty menší výkony, je, že to potřebujete třeba postavit v lokalitě, kde nemáte takový zdroj chlazení, abyste tam měl prostě dva bloky každýho výkonu tisíc megawattů nebo 1200 a že se vám tam právě hodí takovýhle menší blok, který tam snadně uchladíte a vám to pro tu lokalitu může dodávat zároveň i teplo.
0: A jestli se nemýlím, z toho, co jsem slyšel, tak u nás se počítá s výstavbou u těch stávajících jaderných elektráren zřejmě. Je to kvůli tomu, že prostě ta lokalita už je jednou vytipovaná, je to tam víceméně připravené, je to známá lokalita pro takovéhle účely.
5: Přesně tak. To je obrovská výhoda v té lokality, kde stojí už jaderné zařízení, tak je v tom, že vy vlastně tam máte provedený veškerý průzkumy. Máte tam svým způsobem i nějakou infrastrukturu vybudovanou, takže všechno je ať už z legislativního procesu, protože musíte zase projít procesem umisťování, to se vždycky dělá na konkrétní projekt, tak ty vstupy, které k tomu musíte dávat, tak ty už vlastně máte svým způsobem připravený, to je jednodušší, a máte tam infrastrukturu. Jsou tam v podstatě už připraveny třeba i trasy pro dopravu a všechno je to nějakým způsobem nachystané. Když půjdete prostě někam vyloženě na zelenou louku, tak tohle to všechno si musíte projít od začátku.
0: Časový horizont? Jak to tak zhruba se, jestli se to dá aspoň nastínit?
5: Tak to, co uvádí ČES, tak ten by to chtěl postavit někdy, kdy, nebo začít v podstatě budovat, kdy budou dostaveny Dukovany, nebo aspoň ten první dukovanský blok velký, korejský. To znamená, počítejme rok 2035 a dál. Já spíš počítám, že to bude po roce 2040-45. Je to otázka hlavně, kdy bude finální projekt a otázka licencování, to znamená, aby to akceptoval regulátor, až ten projekt bude hodnotit.
0: A bude k tomu potřeba třeba nová legislativa? Nebo upravovat legislativu?
5: Tak vzhledem k tomu, že to, co se tady má budovat od firmy Rolls-Royce, tak se jedná opět o tlakovodní reaktor, tak ta technologie je v podstatě stejná jako technologie, co tady máme. A určitě není potřeba vymýšlet úplně novou specifickou legislativu. To znamená, legislativa, která je, tak se dá akceptovat. A samozřejmě to, co je snaha, pokud by se třeba měly tady stavět nějaké jednotky, které budou mít menší výkony, tak na to koukat třeba i nějakým odstupňovaným přístupem. To znamená i ty nároky třeba regulátora by mohly být menší, nebo vůbec ten průzkum tak toho projektu by nemusel být tak náročný, jako v případě těch velkých bloků.
0: Tohle bude taková hodně laická otázka, ale já si přesto myslím, že by bylo dobré, aby zazněla. Když jsem říkal svému bratrovi, který je vysokoškolsky vzdělaný, je to učitel, tak se mě tak na to ptala, hele, to tak jako bude, že třeba, já nevím, že Žďár, který má 20 000 obyvatel, kde bydlíme, tak jakože bude mít třeba vlastní modulární reaktor, tak jenom pro jistotu, takhle to nebude.
5: Takhle to nebude. Takhle úplně jednoduše to nebude, i když to kdysi si pamatuju, a teď si nespomenu na jméno té paní senátorky, už určitě senátorka není, a když si to nějakým způsobem se takhle snažila prezentovat, že téměř každé větší město bude mít svůj reaktor. Takhle to nebude, ale jsou vytipované lokality a samozřejmě ta optimalizace bude probíhat. A je to právě i s ohledem, jednak potřebujete trošku mít diverzifikované ty zdroje z pohledu elektrické soustavy. A druhá věc je, v dnešní době taky hodně řešíme zajištění dodávek tepla, protože Česká republika je hodně založená na tom, že máte dálkové vytápění.
0: Aby se to dalo využít dobře i pro vytápění třeba větších, nechci říkat jenom velkých měst, ale prostě tam, kde je větší koncentrace obyvatel.
5: Jako úžasně dneska Dukovany, že se vlastně řeší to, že bude přiveden dálkové vytápění pro Brno. To je prostě obrovská věc. A dřív to nebylo vůbec téma.
0: A rozumím tomu dobře, že v podstatě i u těch malých modulárních reaktorů se bude muset řešit, co s vyhořelým palivem, úplně stejně jako u těch stávajících.
5: Rozumíte tomu výborně, ten problém vždycky bude. Samozřejmě ve srovnání toho, kolik vyprodukujete energie proti jakýmkoliv jiným zdrojům, tak to množství toho odpadu, který produkujete, tak je výrazně menší. Ale víme, že ten odpad, to nemá cenu nějak lakovat na růžovo, že ten odpad samozřejmě je nebezpečný, jsou tam umělé radionuklidy, je potřeba ho mít pod kontrolou, ale jsou to zase věci, které dneska už jsou ve fázi v podstatě ověřených technologií, víme, kde čerpat, protože ve Finsku z hlediska hlubinního ukládání jsou daleko stejně tak Švédové, takže to řešení bude tak, že prostě tenhle ten materiál, pokud se nerozhodneme, nebo Evropa nerozhodne z hlediska přepracování a znova využívání, tak ten materiál bude řešen konečným uložištěm. To znamená, ty odpady tam budou vznikat a budou uloženy.
6: Řekl mi Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho slovy končí dnešní Zaostřeno, kterým vás provázel a zároveň vás zve k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Plus Vít Pohanka. Naslyšenou.
3: Zaostřeno? Si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Radioservis představuje
8: Toulky první republikou.
9: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
8: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
10: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět. Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
11: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
12: Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Zvažuje to ministerstvo školství. Washington bez schválení kongresem rozhodl o prodeji zbraní spojencům na Blízkém východě. Hokejisti do 18 let v semifinále mistrovství světa prohráli se Švédskem a budou hrát o bronz. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 už se po nehodě u Ořechu jede oběma pruhy a bude většinou jasno s teplotami až 26 stupňů.
13: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Tím by se obrátil dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školy dopředu. Podle ministerstva školství by nový model mohl začít fungovat na jaře 2029. Rezort počítá taky s tím, že by testy žáci nově psali na svých základních školách. K chystaným změnám ale zatím školy nemají dost informací, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
14: Mluví se o tom, že by se měly konat na základních školách někdy v lednu, což mně přijde, že je poměrně brzy. Nevím také, co by základní školy to druhé pololetí s těmi žáky dělali a v jakém stavu by přišli žáci potom toho 1. září k nám, kdyby půl roku nic v podstatě potom nedělali.
12: Ministerstvo si od novinky slibuje zpřehlednění zkoušek a taky menší stres pro děti. Spojené státy schválily prodej zbraní v přepočtu za 179 miliard korun svým spojencům na Blízkém východě, včetně například Izraele nebo Kataru. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa obešla přezkoumání a schválení kongresem. Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím. Německo, Francie a Belgie vyslali posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už zničil plochu přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc.
15: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nožal-Rotru a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda spustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
12: V Karlových Varech právě začíná nová lázeňská sezóna. Jako každý rok ji zahájí žehnání pramenům a průvod družiny Karla IV. Městem, jak dodává mluvčí radnice Jan Kopál.
16: Průvod vyjde ve 3 hodiny od Císařských lázní. Zastaví se na mlýnské kolonádě, kde pozdraví návštěvníky, pozdraví také představitelé města a potom se odebere do svého ležení u smetanových sadů, kde bude následovat i kulturní program.
12: Sport. Čeští hokejisti do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili 2gólový náskok. Trenér národního týmu Jan Tomajko byl smutný z výsledku. Své svěřence ale za předvedený výkon pochválil.
17: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství a klukům nejde nic vytknout, takže my opravdu byli hrdí na to, jak hráli. Samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme se rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní ve 3 a zápas o bronz.
12: České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšsku od 15 hodin. Dospělá reprezentace má na programu 2. utkání českých her. Švédy vyzve v 16 hodin. Utkání v Českých Budějovicích nabídneme v pravidelných vstupech.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Situace v Praze na okruhu zdržení na 7 u letiště. Pozitivní zprávu neseme z pražského okruhu. Ve směru z letiště k dálnici D1 za Ořechem na 18. kilometru se po více než 8 hodinách podařilo odklidit následky střetu 2 nákladních vozidel do odstavného pruhu. V něm zůstává i světelná šipka. Už se jede pravým i levým. Kolona se dala velmi rychle do pohybu. Na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný naopak fronta narůstá. Aktuálně se brzdí u už těsně za sjezdem z Evropské. K omezení u letiště se jede čtvrt hodiny, zpomaluje se i v opačném směru od Slaného za sjezdem na Tuchoměřice okolo 3. kilometru. Pokud se chystáte ven z Prahy po D10 na Boleslav, kolonu čekejte už těsně za nájezdem od Černého mostu. 10 minut se budete sunout k omezení u Radonic, na 3,5. kilometru uzavřeli silničáři levý pruh. A na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice dnes celý den pracují silničáři a mezi 27,5. a 25. kilometrem uzavřeli levý pruh. Tam je provoz plynulý, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Bude většinou jasno, s teplotami 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Jak často se mohli v pravěku potkávat různé druhy lidí?
20: Potkávali se zcela jistě mnohem častěji než dnes, protože víme, že jich bylo víc.
19: A kdo se tedy setkat mohl?
20: Tak zcela jistě my a neandertálci. A potom ve středním pleistocénu ten je známý tím, že těch druhů lidí tam bylo docela hodně, takže tam se dá předpokládat, že ty vazby byly. A vlastně z těch genetických výzkumů třeba víme, že se to týkalo i denisovanů. Když bychom šli hlouběji do minulosti, tak australopitéci také velmi pravděpodobně.
21: Pravěk je velmi vlastně dlouhé časové období, kdy se ty druhy mohly setkávat, takže měli proto víc času i prostoru se sejít.
19: Hobiti byli téměř naši současníci.
22: Malí lidé, kteří žili na ostrově Flores, tak ty se těžko mohli potkat, třeba s neandertálci.
3: Laboratoř.
23: První písmo jsou především opakující se zjevně numerické značky a k tomu nějaký obrázek, který značil, o co se jedná.
24: Na Blízkém východě, když se něco našlo, tak se řešilo, jestli to jsou neandertálci nebo moderní lidé.
23: Je teoreticky možné, že to opravdu byly dva druhy a přesto si ty znalosti předávali.
24: Doba, kdy jsme považovali ty neandertálce za bestie bez kultury, ta je dávno pryč.
19: Dnešní laboratoř tedy, jak patrno, věnujeme antropologii. Je to jednak antropolog Lukáš Friedl. Vítejte, dobrý den.
25: Dobrý den.
19: Student Daniel Hampl, který se věnuje témuž oboru, vítejte.
26: Dobrý den.
19: A Marek Špinka, především etolog, také učí evoluční psychologii.
25: Ano.
19: To se dnes bude hodit v našem pořadu. Dobrý den.
25: Dobrý den.
19: Hebrejská univerzita v Jeruzalém jako první důkladně prozkoumala jeskyni Tin Shemet ve středním Izraeli. Ta patří do známého komplexu jeskyní, který je už slavný, známý. Před 110 000 lety ve střední době kamenné. Tam žili pohromadě moderní lidé a neandertálci. Předávali si navzájem nástroje nebo strategie lovu, ale, a to bude významné, myslím, tady v téhle práci, sdíleli zřejmě i pohřební nebo jiné rituály. Vědce zaujalo třeba to, že se v té jeskyni hojně používal okrový pigment. Můžeme tohle téma hned otevřít, čím oslovil vás jednotlivé naše hosty. Poprosím třeba Lukáše Frýda na úvod.
25: Tak mě ten text samozřejmě oslovil, protože ukazuje to, že ty dvě lidské populace nebo dva lidské druhy, Homo sapiens a Homo neanderthalensis, se tam s určitou vyšší pravděpodobností potkávaly, což je taková dlouho řešená otázka v antropologii, která dlouho neměla jasné odpovědi, protože je tam problém s datováním některých těch jeskyní. Potom ty lidské ostatky, které známe, tak někdy jsou nediagnostické a někteří antropologové tvrdí, že to je právě díky tomu, že jsou to hybridi. A tady je najednou nový nález zhruba po 50-60 letech nové kosterní ostatky, které byly nalezeny v kontextu toho, že jak kamenná industrie, tak i ty ostatní kulturní formy nebo kulturní projevy jsou poměrně univerzální a specifické pro to časové období a dá se předpokládat, že byly specifické nebo a že byly v takové konfiguraci právě proto, že přicházely od obou těch lidských druhů.
19: Něco máme z neandertálce, to je známo a v laboratoři jsme to opakovaně probírali, ale to vůbec nevadí, protože osvěžení toho tématu, jak jsme propojeni s neandertálci, stojí za to. A podle Marka Špinky zajímavé co?
25: Rozsah toho nálezu. Jednak ta řada těch kosterních nálezů, ale jsou tam stovky těch kamenných industrií, a to nejen těch hotových nástrojů, ale i těch zbytků při tom vyrábění a zároveň třeba těch okrových pigmentů jsou tam taky jako veliká množství, tuším, že vyšší stovky nebo dokonce tisíce těch různých druhů těch okrů. To dává skutečně jako novou databázi, kterou je možno podrobně z různých úhlů zkoumat ty souvislosti, porovnávat s jinými, aby se objasnily nějaké ty nejasnosti, nebo naopak se ukázaly některé věci, o kterých jsme byli přesvědčeni a teď se otvírají nové otázky, protože to do toho schématu nezapadá.
19: Třeba proč tam měli tolik barviček?
0: Jisté je, že prostě ta barva upoutávala ty lidi a používali ji, to znamená, byla to vyjádření jakéhosi estetického, nejen pragmatického vztahu k tomu místu, k té skutečnosti, k té události. Ten způsob pohřbívání je nějakým způsobem jako zjevně podle nějakého zvyku, ritu, standardu. To ukazuje na něco, že k tomu byl nějaký živý vztah, který se tradoval zjevně z generace na generaci. Musíme si uvědomit, že to je něco, tam jsou 10 000 let, čili jsou dlouhé generace, ale zřejmě i mezi těmi jednotlivými místy, které byly vzdáleny tak, že ti lidé spolu mohli obchodovat. Zároveň jsou tam i určité doklady o tom, že ty materiály, které ty lidi používali, jsou minimálně 10 kilometrů, některý případ i více než 100 kilometrů daleko. Zjevně tam nějaké kontakty byly.
19: Je možné, tam se teď Daniel Hampla, že třeba z nějaké vzdálenější lokality připutovali lidé, kteří přinesli těm obyvatelům jeskyně nějaké nástroje nebo nějaké jiné předměty?
21: Myslím si, že se právě předávaly spíše ty vědomosti. To mě i zaujalo, že v tom raném vlastně paleolitu tak byly určité specifické nástroje, zatímco v tom vlastně novějším už byly jiné, ale co se týče té oblasti, tak se velmi podobaly. Zatímco například v té Africe, tak tam byla větší heterogenita vlastně těch nástrojů.
19: Tady jsme opravdu minus 110 tisíc let, tak to je doba dávná, dávná.
25: No tam právě do toho vstupuje klima a jeho proměny. V dobách ledových neandertálci byli tlačeni z toho severně položeného umístění spíš na jih. V dobách meziledových zase moderní lidé byli tlačeni nebo měli tendenci vystupovat z Afriky ven. A že vlastně to byl takový jakýsi tavící kotlík, kde se pravděpodobně, a my dneska teda už víme, že se jednoznačně tam potkávali nejenom na základě téhle studie, ale i těch genetických studií, které ukazují, že k té genetické hybridizaci docházelo někdy v období kolem 80-100 tisíc let, ty odhady se různí, a nemohlo to být téměř vlastně skoro nikdy jinde než tady, protože v Evropě moderní lidé v té době ještě nebyli.
19: My jsme tady ještě nebyli. To je představa, že už někde na Blízkém východě už to žilo?
25: To jednoznačně. Na Blízkém východě to žilo a vlastně je to vždycky v minulosti, protože to je ta trajektorie, kudy se z Afriky dostanete na jiné kontinenty starého světa, tak vždycky to byl takový jako zajímavý region.
19: Já vím, že Daniel Hampa říkal, že se tam mohli předávat znalosti, takže vlastně to know-how, no mohli se něco předávat, jo? Ale třeba si řekli, to, co máme, takhle opracováváme kámen, to už je dobré.
21: Já si myslím vlastně, že důležité bylo i to, že to mohli odpozorovat, ať už ten homo sapiens od těch neandertálců, nebo i naopak. Samozřejmě spolu mohli i spolupracovat, což víme i vlastně z těch nálezů, že tak bylo, že se vlastně i křížili a tvořili se ty hybridi. Ale důležité je vlastně možná i to místo, že jak už bylo zmíněno, že to byl důležitý most mezi Afrikou a tím Blízkým východem a dále vlastně do světa, ale vlastně i v následujících letech tak se tam vznikl ten úrodný půlměsíc, že vlastně často byla to úrodného půlměsíce, takže myslím si, že i ta krajina byla o něco příhodnější vlastně pro ty druhy než jinde na světě.
19: Kdyby se vám podařilo dostat k těm novým nálezům, jo? Lukáš, kdy mi říkal, noví dva kompletní jedinci, že se tam našli, tak co by stálo za pozorování?
25: A já jsem hrozně zvědavý, protože tam je vždycky zatím otázka té druhové příslušnosti. Na Blízkém východě prostě to tradičně vždycky bylo, že když se něco našlo, tak se řešilo, jestli to jsou neandertálci nebo moderní lidé. To, že u některých těch fosilí nejsou jednoznačné závěry, je interpretováno buď právě tou hybridizací, a tady zatím o tom nic nevíme. Oni tam o tom nic nenapsali. Napsali jenom, že zástupce rodu homo, ale jaký, to se budeme muset nechat překvapit. Dokládají, že vlastně kulturně na té lokalitě jsou ty prvky sdílené, tak já předpokládám, že buď se zatím nemůžou rozhodnout, a právě proto, že to třeba můžou být nediagnostické nálezy v tom smyslu, že to třeba jsou právě ti hybridi, anebo zatím mlží a chtějí nějakou mediální senzaci, tak zatím si to drží pod pokličkou a uvidíme, co nám potom řeknou.
19: A my jsme se toho tajemství chytli.
25: No.
19: Že té spolupráci neandertálců a homo sapiens zase tak člověk často nečte.
0: Na druhou stranu je teoreticky možné, aspoň z pohledu etologa, že to opravdu byly dva druhy a přesto si ty znalosti předávali. My dokonce víme, že prostě známe teda od druhů mnohem vzdálenějších ten fenomén enkulturace, že můžete i druhy, které jsou nám méně příbuzné, to znamená patří i do jiné čeledi primátů nebo dokonce do jiného řádu, vlastně jim otevřít a naučit je nějaký způsob chování, který oni v přirozeném prostředí vůbec nepoužívají, ale potenciálně ten mozek tu kapacitu k tomu má. Jo, byť si výjimečně můžete naučit skutečně jako papouška aktivně vlastně používat několik slov, můžete naučit psa, aby rozuměl několika stovkám výrazů, slovních symbolů pro jednotlivé předměty, můžete naučit bonoba, aby si rozdělal oheň a on to sám používá a tak dále. Čili tady vidíme, že jsou tam dvě složky. Jedna je ten genetický a sociální potenciál toho a druhá je opravdu ta kulturní složka. To je to, co nás strašně zajímá. A tady je hrozně zajímavé to, jestli si to ty druhy právě mohly předávat i mezi sebou, anebo jestli se i k tomu křížili.
19: No, i to pohřbívání.
25: A jestli k tomu mohu ještě dodat, to je přesně ten problém, který se řeší v momentě, kdy moderní člověk přijde do Evropy o desítky tisíc let později, zhruba před 50 tisíci lety. A vlastně se potkává s těmi pozdními neandertálci v Evropě a vzniká něco, čemu se říká Shuttleperonian, jako specifická kultura, která dlouho byla interpretována, že to je doklad akulturace neandertálců moderními lidmi. Pak se objevily různé revize, tvrdili, že to je autochtonní vývoj něčeho nového a tak dále. Je to do dneška nevyřešené, ale to, co tady kolega zmínil, to je prostě reálně opravdu problém, protože akulturace samozřejmě možná je. Jsme si jako vlastně hluboce jistí, že to mezi lidskými skupinami nejenom v současnosti, ale v minulosti probíhá a probíhalo. Máme mnoho příkladů. A jak a kde a kdy na Blízkém východě to mohlo probíhat, to samozřejmě nevíme, ale je to vysoce pravděpodobné.
19: Jo, že by kultivovali ty neandertálci ty rané moderní lidi.
25: No spíš, já bych to spíš viděl obou straně.
19: Obou straně,
25: no, by to bylo taková pěkné. Ta doba, kdy jsme považovali ty neandertálce za ty bestie bez kultury, ta je dávno pryč, takže prostě byli to lidé jako my, jenom žili prostě v jiných ekologických podmínkách a konec konců i ty technologie vlastně odráží ekologii velmi výrazně.
1: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
19: Naši dnešní diskusi účinkují Marek Špinka, který je etolog, pak tu mám antropologa Lukáše Frýdla a jeho studenta Daniela Hampla. Počítačová analýza více než 1700 jazyků ukázala, že mají některé společné rysy. Takové prvky tvoří asi třetinu jazykové výbavy. V dnešní terminologii bychom mluvili například o určité příbuznosti v gramatice. Němečtí vědci, kteří stojí za tímto výzkumem, zdůrazňují, že vznik jazyků nebyl náhodný jev. V souvislosti s touhle zajímavou studií se dotkneme tématu evoluce lidské řeči. Více než 1700 jazyků, to si dali práci ti němečtí badatelé. Ale já když jsem nad tím přemýšlela, jak jsem si říkala, no tak my, jako jsme tady geograficky blízko Německu, a máme sloveso jinde než Němci, tak tom to asi nebude. Marek Špinka.
0: Němci to mají jenom tehdy, když používali perfektum, že máme pomocné sloveso na začátek a to vlastní sloveso na konec, a když použijí ten jednoduchý minulý čas, tak normálně říkají ich hatte Angst, měl jsem strach, je to stejný jako u nás. Ale to, co je tady podstatné k tomu říci, že snažili se na téhle z té unikátně velké databázi ověřit, kolik z těch domnělých jednotných prvků, o kterých se domnívají jazykovědci, že jsou napříč těmi jazyky společné, opravdu nachází empirickou podporu v těch datech a zjistili, že jenom 1/3 nachází tu podporu.
19: Právě,
0: či 2/3 těch, o kterých jsme se domnívali, že jsou společné, tak společné ve skutečnosti nejsou. A to, co je zajímavé, co oni na tom rozlišili, že ty dva jazyky můžou mít, abych uvedl jeden příklad. Řeknu, já mám strach. A v některých jazycích řeknu, já strach mám. Záleží na tom, jestli ten objekt je za slovesem nebo před slovesem, a ukazuje se, že tohle může souviset s tím, jestli se dává předložka před ten předmět nebo za ten předmět. Jo? Ono to prostě zmyšlenkově spolu souvisí. Takže to je jedna konkrétní úkaz, který se v té databázi hledal. A takovéhle jako pravidla můžou vzniknout dvojím způsobem. Buď to, že to u toho nějakého předka, společného předka těch jazyků prostě tak je a všechny jazyky to potom zdědí, anebo že je to něco, co se vyskytuje napříč těmi jazyky bez ohledu na tu příbuznost historickou, to znamená, je to něco, co opravdu jako strukturně zřejmě je účelné. A oni hledali právě to, co je strukturně účelné a odlišovali to od té příbuznosti jaký filogenetické nebo příbuzenského toho rodokmenu těch jazyků a tam došli k tomu, že skutečně asi u třetiny těch jevů se dá říct, že tam skutečně strukturně něco je, že ten jazyk tíhne k tomu vyjadřovat se určitým způsobem, a to i v tom podmíněném způsobu, jak jsem říkal. Když to řadí takhle, tak pak předložky se dávají takhle, protože to je jeden způsob myšlení, který mu tomu rozumíme a ten je dobré uplatňovat napříč těmi větnými formami. Ne?
19: Daniel Hampel, jeho poznámky k této práci. No,
21: já musím říct, že vlastně každý specifický jazyk tak má svoji vlastní historii, což vlastně mi přijde zajímavé i k té práci. Když porovnám tu němčinu a češtinu, sice je to germánský jazyk, vlastně ta němčina a čeština spíš ten slovanský, ale musíme zmínit, že byli v kontaktu vlastně po staletí a tím se vlastně i přejímali některá slova a možná i tvorba věty toho slovosledu. A myslím si, že každý jazyk tak má vlastně svoji historii a prostě se tvořil podle sebe.
19: A to už je de facto moderní historie.
25: No, ale to je právě to, co oni tam se snažili odfiltrovat, že ta filogenetika jazyků vytváří prostě zdání toho, že řada jazyků má společné věci a že by si někdo mohl myslet, že to vlastně zakládá jakýsi důvod pro to myslet si, že lidské myšlení za tím jazykem je stejné. Tam byl takový hezký příměr, že oni zmínili, že teď neví, jestli ta jedna třetina je vlastně málo nebo hodně. Jestli vlastně jako to je důkaz toho, že teda ty jazykové cesty jsou opravdu variabilní, nebo jestli je to důkaz toho, že je nějaký kognitivní základ v naší mysli, který opravdu strukturuje to, jak se vyjadřujeme. Jazyk je symbolický systém. Je to prostě symbol, kterým my vyjadřujeme nějakou složitost vnímání našeho světa. A dává mi naprostý smysl, že symbolické systémy mohou být lepší a horší. Oni tam používají slovo harmonizace. Mně se to hrozně líbilo, že vlastně jako dojdou k tomu, že skrze tu harmonii pochopíme, že některé systémy symbolické jsou vhodnější pro vyjadřování toho, jak vnímáme svět. A tudíž já bych vůbec nebyl proti tomu, že ano, jazyky pravděpodobně s ohledem na naší evoluční psychologii mohou mít prazáklad, nějaký obecný základ toho, že dobře reflektují to, jak je strukturován náš mozek a jak funguje náš mozek.
19: Já jsem přemýšlela teď o tom, že někdy čteme, že přírodní národy třeba nemají pojem pro to či ono, jo, co my běžně používáme moderní civilizaci, ale nechci to tam zavádět, protože spíš to míří tím směrem té harmonizace, že to je něco, co máme společného.
0: To je skutečně velmi různé. Pro některé pojmy některý jazyk má velmi málo výrazů a zase pro jinou skutečnost má takové bohatství těch výrazů, které jiný jazyk nemá. Pokud je ten jazyk jednoduchý, třeba ve své gramatice, tak je to obrovská výhoda, že se snadno předává, snadno se s ním někým dorozumíte, ale to zároveň znamená, že neplní tu funkci té identity. Čili naopak ten jazyk, pokud je nějakým způsobem jako komplikovaný, tak to znamená, že se ho těžko může naučit někdo, kdo není rodilý mluvčí a tím pádem vy zcela jistě víte, jestli ten člověk se prostě k nám teda přistěhoval nebo ne. A tyhle ty věci můžou být protikladu. Znamená, jako může být nějaká jako jednoduchost třeba té gramatiky oproti schopnosti té gramatiky něco zvýrazňovat a zdůrazňovat. Například to, jestli se skloňuje jinak životní a neživotní jména, je typická věc, která je prostě složitá, ale zároveň to umožňuje tím, že něčemu připisujeme tu životnost, takže zdůrazněme, jak je to důležité.
19: Tak asi jsme to probrali docela důkladně.
25: Za tím článkem taky stojí ta otázka, že pokud máme nějaké gramatické univerzálie, tak bychom se měli ptát, jestli opravdu proto, že to je vlastní všem lidem, nebo jestli to vlastně není historická náhoda, že se vyvinuli u nějaké konkrétní populace nebo u skupiny populací v konkrétní době a že když by se ten jejich směr potom, ta jejich populace prostě se rozšířila a i s tím diverzifikovaly ty jazyky, jestli kdyby se to stalo v jiném místě, v jiném čase a tak dále, jestli by ty univerzálie gramatické zase nebyly právě trošku někde jinde. Jo, jestli je to opravdu striktně výraz té naší kognice, anebo jestli je to historická vlastně náhoda.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
19: Další tajemství, které tady probíráme v dnešní rozhlasové laboratoři, ve které účinkují jednak antropolog Lukáš Riedl, student Daniel Hampel a etolog Marek Špinka. Před více než 40 tisíci lety, dávno před rozvojem písma, lidé, kteří žili v době ledové, už znali způsob, jak ukládat informace, používali kombinaci geometrických znaků, například křížku a čárek. Nová studie prozkoumala více než 3 tisíce takových geometrických symbolů z 260 různých předmětů z té doby. První obrázkové písmo se objevuje až o 40 tisíc let později v Mezopotámii. Takže my jsme teď u lidí v době ledové, to je první studii jsme mluvili o tom, jak ta doba ledová mohla ovlivnit to, jakým způsobem jsme se potkávali s neandertálci. Tady zase doba ledová mohla ovlivnit to, jak komunikujeme. To se mi docela líbí.
21: Člověk potřeboval možná i nějak komunikovat v tom prostředí, protože mohlo být i náročné vlastně pro to žití, takže musel se nějak dorozumět. Nebyl to třeba úplně jazyk, jak jako známe dnes, ale vlastně pomocí těch symbolů se mohl dopracovat k té spolupráci. Ale samozřejmě některé ty symboly mohou být i dekorativní, jenom protože se vlastně to líbilo tomu jedinci.
19: Nějaký člověk té doby před těmi více než 40 tisíci lety třeba chtěl dát své vyvolené nějaký hezkou nádobu a na té namaloval kombinaci křížku a čárek a znamenalo to miluji trochu přeháním nebo ta symbolika mohla mít třeba takovéhle kontexty.
25: Tam jde o to, že se to vyskytuje na kulturních artefaktech, na figurkách, na nějakých člověkem zpracovaných materiálech typu kost, mamutovina a tak dál. Ten systém různých těch teček, křížků, čárek a tak dále, není úplně striktně náhodný. Je tam nějaká repetitivnost, že tam je nějaká míra entropie, nějaké nahodilosti v tom, ale že to není čistě náhodné. Spekulují, co to vlastně mohlo znamenat. Jestli to teda byly nějaké rané záznamy, které my bychom dneska mohli chápat jako protopísmo, byť oni argumentují velmi přesvědčivě, že bychom to neměli vůbec ani označovat jako písmo, ale nějaké záznamy, které mohly mít užitnou anebo symbolickou hodnotu. A teď ta užitná hodnota mohla být kalendářní záznamy, početní záznamy, což tady, když navážu na Daniela, by mohlo mít opravdu praktický dopad. Třeba to, že sleduji lunární cyklus a podle něho se řídím, podle toho se řídí moje rozhodování, kdy půjdu lovit, kam půjdu lovit, co budu lovit, nebo se tím řídí reprodukční cyklus nejenom těch zvířat, ale i nás, lidí samotných. Menstruační kalendáře jsou běžnou součástí dnešní výbavy v našem světě. To, že to nějaký význam mohlo mít, mě absolutně problém nedělá, protože my se tady bavíme o prvních moderních lidech příchozích do Evropy. Období kolem 45 tisíc let, kultura Orinasien, o které my víme, že opravdu byla přechodem k tomu mladému paleolitu a že to byla nějaká kulturní změna oproti tomu, co tu dřív měli neandertálci. A měli bychom si klást ty otázky vlastně, pokud teda to přišlo s jiným druhem člověka, pokud to přišlo ve specifické době a je to doprovázeno i změnou technologií, výroby kamenných nástrojů, loveckých technik a tak dále, tak to pravděpodobně je nějaká významnější kulturní inovace nebo nějaká prostě změna, která stojí za pozornost.
19: Jo, tak kromě toho, že jsme přinesli nějaké nové zbraně na lov, tak jsme ještě si čmárali na naše nádoby, tak to je taky docela hezká představa.
0: Musíme si také uvědomit, že ty populace vznikaly a zanikaly, jo, v té době kolem těch 40 tisíc let byly obrovské fluktuace v tom klimatu, že třeba na 600 let se kleslo o několik stupňů a vznikl permafrost všude a pak zase to vylítlo nahoru. Takže ty populace celé mohly zanikat a zrovna tak mohly zanikat takovéhle jako kulturní vlastně tradice, které mohly s tím zaniknout, zrovna jako schopnost číst velmi poklesla po pádu doby římské a tak dále. Takže to všechno je možné. Já si myslím, co je na tom ještě zajímavé, je, že skutečně v těch značkách oni objevili velikou repetitivnost a srovnávají to s tím klínovým a předklínovým způsobem zápisu. To první písmo, které je mnohem mladší, tak taky ze začátku se vyznačuje tím, že jsou to především opakující se zjevně numerické značky a čili nějaké počty něčeho a k tomu nějaký obrázek, který značil, o co se jedná. Ale poměrně rychle, jak ta kultura rostla do těch městských států nebo se to rozrůstalo, tak během několika set let se to písmo zásadně změní a už začíná.

0: systematik, tenkrát nebyly ženy. Manžel šel lovit, ona to zapisovala. A že chodili lovit, to už se taky
1: jo,
0: stalo.
1: Jo, třeba se řeší, kdo vlastně tvořil to paleolitické umění, ty nástěnné malby, kdo vyráběl ty figurky a tak dále. Jestli to jako byly ta tradiční představa, že dělat ti muži přijdou z lovu a teď začnou symbolicky přemýšlet a u ohně tam začnou vyrábět něco nebo malovat. I třeba z těch otisků dlaní se ukazuje, že vlastně velký podíl těch otisků patří dětem nebo malým jedincům, což my můžeme interpretovat ve velikostních kategoriích jako buď ženy nebo děti.
0: Pravěká školka, proč ne?
1: No, jednoznačně, no. A je to samozřejmě i v rámci, třeba když bychom se bavili o nějaké té kultuře a vzdělávání, jsou to nástroje, jak vlastně šířit určitou komunitní znalost, to, že vlastně někde něco maluju na zdi, vyjadřuje to, že sdílíme nějakou obecnou znalost o tom, jaké je přírodní prostředí kolem nás a logicky do toho musíme zapojit děti, protože když je do toho nezapojíme, tak vymřeme to předávání prostě těch znalostí, zkušeností a tak dále, no.
0: Oni se na tu zeď malují i bez nás.
2: Možná nejen, že o těch znalostí to tam hrály velkou roli, ale opravdu i té kohezity, té soudržnosti, té skupiny. Jo? Když tady prostě jsem to dělal s maminkou a ona potom umřela, tady je pořád ještě ta její ruka, jo? Třeba sestry se svými dětmi to tam udělali a tak, tak to všichni se zapamatují. Jo? Tohle evidentně. Jednu dovolenou, kde jsme byli dva dny někde mezi medvědy, si pamatujeme prostě 50 let. Zrovna tak tohle jako nepochybně utkvělo v paměti a tím pádem to vytvářelo ohromnou vazbu právě jako ve vnějšku uložený, v tom umění uloženou, tak jako pro nás to umění nějakou identifikační věcí, která identifikovala kulturu. A k tomu zas právě evolučně člověk jako velmi nakloněn. Jednak má nějakou estetiku, že jo, to je zřejmé, prostě líbí se nám, máme náchylnost k zelené barvě, k nějakým cyklům pravidelným, třeba slunce a tak dále. Ale jednak máme opravdu to, že když nastane něco významného, tak si to velmi dobře zapamatujeme a je to někde uložené a můžeme, když tam přijdeme, tak se nám to znova vybaví.
0: Jsme na něco důležitého.
3: Například na těch nástrojích tak můžeme vidět, k čemu se používali, protože tam je více těch důkazů, ale co se týče vlastně těch značek, tak furt si můžeme vytvářet nové otázky, ale nemusíme zjistit, čemu přesně fungovaly. Ať už to mohlo být nějaké rozdělení třeba sociálních rolí, nebo právě jenom zapamatování nějaké události, nebo mohlo to fungovat i jako ten kalendář.
0: Takže byste byl opatrný v té interpretaci, určitě. Co to bylo.
2: Zjevně je to krásné do dneška.
1: To se váže i jako ke dnešku. Jak rozpoznat umění? Za umění lze považovat banán přilepený ke zdi. A teď to vlastně, co z toho dělá umění, je úplně nějaká kategorie něčeho jakoby sociálního významu nebo z jiných, řekněme, oblastí lidských činností. I tady u toho křížku někde na figurkách si můžeme přesně úplně stejnou otázku položit, že možná to je objekt, který v sobě združoval mnoho funkcí. Ano, kouknu se na hezkou figurku, ale jindy spočítám křížky a vím, že jsem ji vytvořil před 6 měsíci a že před těmi 6 měsíci se přesně stala nějaká událost, ke které já se vztáhnu, ať už komunitně, rodině a tak dál, že vlastně ty funkce se slévají. No.
0: Tak to mám radost, že jsme se dotkli i krásy v umění dávných lidí, v tomto případě mladého paleolitu. A děkuji moc, že nám tyhle zajímavé studie interpretovali naši hosté. Antropolog Lukáš Riedl, děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: Etolog Marek Špinka.
2: Děkuji.
0: Děkuji, že jste přišel. A student oboru antropologie Daniel Hampl, děkuji, že jste se k nám připojil.
3: Děkuji za pozvání.
0: Martina Mašková se těší na slyšenou v tomto pořadu zase za týden. Laboratoř.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Jedna z největších veřejných staveb posledních let, Dvorecký most v Praze, je v plném provozu. Nová spojnice mezi Podolím a Zlíchovem zkrátila a zjednodušila cestu mezi oběma břehy Vltavy. Veřejný prostor kolem mostu budou postupně doplňovat umělecká díla Krištofa Kintery. Co všechno okolí mostu pro pěší, kola a hromadnou dopravu lidem nabídne a proč se změní i přilehlá pumpa? Hostem Osobnosti Plus je autor návrhu Krištof Kintera, který patří mezi nejúspěšnější české umělce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost Plus.
1: Už jste se prošel po Dvoreckém mostě po té, co už je otevřený oficiálně?
2: Ne.
1: Jak to?
2: Teď jste mě fakt zaskočila. Já jsem tam chodil moc krát před otevřením. Byl jsem na zahájení, tam jsem došel jenom do půlky a opravdu, popravdě odpovídám z veřejností ještě ne.
1: Vy jste čekal, že se lidi na Dvorecký most budou chodit dívat jako na

0: akci třeba jako na Karlův most. A pravděpodobně jste měl pravdu, protože lidi tam jen tak korzují pořád. Co myslíte, že láká na procházce po Novém mostě?
1: Tak každý most má to privilegium spojovat dva břehy. To si myslím, že samo o sobě je nádherná funkce. A k tomu Karlovu mostu já to chci uvést na pravou míru, aby to právě neznělo nějak zbytečně nabubřele nebo tak. Já jsem to srovnání použil hlavně proto, že Karlův most je vlastně principiální ukázkou toho, jak dobře funguje architektura a umění. A já ten příklad vlastně používám proto, že když slýchám, že proč se tam ty věci kulturního rázu dějou, tak často poukazuju na ten Karlův most a ptám se, proč jezdí tolik lidí do Prahy.
0: Návrh na oživení okolí mostu, na jehož výtvarném řešení jste se podílel, vyhrál v architektonické soutěži. Jak jste o okolí mostu přemýšleli? Co je váš cíl?
1: Já když jsem poprvé viděl siluetu toho mostu v nějakých vizualizacích, tak to byla láska na první pohled. Řekl jsem si, to je opravdu elegantní záležitost. Momentálně tou svojí existencí a tou zdařilostí té stavby, protože si myslím, že ta stavba se skutečně podařila. Nebylo to jednoduché, protože vlastně tvarovat architekturu tímto geometrickým neokubistickým způsobem je stavebně složitý, ale stálo to za to. A my jsme vlastně nechtěli vůbec zasahovat do té zbytnělé elegance toho mostu a zaměřili jsme se vlastně na jeho, já tomu říkám jako trauma pointy, složitý vlastně místa přilehlý k tomu mostu.
0: Ono to nebývá moc atraktivní u mostu, pod mostem. Pod mostem, když se řekne, že někdo je pod mostem, tak je to spíš něco, co není moc hezké.
1: Právě. Skoro člověk z toho cítí až zápach. A tomu zápachu jsme chtěli vlastně předejít. Takže to uvažování bylo na jednu stranu velmi lapidární. Takže když začnu třeba tím Podolím, tak právě tam ta mostovka toho mostu vlastně vytváří, přirozeně zastřešuje 42 metrů dlouhou a téměř 17 metrů širokou plochu, která kdyby vlastně nebyla zaopatřena, tak bude chřadnout. A tomu jsme právě určitě chtěli předejít a vlastně úplně zase nějakým intuitivním způsobem jsme dál štěpili vlastně ty plochy toho mostu a samovolně nám z toho vypadnul skatepark, protože po kubismu se prostě dobře skateuje. Ale protože nám to přišlo příliš jednoduchý udělat tam jenom skatepark, tak jsme chtěli vytvořit vlastně nějaký multikulturní platformu, prostředí, kde se vlastně, kde bude život.
0: Tam bude i jukebox?
1: Bude tam i varianta jukeboxu, public jukeboxu.
0: Co se tam bude dát pustit?
1: No, jak to říct? No určitě to bude neortodoxní akustický zážitek.
0: Takže spíš náladová muzika?
1: Vše. Nebo takhle. Určitě nemůžeme právě postihnout vše, ale můžeme se snažit o velmi širokou nabídku. A jenom vysvětlím, to bude fungovat tak, že si najedeme prostě tím našima telefonama na QR-ko a to menu se nám objeví vlastně v těch telefonech, který máme pořád u sebe. Ale ten výběr nebude probíhat podobně klasicky jako na Spotify, nebo tak, že bych měl seznam oblíbených skladeb, ale budu se nejdřív muset ztotožnit vlastně s nějakou náladou, takže my máme vytvořených 33 kategorií, který vlastně si bude muset vybrat, jestli jsme nostalgic, happy,
0: takže to bude podle
1: dance,
0: nálady.
1: Podle nálady a pak půjdu do toho menu.
0: Vy všechno, co jste navrhli a vymysleli, tak jste si museli všude, kde bylo potřeba, oběhat. Vy jste osobně chodil na ty úřady, instituce, kde to nejvíc drhlo.
1: Tak mám-li být upřímný, tak ono to drhne do
0: test.
1: Ale zároveň jsem stoprocentně přesvědčen, že všechny komplikace společně zvládnem. Je to pro mě exkurze par excellence do systému městské správy, do systému stavebnictví, do systému legalizace umění. A musím říct, že mě to teda docela proškolilo. Je to zajímavý zážitek, zajímavá zkušenost, ale teď si myslím, že se nám to prostě podaří, ale bude to ještě trvat skoro rok.
0: Zakázali vám něco, co jste vymysleli? Nebo měli problém s něčím, co jste přišli? Jako řekli jsme, my bychom chtěli tohle. A řekli, no tak to ne, to je moc.
1: Ne, to v tomhle smyslu to probíhalo velmi, bych řekl, svobodně. Jo? Ono to taky trvá jako docela dlouhou dobu, takže se ten projekt nějak jako vyvíjel. Ale já tu Prahu vlastně musím jako pochválit, protože jestliže se nám to podaří, jakože fakt podaří, tak se stalo něco výjimečného a je to synergie mnoha lidí. Ale rozhodně nečelili jsme nějaký cenzuře, to ne.
0: Já jsem se tam byla podívat na tom mostě schválně, abych viděla, v jakém stavu to podmostí je a pořád je to teda staveniště. Stihne se to za rok?
1: Pánové, kteří postavili vlastně tak složitou stavbu toho mostu, tak teď už ten spodek pro ně podle mě je jenom takový dovětek, i ačkoliv tvrdí, že je to pořád složitý, protože ano, kubismus, proč trval kubismus tak krátce, protože bylo složitý ho stavit.
0: Jak blízko jste byli právě s architekty mostu, když jste přemýšleli o tom, co bude pod ním, tak museli jste to hodně probírat s těmi autory návrhu?
1: Tak jmenovitě s autorem mostu Radkem Šímou je velmi symbiotická spolupráce. To taky nebývá úplná samozřejmost, aby lidi dokázali vzájemně si naslouchat, věřit si
0: a shodnout se
1: a podporovat si, takže nám to fakt vyšlo a jsem za to rád. Takže Radek nás dost vlastně nechal svobodně uvažovat o tom místě a vlastně od samého začátku máme víceméně jen a jen shodu o tom, co od toho místa očekáváme. A za architekta to je jako skvělý, protože oni si hrozně často chtějí ty věci jako dotáhnout sami, ale když pozvete ještě jako někoho, tak získáváte velkou šanci, že přinese něco, co vy neimaginujete, ale musíte být k tomu jako otevřená.
0: Když zůstaneme na Zlíchovské straně mostu, tak tam se připravuje zahrada světel. Vy jste tam scháněli lampy z různých měst z celého světa. Jak se vám tenhle nápad rodil v hlavě?
1: Zase, na tom Smíchově podobně jak v Podolí jsme uvažovali velmi racionálně. Tady je most, přijíždí vlastně do křoví plného prezervativů a injekčních stříkaček. Vedle stojí nejvíc přepadávaná pumpa v Praze a asi by se s tím mělo něco udělat, když je tu ta novostavba dopravní. A to místo je velmi specifický, protože je sevřený brutálním způsobem vlastně tou městskou infrastrukturou. Z jedné strany projíždějí vlaky na Smíchov, z druhé strany jezdí auta na Barandovský most, nad tím jezdí tramvaje, autobusy. No, je to prostě uprostřed urbání džungle a to mě právě přišlo jako skvělý. A aby tam bylo něco, co vás vlastně zaujme, když jedete tím vlakem a periferním viděním uvidíte něco, co vaše oko zaujme, tak to musí být vidět, musí to být vysoký, když to svítí, tak je to taky dobrý. A zase jsem se vrátil vlastně k těm lampám veřejného osvětlení a tam byl právě takový krátký zádrhel. Mně se nechtělo už, protože jsem s tím pár věcí už udělal a říkal jsem si, to je pořád ta tónina, kterou už jako hraješ. Ale bod zlomu byl právě v té myšlence, že budeme pracovat s těma svítidlama veřejného osvětlení z celého světa a ta je vlastně natolik nosná nebo silná, že se to rychle zlomilo a dokázali jsme si představit, že když nám to půjde, to jsme samozřejmě nevěděli, jak nám to půjde, takže by to mohlo dobře fungovat právě v té symbolické rovině, protože ten projekt se oficiálně jmenuje Světla proti temnotě. Takže těmi třemi slovy dokážeme docela naznačit, o co kráčí.
0: Takže o co kráčí? Co je to za symbol světlem proti temnotě?
1: Tak,
0: máte pocit, že žijeme v nějaké temnotě, nebo že se k ní blížíme, nebo je v tom něco víc?
1: No tak samozřejmě, že žijeme v temnotě, teď jak letěli ty kosmonauti k měsíci, tak jeden z nich říkal, že je vlastně nejvíc na ní zapůsobila ta temnota kolem nás. to musí být obrovský zážitek, takže ona skutečně kolem nás je a bohužel se v tom reálném světě projektuje i do všech těch temných věcí, které se prostě dějou. A to světlo vždycky fungovalo jako nějaká kontradikce tomu, nějaká, že jo, dualita, prostě to jsou takové jasné věci. A když právě se pokusíme přivést symbolicky to světlo ze všech koutů světa na to jedno specifické místo v Praze, tak si myslím, že to prostě je čitelný, o co nám jde, poukázat na nějakou pozitivní energii toho světla a propojit vlastně ten svět na tomhle divným periferním brownfieldu v Praze.
0: Kolik těch lamp se vám povedlo sehnat?
1: Tak já ty čísla mám naučený. My máme 82 států, to je docela dobré. Mm-hmm. Tady musím opravdu vyzdvihnout pečlivou mravenčí práci kolegyně Jany Ptáčkový. A máme 154 pozic, to znamená, pozice znamená víceméně město. To vysvětlím, proč ty čísla jsou takhle různý. Z Německa máme třeba, z Berlína, z Hamburgu, z Mnichova, z Čech máme samozřejmě toho spoustu. Takže těch jednotlivých pozic je 154.
0: Takže tam bude 154 stožárů?
1: Ano, 163, protože některé pozice mají dva stožáry a máme tam 440 světelných zdrojů. Mm-hmm. To jsou jakoby ty žárovky.
0: Vy budete dělat ty stožáry? Nebo děláte stožáry? Protože vy jste chtěli jenom to osvětlení, tu lampu.
1: Ano, přijíždí jako ty lampy, jako takový.
0: V čem budou ty stožáry jiné, než jsou obvyklé stožáry u lamp?
1: Tak právě, my vlastně, tohle je důležitý detail. My nemáme od začátku ambici být muzeum světla, veřejného osvětlení, tudíž my pracujeme velmi svobodně a sama jste už, myslím, použila to slovo zahrada světel, což je vlastně takový jako druhý název vlastně té věci, takový přirozený. A když uvažujeme o tom jako o zahradě, což já tak uvažuju jako o botanické zahradě, že vlastně přivážíme ty květiny a ty byliny z celého světa, tak spíš je to volná práce s tím jako sochařská, jo. A takže my se často inspirujeme nějakým tvaroslovým estetikou těch původních míst, jako z Mexika, z Betlem a z Mongolska.
0: A odkud nejdál máte lampu?
1: Tu jsem měl včera v ruce, to vím. Je to souostroví Tonga. Mm-hmm. To je prostě v Tichomoří. To je protinožská lampa, jak blázen.
0: A která lampa se vám líbí nejvíc? Je tam nějaká, co jste si řekl, to je super lampa, krásná, to by mě nikdy nenapadlo takhle vytvořit lampu, sestrojit.
1: Jaj, tak tohle mě zaskočí, to je taková Sofína volba, já mám radost z každého světla, který přijede, ale máme krásky třeba z Dublinu, z Budapešti, máme nádherný historický světlo z Řetězového mostu, nevím, já mám rád všechny.
0: Vy tam máte taky sochu kluka s velkou hlavou, na té druhé straně zase. Hmm. Proč má velkou hlavu?
1: No, protože právě ten souboj světla a temnoty probíhá i v našich hlavách a velmi snadno se vám stane, že se vám z toho docela solidně zvětší.
0: Vy kromě těch instalací, o kterých jsme teď mluvili, taky máte v hlavě přestavbu pumpy, která je přilehlá, je tam z mostu vidět. Jak vás to napadlo a jak na to reagoval majitel pumpy, když jste za ním vy osobně přišel a řekl jste, prosím vás, já bych chtěl tuhle pumpu změnit úplně od základu.
1: No, když jsem tu myšlenku třeba sdílel se svými přáteli, tak většina z nich si klepalo na čelo a říkalo si, to jsem zvědavý, jak tam dopadneš. Vysvětlím. My jsme o ní samozřejmě od začátku věděli, ale když jsme se jako dostávali dál a dál a vlastně jsme obklíčili tu pumpu vyloženě jako z téměř dokola, tak nastal okamžik, kdy bylo dobrý zaklepat na dveře toho nájemce, protože ty pozemky jsou už o magistrátu, a zkusit je oslovit. A já jsem tehdy měl jenom opravdu jako minimální jako ambici, která mi přišla, že by bylo skvělý, kdyby se podařilo, že bychom to aspoň odstrojili od těch jako divných plastů, prostě, které vidíme všude u těch dálnic a nějak to prostě zkultivovali. A tehda ten původní, tehdejší ředitel, můžeme tady říkat ty firmy, jo?
0: Orlen, protože to všichni ví, jak vypadá ta pumpa.
1: Tak ředitel Orlenu, když jsem mu ukazoval, že jsou obklíčený, tak on se mě takovou čechopolštinou zeptal, a vy to chcete zbužať nebo přestávět? Jsem mu říkal, tak zbužať to je jako možná moc jednoduchý, pojďme to přestávět. No od té doby probíhá takový zase trošku prostě příliš zpomalený, tak to bývá proces konverze té benzínové pumpy. My jsme původně chtěli tam udělat knihkupectví, kde si bude možný natankovat. Teď jsme se od toho z ekonomických důvodů asi museli trošku odklonit. Nicméně to, že se ta pumpa má konvertovat, to, že tam bude nějaká svébytná unikátní architektura, to se podaří. A když se to podaří, tak já budu mít pocit, že jsme skutečně to území toho brownfieldu komplexně vlastně přetvořili.
0: Když tam nebude knihkupectví, co tam tedy bude v té pumpě, kromě jiného, než že tam bude moc člověk natankovat?
1: Tak ona má fungovat automaticky, protože už teď v noci je na kartičky, právě aby tam nebyl personál ohrožen právě nočním provozem. Tak bude tam prostě nějaký typ občerstvení nakonec, což je taky dobře, protože to místo potom získá nějaký středobod nějakého prostě jako refreshmentu. Nevím.
0: A už to nebude vypadat jako pumpa?
1: Moc ne.
0: To bude taky za rok.
1: To by byl zázrak. Jo, kežby, ale já když pozoruju, jak vlek je vlastně práce kolem architektury, tak už to vidím všechno v trochu jiných časových horizontech.
0: Říká Krištof Kintera, umělec, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V jednom rozhovoru jste řekl, že u opravdové tvorby, tak jak si ji představujete vy, je na místě jistá bezohlednost. Jak to myslíte?
1: To jsem řekl, jo.
0: To jste řekl. Proč? Že se nemáte ohlížet na to, co je okolo.
1: Ano, jasně. Tady musíme vlastně správně číst to slovo bezohlednost. Jasně, to nad tím si asi jako stojím. Jistá nekompromisnost, neohlížet se vlastně na to, co si o tom kdo bude myslet, jestli si to koupí, nekoupí, jestli to bude považovat za příliš jednoduchý nebo dětinský. Hovoříme vždycky hlavně sami se svým vnitřním hlasem a tím bychom měli poslouchat.
0: Platí to i o takové stavby, jako je Dvorecký most, nebo když je to práce na zakázku, tak tam ta bezohlednost musí jít stranou?
1: No tak to právě, jo, to jsou úplně diametrálně odlišní disciplíny. Jo. Já, prostě v tom veřejném prostoru v architektuře podleháme jako příliš mnoho schvalování, očekáváním, restrikcím, povolovacím procesům, stavební dokumentaci, dokumentaci pro výběr zhotovitele,
0: realizační
1: dokumentace stavby. No prostě tabulky, výkaz, výměr šílený, jo. A já když dělám jak umění, který právě nemá zadavatele, zadavatelem je pouze moje hlava, moje mysl, a nemám de facto ani odběratele, tak jsem naprosto svobodný, já se v tom teda cítím fakt líp.
0: Takže tam můžete být bezohledný,
1: i k sobě.
0: Když to práce na zakázku, ta bezohlednost musí jít stranou.
1: Ano.
0: V souvislosti právě s Dvoreckým mostem se znovu otevřela debata o veřejném prostoru. O tom, jak vypadá, jak nás ovlivňuje, jestli nás vůbec zajímá, v jakém prostoru žijeme. Vidíte v čase změnu v tom, jak lidi vnímají to, v čem žijí, jestli je to zajímá, jestli to chtějí vůbec řešit?
1: Mm-hmm. Jo, tak to je dobrá otázka k zamyšlení. Já si ten posun vlastně vnímám určitě, hlavně ale ve srovnání s dobou minulého režimu, kdy si myslím, že ani nešlo si představit, že by veřejný prostor šel nějak měnit. Všechno bylo řízené zhora, všechno podlehalo nějaký té správě komunistické strany, takže tam ta ambice ani nemohla být. Od té doby, co žijeme ve svobodné zemi, tak si myslím, že se ten zájem až exponenciálně vlastně vzrůstá a tím, že můžeme v tuto dobu velice snadno artikulovat a někdy až i štěkat, možná až zvracet naše názory do sociálních sítí, tak si myslím, že to je ta exponenciála toho, protože teď každý si něco myslí a může to zveřejnit třeba o Mostě nebo o nějaký situaci před Popelnicí.
0: Je něco, co vás osobně, když jdete po ulici a vidíte ten veřejný prostor, jako bezpečně vždycky vytočí?
1: Jaj, no já se snažím se moc nevytáčet, ale teď úplně přesně nevím, já jsem vlastně docela jako optimisticky, mám taky optimisticky naladěn, vidím zejména na té Praze, že se třeba hodně zlepšilo podmínky pro cyklistiku, máme tady daleko víc vlastně těch stezek. S uměním je to složitější, protože to je taky další téma, jo, a ono taky, když to bude na každém rohu, tak to možná trošku devalvuje vlastně tu, ten jeho dopad, vlastně tu jeho radiaci, takže oni na to nejsou na všechno jednoznační odpovědi, jo, a teď to tady do mikrofonu říká někdo, kdo to vysypal na Smíchov a do Podolí a jo, a já jsem si to vědom, ale dělal jsem to podle svýho nejlepšího vědomí a svědomí.
0: Vy jste loni v září pro Seznam zprávy řekla, teď budu citovat, jsem přešťasten, že můžu žít ve společnosti, která mě nechá hrát si a lidi to navíc baví. To je obrovský dar. Platí to pořád? Máte ten pocit svobody, že to lidi baví, že vám do toho, co vy si děláte, nikdo nemluví?
1: To platí. Já si to uvědomuji skoro každý den a je to fakt vzácná věc. A když si to člověk jako uvědomí, tak najednou i ty nějaký malicherný komplikace a tak považuje vlastně jenom za takový koření, nebo nějaký průvodní vánky toho, co tady žijeme a měli bychom si toho fakt vážit, žijeme ve svobodný zemi, musíme teda samozřejmě být pořád ve střehu a nezapomínat na tom, že to není samozřejmost, prostě to jsou takový, zní to jako fráze, ale já to myslím upřímně.
0: Co to znamená, když člověk řekne, musíme být ve střehu? Vy jste ve střehu?
1: Snažím se, ale já nejsem jako nějak politicky aktivní, ale když mě něco štve, tak se stavím na tý Letný. Myslím si, že nezměním to prostě nějakým poustováním věcí na sociální sítě, to asi ne. Já jsem dokonce i trošku skeptický, zdali pak to umění má nějakou moc.
0: Vy optimista, jste skeptický.
1: No tak jsou to věci, o kterých jako člověk přemýšlí a nejsem si jistý, jestli třeba umění dokáže vyřešit nějaký třeba ekologickou problematiku a tak. Je to spíš manifestace postojů těch autorů, ale když chceme měnit třeba něco ve společnosti nebo v té ekologii, tak to rozhodně nebude ve sféře jako výtvarného umění a v galeriích.
0: Vy jste říkal, že nemáte zadavatele, že v zadavatele máte jenom v hlavě a že nemáte taky ani odběratele často, ale vaše díla se prodávají za vysoké částky, ale taky třeba za štangli salámu. Jsem četla, že jste svoje dílo někomu dal. Jak se to stane, že někdo dostane od Krištofa Kintery něco za šišku salámu?
1: Tak byl to salám lovecký. Nebyl
0: to je základ.
1: Nebyl to uhrák. To se prostě stane tak, že mě baví relativizovat i tu někdy až příliš ustálenou situaci kolem toho trhu s uměním, jo, protože jednou jeden kamarád řekl, že každý biotop má mít svého škůdce.
0: Takže vy jste škůdce.
1: A mě trošku baví hrát tu roli toho škůdce, takže proč já bych jako autor nemohl svůj obraz někomu věnovat právě za štangli salámu. A druhý den si od něj nechat vrátit a prodat jí třeba za 500 000.
0: Vy jste v interview ČT24 před 5 lety řekl, že umění má být i drzé a ošklivé, hlavně ať se něco děje. Napadá vás nějaký příklad něčeho, co je ošklivé, drzé, ale hlavně, že se to děje?
1: Myslíte ve vztahu k mojí tvorbě?
0: Ne, myslím obecně. Cokoliv vás teď napadne třeba v Praze. Co je drzé, ošklivé, ale hlavně, že se to děje.
1: To mě docela napadá, no.
0: Tak nám to řekněte.
1: Tak já dám hádanku, no. Je to veliký, mává to křídly.
0: Letadlo. Na obchodním domě v centru Prahy.
1: Třeba. To docela sedí jako odpověď na vaši otázku.
0: To byl Krištof Kintera. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
1: Taky děkuji. Mějte se všichni v míru.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky.
4: Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
3: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Klír na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
4: Koncem 60. let Klír přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
3: Jiří Klír byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
4: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
5: Radiožurnál 11 hodin. Právě má Jana Gulda. Přítomnost vojáků USA v Německu je v zájmu Berlína i Washingtonu, říká německý ministr obrany. Policie pátrá po muži, který utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku, může být nebezpečný. Pastrňákův gól hokejistům Bostonu nestačil, v play-off NHL končí. Na silnici 7 z Prahy do Slaného před omezením u letiště popojíždí kolony v obou směrech. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Přítomnost amerických vojáků v Německu a v Evropě je podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse v zájmu obou zemí. Řekl to v reakci na oznámení Spojených států, které plánují z Německa stáhnout 5000 svých vojáků. To se podle něj dalo předvídat. Pistorius taky prohlásil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. USA budou jejich počty snižovat postupně v příštích 6 až 12 měsících. Policisté pátrají po 21letém Samuelu Šťukovi, který včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Je odsouzený za násilnou a drogovou činnost a může být nebezpečný. Radiožurnálu to řekla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. Do pátrání po vězni je podle ní zapojený i vrtulník s termovizí.
6: Hledaný Samuel Šťuk je vysoký asi 170 cm štíhlé postavy, má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Dalším výrazným markantem jsou jeho tetování, kdy pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí má vytetovaný nápis Bianca.
5: Richterová taky varuje, aby se lidi nepokoušeli muže zadržet sami. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Československá obec legionářská právě teď otevírá bunkr u bývalého autobusového nádraží v Berouně. Do železobetonového opevnění bude možné nahlédnout až do 16 hodin. Objekt se otevírá obvykle dvakrát do roka, říká předseda místní organizace Jan Souček.
7: Vidění jsou dobové zbraně a příslušenství, výbava objektu jako takového a doplňkový program se sestává z výkladu, možností výhledu z periskopů, z objektu a seznámení s historií a případně i situací obrany tehdy Berouna.
5: Klimkovice si dnes připomenou konec druhé světové války. Akce Ozvěny roku 1945 oživí vzpomínky na historické události spojené s osvobozováním města od nacistů. Lidi spolu s kronikářem zamíří na důležitá místa spojená s druhou světovou válkou a dozví se podrobnosti o posledních dnech okupace. Ulicemi města odpoledne projede kolona historických vozidel, která zaparkuje na zámku. Řekl to nezávislý starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
8: Návštěvníci si budou moci vozidla prohlédnout zblízka a část programu nabídne i projížďky na historické technice. Věříme, že lidé přijdou nejen kvůli zájmu o vojenskou techniku, ale také proto, že právě dnes je důležité připomínat si oběti války a uvědomovat si, že mír a svoboda nejsou samozřejmostí.
3: Sport. Hokejista David Pastrňák dal díky asistenci Pavla Zachy gól. Boston přesto prohrál 1-4 s Buffalem a vypadl tak z playoff NHL v prvním kole. Končí také Utah s brankáři Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem, a to po prohře 1-5 s Vegas s Tomášem Hertlem. Obě série skončily 4-2 na zápasy. 3-3 je to mezi Montrealem a Tampou. Hosté v noci zvítězili 1-0 v prodloužení. A v neděli se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví ředitel komunikace Rančeku Jiří Nečásek.
9: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční, vynese hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
3: Hlavní závod začne v neděli v 8 hodin a o jeho průběhu na této stanici uslyšíte.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D10 za Prahou, omezení na sedmičce u letiště. Pokud vyrážíte z Prahy po dálnici D10 směr Boleslav a Turnov, připravte se na zdržení těsně za nájezdem od Černého mostu. Přibližně 15 minut zabere trasa k omezení u sjezdu na Horní Počernice na 3,5 km. Levý pruh tam zabrali silničáři. Sedmička Praha Slaný. Před omezením u letiště se sunou fronty v obou směrech. Od okruhu se brzdí za Evropskou, od Slaného za sjezdem na Tuchoměřice na 3. kilometru. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů a hned dvě komplikace na trase. Nejprve před omezením u Petrohradu. Kolona od Bílance je téměř na půl hodiny. O kus dál za odbočkou na Žlutice pracují na vyproštění havarovaného kamionu z příkopu. Projíždí se ke Varlově. Kratší zdržení naberete z obou stran. A D1 směrem z Prahy do Brna. Zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na stém 37. kilometru stojí v odstavném pruhu dvě osobní vozidla. Nejsou vůbec nějak označená. Posádka sbírala z vozovky rozházený náklad, teď už jsou oba jízdní pruhy opět průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
13: Já to považuji za velmi nešťastné.
14: Víte, co je to pasy?
15: Naše země nevzkvétá.
16: To jsou všechno lži.
17: Slibuji věrnost České republice.
18: Že nikdy neodstoupím. Nikdy.
2: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
19: Je rozdíl mezi spořit na důchod a investovat na důchod.
20: Spořit si může ten, kdo má peníze na zbyt, což prostě pro řadu českých domácností neplatí.
21: A Davide, jsou spravedlivé důchody?
22: Já si myslím, že spravedlivé nejsou.
19: V mým uvažování by byl systém spravedlivější, kdyby více než dnes kopíroval to, kolik si ty lidi vydělávají.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
23: Tenhle díl podcastu natáčíme v pondělí 27. dubna 2026 v 10 hodin 4 a půl minuty dopoledne, což je ale jedno, protože do vydání téhle epizody chyby systému se asi v oblasti důchodu nic nestane. Naším speciálním hostem je Vladimír Bezděk. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuju za pozvání.
23: Ekonom, předseda představenstva investiční společnosti Avant, člen týmu externích poradců prezidenta republiky, předseda první i druhé Bezděkovy důchodové komise a také bývalý člen Národní ekonomické rady vlády, je to tak. Udělíme si terminologicky jasno, protože my budeme chvíli říkat asi důchody, chvíli penze, že v tom není rozdíl.
0: v zásadě pro běžnou řeč je to jedno.
1: Ale je tam takové to adjektivum starobní důchod, což nezní úplně dobře, vám řeknu jako důchodce. Nedá se to nějak změnit? Starobní.
0: Tak přiznám se, teď jste mě tou otázkou dokonale zaskočil.
1: To ani první, ani druhá Bezděkova komise neřešila.
0: Čekal jsem lecos, ale ne otázku na adjektivum. Jo. Nic mě nenapadá, přiznám do éteru.
1: To nevadí, vás asi taky ne, Apoleno a Davide. Apoleno, spoříte si na důchod?
20: No něco málo ano, ale přiznám se, že teda až v posledních letech jsem s tím začala, ne úplně přes nějaké ty pilíře nebo přes ty bankovní pobídky, kde jsem tam měla nějaké to důchodové připojištění od mé banky, ale spíš skrz to, že jsem se prostě rozhodla nějak trochu investovat a ten polštář si vyrábět tam, ale dala jsem si tam takové podmínky, že nechci investovat do fosilního průmyslu a do zbrojařství a tak dále a tak dále, takže jsem si postavila takový, řekněme, udržitelný malý pilířek.
1: By mě zajímalo, co si myslí teď pan Bezděk, když tak jako udělal mimicky, zajímavé.
0: Napadlo mě, jako vy jste řekla udržitelný, mě běželo hlavou ESG, jo, ta populární třípísmená zkratka.
1: Davide, spoříte si na důchod?
15: Já si spořím, nebo respektive mám 3 děti, takže všechno napínám na to, abych je nějakým způsobem dokázal uživit a přivíc do dospělosti a nějak jsme to všechno všichni ve zdraví psychickém i fyzickém přežili. Ale spořím se a myslím, že jsem vlastně dobrý příklad toho, jak Češi jsou spořiví, vlastně starají se o sebe, akorát to nějak pak nevíde. Já si spořím asi 1500. Je to ta motivace, že škola, kde učím, mi k tomu dává nějaký příspěvek, tak to přiznám, že je to to hlavní. Takže to dohromady není vlastně zas tak málo peněz. Myslím si, že hodně posluchačů si spoří měsíčně méně než těch 1500. Akorát v tom doplňkovém penzijním spoření jsem v tom špatném fondu. Prostě místo, abych měl za sebou nějakou tu dynamičtější část, kdy mi to nějakým způsobem třeba skáče, ale něco to udělá v tom věku, kdy ještě vím, že prostě budu desítky let na trhu práce, tak vlastně jsem v tom nejkonzervativnějším, moc to nic nedává a už vím roky, že to vlastně mám změnit, ale je to přesně takové to, co podle mě má lesjaký posluchač, tak jsou tam ty příspěvky od zaměstnavatele, ten stát mi něco dá a pak už tomu stejně moc nevěřím. Takže na závěr z toho bude prostě nějaká ta 500 k důchodu a to je určitě to, co ten systém nechce a není to udržitelné.
1: Jediný důchodce v tomto studiu si spořil penzijní připojištění, tuším, že od 33 let. To znamená od nějakého roku 1993. Když tedy dovršil nároku na důchod, tak si jediný důchodce v tomto studiu řekl, že by si to mohl vybrat. Nebyla to nějaká omračující částka za ta léta. A ještě mi to chtěli zdanit 15%, pane Bezděku.
0: Opravdu?
1: Opravdu, jo. Ano.
0: A zdanili?
1: No ne, oni řekli, ať si to převedu, řekla ta společnost, no. Ať si to převedu na jiný produkt, ještě chvíli jim to tam nechám a že už potom se to nezdaní a pak si to můžu vybrat jako celé. Aha. Tak jsem to udělal. No.
0: Takže jste to nezdanil.
1: Nezdanil no, nakonec, ne, ale tak jako, kdyby u nich nepřišla takhle velkorysá nabídka. Takže už tohle první kolečko otázek a odpovědí jasně dokazuje, že spořit si na, takzvaně na důchod není úplně jednoduchá věc, je to tak?
0: No, tady bych se toho slovíčka přidržel, spořit nebo investovat. Mm-hmm. Já myslím, že to, co říkal kolega, je spořit. Mm-hmm. Kdybych to měl posluchačům vysvětlit, tak opravdu ano, každý měsíc odkládám stranou nějakou částku, ale vlastně v té fázi zhodnocování těch peněz nepodstupuju téměř žádné riziko. Zaznělo zde, že kolega je v konzervativní variantě, čili velmi bezpečné, že je v ní už dlouho, navzdory tomu, že vlastně racionálně ví, že to není dobrá volba, tak místo, aby udělal investici a před 10, 15, 20 lety, kdy si ten produkt založil, nebo 10 asi, protože je to doplňkové penzijní spoření, tak aby šel do té dynamické strategie, kde ty výnosy budou přece jenom dlouhodobě v průměru vyšší, tak jde tou cestou jako při zdi toho spoření. Takže, abych nemluvil dlouho, je rozdíl mezi spořit na důchod a investovat na důchod.
15: Já pardon, jestli můžu do toho skočit, jestli to teď uvědomuju a probírám si to, jak vlastně máme v hlavě často oddělené to, že to doplňkové spoření je opravdu spoření a pak někde zkoušíme nějaké investice. Ono to má být jako nějakým způsobem dohromady a zase znovu dosvědčuju, ano, racionálně to vím, ale nedělám to. Někde mám nějaké investice, jsem ochotnej tam něco tratit, zde jsem sleduju, co americký prezident vymyslí, nevymyslí, pak se přesvědčuju, že se na to nemám podívat, protože vím, co se tam asi stalo v těch investicích. ale vlastně vůbec to nemám prolinkované s tím spořením, kde vím, že něco mi dává zaměstnavatel, něco stát, pak si to vezmu poplatky a vlastně ani o tom nepřemýšlím jako investici, což je špatně.
1: A Polena?
20: Ale to je, myslím, přesně ten důvod, proč já jsem se po nějakých letech, kdy jsem měla pocit, že to spoření mě vlastně nepřináší nic, nebo té rodině nepřináší nic, rozhodla pro to zas druhou variantu, která je samozřejmě na hrozně taky dlouhou trať, taky tam samozřejmě počítáme v rodině s tím, že to bude trvat třeba 30, 25 let, než se to začne nějak zhodnocovat, ale i ta možnost toho, že jsem třeba našla způsob, jak investovat z mého pohledu eticky, byl pro mě hodně důležitý a motivoval mě k tomu, že to můžu zkusit, byť jsem člověk, který si myslím, že má jako poměrně nižší finanční gramotnost a nikdy jsem tyhle ty věci úplně neřešila, ale ten konzervativní model, který mi někdy založili, pamatuju si rodiče, když jsem šla na vysokou a nakázali mi tady, jestli budeš 500 dávat měsíčně z brigád a tam nic nerostlo úrokově, tak nakonec mě hodil zase na tu druhou stranu. A vůbec nevím, co z toho je správný teďka.
1: Pane Bezděku, co vlastně má stát lidem ve stáří garantovat a kde začíná ta jejich vlastní odpovědnost?
0: No, to je dobrá otázka. Podle mého názoru, a je to jenom můj názor, není to určitě jako vytesáno do žuly jako nějaká pravda pravdoucí, tak já myslím, že stát by měl obecně, to znamená nejenom ve stáří, ale i ve stáří, by měl lidem a společnosti garantovat, že nepropadnou do nějaké chudoby. Že stát, ale jako společnost, kterou všichni a v některých oblastech vlastně pod hlavičkou státu vytváříme různé systémy, tak budou fungovat prostě jako nějaká záchranná síť. A v ideálním případě nejenom jako síť, kam propadneme a teď už se s ní neodlepíme, takže pak by to byla taková trošku jako lepidlo, bažina, ale jako trampolína. Že tam prostě něco se nám stane, přijde nějaká událost, šok, rodinný, ekonomický, síť nás zachytí a pomůže nám jít zase zpátky nahoru, když to doplníme nějakým vlastním úsilím a snahou. Tohle by podle mě měla být inteligentní sociální politika státu ve všech oblastech a tedy i ve stáří.
1: A ruku v ruce tedy i s nějakou individuální odpovědností.
0: Ano, a vytvořit pak podmínky k tomu, aby samozřejmě, jelikož to je jenom, když to použiju příměrem, to je jenom ten chleba v lepším případě s máslem, ale chleba s máslem se časem přejí, tak by bylo dobrý si na to občas dát třeba i nějaký džem, marmeládu, něco dalšího a ten přídavek, to bychom si každý měli udělat sám. A stát by nám k tomu ano, měl vytvořit nápomocné podmínky, ale ne nás vodit za ručičku až jako do konce našich dnů a kroků.
1: I v odpovědi pana Bezděka byl kondicionál, byl tam podmiňovací způsob. Stát by měl, to znamená, Apoleno, podle vašeho názoru, tohle zatím nedělá?
20: No, určitě to nedělá, taky si myslím, že ten problém kolem toho individuálního důrazu na to spoření bude vždycky, dokud se třeba nějak chytře nezreformujou daně u nás, narážet na nějaké nerovné daňové zatížení a jednoduše se dá říct, že spořit si může ten, kdo má peníze na zbyt, což prostě pro řadu českých domácností neplatí. A my dnes víme, a věnovali jsme se tomu kolikrát i v chybě systému, že je možné třeba nastavit ten systém tak, aby tu daňovou zátěž nenesli třeba nízkopříjmoví pracující. A tím pádem se jim neprodlužovala až do toho stáří jako nějaká zátěž, kdy oni potom nesou dál tu zátěž chudoby. A myslím si, že v tomhle by ten stát skutečně mohl už během toho pracovně aktivního života těm lidem trošku pomoct, nastavit ty podmínky tak, aby ty nerovnosti snižoval. Připomenu tady třeba nedávný výzkum minimální důstojné mzdy, který se letos zaměřoval primárně na majetkové nerovnosti. Zkrátka, když ti lidé, kteří nemají momentálně z čeho spořit, dostanou prostor, aby spořit mohli, tak si myslím, že to jim pomůže a může to nějakým způsobem i posunout dopředu, ale my bohužel vidíme, že to se momentálně úplně neděje a že v nás potom i přetrvává taková automatičnost a samozřejmost toho nároku, že já jsem celý život tvrdě pracoval za neúplně důstojnou mzdu, odříkávali jsme se s rodinou a teď chci mít ten klid na stáří, zaplacenou nějakou jakž takž penzi a už se o nic moc nestarat. A já to vlastně dost jako z hlediska nějaké psychologie toho daného pracujícího, chudšího, z chudší domácnosti chápu, protože on může mít pocit, že tomu státu investoval sám v tom svém fyzickém nebo pracovním kapitálu hodně a že najednou chce, aby ten stát mu to vracel. Ale my se samozřejmě důsledkem té demografie dostáváme do situace, kdy tahle úměra prostě platit nemůže. No.
1: Co by měl dělat stát, Davide?
15: No určitě by měl nějakým způsobem udělat to, aby fungovala ta trampolína. Ona nefunguje. Pokud 80%, nebo teď nevím přesné číslo, pan Bezděk to bude vědět, 80% ze seniorů nějak tak osciluje kolem toho průměrného důchodu, občas teda v těch médiích, že někdo má tu rentu 240 tisíc, někdo teda, že opravdu má naprosto mizerný minimální důchod, protože se někde na něco zapomnělo, je tam díra, je tam chyba systému. Dobře, ale 80% je okolo toho průměru, proto mimo jiné taky vidíme v té politice to, co vidíme, protože je to strašně snadno uchopitelná skupina seniorů. Všichni i z mého okolí všichni mají zhruba tak nějak ten stejný státní důchod, nic moc navíc. Možná si vybrali tu 500 z toho doplňkového spoření a to je tak všechno. A to se snadno uchopuje, ale vlastně nefunguje tam ta trampolína. Tam má být prostě, že občas opravdu slítneme, ale vymrštíme se nahoru a jsme nějakým způsobem motivováni, aby celý život jsme na to nějakým způsobem mysleli. Ano, rozumím, nízkopříjmoví nemají si z čeho odkládat. Skutečně, když já jsem řekl tady 1500 odložit si, to je skutečně pro spoustu lidí jako nemožné si měsíčně odložit 1500, ale třeba možná se dostaneme k porovnávání poplatku a výkonnosti toho třetího pilíře na Slovensku a u nás. Tam je opravdu chudší lidé dokáží nějakým způsobem to málo peněz, nebo mají systém, kde jim umožňuje si něco málo naspořit. Takže aby ta trampolína fungovala, tak je skutečně důležité vědět, že ne všichni budeme okolo toho průměrného důchodu, ale že občas opravdu slítneme dolů. A tady v tom, abych pořád jenom nekritizoval, jsem rád, že v té minulé penzijní reformě, kterou teď současná vláda kousek po kousku rozebírá, tak je tam jeden princip, který se mně líbí, a to bylo poměrně výrazné navýšení minimálního důchodu. To si myslím, že by mohla být, to bylo těch pár korun, které nikdo nemůže dostat, protože je to hluboko pod tou trampolínou, co říkal pan Bezděk. Tak teď je to tuším 20% průměrné mzdy, což je pořád, já nevím, 10 tisíc, něco takové, je to opravdu strašně malinko. Ale já si myslím, že by to mělo být výše. Ale jako to je ta trampolína. Tam slítnete, nebo s nějakými dalšími dávkami, a není to moc příjemný život a vy se musíte snažit celý ten život, abyste neslítnul do té trampolíny a přemýšlet o tom, pomůžu si tím třetím doplňkovým pilířem, ptám se, co má zaměstnavatel pro mě za produkty. V mnoha zemích je třeba funkční nějaká anuita z velkého bytu, kde prostě bydlím a pak nějakým způsobem vlastně dostávám nějaké peníze a je to vlastně navázáno na ten majetek, což je úplně jiné téma. Takže skutečně, ať ta trampolína funguje. A já si myslím, že teď nefunguje a jsem proto, aby se více pracovalo s tím minimálním důchodem. Ano, to je minimum, to vám stát garantuje, nejsme asociálové, ale na moc pěkný život to není, tak tam nespadněte.
1: V jakém stavu je vlastně teď třetí pilíř?
0: Třetí pilíř má dvě části. V té jedné, tomu říkáme ten doplňkový penzijní spoření od toho roku 2013, to je právě čerstvý teenager. 13. rok svého věku, takže čerstvý teenager a tak jako to známe z životu, tak i u teenagerů přichází čas z pozice těch rodičů k nim v tomhle věku v něčem to chování trošku změnit. Takže si myslím, že určitá reparametrizace a úpravy toho systému jsou na místě, možná se k tomu dostaneme. Ta druhá část je starší toho třetího pilíře, to je to, čemu říkáme dneska transformované fondy. Ty tady s náma jsou v podstatě někdy od roku 94, takže už víc než 30 let, byť taky si prošli historicky nějakou změnou a to je takový jako, obávám se, trošku prostě přežitek, který nám efektivitě toho systému úplně nepomáhá.
4: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: Vy jste řekl to kouzelné slovo reparametrizace? Reparametrizace, reparametrizace. Jak by tahle věc měla vypadat?
0: V podstatě máme tři takové oblasti, ve kterých potřebujeme tomu třetímu pilíři pomoct, aby plnil více tu roli, kterou pro ty lidi plnit má. První věc je, že do toho systému lidé vstupují relativně pozdě. My potřebujeme tam ty lidi dostat dřív a to z toho důvodu, aby byť třeba jen kousíčkem, to nemusí hned být 1500 korun, stačí klidně 500 korun, jo. Ale aby začal fungovat pro ně složený úrok, když to řeknu odborně, když to řeknu fakticky, tak prostě exponenciála úročení v čase těch zůstatků. Každý rok, kdy do toho systému lidé stoupí v průměru dřív, z tohohle ohledu hraje velkou roli. Čili první věc, měli bychom dělat opatření, která napomůžou tomu, že tam nestoupíme v průměru ve 40 letech, letech, ale třeba v 28 nebo ve 30 nejpozději. A lidé budou v systému v průměru o 10 let díl. Druhá věc je, aby si při vstupu do toho systému vybrali správnou investiční, podtrhu slovo investiční strategii. Když tam vstupuje třicátník, ať pro boha nejde do konzervativní strategie, o tom jsme se už tady bavili. Ale ať jde do té dynamické, protože pro něho bude hrát 35 a 30 let pobytu v tom systému. Ano, přijdou momenty, kdy z roku na rok přijde o 10, 15, 20, třeba i 30% toho portfolia, ale s vysokou pravděpodobností se mu to v tom čase prostě vrátí. Takže ať se nebojí trošku toho investičního rizika, to je druhá věc. Čas, efektivita investičního rozhodnutí. A třetí věc, aby ten systém konzumoval méně na poplatcích. V kombinaci s tím, poplatky jsou jedna část nebo jedna strana mince a druhá strana té třetí mince je, aby asset manažeři, zejména v těch dynamických investičních profilech, dosahovali plus minus výkonnosti srovnatelné s globálními akciovými trhy. A tyhle tři věci potřebujeme zlepšit.
1: My se vám asi za Davida Klimeše omlouváme.
0: Že... Já myslím, že to je krásný příklad pro tu dnešní diskuzi. Tak
1: nevím, kam už, David půjde z tohoto
15: tak
1: studia.
15: Tak já už to převedu. Já rovnou ze studia už teda půjdu do té společnosti. No.
1: Může a má být vlastně každý z nás svým způsobem investor do akcí? Mají na to lidé patřičné znalosti?
15: No já nevím, jestli do akcí. Já prostě
1: nebo do těch produktů, o kterých
15: jako
1: mluvíme.
15: Tady mají být nějaké, já nevím zase, jak to říct, česky defaultní možnosti, o kterých tak nějak víme, ať už nám to říká stát, ať už jsou to nějaké informace z rodiny, od známých, že jsou relativně bezpečné, oni si to oskoušeli, proč já bych to nemohl vyzkoušet. A právě nemá to končit tím, OK, všeho se bojím, hlavně ať to nemá prodělek a budu celou dobu investovat úplně konzervativně, to znamená s žádným výnosem. Jako kdo chce investovat do akcí, ať klidně investuje. Já se to bojím, takže jsem maximálně v nějakých jako podílových fondech, kde prostě je nějaká noha ta akciová, ale tady to, o čem se bavíme o tom penzijním spoření, tak tam je ta obrovská výhoda toho dlouhého času, přesně jak říkal pan Bezděk. Tím pádem tady by měly být, a vždycky to taky, ať je jakákoliv reforma, já už si teď nepamatuju, u kterých všech z těch reform pan Bezděk byl, ale prostě i když půjdeme k té Nečasovi, která vlastně skončila velmi neslavně, tak stejně i tam byl ten moment. Tady máte tři typy nějakých investic, my vám přesně neřekneme, jestli tam bude Apple, ČES, komerční banka nebo zbrojář, ale vy si vyberete a jdete dál a to v tomhle určitě může být a je to přesně ten, já doufám, že vzniknou nějaké ty fondy životního cyklu vlastně, to znamená opravdu na začátku investujete trošku agresivněji, protože to prostě za tou dobu vyrovnáte a pak ke stáru, kdy už prostě jdete k tomu výběru nebo k té anuitě, tak prostě investujete konzervativně. To není žádná věda a já v tomhle tady připomenu, to je teď studie, o které se hodně odborníci, možná i veřejnost baví, vydala to Think Tank Idea při CERGE-EI a myslím, že i ten název je dost jako takový vypovídající, klienti penzijních fondů v vlastně nízkých výnosů a vysokých poplatků. Hmm. Tak to jsou ty dvě věci, které asi potřeba upravovat a mně se líbí ten příměr toho teenagera. No tak jako super, je tady s námi, je to fajn, jsme za to rádi, protože v tom systému já nevím, kolik 4 miliony Čechů, možná
0: zhruba.
15: Tak to je ale vlastně dobrý, jo? No. Jako, to je velmi dobrý.
0: To je jeden z největších úspěchů.
15: Takže teď jenom pojďme teenagera nasměrovat tak, aby třeba ty jeho těžká léta, která ho čekají, jako nebyly pro tu rodinu, to znamená pro nás úplně co nejnáročnější. A to se upravit dá, ať už na těch poplacích, anebo právě i na tom, že prostě nebudeme od 18. roku investovat tak, jako kdybychom si za 2 roky měli vybrat kompletně ten důchod.
1: No a není to tak, že ten nemalý počet teenagerů, který pravděpodobně teď poslouchá vydání podcastu Chyba systému, slyší dnes a denně, že na jejich penze nebude a že se fakt musí zajistit sám?
20: No to je podle mě ještě další kapitola, ale z těch studií, pokud se nepletu, tak my víme, že na ten důchod v Česku plně spolíhají jenom 4% lidí, jo. Takže to ukazuje podle mě trošku jiný příběh, než to, že Češi jsou finančně negramotní. Konec konců, když se podíváme i do nějaké historie, tak myslím, každý z nás se vzpomene na babičky a dědečky, kteří si spořili takzvaně na knížku. Myslím si, že vlastně nějaký příběh historický i v těch rodinách, i těch individuálních domácnostech o tom, že ty peníze se odkládají a spoří se na něco, aby se mohlo, samozřejmě v jiném ekonomickém systému, ale ten příběh je trošku podobný, odkládáme peníze, abychom dcerám potom mohli přispět na něco, zajistit jim trošku lepší život, tak ten známe všichni. A u těch mladých lidí já se bojím vlastně trošku něčeho jiného, protože oni můžou být mnohem víc v pasti vlastně takových těch lákadel rychlých finančních produktů, letadlových společností, které se tak trochu vrací, a naopak ta finanční gramotnost, tak jak asi by se měla třeba učit na školách, tam vůbec přítomná být nemusí. Oni mohou vidět naopak nějaké parazitující vzory v zahraničí, které se tváří, že vydělat takzvaně rychle ty peníze je jednoduché, a ty mladé lidi to může hnát vlastně do nějakého většího rizika. Takže já si nejsem jistá, jestli tohle to v té společnosti úplně je. Ale chtěla jsem jenom ještě navázat na to, co říkal David.

0: je dávalo smysl, protože to, jak je to teďka nastavené a ta studie o tom mluví dost komplexně, to úplně kolikrát smysl nedává, může to v těch lidech taky zbuzovat takovou tu až paranoidní nedůvěru, že stejně nás ty banky nakonec okradou a já jsem se tady spořila, vidíte, na těch poplacích jsem nakonec zaplatila tolik a možná by bylo dobré s tímhle něco dělat, no.
1: Pořád se snažím v tichosti vžít do myšlení toho teenagera, kterého pravděpodobně čeká největší investice, když si bude schánět bydlení. A na takové drobnosti, protože do důchodu daleko, jak se říká, nebude mít možná ani kapacitu a ani ho to vlastně nezajímá, protože fakt mu je těch náct.
2: To je otázka.
1: To je spíš takové navození atmosféry, co by pan Bezděk, kdyby se potkal tady s 13-letou dívkou nebo klukem, tak co by mu řekl?
2: Jo, tak já mám taky pár dětí doma, jo, takže se občas
1: no dobře, ale
2: už nejsou teenageři.
1: Počkejte, teda... abyste měl komisi, že? Komise?
2: Ano, to byla...
1: Počkejte,
2: to
1: bylo... jak říkal David, 2004 to byla špidlo...
2: 2004, 2005 to byla první komise a 2010 byla druhá. No.
1: Druhá.
2: Mimochodem, kdyby si mladí opravdu lidé na začátku svého, řekněme, dospělého ekonomického života, když to pojmenuju takto, kdyby opravdu začali řešit otázku bydlení, myšleno jinak než třeba nájem a byť je to dneska těžký na tom trhu nemovitostí extrémně, se jim povedlo třeba v prvních 10 letech své pracovní kariéry někde zakotvit takzvaně ve svém, byť na hypotéku a tak dále, tak to vůbec není špatný začátek, podle mého názoru, i z hlediska toho tématu, o kterém se tady dneska bavíme, to znamená nějakého zabezpečení se na stáří. Jo. Protože platí jednoduchá úvaha, že pokud, až budu starý, pokud bydlím ve svém a mám to takzvaně splaceno, tak nemusím nikomu platit nájem a tím pádem z mého měsíčního jako standardního cashflow odpadá ta největší výdajová položka. Jo. Tak to vůbec by nebyla špatná strategie.
0: No ale bohužel si myslím, že v kontextu krize České republice, kde opravdu patříme k zemím, kde jenom při neutrácení za nic jiného se na průměrný byt šetří 12-13 let, to znamená, že bychom museli celou tu mzdu odevzdávat a asi žít z nějaké prány, je bohužel tohle to nereálné. To myslím, že ukázala i ta minimální důstojná mzda, že ty nůžky mezi lidmi, kteří ano, stihli si pořídit byt, žijí ve svém, byť třeba právě na hypotéku, a těmi, kteří žijí v nájmu, se rozšiřují nejvíc dynamicky. Je to globální problém a na druhé straně prostě roste počet lidí, kteří i důsledkem toho systému vlastně dokázali nakupovat, skupovat ty takzvané investiční byty a podporují ještě dál tu krizi bydlení a ten stát na to neumí reagovat. Ale já si myslím, že to je vlastně taky trošku ten problém, protože když jste mladý člověk, tak vy opravdu neuvažujete podle mě o tom, že vám bude někdy 65-70 a máte ty priority poskládané jinak a třeba právě to vlastní bydlení je u většiny Čechů a Češek pořád nějaký ideál toho, jakým způsobem chtějí žít. A i když si uvědomí, že je to stále víc a víc nedostupné a najednou tam soupeří prostě tady nájem, hypotéka, energie, úvaha o tom, jestli vůbec můžu založit rodinu, kolik na ní budu mít peněz, nějaké rezervy na krizi, náklady, zdravotní péči o rodinu, případně pokud jste mladá rodina. A umím si představit, že prostě ten člověk v ten moment nemyslí na to, že by měl spořit si na důchod ještě vedle toho všeho.
1: Davide?
3: No, já jsem chtěl právě dodat, že úplně tomu to rozumím. Sám si vzpomínám, tak člověk jako chce zakládat rodinu, vůbec na jaký důchod, nepřemýšlí vůbec se tu rodinu nějak udržet, nějak se v tom nestratit, řeší bydlení. Úplně rozumím, že v té chvíli přijít s tím a teď si musí šetřit na důchod, je úplně mimo. Na druhou stranu právě proto bych to vrátil k tomu třetímu pilíři, k tomu doplňkovému spoření. Je důležitý, aby ta nabídka byla sexy, aby vůbec ten člověk jako zvažoval, OK, to můžu vedle toho, OK, někdo mi radí, abych investoval do Bitcoinu, někdo, abych investoval do investičního bytu, někdo do zlata a tady je ještě tohle. Možná si to nevyberu, možná si to vyberu až za 10 let, ale není to úplně mimo. A právě znovu odkazuju na tu studii CERGE, kde oni modelovali, a to je přesně vlastně to, co chceme, aby po 40 letech spoření jsme měli plus 10 tisíc renty k tomu státnímu důchodu. To je vlastně to, co všichni chceme. My nevíme, jaký bude ten důchod. Tušíme, že asi to bude čím dál horší. Ale plus 10 tisíc měsíčně přesně to mně přijde jako nabídka, která, ať už to přičítám k jakékoliv částce, tak to je něco, o co určitě stojím. A oni to porovnávali a zatímco v dynamickém švédském dokonce státním fondu stačí těch 40 let spořit nějakých 260 korun, to je už něco, co si dokážu představit, tak všude jsou ty

0: reklamy, začněte investovat s tou stovkou. Tak tohle bych si dokázal představit. Reklamu investujte s 200 a máte něco na důchod. Tak v Česku, kdybych vzal do toho teda i ty transformované, což je úplně jako už nonsens, tak aby jsme měli 10 000 rentu, tak podle té studie bychom si museli odkládat měsíčně 5 500. Kdyby to bylo jenom to české doplňkové penzijní spoření 4 000. A to už rozumím, že v té chvíli, kdy je mi 20, 25 a někdo mi řekne, zajisti se na důchod, budeš mít něco navíc a dávej si tady někam 5 000 měsíčně, tak řeknu, ne, to prostě nemám, to je úplně mimo. Když mi někdo řekne, odkládej si tady 260 korun a je tady poměrně velká pravděpodobnost, že za těch 40 let budeš mít k tomu stáří něco, i kdyby se ti všechno nevyvedlo, abys měl slušných těch 20 zbývajících let života nebo 10, tak to je úplně jiná nabídka. Já jenom říkám, že úplně tomu rozumím, že ti mladí vybírají z mnoha věcí a vědí, že na všechny nemají a na některé nikdy nebudou mít, ale je velký rozdíl, když vám někdo nabídne, spoř si tady 5 000 a možná něco dostaneš, anebo spoř si 260 korun.
1: V tuto chvíli jsme se rozloučili se všemi teenagery, kteří byli u tohoto podcastu. Přešli zřejmě.
0: A mimochodem, má se to brzo měnit, ať nejsme tady kritici, já nevím, jak moc u toho pan Bezděk blízko je, ale tato vláda, a za to ji určitě chválím, chce proměnit ty parametry toho třetího pilíře a doufám, že to bude ku prospěchu věci.
1: Jak je to s tím Slovenskem, jehož příklad jsi tady uváděl?
0: Já se tady bojím před panem Bezděkem říkat něco konkrétního, protože on mě pak řekne, že je to úplně jinak, ale vlastně v tom složeném...
1: Ať to řekne před pan Bezděk.
0: To si myslím, že je úplně nejlepší.
2: Tak ta studie, kterou David tady cituje a vyšla letos v lednu a je zajímavá mimochodem, tak v zásadě říká ty tři věci, co jsem říkal před chvílí. Potřebujeme víc času, správnou investiční strategii a pak, aby ten systém byl na výnosové straně, což je o investicích, výnosnosti a poplacích, tak aby byl efektivnější. Trošičku problém je, ale tím to nechci nějak jako downgradeovat nebo zhazovat ze stolu, že on srovnává, jako benchmark si bere mimo jiný právě ten švédský systém i slovenský, ale bere je v těch kategoriích povinných. To znamená, švédský teenager neřeší ten problém, jestli někam jít s těma 260 korunama nebo ne, protože on musí. Ve Švédsku je to spoření ve druhém pilíři povinné. Jo, už víc než 20 let. Takže tam to není otázka volby, jestli ano nebo ne, tam je to jenom otázka, jestli si vyberu privátně spravovaný fond, kterých tam mají řadu, a když ne, tak defaultně spadnu do toho státního fondu, o kterém mluvil David, ale spořím tak, jako investuju, tak jako tak. Jo. Na Slovensku je, víme všichni, už taky víc než 20 let druhý pilíř povinný a dokonce přežil, ačkoliv ho zaváděla tehdy Dzurindova vláda, jestli si pamatuju dobře, tak přežil všechny Ficovy vlády. Ano, byl významně parametricky v úvozovkách zmenšen, umravněn a tak dál, ale přežil. Jo, čili my zde srovnáváme dobrovolný český systém s dvěma povinnými, nicméně pointa toho srovnání v zásadě platí a platí, že ho potřebujeme ten český systém zlepšit v těch třech věcech. Tečka.
0: Ještě můžu dovětek a myslím, že se o tom i teď baví na ministerstvu financí. Jasně, nemusíme mít povinnost, jakkoliv, protože máme prostě tu půlku republiky v tom spoření, takže fajn, takže zůstaňme u dobrovolnosti, ale místo toho, aby to byl, a teď doufám, že to řeknu správně, aby to byl ten opt-in, můžu do toho vstoupit, tak ať je to opt-out, všichni na začátku té pracovní kariéry si tam povinně ty 200 začnou spořit. A když chtějí vystoupit, tak ať vystoupí. Ale dobře víme, jak my Češi fungujeme, že jakmile někde jsme, tak já se svým konzervativním fondem, tak už tam zůstaneme na celý život. A to by samozřejmě nějakým způsobem zase dalo další vyšší 100 000 lidí do toho spoření. Zase by to zbytnělo ten systém, který skutečně teď nějak dospívá. Ale co se teď řeší na ministerstvu financí, to já samozřejmě nevím.
1: Je momentálně ten důchodový systém, otázka pro všechny, spravedlivý? Apoleno.
3: No tak jak se na to podíváme, my v Česku patříme k zemím, který mají nivelizovaný důchody v podstatě, tak to je. A to znamená, často se na to stěžují právě vysokopříjmoví lidé, kteří třeba vydělávali v 90. letech, že je pro ně šok, když najednou jim ten stát vypočítá ten důchod a on neúplně lícuje s tím příjmem, na který byli zvyklí. Z mého pohledu je to do nějaké míry jako výhoda toho systému, byť si samozřejmě uvědomuju, že pro ty vysokopříjmové, kteří ale celý život podle mě měli větší šanci si spořit a tak dále. A myslím si, že podobně třeba jako u mateřské nebo u rodičovského příspěvku stát tady zkrátka není od toho, aby garantoval jako výši životní úrovně všem jako lidem třeba v těch vysokopříjmových pásmech. To prostě si myslím, že by nefungovalo. Takže v tomhle ohledu nevím, jestli jsou spravedlivé, jsou nivelizované. Pak je otázka, jak to vnímají ti lidi samotní, co se do toho promítá, jak se do toho promítá to, jakým způsobem ti lidi pracovali, jestli měli dluhy, jestli právě žili v nájmu a tak dále. A to už potom je věc, kdy se ta nespravedlnost nebo ty nerovnosti můžou projevovat, ale z hlediska toho, jak jsou ty důchody nastavené, tak máme v podstatě, říkala to David, 80% lidí osciluje kolem toho průměru. No.
1: A Davide, jsou spravedlivé důchody u nás?
0: No to je zákeřná otázka, já jsem teda zvědavý, jak na tu otázku odpoví pan Bezděk, ale...
1: Dobře, takže pane...
0: Můžu, já jenom krátce, já si myslím, že spravedlivé nejsou, protože vlastně já bych rozuměl té prioritě, kde teda moc nevidím ten, že by v 89. se nějak ta mentalita v tomhle toho státu změnila. Musíme všem zhruba zajistit to podobné. To jako máme velmi silné. Myslím si, že málo kdo v Evropě tak spolíhá jenom na ten státní důchod jako my. Ale pak je problém, jako, že by bylo fajn, kdyby to končilo tím, ok, tak všichni máme nějak tak podobně, ať už to byl ústavní soudce, nebo to bylo OSVČ. Ale pak bych čekal, jako, že bude nějaký 20 let spokojenosti. A on není. Myslím, že to z těch průzkumů vyplývá, že ty lidé tak nějak typují, no tak budou mít tak nějak 80% toho předchozího výdělku. Ale je to nějakých teda 40-45 průměrné hrubé mzdy, když by to mělo být teda na čisté, protože se nedaní důchod, tak je to nějakých 55, něco takového, nevím to přesně. A teď si jako uvědomte, co teda to znamená těch dalších 20 let. Dalších 20 let té průměrné délky dožití. To znamená, já jsem spadl na polovinu, dobře, mám teď hodně, mám více času, jakkoliv samozřejmě všichni víme, jak jsou babičky, dědečkové v zápřahu v péči o děti a další věci. A teď jako teda vlastně musím rychle začít se starat o to, jak ten propad o polovinu začnu řešit. Jo. A to ničemu nepomáhá. Často se zmiňuje ta Skandinávie z hlediska nějakých těch systémů, ale má se zmiňovat z hlediska těch lidí. Jo. Prostě tam žádná pevná hranice, kdy se jde do důchodu, není. Prostě pracuju na částečný úvazek, nějakým způsobem to nějak tak přidáš, když opravdu nemůžu úplně pracovat nebo něco jiného, tak se položím plně do toho, že teda nejsem v tom, jako nejsem ekonomicky aktivní, ale ne, že ze dne na den spadnu o polovinu příjmů a vlastně hned druhý den musím začít obcházet ty akce v těch supermarketech, kde mají nejlevnější to mléko. A teď já to nemyslím nějak špatně, to je prostě jako nezbytně nutné. Takže jenom, když se mě ptáte, jestli je to spravedlivé, tak já bych bral, že to je spravedlivé, že ano, je to třeba nivelizované, jsme v postkomunistické společnosti, asi jsou tam nějaké tradice, rozumím tomu, je to nějaká hodnota, pokud potom ty lidé jsou v tom důchodu spokojeni. Ale vlastně moc to tak nebývá a těch, co jste jako vy, že teda důchod, ale vlastně dokud jako je možné pracovat, tak určitě se tomu mikrofonu budete držet, tak vlastně bych čekal, že v té veřejnosti jako bude mnohem více. Jo. A já to teď nemyslím vůbec špatně, já to myslím třeba příklad mé mámy, lékařky, tak ta 90-ková obvoďačka a pak jí vypočítali důchod a to, že ty podnikatele opravdu se dostali na dno, takže ona řekla dobrý, tak díky za důchod a já se vracím zase do práce. Protože to jako nešlo. Takže já pardon, že mluvím tak dlouho, ale já bych dokázal respektovat tu nivelizovanost, pokud by na konci byli spokojení seniori. V tom českém systému to nevidím.
1: To je otázka, tak kdyby zazněla, teď se třeba i nová legislativa staví na základě průzkumu, tak podle mě, když se zeptáte lidí, jestli jsou spokojení se svým důchodem, tak jak to asi dopadne? Nejsou. A to se držím tady toho mikrofonu. Ještě chvíli. Pane Bezděku, jsou důchody spravedlivé?
2: Já otázku, jestli je nějaká ekonomická kategorie, jednou to můžou být důchody, po druhý daňový systém, po třetí nevím co, jestli je spravedlivý, já tu otázku vždycky a priori, a teď mi odpusťte, odmítám, protože spravedlnost má mnoho různých podob. Není zde jedna podoba jako spravedlnosti. To, co budu považovat za spravedlivé já, by třeba, a záměrně to vyhrotím jako protiklad, David říkal, já bych vlastně i kousnul svými slovy tu nivelizaci těch důchodů, kdyby potom bylo něco. Takže říká, vlastně bych ten dnešní stav považoval za relativně spravedlivý, kdyby potom byli lidi spokojenější a tak dál. V mým uvažování by zase, a je to jenom můj subjektivní názor, byl systém spravedlivější, kdyby více z hlediska toho důchodu než dnes kopíroval to, kolik si ty lidi vydělávali. A nejde říct, že jeden má pravdu a druhý se mýlí. Je to prostě subjektivní. Takže tyhle ty sociálně ekonomické kategorie, jako jsou důchody, daně, nemůžou být spravedlivé by definition, z definice. Jo? A jenom jedna drobný doplněk třeba k tomu náhradovému poměru, o kterém mluvil David před chvilkou. Je to tak, ano, budu-li brát průměrný důchod a budu ho srovnávat s průměrnou mzdou v čistém vyjádření po odečtení daní, tak ten systém dneska dává nějakou náhradu cirka 55%. Na druhou stranu víme všichni, že dvě třetiny lidí nedosahují průměrné mzdy. A takže když se pak na ten náhradový poměr podívám, ne průměr, ale podívám se podle různých úrovní příjmů v době, kdy jsem byl ekonomicky aktivní a zabrousím do těch dvou třetin podprůměrných výdělečně lidí, tak vlastně zjistím, že tam je náhradový poměr naprosto běžně, i 80, 100 a více než 100%. Jinými slovy, my v rámci té průměrné nivelizace, kde opravdu 80% penzistů osciluje kolem průměrného důchodu plus minus 1/4, takže si, jestli je průměrný důchod 21 tisíc, tak si odečtěte 5 tisíc dolů, přičtěte 5 tisíc nahoru a v pásmu 16 až 26 tisíc máte 80% z 3 milionů penzistů. Jo, to je to, o čem byla řeč. Tak v rámci této nivelizace ten systém vysokým desítkám procent lidí dává náhradový poměr, že jim na čistého vyplácí téměř stejně, jako měli, když chodili do práce, nebo někdy dokonce i více. A o tom se už třeba vůbec nemluví. A to je schováno pod tím průměrem. Jo.
1: Kdyby každý, kdo odmítá odpovědět, odpovídal takhle, tak by moderátoři byli velmi šťastní, pane Bezděku.
2: Děkuju.
1: Ještě jsme nemluvili, tady jednou to tady zaznělo, osoby samostatně výdělečně činné. A teď v souvislosti s tou takzvanou Jurečkovou reformou a minimálním důchodem. To znamená, že ten budou pobírat a hlavně budou pobírat osoby samostatně výdělečně činné, které odváděly minimální částky, které neodpovídají takto navýšenému důchodu, nebo lidé s exekucemi třeba, nebo další. Jak to bude?
0: No, možná nezabrušujeme do toho tématu, jenom myslím, že z té výměny vlády Fiala Babiš je zjevné, že i když jsou jako dobře vyargumentované věci, že ano, OSVČ je to úplně nebo dost jiného než zaměstnanecký vztah, nějaká vyšší míra rizika a tak dále, ale není možné, aby do sociálního zdravotního platili tak málo, aby to negarantovalo pak to, co chtějí přijímat typicky u té penze. Já bych do toho nezabrušoval z toho důvodu, proč vidíme v tom politickém provozu, že je to prostě minimálně v Česku v téhle době jako sebevražedné prosazovat. A vlastně jedna z prvních věcí, co ta vláda Babiša udělala, že to vrací zpět. I dokonce ten posun stropu odchodu věku do důchodu se odsouvá o nějaký rok, ještě se o tom bude licitovat. A ta vláda dobře ví, že možná kdyby to nechala, tak by si ušetřila spoustu práce, ale tohle bylo hned. Tak já jenom říkám, že asi některé věci se budou muset v Česku řešit přes nějakou komplexní daňovou reformu spíše, než začneme u těch důchodů nebo zdravotnictví a tím argumentujeme, musí se to navýšit. Jo? Máme relativně nízké přímé daně, ale jedno z nejvyšších sociálních pojištění de facto rovnou sociální daň. Představa, že já tady řeknu, aby se vyrovnaly důchody nebo důchodový systém, musí se navýšit o 2% body, tak mě všichni sežerou. Asi je potřeba nějak razantně změnit daňový systém, kde podobná práce se bude podobně danit. A s tímhle argumentem je možné asi prorazit tu 20-letou debatu, kdy OSVČ říká, my jsme specifický, jdeme z kůží na trh, ať už jsme falešní OSVČ nebo nejsme falešní OSVČ a nechceme to platit. A pak na konci je ta trampolína, na jejíž ale utkání přispěli tak, že by to mělo mít taková oka, že tím propadnou dolů. A ta trampolína řekne, ahoj, sorry, mě sis neplatil.
4: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Tak já jenom jsem chtěl říct ten politický kontext, že vlastně myslím, že teď jsme v takové případové studii věděli, že i něco, co ten ex-ministr Jurečka podle mě jako správně odůvodňoval, tak politicky je to neprosaditelné. Takže za mě vlastně asi dřív musí být nějaká reforma daní nebo danění práce, a z toho vyplyne nějak udržitelnější penze. ale jako kdy se to stihne a kdo to prosadí, to opravdu nevím.
1: A Poleno?
3: No, my se totiž pořád motáme kolem dvou věcí a to je to, že v České republice je kolik 3 miliony lidí v důchodu a oni samozřejmě pro ty aktuálně, pro ty politiky a političky představují velmi lákavý voličský segment. A tím pádem se ta debata vede o těch aktuálních seniorech téměř neustále, především u těch stran, jako je ANO. Aniž by se jich to bytostně v tu chvíli týkalo. A naopak se vůbec nevede o systému, který by ty budoucí lidi v penzi měl dovést, ať už ke spravedlivějším důchodu nebo ke spravedlivějšímu nastavení. A to je právě to, co říká David. My se musíme víc bavit o tom, o té daňové zátěži zaměstnanců a právě u různých těch kličkách, které třeba kolikrát vysokopříjmový OSVČ mohou dělat. Také o té krizi bydlení, protože tady někde nám vzniká to podhoubí. My vlastně ten ideál není, aby. Já si myslím, že ta debata nemá být čistě jako nominální ve smyslu důchod se bude brát jako 16 tisíc. Ono to je jiné, když berete nebo 20 tisíc, když berete 20 tisíc a přesně bydlíte v bytě, který je třeba ekologicky udržitelný, nemáte tam vysoké náklady, máte naspořeno, máte třeba kolem sebe rodinu, nemáte za sebou žádné dluhy a tak dále. A když berete i třeba 23 tisíc, ale bydlíte v Praze v nájmu a stejně vám stát ještě doplácí skrz příspěvek na bydlení, abyste se vůbec udržel v nějaké standardní bytové situaci. A teď se podívejme klidně, dneska za 1+1 v Praze dáváte 21 tisíc úplně standardně. Takže ta debata vlastně musí začít někde jinde o ten stupeň. Ještě ne, vlastně možná ani co my jsme s Davidem, generace klidně ještě jako o 10 let pod náma a tam se vůbec nevede. A ten důvod je čistě politický. Prostě politici si berou ty existující žijící důchodce jako nějaké beranidlo nebo jako nějaký štít, řekněme, proto, aby nezaváděli všechny možné typy reform, zvláště v té důchodové oblasti. Ale už jim prostě neříkají, že vás se tohleto už nedotkne a jako na váš systém se nesáhne. A naopak tím zamlčují těm nastupujícím nebo budoucím důchodcům, že oni budou tím postižení a že oni budou ti, kteří ponesou vlastně výraznou individuální zátěž za to stárnutí populace a jako za tu proměnu toho socioekonomického nastavení, které nás prostě důsledkem toho čeká. No.
1: Jaké to je vlastně, pane Bezděku, pro lidi, kteří se pohybovali nebo pohybují kolem něčeho, čemu se říká důchodová reforma, když ta realita je prostě taková, že je tady několik milionů důchodců, kteří pravděpodobně zvolí někoho, kdo jim slíbí ještě víc?
2: Já si tím nejsem úplně jist. Nejsem teda sociolog, nemám po ruce žádný výzkum, ale nejsem si úplně jist, že z první dobré platí ta hypotéza, že řekněme generace dnešních seniorů nejvíce volí jako strany slibující nejjednodušší nebo populistická takzvaná jako kroky a řešení. Nicméně já se kolem té problematiky veřejných financí, důchodové reformy, která do toho patří, pohybuju odborně tak či onak vlastně 29 let, skoro 30 let a ten život mě naučil za ty 3 dekády mít radost i z malých drobných úspěchů. No.
1: Tak to bylo krásných 29 let. A když sám říkáte, že se pohybujete v téhle oblasti, je to asi tak týden, co byl kulatý stůl v Poslanecké sněmovně, vy jste tam byl,
2: ano.
1: Byli tam i zástupci ministerstva financí. Jaké změny přislíbili, pokud nějaké?
2: No, pokud vím, tak zástupci ministerstva financí byli zváni k vystoupení na tom kulatém stolu, ale nakonec tam jako nehovořili, byli v hledišti. Údajně, ale přímo nemluvili, takže z jejich strany tam nějaká informace o tom, jakým směrem se vedou ty diskuze, o kterých už tady dneska krátce bylo referováno, úpravy toho třetího pilíře, tak to tam úplně nezaznělo. Na druhou stranu, pokud vím, tak paní ministryně Schillerová opakovaně říkala, že chce do konce dubna, nebo plus minus v tomto termínu, což máme za pár dnů, tak chce vyjít ven s konkrétním návrhem, takže čekám to každým dnem.
1: Možná ten konkrétní návrh už spatřil světlo světa, než se náš podcast dostal na podcastové platformy, nebo taky ne, takže využijeme toho, že nevíme a že si můžeme troufnout, odhadnout, co asi ten návrh přinese, David. Nebo měl by přinést.
0: No, už jsme okolo tady toho tady chodili Ono je to tak, že ta minulá vláda se zaměřila na úpravu těch parametrů v tom průběžném pilíři, to teď všechno průběžně krachuje, byť já jsem rád, že některé ty věci, které kategoricky ANO před volbami říkalo, že okamžitě se zruší, tak vlastně tak začíná váhat. Já myslím, že to je státnické a fandím tomu. Ale zároveň ta fialová vláda se vůbec nevěnovala tomu třetímu pilíři, respektive asi bychom se mohli bavit o tom, co je dlouhodobý investiční produkt, ale já si myslím, že vlastně asi spíš ne. A to je na tuto vládu, teď jedno, jestli máme rádi Fialu nebo Babiše, ale je to o tom, tak jedna vláda se víc věnovala tomu průběžnému, něco udělala, mohlo to být lepší, ale dobře. A teď teda zjevně jako je tah na tom třetím pilíři. A všechno to, co jsme tady říkali, to jsou ty tři věci, až se pan Bezděk dostal ke třetí straně mince, nebo jak jste to říkal, ale ono to opravdu nejde.
2: Druhá strana třetí mince.
0: Ono to opravdu nejde jako vytrhávat od sebe, protože pak to prostě nefunguje. Tak abychom dál spořili, abychom měli nějakou, aby to nemuselo být na začátku nějaké velké tisíce, ale věděli jsme, že těch 40 let se něco naskládá, že nám to nesežerou poplatky a že ti, kteří to spravují, tak ví a mají možnost, což třeba v těch transformovaných fondech vůbec není možné, že na začátku tam nám to narvou do těch akcí. Ono to spadne o 20%, nikomu to nevadí, protože prostě během těch 40 let se z toho stane zisk a na konci už je to tak konzervativní, že víme, že licitujeme těch pár dnů před důchodem, který mimochodem není ta jedna hranice 65 nebo 67 let, ale prostě až se rozhodneme, takže to už ta částka je plus minus na nějakou korunu či v té době třeba euro jiná. Tak tohle myslím, že teď před náma je a vzhledem k tomu, jak vidíme, jak je silně konfliktní ta úprava toho průběžného pilíře a nějak tak politici vlastně ani nemají moc možnost, jak by zvrátili při té demografii to, že se ten náhradový poměr bude prostě propadat spíše, no tak já myslím, že je to super, že se teď věnujeme tomu třetímu pilíři.
1: A Apoleno, kdyby ten návrh spatřil světlo světa, jaký by měl být? Zasněte se.
3: No, já to nevím. Já se omlouvám, já to nevím, protože se tomu tématu vlastně vůbec odborně nevěnuju, ale asi bych si vlastně nejvíc ze všeho přála, aby vlastně ty nevýhody toho systému, které už existují za toho pracovně aktivního života, fakt skutečně nedopadaly potom v podobě té chudoby na ty seniory a seniorky. A můžeme se bavit ať už třeba o ženách, které musí odcházet z toho trhu práce dřív, aby pečovaly o své příbuzné, kteří jsou starší a které potom třeba nemají skoro žádný důchod, nebo o lidi, co pečují, o lidi s postižením. Aby vlastně zkrátka ten systém byl tak parametricky nastavený, že zohledňuje i ty nevýhody, které do toho pracovně aktivního života vstupují a netrestá lidi, kteří vlastně si nevybrali korekrát tu svoji pozici za to, jakým způsobem byli jako donuceni těmi okolnostmi ten život vést, aby netrestal lidi v nájmu, aby netrestal právě pečující a tak dále a tak dokola. A přála bych si, aby to vedlo i k tomu, aby se vlastně z lidí v důchodu nedělala jenom taková instrumentální kategorie někoho, na koho se tu tam navěsí tento typ politiky, tamhle ten typ politiky, a kteří se vlastně používají v té debatě i jako někdo, kdo nám v uvozovkách kazí tu budoucnost a na jehož názoru nesejde. Vlastně nejvíc bych si možná přála, aby ten návrh nějakým způsobem zahrnul, i to, čemu už odkazoval David v jedné z těch předchozích odpovědí, to, jak se třeba cítí seniori a seniorky v Česku. A nevím, jestli se to děje, ale přišlo by mi to vlastně, to by mi přišlo spravedlivé, vnést do té diskuze i to jejich hledisko a vlastně pracovat i s lidmi, kteří jsou v nějakém stupni znevýhodnění, jako s těmi, kteří k tomu systému mají co říct.
1: A měl by nějaké závěrečné přání Vladimír Bezděk?
2: Tak k těm různým znevýhodněnostem, jako třeba když člověk pečuje o osobu blízkou v rodině, tak tam jenom podotýkám poznámku pod čarou, že tohle se snažila podle mě jako v rámci možností docela dobře ošetřit ta minulá vláda v rámci toho státního důchodového systému, která pro tyhle doby zavedla fiktivní příjem. Takže pro důchodový nárok, státní důchodový nárok pečujících osob se bude na tu dobu péče koukat, jako kdyby vydělávali průměrný plat, což si myslím, že jako je velká dobrá změna. Tak tyhle ty věci se totiž právě lépe řeší v té státní trampolíně, než v nějakém soukromém systému, kde opravdu vazba mezi tím, kolik z toho na konci dostanete, je úzce svázaná s tím, kolik jste do toho vložil v podobě těch vlastně vašich úložek nebo úspor. Jo. Tam se těžko a skoro podle mě ani nemají odehrávat nějaké společenské sociální solidarity jedné části obyvatel s druhým, je na to máme stát a státní systémy. Takže kdybych teď se vrátil zpátky k tomu třetímu pilíři, tak já bych si přál, aby ten teenager od té společnosti, jakožto rodičů, při té stávající změně dostal do vínku to, že tam vstoupíme dříve, vezmeme si odvážnější investiční strategii a se správcem těch peněz, což jsou penzijní společnosti, se podělíme tak, že zejména jejich variabilní výkonnostní odměna, ten poplatek, on má dva typy, fixní a výkonnostní, tak ten výkonnostní poplatek bude za situace, kdy opravdu odvádí dobrou práci v tom smyslu slova, že ta výkonnost je minimálně srovnatelná s nějakým adekvátním benchmarkem.
1: Vladimír Bezděk byl naším hostem. Děkujeme za to, mějte se hezky.
2: Moc krát děkuju.
1: A Polena, David.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou.
4: Slyšeli jste podcast Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
5: WhatsApp je aplikace nejen na komunikaci mezi lidmi, ale také sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? Tím se zabývá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministerstvo školství plánuje změnu v přijímacím řízení na střední školy. Testy by děti psaly ještě před podáním přihlášek. Záchranný tým vypustil z nákladního člunu v Severním moři velerybu Timiho. Začíná nadstavba fotbalové šance ligy. Liberec přivítá ve skupině o titul vedoucí Slávii. Na silnici 6 směrem z Prahy do Karlových Varů popojíždí dlouhá kolona před omezením u Petrohradu. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů. Je sobota 2. května. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Obrátil by se tak dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školy dopředu. Změnu v přijímacím řízení plánuje Ministerstvo školství od roku 2029.
2: Nový model počítá taky s tím, že by se testy psaly na základních školách, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš za jaro 2029.
2: Školy ale zatím nemají k připravovaným změnám dostatek informací, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Mluví se o tom, že by se měly konat na základních školách někdy v lednu, což mně přijde, že je poměrně brzy. Nevím také, co by základní školy to druhé pololetí s těmi žáky dělali.
2: Cílem je podle rezortu snížit stres uchazečů a zpřehlednit přijímací proces. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to americký prezident Donald Trump. Tvrdí, že Evropská unie nedodržuje obchodní dohodu. It forces them to move
5: their factory production much faster. Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Vláda USA taky rozhodla o částečném stažení amerických vojáků z Německa. Podle ministra obrany Petera Hexeta odejde v příštích 6 až 12 měsících ze země 5000 vojáků. Německo na opatření reaguje zdrženlivě.
6: Z Německa by měl odejít zhruba každý 8. americký voják. Německý ministr obrany Boris Pistorius to označil za očekávaný krok. Obě země podle něj ale budou nadále úzce spolupracovat. Americká vláda zdůvodnila opatření prověrkou sil v Evropě a přeskupováním sil ve světě. Podle deníku New York Times ale nelze vyloučit ani aspekt pomsty za to, že německý kancléř Friedrich Merz kritizoval Američany za nepromyšlený postup v Iránu. V Německu je zhruba 39 tisíc amerických vojáků, to je po Japonsku druhý největší počet na světě. Odchodem 5000 z nich by se počet snížil na úroveň z roku 2022. Tehdy zaútočilo Rusko na Ukrajinu. Americké základny v Německu mají i velký ekonomický význam pro okolní regiony. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Francie, Belgie a Německo vyslali posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už spálil přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc. Jeden z požárů se rozšířil na území vojenského cvičiště nedaleko nizozemské obce Tharde.
7: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nožal-Rotru a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda pustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Druhým dnem v Plzni pokračují slavnosti svobody. Připomínají osvobození města americkou armádou v roce 1945. Letos organizátoři část slavností věnovali i postavě Hurvínka, kterého mohli lidi poprvé vidět před 100 lety právě v Plzni. Zájemci se tak můžou vydat třeba na Hurvínkovou stezku odvahy. A podrobnosti teď přidá reportérka Jitka Englová.
8: Stezka vede z muzea Loutek na náměstí Republiky do Sadového okruhu a je na ní 10 zastavení s panely, na kterých jsou fotografie, obrázky a texty, které pomáhají s vyplněním hrací karty. Dozvíme se třeba to, že Hurvínek poprvé vystoupil na jeviště právě tady v Plzni 2. května 1926, ale třeba i to, že Josef Skupa byl aktivní v odboji a byl vězněn v Drážďanech. O tu stezku je docela zájem, jak mi potvrdili v muzeu Loutek. Včera si jí prošlo na 300 lidí a teď během dopoledne už jsem tady viděla desítky lidí, desítky skupin s hracími kartami. Dnes tady v Sadovém okruhu taky začala i výstava Hurvínkovi k narozeninám, která připomíná i jeho úspěchy a cesty, třeba to, že už navštívil přes 30 zemí na 4 kontinentech. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
1: V Karlových Varech začíná nová lázeňská sezóna. Návštěvníky čeká celodenní kulturní program. Chybět nebude tradiční žehnání pramenům nebo průvod družiny Karla IV. Městem, říká mluvčí magistrátu Jan Kopál.
9: Průvod vyjde ve 3 hodiny od Císařských lázní. Zastaví se na Mlýnské kolonádě, kde pozdraví návštěvníky, pozdraví také představitelé města a potom se odebere do svého ležení u Smetanových sadů, kde bude následovat i kulturní program.
1: Součástí programu jsou taky oslavy 5. výročí zápisu Karlových Varů na seznam světového dědictví UNESCO. Záchranný tým vypustil velerybu Timiho v Severním moři, informuje o tom agentura DPA. Speciální záchranný člun několik dní táhl keporkaka z Mělčiny na severu Německa až do moře mezi Dánskem a Norskem.
10: Je venku, konečně je venku a dýchá. Plav, Timmy, plav.
11: O vypuštění velryby informovala veterinářka Jenna Wallisová, která se na záchranné misi podílela. K přepravě použili záchranáři speciální člun, do kterého napustili vodu. Keporkak opakovaně uvízl na Mělčině na severním pobřeží Německa. Úřady snahu o jeho záchranu vzdali a přesun zvířete nechali na soukromé iniciativě záchranářů. Odborníci ale podotýkají, že Timmy ještě nemá vyhráno. Oslabenému zvířeti hrozí, že ve volné přírodě uhyne. Jiří Chábera, Radiožurnál.
12: Začíná nadstavbová část fotbalové ligy. Ve skupině o titul se dnes představí Liberec proti vedoucímu týmu tabulky Pražské Slávii. Utkání začne v 18 hodin.
13: Už v 15 hodin odstartují nadstavbu celkem 4 duely. Ve skupině o udržení bude poslední Baník Ostrava hostit Mladou Boleslav a Zlín předposlední Duklu Praha. V prostřední skupině o umístění se Bohemians utkají s Olomouckou Sigmou a Karviná s Pardubicemi. Digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne všechna utkání šance ligy v pořadu s mikrofonem za sportem. Jednotlivě a bez přerušení si můžete každý zápas naladit třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Kristián Šveda, Radiožurnál.
12: Hokejová reprezentace nastoupí do druhého utkání českých her. V 16 hodin vyzve Švédy a na této stanici uslyšíte z Českých Budějovic pravidelné vstupy. Do světového šampionátu hokejistů zbývají necelé 2 týdny. Národní tým ho rozehraje 15. května s Dánskem.
14: Omezení na D10 za Prahou i na 7 u letiště. Na D10 za Prahou směr Turnov už jen kratší zdržení před omezením u Horních Počernic na 3,5 kilometru silničáři v levém pruhu. 7 na trase Praha Slaný zůstává plnější v obou směrech před omezením u letiště. Fronty se sunou z odbočky na Horoměřice, z druhé strany od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. 6 z Prahy do Varů před omezením u Petrohradu popojíždí 20-minutová kolona od Bílance a silnice 15 mezi Terezí a Litoměřicemi plná mezi kruhovým objezdem u obchodní zóny a prodejnou Oby.
15: Na začátku Litoměřic, srážka osobního vozidla s motocyklistou, tím, že to tam řídí Kivadlově.
14: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
16: signalizuje ohlášené stažení části amerických jednotek z Německa a zvýšení cel na dovoz aut výrazné zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Proč se obce brání povinnosti odchytávat a kastrovat opuštěné kočky, se kterou počítá koaliční návrh zákona? A jak moc brzdí nebo nebrzdí dezinformace rozvoj větrné energie? Nejpozději do roka stáhnou Spojené státy z Německa 5 000 svých vojáků. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth. A to den poté, co prezident Donald Trump zaútočil na německého kancléře Friedricha Merce kvůli jeho kritice války proti Iránu. Celkem teď mají Spojené státy v Německu 35 000 vojáků, takže odejít má asi 7 z nich. Donald Trump včera zároveň ohlásil, že příští týden zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. Evropská unie totiž podle něj neplní obchodní dohodu. Je to všechno dohromady signál, že vztahy Trumpovy administrativy s Evropskou unií se zhoršují. Právě o tom teď budu mluvit s politologem Jakubem Liskem z katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Dobré odpoledne.
17: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
16: O plánu na stažení části amerických vojenských sil z Evropy mluvil Donald Trump od začátku tohoto týdne. Teď tedy Pentagon ohlásil první konkrétní informaci, že do půl roku až roku odejde z Německa 5 000 vojáků. Souvisí to podle vás jednoznačně s jeho nespokojeností, jak se evropští spojenci postavili k americko-izraelské válce proti Iránu?
17: Tak on to indikoval už delší dobu i vlastně ve volební kampani nebo i v tom prvním volebním období byl takový nespokojený z NATO, jak funguje a tak dále. Vyjadřuje se takto běžně, ale asi ten projev pana kancléře Merce byl asi nějakým katalyzátorem, spouštěčem asi nějakých emotivních rozhodnutí Donalda Trumpa, takže to plánované rozhodnutí asi spíše jako urychlilo, než že by ho vyvolalo.
16: Takže myslíte si, že tam může být ta osobní rovina, že opravdu Donalda Trumpa tak rozčílil německý kancléř a to, co říkal?
17: No, je to velmi pravděpodobné. My pořád vlastně jako politologové moc nevíme, jestli za rozhodnutím Donalda Trumpa je nějaký racionální kalkul. Někteří politologové, kolegové to vysvětlují pomocí racionalistických teorií mezinárodních vztahů. Já se obávám, že už nám politologické teorie tady už nepomohou a že budeme muset jít i možná i do jiných vidí disciplín. Takže ty emoce tam asi u něho hrají roli i podle toho, když Donalda Trumpa sleduju na sociálních sítích, na síti X, tak mi přijde, že některé ty rozhodnutí třeba nemají úplně racionální základ. A ono se to netýká jenom Evropy. Politologové říkají, že Amerika se stahuje strategicky z Evropy, aby posílila svoji roli v Asii, ale ona se nechová dobře úplně ke svým asijským spojencům, jako Tajvan, Japonsko, takže vlastně otázka, jaká je ta strategie, jestli je promyšlená, do jaké míry a jestli vlastně Donald Trump takhle dlouhodobě v americkou zahraniční politiku nepoškozuje.
16: Když se vrátím k tomu, že tedy Evropu má opustit 5 000 amerických vojáků, tak pořád by jich v Německu mělo zůstat kolem 30 000. V Ramsteinu sídlí velení amerických vzdušných sil v Evropě. Jak důležitá je pro Američany jejich vojenská přítomnost v Evropě?
17: Oni si to asi uvědomili i s Iránem teďka s kampaní, protože bez těch základen a logistických center nejenom v Německu, ale hlavně ve Velké Británii, tak se neobejdou a nemohou vlastně tu svoji moc projektovat takhle mimo své území globálně, takže Evropa je v tomto klíčová. Já myslím, že úplnému stažení amerických vojáků v nejbližší době nedojde, že ta generalita to nějak ví, tuší a že se podaří třeba Donalda Trumpa nějak přesvědčit, konec konců evropští spojenci, Boris Pistorius, německý vlastně minister se vyjádřil k tomu, že by to byla škoda, že jsme pořád spojenci. Já jsem si včera pouštěl i ze zpožděním projev britského krále v kongresu a i ta britská diplomacie se snaží pomocí britského suchého humoru na Trumpa nebo na to okolí nějakým způsobem zapůsobit tak, aby ty vztahy prostě Velké Británie a Spojených států prostě nadále přetrvaly a je otázka, jaká strategie může fungovat.
16: Donald Trump včera také ohlásil, že příští týden zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut z Evropy a to na 25%. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se s ním přitom v loni v létě dohodla na 15% stropu. Podle Kielského institutu pro světové hospodářství by to Německo mohlo připravit o skoro 15 miliard eur. Může tohle vůbec Donald Trump udělat ve světle toho předchozího rozhodnutí amerického nejvyššího soudu?
17: No, to je otázka. Asi může s tím, že pak budou nějaké další asi soudní spory a vlastně třeba spory s kongresem, uvidíme, jak to vlivní do listopadových voleb. Ono totiž, ten automobilový průmysl je důležitý pro Německo, ale upřímně, když se podíváte na vozový park v Americe, tak ty německé luxusní automobily vidíte technicky jenom na východním západním pobřeží v Kalifornii. Otázka, do jaké míry to Německo nebo evropský průmysl opravdu poškodí. Navíc celá řada těch německých firm má fabriky, továrny v Mexiku, v Americe, takže je to velká otázka, jestli zase opět Donald Trump nestřílí Ameriku do vlastní nohy ekonomicky, protože takhle ona bude zase nepredikovatelná v tom obchodě. Navíc tady bych ještě upozornil na jednu věc. Evropská unie bytá, že je slabá, ale obchodní politika je ve výluční kompetenci komise, vlastně tedy Bruselu a Evropské unie. A Evropská unie, jestli je někde silná, tak je to obchodní politika. A množí se i názory některých politologů, že by Evropská unie už tentokrát neměla vyjednávat v rukavičkách, ale měla by taky udělat cla a zasáhnout je v těch volebních obvodech důležitých ve Spojených státech pro ty kongresové volby listopadové, tak, aby to Trump pocítil, protože ukazuje se, že třeba takovéto podlézání Donaldu Trumpovi úplně nesplnilo ta očekávání evropských politiků, tak je možná na čase se přiklonit nějaké možná tvrdší strategii vyjednávání. Máme zkrátku tako, Trump always chicken out, že vlastně vždycky ustoupí. Je možné, že pokud Evropská unie skutečně by zasáhla cílené volební obvody republikánských kandidátů do kongresu, tak by Donald Trump mohl ustoupit, že tentokrát je možná i na čase zvážit i nějakou pozici síly ze strany Evropské unie.
16: Říká politolog Jakub Lisek z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky za rozhovor, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
16: Sdružení místních samospráv České republiky vyzvalo poslance, aby nepodpořili novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tu minulý týden předložila skupina koaličních poslanců, mezi předkladateli jsou i všichni tři předsedové koaličních stran. Novela kromě jiného ukládá obcím zajišťovat na jejich náklady kastrace upuštěných a zdivočelých koček. Kastrované kočky přitom podle poslaneckého návrhu mají být označeny zkrácením ucha, a to zářezem nebo zastřižením. Teprve potom je budou moci obce opět pustit. Naším hostem je Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv, také starosta Kamínku nad Vltavou a zastupitel Středočeského kraje z hnutí STAN. Dobrý den.
18: Dobrý den, krásné poledne.
16: Co by přijetí toho návrhu koaličních poslanců pro obce a města znamenalo? Máte nějaké odhady, kolik takových opuštěných a zdivočilých koček po městech a obcích běhá? Kolik by to odchycení a kastrace mohlo stát?
18: No, odhady nemáme, to se naprosto jednoznačně přiznám, protože ono je to samozřejmě hodně variabilní, v každé obci je to jinak, ale můžu vám říct, že třeba v mé obci těch opuštěných koček běhá hodně, ale najdou se vždycky lidé, kteří je krmí, a tím samozřejmě zvyšují tu populaci těch koček. Jo. Ale přesná čísla nemáme, ale jako můžu vám říct, že jenom do kastrace koček naše obec dává ročně kolem 5 000 až 6 000 korun.
16: Ten návrh zákona nebo ta novela se má týkat opuštěných a zdivočelých koček. Samozřejmě v mnohých městech a obcích se po ulicích toulají domácí kočky, které se potom zase vrátí ke svým majitelům. Dá se spolehlivě poznat, jestli jde o toulavou kočku, která má majitele, nebo jestli je to opuštěná nebo zdivočelá kočka, na kterou by se měl ten zákon vztahovat?
18: Pane redaktore, to je přesně ten problém, na který upozorňujeme, protože my opravdu nejsme schopni poznat, která kočka je opuštěná, která kočka patří nějakému majiteli. Protože kočka samozřejmě nemá hranice jenom v tom pozemku, kde ten majitel bydlí jako pes. Ona si v pohodě přeskočí plot a jde za svým cílem, kamkoliv se jí zamane. Takže těch koček, které se pohybují po obcích, jsou desítky a nikdo nerozpozná, jenom ten majitel, komu ta kočka patří, takže já si fakt nedokážu představit, jak budu jako rozhodovat, jestli kočka je Novákových nebo Zamfourkových, a nebo jestli je to kočka toulavá.
16: Mohlo by tohle, pokud to projde tedy parlamentem, zesílit tlak na povinné čipování koček, které mimochodem má zavést evropské nařízení, které v tomto týdnu schválil Evropský parlament?
18: No a právě to je to, na co my odkazujeme. My bychom rádi, kdyby se počkalo na ta přijetí evropské legislativy, která už je, jak říkáte, na spadnutí a která by měla řešit právě také čipování koček a také týrání a obchod s nimi. Takže já bych rozhodně navrhoval, abychom počkali, protože jako vy jste říkal, že bychom měli ty kočky označovat tím, že jim budeme stříhat ouška nebo zakracovat. No to je přeci jako úplně ne. Já si to nedokážu představit, že bychom tohle to dělali nebo že by to dělal veterinář.
19: Já jsem to říkal, protože ono to v tom návrhu je, tam jsem citoval opravdu z návrhu té novely, píše se tam, že vykastrované kočky by musely být označeny zkrácením ucha. Vy jste v tiskové zprávě namítli, že ten postup je v přímém rozporu s jiným ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání, ale už jste neupřesnili, s jakým, tak můžete tohle rozvést?
18: No, jako je to v rozporu s tím, že opravdu to týrání zvířat není možné a to zastřihování těch uší je opravdu v tom rozporu toho týrání, jo. Takže v žádném případě tohle to dělat nechceme a v žádném případě opravdu nechceme rozhodovat v tom území, která kočka je a komu patří, jo. Ono to bude velmi složité, takže já si myslím, že bychom opravdu měli počkat na to čipování těch koček a pak teprve se věnovat té kastraci. Ale jenom ještě chci připomenout, ono to v mnoha obcích i třeba v mé obci funguje, protože pokud se tam najdou toulavé kočky, které se někde objeví, tak se domluvíme vždycky s tím, u koho se ta kočka objeví nebo kde se pohybuje a snažíme se ji odchytit a vykastrovat.
19: Vy říkáte, že třeba u vás to funguje. Na druhé straně zástupci útulků upozorňují, že právě kočičí útulky v rámci republiky praskají ve švech, že u nás jsou tisíce koťat, které se rodí do podmínek, ve kterých často trpí, hladoví, umírají, že místo, aby dostali šanci na důstojný život, tak končí zraněné, nemocné nebo vyčerpané na ulici. Dodávají, že jedna kočka může mít za rok 3 až 4 vrhy, v každém vrhu bývá 4 až 6 koťat. Už půlroční kotě se může dál množit. Dopočítali, že během 2 let z jedné kočky může být až 4 000 dalších. Nejsou tohle argumenty přece jenom proto, aby nějaká novela v tomto směru byla přijata?
18: Ale rozhodně ano, to já s váma souhlasím, ale počkejme na to přijetí té evropské legislativy a nedělejme to takhle horem pádem, tak abychom opravdu jako zastřihávali kočkám ouška a odchytávali je někde na ulicích, když ještě nebudeme vědět, nebo nebudeme vědět, komu ta kočka patří. Jo? No to bude
19: já tomu rozumím, omlouvám se, že vám do toho skáču. Na druhé straně, vy si myslíte, že to nařízení v té podobě, v jaké prošlo Evropským parlamentem v tomto týdnu, že to vyřeší, protože třeba to povinné čipování u běžných majitelů koček tam má být povinné až za 10 let?
18: No, tak pokud je to opravdu za 10 let, tak to bude docela problém, ale přesto bych jako se nevrhal do toho návrhu tak, jak je předložen, protože to pro ty obce opravdu bude velký problém a bude to jako hraničit s tím, že se občas stane, že pokud to vyjde v platnost, že chytnete kočku nějakého majitele a způsobíte velký problém, že?
19: Pod tou novelou, o které mluvíme, jsou podepsáni i předsedové koaličních stran Andrej Babiš, Tomio Okamura, Petr Macinka. Myslíte si, že je reálné zvrátit jeho přijetí?
18: Nevím, jestli je to reálné, ale rozhodně bychom se měli vrátit do normálního legislativního procesu, to znamená, aby to předložil příslušný rezort, aby to bylo projednáváno v normálním legislativním procesu, včetně RIA. A pak se můžeme dostat k nějakému závěru, který bude akceptovatelný pro všechny zúčastněné strany.
19: Předseda Sdružení místních samospráv, starosta Kamínku nad Vltavou, zastupitel Středočeského kraje z hnutí STAN Petr Halada byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
18: Mějte se fajn, naschledanou.
19: Šíření dezinformací a nepravd o větrné energii významně brzdí její další rozvoj a tím i zdražují elektřinu. K tomuto závěru dospěla analýza společnosti Wind Europe, která se snaží o rychlejší rozvoj větrných elektráren. Analýza zkoumala přes 40 000 příspěvků publikovaných na 6 hlavních internetových platformách, a to v období mezi květnem roku 2024 a únorem letošního roku. Tyto příspěvky měly dohromady desítky milionů zhlédnutí. A naším dalším hostem je Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji.
19: Co jsou podle té analýzy nejčastější dezinformace, které se ohledně větrné energetiky šíří v Česku?
3: No, jsou to klasické. My je u nás známe už z toho období takového prvního intenzivnějšího rozvoje někdy z let 2005 až 10 a je to informace o tom, nepodložené informace o tom, že větrné elektrárny zabíjejí ptáky, škodí lidskému zdraví a tak dále. Takže řekl bych nic nového po obsahové stránce, to sdělení té analýzy je spíš vlastně v tom dopadu.
19: Na druhé straně, když třeba říkáte argument, že ty elektrárny zabíjejí ptáky, dá se říct, že by to byla dezinformace? To není pravda?
3: No, já jsem, jestli jsem se nepřeřekl, tak jsem řekl vlastně nepravdivé informace nebo nedobře interpretované. Ono samozřejmě určitě se stane, že někdy větrná elektrárna zabije nějakého ptáka, ale stejně tak, nebo existují studie, že řádově více ptáků umírá například s rážkou s dopravními prostředky, vlaky či auty. Takže vlastně k těm informacím není, vlastně jsou podávány tak, že nejsou vysvětlovány v kontextu. A to je problém.
19: Pokud je o ty další výhrady směrem k větrné energetice, dá se opravdu říci, že tam není žádný základ, pokud směřují k hluku, k infrazvuku, pokud směřují třeba k tomu, že efektivita větrných elektráren ve středních Čechách je jiná než na břehu Baltského moře?
3: No ano, ono opravdu je jiná, ale právě když chybí ten kontext, nebo vlastně ta přiměřenost opravdu vlastně, že k té informaci dodáme ten reálný fakt, že i tak to má smysl a je efektivní využívat energii větru, tak pak se to stává dezinformací. A ano, samozřejmě podmínky ve středních Čechách jsou jiné než u Severního moře, ale i ty podmínky ve středních Čechách, stejně jako ve vnitrozemských spolkových zemí Německa nebo Rakouska, jsou dostatečné, abychom efektivně vyráběli českou tady domácí energii a snižovali naši závislost na dovozu zejména fosilních zdrojů zvně Evropské unie a tak třeba posílali miliardy například Rusku, které financují válečný konflikt tady za branami Evropské unie.
19: V souvislosti s výsledky té analýzy jsem četl názor, že by tady měla být osvěta směrem k větrné energetice. Pokud sdílíte tenhle názor, kdo by jí měl vést, kdo by jí měl dělat?
3: No určitě, asi to nejzajímavější z té studie pro mě je právě zjištění nebo potvrzení, že vlastně to nejefektivnější, ten nejefektivnější vliv mají opravdu politici na to v těch debatách, i když v České republice těch příspěvků vlastně nebylo identifikováno tolik, ale takže osvětu snaží, vlastně v tom sektoru se snažíme nejenom my, ale řada těch aktérů šířit relevantní a podložené informace, ale ten největší vliv opravdu mají politici a tady vlastně po celou dobu historie rozvoje větrné energetiky nějak v posledních 30 let, tak tady bych řekl, že je na straně politiků handicap.
19: Nebrání nebo nelimituje tu věcnou diskusi o větrné energetice právě i to, že se opakovaně objevuje nálepkování, že odpůrci šíří dezinformace a tak dále?
3: No, my se snažíme, my nebo já osobně se snažím vlastně toto oddělovat a opravdu to takto nezjednodušovat. Na druhou stranu opravdu asi

0: úplně neznámé, je potřeba se o to zajímat a zjišťovat kompletní informace.
1: O větrné energetice a o analýze společnosti Wind Europe, která zkoumala přes 40 000 příspěvků publikovaných na internetových platformách v posledních 2 letech právě na toto téma, jsme teď mluvili s předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpánem Chalupou. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Také děkuji moc, pěkný den přeji.
1: Mezitím přišla aktuální zpráva, že bývalý velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci. Uvedl to před chvílí Andrej Babiš. I o tom budeme mluvit v dalším zpravodajství Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí, hezké odpoledne přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál posloucháte v 12:30. Další zprávy má pro vás Jana Gulda.
3: Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude nový zmocněnec vlády pro plnění závazků vůči Alianci, řekl to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dřív řekl, že letos Česko tuto hranici nesplní. O výdajích chce jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Státní zdravotní ústav varuje před šířením svrabu. Letos se jim nakazilo meziročně o 40% víc lidí. Nárůst mohl ovlivnit i nový způsob hlášení nákazy. I přesto je ale podle odborníků svrab na vzestupu. Minulý rok byl nejvyšší počet nakažených od roku 1993. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o filmové ceny Oscar. Podle agentur AFP a Reuters o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny vyhlašuje. A Strahovský klášter v Praze dnes zve na norbertinské slavnosti. Připomínají zakladatele premonstrátského řádu svatého Norberta. Návštěvníci budou mít třeba možnost zdarma vstoupit do běžně nepřístupného opatského refektáře nebo románských sálů. Na Strahovské nádvoří pak budou celý den hudební vystoupení, klášterní jarmark a také ukázky historických grafik a kaligrafií. Sport. Basketbalová reprezentantka Emma Čechová se uvedla 16 body ve svém prvním přípravném zápase WNBA. Spolu s Eliškou Hamzovou přispěli k vítězství Minnesota nad Torontem 73-66. Obě Češky bojují o jedno ze 12 míst na soupisce pro ligovou sezónu. Zámořská soutěž odstartuje příští pátek.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka v Praze na okruhu u Běchovic na D10 nebezpečí u Mladé Boleslavy. Na východní části Pražského okruhu směrem ze Štěrbohol na Černý most zbystřete těsně před sjezdem na Běchovice. Mezi pruhy leží Tvárnice. Na výjezdu z hlavního města po D10 směrem na Turnov nabíráte kratší zdržení kvůli omezení u sjezdu na Horní Počernice. Na 3,5 kilometru se projíždí pouze pravým pruhem, fronta je do 5 minut. Na D10 o kus dál směr Turnov, buďte velmi opatrní, kousek před Mladou Boleslaví, přesněji mezi sjezdy na Bezděčín a Jičín. Na 43,5 kilometru hlásíte zvěř v blízkosti vozovky.
6: Je v příkopu srna živá bez jakýkoliv zábrany a už má nakročí, no jakoby směrem na dálnici.
5: Silnice 7 Praha Slaný na úrovni letiště stále popojíždí zhruba 10-minutové fronty v obou směrech. Od okruhu přibrzdíte za nájezdem z Evropské od Slaného za sjezdem na Tuchoměřice okolo 2. kilometru. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů přetrvává zdržení před omezením u Petrohradu. V koloně strávíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Evropský odklon od appeasementu, čili podlézt, ale narovnat se. Narůstající napětí kolem sněmu sudetských Němců v Brně, anebo je odchod Emirátů z OPECu počátkem konce dlouholetému globálně vlivnému sdružení producentů ropy, tak zní vybrané titulky komentářů sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
7: Názory a argumenty.

0: Termín appeasement, neboli v politologické terminologii strategické ustupování agresivnímu chování s cílem předejít čemusi daleko horšímu, známe bohužel velmi dobře z konce 30. let minulého století, kdy se tak v domnění, že odvrátí válku s hitlerovským Německem, zachovali vůči tehdejšímu Československu spojenci Francie a Británie. I dnes se hovoří o appeasementu, i když se to České republiky zatím přímo netýká. Na místě je ale to připomínat a více už Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
1: Když byl německý kancléř Friedrich Merz nedávno obviněn Amnesty International, že se podvoluje moci silných států, jako je USA nebo Izrael, a málo brání univerzální hodnoty, na níž stojí poválečný systém, znělo to až přehnaně ostře. Zvlášť když kritice zaznělo slovo appeasement, které se hrálo tak neblahou roli před vypuknutím druhé světové války. Appeasement, tedy strategické ustupování agresivnímu chování, jehož cílem je předejít ještě něčemu daleko horšímu, se na konci 30. let minulého století stalo osudným Československu, které přišlo o Sudety, ale nakonec i celé Evropě, jež se propadla do běsnění největší války v historii. Záchrana míru appeasementem se nepovedla, zůstala pachuť nespravedlnosti a civilizační zrady. Německu, které bylo tehdy agresorem, zní výčitka politiky ústupků dvojnásob nepříjemně. Vždyť celé poválečné Německo vyrostlo jako stát, do jehož základů byl zabudován odpor vůči všemu zlu, jemuž se ustupovat nemá. A to jednoduše proto, aby se už nikdy neopakovalo civilizační kataklizma, jež Němci zavinili. Generální tajemnice Amnesty International Agnes Kalemárdová se na appeasement evropských politiků stěžovala už na ekonomickém fóru v Davosu. Tehdy použila pojem rezistence, odpor vůči porušování pravidel, na nichž poválečný svět stál. Evropa by se podle ní měla více stavět na odpor vůči samolibým útočníkům, kterým jsou mezinárodní dohody ukradené, protože vlastní sílu a zájmy považují za legitimní důvody k jakékoliv akci. Už tehdy to byla střela do vlastních řad. Centrem kritiky totiž nebylo jen Rusko, ale i země hlásící se k západní civilizaci, tedy Izrael a Spojené státy. Na odpor jejich akcím, které mají mít preventivní obranný charakter, ale s mezinárodními dohodami si hlavu nelámou, se Evropané staví spíše výběrově a nenápadně až tiše. To platí i o Mercovi, jehož pozice je v případě Izraele zatížena tradičním německým postojem obrany existence židovského státu, z níž stojí i padá dnešní německý stát. Těžko tedy čekat přímočařejší kritiku, než jaké se kancléř dopustil. Merz ale od počátku kličkuje i ve vztahu k americké solitární aktivitě, včetně útoku na Írán. Nejprve údery podpořil, když ale zjistil, že útok má své rezervy a nemá jasný plán, začal Američany kritizovat. Nepostavil se přímo na odpor, ale odsoudil absenci jakéhokoliv mírového plánu a fakticky se vysmál americkému vyjednávání s Íránem, v němž se největší mocnost světa nechává ponižovat. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Donald Trump se v Merzovi zklamal a přišel s výhruškou stažení části amerických vojáků z Německa. Merz je už několikátý evropský politik, který si za upřímné vyjádření kritického názoru vůči Trumpově postupu vysloužil ráznou odplatu. Mezi v úvozovkách potrestané, kteří amerického prezidenta zklamali, patří už i dříve tak blízká italská premiérka Meloniová. I ona nejprve volila taktiku raději vyjít Trumpovi vstříc a vyhnout se konfliktům. Válka v Iránu, s níž většina Italů nesouhlasí, vše změnila. Kritiku přátel Trump neodpouští. Napětí mezi západními spojenci a Trumpem tak neustále zesiluje. Celé to připomíná Zimmermanovskou strategii podlézt, ale narovnat se. Narovnávání evropského sebevědomí po počátečním podlézání narcisnímu lídrovi MAGA hnutí teď bude asi dost bolet. I Merz, Meloniová, ale i francouzský prezident Macron jsou nicméně přesvědčeni, že americké odtažení od Evropy nebude tak rázné. Jak řekl německý ministr zahraničí, americké základny v Německu nezajišťují jen německou, ale i americkou bezpečnost. Amerika je potřebuje stejně jako Německo. Společný zájem tu pořád existuje, i když se americký prezident cítí evropským nezájmem o jeho válku v Íránu osobně uražen. Ustupování silným se, jak ukazuje jednání evropských politiků s Trumpem, nakonec nikdy nevyplatí. Sebevědomí sluší i těm, kteří jsou na první pohled mnohem slabší. Kancléř Merz je zatím osvědčoval v řečnických vystoupeních. Teď ho bude muset předvést i v konkrétním jednání. Tato jistě nepříjemná evropská zkušenost může být poučná i pro Česko. Vždyť českému ministru zahraničí přímo radí lidé, kteří politiku appeasementu prosazují jako momentálně nejvýhodnější politický postup. Podlézat Čechům vždycky šlo. Měli bychom se ale umět i narovnat. Spolu s ostatními Evropany nám to půjde lépe. kde jindy než teď.
0: Tak uvažuje komentátor týdeníku Euro Petr Fischer. Blížícím se květnovým sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně narůstá agresivita odpůrců akce, včetně anonymních vyhrůžek násilí vůči organizátorům festivalu Meeting Brno, kteří sudetské Němce pozvali. No a toto je pohled publicisty Jiřího Leštiny.
2: Jsou to desítky mailů denně. Ve chvíli, kdy se na sítích objevilo i moje bydliště, začala jsem mít strach o rodinu. Je to intenzivní a nepříjemné, popisuje situaci výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová pro Seznam zprávy. Z čeho pramení tohle zlověstné vzepětí, jehož nejzávažnější projevy teď nesmí podcenit policejní vyšetřovatelé? Jde o to, že festival Meeting Brno, který má být završením dlouhého a bolestného úsilí o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, se odehraje v době, kdy běžnou součástí politiky se stalo vyvolávání vzteku, frustrace a nenávisti ve společnosti. Což o to, zkazky, že sudetským Němcům i nadále jde o zrušení Benešových dekretů a znovu nabití majetku, jsme slýchat nepřestali. Poprvé, to ale teď zaznívá z nejvyšších kruhů vládní moci, od extrémní pravice reprezentované ve vládní koalici SPD a jejími menšími spojenci. Z vůdců těchto uskupení přitom vyzařuje jakési arrogantní umanutí. Teď přece vládneme my, tak co nám tedy mají co rejdit Posltovi sudeťáci? Bezbřehost pokrytectví Tomia Okamury či Jindřicha Rajchla spočívá v tom, že zrovna tihle politici udržují vřelé vztahy s německou nepokrytě extremistickou stranou AfD, která volá po zrušení Benešových dekretů a takzvané nápravě historických křivd. Což byl ovšem důvod, proč se Posltův sudetoněmecký Landsmannschaft už před lety od AfD odstřihl a zakázal jí vstup na sudetoněmecké dny. Pokud bychom tedy hleděli na hodnověrnost postojů, pak ji nenajdeme u Okamury a spol, ale daleko spíš u Bernda Posselta, který už před 15 lety prosadil vyškrtnutí požadavků na vracení majetku ze stanov svého krajanského sdružení. Jak ale nakonec sudetoněmecké dny v Čechách ovlivní skutečnost, že proběhnou za jiné vládní konstelace, než za jaké občanské sdružení Meeting Brno pozvalo sudetské Němce do moravské metropole? Mohly by slavnosti smíření, na které se chystá bavorský premiér Söder nebo německý ministr vnitra Dobrindt, skončit mezinárodní ostudou? Rozhodující bude postoj dominantního vládního hnutí ANO, jež až dosud zachovalo zdrženlivost. Když byl premiér Babiš v únoru na státní návštěvě u bavarského ministerského předsedy, nechal se slyšet, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce proto pro českou vládu zatím není tématem. Důvodem k ostražitosti přitom zůstává právě ono babišovské zatím. Raději totiž nedomýšlet důsledky, pokud by premiér dospěl k tomu, že i květnový sudetoněmecký sraz může být příležitostí k přetahování voličů SPD do tábora hnutí ANO už před podzimními volbami do komunálních zastupitelstev a senátů.
0: Tolik Jiří Leština. Už zazněla v názorech a argumentech reflexe úmyslu Spojených arabských emirátů vystoupit z organizace zemí vyvážejících ropu, známé pod zkratkou OPEC, světového ropného kartelu, který mnohokrát zamával cenami energií. Jde o začátek zániku, protože odejdou také další členové. A co by to mohlo znamenat? Dnes jde o pohled komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
3: Po 66 letech se tak konečně potvrzuje stará ekonomická poučka, že kartely, tedy sdružení výrobců spojených za účelem zvyšování cen, jsou nestabilní a časem se rozpadají. OPEC se zdál být dlouhou dobu výjimkou. Sice o něj v minulosti odpadly některé země, ale stále měl schopnost manipulovat světovou cenu ropy. Odchod Spojených arabských emirátů, třetího největšího producenta ropy v rámci kartelu, to ale mění. V rámci OPEC prostě bude jejich kapacita chybět. Proč Emiráty odcházejí? Z několika důvodů. Jednak už nechtějí snášet vůdcovství Saudské Arábie v Kartelu. Jednak se jim nelíbí spolupráce OPECu s Ruskem. Se Saúdy se vládcové Emirátu neshodnou ohledně budoucnosti Jemenu i cen ropy. Rusko je zase spojencem Iránu, což Emirátům dost vadí, protože Teherán na ně tvrdě zaútočil. Tvrději než na Saudskou Arábii. Navíc se ukázalo, že větší schopnost ovlivnit cenu ropy než OPEC má Irán, který uzavřel Hormuzský průliv. OPEC je tak najednou mimo. Právě válka USA s Iránem byla tou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti Emirátů s kartelem přetekl. Odchod Emirátů z kartelu se samozřejmě naplno projeví až po mírovém urovnání konfliktu mezi Washingtonem a Tehránem. Povede to pak dlouhodobě k celosvětovému poklesu cen ropy a to by bylo velmi výhodné i pro Evropu, zvláště pokud by Emiráty následovaly další země. Znamenalo by to, že politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jím zahájená válka s Iránem konečně přinese starému kontinentu něco dobrého.
0: Říká komentátor Lidových novin Marek Hudema.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Následují příspěvky vysílané během zvolna končícího týdne, které možná některým posluchačům mohly uniknout. A nejprve má slovo ekonomická specialistka serveru Newstream Tereza Zavadilová o pravděpodobném praní špinavého prádla mezi dvěma technologickými giganty.
5: Bude to mela, jako kdyby Hindenburg narazil na palubu Titaniku. Bude to šílené a nechutné. Takhle expresivně jeden z právníků popsal, co očekává od nadcházejícího soudního sporu dvou populárních otců umělé inteligence, Elona Muska a sama Altmana. Soud jde řešit Muskovu žalobu na OpenAI, která se podle něj zpronevěřila svému původnímu neziskovému poslání. Ke stolci dorazily stovky dokumentů, z nichž je jasné, že se bude na veřejnosti prát pořádně špinavé prádlo ikon ze Silicon Valley. Podstata sporu je následující. Altman s Muskem založili OpenAI v roce 2015 a Musk byl největším sponzorem této organizace. Šéf Tesly tvrdí, že Altman se chtěl obohatit na jeho úkol a zradil původní myšlenku, že OpenAI měla přinést pokrok v umělé inteligenci otevřeně a všem. Altman kontruje, že Musk se snaží jen poškodit konkurenční firmu, protože si sám poté, co z OpenAI odešel, založil vlastní firmu na umělou inteligenci xAI. Musk prý jen lituje vlastního odchodu z OpenAI a ze žárlivosti tuto firmu dlouhodobě obtěžuje a šikanuje. Navíc byly doby, kdy sám chtěl OpenAI převést pod Teslu. Soudní dokumenty odhalují spoustu pikantérií. Sam Altman například tvrdí, že s Muskem o OpenAI vyjednávali na festivalu Burning Man v roce 2017, jenže Musk si to pořádně nepamatuje, protože měl údajně v sobě koňskou dávku drogy ketamin. Altman také obvinil Muska, že měl jako svou tajnou spojku v OpenAI svou milenku Shimon Zelisovou, se kterou má nyní 4 děti a která byla několik let ve vedení této organizace. Jako důkaz jsou předloženy textové zprávy mezi partnery, ve kterých Musk v době svého odchodu z OpenAI žádá přítelkyni, aby se tam chovala přátelsky, ale sbírala informace a pomohla mu přetáhnout klíčové lidi do Tesly. Jen na okraji Milenka Zelisová měla Muska v telefonu uloženého pod přezdívkou Schrödingerova kočka. A další detaily asi budou následovat. Soud zatím rozhodl tak, že pro další projednávání není důležité, zda Musk bral drogy, ale jeho vztah se Zelisovou v případu relevantní je. Z dokumentů, které zveřejnil například Washington Post, vyplývají nejen pikantnosti, ale vcelku zásadní zprávy o tom, jak to chodí mezi lidmi, co skrze technologie nyní ovládají svět. Například korespondence mezi Markem Zuckerbergem a Muskem. Ti dva se na veřejnosti hádali a dokonce se vyzývali ke rvačce. Ovšem z textových zpráv plyne, že Zuckerberg loni chválil Muska za práci ve vládě, v jeho agentuře na vyhazování lidí douš a nabízel mu jakoukoliv pomoc. Musk se ptal na pomoc v nájezdu na OpenAI a oba miliardáři si slíbili, že to proberou osobně. V 10 let staré korespondenci, kdy OpenAI řešila, zda se spolehnout na výpočetní výkon od Microsoftu nebo Amazonu, Musk označil majitele Amazonu Jeffa Bezose za troubu. Musk požaduje po OpenAI a také Microsoftu, který je ve firmě podílníkem, náhradu škody 134 miliard dolarů, odvolání Altmana a dalších lidí z vedení OpenAI a zrušení komerční části firmy. Proces Musk versus Altman vede kalifornská soudkyně. Má trvat asi 4 týdny a radit bude 9členná porota. Svědčit bude řada známých lidí. Pro Muska s Altmanem to letos nebude jediné předstoupení na veřejný pranýř. Musk převedl svou XAI pod firmu SpaceX, která se letos chystá na obří vstup na burzu. A na ten se připravuje i OpenAI. Takže obě firmy letos bude soudit americký lid i investoři.
0: Říká ekonomická komentátorka serveru Newsstream Tereza Zavadilová. Jak je dobré míti Národní rozpočtovou radu, si v těchto dnech myslí Petr Holub, který je komentátorem serveru Seznam zprávy. Jeho příspěvek zazněl v Názorech a argumentech poprvé v pondělí 27. dubna.
6: Tuzemská vláda se rozhodla změnit zákon o rozpočtových pravidlech a některé související zákony. Činí tak poněkud podloudným způsobem, protože klíčové změny načetla až v polovině dubna při druhém čtení ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. V prvním květnovém týdnu se má ve sněmovně definitivně rozhodnout. Ekonomická i novinářská veřejnost po přečtení vládních návrhů nesouhlasně mručela, ovšem nikdo si toho nevšiml do chvíle, než v různých médiích vystoupil šéf rozpočtové rady Mojmír Hampl a s celou autoritou svého úřadu upozornil, že vláda chystá krok, který vejde do dějin. Uvolnila si totiž prostor pro takřka neomezené zvyšování výdajů státního rozpočtu a tím i jeho schodku. V něčem následuje a rozšiřuje postup předchozí vlády Petra Fialy, který, nutno říci, že po souhlasu od Evropské komise, obešel rozpočtová pravidla, když nechtěl do deficitu započíst výdaje na armádu překračující 2% hrubého domácího produktu a zároveň do schodku nezapočetl půjčku na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech. Také Babišovi lidé si chtějí půjčovat na armádu i jádro, jenom o něco víc než jejich předchůdci. Zároveň ovšem do schodku nechtějí počítat navýšení dotace pro státní fond dopravní infrastruktury až 100 miliard korun ročně. Případně mohou bez ohledu na schodek zvýšit výdaje rozpočtu o 200 miliard, pokud se zhorší bezpečnostní situace a k dispozici jsou ještě další nástroje, jak pravidla obejít úplně. Předseda rozpočtové rady upozornil, že se tímto krokem opouští historická tradice, podle níž Česko vždy sledovalo úspornější cestu než většina Evropy. Díky tomu se země nikdy nepropadla do nezvladatelných dluhů. Teď se podle předsedy Hampla stává reálnou vyhlídka, že se propadneme do stejných dluhů, s jakými si neví rady Francouzi, Belgičané nebo Italové. Jejich státy dluží víc, než za rok vyprodukuje příslušná národní ekonomika. Potíže se splácením logicky vedou k vynuceným rozpočtovým škrtům, které v mnoha případech končí výtržnostmi na pouličních demonstracích. Nemusí to být tak dlouhá cesta. Čechům stačí, že se během pár let se státním dluhem dostanou na 70% ročního ekonomického výkonu jako Maďaři. Ti stejně jako Češi nepatří do eurozóny, navíc ztratili důvěru mezinárodních investorů a dnes ročně odvádějí na úrocích částku, která by v Česku odpovídala 450 miliardám korun. Vzhledem k výkonu ekonomiky splácejí Maďaři vůbec nejvíc v Evropě. Také argumenty o užitečných investicích do obrany, energetiky a dálnic mohou být jen úhybným manévrem pro ty, kdo se neodvažují reformovat nákladný sociálně-zdravotnický sektor, což logicky vede k větší útratě na úkor ostatních položek veřejných financí. Předseda Hampl tedy veřejnost upozornil, co se právě chystá a co dosud veřejně činní lidé spíše přehlíželi. Ovšem velký význam to nemá, dalo by se namítnout. Vládní většina stejně novelu k rozpočtovým zákonům odhlasuje a v příštích letech si bude utrácet, jak se jí zlíbí. Bez ohledu na ty, kdo budou její dluhy později splácet. Tato námitka je věcně správná, přehlíží však jeden důležitý rozměr celého případu. Nikdy není zbytečné, když zástupce významné státní instituce upozorní na to, že se děje něco nepatřičného, třeba že vláda podniká kroky, které jsou v rozporu s jednou z nejlepších českých tradic. I když se vláda Andreje Babiše podle dobré rady nezachová, vzniká tak přinejmenším nárok, se kterým se bude muset vypořádat její nástupkyně.
0: Tolik názor Petra Holuba ze Seznam zprávy. Debata o hodnotové anebo pragmatické zahraniční politice je nesmírně podnětná a vede k nejvíc nutné reakci na současný nebezpečný svět. Není samozřejmě řeč přímo o diskuzi české, ale o inspirativním uvažování a jednání například finského prezidenta Alexandra Stuba nebo kanadského premiéra Marka Carneyho. Více už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
7: Současnou situaci popsal nedávno Stab jako svět neřádu. V němž se nástroje moci stále často využívají jako nástroje války. Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Kanaďan Carney v projevu na ekonomickém fóru v Davosu, kde citoval také Václava Havla, řekl něco podobného. Už se nemůžeme spoléhat jen na sílu svých hodnot, ale také na hodnotu své síly. Konec citátu. Finský prezident, který byl i ministrem zahraničí a premiérem, vysvětlil svůj koncept aktuálně v knize Trojúhelník moci – vyvažování nového světového řádu. Vychází z finských zkušeností za studené války a drží rovnováhu mezi naivním idealismem a cynickým realismem. Diplomacie musí být zásadová, ale nemoralizující, pragmatická, ale nikoli amorální. Stab píše o důstojné zahraniční politice a připomíná, že svět stále méně snáší moralizování a přesvědčivé je vést příkladem, nikoli kázáním. Finsko má vynikající státní správu, společenský konsenzus v zásadních tématech, vloni vydalo na obranu takřka 3% HDP. S Finskem se samozřejmě počítá v Evropské unii a NATO, ale také v užších ekonomických a obranných uskupeních zemí, které postupují rychleji. Česko stojí v koutě nebo se nabízí jen jako černý pasažér, který nic neinvestuje do společných zájmů. Což je problém v klidných časech a v těchto krizových je to červená karta. Mark Carney pro Kanadu jako střední mocnost rovněž volí kombinaci zásad a pragmatičnosti. Zásadoví jsme v oddanosti základním hodnotám, jimiž jsou svrchovanost a územní celistvost, zákaz použití síly s výjimkou případů, kdy je to v souladu s chartou OSN, a dodržování lidských práv. Pragmatičtí v uvědomění, že ne všichni partneři sdílejí naše hodnoty. Konec citátu. Carney nemluvil do větru. Kanada uzavřela na začátku roku, vystavena nevybíravému tlaku Donalda Trumpa na připojení k USA a americkým clům, dílčí dohodu s Čínou a začala pracovat na strategickém vylepšení vztahu v minulosti pošramocených. Trumpa to rozzuřilo, ale Kanadě se nerozklepala kolena. Česko jako nezajímavý člen Evropské unie a země v NATO uhýbající před dohodnutými závazky se ocitá v jiné kategorii, než je právě Finsko, ale i Polsko, Dánsko, Norsko nebo Nizozemí, což ohrožuje přímo jeho existenci, protože ve světě nyní vyjednávají velmoci nad hlavami menších států. Upozorňuje v knize prezident, jehož Finsko není malé, i díky Stabovým dobrým vztahům s Donaldem Trumpem, které mají jinou kvalitu než podlézání na dálku v českém podání a je především spolehlivé a odhodlané. Carney vidí výhodu Kanady v tom, že si včas uvědomila, co se ve světě děje. Za to v Česku se zahraniční politika smrskla na hloupé války o to, kdo jakým letadlem kam poletí či nepoletí. Nerozumí ani hodnotám, ani pragmatismu v dnešním světě na hraně zlomu. A tak dopadne přesně podle starých Aténanů. Silní si dělají, co mohou, a slabí strpí, co musí.
0: Repríza pondělního komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šaboty uzavřela sobotní Názory a argumenty. A ze studia Českého rozhlasu Plus se také za redakční kolegy a ostatně i autory loučí a krásný zbytek konečně už snad jarního víkendu přeje Ondřej Konrád.
8: Odkud pochází výraz trolling?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
10: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda. Ex-velvyslanec při NATO Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. NATO aktuálně zjišťuje podrobnosti o stažení části amerických vojáků z Německa. Hokejovou reprezentaci do 18 let čeká na mistrovství světa zápas o bronz. Na silnici z Prahy do Slaného před omezením u letiště trvá zdržení v obou směrech. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský bude vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO, oznámil to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Od jmenování Landovského chce naplnění cílů, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP.
11: My uděláme všechno, protože jsme to splnili. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit na všechny ty rezorty a máme ten program. I vojenské nemocnice a pokud někdo to kritizuje, tak vlastně neví, o čem mluví.
10: Babiš už dřív řekl, že Česko letos nesplní hranici 2% HDP na obranu. Podle něj ale cíl doteď nenaplnila žádná česká vláda. To odmítají zástupci předchozího kabinetu. Podle bývalého premiéra Petra Fialy z ODS loni země vydala na obranu přes 2% HDP. Severoatlantická aliance spolupracuje se Spojenými státy, aby se seznámila s podrobnostmi o plánu snížit počet amerických vojáků v Německu. Na síti X o tom informovala mluvčí NATO Alison Hartová. Washington chce z Německa stáhnout 5 000 svých vojáků, a to postupně v příštích 6 až 12 měsících. Podle Hartové to ukazuje, že je nutné, aby Evropa víc investovala do obrany a převzala větší odpovědnost za bezpečnost aliance. V Krušných horách jsou dvě nová odpočinková místa s turistickými útulnami. Dřevěné moduly na kolečkách stojí na Cínovci na Teplicku a v hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku poblíž stezky Českem a trasy Hřebenovka. Říká to ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
12: Ta útulné místo, které můžeme mít pod kontrolou, můžeme zajistit, že tam bude pořádek a že třeba ty lidi místo toho, aby šli na toaletu někam tady za plot někomu na soukromý pozemek, tak si dojdou na místo, které je k tomu určený. Takže já myslím, že ten efekt je pozitivní.
10: Hra slovenského dramatika Williama Klimáčka Kurýr má zpoždění má večer premiéru ve Východočeském divadle v Pardubicích. Autor je napsal přímo pro pardubický soubor. Podle tvůrců jde o melancholickou komedii, která vychází hlavně z mezilidských vztahů. Režie se ujal Filip Nukols.
13: Je to spíš ta ne prvoplánová komedie, kde pro ty vtipný místa si divák musí vlastně trošku jako dojít, ale což znamená, že to není nijak zatěžkaný, že já si přeju po hercích, aby mě splnili sen a hráli to na velmi lehkých nohách, tak jako až skoro nedivadelně, aby to mělo takový jako lehký valčík v sobě.
14: Sport. Hokejisté do 18 let můžou získat první medaili ze světového šampionátu od roku 2014. O bronz se utkají s Lotyšskem, hrát se začne za 2 hodiny. Češi se v Trenčíně můžou opřít o diváckou podporu. Mluví o tom kapitán Petr Tomek, který jako jediný z týmu hraje pravidelně dospělý hokej.
15: Já jsem si za ten rok, co jsem v té extralize odehrál, na to zvykl, je to pro mě nejvíc, že můžu hrát pro ty lidi. Ať už jsou to rodiče, anebo prostě fanoušci, co vás ženou celou dobu dopředu. A tohle je jenom prostě začátek každého z nás na mistrovství světa, že nás dopředu na Slovensku, ženou i slovenští fanoušci.
14: Ve finále se Slovensko postaví Švédsku v 19 hodin. A fotbalisté Chrudimi remizovali s B týmem Sparty 2-2 a zůstali tak 6 bodů nad sestupovými pozicemi druhé ligy. Na předposlední Jihlavu mají 6-bodový náskok. Spartianská rezerva je ještě o bod horší. Odpoledne nastoupí ještě Opava proti Kroměříži a Zbrojovku Brno čeká Ústí nad Labem.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kratší zdržení na D10 za Prahou, o něco delší na sedmičce u letiště. Na dálnici D10 kousek za Prahou směrem na Turnov, u sjezdu na Horní Počernice na 3,5 kilometru pokračují silničáři s pracemi v levém pruhu. Fronta už je velmi krátká, maximálně na 5 minut. Na sedmičce z Prahy do Slaného před omezením u letiště přetrvává o něco delší zdržení, v obou směrech přibližně 10-minutové. V metropoli kvůli výraznému omezení provozu v Plzeňské se ode dneška ulicí Vrchlického projíždí obousměrně. Směrem do centra se zdržíte v koloně z úrovně Lidlu přibližně 10 minut. A na silnici 27 směrem z Plzně do Žadce zvolněte za Kralovicemi. Záchranáři tam zasahují u nehody motorkáře, projíždí se Kyvadlově, ale bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: V Rusku slábne podpora Putinovi i válce na Ukrajině.
18: Severoatlantická aliance není připravena na válku s Ruskem.
17: Orbánův pád bude mít dalekosáhlé důsledky.
18: Jaká je situace ve Venezuele po zatčení Madura?
17: Německá armáda má novou vojenskou strategii.
18: Taková jsou témata následujícího pořadu.
17: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
18: Od mikrofonu vás vítají
17: Tereza Žižková
18: a Lukáš Matoška.
9: Svět ve 20 minutách.
17: Ruská společnost je stále víc nespokojená s Vladimirem Putinem. Státní ruské středisko pro výzkum veřejného mínění minulý pátek uvedlo, že prezidentova popularita klesla na 65,6% a je nejnižší od začátku války. Jen od počátku roku se snížila o víc než 12% bodů, píše americký deník Washington Post.
18: Putinova oblíbenost dosahovala svého času až 88%. Současné průzkumy naznačují stále větší únavu z války, která trvá už pátý rok, a i z toho, že jednání o jejím ukončení se v podstatě zastavila, protože Trumpova vláda se soustřeďuje na Irán. Hospodářské sankce mají stále větší dopad na ruskou ekonomiku i peněženky občanů. Nelibost vyvolává taky snaha vlády omezovat přístup k internetu, údajně kvůli obavám o bezpečnost.
17: Putinova vláda je v posledních týdnech i terčem nezvykle ostré kritiky členů ruské finanční elity kvůli přístupu k ekonomice, která se v prvních 2 měsících roku propadla o necelá 2%. Přísnější mezinárodní sankce a vysoké úrokové sazby, které mají bojovat proti inflaci, však brzdí investice.
18: Nesplacené obchodní pohledávky v lednu dosáhly rekordní výše 109 miliard dolarů, uvedl federální statistický úřad Rosstat. Počet firem, které vládě nezaplatili daně, stoupl na skoro 440 tisíc. Na dubnovém ekonomickém fóru v Moskvě kritizovali vládu snad všichni podnikatelé i ekonomové.
17: Ekonom Ruské akademie věd Robert Nigmatulin na fóru prohlásil, že Rusko zaostává i za Čínou a že inflace výrazně předstihla hospodářský růst. Dokonce i v nejchudších regionech Číny jsou příjmy vyšší než v našich nejchudších regionech, upozornil expert. Dodal, že růst HDP od roku 2015 činí asi 1,5% ročně, ale spotřebitelské ceny stouply o 77%.
18: Ještě kritičtější byl minulý týden dlouholetý předseda ruské komunistické strany Gennadij Zjuganov v projevu v parlamentu. Jestli se problémy nevyřeší, hospodářský krach je podle něj nevyhnutelný. Do podzimu tu budeme mít to, co se stalo v roce 1917, dodal s odkazem na bolševickou revoluci.
17: Inflaci vyhnaly do závratné výšky sankce a vysoké výdaje na armádu. Centrální banka tak musela zvýšit úrokové sazby nad 20%, aby ekonomiku zbrzdila. Ekonomové však stále častěji varují před recesí. Ruský ministr pro hospodářský rozvoj Maxim Rešetnikov minulý týden uvedl, že Rusko z velké části vyčerpalo své rezervy. Putin veřejně přiznal, že hospodářství má potíže a vyzval centrální banku a svou vládu, aby zpomalení růstu vysvětlili.
18: Ruské ekonomice, která je závislá na příjmech z ropy, se přechodně ulevilo díky prudkému růstu cen černého zlata, který vyvolala americko-izraelská válka proti Iránu. Podle ekonomů ale Rusko svůj rozpočet vyrovná, jen když bude období vysokých cen trvat déle. Rusko bylo navíc v dubnu nuceno snížit těžbu ropy až o 400 tisíc barelů denně kvůli sílícím útokům ukrajinských dronů na ruské přístavy a rafinérie.
17: Občané musí omezovat základní výdaje a mají omezený přístup k internetu. Rozladěnost je tak patrná ve všech společenských vrstvách. Nespokojenost je velmi silná, upozorňuje analytička Eurazijského střediska Carnegieho nadace v Berlíně Tatiana Stanovaja. Podle ní jsou příčinou vleklá válka, finanční problémy i to, že mládež má omezený přístup k sociálním sítím.
18: Problémy jsou všude, kam se člověk podívá a nedokážeme říct, kam to povede, přiznává politoložka. Lidé si dnes dokonce dovolují i větší míru kritiky, ale úřady zřejmě zareagují dalšími represemi, domnívá se Stanovaja. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by režim ztrácel kontrolu.
17: Trumpovo zdánlivě rozmarné rozhodnutí zahájit válku proti Iránu znamenalo pro některé Rusy určité ospravedlnění Putinovy války proti Ukrajině a mohlo by Kreml přimět k tomu, aby se ve snaze dosáhnout svých vojenských cílů ještě víc zatvrdil a například dobil Doněck. Pocity Rusů shrnul 19-letý student Igor.
18: Já i moji známí pociťujeme naprostou beznaděj. Všichni chtějí z Ruska odejít, ale většina tu možnost nemá. Nikdo nechce svazovat svou budoucnost s touto zemí. Život tady je těžký, drahý a bezútěšný, cituje studenta Washington Post.
17: Přestože se Severoatlantická aliance nezapojila do americko-izraelské války proti Iránu, tento konflikt odhalil slabiny její obrany, které by ji v případě ruského útoku postavily do obtížné situace. Evropští vojenští představitelé varují, že Moskva by mohla být do roku 2029 schopná zaútočit na některého člena NATO a zdůrazňují, že aliance musí být politicky soudržná a ve stavu bojové připravenosti. Evropská odnož zpravodajského serveru Politico přináší názory několika diplomatů, někdejších i současných představitelů NATO a odborníků na obranu.
18: Válka v Iránu odhalila nedostatek munice v zemích Severoatlantické aliance. Spojené státy spotřebovaly zhruba polovinu svých zásob důležitých protiletadlových raket Patriot a Francie už v prvních dvou týdnech války varovala, že se tenčí zásoby raket Aster a Mika. Na hrozící nedostatek střel upozornili i firmy Rheinmetall a MBDA.
17: Moskva vyrábí až 7 tisíc útočných dronů na jedno použití měsíčně a spojencům NATO by tak došly drahé protiletadlové střely do několika týdnů, varoval politolog Justin Bronk z britského Royal United Services Institute. Podle něj je proto třeba vyrábět levnější protiletadlové střely. Tento problém bude řešit i červencový summit NATO.
18: Druhým problémem aliance je horší postavení ve vzdušném prostoru. Schopnost Teheránu vypálit na státy v Perském zálivu přes 5000 raket a dronů i v době amerického bombardování Iránu ukázala, že možnost donutit nějakou zemi ke kapitulaci pouze leteckým bombardováním je značně omezená. Upozornil na to Peter Vezeman ze Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru.
17: Podle analytika Bronka musí na to hledat jiná kreativní řešení, aby Rusko odradilo. Jednou z možností je investovat do přesných balistických raket krátkého doletu, které dokážou zasáhnout i továrny na výrobu dronů a vojenské objekty v hloubi Ruska. Navrhuje i nákup amerických pokročilých antiradarových střel s doletem až 300 kilometrů.
18: Třetím problémem aliance je nedostatečně vybavené námořnictvo. Evropské armády investují do námořních sil aliance málo. Typickou ukázkou byla nedávno Británie. Nasazení torpédoborce Dragon do Středozemního moře trvalo 3 týdny a když konečně dorazil do cíle, byl kvůli technickým potížím odeslán zpět do přístavu.
17: Velitel britského námořnictva Gwyn Jenkins nedávno přiznal, že jeho námořní síly nejsou na válku připraveny a lépe na tom nejsou ani britští spojenci. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že provozuschopná je jen necelá polovina kanadské flotily.
18: V každém konfliktu s Ruskem bude přitom námořnictvo nezbytné, ať už při honech na ponorky nebo při zneškodňování plavidel s řízenými střelami dlouhého doletu. Na to musí taky zlepšit kvalitu doků k údržbě lodí, vyřešit nedostatek personálu a investovat do flexibilních plavidel, která lze přizpůsobit různým misím, zdůraznil námořní bezpečnostní odborník Siddharth Kaushal z Royal United Services Institute.
17: Válka proti Íránu také prohloubila rozkol uvnitř aliance. Evropa odmítla vojensky podpořit Donalda Trumpa a Washington uvažuje o odvetných opatřeních. Trump na to kritizuje jako bezzubé uskupení. Podle bývalého tajemníka aliance Anderse Rasmussena by na to mělo svou podporu otevření Hormuzského průlivu jasně podmínit americkým závazkem vůči alianci.
18: Důležitá je i spolupráce s Ukrajinou. Brzy po zahájení války proti Íránu Kyjev vyslal své odborníky na bezpilotní letouny na pomoc zemím na Blízkém východě, které Teherán sužoval svými drony. Nakonec Ukrajinci podepsali se zeměmi Perského zálivu obranná partnerství. NATO rozšířilo spolupráci s Ukrajinou o zřízení společného výcvikového a výzkumného centra v Polsku, vojenské návštěvy v Kyjevě nebo o nový průmyslový program získávání inovativních technologií z Ukrajiny. Podle oslovených odborníků by aliance měla rovněž rozšířit pás obrany proti dronům u ruských hranic a posílit průmyslovou spolupráci s Ukrajinou, cituje vojenské experty Politico.
9: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána bude mít kromě jiného dopad i na geopolitiku a vojenskou strategii Evropy. Jak Orbánův pád změní dynamiku Severoatlantické aliance, budoucnost Ukrajiny i vztahy Spojených států s Evropskou unií, rozebírá komentátor agentury Bloomberg, bývalý americký námořní generál James Stavridis.
18: Poprvé jsem se s Orbánem setkal v roce 2010, kdy byl premiérem zvolen podruhé, píše admirál. Působil charismaticky a chytře, mluvil slušně anglicky a zdálo se, že má dobře promyšlené názory. Probírali jsme misi Severoatlantické aliance v Afghánistánu, kde mělo Maďarsko přes 600 vojáků, z nichž většina se podílela na výcviku afgánských národních bezpečnostních sil. Orbán ji v podstatě podporoval, ale měl pochybnosti o několika jiných misích NATO, počínaje Balkánem a konče bojem proti pirátství u břehu Somálska. Když rok NATO vypukla válka v Libii, Maďarsko se odmítlo zúčastnit a v následujícím desetiletí se Orbán stal pro alianci velkým problémem, popisuje Stavridis.
17: Nejhorší však bylo, že se Orbán zblížil s Putinem, uzavřel s Ruskem kontroverzní dohody o energetických dodávkách a podporoval nejrůznější ruské postoje, které byly v rozporu s cíly NATO. A protože Severoatlantická aliance vyžaduje jednohlasnou podporu v důležitých otázkách, dokázal déle než rok zdržovat začlenění Švédska a Finska. Dělal, co mohl, aby narušil evropskou podporu Ukrajině. Byl považován za Putinova nejdůležitějšího spojence v Evropě a trojského koně v alianci.
18: Orbánova porážka přinesla Západu tři geopolitické a vojenské výhody. Tou nejzjevnější je, že Maďarsko už nebude brzdit evropskou pomoc Ukrajině. Určité občasné potíže sice může působit slovenský premiér Robert Fico, ale nejzarputilejší odpůrce stanovisek Evropské unie a Severoatlantické aliance zmizel. Do Kyjeva teď může přímo proudit vojenská, finanční a humanitární pomoc. Je to důležitější než kdy dřív, protože Spojené státy v podstatě zastavily veškerou pomoc Kyjevu. NATO bude taky mít volnější ruku při poskytování výcviku, zpravodajských informací, technologií a logistické podpory Ukrajincům. Pro Moskvu je to velmi špatná zpráva.
17: Druhým strategickým aspektem návratu Maďarska na západ je jeho geografická poloha. Země leží v srdci střední Evropy a má hranice se 7 státy, včetně Ukrajiny. Je to národ na křižovatce, který dokáže vytvářet strategické i logistické překážky. Už za Rakousko-Uherska v 19. a 20. století Maďaři využívali své zeměpisné polohy k rozvoji obchodu.
18: To, že se Maďarsko pravděpodobně odvrátí od Moskvy, se odrazí nejen v otázce Ukrajiny, ale i na jeho hranicích se Srbskem, kudy se Putin snaží rozšířit ruský vliv na Balkán. V západním Maďarsku se taky nachází letecká základna Papa, kde sídlí mnohonárodnostní síly NATO pro strategickou leteckou přepravu a flotila transportních letadel C-17.
17: Po Orbánově odchodu se navíc může rychle zmodernizovat maďarská armáda a hladce se začlenit do NATO. Nyní má jen asi 30 tisíc vojáků, ale Budapešť investuje do moderní výzbroje, včetně nových německých tanků Leopard 2A7 a švédských Gripenů JAS 39. Zatím jen tak plní starý cíl NATO a vynakládá na obranu jen 2% HDP, ale nastupující premiér Peter Maďar slibuje, že tento podíl do roku 2034 zvýší na 5%. Konec Orbánovi dlouhé politické kariéry je zkrátka po všech stránkách skvělá zpráva. Alespoň pro Severoatlantickou alianci, zdůrazňuje admirál James Stavridis v článku pro agenturu Bloomberg.
18: Nálada ve Venezuele po lednovém zatčení autoritářského prezidenta Nicolase Madura americkými silami by se dala nazvat křehkým optimismem. Skoro nikdo tehdy nečekal, co se stalo potom. Moci se chopila Madurova dlouholetá viceprezidentka Delcy Rodriguezová, která se rychle zblížila s Donaldem Trumpem, píše britský deník Times.
17: Neměla příliš na výběr. Trump tehdy prohlásil, že jestli viceprezidentka nebude dělat správné věci, zaplatí velmi vysokou cenu. Dnes už americký prezident tyto výhrušky nepronáší a naopak ji chválí. Spojené státy v dubnu zrušily americké sankce proti Rodriguezové, která do té doby ve Venezuele vřele přivítala několik amerických delegací. Zdá se, že se smířila s tím, že Washington dohlíží na venezuelský ropný průmysl i na vývoz ropy a rozděluje výnosy.
18: Vláda Rodriguezové oficiálně podporuje Madurův návrat, ale jeho jméno už na prezidentčinných zasedáních nezaznívá. Poprvé po 7 letech mají být obnoveny přímé lety ze Spojených států do Caracasu. Tento politický obrat je šokující. Posledních 25 let totiž byla Venezuela za vlády Madura a jeho předchůdce Iga Cháveze rétorickým centrem boje proti americkému imperialismu. Rodriguezová však už v únoru nazvala Trumpa partnerem a přítelem Venezuely.
17: Jeden nejmenovaný venezuelský podnikatel označil počínání prezidentky za strategii, jak přežít. Podle něj je dnes Venezuela v podstatě americkým protektorátem. Je to podivná situace, ale přesto se zlepšuje, cituje jeho slova britský deník. Toto zlepšování však zatím marně hledají miliony obyčejných Venezuelanů. Nejvíc si stěžují na státní platy a důchody, které považují za almužnu. Je to výsledek mnoha let špatného hospodaření, které ještě zhoršily americké sankce a pád venezuelské měny za vlády Cháveze i Madura.
18: Státní důchod činí v přepočtu na českou měnu necelých 5 korun měsíčně a je tak nízký, že ho vláda přestala vyplácet. Nahradila ho dočasnou dávkou ve výši asi 1500 korun měsíčně, ale ani to nestačí. Podle Venezuelské federace učitelů potřebuje rodina k přežití zhruba 14 600 korun měsíčně. Jedinou základní potřebou, která v zemi s největšími zásobami ropy na světě zůstává relativně levná, je benzín. Stojí necelou korunu za litr, ale je téměř nedostupný a řidiči na něj čekají ve frontách i několik dní.
17: Mezinárodní měnový fond odhaduje, že míra inflace ve Venezuele dosáhla v březnu 682%, což je nejvyšší hodnota na světě. Venezuelští důchodci přežívají jen díky penězům od příbuzných v zahraničí. Většina z nich tam nějaké má, protože od nástupu Madura k moci v roce 2013 opustilo zemi 8 milionů lidí. Celá čtvrtina obyvatelstva, většinou v produktivním věku. V posledních týdnech sílí protesty důchodců, přestože demonstrace jsou ve Venezuele stále považovány za nebezpečné.
18: Spojené státy připravily pro Venezuelu plán stabilizace, oživení a přechodu. Cílem je zabránit chaosu zachováním existujících mocenských struktur. Později má následovat oživení ekonomiky a nakonec obnova demokracie. Zatím jsou však všechny důležité instituce, od soudu až po volební komisi, pod kontrolou režimu. Nebyl stanoven žádný harmonogram dokončení celého procesu, což vyvolává obavy, že by závěrečná fáze, kterou je demokracie, nemusela nastat.
17: Vláda Delcy Rodriguezové prokázala, že naslouchá americkým požadavkům, i když ve skutečnosti se chová postaru. Příkladem je zákon o amnestii, který prezidentka schválila v únoru. Dočkal se velké pochvaly jako součást národního usmíření, k jakému došlo v Jižní Africe po skončení apartheidu nebo ve Španělsku po pádu Frankova režimu. Podle vládních údajů vyšlo na svobodu přes 8 tisíc lidí, ale venezuelská lidskoprávní skupina Foro Penal zdůrazňuje, že ve věznicích je ještě nejméně 470 politických vězňů.
18: Tento chaotický proces sleduje z ciziny i Maria Corina Machadová, vůdkyně opozice a nositelka Nobelovy ceny míru. ve volbách v roce 2024 nesměla kandidovat a tak vyzvala své příznivce, aby podpořili jejího zástupce Edmunda Gonzálese, který drtivě zvítězil. V prosinci téhož roku uprchla z Venezuely na motorovém člunu a odjela do Osla převzít Nobelovu cenu, což je rozhodnutí, kterého možná bude ještě litovat.
17: Machadová v lednu předala cenu Trumpovi jako ocenění jeho jedinečného nasazení pro svobodu Venezuelanů. Americký prezident ji označil za velmi milou ženu, ale nikdy ji nevyjádřil tak vřelou podporu jako Rodriguezové.
18: Machadová dál pobývá v Evropě a v Madridu shromáždila obrovský dav převážně venezuelských exulantů. Minulý týden prohlásila, že očekává návrat do Venezuely ještě před koncem roku a vyzvala Washington, aby urychlil plán voleb. Čím déle to bude trvat, tím větší je riziko občanských nepokojů. Cituji představitelku venezuelské opozice britské Timesy.
17: Bundeswehr, německá armáda, přijala vůbec poprvé ve svých dějinách vojenskou strategii, která má připravit zemi na budoucí hrozby. Velké části tohoto dokumentu jsou však přísně tajné. Důvodem přijetí strategie je stále nebezpečnější mezinárodní situace. Plán definuje budoucí zaměření německých ozbrojených sil a analyzuje, jak může Bundeswehr čelit potenciálním hrozbám, píše server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
18: Málo kdy v dějinách byla vojenská strategie tak nezbytná jako v současnosti, uvedl ministr obrany Boris Pistorius, když ji představoval. Podle něj je svět od zahájení ruské války proti Ukrajině nepředvídatelnější a nebezpečnější a mezinárodní právní řád se ocitl pod obrovským tlakem. Podle nové vojenské strategie představuje Rusko pro Německo a transatlantickou bezpečnost největší a nejnaléhavější hrozbu v dohledné budoucnosti, protože se připravuje k útoku na členské státy Severoatlantické aliance.
17: Strategie analyzuje, jak by měl Bundeswehr reagovat na možné válečné scénáře, například na ruský útok na území členských zemí NATO, ale detaily jsou tajné. Vojenská strategie potvrzuje stanovený cíl výrazně rozšířit německou armádu tak, aby do poloviny 30. let tohoto století měla k dispozici 460 tisíc vojáků, včetně 200 tisíc záložníků. Bundeswehr se má proměnit v nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Obranou připravenost má nejrychleji zvyšovat do roku 2029.
18: Tyto změny reagují na rostoucí požadavky, které Severoatlantická aliance klade na své členy. Největším problémem je získat dostatečný počet vojáků, připustil Pistorius už v listopadu. Díky intenzivnímu náboru se početní stav Bundeswehru zvyšuje, ale pomalu. Minister si očividně hodně slibuje od nového plánu vojenské služby, který byl představený začátkem letošního roku. Armáda chce získat víc dobrovolných vojáků pomocí pobídek i povinných opatření, včetně prohlídek mladých mužů.
17: Jestli se toto úsilí nenaplní, mohlo by Německo obnovit povinnou vojnu, kterou zrušilo v roce 2011. Zatím to však v plánu není, ujistil veřejnost státní tajemník pro obranu Nils Hilmer. Pistorius předložil i několik dalších souvisejících dokumentů, takzvaný profil schopností, který nastiňuje nezbytné vlastnosti příslušníků armády, tedy to, co je třeba nejen k obraně země, ale i k odstrašení a obraně Severoatlantické aliance.
18: Strategie záložníků má zase zajistit, aby Německo do roku 2033 disponovalo přibližně 200 000 rezervisty, kteří budou fungovat jako spojovací článek mezi armádou a občanskou společností. Budou se zabývat hlavně vnitřní bezpečností a logistikou. Podrobnosti jsou i v tomto případě z velké části důvěrné.
17: Plán modernizace a zjednodušení byrokracie má potom vyřešit problém nadměrného papírování. V současné době se vojáci musí potýkat s množstvím detailních předpisů a administrativy. Ministerstvo obrany předpisy přezkoumalo a chce situaci napravit pomocí přibližně 150 opatření a bezmála 600 konkrétních kroků k jejich realizaci. Všechny vnitřní předpisy budou mít stanovené datum platnosti, oznámil Pistorius. Kdyby po takovém datu už nebyly považovány za nezbytné, budou automaticky zrušeny.
18: Žádné dokumenty Bundeswehru nebudou mít stanoveny pevné cíle na konkrétní počet let, ale budou se průběžně upravovat podle vývoje strategické situace. Díky této nové strategii bude německá armáda pružnější než dřív a v jistém smyslu bude nově i uvažovat. Chceme se odpoutat od tradičního způsobu myšlení v izolovaných útvarech, uvedl Pistorius.
17: Německá opoziční socialistická strana Levice označila novou vojenskou strategii za logickou a nezbytnou, když přihlédneme k reálné hrozbě, kterou představují agresivní kroky Ruska. Podle ní však není nutné, aby se Německo snažilo stát významnou vojenskou velmocí, uzavírá Deutsche Welle.
9: Svět ve 20 minutách.
18: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
17: Tereza Žižková
18: a Lukáš Matoška.
19: Jak funguje důchodový systém?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
19: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím

0: posledních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují, a to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení.
1: Radiožurnál 13 hodin 30 minut. Zprávy Ajana Gulda. Do konce letoška by měl v Česku vzniknout portál s informacemi o přístupnosti volebních místností lidem s handicapem. A do konce příštího roku má začít fungovat jednotné kontaktní místo pro objednání asistence při cestě vlakem. Všechny úřady a instituce budou muset na webu informovat o přístupnosti svých budov. Počítá s tím Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2030, který schválila tento týden vláda. V pásu od Ústeckého kraje až po Jihomoravě hrozí vznik požárů. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a současného tepla. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí až do zítřejší noci. Lidi by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Meteorologové taky nedoporučují vypalovat trávu nebo používat vařiče a jiné otevřené zdroje ohně. V příštím týdnu by mělo podle předpovědi pršet a nebezpečí požáru by se tak mohlo snížit. Ruský dron ráno zasáhl minibus v jeho ukrajinském Chersonu. Podle šéfa vojenské správy tamní oblasti Olexandra Prokudina na místě zemřeli dva lidi. Dalších 7 převezli záchranáři se zraněními do nemocnice. Dopoledne pak bezpilotní letoun zaútočil na další autobus a zranil řidiče. Prokudin taky informuje o 2 teenagerech, které těžce zranil jiný úder ve městě. Škody a raněné po náletech ruských dronů hlásí i Charkovská oblast. Ve městě Vasiščeve jižně od Charkova způsobili požár 2 rodinných domků a garáže. A přesně před 15 lety zabili speciální jednotky amerického námořnictva v Pákistánu teroristu Usámu bin Ládina. Zakladatel islamistické teroristické organizace Al-Káida stál mimo jiné za útoky na newyorská dvojčata v září roku 2001. Bin Ládin byl podle amerických úřadů zodpovědný i za desítky teroristických útoků po celém světě, při kterých přišli o život tisíce lidí. Sport. Ve věku 59 let zemřel bývalý italský pilot Formule 1 a 4-násobný paralympijský vítěz v cyklistice Alessandro Zanardi, informovala o tom jeho rodina. Zanardi zasáhl ve Formule 1 do 5 sezon, pak se přesunul do série kart. Tam v roce 2001 při havárii přišel o obě nohy nad koleny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 za Poděbrady, situace na D10 za Prahou i za Brodci. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zbystřete kousek před sjezdem na Jičín. Na začátku lanového mostu přes Labe na 40,5 kilometru havarovalo osobní auto, narazilo do pravých svodidel a otočilo se do protisměru. Stojí sice v odstavném pruhu, na místo ale právě dorazili hasiči a ti zablokovali i pravý. Projedete tak pouze levým pruhem, díky slabšímu provozu se ale výrazněji nezdržíte. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova před omezením u Horních Počernic na 3,5 kilometru naberete už jen velmi krátké zdržení. Na D10 o kus dál za sjezdem na Brodce zvolněte na 37. kilometru. Na vozovce leží sražená srnka. Sedmička, výjezd z hlavního města směr Slaný a před omezením u letiště kolona z odbočky na Horoměřice zhruba na 10 minut. Podobný čas ztratíte i z druhé strany ve frontě z druhého kilometru. A přímo v centru Prahy nehoda v křížení Legerovy a Anglické ulice. 2 havarovaná osobní auta výrazně blokují provoz do Holešovic. Nesouvislá fronta se sune už z Nuselského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Co spojuje porcelánovou holínku Maxima Velčovského, neolitickou urnu a obyčejnou zavařovačku? Všechno to mohou být vázy. Nová výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze jich představuje přes 300 a je na co koukat. Víc přidáme za chvíli. Anime filmy plní kinosály, a to v době, kdy se jinde mluví o jejich úpadku. Zatímco běžné projekce hledají diváky, japonští hrdinové si je stále drží. Čím to je? A proč se do kin vracejí i starší kultovní titul?

0: I o tom budeme mluvit. A také budeme mluvit o knižních novinkách. Audioknize Vítězný oblouk nebo románu Marka Šindelky Systémy něhy. A přidáme rozhovor také se spisovatelkou Alenou Machoninovou. To je naše nabídka. Dobrý poslech přeje Michaela Betešková.
1: Kultura Plus.
0: Zatímco některé filmy musí o své diváky bojovat, tak anime snímky mají své fanoušky jisté. Japonská animace láká do českých kin čím dál více mladých i starších diváků a distributoři v tom cítí svou příležitost, jak asijské klasiky dostat na filmová plátna. Vedle novinek se tak na plátna vracejí i kultovní tituly z 80. let. Téma pro Martina Hrnčíře.
2: Neo Tokyo is about to explode.
3: Na plátno se vrátila nedávno na festivalu Anifilm futuristická verze Tokia ve snímku Akira. V kinech pak zabodoval u 10 000 diváků Oscarem oceněný snímek Chlapec a volavka.
4: Machito, já teď budu tvoje nová maminka.
3: A do kin teď distributoři lákají i na znepokojivé Andělské vejce z roku 1985, které už v době svého vzniku uhranulo řadu diváků svou obrazotvorností. Na anime teď sází také Štefan Cima z nové distribuční odnože společnosti Bionaut.
5: To publikum tady vždycky bylo, ale vlastně nemělo kde se na to koukat. A dřív, před těmi 10 lety, tak ty lidi měli možnost sledovat ty věci pouze nelegálně, ale to publikum tam pořád bylo. Ty lidi prostě byli vychovaný sériemi jako Pokémon, Naruto, který potom už bylo možný jakoby sledovat vlastně legálně, ale většinu toho obsahu, po kterým vlastně prahnou ty diváci, tak tu možnost neměli. A v nedávné době se ta poptávka naplňuje.
3: Typickým příkladem anime je tvorba studia Ghibli, za kterým stojí režisér Hayao Miyazaki. Ten vkládá do svých snímků jak roztomilé fantastní postavy, tak třeba ekologická nebo existenciální témata.
5: Tohle studio je postavený okolo kultu tvůrce Hayao Miyazakiho. Tam vlastně se můžeme úplně bez okolků bavit o jakoby autorském japonském filmu. Jo. Dlouhou dobu byl diváctvem vnímán spíš jako autorský japonský film, jo, že vlastně ty věci mají svoje témata, které jsou pro to Ghibli studio fakt jako specifický od nějaký jako aviatiky přes třeba tu brutalitu, která tam jakoby dokresluje kontrast v určitý přírodě.
3: Vedle toho ale stojí i výrazně přístupnější tituly orientované na akci, jako je třeba série Zabiják démonů, která vyšla původně v knižní podobě jako manga.
5: Tím, jak se tlačí anime přes firmy Crunchyroll se Sony Pictures a Sony jakoby Distribution, která to distribuuje vlastně studiovým systémem, tak tyhle snímky samozřejmě dostávají zajímavý marketingový support, takže bude to určitě v 10 000 jako divácích. Některé filmy budou mít nižší 10 000, některé budou mít jenom 1000.
3: Vedle žánrových filmů v tomto případě roste i celý ekosystém, od seriálů až po digitální komiksy, takzvané webtoony. Ty často slouží jako předloha pro další adaptace.
5: V Japonsku a v Koreji je trend takzvaný webtoony, což je vlastně jakoby online sledování komiksů, který oni se snaží zpřístupnit, že to třeba doplňují hudbou a tak dále. A je to žánr sám o sobě.
3: Anime filmy minulý rok udržely poprvé v historii přes 1 000 000 000 dolarů. Největší podíl na to měl už zmíněný Demon Slayer. Filmová verze vydělala za čtvrt roku přes 740 milionů dolarů a jde o nejvýdělečnější snímek v historii anime. Japonské animované seriály sleduje podle loňského reportu streamovací platformy Netflix zhruba 4% diváků a jde tak o desítky milionů zhlédnutí na jednu sérii.
0: Mají krk, hrdlo, ucho a nohu. Teď možná překvapivě nemluvím o lidech, ale o vázách. Ty patří k nejstarším předmětům lidské kultury a najdeme je všude kolem sebe v mnoha podobách. Jaké všechny to mohou být, ukazuje nová výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Prošla si ji i kolegyně Tereza Cedidlová a tady je její reportáž.
6: Vidíme vázu amforovitého tvaru ve stylu ještě renesance, ale už datovaná někdy v druhé polovině 17. století, majoliková, pestře malovaná nádoba.
7: Ukazuje kurátorka výstavy Jana Černovská.
6: Ta váza má nesmírně zajímavá ucha v podobě stočených hadů.
7: My jsme teďka viděli jeden z těch objektů, jednu z těch váz, která má, řekla bych, velkou historickou hodnotu, ale pak tady máme vystavenou o dva sály dál zavařovačku. Je to tak?
6: Ano, je to tak.
7: My jsme teď přišli do dalšího sálu k jedné z vitrín.
6: Zavařovačka tady je z jednoho prostého důvodu. Přijdete domů, přinesete si květinu a nevíte rychle, do čeho jí máte dát. Vázy máte někde ve skříni nebo prostě nemůžete najít. Zavařovačka se vyskytuje téměř v každé domácnosti a já ze vlastní zkušenosti vím, že to je taková první záchrana, kam tu kytku strčit. A i zavařovačka, když se do ní ta květina hezky nainstaluje, tak může fungovat jako velmi noblesní váza.
7: Ale ty vázy tady vlastně nejsou ukázané jenom jako předměty na květiny.
6: Je tady spousta dekorativních váz, protože váza skutečně nemusí sloužit jako nádoba na květiny. Některé vázy v průběhu dějin se naopak vyráběly pouze jenom jako dekorativní předměty, které zdobily interiéry, většinou šlechtické interiéry. A i dnes vlastně váza se mnohdy stává spíše designovým objektem, který primárně nepoužíváme k tomu, abychom do něj ty květiny dávali.
7: I tady kolem té zavařovačky v té vitríně, což je taková vitrína, řekněme, současnosti, dalo by se říct, vidíme další objekty, které jsou od současných designérů a návrhářů.
6: Tahle ta vitrína je věnována vlastně autorské tvorbě dnes už etablovaných designérů. Máme tady holinky Maxima Velčovského ze studia Kubus, ty jsou hodně známé. Pak tu máme dvě plechovky od Daniela Pirsče.
7: Říká kurátorka výstavy Jana Černoská. Ta expozice představuje fenomén váz od těch prehistorických dob až po současnost, ukazuje, jak se to vnímání té vázy proměňovalo.
6: Přišlo nám fajn, že vlastně obyčejnou věc, naprosto běžný předmět, který má každá domácnost v jakékoliv podobě, bychom představili trošičku jinak než jenom jako přehled váz. Protože ten předmět sám o sobě je zajímavý, byť je vlastně úplně banální. Váza, dáte do ní květinu, nepřemýšlíte nad tím, ale vlastně když se tím zabýváte do hloubky, tak zjistíte, že těch souvislostí zajímavých je tam tolik, že vlastně ten předmět si zaslouží samostatnou výstavu.
8: Pro mě bylo velice překvapivé, jak se nám najednou objeví váza třeba na obalce sbírky Jaroslava Seiferta.
7: Říká spolukurátor výstavy a ředitel uměleckoprůmyslového muzea Radim Vondráček.
8: My jsme tuto obálku Karla Taigeho a Otakara Mrkvičky jsme vystavovali mnohokrát. To je z raného období skupiny Devět sil.
7: Je tady v takové malé skleněné vitríně na jedné ze zdí.
8: A my jsme si teprve nyní všimli, jak klíčovou roli tam hraje ta váza s květinami právě na pozadí těch letadel a nějakého zaoceánského parníku.
7: Takže tady nejsou jenom trojrozměrné vázy jako objekty, vyrobené třeba ze skla, keramiky, kovu, ale je tady třeba i zajímavá malba Bohumila Kubišty.
6: Najdeme tady fotografie Františka Drtikola a Josefa Sudka, najdeme tady grafické listy Giovanni Battisti Piranesio, teď třeba vidíme mozaiky Jana Zrzavého.
7: Doplňuje kurátorka výstavy Jana Černovská. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 6. září.
0: A v Kultuře Plus přidáme další tip na výstavu, tentokrát v Ostravě. Ostravská galerie současného umění Plato slaví 10 let své existence. Součástí pomyslných oslav je nová mezinárodní výstava s názvem Půda a přátelé. Více než 20 českých i zahraničních tvůrců nabízí návštěvníkům svůj pohled na půdu jako na kulturní fenomén, zdroj i partnera.
9: Tady jsme vlastně začlenili díla, která právě jsou trochu spojená i s tou temnější stránkou půdy. Je tady několik prací, které jsou vlastně spojeny s ekocídou nebo s atomovými programy, které byly spojeny s půdou.
10: Zastavení s kurátorkou Edity Řápkovou v jednom z výstavních sálů.
9: Tady na závěr Evelina Bengiel, tady má vlastně noru, která je nabídnutá jako místo setkání, nebo Krištof Maniak, krásnou kresbu velkou, kde představuje svůj jakoby park takových jako nor.
10: Krištof Zvolánek vystavuje video esej věnovanou nedobrovolně mizející ostravské osadě Bedřiška.
11: To video má 22 minut a mlčí se v něm a znázorňuje jeden den v těch demolic, kdy tam bylo bahno a bagry, a snaží se vlastně divákovi spíš přenést na to konkrétní místo v čase v průběhu demolic té osady a vlastně prožít, jaký to je ztrácet ten svůj milovaný domov.
10: Na výstavě jsou vidět instalace, kresby i živé rostliny. V jednom ze sálů si mohou návštěvníci díky nahrávkám ze speciálních mikrofonů poslechnout, co se děje pod povrchem země.
9: Naším záměrem bylo ve výstavě Půda a přátelé představit nejen půdu a její přátelé, ale také vlastně půdu a přátelství. To je pro nás důležité vlastně obrátit tu pozornost zkušenost k něčemu, co bereme, že funguje vlastně úplně automaticky, ale uvědomit si to, že vlastně to není jenom nějaký zdroj, který vlastně nám poskytuje jídlo, nerosty a podobně, ale že to je i místo, kde je opravdu plno života. A ten život, že je vlastně stejně zajímavý a mělo by mu být dána vlastně prostor a svoboda, tak jako vlastně jiným formám života.
10: Nabízí další rovinu pohledu kurátorka Edith Jeřábková. Mezinárodní výstavu Galerie Plato pořádá ve spolupráci s Varšavským centrem současného umění Zámek u Jazdovsky.
9: Opravdu nás zavede do různých zemí, které jsou vlastně okolo České republiky, ale i vzdálených, jako například do Brazílie a podobně.
10: Plato během 10 let vystřídalo celkem 5 míst, od pronajatých prostor přes někdejší hobbymarket až po dnešní sídlo v bývalých ostravských Jatkách a dokázalo se zapsat nejen na evropskou kulturní mapu.
12: Kromě toho, že opravdu jakoby napřímo spolupracujeme s umělci jako z celé Evropy, ale i ze zámoří, tak máme vybudovanou síť vlastně vztahů institucionálních už tuhle chvíli. Důkazem je vlastně jako ta přímá spolupráce jako s velkou jako centrální jako polskou institucí pro současné umění, ale naše projekty už od začátku byly čas od času přebírány zahraničními institucemi.
10: Říká ředitel Plata Marek Pokorný. Galerie se snaží o co největší otevřenost a postupné rozšiřování publika. Do budoucna chystá více komentovaných prohlídek.
12: To, co je důležité pro nás, je, že nám jako velmi výrazně vlastně postupně rostou účastníci těch vzdělávacích programů, kde si budujeme to publikum do budoucna. Ty zkušenosti za těch 10 nebo víc než 10 let jsou velmi, velmi dobré a spoustu lidí právě z Ostravy odchází vybaveno nějakou otevřeností primární vůči světu umění, ať už prostě jdou studovat jako do Brna, do Prahy, nebo se vrací.
10: V rámci oslav připravuje galerie konferenci Půda a prach, zahradní soustředění s přespáním nebo komentované prohlídky míst, kde galerie působila. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Česká překladatelka Anna Karaninová dokončí ve Francii překlady posledních knih Louise Ferdinanda Céline i francouzských románů Milana Kundery. Její pracovní pobyt na pobřeží Atlantského oceánu, který potrvá od tohoto týdne do konce června, je součástí programu Villa Bohéma. Ten v roce 2024 zahájila knihovna Milana Kundery. Anna Karaninová je držitelkou českých i francouzských literárních ocenění, třeba za překlad Célineovy knihy Klaus Bent. Získala cenu Magnesia Litera. Ministerstvo kultury rozhodlo o pokračování programu Česká knihovna. Resort vedený Oto Klempířem ze strany motoristé Sobě to oznámil na svých sociálních sítích. Ministerstvo původně financování zastavilo s tím, že projekt, který umožňuje dostat dražší tituly i do menších knihoven, je zastaralý. Nově dá ale resort na podporu programu Moravské zemské knihovny 3 miliony korun, říká šéf této instituce Tomáš Kubíček.
13: Česká knihovna má za sebou, jestli dobře počítám, 27 let a myslím si, že v průběhu té doby se ukázalo, že to je projekt, který je výhodný a zvláště ty knihovny, které často mají hluboko do kapsy, protože primárně se do toho zapojí knihovny v menších obcích. Ale myslím si, že to je i velmi solidní projekt pro to, aby se do knihoven a tedy vlastně k veřejnosti dostala literatura, která má vysokou úroveň jak z hlediska třeba odborného.
0: Co se stane, když si domů přinesete psa z ulice, máte pocit, že jste ho zachránili, ale co si o tom myslí on? Nová próza spisovatelky Aleny Machoninové, Co myslíš, co vidí, vypráví o soužití, které často krachuje pro nedostatek empatie, pro neschopnost přijmout, že druhý vnímá skutečnost jinak. Laureátka Magnesia Litery za knihu roku Hela se v novém díle pohybuje na hranici mezi biografií, fikcí a osobním svědectvím. Jak se titul liší od úspěšného debutu v přístupu k dokumentárnímu materiálu? Kolegyně Denisa Novotná se na to ptala přímo Aleny Machoninové.
14: Tady v té knize žádný moc dokumentární materiál není, je to kniha, která se liší hodně, hlavně tematicky, ale zároveň je téměř totožná, pokud jde o přístup k samotnému psaní, který v sobě vždycky bude spojovat také četbu a nějaký způsob jakoby komentování toho přečteného textu. Příběh, který já v této knize vyprávím, příběh mladého páru, který se rozhodne, že si vezme psa. Zároveň přitom opominu právě velmi důležitou věc a to, že ten pes vlastně tu situaci vůbec nemusí vnímat jako záchranu. Oni samozřejmě si myslí, že psa zachraňují, žijí v zemi, kde běžně psi žijí na ulici a mají pocit, že tím vlastně dělají nějaké dobro, protože i v té zemi ti psi postupně jsou z té ulice nějakým způsobem vyhánění, buď je úřady zapíjí přímo nebo posílá do útulku. Takže vzít si psa samozřejmě v jejich očích je záchrana. Pro toho psa to úplně taková záchrana být nemusí. A celý tento příběh já vyprávím v konfrontaci vlastně s jinými texty, s jinými literárními texty o psech, ale nejenom s literárními texty, ale i třeba s performacemi.
15: V knize zmiňujete 50 metrů čtverečních ovládaných psem Urkem. Sledujete tím nějakou metaforu?
14: Ten pes vlastně, protože je to pes z ulice a protože jeho majitelé, jako jsem říkala, nebrali v potaz, že on si vlastně nepřeje být zachráněn, jakoby se v určitou chvíli rozhodne to své celkem pohodlné vězení proměnit vlastně, v tom svém pohodlném vězení jakoby proměnit ty role a proměnit se z toho vězně, tedy z toho, kdo tu situaci kontroluje.
15: Kdy jste si řekla, že toto téma musí dostat knižní podobu?
14: Takový, je to téma, o kterém já jsem přemýšlela už dávno, že ho budu muset zpracovat. Vzniklo nejspíš v okamžiku, kdy jsem v DOXu na podzimním literárním festivalu spolu s Blankou Činátlovou a Markem Torčíkem jsme diskutovali o něho. Vlastně mé předchozí knize o prvotině Marka Torčíka, tam nějak se objevila otázka našeho vztahu ke zvířatům. U Marka Torčíka šlo o kočku, u mě o psa a tam já jsem vlastně poprvé zmínila takový jakoby hrubý nástin této situace.
15: Život nových majitelů Urka přirovnáváte k performanci německého umělce, který v New Yorkské galerii v roce 1974 strávil 3 dny 8-hodinovou otvírací dobu zavřený s kojotem, přičemž byly oba sledováni návštěvníky. Jakou paralelu tu vnímáte?
14: Tak samozřejmě, když žijete v uzavřeném prostoru s šelmou, kterou ten pes z ulice je, tak první, co si vzpomenete, nebo první, na co já jsem si vzpomněla, byla tato performance Boisova života s kojotem, kdy on vlastně chtěl dokázat, že si nějakým způsobem dovede najít cestu k tomu divokému světu, že se mu ten původní přirozený svět, který měl ten kojot stělesňovat, vlastně způsobí. Samozřejmě z dnešního pohledu ta performance už se nám jeví jako nějaké násilí nad tím zvířetem. Ta paralela samozřejmě spočívá v tom, že i ti dva moji hrdinové svým způsobem také páchají nějaké násilí nad zvířetem, protože ho berou z ulice a to zvíře, ten pes z ulice, je vlastně něčem daleko divočejší než Boisův kojot, který podle všech známek, které vykazoval, podle toho, jak se vlastně k tomu umělci chová, je zřejmé, že to není úplně divoké zvíře, je to zvíře, které nějaký kontakt vlastně s člověkem mělo, ať je samozřejmě v zajetí, ale bylo zvyklé na pohled člověka. Pes, o kterém je v mé knize řeč, je pes, který jehož vlastně předci po generace žili na ulici. Jeho kontakt s člověkem byl naprosto minimální.
15: Jaké je podle vás poselství vaší knihy?
14: Pro mě je to kniha o dialogu bez ohledu na to, s kým. Je to kniha o dialogu, který musíme vést jakoby mezi sebou, my lidé, ale na tom psovi je daleko víc vidět než na lidech, jak moc se liší vnímání světa, jak i přesto je ale možné najít nějaký společný jazyk. Jde spíš o to, že musíme toho druhého poslouchat pozorně. Kniha vlastně nevypráví o nějakém řešení toho konfliktu mezi těmi majiteli a jejich psem, ale daleko spíš o přijetí toho, o té situace. A ti lidé daleko spíš než ten pes mají vlastně možnost tu situaci nějakým způsobem ovlivňovat, ale oni ji nemohou změnit. Oni se s ní musí naučit žít a musí přijmout taková, jaká je, musí toho psa přijmout. Jaký je, oni z něj nikdy vlastně domácího psa udělat nemohou, ale to neznamená, že spolu nemohou vést nějaký spokojený život.
0: Rozhovor se spisovatelkou Alenou Machoninovou pro Český rozhlas Plus natočila Denisa Novotná a v těchto dnech vychází také novinka Marka Šindelky. Ve svém novém románu nazvaném Systémy něhy se věnuje tématu osamělosti. Ten název sám o sobě odkazuje na Marka Šindelku, básníka a rozvážného prozaika. Je to kniha, která se dá číst z několika úhlů pohledu a knihu si pročetla i kolegyně Kateřina Svátková, která v rámci pravidelné knižní rubriky Kniha dne plus k jeho Systému měhy mimo jiné řekla.
16: A o Marku Šindelkovi se každopádně mluví pokaždé, když něco vydá. On zatím zůstává takovou klidnou postavou v pozadí svých děl. A teď je tady knížka, na které pracoval opravdu těch 8 let a čiší z ní erudice, taková posedlost až textem, vypravěčská suverenita a platí to hlavně pro první polovinu románu. Je tam takové uchopení originální celkem i otřepaných, a to nechci být nějak zlá, literárních motivů. Je tady vztah, tedy otec, dcera, je tam toxická posedlost dokonalostí a ono je vlastně jedno i v jaké době se to celé odehrává. Ta doba tady prostě není. Druhá půlka už místy trošku ztrácí dech, ale to je asi jediná kritika, která se dá říct. Ono to vlastně neubírá na tom efektu a je tady určitá filmovost vyprávění a Systémy něhy jsou opravdu pozoruhodná proza.
0: Tento týden jsme mluvili i o další literární novince. Celkem 19 hodin a 3 minuty můžete strávit poslechem audioknihy Ericha Maria Remarka Vítězný oblouk. Nově ji načetl pro nakladatelství One Hot Book herec Martin Price.
17: Teď zaslechl své pronásledovatele blíže. Mířili přímo k němu. Styčil se, ale gumová kolena se opět podlomila. Vlekl se, ploužil těžce dál a praskot se mu v patách ozýval blíž a blíž. Pak se z ničeho nic objevila mezi větvemi modrá skvrna oblohy mítina. Věděl, že nedokáže-li ji rychle přeběhnout, je ztracený. A on se táhl a táhl. A když se ohlédl, spatřil za sebou lestivě se usmívající tvář Hákeo.
0: Ukázka naznačuje, že román má dvě silné roviny. Vnitřní dilemata hlavního hrdiny a vnější příběh muže na útěku před válkou. Režisérem této audioknihy je náš kolega Michal Bureš.
18: Vždycky je to zavazující dělat velkou klasiku, ale není to moje první setkání s takovým titulem, takže jsem do toho šel statečně stejně jako Martin Price, musím říct.
0: Kniha poprvé vyšla před 80 lety a příběh doktora Ravika, utečence z Německa, od té doby oslovil miliony čtenářů. A nejenom pro režiséra Bureše je jeho příběh silně aktuální.
18: Ten Vítězný oblouk vypráví o Paříži v roce 1938-39, kdy všichni říkají, válka nebude, Hitler dostal Československo, dostal, co chtěl, všichni vyjednávají o míru, tak proč by tady válka měla být? A přesto, kdykoliv přijdou noviny, tak se do nich začítají, jakoby v těch zprávách o tom minulém se chtěli dozvědět něco málo z budoucnosti.
0: Na přípravě Michal Bureš s Martinem Prajzem pracoval půl roku. Samotné natáčení trvalo 3 měsíce.
18: Je to chirurg, který uprchl, žije v Paříži, ale ilegálně, bez dokladů operuje pod cizími jmény na soukromých klinikách a po nocích bloumá ulicemi jako stín. A jediná jeho velká touha je pomstit se Hákemu za to, že zabil jeho snoubenku. No a prostě je to vlastně bezvýchodný příběh a on je antihrdina, on není žádný jako velký hrdina.
19: Postarám se, abyste byl deportován co nejdřív. To je všechno, co pro vás mohu udělat. Peníze máte? Ano. Výborně. Pak zaplatíte cestovné, za policejní doprovod a za sebe až na hranici. Pokynul hlavou. A teď můžete jít.

0: Audiokniha obsahuje nejenom mluvené slovo, ale i hudbu. Jejím autorem je skladatel Lukáš Hurník.
1: Hurník je samozřejmě výsostný mistr a vždycky chci na těch skladatelích s nimi spolupracuji, aby dali k tomu svůj názor, svoje stanovisko, aby zaujali vlastně k tomu tématu nějaký postoj. A ta hudba to naprosto jasně vyjadřuje, opět prostě zachovat si humanitu, udržet se, udržet si lidství v sobě i v době, která jakoby humanitě a lidství nepřeje.
0: A v novém týdnu projdeme výstavou v Pražském obecním domě, má název Božské příběhy. No a také zajdeme na pondělní koncert Erika Kleptna. A budeme i na výstavě památníků národního písemnictví Lustig, svědek rozvratu lidskosti, připravené ke stému výročí od narození světově významného spisovatele, novináře, scenáristy a hlavně svědka holokaustu Arnošta Lustiga. Kultura Plus je ve finále. Za jejich poslech vám děkuje Michaela Vetyšková. Mějte se dobře.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Právě připravuje Jana Gulda.
3: Rozpočet na příští rok bude podle premiéra Babiše zaměřený hlavně na investice. Meteorologové varují před vysokou aktivitou klíšťat v celém Česku. Hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích proti Švédsku. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové na 40,5. kilometru před sjezdem na Jičín vyšetřují nehodu. A počasí bude slunečno a teploty až 26 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Rozpočet na příští rok by měl být podle premiéra vysoce proinvestiční. Andrej Babiš z hnutí ANO vysvětlil, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatů nebo nemocnic. Peníze mají dostat i bezpečnostní složky. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
5: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
3: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla podle Babiše začít v roce 2028. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval se slovenským premiérem Robertem Ficem. Zelenský na síti X napsal, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a je připravený předat zkušenosti. Předseda slovenské vlády pak v prohlášení uvedl, že i přes rozdílné názory na některá témata si Bratislava přeje dobré a přátelské vztahy s Kyjevem. Fico dodal, že se setká se Zelenským osobně v pondělí v arménském Jerevanu na summitu Evropského politického společnosti. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí i v městských parcích, upozorňuje Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu.
6: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést i do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
3: Možný předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Český klub českých turistů vyznačil novou 13-kilometrovou trasu z Krásné Lípy na Děčínsku do saské soutěsky Oberschleuse, český horní splav. Trasa vede už existujícími cestami, bylo ale potřeba sjednotit její značení, říká značkař klubu českých turistů Václav Nič.
7: Přeznačilo se to všechno na červenou značku. Spolupracovali na tom obě správy Národního parku, správa Národního parku České Švýcarsko a Saské Švýcarsko, protože je to přeshraniční trasa, a OPS České Švýcarsko.
8: Sport. Českou hokejovou reprezentaci čeká v Českých Budějovicích druhé utkání v rámci českých hokejových her. Do utkání proti Švédům zasáhne i Petr Sikora. Třinecký útočník nahradil zraněného Michaela Špačka. Asistent trenéra Jiří Kalous o Sikorovi říká.
9: Velmi pohyblivý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v této konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
8: Utkání Česko-Švédsko začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos najdete například v aplikaci Můj rozhlas. A už za hodinu vstoupí 4 fotbalové týmy do nadstavbové skupiny o záchranu. Ostrava vyzve Mladou Boleslav a Zlín nastoupí proti Dukle. Ve stejný čas se v play-off o umístění střetnou Bohemians s Olomoucí a Karviná s Pardubicemi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D11 za Poděbrady, také na silnici 38 u Kolína. Na D11 z Prahy do Hradce zpozorněte kousek před sjezdem na Jičín. Na 40,5 kilometru na začátku lanového mostu přes Labe odklízejí následky po nehodě v odstavném pruhu. Částečně ale zasahují i do pravého, průjezdný je tak pouze levý pruh. Provoz je slabší, nezdržíte se. Na silnici 38 na trase Nymburk-Čáslav dejte pozor na obchvatu Kolína. Těsně před sjezdem na Uhlířské Janovice narazilo osobní auto do svodidel. Na místě jsou policisté, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Na silnici 27 směrem z Plzně do Žadce se zpomaluje za Kralovicemi. Řeší tam nehodu motorkáře, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. A7, výjezd z Prahy na Slaný a Chomutov. Před omezením u letiště Fronta z odbočky na Horoměřice zhruba na 5 minut. O něco delší se sune z druhé strany z druhého kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Víte, co jsou to nokedly? Malé nočky, bez kterých se neobejde většina tradičních maďarských jídel. My vám ale řekneme, kde hrajou hlavní roli. V bulharském městě Pernik najdete jediné hornické muzeum na Balkáně. Ručně foukané sklo z Hebronu, dřevěné výrobky z Betléma nebo arménská keramika z Jeruzaléma. To vše nabízí starobylý přístav Jaffa a my tam zamíříme v dnešním putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Reportáže zahraničních zpravodajů.
11: Maďarská kuchyně to je několik ikonických jídel. Guláš, paprikáš nebo hovězí perkelt. A téměř vždy je doplňují takzvané nokedly. Drobné nočky podobné slovenským haluškám. Jak zjistila naše zpravodajka Bára Vránová, v Budapešti teď vznikl podnik, který z této obyčejné přílohy udělal hlavní chod.
12: Paní kuchařka v malé budapeštské restauraci Nokedly Faktory teď sype přes kovové sítko do vroucí vody těsto. Respektive nesype, ale řekla bych, že pasíruje. No a z těchto kousků už za pár minut budou nokedly, což je pro Maďary naprosto běžná příloha, ale pro Gábora Kováče, který je majitelem tohoto bistra, je to základ celého jeho podnikání.
13: Nokedly jsou pro nás to, co je pro Araby kuskus, pro Číňany rýže anebo pro Italy gnocchi.
12: Nejčastěji se podávají k polévce, kuřecímu paprikáši, hovězímu perkeltu anebo guláši. A všechna tato jídla jsou samozřejmě základem jídelního lístku i Gáborovy restaurace. Kromě tradičních maďarských pokrmů ale nabízí i modernější varianty, třeba se sýrem, špenátem anebo rajčatovou omáčkou.
13: Chci to udržet jednoduché, nemít v nabídce moc jídel, abych se mohl soustředit na jejich kvalitu.
12: A právě Nokedly Gáborovi tento jednoduchý koncept umožňují.
13: Není to žádná věda, ale chce to správný postup. Naučila mě to starší paní, která vaří celý život. Jsou to jen vejce a mouka a děláme je vždy čerstvé.
12: Nokedly přitom nejsou jen čistě maďarská specialita. Podobné noky se objevují napříč střední Evropou, v Německu nebo v Rakousku jako špecle, na Slovensku zase jako halušky. Základ je vždycky podobný, liší se ale konzistence i způsob podávání.
13: Denně uděláme přes 100 až 150 porcí a to jsme otevřeli teprve před rokem a půl.
12: Nechodí sem přitom jen turisté. Tohle malé bistro si totiž oblíbili i samotní Maďaři.
13: Ne každý má čas si takové jídlo připravit doma. Nejde jen o nokedly, ale i o to, s čím je servírujete. Uvařit dobrý paprikáš nebo hovězí guláš trvá několik hodin. Maso musí změknout, nasát chutě. Jsou samozřejmě možnosti, jak to obejít, ale už to pak není ono.
12: Gábor našel způsob, jak bez zkratek nabídnout domácí jídlo i v rychlém tempu. Omáčky a maso se připravují den dopředu a nokedly se vaří vždy těsně před servírováním. Suroviny pak bere od místních dodavatelů.
13: Restaurací je v Maďarsku spousta. Já jsem chtěl nabídnout typické jídlo, které bude rychlé, ale zároveň 100% autentické a kvalitní. Vlastně je to takový maďarský fast food.
12: Začátky ale podle Gábora nebyly jednoduché. První měsíce trávil v kuchyni, zkoušel recepty a ladil postupy tak, aby jídlo chutnalo pokaždé stejně. Byla to podle něj spíš každodenní práce, než jistota, že se podnik uchytí.
13: Můj účetní mě po prvních měsících přesvědčoval, ať podnik nechám plavat. To stejné jsem slyšel i doma, ale já jsem věděl, že to bude fungovat.
12: Do bistra chodí i studenti z nedaleké univerzity a často se drží právě těch nejtradičnějších jídel.
13: Nokedly s paprikášem, gulášem, perkeltem, to je jejich domov. Vzpomínky na dětství. Spousta z nich je z malých regionů a naše jídlo je tam vrací.
12: A i tím se podle Gábora Kováče podařilo v jeho malém bistru posunout nokedly z nenápadné přílohy až do hlavní role. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
11: Bulharské město Pernik bývalo průmyslovým srdcem země. Bývala tam uhelná elektrárna, strojírenské podniky a hlubinný hnědouhelný důl. Většina jeho slávy ale vzala po pádu komunistického režimu za své. Připomíná jí jediné hornické muzeum na Balkáně. A s naším reportérem Pavlem Novákem se teď do důlních chodeb vydáme.
14: Zdravejte, dobré došli na vsičky.
15: Do Nitra Hory v podzemním hornickém muzeu v Perniku se noříme s průvodkyní Michálou Ivanovovou.
14: Namíráme se před první nejstarší odkrytý rudník v Bulharsku, nazvaný Starý Rudnici.
15: Černo nebo vlastně hnědouhelný důl v Perniku byl první v Bulharsku. Byl otevřený v roce 1891 a fungoval tady až do roku 1966 a po 20 letech se tyto šachty a štoly změnily v muzeum hornictví. Dnes je tu prohlídková trasa dlouhá 630 metrů, která na svém konci zahýbá, takže vlastně jdeme do nejnižšího bodu, kam se turisté dostanou, to je 50 metrů pod povrchem, ale tehdejší horníci se dostávali až do 400 metrové hloubky.
16: Podzemí bývalo vždy nebezpečno. Tma, vlhko, horko kolem 35 i 40 stupňů. Za 8-hodinovou směnu vypil horník 6 až 8 litrů vody. Neustále hrozily závaly. Výdřevy stěn a stropů štol občas varovně skřípaly a praskaly. Pro turisty je v dole vytvořena docela dokonalá iluze.
15: Zastávky, vlastně kaverny takové s jednotlivými exponáty jsou co 10-15 metrů. Pro návštěvníky pravděpodobně nejatraktivnější byla vyhlídka na zakládání výbušnin, protože potom si mohl každý otočit klíčem. Protože sem tam horníci také narazili na nahromaděný důlní plyn, tak se používaly takové detektory, dá se říct živý detektor, prostě ptáček v kleci, který když ucítil plyn, který není vidět, který není cítit, tak začal velice divoce poskakovat v té kleci, narážet do těch šprdlinek a to byl pro horníky signál, že musí co nejrychleji opustit to místo a ptáčka vzít samozřejmě sebou.
16: Protože ještě neexistoval telefon, byla v dole zvonková signalizace mezi dnem šachty a povrchem, kam se nejdřív ručně a později koňmo dopravovali vozíky s uhlím. Jedno zazvonění znamenalo zastav. Dva byl signál pro spust vozíky dolů. Tři plňte vozíky. Čtyři zazvonění byla výstraha, že na trati jsou lidé a nemají se dolů žádné vozíky spouštět. Když se zvonilo mnohokrát za sebou, znamenalo to pozor, der Steiger, prostě šéf, a všichni honem do práce. vysvětlila průvodkyně Michála Ivanovová.
17: Máme zvlášť v létě mnoho návštěvníků z různých koutů Bulharska i z ciziny. Jsou často unesení příběhem našeho dolu a dětem se nejvíc líbí efekty, které expozici doprovázejí. Třeba když se po fingované detonaci objeví v chodbě i kouř.
15: Po přibližně 50 minutách strávených prohlídkou v podzemí jsme zase venku na sluníčku. Prošli jsme trasou dlouhou 630 metrů. Která vedla od počátku dobývání uhlí v Bulharsku až do moderní doby.
12: A ještě trochu víc do hlubin dolu, tedy do části otevřené pro veřejnost, se ponořím s autorem předchozí reportáže, kolegou z naší zahraniční redakce, Pavlem Novákem. Vítej, Pavle.
18: Hezký den.
12: Jak jsi říkal v reportáži, jsou v té štole expozice v jednotlivých postranních chodbách. Do reportáže se ale předpokládám vešly jen některé, tak co je tedy ještě k vidění?
18: Tak třeba tam bylo hodně zajímavé, jak se to uhlí dostávalo ven z toho dolu. Byl tam vidět vývoj těch přepravních vozíků, že nejdřív to byly vlastně jenom dřevěné takové bedny na kolečkách, které museli strkat lidé. Potom už se tam objevily koleje, byly ty vozíky kovové, byly tam dokonce takové zařízení na vyklápění těch vozíků a už byly tažené koňmi. Potom už tam byly vláčky od firmy Siemens, které tahaly ty vozíky. Pak se tam objevily pásové dopravníky, které to uhlí těmi chodbami přepravovaly. Bylo tam zajímavé vidět, jak se vyvíjelo osvětlení. To úplně první bylo velice málo osvětlující vůbec tu pracovní plochu. A tam byla téměř tma, potom tam měly karbitky, přišla elektrická světla. Velice zajímavé tam bylo, zvlášť pro děti, byla taková detonační místnost, kde se ukazovalo, jak se odpalovala ta stěna té štoly. A to se tam dokonce docela realisticky předvádělo.
12: A není to nebezpečné ukazovat návštěvníkům v dole výbuch, i když je teda nahraný?
18: Samozřejmě to všechno bylo jenom nahrané. Ukazovali tam, jak se navrtává ta slož, jak se tam zasazují ty dynamitové nálože a potom tedy tam bylo vidět, jak tam je vlastně to odpalovací zařízení a někdo to měl odpálit. Takže samozřejmě děti měly přednost. Nikdo z těch dětí tam nechtěl jít, tak jsem si říkal, já jsem cizinec, zkusím to. Šel jsem tam, otočil jsem tím klíčkem a nic. A i po několika otočeních se žádná rána neozvala, až tedy potom snad jedno z těch dětí se odhodlo, takže opravdu otočilo, najednou byla tma, ozval se rachot a když se rozsvítilo, tak tam dokonce měli i kouř. Takže bylo to dost dobře udělané, vůbec je to celé dost interaktivní, je tam hodně zvuků, hodně se tam hraje se světly, dokonce tam byl takový detektor toho oxidu uhelnatého nebo metanu, který tam se může objevit, byl tam ptáček v kleci, tedy atrapa, ale byl tam ten zvuk, kdy on, jakmile se začne vlastně otravovat tím plynem, tak jak má menší oběh krevní, tak začne tam být neklidný, jančí tam a bylo to krásně slyšet, takže to bylo to spolehlivé varování, že se něco děje a že musí opustit to místo.
12: Ty jsi zmiňoval ptáčka, ale samozřejmě i ty koně. Jak dlouho oni tam vlastně byli po tou zemí?
18: Říkali nám, že tam, když se zavedli, tak vlastně nevyšli na denní světlo po celé 3 roky, že tam tahali ty vozíky, ale byli tak chytří. Ti koně, že věděli, že mohou utáhnout v pohodě nějaké asi 4 vozíky. A jakmile se někdo pokusil tam připojit ještě 5. vozík, že zkrátka ten jeden mi tady zbývá a já ho chci vytáhnout ven, tak ten kůň zkrátka začal dupat nohama a nechtěl to táhnout. Věděl, že to je na něj moc, že za tu směnu může odtahat x těch 4 vozíkových souprav. Takže sice byli ve tmě, tam žrali, tam je hřebelcovali, tam všechno dělali, ale byli tak chytří, tak vycvičení, že pokud chtěli být přetěžováni, tak to nedali.
12: My jsme říkali, že to je jediné hornické muzeum na Balkáně. Bylo v dole něco, co se nějak výrazně lišilo třeba od důlních muzeí jinde v Evropě?
18: No, co jsem viděl, bylo to dost podobné, třeba to heslo je vlastně dost podobné těm našim, zdař Bůh, tak tam měli Bůh na pomoc, což je něco podobného. Bylo zvláštní, že nám tam ukazovali kapli i v těch polských, co jsem viděl, nebo v těch českých, tak tam je také vždycky místo, kde se mohli modlit ti horníci, ale bylo zvláštní, že tam nebyla tedy svatá Barbora, což je u nás patronka horníků, ale byl tam svatý Ivan nebo Jan Rilský, což je tedy bulharský svatý a ten je tam patronem všech těch, co pracují pod zemí. Tak to je něco jiného, že zkrátka tam chrání Ivan Rilský horníky, u nás je to svatá Barbora.
12: Do jediného hornického muzea na Balkáně nás vzal kolega z naší zahraniční redakce Pavel Novák. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
18: Naslyšenou.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Starobylý přístav na pobřeží Středozemního moře, Bleší trh, kde seženete vše od falafelu po mandolíny a výhled na panorama Tel Avivu. To je starověký přístav Jaffa v Izraeli. Dodnes si uchovává svůj arabský spirit, i když Palestinců v něm už moc nežije. A ti, kteří tam zůstali, se snaží historii místa uchovat. Víc o tom zjišťoval náš reportér Marcel Faltis.
19: Jsem v Jaffě, historicky palestinském městě na území dnešního Izraele. Kolem mě jsou kamenné domy, palmy, úzké uličky a je tu takový klid, že si člověk ani nepřipadá, že je ve velkoměstě. I přesto, že už je dnes Jaffa nedílnou součástí Tel Avivu. Palestinského ducha tu pomáhá udržovat i obchůdek, který tu provozuje palestinec Jack.
20: Je to jediný takový obchod v telavivské aglomeraci, kam Jaffa patří. Chtěli jsme tu vytvořit palestinský prostor, kde dáme prostor palestinským umělcům, protože je historicky palestinská. Všechny naše produkty jsou z Palestiny nebo od Palestinců, roztroušených různě po světě. Máme tu ručně foukané sklo, keramiku nebo šperky.
19: Říká Jack a ukazuje mi ručně vyřezávané kuchyňské náčiní z olivového dřeva z Betléma.
20: Máme taky ručně foukané sklo z Hebronu, města, které je známé pro svou sklářskou tradici. Vyrábí se tam nejstarší metodou foukání skla na světě, a to už od dob Fénicie.
19: Vysvětluje Jack a vytahuje z poliček vázy, svícny nebo mísy. Mají nejčastěji modrou nebo zelenou barvu a jsou různě žíhané.
20: Prodáváme keramiku z Jaffy, svíčky z Jeruzaléma nebo arménskou keramiku z Jeruzaléma. Je to takový mix. A to je pro mě důležité, protože jsme jediný takový obchod v Tel Avivu. Je to takový odraz toho, co tu chybí. Je to staré město, které vybudovali Palestinci, ale nic už tu nepřipomíná Palestin.
19: Provozovat palestinský obchod v Izraeli ale není podle Jacka vždy úplně jednoduché. Někdy se někomu nelíbí, že tu takový obchod je.
20: Byly tu nějaké stížnosti, ale ani ne tak od úřadů, ale od veřejnosti. Někdo se ptá, jak můžete říct, že jste Palestinec, jste v Izraeli, tak říkám, že naše identita a kultura je palestinská. A to některým lidem vadí. Taky tu nemáme nápisy v hebrejštině, i když v Izraeli jsou například názvy některých obchodů v angličtině a dalších jazycích, třeba v ruštině. Myslím, že někteří lidé mají pocit, že je náš obchod ohrožuje.
19: Jack je jako Palestinec nebo izraelský Arab v Izraeli v menšině. A v menšině je i se svým pohledem na válku Spojených států a Izraele.
20: Mám pocit, že když neexistuje žádná odpovědnost za jakoukoliv nespravedlnost a žádný respekt k právnímu státu, což v dnešní době vidíme, tak tyto hodnoty pomalu umírají. Právní stát, mezinárodní řád a všechny ty věci, o kterých se po druhé světové válce mluvilo po generace.
19: Říká Jack, který dokázal vytvořit místo, kam chodí jak Palestinci, tak Izraelci. A kde člověk zapomene, že je uprostřed bouřlivého Blízkého východu. Z Tel Avivu Marcel Faltis, Český rozhlas.
11: Festival klasické hudby Janáček Brno před pár týdny vyrazil poprvé do zahraničí. Oceňovaný Zemplínského kvartet vystoupil na sérii koncertů v Bruselu a v Paříži. A jak poznamenává náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha, umělci zahráli díla slavného českého skladatele a pozvali diváky na podzimní, už 10. ročník festivalu.
21: Festival Janáček Brno byl v Paříži jako doma. Zemlinského kvarteto totiž vystoupilo v sále Českého centra, který je pojmenovaný po slavném českém skladateli.
22: Do Francie jezdíme moc rádi, samozřejmě díky tomu, že jsme tady vyhráli soutěž, tak jsme tady odehráli spoustu koncertů na mnoha festivalech v celé Francii. A navíc pro mě to má i osobní význam, že moje babička bydlela v Paříži, ona je Španělka, ale bydlela dlouhé roky v Paříži a potom tedy v Praze. Takže pro mě to je i takové osobní, ona mě naučila francouzsky.
21: František Souček hraje v Zemlinského kvartetu první housle. S kolegy vyhrál v roce 2010 prestižní mezinárodní soutěž v Bordeaux, která souboru otevřela dveře na další akce ve Francii.
22: Přeci jenom Smetana, Dvořák, Janáček a Martinů je taková česká čtyřka, která je nejznámější ve světě. Je pravda, že Janáček pro, řekněme, takové to širší publikum, o kterém jsem mluvil, může být někdy méně přístupný. Tam by asi vedl Dvořák, hned po něm Smetana a pak teprve Janáček, ale zrovna ve Francii, když už se o tom bavíme, je ten Janáček nesmírně populární a velmi často je tady vyžadován na koncertech.
0: Petr Holman hrál na violu a hrál se zablokovanými zády. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Jestli tohle je hlavní zpráva dnešního koncertu, tak to je skvělé. Ano, je to tak.
0: Ale svědčí to o obětavosti a nasazení.
1: Jo, tak samozřejmě jako je potřeba hrát. A vždycky říkám svým studentům, to je jako velká pravda tohoto povolání a obtížnost zároveň, že lidé přijdou na váš koncert a těší se na to, jak jim zahrajete a v úzovkách je vlastně vůbec nezajímá, jestli vám je špatně, jestli máte teplotu, jestli vám je blbě a těší se na to, jako, že budou mít zážitek.
2: Jsou to naše první koncerty v zahraničí, je to naše zahraniční premiéra. Festival se rozrostl do značných rozměrů, takže my se koncentrujeme primárně na tu produkci v Brně, kde vlastně gro festivalu se odehrává na podzim letošního roku. Ale jako preview, jako taková ochutnávka, proběhly právě tyto zahraniční koncerty, dva v Bruselu a jeden v Paříži ve spolupráci se Zemlinský kvartet, které mohou diváci navštívit také na našem festivalu na podzim.
21: Pavel Lojda je tajemník festivalu Janáček Brno, který odstartuje 13. října a potrvá do 17. listopadu. Předtím organizátoři ještě chtějí nalákat i diváky ze zahraničí, kteří každoročně tvoří významnou část publika.
2: Předpokládáme, že to divácké zastoupení je někde kolem 50%, s tím, že opravdu víme o tom, že máme návštěvníky z Kanady, z Austrálie, z Japonska a z dalších zemí světa.
21: Festival Janáček Brno je stále vyhledávanější a výrazně proto navýšil svou kapacitu, potvrzuje produkční festivalu Šimon Koleček.
23: Když se podíváte právě například na náš teďka tedy jubilejní ročník, 10. výročí, tak čistě jako co se týče třeba kapacity, tak jenom oproti vlastně loňskému ročníku se téměř zdvojnásobila.
21: Festival Janáček Brno získal v letech 2018 a 2024 cenu International Opera Awards, tedy takového operního Oscara, a zařadil se do vybrané společnosti pouze tří festivalů na světě s podobným oceněním. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
24: Rozlehlé pláže s jemným bílým pískem, šumění Tyrkysového moře a zpěv tropických ptáků v korunách palem. Do thajského města Huan Hin lidé obvykle přijíždějí relaxovat a užívat si typického tropického ráje. V dubnu tam ale dorazilo kromě běžných turistů i několik set šachistů a šachistek z celého světa. A místo relaxu si celý týden dobrovolně namáhali mozkové závity na mezinárodním šachovém turnaji. Naše zpravodajka Zdeňka Trachtová se mezi ně vydala.
25: Pod palmou u bazénu sedí s ranní kávou a šachovnicí dva Australané, Mark a Hossein.
26: Připravujeme se na dnešní hru. Na internetu jsme si vyhledali naše soupeře. Teď analyzujeme jejich minulé hry a chystáme se na ně.
25: Každý hráč denně absolvuje jednu hru s přiděleným soupeřem. Taková partie často trvá i mnoho hodin. Chystá se i 12-letá Adia z indického Bengaluru.
27: O turnaji jsem se dozvěděla od kamaráda, který tu taky hraje, a říkal, že je to dobrá soutěž. Tak se rodiče rozhodli, že sem vyrazíme. Je tu moc hezky. S mamkou chodíme na procházky, hrajeme stolní tenis.
25: Ve svých 12 má Adia šachový rating 1800, což je velmi slušná úroveň.
27: Chodím do školy, ale kdykoliv mám prázdniny, tak cestuju na turnaje. Šachy miluju. Baví mě, jak do toho musíš vložit totální soustředění a všechny svoje mentální síly.
25: Good luck today. A jde se na hru. Dvě kategorie hráčů se utkávají ve dvou velkých konferenčních sálech. Na stolečcích jsou připravené rozestavěné šachovnice, šachové hodiny a národní vlaječky všech hráčů.
28: Letos máme 360 hráčů. Máme tu i 18 velmistrů, například Nigel Short, který kdysi hrál na světovém šampionátu proti Garry Kasparovovi.
25: Říká mi hlavní organizátor Kai Torila. Finn, který už v Thajsku žije 35 let a na přelomu tisíciletí založil bangkokský šachový klub.
28: Turnaj se koná vždy jeden rok v Bangkoku a další rok někde mimo Bangkok. Už jsme byli v Pattaji, tady v Hua Hin, na Phuketu nebo v Chiang Mai. 80% účastníků nejsou místní, ale lidé z celého světa.
25: A vedle mě už stojí jediný český účastník tohoto turnaje Jiří Skřenek. Jak vás napadlo vyrazit do Thajska na šachový turnaj?
3: Já do Thajska už jezdím dlouhodobě, protože je tady vynikající kuchyně, příjemní lidé, usměvaví, takže tady cítím velice dobře.
25: Máte čas si to tady užít i třeba na pláži nebo u baru s piña coládou?
3: Občas, teda po zápasu si zajdeme ještě do moře, trošku se osvěžit, ale jinak toho času moc není, protože po těch partích je člověk většinou hodně unavený a je rád, že je v klidu.
25: Zaujalo mě, že kromě velmi zkušených hráčů a hráček se turnaje ve stejné kategorii účastní také mnoho dětí. Nejmladším je i kolem 7 let a některé s přehledem porážejí zkušené mistry. Třeba Jesan z Indonésie.
5: Je mi 10, ale za pár dní mi bude už 11. Hrát jsem začal, když mi bylo 5. Přijet sem byl můj nápad i nápad táty. Chci se učit od silnějších soupeřů a třeba i něco vyhrát.
25: Doufá Jesan a míří do sálu. Dnes mu organizátoři přidělili jako soupeře právě Čecha Jiřího Skřenka. Z Hua Hin Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
24: A šachová partie uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí.

0: že už jsou ve funkcích a neměli by komunikovat tak jako dřív. Řekl to v televizi Nova. Zmiňoval třeba výroky poslance Filipa Turka, který označil úředníky za parazity a řekl, že motoristé budou postupně deratizovat. Premiér očekává, že Turek pochopí, že takové vystupování škodí vládě. Zároveň ale Babiš dodal, že současná koalice s motoristy a SPD funguje líp než jeho minulý kabinet. Ten vládl mezi lety 2018 a 2021, skládal se z hnutí ANO a SOCDEM, vládu podporovali i komunisti. Policisti pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý, má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Policie varuje, aby se ho lidi nepokoušeli zadržet a volali na linku 158. Spojené státy postupně stáhnou z Německa 5000 svých vojáků. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth. Počty jednotek v zemi budou USA postupně snižovat v příštím půlroce až roce. V Německu teď slouží asi 35 000 Američanů. Rozhodnutí už avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech kritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Německý ministr obrany Boris Pistorius reagoval na rozhodnutí Američanů prohlášením, že přítomnost amerických vojáků v Německu a v Evropě je v zájmu obou zemí. A Hurvínkovi je dnes právě 100 let. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926 a vytvořil se svým otcem Josefem Spejblem rodinou dvojici, která bavila a baví malé i velké diváky. Hurvínkovi narozeniny dnes na jeho domovské scéně oslaví soubor divadla Spejbla a Hurvínka novým představením Kabaret Hurweis. Sport. Hokejisti do 18 let rozehrají na mistrovství světa už za necelou půl hodinu utkání o bronz. Češi vyzvou Lotyšsko, které ve čtvrtfinále vyřadilo nejsilnější tým po základních skupinách Spojené státy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D2 u Hustopečí, nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna teď velice obezřetně před Hustopečemi. Hlásíte překážku na vozovce kamion a roztrhané kusy pneumatiky.
3: 28. kilometr, kamion v odstavném pruhu, právě mu praskla pneumatika. Jsou kusy na dálnici.
2: Na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zvolněte před sjezdem na Jičín. Na 40,5. kilometru na Lanovém mostu přes Labé stojí v odstavném pruhu osobní auto po nehodě. Kužely ale zasahují i do pravého pruhu, hlavně nákladní vozidla tak vybočují do levého. Díky slabšímu provozu ale zdržení nenaberete. Silnice 7 z Prahy do Slaného. Před omezením u letiště čekejte pomalu jedoucí frontu z odbočky na Horoměřice. Brzdí se i v opačném směru od Slaného, kousek před sjezdem do Aviatické. Ucpává se i sjezd z letiště směr centrum metropole. A na Příbramsku opatrně na silnici 105 na trase ze Sedlčan do Milevska. Za Libíní havarovalo osobní auto, po nehodě se převrátilo. Na místě tak kromě policie zasahují i záchranáři. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Říše Rakouská, která nám byla po 300 letí širší vlastí, nám v českých myslích zanechala mělké stopy, které zdaleka neodpovídají tomu, čím opravdu byla. Jakoby se v nich ustálilo náladové rozpoložení posledních válečných let, končících říjnem 1918, tedy ostře protiněmecké a protihabsburské cítění, jehož dobromyslnější variantou je onen lehkovážný despekt známý z Haškova Švejka.
1: Napsalo trio autorů Petr Příhoda, Milan Otáhal a Petr Pithart, sdružení pod pseudonymem Podiven v knize Češi v dějinách nové doby.

0: a pokračují.
1: Teprve katastrofy 20. století otřásly naším bezpracně protirakouským postojem a umožnily sebrat odvahu k přehodnocení významu Rakouské říše.
0: S významem Rakouské říše v našich dějinách a také s postojem, tedy zemí koruny české uvnitř monarchie, souvisí také otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Habsburkové zradili česká práva? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Opravdu zůstávají v našem povědomí stále ony mělké stopy, o kterých jsme slyšeli? Otázka pro hosta pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
2: Pojem Habsburská dynastie v západní Evropě se používal jen pro španělské Habsburky, čili pro tu větev, která vymřela roku 1700 Karlem II., zatímco pro tu středoevropskou říši, kterou ovládali rakouští Habsburkové, se používal termín Rakouská dynastie, Casa de l'Austria, Maison Autriche, House of Austria. A z toho neoficiálně se právě začaly nazývat ta soustátí, kde ve střední Evropě Habsburkové vládly názvem Rakousko, ale nebyl to oficiální název.
0: I v současnosti okolo sebe můžeme zaslechnout názor, že Habsburská říše byla jakýmsi předobrazem současné Evropské unie.
2: Dalo by se to tak vidět, ale já se domnívám, že to přenášíme možné systémy integrace z dávné minulosti do současnosti. Nepochybně Habsburská říše vznikla jako útvar dynastický, protože v tehdejším myšlení povinností panovníka bylo získávat další území, rozšiřovat je.
0: Pohledem do starší historie našich vzájemných vztahů je text historiků českého Luboše Veleka a rakouského Hanse Haase z knihy Sousedé s podtitulem Česko-rakouské dějiny.
3: Vzájemnému zbližování obou zemí napomáhala od středověku kromě hospodářských a obchodních kontaktů také řada kulturních a politických faktorů. Čechy, povýšené na království již roku 1158, požívali v rámci říše vždy zvláštního postavení, které jim roku 1356 potvrdila a ještě rozšířila Zlatá bula císaře a českého krále Karla IV. Čechy měli právo svobodně volit svého krále a to platilo i v případě vymření dynastie. České soudnictví bylo nezávislé na říšském právu a neexistovalo dovolání se k říšským soudním instancím. Celkem za to Čechy z pohledu říšského práva dosáhly prakticky nezávislého postavení. Abstrakční státní pojem koruna česká se vztahoval i na markrabství Moravské, Slezsko a obě Lužice.
0: Znamená to, že v daném období ocitli jsme se ve středověku, byly země koruny české a rakouské země v rámci svaté říše v postavení rovnocenném?
2: K rovnocení rozhodně nebyly, země koruny české stály výše, protože Čechy byly královstvím, a to jediným královstvím v rámci svaté říše římské, když to Habsburkové vládnoucí v rakouských zemích byly pouze arcivévodové, což v té hierarchii tehdejší bylo o stupeň níže. A neměli také ono privilegium de non appellandum, čili nemožnost odvolávat se z rozhodnutí panovníka k císaři, to znamená k nějakým říšským institucím.
3: Vztahy mezi oběma státy dlouhou dobu rozhodujícím způsobem ovlivňovaly dynastické zájmy. Ty sebou přinášely jak konflikty, tak okolnostmi vynucenou spolupráci v dobách ohrožení třetí stranou. Celkově lze od raného novověku hovořit o poklidném sousedství, naplněném obchodováním, kulturní výměnou a podobnými či dokonce identickými geopolitickými zájmy dynastií i stavovských elit. K prvnímu krátkému dynastickému propojení mezi Rakouskem, českými zeměmi a Uherskem došlo mezi lety 1438 až 9 za vlády římského krále Albrechta II. Habsburského. Jeho syn Ladislav Pohrobek, narozený až po otcově smrti, byl sice roku 1453 korunován českým králem, zemřel však již roku 1457. Českou a uherskou korunu spojili následně Jagellonci. Tato česko-uherská dynastie se nakonec zblížila s rakouskými Habsburky symbolickou vídeňskou dvojsvatbou z roku 1515. Ke smluvenému dědičnému sepětí obou dynastií a tří států došlo zanedlouho ve stínu osmanské expanze.
0: Napsali dále historici Luboš Velek a Hans Haas, jaká byla těmi okolnostmi vynucená spolupráce, o které jsme slyšeli.
2: Je to právě expanze Osmanské říše, Osmanů směrem na sever, kdy postupně ve 14. a především 15. století většina států na Balkáně se dostává pod osmanskou nadvládu, buď přímo nebo nepřímo, a Osmané se dostávají na jižní hranici Uher.
0: V boji s Turky také v roce 1526 umírá český král v bitvě u Moháče Ludvík, zvaný dítě Jagellonský. Co to znamenalo pro uvolněný královský trůn českých zemí?
2: My víme, že tehdy bylo více nápadníků, abych tak řekl, nebo kandidátů, to je asi vhodnější slovo, na český trůn. Ale jevilo se právě nejvhodnější zvolit Ferdinanda I. Habsburského.
0: Pojďme si říci, zda nebyly nějaké komplikace právě při volbě Ferdinanda I. Habsburského českým králem. Jaké byly vůbec požadavky ze strany volitelů na něj?
2: Ferdinand především musel podepsat revers, že se stal králem volbou, nikoliv na základě tedy nějakých dědických práv z titulu své manželky Anny Jagellonské. Potom musel zaručit náboženskou svobodu, ovšem pod tou náboženskou svobodou tehdy se myslelo uznání kompaktát bazilejských vyhlášených v Jihlavě, to jest kompromis s husitskou církví, která v této době ale už od jaksi katolíků se příliš neliší. Pak vzniknul problém, když vznikla luterská reformace, zda se tedy toto na ní vztahuje nebo ne. Slíbil také, že přenese své sídlo do Prahy, což nastálo, nesplnil. A dále především to bylo zaplacení dluhu, které měla česká koruna. Konkrétně měli vyplatit vedlejší země koruny české, které držel Matyáš Korvín, a když se stal Vladislav II. Králem, tak ta zástava vyplacena nebyla. Jinak problém s tou volbou nakonec vlastně nebyl, protože ti ostatní kandidáti odstoupili.

0: 23. října roku 1526 byl panovníkem českých zemí zvolen Ferdinand I. Habsburský. A tak české země spolu s rakouskými a Uhrami jsou spojeny personální unií. Jaké byly výhody, jaké byly nevýhody?
1: Podle mého názoru výhodou bylo, že skutečně vznikl širší celek. Když se podíváme v té době po Evropě, tak je to doba, kdy vznikají velké monarchie a naopak tedy malé státy, státečky upadají. A tady skutečně vznikla nová, můžeme říci, říše, která v mezinárodní politice mohla hrát podstatnou úlohu a mohla se ubránit proti Osmanům.
0: Češi samozřejmě na Ferdinanda měli řadu požadavků, o některých už jsme hovořili. Měl potvrdit staré výsady, sídlo mělo být v Praze, no a samozřejmě klíčové bylo zaplacení o něch dluhů a náboženská svoboda. Píše o tom také publicista Petr Hořejš ve svých toulkách Českou minulostí.
2: Následoval výčet dalších požadavků až po takové podmínky, jako bylo doporučení, aby ožralství a pití hanebné i jiní zjevní hříchové žádnému trpěni nebyli. Ferdinand, odchovanec španělského dvora, zvyklý na majestátní odstup mezi panovníkem a jeho vazaly, musel asi trnout nad drzostí mužů jinak hašteřivých a malicherných, avšak zachoval ledový klid. Podepsal a schválil, co na něm chtěli.
0: Byl tehdejší postoj Ferdinanda I. Habsburského v duchu slibem nezarmoutíš, že prostě slíbil a podepsal všechno, co po něm volitelé chtěli?
1: Mohlo to tak být, možná tak to uvažoval, ale Ferdinand jako odchovanec španělského dvora se snaží už položit základ absolutní monarchie, což tehdy byl v západní Evropě všeobecný trend. Kdežto ta česká šlechta a měšťané se snažili udržet stavovskou monarchii tak, jak vznikla právě za posledních Jagellonců.
0: To znamená, aby oni nepřišli o svoji pozici.
1: Ta představa byla asi taková, že o zákonodárnou moc a o výkonnou moc, jak bychom dnes řekli, se panovník dělí se stavy. Sám panovník nemá nic rozhodovat, má k tomu mít tedy souhlas stavu a všechno se bude točit vlastně až do Bílé hory o tom, tedy kdo má mít převahu a kdo vyhraje. Ale to není záležitost česká, to v té době bychom našli v mnoha zemích Evropy.
0: A ona bitva na Bílé hoře, která se stala, jak jsme slyšeli o ním pomyslným předělem, proběhla v roce 1620 jako jedna ze součástí tehdy probíhající 30-leté války. Historik Josef Pekař ve své studii o této bitvě píše.
3: Především třeba zdůrazniti, že Bílá hora nechtěla vyvrátiti samostatnost českého státu, aniž vědomě zakládati nějaké Rakousko. Bílá hora byla soubojem mezi dvěma českými krály. Žádný z nich nebyl pravda Čech. Vítězem mohl být i pouze jeden z nich. Vítěz byl ovšem zároveň císařem, ale byl si vědom toho, že ve sporu nejde o zápas mezi císařskou mocí římsko-německou na straně jedné a královskou mocí českou na straně druhé. Jednalo se o zápas mezi legitimním králem v koruně české a králem dosazeným rebely. Vítězi nemohlo vstoupit na mysl brát v pochybu státní osobnost koruny české také z toho důvodu, že musel věděti, že český stát je hlavním základem moci jeho jak vůbec, tak zejména v říši německé a že je zájmem jeho i jeho rodu nedopustit zmenšení jeho privilegovaného postavení v říši.
0: Kdybych to velmi zjednodušila, tak jsme slyšeli od Josefa Pekaře, že Bílá hora byl souboj mezi dvěma českými krály, ale dodejme, oba dva byly německé národnosti. Kde se vzalo to, že je to bitva mezi Čechy a Němci?
1: Tak to samozřejmě je mechanické přenesení těch národnostních bojů v 19. století do počátku století 17. Já bych ani neřekl, že to byli Němci. Řekněme, že tady byli německy hovořící, protože Německo jako stát, jak ho známe dnes, také neexistovalo. Ale jinak v českých zemích, když si uvědomíme, že k němu ještě patřilo Slezsko, no tak poměr česky a německy hovořící obyvatelstva byl zhruba 1:1. To je moje teorie. Právě ztrátou Slezska za Marie Terezie se to překlopilo na tu českou stranu, jinak zřejmě ta německá převaha by zvítězila.
0: V čem byl význam této bitvy na Bílé hoře pro porušování či dodržování slibů Habsburků vůči zemím koruny české, tak jak slíbili při své volbě před necelým staletím?
1: Vítězný Ferdinand II. To bral tak, že svou rebelií a tím, že tedy si zvolili vzdor krále, se připravili o všechna privilegia a práva a záleží jenom na něm, zda některá z nich znovu potvrdí nebo ne.
0: Měl pravdu?
1: To je spíš legalistický přístup. Já nejsem právník a už nejsem vůbec jaksi právník, který by mohl posuzovat nějaké právní problémy 17. století, ale nepochybně je to jeden možný přístup. Že jestliže se vzbouřím proti svému zákonitému panovníkovi, kterého české stavy přijali, můžeme to tak brát, ale nemyslím, že to má nějaký praktický význam. Spíš jde o to, co to tedy prakticky znamenalo. Především Ferdinand II. Zavádí královský absolutismus, to znamená, slovo panovníka platí jako zákon. Definitivně zvítězila královská moc nad tou mocí stavovskou. Byť částečně stavům něco málo vrátil, protože ten státní aparát tehdy bez té stavovské samosprávy by dost těžko mohl fungovat. To je obnovené zřízení zemské pro Čechy 1627, pro Moravu 1628. Dále v Čechách a na Moravě je zavedeno jednověří. Nikdo nemohl v království pobývat, pokud se nestotožnil s panovníkem ve víře, to znamená, pokud nepřijal katolickou víru. Výjimky byly stanoveny třeba pro Židy, netýkalo se to území takzvaných říšských lén, které byly třeba až, ale to byly naprosté výjimky. No a postavení zemí koruny české v rámci toho soustátí se nezměnilo. V tom má Pekař naprosto pravdu. Stále je to jenom personální unie. Habsburg tady nadále vládne ne jako císař, ale jako český král. Rozdíl je v tom, že výslovně je stanoveno, že český král nastupuje dědičně hned po smrti krále předchozího. Čistě teoreticky možnost volby krále tím není eliminována, ale jedině v případě, že by habsburský rod úplně po meči i po přeslici vymřel.
0: Můžeme tedy říci, že žádné panovnické sliby nebyly porušeny?
1: Oni byly prohlášeny za neplatné, tak je otázka, jestli byly porušeny nebo ne. Když to přenesu do jiné roviny, Ferdinand říkal, neměli jste se bouřit, nebyli byste skončili, jak jste skončili.
0: Nestalo se právě to, ale jakýmsi základem pro pozdější vývoj ocitneme se ze 17. století na konci 18. století, zhruba později a 19., kdy právě toho využili ti, kteří jsou reprezentanty národního obrození a celý ten mýtus, který pokračuje další a další dekády, leckdy až do současnosti.
1: Tak jistě, že 19. století, které bylo mnohem citlivější na tyto otázky, než jsme dnes, to takto využívalo třeba hlavně mladočeši. Ale jako historik musím říci, a to píše mimochodem i Pekař v té své práci o Bílé hoře, že otázka, jestli bude mít vrch panovník nebo stavové, by musela být rozřešena i v případě, že by vyhrál Fridrich Falcký. Možná ne za jeho vlády, ale potom. V podstatě byly dvě možnosti. Buď pokračování stavovské monarchie s výhledem, že to dopadne jako v Polsku, to znamená, že se to zvrhne v nějakou šlechtickou anarchii, která v případě Polska pak vedla k jeho totálnímu zániku, anebo že bude nastolena královská moc, opírající se ovšem ne o katolickou víru, ale o protestantismus. Systém asi nakonec by byl stejný, protože všude v Evropě vidíme, že to směřuje k absolutní monarchii a k jednověří. My jsme zvyklí, že tady jsou pronásledováni nekatolíci, ale vedle v Sasku katolíci jsou pronásledováni naprosto stejně. Taky když například saský kurfiřt Jan Jiří Saský se obrátil na Ferdinanda, aby tedy byl mírnější, hlavně k těm luteránům, tak mu bylo odpověděno, a co vaše milost chce, tak u vás to vypadá stejně, tak na co si stěžujete?
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Habsburkové zradili česká práva a stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
1: Tak já si myslím, že ne, ale to je otázka pro každého samozřejmě boj za obnovu českého státního práva je alfou omegou českého politického boje od roku 1848 a definitivně potom od obnovení ústavnosti v 60. letech. Ale nemůžeme popřít ani druhý pohled, který zastávali především tedy Němci v Čechách, ale taky třeba sociální demokraté i čeští, kteří říkali, to nějaké historické právo nemá v naší době už žádnou váhu, to jsou stará plesnivá privilegia, která jsou vývojem překonána. Nemůžeme se o ně opírat. Oba dva pohledy jsou samozřejmě možné a nosné. Pochopitelně my, protože víme, že v roce 1918 vzniklo Československo, které bylo vnímáno jako obnova českého státu v minulosti zaniklého, no tak je na snadě ten výklad, že ano, Habsburkové porušili svoje práva, tak jsme je revolucí svrhli. Tak také to třeba prezentoval Masaryk, když za prvního odboje v Anglii vysvětloval, proč je zapotřebí rozbít Rakousko-Uhersko, ale já si myslím, že odstupem více než 100 let nepotřebujeme takovéto spíše pseudohistorické argumenty.
0: Autoři Podivenů, jejíž text jsme slyšeli úvodem, konstatovali, že teprve katastrofy 20. století umožnily sebrat odvahu k přehodnocení významu Rakouské říše. Souhlasil byste?
1: Já myslím, že rozhodně ano. Ovšem, já bych tomu dodal, každý stát musí mít nějaký raison d'être a trvá v čase. Žádné říše netrvají věčně. Byť představitelé velkých říší si to většinou nechtějí připustit, že jednou tady nebude. Habsburská monarchie měla svoje místo v historii. Díky Habsburské monarchii a pozdějšímu Rakousku se Češi mohli vytvořit také jako novodobý plně hodnotný národ. No a odešla do historie, protože na místo jaksi středověkého, nebo tedy raně novověkého spojení volných celků se objevil princip moderního národa, moderní nacionalismus, a protože ty národní programy národů Habsburské monarchie šly proti sobě, tak zákonitým důsledkem byl potom rozpad tohoto státu. Ale nepochybně pro české dějiny je to období významné a já ho hodnotím pozitivně.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus.
1: Deset krutých mužů.
2: Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někdy.
1: A politolog, který se s nimi nemaže.
2: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
1: Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
0: Politici, zpěváci, královny i teroristi. Ti všichni v historii zamířili na návštěvu Československa nebo České republiky.
3: Čtyři sevřené útvary čestné stráže pochodují před nejvyšším velitelem libijských ozbrojených sil, plukovníkem Muammarem Kadáfim.
4: Přijíždí řada vozů z delegací, která doprovází první kosmonautku světa, Valentinu Tereškovou.
5: Mr. President, thank you so much for the welcome.
6: A víte, co jsem jedl po svém prvním představení zde v Praze? Vepřovou s knedlíky a se zelím.
0: Jak jsme vítali zahraniční návštěvy, popíše cyklus Archivu Plus ve třech květnových pátcích 1., 8. a 15. vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Radiožurnál je 15 hodin. Právě připravila Jana Gůda. Premiér kritizuje komunikaci koaličních partnerů motoristů. V Národním parku České Švýcarsko hoří les. Fotbalisti Ostravy vstoupili do ligové skupiny o udržení, hrají s Mladou Boleslaví. Na silnici 43 směrem z Brna do Svitav na obchvatu Černé hory je nehoda. A počasí zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost a teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě. Babiš to řekl v televizi Nova.
8: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
7: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se s motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli daratizovat. V Národním parku České Švýcarsko hoří. Hasiči zasahují v Rynarticích ve východní části parku. Dým vycházející z lesa je vidět z větší dálky. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ústeckých hasičů Tomáš Kalvoda. U požáru jsou podle něj i strážci parku.
9: Byl nahlášen požár v Národním parku u obce Rynartice. Poprašní středisko vyhlásilo druhý stupeň poplachu a na místo vyslalo 11 jednotek požární ochrany. Pomocí dronu se podařilo požár lokalizovat a nyní se jednotky sjíždějí na místo požáru.
7: Meteorologové kvůli suchu vydali výstrahu před nebezpečím požáru. Platí v pásu od Ústeckého kraje až po jižní Moravu, a to až do zítřejší noci. Záchranný tým vypustil velerybu Timiho v Severním moři, informuje o tom agentura DPA. Speciální záchranný člun táhl keporkaka několik dní z Mělčiny na severu Německa až do moře mezi Dánskem a Norskem.
10: Je venku, konečně je venku a dýchá. Plav, Timmy, plav.
11: O vypuštění velryby informovala veterinářka Jenna Wallisová, která se na záchranné misi podílela. K přepravě použili záchranáři speciální člun, do kterého napustili vodu. Keporkak opakovaně uvízl na Mělčině na severním pobřeží Německa. Úřady snahu o jeho záchranu vzdali a přesun zvířete nechali na soukromé iniciativě záchranářů. Odborníci ale podotýkají, že Timmy ještě nemá vyhráno. Oslabenému zvířeti hrozí, že ve volné přírodě uhyne. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Praze zítra odstartuje maraton. Závod začíná v 8 hodin ráno. Ulicemi proběhne asi 12 000 běžců. Akce omezí dopravu, hlavně v centru metropole, popisuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
12: Dopravu bude během závodu řídit Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Praha. A od 7 ráno do 15 hodin odpoledne budou postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.
7: Pražský maraton ovlivní i provoz tramvají a autobusů. Dopravní podnik proto posílí linky metra.
11: Sport. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava vstoupili do skupiny o udržení v Šancelize. V nadstavbě hrají s Mladou Boleslaví. Stav a čas řekne reportér David Procházka.
13: Polovina čtvrté minuty, Baník Ostrava, Mladá Boleslav, zatím 0-0. Tomáš Perutka, zápas Zlín Dukla.
14: Čtvrtá minuta utkání Zlín Dukla Praha 0-0. Teď míříme na duel Bohemians Olomouc, který sleduje Mirko Vasič.
15: Čtvrtá minuta zápasu, obrovská šance Bohemians, ale 0-0. Utkání s Olomoucí, teď Lukáš Kaleta, Karviná, Pardubice.
16: Karviná hraje s Pardubicemi bez branek ve čtvrté minutě. Ze Slezska Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
11: V 18 hodin ve skupině o titul první Slávia bude hrát na stadionu Slovanu Liberec. Radiožurnál Sport dál vysílá pořad s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu nabízíme vstupy. A české hokejisty čeká druhé utkání na domácí zastávce turnaje Eurohockey Tour. V Českých Budějovicích už za necelou hodinu nastoupí proti Švédsku. Tak to bylo.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D5 u Zdic, nehoda na 43 u Černé hory. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice trvá víkendové omezení. Mezi 27. a 5. a 25. kilometrem pracují v levém pruhu silničáři. Provoz je ale slabší, projedete plynule bez zdržení. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové na začátku lanového mostu přes Labe na 40. a 5. kilometru už se opět jede oběma pruhy. Následky nehody jsou odklizené, odjela i světelná šipka. A na silnici 43 na trase z Brna do Svitav zpozorněte na konci obchvatu Černé hory. Před kruhovým objezdem a odbočkou na Rájec Jestřebí řeší drobnější kolizi dvou osobních aut. I tam je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, čím se zabývá a jaké problémy řeší nová zastupitelka vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny Van An Tranová. Popovídáme si s Ruskou Kseniou Rožájevovou, spoluzakladatelkou a majitelkou firmy, která se věnuje čištění obuvy. A na závěr si poslechneme rozhovor s velmi populární chorvatskou spisovatelkou Rozy Kugli. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
17: Mezi námi.
19: Van An Tranová je současnou zástupkyní vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Ve své profesní dráze působí jako interkulturní pracovnice na úřadu městské části Praha 11. Soudní tlumočnice a zároveň se věnuje sociální práci s vietnamskou komunitou. Možnost věnovat se jí naplno jí přitom dává především silné rodinné zázemí a podpora blízkých. Více se dozvíte v příspěvku našeho redaktora Thang Xuan Goa.
20: Mě by zajímalo, jak jste se k té práci zástupkyně vietnamské menšiny dostala.
21: Já jsem vždycky tu funkci vnímala tak, že tam má sedět někdo, kdo je velice zkušený, starší generace, někdo prostě, kdo má už za sebou kariéru, rodinu, a má na to opravdu hodně, hodně prostoru i životní zkušenosti. Takže se tohle ke mně dostalo jako velká jako náhoda. Když jsme začali s panem Uyenem hledat potenciálního zástupce, mluvili jsme s dalšími kandidáty, tak mě pan Uyen přesvědčil, proč ne? Jak jsem se pořád bála, co když to nezvládnu, co když něco nebudu vědět, Tak strach z toho, že to nezvládnu, prostě začalo se zmenšovat a strach z toho, že tam bude někdo, kdo tomu nebude rozumět, kdo nebude opravdu hájit naše zájmy, byla ještě větší, tak jsem do toho šla.
20: Mě by zajímalo, jestli když jste nastupovala do téhleté pozice, jestli jste přicházela s nějakým tématem, který byste chtěla změnit, vyřešit, případně vylepšit pro vietnamskou menšinu nebo diasporu v Čechách.
21: Když jsem vlastně nastoupila do této funkci, tak jsem chtěla ovlivnit, jak nejvíc to jde v oblasti vzdělávání dětí, protože tohle téma je téma, které řeším už dlouhodobě. A vidím, že pokud se některé zákony nezmění, je tam velký propas v tom očekávání rodičů, očekávání od školy a některé cíle jsou teda nesplnitelné, protože vlastně každý národ má své myšlení, žijete v rodině, která na vás působí, chcete si zachovat své kořeny a to si myslím, že jde nejvíce přes jazyk. Když neumíte jazyk, tak vlastně ta země vám bude pořád velice, velice vzdálená, jak zachovat, jak pěstovat kulturu a vietnamštinu těch dětech, vytvářet podmínky, aby ty kurzy vietnamštiny byly dostupné nejenom pro děti v Praze, aby to mohlo být i v rámci kroužku ve škole, jako cizí jazyk, ale vlastně je to mateština pro naše vietnamské děti.
20: Mě by zajímalo, jaká je vlastně náplň zástupce vietnamské menšiny v Čechách.
21: Je to role, kde vlastně zprostředkujete informace jak zpátky do naše komunity, tak i vlastně informace z komunity vládě. Je to vlastně role poradní, je to hlas menšiny, která vlastně by měla hájit zájmy všech skupin a má možnost mluvit se všemi skupinami. Abych to popsala detailněji, třeba poslední půl roku, co dělám. Když se ke mně dostanou informace z vlády, tak ty posílám dál do všech skupin vietnamských. Snažím se ty zprávy a informace překládat do vietnamštiny, protože vím, že ne ve všech spolku je někdo, kdo umí dobře česky, aby těm informacím rozuměl.
20: Mě by zajímalo, jaký je ten postup, jak to probíhá.
21: Já vlastně čekám, jaké informace ke mně přijdou. A když někdo mi napíše, že cítí nějakou nespravedlnost vůči vietnamské menšině nebo zažívá nedůstojné zacházení, tak moje práce je sbírat tyto témata a navrhnout to jako bod jednání ve vládě. Když se navrhne bod, tak se o tom hlasuje, jestli o tom bodě budeme jednat. Když to téma otevřeme, tak většinou pak zjistíme, že je potřeba přivolat dalšího odborníka. Například, když jsme řešili téma, proč se tak dlouho čeká na občanství, když podáte žádost, proč ten proces trvá tak dlouho, tak jsme si pozvali zástupce z ministerstva vnitra a oni nám vysvětlili, proč. Pak je tam prostor si říct, jak my to můžeme zlepšit a jak oni by to mohli urychlit.
20: Co si myslíte, že je za důvod, že těch témat tolik nepřichází ze strany vietnamské diaspory v Čechách?
21: Je tam asi více důvodů. Jeden z důvodů, co mě napadá, je láska vlastně k té vlasti. Jako jak já se moc cítím identitou českého občana a jak chci být moc občansky jako aktivní. Nebo jestli chci být vůbec občansky aktivní, je jedno téma. Druhý téma si myslím, že je tady rozdíl v tom chápání té roli mojí, protože dostávám dotazy ohledně dotací, kdy je možnost požádat o nějakou dotaci, jaké ministerstvo to poskytuje, jaké jsou podmínky. Myslím si, že na tohle téma už se i zajímá vietnamská menšina. Ale když posílám jiné informace, jiné dotazy, tak vlastně té zpětné vazby je skoro nulová. Takže si myslím, že možná je to tím, že nejsme tady tak dlouho jako jiné národnostní menšiny, kteří řeší témata, které už je provází desítky let, tak si myslím, že ten čas ještě jako přijde.
20: Jak dlouho už v té funkci působíte?
21: Já jsem v té funkci krátce rok vlastně.
20: Co jste za tu dobu řešila?
21: Za ten rok se ke mně dostaly témata, například jsme řešili mezi náboženský hřbitov, řešili jsme téma vzdělávání dětí, řešíme teď a myslím si, že to bude práce na další rok, jak přepisovat vietnamská jména do matriky, když ten člověk dostane české občanství, aby všechny jména byly zachována. Pak se ke mně dostalo i potřebu vietnamských skupin důchodců, kteří by chtěli mít nějaké místo, kde by se mohli scházet. To je taky jako komunitní centrum nebo místo pro starší generace Vietnamců, kteří, i když tady žijou už 40 let, ale pořád se nedokážou nebo neorientují v tom systému, protože je tam pořád jazyková bariéra. Takže kde by dostávali základní informace o tom, jak funguje systém, jak funguje zdravotní péče, jak se můžou požádat o důchod.
20: Mě by zajímalo, jak jsou na tom Vietnamci s občanskou angažovaností v Čechách.
21: Já si myslím, že se to hodně liší v těch generaci, ale vlastně je tady jeden spolek, který je velice aktivní, jmenuje se Van Lang a snaží se ty informace sdílet s dalšími zájemci, kteří vlastně se o to zajímá, mají pravidelné setkání, takže já si myslím, že není to tak jako špatné. Ale ono si myslím, že nikdy není dost. Já si myslím, že mlčení není dobře ve vietnamské kultuře a v české kultuře je vlastně odlišné vnímání to mlčení, protože mlčení z českého prostředí je vlastně souhlas, ale mlčení z hlediska vietnamské kultury souhlas vůbec nemusí být, takže vlastně může vést ke nedorozumění. Vlastně tam ještě napadá, že bych moc ráda chtěla oslovit vlastně mladý Vietnamce, kteří se zajímají vlastně o politiku, o dění ve státě, aby byli aktivní, protože moc bych si přála, aby vlastně ke mně chodili více těch témat. Chtěla bych říct, že jsem jako velice otevřená té komunikaci, že budu velice ráda, pokud ke mně budou chodit témata, které by chtěly vietnamské spolky řešit, protože si myslím, že to je jediná cesta, jak vlastně můžeme věci měnit a posouvat k lepšímu. Ať se nebojí, ať si prostě pamatují, že v té radě mají svého zástupce, která za ně bude bojovat.
19: Uzavírá Van Antranová, která je zástupkyní vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Už 5 let v Praze působí společnost Sneaker Corner, která se zabývá čištěním obuvi a doplňků. Spoluzakladatelka a majitelka firmy je Ksenia Rožájevová, která přijela z Ruska před 13 lety. Naši redaktorku Olgu Vasinkevič na začátku rozhovoru zajímalo, jak se Ksenia vůbec dostala k nápadu založit takový podnik.
1: Bylo to docela náhodně. Stalo to, že jsem měla prostě starší pár Converse, kterému jsem měla takový nějaký city, koupil mě to před 10 lety táta. Prostě už se tento model nevyráběl a tak. Chtělo se to nějak obnovit a v tuto dobu ještě neexistovaly žádné podobné podniky. Neměla jsem jakoby možnost někam to dát, odnést a tak. Tak proto jsem se rozhodla, že zkusím to vzít doma v koupelně sama. Já pamatuju, že celá vanna byla špinavá, jak jsem teď boty čistila. Pak jsem objednala nějaké barvy, prostě něco. Zkoušela jsem to udělat všema různama způsoby. Koukala jsem na ty videa na YouTube a tak dál. Překvapil mě ten výsledek, protože to dopadlo hodně líp, než jsem se mohla představit. Napadlo mě to, že možná bych lidi potřebovali podobnou službu a nějakým takovým stylem to začalo. No.
2: A jak byste popsala vaše celovou skupinu? Jsou tam Češi, cizinci nebo třeba i ruskomluvici?
1: Já bych řekla, že je to tak nějak 50 na 50. Momentálně určitě na začátku to bylo, že víc k nám chodili nějaké expaty a cizinci, protože podle mě Češi nebyli zvyklí tak pečovat o obuvi, ale momentálně už je vidět ten rozvoj, lidi začali zajímat se modou. Taky je to důležitá věc zmínit, že hodně lidí myslí už na tu sustainable, na tu ekologii a tak a nechtějí vyhazovat ty boty, protože je to opravdu docela velký vliv na tu našu ekologii.
2: No a předpokládám, že není to úplně levná záležitost, že každý prostě může k vám přijít a nechat si boty vyčistit, než bude doma v koupelně s tím nějak parat.
1: To určitě bych řekla, že ne, ale opravdu záleží. Jestli jste už rozhodli investovat do nějaké kvalitnější obovy, stojí to minimálně tak to se určitě vyplatí jednou za rok třeba je vyčistit. Na druhou stranu chápu, jsou lidi, kteří to můžou dělat doma a je to úplně v pořádku, když to nezničí, když se prostě přečtou nějaký články opravdu, jak to má dělat. V žádném případě nečistit sodou anebo nedávat to do pračky třeba, jak se to docela hodně lidi dělají.
2: Věnujete se jenom čištění tenisek nebo i dalších bot?
1: Určitě se zabýváme všemi druhy obuvi, včetně klasických kozaček, třeba zimních UGGček. Děláme celkovou péči o veškeré druhy obuvi a teď jsme začali i s tím, že děláme renovace kabelek, třeba čištění a renovace kabelek.
2: Bylo to pro vás těžké jako pro cizinku tady otevřít svůj vlastní business a West Home?
1: Nemám s tím porovnat, nikdy jsem nedělala podnikání ve své zemi, takže nemůžu říct na rovinu. Určitě byly tam nějaké věci, které by mě usnadnily život, kdybych tady měla někoho, kdo by mohl mě s tím pomoct, třeba vysvětlit, zajít se mnou k právníkovi a tak. Jinak určitě jsou tu nějaké věci, samozřejmě je to i moment nějaký xenofobie, třeba stalo se nám párkrát, že prostě když se lidi dozvěděli, že majitelka je ruská, byli lidi, kteří odmítli ty služby jenom z toho důvodu. S tím se bohužel nedá nic udělat.
2: Když se zeptám, jak pozorujete třeba vkusy Čechů v obuvi? Dá se najít něco zvláštního? A jakou převážně obuv přinesou Češi, jestli se to liší od toho, co přinesou jiní lidi, cizinci třeba?
1: V poslední době bych řekla, že ten rozdíl už není tak velký. V podstatě Češi začali zabývat tou modou a určitě nosit nějaké fashion značky, prostě něco i dražšího a tak, ale ve většině případů je to nějaký mass market, bych řekla.
2: A vyplatí čistit mass market?
1: Jsou různé druhy toho mass marketu. I ten mass market může být opravdu kvalitný a může být i docela drahý, což znamená, že to se může vyplatit.
2: Co dobrého a zajímavého přináší vám být majitelkou?
1: No, to bych určitě řekla, že není to čistá obuv pro mě, protože na to vždycky není čas. Takže kovářova kobyla chodí bosa, jak se říká. Je to určitě nějaký rozvoj v sebevědomí a tak. Já jsem ráda, že můžu podpořit zaměstnanci. V podstatě máme teď 6 lidí zaměstnané a je to vždycky dobrý vývoj pro něj a taky. Za těch 5 let, co provozuje tuto pobočku, koupila jsem se pro sebe asi jenom jeden nový pár bot. A to je jenom kvůli tomu, že už vím, jak to funguje. Kupuju jenom třeba použitý boty na Vintedu třeba nebo na Facebooku, protože vím, jak se to dá renovovat. Jednou jsem si koupila boty, které stály 15 000 za 900 korun, jenom kvůli tomu, že páni je vyprala v pračce a barva z toho semiše migrovala na tu latku, což určitě v domácím prostředí to se nedá vyčistit vůbec. Já jsem je koupila za 900 korun, nechala jsem se vyčistit, prostě přešít nějaké elementy a takhle jsem se ušetřila, no. Od té doby nekupuju novou obuv vůbec.
2: Mohla byste si vzpomenout na nejdražší pár obuvi, co k vám zákazníci přinesli na čištění?
1: No to se určitě nikdy nezapomenu, protože to byl pár Nike Jordan Red October, což teďko v resailu stojí něco jako 1,5 milionu českých korun. Pamatuju si to, protože čištění toho páru bylo opravdu náročné, protože jelikož je ten pár velmi vintage, se říká, odpadaly tam kousečky prostě toho ozdobení, co tam jsou, takže museli jsme opravdu jemnými krtačky to vyčistit a pak ještě napravit to ozdobení.
2: Když člověk slyší čištění obuvi, on si představí, že člověk sedí s krtačkem a prostě vyčistí to, namaže, nevím, černou barvou a je to. Je to komplikovaný proces a kolik vlastně času vezme zhruba vyčistit jeden pár?
1: Potřebujeme hodně investic, hodně vzdělání na tohle z toho, aby jsme i ten úroveň, na kterém jsme momentálně pracujeme, je docela náročný. Třeba zaškolit jednoho zaměstnancu potřebuje minimálně 3 měsíce na to, aby byl jistý v tom, co dělá a mohl vyčistit skoro každý pár. A i v tom případě bych neřekla, že dovedujeme prostě každý pár tím nováčkom. Je to velmi náročná práce z toho důvodu, že musíš vyznat v té chemii, v těch materiálech a tak dále. Jako čistíme třeba i horkou párou, musíš vědět, jak odstranit zápachy. A co se týče času, je to opravdu docela liší. Někde se to může stát, že stihneme to vyčistit celkově za 20-30 minut a někde to může zabrat aj několik dnů a týdnů, protože musíš ten proces třeba zopakovat a tak.
19: Říká Ksenia Rožájevová, spoluzakladatelka a majitelka firmy, která se zabývá čištěním obuvi a doplňku.
3: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
19: Jedna z nejčtenějších chorvatských spisovatelek, Rozi Kugli, nedávno představila svou literární tvorbu v Praze. Akci organizovala česko-chorvatská společnost. Tato rodačka ze Záhřebu, původní profesí právnička, začala psát v době, kdy procházela těžkým životním obdobím. Doposud napsala kolem 30 románů různých žánrů, v nichž se často věnuje tabuizovaným tématům. Velká část její tvorby však patří do literatury pro děti a mládež. Redaktorka Lidia Stevanovič se Rozi Kugli v úvodu zeptala na okamžik, kdy se rozhodla opustit právo a začít psát.
4: Nikada ne by počala písat, da se nisam našla u toj.
22: Nikdy by mě nenapadlo začít psát, kdybych se neocitla v dramatické životní situaci. Nemohla jsem vůbec spát a tak jsem začala psát, abych se z toho vypsala. Pointou toho všeho je, že po každém neúspěchu je potřeba sebrat sílu a nevzdávat se. Právě toto poselství se prolíná všemi mými knihami, zejména těmi pro mladé lidi.
23: Zajímalo mě, co je vedlo k tomu psát především pro dospělé.
22: Psaní pro mládež mě vedly čistě praktické důvody, mám totiž děti. Během jejich dospívání jsem narazila na mnoho témat, která by podle mě bylo dobré zpracovat. Tak vznikla série o chorvatských sportovcích. Chtěla jsem na jejich velkých úspěších, které ale byly vykoupeny mnoha pády, dětem ukázat, že neúspěch je nedílnou součástí cesty k vítězství. Se sportovci jsem si osobně povídala a bylo zajímavé, že všichni opakovali to též. Formovali mě právě neúspěchy. Když to slyšíte z úst slavných a uznávaných osobností, získá ta myšlenka úplně jinou váhu.
4: Onda sve ovo još ima dodatno i smysla.
23: Jak svými knihami zaujala mladé lidi, vzhledem k tomu, že se knihy v dnešní době čtou čím dál méně.
22: Mladí lidé chtějí číst literaturu, která je oslovuje a která řeší jejich skutečné problémy. Vždy jsem měla na paměti knihu, která kdysi hodně pomohla mně. My děti ze stanice Zoo. Sadím se, že nikoho, kdo ji četl, by nenapadlo experimentovat s drogami. Ani nedokážu popsat, jak mě potěšilo, když mladí čtenáři označili mou knihu Neřekla jsem vám to za chorvatskou verzi tohoto kultovního díla. Inspirovala mě k ní tragická událost. Náš mladý soused zemřel přímo ve vestibulu domu poblíž školy. Řekla jsem si tehdy, že pokud tato kniha donutí k zamyšlení alespoň jedno jediné dítě, má to smysl. To je pro mě ta největší odměna.
4: Jsem už puno toho napravila, to je moja největší nagrada.
23: Zkušenosti se těžko přenášejí na ostatní. Jak motivuje děti, aby se čtením knih vyvarovali životní chyb?
4: Já uvěk kážem.
22: Mládeži vždycky říkám, učte se z chyb hrdinů filmů a románů a ne z vlastních. Není náhoda, že se o knihách mluví jako o nejlepších přátelích, i když třeba dnes nejsou tolik v módě. Možná jsem vyrůstala v době, kdy si lidi víc vážili knih a přistupovali k nim s respektem, ale v sílu slova věřím i dnes. Mám totiž jasné důkazy o tom, jak moc dokážou knihy lidem a hlavně dětem pomoci v životě.
4: Pomogla određenim ljudima, djeci pogotovo.
23: Jak vybírat témata svých románů? Byla moji další otázka pro záhřebskou spisovatelku Rosi Kugli.
4: Jsou to téme, koje u chrvatskoj književnosti...
22: Píšu o tématech, kterým se chorvatská literatura dříve vyhýbala. Lidé mají bohužel tendenci před obtížnými otázkami utíkat. Stále tvrdím, že žijeme v pokrytecké společnosti, předstíráme, že je vše v pořádku, ale o tabuizovaných věcech je potřeba mluvit, aby tabuizovanými přestali být. Hned po knize o drogách a alkoholu přišla další. V době, kdy jsem se rozhodovala, co dál, byla média plná otřesných scén násilí mezi mladistvými. Bylo to vůbec poprvé, co se něco takového objevilo přímo v televizi. Povoláním jsem právnička a své začátky jsem strávila na oddělení pro mladistvé. Viděla jsem tam velmi vážné případy a mnoho zničených dětských osudů. I tato moje kniha, stejně jako ty ostatní, vychází ze skutečných událostí.
4: Má nějaký
21: temel u stvarnom životu.
23: Roman Dva modré pruhy se zabývá těhotenstvím dospívajících. Jak se s tímto tématem vypořádala?
0: Než začnu psát o citlivém tématu, setkám se s mladými lidmi, abych jim naslouchala, jak uvažují a čím žijí. Bylo pro mě šokující zjištění, že i dnes ve 21. století plném internetu a umělé inteligence děti stále vědí příliš málo a mají o světě velmi zkreslené představy. Díky divadelnímu představení i následným diskuzím se ukázalo, jak moc jim tento druh osvěty pomáhá. Později jsem psala o palčivém problému sociálních sítí a ve své poslední knize o nebezpečných formách manipulace. Myslím, že s manipulátorem se v životě setká každý a můžete být sebechytřejší. Oni jsou vždy o krok napřed. V knize jsem se snažila popsat, jakým způsobem se člověku vloudí do života. Nejsou to žádná monstra s maskou, naopak. Bývají velmi okouzlující a proto je tak těžké je odhalit.
23: Chorvatská autorka Rosy Kugli píše i knihy pro dospělé a některá z témat zahrnují tabuizovaná témata, jako je domácí násilí. Zda kniha pomohla ženám v takových situacích, zajímalo mě.
0: Ano, a nesmírně pro mě znamená, že jsem těmto ženám dodala sílu vymanit se z neuspokojivých vztahů, které byly ve skutečnosti krutým týráním. Možná k tomu přispěl i můj vlastní životní příběh, o kterém se nebojím v médiích mluvit. Právě vlastní zkušenost byla mou inspirací. Ženy mi často říkají, když jste to zvládla vy, musím to dokázat i já. Moje kniha jim pomohla zbavit se strachu a pochopit, že nemusí trpět a že mají moc změnit svůj život. To je to nejpodstatnější. Budu dál psát, poukazovat, protože všichni jsme jako malé vysílače, které něco vysílají do vzduchu. A vlastně lavina také začíná z malé hroudy, která se kutálí a promění se ve velkou sněhovou kouli, která ničí vše před sebou. Nechci ničit, chci stavět a jsem ráda, že jsem se některých lidí dotkla tak, že změnili svůj život k lepšímu.
21: Já želím grádit. Sretně jsem, že jsem otáknula, jsou někdy lidi proměnili svůj život na bolě.
19: Uzavírá chorvatská spisovatelka Rosy Kugli. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Tchang Suango, Olga Vasinkevič a Lidia Stevanovič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.
17: Leonardo Plus. Jak mluvit o problémech přírodního světa s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí cizí, tak, aby to nebyla hádka, ale dialog? Jak reagovat na provokace a urážky? A jak o náročném tématu změny klimatu komunikovat s dětmi nebo s rodinou u večeře? Hledání společné řeči ve vyhrocené době probereme s ekoložkou Ivonou Gajliovou, která se ochraně přírody věnovala už za minulého režimu, a s mladým dokumentaristou přírody Prokopem Pithartem. K poslechu zve Jan Kaliba. Leonardo Plus. V neděli dopoledne po 10. na Plusu.
7: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda. Hasiči zvýšili stupeň poplachu požáru v Národním parku České Švýcarsko na třetí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí.

0: tisíc podnikatelů. To je o necelých 80% víc než za první tři měsíce loňského roku. Vychází to z údajů společnosti KRIF. Od ledna do března se podle ní v Česku zaregistrovalo přes 27 tisíc nových živnostníků. Nejvíc lidí začalo podnikat ve stavebnictví. Ve všech krajích taky ubylo lidí, kteří podnikání ukončili. Celkem jich bylo něco přes 13 tisíc. Spojené státy podle Donalda Trumpa ukončily díky trvajícímu příměří nepřátelské akce proti Íránu. Prezident tvrdí, že tak nemusí dodržet zákonnou lhůtu pro ukončení války. Armádní operace, které trvají déle než 60 dní, totiž musí schválit kongres. V případě války s Íránem vypršel termín už v pátek. Demokratická opozice Trumpovo tvrzení zpochybnila. A domorodé komunity na jihozápadě Austrálie a na Aljašce spojily síly v neobvyklém výzkumném projektu. Společně sledují migrační trasu buřňáka tenkozobého, tedy mořského ptáka, který každoročně urazí až 15 000 kilometrů mezi oběma konci Tichého oceánu. Cílem je líp pochopit, proč ptáci stále častěji hynou a mění své tradiční trasy. Píše o tom The Guardian. Sport. Český hokejový národní tým za půl hodiny přivítá v Českých Budějovicích Švédsko. Druhý zápas reprezentace na českých hrách odvysílá radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Celý duel můžete naladit na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Na radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy a po zprávách na radiožurnálu nabídneme aktuální výsledky zápasů fotbalové šance ligy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D4 u Příbramy, nehoda na silnici 66 za Milínem. Na D4 směrem z Prahy do Strakonic zpomalte před sjezdem na Příbram. V okolí 40. kilometru se v blízkosti dálnice pohybuje labuť i smláďaty. D4 na trase Praha Strakonice před Příbramí okolo 40. kilometru poblíž dálnice labuť smláďaty. A v regionu zůstaneme na silnici 66 mezi Milínem a Příbramí. Za odbočkou na Konětopy havarovalo osobní auto, skončilo mimo komunikaci. Na místě zasahují záchranáři a provoz je vedený Kyvadlově jedním pruhem. V obou směrech krátce zpomalíte. Na Příbramsku čekejte potíže i na silnici 105 na trase ze Sedlčan do Milevska. Za Libíní havarovalo osobní auto, převrátilo se. Na místě tak kromě policie zasahují i záchranáři. Průjezd je značně omezený, v obou směrech se tvoří fronty. A na silnici 12 na trase Praha Kolín opatrně na obchvatu Českého Brodu. Mezi odbočkami na Tismice a Tuchora se leží na vozovce strom. Na místo spěchají hasiči, budou ho odstraňovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů Celsia, v údolích až na plus 3 stupně. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost a nejvyšší teploty zítra 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Leden roku 1979, Buenos Aires, Argentina. Žena pláče, slzy si otírá do bílého kapesníku. Po chvíli ale opět nabere sílu a s tím kapesníkem v pravé ruce spolu s ostatními ženami skanduje: chceme naše děti. Policisté se jim pokoušejí domlouvat, ale oni pokračují dál. Scházejí se už několik měsíců a bojují za ty, které jim režim vzal. Režim, v jehož čele je argentinský kat Jorge Rafael Videla. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Hitler Pampi, profesionální voják, zabiják, šéf hrůzné argentinské chunty Jorge Rafael Videla. A další kat z naší speciální série o mužích s krví na rukou. Vypráví o něm Jaroslav Bílek, to je politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota 2. května.

0: Dobrý den, díky, že jste opět, už po třetí, přišel k nám do studia Vinohradské 12.
1: Dobrý den, taky děkuju.
0: Ten bílý kapesník, nebo možná spíš bílý šátek, o kterém jsem mluvil v tom úvodním příběhu, on je důležitý. On to byl symbol hnutí těch matek z Plaza de Mayo. Proč si tak říkali?
1: No, říkali se tak podle toho místa, kde se vlastně začali scházet a protestovat proti tomu režimu. No, ale podstatnější, než proč si tak říkali, tak je to, co vlastně dělali. A to bylo, že aplikovali ten tichý protest proti diktatuře na obranu těch lidí, kteří byli a najednou už nebyli, nebo se nevědělo, co s nimi je. A samozřejmě pro tu argentinskou vojenskou chuntu bylo velmi těžké se s tím nějak vypořádat, protože ona v té době z hlediska nějaké vlastní interpretace vedla něco jako občanskou válku s guerilovými skupinami a komunistickým nebezpečím a najednou proti ní vystupují v průměru 50 lety i starší ženy, které pokojně demonstrujou. Nevíte moc, co s tím máte dělat, zabírá to pozornost médií a všeho.
0: A druhá věc je, že to byly ženy, byly to matky, protože jim ta chunta vzala děti.
1: Některým ano, třeba té jedné zakladatelkyni té unesli vlastně syna a jeho snoubenku a ona nevěděla, co s nimi je. A smutné je, že ona vlastně několik měsíců potom byla sama unešena a dopadla tak jako ti jiní, takže bylo její tělo nalezeno prostě v moři nahá, takže ji pravděpodobně vyhodili do moře.
0: Z letadla, to je prostě hrozná smrt. Já se vrátím k těm dětem unešeným, těm matkám. Chunta totiž brala úplně malé děti, proč to dělala?
1: Jo, tak tady pozor, to jsou dva různé zločiny toho režimu. Ten jeden je, že tam obecně ten režim byl extrémně krvavý. Jestli jsme tady minule se bavili o Pinochetovi, který je takový symbol té krutosti těch pravicových diktatur v Latinské Americe, tak je třeba říct, že on zdaleka nebyl nejkrutější a o jedno z prvních míst rozhodně se uchází tady doba generála Videly argentinské chunty, protože za tu dobu oni zabili nebo nechali zmizet 30 tisíc lidí. A samozřejmě strašný. Těch jako mučených a zadržených bylo více. No a tam byly dva různé věci. Jedna byla, že mizeli ti lidé, ale druhým problémem bylo, že oni těm vězněným ženám, které byly těhotné a narodili se jim děti ve vězení, tak jim ty děti odebírali a dávali je k adopci. Takže to byly jako dva různé vlastně zločiny, které ten režim páchal.
0: Protože já vím, že teďka po 50, po 60
1: protože
0: letech
1: ano, protože
0: se setkávají.
1: Ty matky z této organizace stále se angažují i v tom hledání těch dětí, ale byly to jako dvě odlišné věci. Tam je u tady toho zločinu, který jsem zmínil, zajímavé, tak smutně zajímavé to, že když se na to ptali třeba toho generála Videly potom u soudu, tak on říkal, že ty ženy byly prostě buď členky toho partizánského hnutí, nebo prostě levicové aktivistky byly proti vládě. A víte, co je nejhorší? Oni otěhotněli na schvál, protože si od toho slibovali, že je pak ve vězení nebudou mučit. Takže to vlastně takhle nějaké krkolo mě jako obhajoval.
0: No, kolik už se jich zpětně podařilo znovu
1: několik set, já vím,
0: napojit
1: že, na jejich bývalé rodiny? Vím, že psali argentinský média, že našli další, takže několik set.
0: Několik set.
1: Takže v podstatě jich asi většinu nějak jako našli, ale tak tam pravděpodobně třeba nenašli nějaký, kde mezi tím ty rodiče zabili, ale je to hrozný, že se o tom bavíme ještě v relativně kontextu velmi civilizované země.
0: Přitom, kdo by to byl do Videly řekl, co? Takový tichý hubeňour to byl.
1: On prý navíc jako měl velmi vybranou mluvu, mluvil velmi slušně, nekřičel na lidi, disciplinovaný, velmi pobožný. No jo, ale on byl tak moc pobožný a zároveň údajně nechal vyhodit do toho moře i dvě jeptišky, které pečovaly o jeho postiženého syna. Takže jsou jako lidé plní kontrastů, no.
0: Kdy se u něj objevila ta ambice dostat se do čela Argentiny?
1: To je těžká otázka. On podobně jako minule Pinochet byl uveden do té nejvyšší armádní funkce jako náčelníka generálního štábu. Jestliže Videla je Pinochet na steroidech, tak je ta situace v té Argentině, v té době, o které se bavíme, takže ta 70. léta studené války byla výrazně horší, protože v Chile oni se obávali, že by tam mohla proběhnout komunistická revoluce, ale v Argentině díky politické polarizaci a velkým sporům pravice a levice opravdu byly partizáni levicoví už a existovala obava, že jsou podporováni z Kuby a podobně, takže by mohli nějak jako fungovat, ale samozřejmě ten režim nepotlačil jen ty partizány, ale v podstatě i sympatizanty levicově orientované novináře, strašně moc studentů, aktivistů a nevinných lidí. Takže tam se zase trošku jako vymklo, ale podobně jako v té Chile, tam byla ta obava té armády, že se stane něco hroznýho a chtěli tomu zabránit. Zase se vracíme k tomu traumatu z kubánské revoluce v té Latinské Americe.
0: Ale to je pozoruhodné, že to je skutečně úplně ve stejnou dobu, ne? To jsou 70. leta, tak v Chile to
1: tohle
0: bylo
1: 76.
0: 73, tak tady je to 76.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak 3 roky od sebe a zase dochází k tomu, že je v podstatě svržena hlava toho státu, aby mohl vládnout vojenský diktátor.
1: Ale je potřeba říct teda pro kontext, že zatímco Chile předtím byla kvalitní demokracií relativně, tak ta Argentina měla daleko turbulentnější historii a těch převratů tam bylo v posledních letech více. Ostatně i Juan Perón, že jo, ten prezident, který dost je do dneška tam citovaný, tak ona ho moci zbavila armáda. Jestli jsi viděl film Evita, tak má tam nejhorší píseň v kontextu vojenského převratu.
0: To je co?
1: To je song z ty Evity a na pozadí tam probíhá vojenský převrat. Že tam vlastně ukazují tu nestabilitu Argentiny už jako někde v těch 40. letech. To jenom postupovalo dál a dál a je tam hodně těch jevů, který se pak řeší. Takže je to zajímavý film tady z toho hlediska určitě, krom toho je tam hraje teda Madonna a Banderas. Ale co je podstatnější, tam byla velká společenská nestabilita, oni to chtěli nějak řešit a ta armáda se prostě nabízela a udělala to.
0: Perón, pak Perónová vládla, jeho žena, tam bylo, ale to bylo tak na rok, ne? Asi.
1: Už měl tu třetí manželku, to byla Izabela Perónová, to nebyla ta Evita, ta Eva.
0: Ano.
1: Tady ta byla méně slavná a taky je rozdíl, že ta předtím byla víc jako doleva, tahle byla spíš doprava.
0: A ta to moc nezvládla, tu vládu? A tak
1: no
0: viděla,
1: tak ona prostě z pohledu těch...
0: A vzal moc do vlastních
1: tam byl
0: rukou.
1: Obecně, do dneška je problém mezi těmi peronisty v Argentině, že oni mají pravicovou a levicovou frakci. Oni se moc jako nepohodli a ta Izabela paktovala spíše s těmi pravicovějšími a v ulicích a mezi těmi partizány byli ti levicoví, takže to způsobovalo ty tření a ano, ona už za ní ta armáda začala potlačovat ty nepokoje a tam by jako bylo i politický násilí, jakože ta levice dělala atentáty, unášela lidi, to se tam jako taky dělo, že tam opravdu to bylo reálně jako spousta problémů v té zemi, které ta armáda chtěla zastavit a v čele té armády a toho převratu tady už jako v čele opravdu byl generál Videla. On se nepřidal na poslední chvíli, on to naplánoval, připravil a stal se prvním prezidentem a prvním pozemním velitelem té chunty. Protože jsme to minule u toho Chile trošku zamluvili, ale vojenská chunta většinou není tak personalizovaná, jako byla v Chile. V té Chile to opravdu tu moc koncentroval v sobě Pinochet, kdežto v té Argentině bylo to vždycky nějaké souvládí těch nejvyšších představitelů těch jednotlivých složek armády, takže v případě Argentiny to bylo námořnictvo, letectvo, pozemní síly. A k tomu oni měli ještě civilního prezidenta, kterým byl zpočátku ten Videla, stejně jako byl šéfem té pozemní armády, ale tam je zajímavé v tom období té diktatury v Argentině, tady té, o které mluvíme, že tam celkem byly jmenovány 4 různé vojenské chunty, protože oni mezi sebou soupeřili o moc, moc se neshodli a taky ten režim byl permanentně v nějakých problémech.
0: Já vás vrátím zpátky ještě do těch 70. Ten puč byl oproti Chile docela sametový, dá se říct. Tady se nebombardoval prezidentský palác a nestříleli lidi
1: to,
0: v ulicích.
1: To ne, prezidentku Perónovou zatkli, když odletala vrtulníkem nějakou vojenskou základnu. Ale taky jako zavřeli ty lidi a zabili nějaký lidi, to tam dělali, ale bylo to jako tady v tom míň, ale zase byla výbušnější ta doba předtím.
0: Videla, když se ujímal moci, tak Argentincům v projevu tvrdil, že ozbrojené síly si uvědomily, že současná situace nevede k dobré budoucnosti pro zemi a že puč byla jediná možnost, jediné možné řešení. Bylo to taky jediné možné řešení pro Američany, protože stejně jako v Chile i tady měli do toho co říkat.
1: Tak tady rozhodně oni to konzultovali dopředu, o tom jsou doklady. A samozřejmě tak Američani nechtěli, aby v Argentině byla nějaká krajně levicová nebo možná i levicová vláda. Pořád jsme v tom podnebí té studené války a pořád máme to trauma z té kubánské revoluce. Já myslím, že už trapně jak to opakuju, ale to dělá hrozně moc. Takže to jako byla napjatá doba a byli rádi, vlastně to dopadlo takhle. Jenom tady konkrétně jsem našel, že když se Kissinger setkal s Videlou po tom, co Videla byl jako už v čele státu, tak mu jenom říkal, aby ty represe nějak urychlil, protože ta negativní zprávy v tisku a podobně by nepomáhali moc té vazbě, ale jako samozřejmě, že byli asi rádi, že mají spojence a nebo proti tomu extra neprotestovali.
0: No, Videla se zrovna represí teda opravdu neštítil, ne?
1: Vy jste se tady minule ptal na takovou věc u té Chile, jestli opravdu vyhazovali ty odpůrce z vrtulníků do moře, tak ano, jsou o tom nějaké jako zmínky, minimálně v populární kultuře a dělo se to, ale v Argentině oni to modifikovali, oni vyhazovali z letadel, protože jich bylo jako víc.
0: No tak už jste mluvil o těch jeptiškách, ne?
1: No například a zároveň oni ty lidi prý i zalivali do betonu někde, takže tam jako...
0: Jako zaživa?
1: Nevím, ale prostě ten režim byl opravdu jako extrémně krutej i na poměry těch vojenských diktatur v Latinské Americe. A určitě ho nejde ospravedlňovat tím, že tam prostě ta situace byla tak hrozná, protože, jak říkám, oni najednou začali mizet jako novináři a studenti a tak dále, to je šílený.
0: No a přesto,
1: a matky.
0: A jejich děti a tak dále. A přesto, že byl Videla, a znovu, tady je ta křesťanská tradice, přesto, že byl hluboce věřící, stejně jako ten Pinochet, ne?
1: Já si myslím, že tam
0: to
1: prostě
0: to Bůh schvaloval.
1: Hraje roli nějaká ta společenská polarizace, že ta církev byla ta konzervativní hodnota v opozici k nějakému tomu komunistickému šílenství nebo těm hodně levicovým směrům, ale ono ještě podstatné zmínit v kontextu té Latinské Ameriky, že tam to hodně souviselo s tou třídní otázkou a sociální nerovností, která byla vysoká pochopitelně, a on se proto vžil název odborné komunitě byrokraticko-vojenská autoritářství. Střední třída se spojila s tou armádou tady v těch případech proti těm nižším vrstvám. Opak jen bylo třeba Peru, kde byla zase levicová junta a podobně, ale tohle byl stejný motiv tady těch režimů v okolí, že vlastně oni se vždycky spojila ta střední třída s tou armádou proti té nižší třídě a chudším lidem, aby vlastně zabránili nějakému tomu transferu bohatství a většímu přerozdělování, což z nějakého pohledu jde jako lidsky pochopit, ale provázelo to strašně moc krve a nebylo to ideální řešení situace. No.
0: No, souběžně v Argentině, stejně jako zase v Chile, probíhal takový radikální ekonomický experiment, jak se mu v Argentině dařilo, když mluvíte o bohatství, o přerozdělování peněz.
1: Tady je potřeba říct, že samozřejmě argentinská pravicová junta se chtěla inspirovat v Chile a zkoušet podobné reformy, ale měla s nimi výrazně menší úspěch. Jestliže v té Chile se aspoň dneska vedou diskuze o tom, do jaké míry to pomohlo, komu ano, komu ne, nejde jedno, že to bylo špatně nebo dobře, tak u té Argentiny se to obecně vydává, jako že to nemělo moc velký efekt, a ostatně ten režim vlastně zbankrotoval, že jo, na konci po tom, co prohrál válku o Falklandy, a do dneška nepamatujeme dobré ekonomické období v Argentině. Teďka samozřejmě Javier Milei to nějak jako vylepšuje, ale pořád je otázka, jak dlouho to vydrží a jestli ho to jako taky nesemelo.
0: Ty Falklandy, které jste zmínil, nebo Malvíny teda, jak jim říkají Argentinci, to byla válka, kterou už ale nevedl Videla potom v 82. z Brity o tyhle ostrovy. Ale já to vztáhnu k jiným ostrovům, moji další otázku. Vy už jste totiž o tom mluvil minule, tak ať na to nezapomeneme. Zase spojím Chile a Argentinu. Oni se hádali o nějaké ostrovy, oni spolu měli spory.
1: Ostrovy v Beaglově kanálu.
0: A který... přestože to byly, ale přece ty vojenské chunty byly založené na stejném základu, proč se nespojili?
1: No, oni spolu dokonce spolupracovali třeba v rámci operace Kondor, kdy si pomáhali vlastně chytat ty dizidenty, co utekli z těch zemí nám, a dělat tu transhraniční represi, tak je přesto vlastně tady s tím měli problém. Ale tam ku podivu, i když jako Chile byla menší a měla menší armádu, tak se dneska ti historici kloní k tomu, že Chile na tom byla vojensky o něco lépe, a oni to věděli. Mm-hmm. A především měla výrazně lepší námořnictvo, teda letectvo, a tady v té válce by se jako bránila. Takže Pinochet si jako věřil na to, že by to vyhráli ten spor, a naopak Videla, jako když věděl, jak nestabilní je ta jeho situace, jak ta junta je daleko vratčejší, jeho pozice taky, jak mají spolu spory, tak nakonec jako neměl zájem to prostě eskalovat, protože si uvědomoval ty rizika, že by to tuto vládu mohlo připravit, a naštěstí přišel papež Jan Pavel II. A domluvil ta jednání, díky kterým se předešlo té válce.
0: Já mám rád přezdívky. Hitler Pampy jsem zaznamenal u Videly. Souvisí to nějak s tím, jak i on, stejně jako třeba Perón v minulosti, toleroval uniklé nacisty z Evropy? Žili v té době v Argentině a měli život dobrý?
1: Tak stále tam žili ti, které už přijal Perón většinou, pokud neodešli někam jinam, třeba do Brazílie, Bolívie nebo do okolních zemí, a nebo už taky neumřeli věkem. Nelze popřít, že tam spousta nacistů po druhé světové válce našla azyl z mnoha důvodů. Tady ta přezdívka možná souvisí s tím, že někteří historici upozorňují na to, že mezi těmi perzekuovanými a zabitými je disproporčně vysoké procento Židů. Kterých tehdy v Argentině bylo asi 1%, ale podle nějakých historiků těch perzekovaných bylo třeba 5-10%. A zároveň někteří ti perzekovaní později vypověděli, že třeba je mučili v místnosti, kde byl hákový kříž, nebo že jim ukázali fotku Adolfa Hitlera a podobně. Nepátral jsem potom podrobněji, každopádně byli perzekuovaní i Židé, pochopitelně, což ale zase souviselo s tím, že jestliže ta diktatura perzekuovala lidi na levici, tak oni často tehdy Židé v Argentině tíhli politicky více doleva, takže byli i takové jako zapojení. Ale rozhodně jako ten režim byl hrůznej a hnusnej.
0: No, hrůznej a hnusnej, když použiju vaše slova, i protože existovala v zemi třeba detenční zařízení, která byla tajná, nebo mučírny těch lidí. Já jsem se dočetl totiž, že jedno z těch zařízení mělo být i nedaleko stadionu v Buenos Aires, což je poměrně známý stadion i z té doby, i kvůli tomu, že se tam konalo mistrovství světa ve fotbale. Já přesně
1: nevím, kde byly ty mučírny, ale každopádně to mistrovství ve fotbale bylo důležité, protože ten Videla a to jeho okolí si uvědomovalo, že oni mají velmi špatné mezinárodní renomé a velmi špatnou jako PR bychom dneska řekli a chtěli to vylepšit tím, že tam organizovali právě ten fotbalový šampionát, což ostatně to zase nebyly jako tak geniální koumáci, to dělají ty diktatury celosvětové do dneška, že se snaží nějak přes ten sport se rebrandovat, no a byla to velmi úspěšná akce a Videla si myslel, že to znamená, že je úspěšný a populární on, no to tak jako nebylo.
0: Jak Videla skončil v tom 81. roce, tedy rok před válkou o Falklandy, o které už jsme tady mluvili?
1: Tady to je vlastně jako z našeho pohledu happy end, protože když ten režim byl odstaven od moci, tak ho začaly řešit soudy argentinské.
0: Počkejte,
1: protože
0: ale odstaven od moci, oni ho...
1: Nebo takhle, on byl odstaven od moci v rámci té chunty, že už byl v čele jen té první chunty a pak vlastně postupně už byl jako v důchodu nebo něco takového. Ale potom, co ta chunta odešla od moci, potom, co prohrála tu válku o Falklandy, tak ho po návratu k demokracii začaly řešit argentinské soudy, protože prezident Alfonsi chtěl prostě, aby se ta země nějak vyrovnala s tou minulostí a potrestala ty největší zločiny.
0: A to byl jaký rok?
1: Byly devadesátky z
0: kraje. To byly devadesátky.
1: Problémem bylo, že on sice dostal 5 let pouze, jenže hned další prezident Menem ho omilostnil, stejně jako všechny ty vězněné generály a důstojníky z dobité chunty, ale on na druhou stranu omilostnil i ty levicové teroristy s argumentem, že je potřeba, aby země zahojila své rány a společnost se jako spolu nějak jako znovu semkla, takže omilostnil všechny. Nicméně zase hnedka další administrativy s tím nesouhlasili a začali otevírat znovu ty spory a nakonec Videla dostal 50 let a ve vězení zemřel.
0: Ve vězení zemřel. Chodili...
1: V domácím teda, ale ve vězení zemřel.
0: Navštěvovali ho ještě někteří třeba přívrženci toho režimu, kteří
1: samozřejmě, protože
0: smutněli
1: jak jsme
0: potom,
1: se o tom
0: tady
1: minule bavili, že třeba ta chilská minulost je od dneška v Chile palčivé téma, tak analogicky v Argentině je ta argentinská minulost velké téma. A to až do takové míry, že většina posluchačů asi zná současného prezidenta Javiera Milleje, tak o něm je třeba říci, že on není fanouškem vojenských diktatur, to jako není, ale jeho víceprezidentkou je konzervativní žena, příjmení má Villaruel a ona, ta víceprezidentka, to vidí jinak. A v mládí organizovala výlety mladých studentů nebo mladých lidí, aktivistů, kteří navštěvovali toho generála Videlu doma. Proto se jí taky posměšně v argentinském bulváru říkalo, že jako jeho milenka. O čemž ta evidence není, ale podstatný je, že ona i napsala, myslím, knihu, i jako po světě jezdila s přednáškama, kde vysvětlovala, že ten režim neudělal nic tak špatného, bránil se v občanské válce a většina těch největších excesů nebyla za Videly, ale ještě za prezidentky Peronový, že ta armáda v tom jako je nevinně, ale u toho Videly zajímavost. On, když ho teda soudili naposledy, tak řekl, že na sebe bere odpovědnost za všechny činy toho režimu, protože on byl vrchní velitel. Což je malá útěcha, ale vlastně to ukazuje taky nějaký jako jiný charakter, trošku než ten Pinochet, protože přiznal, že teda se asi dělali věci, které nebyly úplně OK a že za to může on, protože tomu velel.
0: A kdybychom měli zase udělat nějaké krátké shrnutí nebo statistiku, o kterých hrůzách se tedy bavíme, a my jsme tu jmenovali ty konkrétní příklady, ale jestli to dokážete vyčíslit.
1: Udává se, že přes 30 tisíc lidí bylo zabito nebo zmizelo, nebo se o nich neví a třeba krát 10 byly ty mučený, takže to jsou největší čísla, co jsme tu zatím měli.
0: A letos to je, nebo to bylo výročí 50 let od toho, co se dostal Videla v Argentině k moci. Vzpomínalo se na to nějak v Argentině?
1: Oni mají nějaký ten svátek, kdy si připomínají to, co se stalo a myslím, že se ten den jmenuje Den víry v soudní systém a spravedlnost, protože, jak jsem říkal, oni dokázali spoustu těch lidí odsoudit. Opravdu, jako že si je odsoudili sami a ty lidi si něco odseděli, byť je to kontroverzní, což se nepodařilo v každé té zemi, která měla nějakou diktaturu ani v Latinské Americe zdaleka.
0: A v tomhle je ta Argentina výjimečná, dejme tomu.
1: V tom je to určitě pozitivní. Na druhé straně, že jo, tam je zajímavé, že oni dokázali teďka v domácím vězení i bývalá prezidentka Kirchnerová za korupci, takže zrovna v té Argentině přes všechny jejich chyby zjevně nějak dokážou ty bývalé politiky aspoň někdy dotlačit k odpovědnosti.
0: Že si to prožijou a potom je potrestají.
1: Často ano, což zase vlastně je pozitivní.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o Videlovi mluvit.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Máme za sebou už třetí díl z naší speciální série Kati. Tentokrát byla řeč o Jorgem Rafaelu Videlovi, to byl vůdce argentinské chunty, další hrůzný kat, který, shrnuji, vládl od 76. roku do roku 1981. Zemřel ale mnohem později, totiž v roce 2013. I tento díl byl součástí zpravodajského podcastu Vinohradská 12, kterou, pokud ještě neznáte, tak vřele doporučuji. Když pominu totiž tyhle speciální série, tak my vydáváme epizody každý všední den, to znamená od pondělí do pátku, a věnujeme se v nich všemu aktuálnímu, to znamená všemu, co se děje v politice, ekonomice, v zahraničí, občas v kultuře, tu a tam ve sportu, a poslouchat nás můžete v aplikacích, na Radiožurnálu, na Plusu, číst nás můžete na iRozhlasu a sledovat třeba na YouTube anebo na Instagramu. Za týden probereme dalšího kata. Naslyšenou příště.
2: Jak fungují emisní povolenky?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Každý, kdo tímto způsobem znečišťuje ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou jednu povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
4: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky je ještě vyšší.
2: Upřesňuje Kateřina Kolouchová tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
4: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu, nebo například i letecká doprava.
2: Vypočítává Kateřina Kolouchová. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouchové z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
4: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
2: Upřesňuje Kateřina Kolouchová. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. V Evropské unii se taky chystá spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaných ETS2. Týkat by se měl silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouchová, určitě to neznamená, že si budeme muset na doma kupovat emisní povolenky.
4: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
2: Vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z něž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
5: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy. a Jana Gulda.
6: V Národním parku České Švýcarsko hoří les. Slovenský premiér Fico a ukrajinský prezident Zelensky se vzájemně pozvali na návštěvu. Fotbalisty Slavie čeká ligový zápas na hřišti Liberce. Na silnici 12 z Prahy do Kolína na obchvatu Českého Brodu vyšetřují nehodu dvou osobních aut a počasí zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost a teploty zítra až 29 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Hasiči dál zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří v Rynarticích na Děčínsku. Rozloha požáru je přibližně 10 hektarů. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov. Na místě je vyhlášený třetí stupeň poplachu. U požáru zasahuje nejméně 14 jednotek a vrtulník. S navigací v nepřístupném terénu podle Salova pomáhá taky dron.
7: Tady té lokalitě žádná nádrž není, není ani topograficky umístitelná, ale je tam blízko zdroj hasební vody a to je říčka Chřebská Kamenice.
6: Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu dnes meteorologové vydali výstrahu před požáry, pokrývá území od Ústeckého kraje až po jižní Moravu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod k odvolání své stranické kolegyně Zuzany Mrázové z postu ministryně pro místní rozvoj. Opoziční zástupci k tomu vyzvali na základě informací Seznam zpráv, podle kterých využívala Mrázová od roku 2009 do roku 2024 obecní byt za měsíční nájem 4,5 tisíce korun v Bílině, kde byla před získáním poslaneckého mandátu starostkou. Mrázová tvrdí, že jsou informace vytržené z kontextu. Předseda vlády Babiš ji označil za oběť.
8: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit po všech stránkách, ale já myslím, že vím, proč to tak je a vůbec to nemá na mě žádný vliv.
6: Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státníci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. V lednu 2024 se ale zúčastnil mezivládních konzultací v ukrajinském Užhorodu poblíž hranic se Slovenskem. Zelenský byl v Bratislavě od začátku rusko-ukrajinské války jednou v červenci 2023, kdy v zemi vládl úřednický kabinet Ludovíta Ódora. Archeologové odkryli při rekonstrukci náměstí Svobody ve Znojmě zbytky středověkého opevnění města. Kromě klenby kamenného mostu v systému městských bran narazili i na pozůstatky ukotvení padacího mostu. Ten je neobvyklý umístěním pantů uprostřed mostu na místo na jeho kraji. Popisuje to nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
9: Takže byl vlastně jak houpačka. Tenhle jedinečný nález, který jsme opatrně výmuli a uložili do Jihomoravského muzea, bude postupně ošetřen a pak se vystaví.
10: Sport. Čeští hokejisté nastoupili proti Švédsku ke svému druhému utkání na českých hrách. Stav a čas řekne z Českých Budějovic Kamil Jáša.
11: Druhá minuta zápasu. Česká republika Švédsko 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Slávie vstoupí do nadstavby šance ligy. Skupinu o titul otevřou v 18 hodin zápasem na stadionu Slovanu Liberec. Ve skupině o udržení hraje Baník Ostrava s Mladou Boleslaví. Stav a čas zná David Procházka.
12: 46. minuta, Baník Ostrava, Mladá Boleslav 0-0. Tomáš Perutka, Zlín, Dukla Praha.
13: První minuta, druhé půle, stav nerozhodný, Zlín Dukla Praha 1-1. Jak se vyvíjí duel Bohemians Olomouc, řekne Mirko Vasič.
14: Před začátkem druhého poločasu Olomouc vede na Bohemians 1-0. Karviná Pardubice a Lukáš Kaleta.
15: Za chvíli začne druhá půle, Karviná Pardubice 1-1. Ze Slezska Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
10: Hokej, fotbal dál vysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabízí aktuální vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D5 Uzdic a nehody na silnicích 66 za Mylýnem a 12 u Českého Brodu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice trvá víkendové omezení. Mezi 27. a 5. a 25. kilometrem pracují v levém pruhu silničáři. Provoz stále slabší bez kolon. Na silnici 66 mezi Mylýnem a Příbramí za odbočkou na Konětopy zasahují záchranáři u vážnější nehody osobního auta. To skončilo převrácené mimo komunikace. Hradci. Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem, v obou směrech se krátce zpomaluje. A na silnici 12 ve směru z Prahy do Kolína stále velmi opatrně na obchvatu Českého Brodu. Mezi odbočkami na Tismice a Tuchora se likvidovali hasiče na vozovku padlý strom. Teď navíc se tam srazila i dvě osobní auta. Projíždí se Kyvadlově. Čekejte kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí až 29 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Proč Západ vládne zatím? To je název knihy britského archeologa a historika Jana Morrise. Má podtitul Co minulost říká o naší budoucnosti. Jde o rozsáhlou historickou studii závodu západních a východních civilizací o světovládu. Pravidla v něm tolik neurčují vynikající osobnosti dějin, legendární bitvy a slova hrdinů, ale spíš předem dané geografické podmínky. Knihu vydala nakladatelství Dokořán a Argo v roce 2025. Představí vám je a dobrý poslech od mikrofonu přeje Tamara Kocourková.
3: Ex Libris.
17: Autor v knize Proč Západ vládne zatím popisuje dějiny lidstva pomocí erudovaných dat a moderních archeologických důkazů a vysvětluje vzestup i budoucí vyhlídky globálních mocností. Začíná někde na konci poslední doby ledové a na stránkách knihy nás seznámí s následujícími 15 tisíci lety historie. Není třeba se obávat, že to bude zdlouhavé a nudné. Morrisovo psaní je plné zábavných odkazů na populární vědu a občas i na vědeckou fikci.
18: Historie je převážně nepravdivý popis událostí, převážně bezvýznamných, které způsobili panovníci, převážně padouchové, a vojáci, převážně hlupáci. Občas se s touto komickou definicí historie Ambrose Bierce nedá nesouhlasit. Historie může vypadat jako sled bezvýznamných událostí, chaotická směsice géniů a blbů, tyranů a romantiků, básníků a zlodějů, schopných vykonat úžasné věci nebo se utápět ve zkaženosti. A přesto lze tvrdit, že za tím vším rachotem má minulost pevnou strukturu. Historici vybavení náležitými nástroji ji dokážou identifikovat a dokonce i objasnit. Autor science fiction Robert Heinlein jednou prohlásil, že pokrok je zásluha líných mužů hledajících snadnější způsoby dosažení věcí. V této knize později uvidíme, že Heinleinův výrok je pravdivý jen částečně. Líné ženy jsou stejně důležité jako líní muži. Lenost není jediná matka objevů a nazývat výsledek pokrokem je často příliš optimistické. Když to ale trochu podrobněji domyslíme, je možné považovat Heinleinův postřeh za stručné shrnutí příčiny společenské změny, k níž pravděpodobně dojdeme. V knize postupně přejdeme k méně jadrné verzi Heinleina a navrhuji, abychom jí říkali Morrisova věta. Změnu způsobují líní, chamtiví a vystrašení lidé, hledající snazší, výnosnější a bezpečnější způsoby dosažení věcí. A většinou málo kdy tuší, co dělají. Historie nás učí, že pod tlakem se rodí změna.
17: Kniha Proč Západ vládne zatím vyšla poprvé v originále už v roce 2010 a získala několik literárních ocenění. Poslechněme si ale úryvek z přednášky Jana Morrise věnované jeho knize, která proběhla 12. září 2025 na Amsterdamské univerzitě. Její záznam je dostupný v rámci webové platformy Room for Discussion. Autor v ní vysvětluje, proč se vlastně rozhodl sepsat tak rozsáhlé dějiny, kde zachycuje 15 000 let lidské historie.
19: Well, I guess I've always been one of the people who, whenever you're looking at something, I always think, what is the bigger context?
18: Myslím, že jsem vždycky patřil k lidem, kteří se na věci dívají v širší perspektivě a kladou si otázku, jaký je širší kontext. A co dalšího potřebujeme vědět, abychom tomu porozuměli. Archeologům nic jiného nezbývá, protože náš obor je zvláštní. Na vykopávkách můžete strávit roky práce. Představte si, že třeba zkoumáte vykopávky starověkého domu. A většinou odkryjete spoustu detailů. Rozbité střípky keramiky, pár postrácených mincí nebo zubů, které lidem vypadly někde v rohu starobylého domu. Zkrátka maličkosti. Archeologové se ale vždycky snažili rozšířit výzkum od těchto střípků k mnohem větším příběhům. Myslím, že to jako archeolog musíte dělat, protože to, co najdete v jednom domě, samo o sobě moc neznamená. Takže v tom, co dělám, není u archeologa nic zvláštního. A navíc mě to baví.
17: V úvodu své knihy Morris popisuje, jak neradi se historikové pouštějí do předpovědí budoucnosti, hlavně proto, jak se ti před nimi často spletli na celé čáře. Morris chtěl sepsat knihu o vzestupu východních a západních civilizací v průběhu dějin. Jako klasickému archeologovi, který se zabýval dějinami Řecka a Říma, se mu nabízela teorie, že nadřazenost západu je dána tím, že vychází právě z těchto jedinečných starověkých kultur. Jak je ale možné, že neméně vyspělé a mocné civilizace, jako je Čína nebo Japonsko, vznikaly také na východě? To by se přece dít nemělo, když je západ ze své podstaty nadřazen ostatním civilizacím na planetě. I proto se pustil do podrobné analýzy.
18: Rozhodl jsem se, že se podívám na dlouhý úsek historie. Na posledních 15 000 let až od konce poslední doby ledové. A zkusím vytvořit jakýsi index pro měření rozvoje společnosti. S jeho pomocí bychom mohli porovnat vývoj na východě a na západě a pak vytvořit graf, který nám ukáže přehledně světové dějiny. A přinese také vysvětlení, proč Západ v posledních několika stoletích vládne. A pak jsem si ten graf vytvořil a napadlo mě čáry protáhnout ještě o něco dál a zjistit, kam směřují.
17: Ve snaze, tak říkajíc, změřit minulost, Morris vytvořil vlastní model pro porovnávání civilizací východu a západu, který zahrnuje čtyři faktory. Schopnost získávání energie, úroveň organizace společnosti, zpracování informací a schopnost vést válku. Z něj pak vychází při tvorbě grafu, který zachycuje základní trendy ve společnosti a umožňuje také z části předpovědět, co přinese budoucnost, jak píše ve své knize.
18: Pokusíme se ukázat, že v minulých 15 tisících letech prošly východ a západ stejnými stádii společenského rozvoje ve stejné posloupnosti, protože obě oblasti obýval stejný druh lidských bytostí, které vytvářejí stejnou historii. Vynasnažíme se ale také ukázat, že se to neodehrávalo ve stejných obdobích a totožnou rychlostí. Vyvodíme z toho, že biologie a sociologie vysvětlují obecné podobnosti, geografie pak regionální rozdíly. A v tom smyslu je to právě geografie, to, co vysvětluje, proč Západ vládne.
17: Klíčem k nadvládě Západu nebyla kultura, rasové rozdíly nebo výjimečné výkony jedinců. Zásadní byla role geografie, která určovala, jak si byli místní lidé schopni ve svých každodenních životech poradit s nedostatkem surovin, nemocemi, migrací nebo proměnami klimatu. Podle autora se všechny velké civilizace moderního světa vztahují k původnímu období domestikace na konci doby ledové. Díky archeologickým nálezům máme dostatek informací z oblasti Hilly Flanks, lokality, která tvoří část takzvaného úrodného půlměsíce a obepíná mezopotámskou nížinu, tedy současné Turecko, Írán a Irák.
18: Jak píše evolucionista a geograf Jared Diamond ve své klasické knize Osudy lidských společností, střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Příroda prostě není spravedlivá. V Hilly Flanks se zemědělství objevilo o několik tisíciletí dřív než jinde, ne proto, že by tamní lidé byli mimořádně chytří, ale protože jim geografie poskytla náskok. Jak píše Diamond, na světě je dnes 200 tisíc rostlinných druhů, přičemž jenom pár tisíc je poživatelných a pouze několik set má předpoklady k domestikaci. Faktem je, že více než polovina kalorií konzumovaných v dnešní době pochází z obilnin. Divoké trávy, z nichž se vyvinuly, nejsou na planetě zastoupeny rovnoměrně. 32 z 56 druhů trav s největšími a výživově nejbohatšími semeny roste divoce v jihozápadní Asii a středomořské pánvi. Ve východní Asii je těchto divokých druhů pouze 6, ve střední Americe 5, subsaharská Afrika má 4 a stejný počet severní Amerika. Austrálie a Jižní Amerika má pak po 2 a východní Evropa 1. Jestliže byli lidé ve velkých skupinách v podstatě stejní a sběrači všude na světě zhruba stejně líní, nenasytní a bojácní, bylo velmi pravděpodobné, že lidé z Hilly Flanks začnou domestikovat rostliny a zvířata dříve než ostatní. Měli totiž k dispozici slibnější výchozí materiál.
17: Ale v dějinách jde samozřejmě o víc než o počasí a velikost zrn. Konec příběhu je často napsán už na začátku a možná dnes Západ vládne proto, že kultura vytvořená v Hilly Flanks před víc než 10 000 lety, kultura, z níž pocházejí všechny následné západní společnosti, prostě měla větší potenciál růstu než kultury vytvořené v jiných civilizačních jádrech. Ale možná je to ještě jinak.
18: Ve skutečnosti se dělo na východě a na západě zhruba totéž. V obou regionech se domestikovali psi, kultivovali rostliny a velká zvířata. Na obou koncích světa se postupně vyvinulo plnohodnotné zemědělství, čímž myslíme bohatou úrodu, intenzivní obdělávání s plně domestikovanými plodinami a hierarchii podle bohatství a pohlaví. Dále vznikaly velké vesnice s více než 100 obyvatel a po 2-3 000 letech města s více než 1 000 obyvatel. V obou regionech lidé stavěli složitější budovy, experimentovali s prvotním písmem, malovali půvabné obrázky na nádoby, pohřbívali do okázalých hrobů, obdivovali předky, obětovali lidské bytosti a postupně šířili zemědělský životní styl. Nejprve pomalu, po 2000 letech rychleji a nakonec pohltili i ty nejlépe prosperující sběrače.
17: Kosterní výzkum ale poskytuje spíš chmurný obrázek o životě, jak ve východním, tak v západním zemědělském jádru. Byl chudý, ošklivý a krátký, jak to vyjádřil anglický filozof Thomas Hobbes. Zemědělci byli podvyživení a vzrůstem zakrnělí jak na východě, tak na západě. Byli hodně promoření parazity, měli špatné zuby a umírali mladí. Ale v podstatě byli na celém světě stejní.
18: Mnoho lidí na západě se v 19. a na začátku 20. století domnívalo, že biologie poskytuje úplnou odpověď na příčinu vládnutí západu. Tvrdili, že se běložská evropská rasa vyvinula dál než jakákoliv jiná. Mýlili se. Už proto, že genetické a kosterní doklady jsou jednoznačné. Existuje jenom jeden druh člověka, který se před asi 100 000 lety postupně vyvíjel v Africe. Pak se rozšířil po planetě a starší druhy lidí vymřely. Genetické rozdíly mezi moderními lidmi v různých částech světa jsou bezvýznamné. Západ začal vést na konci doby ledové, avšak toto vedení se v určitých dobách zvyšovalo, v jiných se naopak snižovalo. Kolem roku 550 našeho letopočtu zcela zaniklo a následujících 1200 let vedl v sociálním rozvoji východ. Rasistické teorie o genetické nadřazenosti západních lidí nad ostatními dnes šíří jen málo vědců. Avšak kdokoliv bude chtít tento postoj zastávat, musí prokázat, že v 6. století našeho letopočtu západní lidé své původní založení nějakým způsobem pozbyli a v 18. století znovu nabyli. Mírně řečeno, bude to těžký úkol. Vše nasvědčuje tomu, že ať se podíváme kamkoliv, jsou lidé ve velkých skupinách v podstatě stejní.
17: Autor tedy dochází k závěru, že Západ získal náskok zejména díky příznivějším geografickým podmínkám. Morris jim říká šťastné zeměpisné šířky a s přestávkami si ho udržel dost dlouho na to, aby jako první dospěl k industrializaci a proto vládne světu. Tedy zatím.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Jan Morris ve své knize Proč Západ vládne zatím identifikuje faktory, které historicky vedly k úpadku civilizací. Klimatické změny, nemoci, hladomor, nekontrolovaná migrace a selhání státu a přirovnává je k apokalyptickým jezdcům.
18: Sociální rozvoj vytváří vítěze a poražené. Jeho růst závisí na společnostech, jež jsou stále větší, komplikovanější a obtížněji organizovatelné. Čím výš vyšplhá, tím víc hrozeb si sám vytváří.
17: V tom spočívá paradox. Sociální rozvoj vytváří přesně ty síly, které ho pak oslabují. A když se to vymkne kontrole, zejména když měnící se prostředí znásobí nejistotu, může následovat zmatek, zkáza a kolaps. Až do doby po roce 1920 si většina západních archeologů myslela, že vědí, proč Čína začala Západ dohánět. Protože Číňané od Západu téměř vše okopírovali. Zemědělství, keramiku, výstavbu, hutnictví, válečné vozy. Později archeologové začali toto tvrzení vyvracet.
18: Východní zemědělství vzniklo samostatně. Obyvatelé východu používali keramiku o tisíce let dříve než lidé na západě. Východ měl vlastní tradici monumentálních staveb. Také lidské oběti jsou nezávislý východní vynález. Navzdory tomu je zřejmé, že některé vymoženosti se na východ opravdu dostaly ze západu. Především to byla výroba bronzu. I když může pronikání ve směru západ-východ pravděpodobně čínské dohánění západu částečně vysvětlit, zdaleka nejdůležitějším faktorem nebylo kopírování západu, ale jeho kolaps. V období kolem roku 1200 před naším letopočtem byl východní sociální rozvoj stále o tisíc let za západním. Avšak zhroucení západního centra v podstatě smetlo růst dosažený za 600 let.
17: Dnes listujeme knihou britského archeologa a historika Jana Morrise Proč Západ vládne zatím s podtitulem Co minulost říká o naší budoucnosti. A to je v ní možná ještě důležitějším tématem než srovnávání, kterému období lidských dějin dominoval Západ a kdy ho předstihl a také třeba v budoucnu předstihne Východ. Každopádně Západ podle Morrisových oblíbených grafů vládne samozřejmě jen dočasně. 20. století bylo vrcholem západního věku a zároveň začátkem jeho konce. Nástup východu autor naší knihy předpovídá už na začátek příštího století. Vraťme se ještě jednou k naší přednášce z roku 2025.
18: Na konci 21. století budeme svědky, jak východ dohání západ. Sociální rozvoj vzroste natolik, že když si představíme změnu třeba od neandertalců, kteří seděli v jeskyni v době ledové až k nám, kteří sedíme v této místnosti, abychom diskutovali v Amsterdamu v roce 2025, tak se při této akceleraci vývoje dostáváme až ke čtyřnásobnému zrychlení v tomto století. A to už znamená opravdovou transformaci toho, co znamená být lidskou bytostí. Dnes je pro nás stejně těžké si představit, jací budou lidé v roce 2100, tak jako by bylo pro neandertálce těžké si představit, jací budeme my. A když vidím, k jakému rozvoji došlo v oblasti umělé inteligence třeba jen v posledních 2 letech, tak si myslím, že nebudu daleko od pravdy. Myslím, že jsme na pokraji hluboké transformace lidstva a toho, co znamená být člověkem. Často společnosti ve vývoji narazily na nějaký strop a pak vše změnila až třeba zemědělská nebo průmyslová revoluce. Ale 2 věci jsou jinak než dříve. První je globalizace a propojenost našeho světa. A druhou jsou jaderné zbraně. Mnoho lidí má obavy z klimatických změn, ale mnohem větší hrozbou jsou jaderné zbraně, které mohou vše radikálně proměnit. So I think the nuclear weapons are the big way in which we radically change the
17: outcome of this game. Vypadá to, že se nám vrací známá pětice apokalyptických jezdců. První z nich, klimatická změna, by mohla být příkladem paradoxu vývoje. Stejná fosilní paliva, která od 19. století umožňovala prudký růst sociálního rozvoje, zahltila vzduch uhlíkem zachycujícím teplo a udělala ze světa skleník. Podle Morise by ale samotná klimatická změna neměla být příčinou hrozícího kolapsu. Může k němu ale přispět.
18: Stejně jako když apokalyptičtí jezdci vyjeli v minulosti, budou klimatická změna, hlad, migrace a nemoci pravděpodobně zpětně působit jedno na druhé a uvolní 5. jezdce – selhání státu. V oblouku nestability se nachází některé nejlabilnější režimy světa. S přibývajícím tlakem se některé mohou zcela zhroutit, jako Afghánistán nebo Somálsko, což znásobí utrpení a poskytne další útočiště teroristům. Pokud se nestabilita dostane do center, jejichž ekonomiky jsou značně propojené, každý rok, kdy se vyhneme Armagedonu, se hromadí hrozby apokalyptických jezdců. Bude se zvyšovat tlak na zdroje, budou vznikat nové nemoci, šířit se jaderné zbraně. Domnívat se, že všechna tato nebezpečí dokážeme zvládat do nekonečna, to je až bláznivě optimistické.
17: Podle Morise se tady blížíme k nové mezní hranici a v souvislosti s tím připomíná, jak odpověděl Albert Einstein v roce 1949 jednomu novináři. Nevím, jakým způsobem se bude bojovat ve 3. světové válce, ale mohu vám říct, co se bude používat ve 4. Budou to kameny. Ale abychom nekončili takto pesimisticky, autor si samozřejmě uvědomuje, že je na nás lidech, jak si poradíme, a doporučuje využít právě historie k předpovědím budoucnosti.
18: Biolog a geograf Jared Diamond na poslední stránce své knihy Kolaps napsal, že svět mohou před katastrofou zachránit 2 síly. Archeologové, kteří odhalí detaily omylů dřívějších společností, a televize, která odvysílá pořady o jejich zjištěních. Jako archeolog, který se na televizi dívá často, určitě souhlasím. Ale rád bych přidal ještě 3. zachránce. Historii. Příběh o sociálním rozvoji mohou složit dohromady jedině historici. Pouze oni dokážou vysvětlit odlišnosti dělící lidstvo a to, jakým můžeme zabránit nás zničit. Snad by v tom tato kniha mohla trochu pomoci.
17: Debaty o vzestupu Číny nebo Západu jsou v konečném důsledku jen vedlejším jevem. Lidé na obou zeměpisných koncích světa jsou totiž víceméně stejní a Morisova kniha není jen o předpovědi neodvratné katastrofy, do níž se Západ řítí. Je také o tom, že nic z toho není předem dané a záleží samozřejmě na nás, jak si s tím poradíme. A navíc je zábavná a plná erudovaných i vtipných postřehů z 15 000 let historie lidstva, které nám mohou pomoci dějům minulým i budoucím lépe porozumět. Knihu britského archeologa a historika Jana Morrise Proč Západ vládne, zatím s podtitulem Co minulost říká o naší budoucnosti, vydala nakladatelství Dokořán a Argo v roce 2025 v překladu Svatavy Kučerové. Citace z knihy a přednášky načetl Ivo Tajmr, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková. Technicky spolupracovali Jan Kravárek a Tomáš Pernický. A za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
5: 16 hodin 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
20: Hasiči zasahují u požáru lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Platí tam druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí libereckých hasičů Radek Hon. Podle něj hasiči pomocí dronů vyhledávají a monitorují zdroj požáru.
21: Zasahujeme u požáru lesního porostu, který má rozlohu zhruba 500 x 500 metrů. Na místě máme 15 jednotek, využíváme dron pro monitoring.
20: Hasiči dál zasahují taky u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří v Rynarticích na Děčínsku.

0: dřív řekl, že letos Česko tuto hranici nesplní. Uchazeči o studium na středních školách by mohli psát přijímací zkoušky ještě před výběrem školy a podáním přihlášek. Nový systém, který plánuje ministerstvo školství zavést, by tak nahradil ten dosavadní, kdy si uchazeči musí nejdřív vybrat školu a až potom píšou přijímačky. Změnu chce ministerstvo zavést od roku 2029. Sport. Házenkáři Karviné dnes můžou slavit extraligový titul. V 18 hodin nastoupí za vedení 2-0 na utkání na palubovce Plzně. Duel odvysílá v pořadu s mikrofonem za sportem Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. A aktuální výsledky z fotbalové šance ligy i stav duelu českých hokejistů uslyšíte na Radiožurnálu po zprávách.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody v Praze, v Cínovecké i Bělohorské. V metropoli teď čekejte hned dvě komplikace. První na výjezdu z města směr Ústecká D8 v Cínovecké. Kousek za sjezdem na Čakovice bourala v levém pruhu dvě osobní auta. Provoz je ale slabší, nezdržíte se. Druhá potíž vás čeká v Bělohorské před Vypichem. Ve směru do centra na úrovni Kauflandu se srazilo nákladní vozidlo s osobním. I tam je blokovaný levý pruh, zdržení naberete jen velmi krátké. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před omezením u Petrohradu se ještě občasně tvoří kratší fronty. Aktuálně od Varů do 5 minut od Prahy se projíždí v celku plynule. Na 20 z Plzně do Písku za Tchořovicemi bourala 3 osobní vozidla. Průjezd omezený, čekejte zdržení v kratší frontě. A na silnici 12 ve směru z Prahy do Kolína na obchvatu Českého Brodu odklízejí následky po střetu dvou osobních aut. Stále se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. V obou směrech se krátce zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, v údolích až na plus 3. A zítra čekáme jasno anebo skoro jasno. Večer pak začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 27, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vláda v nejbližších dnech protlačí sněmovnou největší rozvolnění rozpočtových pravidel od covidové krize. Takto ostře hodnotí úpravu zákona o rozpočtové zodpovědnosti Národní rozpočtová rada. Nezávislý orgán, který má hlídat, aby se české finance nevymkly kontrole a z evropského fiskálního premianta Česko nepropadlo mezi předlužené země. Těm investoři účtují vysoké úroky a splácení dluhu se pro ně stává neúnosnými. Vykračujeme tímto směrem? Zeptám se hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila, který je se mnou ve studiu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Řeč bude ale o tom, jak důležité vlastně je investovat do rozvoje infrastruktury a podporovat tak ekonomický růst. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
4: Úniková doložka. Tak právě tu chce současná vláda využít, aby si otevřela cestu k investicím ve stovkách miliard, aniž by musela řešit schodek. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO totiž ve sněmovně pozměňovacími návrhy upravila novelu zákona o rozpočtové zodpovědnosti do podoby, která vládě otevírá možnost plánovat obří výdaje do dopravy, energetiky a bezpečnosti bez toho, aniž by se dívalo na to, jak to dopadá do schodku rozpočtu. Nic tím ale nezmění na tom, že zadlužení státu by rostlo ročně ve stovkách miliard korun. Takzvané únikové doložky by totiž podle propočtu ekonomů mohly představovat až 200 miliard korun. A k nim by přibyl ještě klasický schodek, který, jak sama Alena Schillerová řekla, nebude jen tak klesat.
6: To, co nám připravila ta bývalá vláda, která po sobě zanechala téměř 300 miliardový schodek a naplánovala nám, že bychom měli mít schodek nějakých 155 miliard v roce 2027 a tak dále, tak je něco absolutně nepřijatelného.
4: Řekla ministryně financí Alena Schillerová, která se na jednání rozpočtového výboru ohradila, že jí nebudou mistrovat politici, kteří za cenu lží a podvodů 4 roky zákon dodržovali. Premiér Babiš už dříve v České televizi řekl, že rozpočet na rok 2027 může být dokonce vyšší než ten letošní, který je 310 miliard. A u něj připomenu, že vláda má k dispozici ještě 40-miliardový polštář evropských peněz, které sice navýšily loňský schodek nad 290 miliard, ale na druhou stranu právě ministryně financí vylepšily příjmy toho letošního. Pomalu tak plný význam dostávají slova Mojmíra Hampla,

0: předsedy Národní rozpočtové rady, Hampl na začátku roku kritizoval jak Fialovu vládu, a to s tím, že se snažila předstírat, že rozpočtová pravidla chce dodržet, tak se opřel do té stávající, o které řekl, že ta pravidla rovnou jednoduše porušuje. Mojmír Hampl popisuje, kde vidí tu hlavní motivaci ministerstva financí k zásadnímu rozvolnění fiskálních pravidel.
1: Prostě zjišťuje, jak obtížné je sestavit rozpočet na rok 2027, což je to, co tady říkáme od roku 2025, bez toho, aby muselo dělat nějakou další konsolidaci. To znamená zvyšovat významně příjmy, anebo snižovat jiné výdaje.
0: Já připomenu, že na rok 2027 předepisuje dosud platný zákon schodek ve výši 1,25% HDP a v dalších letech zákon omezuje strukturální schodek na 1% hrubého domácího produktu. A to podle aktuálních odhadů Mezinárodního měnového fondu je zhruba 100 miliard korun, to 1%, a podle Českého ministerstva financí 1,90 miliardy. Připomenu také ještě jeden výrok Mojmíra Hampla, který v našem pořadu řekl, že při současné struktuře rozpočtu politikům vlastně už nezbývá moc velký prostor pro plnění politických slibů. Babišova vláda přitom mění paradoxně pravidla, která právě předchozí vláda premiéra Andreje Babiše zavedla, a ta Fialová se podle nich snažila rozpočtovat. A ještě je důležité k tomu obrazu hloubky té chystané změny doplnit, že ministryně financí také do návrhu prosadila doslovnou legalizaci toho, že na návrh státního rozpočtu vrácený do poslanecké sněmovny se už pravidla o rozpočtové odpovědnosti vůbec nebudou vztahovat. Víte, Hradile, dávají vám takováto rozpočtová pravidla, takto rozvolněná, vůbec nějaký smysl?
2: No, nějaká pravidla asi potřebujeme. Ono, kdybyste mě se mě zeptal v roce 2019, tak bych skoro řekl, že my ani žádná pravidla nepotřebujeme, protože my jsme jako národ i jako politika měli takový samoregulační mechanismus, že my jsme prostě něco podobného odmítali. Kdyby tehdy někdo přišel s rozpočtem, který by měl deficit ve stovkách miliard, tak by si všichni mysleli, že to je prostě apríl. Jako doslova, prostě ta sněmovna by pravděpodobně vybuchla ve smích, že přece nemůžeme myslet vážně, že prostě v období ekonomické konjunktury nebo v období, kdy se ekonomika vyvíjí normálně, takže přijde 200 miliardami. Teď je to normální, ti politici už se ani nečervenají, a nejenom, že to je normální, ono už to začíná být skoro vydáváno jako něco žádoucího nebo jako svým způsobem ctnost. Do nějaké míry tohle bývá spojeno právě s obdobími ekonomických krizí, jako byla ta covidová a pak inflační a válečná a energetická a tak dále, že prostě lidé chtějí, aby politici něco dělali, protože je nějaká krize. Ti politici většinou přijdou s tím, že rozsypou všude hromadu peněz, potud to jde snadno a pak se velice těžko vrací zpátky. No a to, co se stalo teď a co mi přijde, že je zlomové, je, že jak naznačoval ostatně už pan Hampl, ta Fialová vláda se aspoň snažila tvářit, že to v pořádku není. Ono se jí to nedařilo jako nějakým způsobem to řešit, něco málo udělala, ale nebylo to nic světoborného. Teď se dostáváme do stavu, kdy nejenom, že to už nechceme napravovat, my to chceme dále zhoršit. Což jako je pochopitelné politicky, protože každý politik rád rozdává samozřejmě. Tak v takové situaci, kdy už ta samoregulace nefunguje, to znamená, kdy naši voliči ve volbách neřekli, že chtějí šetřit, žádná relevantní politická síla neříká, že chce šetřit, říkali to motoristé ve volbách, ale promptně to zapomněli, tak v takové situaci vám nezbývá, než mít prostě nějaký obojek, to znamená nějakou zákonnou úpravu, která by ale skutečně měla mít nějaký záběr nebo nějaký zkus, mělo by to prostě skutečně bolet, mělo by to fungovat, a tady narážíme na problémy. Jsme měli v podstatě docela rozumný ten zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, on nebyl nějak přehnaně krutý, on v podstatě odpovídal
0: dobré ekonomické... Byl přísnější než ta evropská fiskální pravidla.
2: Ano, ale ona Evropa má chronický problém se zadlužováním a s deficity, to znamená, ona se taky nerada svazuje. To, že jste přísnější než Evropa, neznamená, že jste nějaký pedant. Já si myslím, že ten náš zákon byl v podstatě logický a že nic špatného na něm nebylo, ale jak zase naznačoval pan Hampl, my se v podstatě dostáváme do situace, kdy ani ten rozumný zákon nejsme schopni dodržet, my prostě chceme utrácet víc. No a tak přicházíme s těmi rozvolněními a já se obávám, že to prostě nemůže skončit dobře, protože nejenom, že jsme v situaci, která není normální a my ji normalizujeme, my evidentně ji chceme ještě zhoršovat.
0: Vrátím se k té poslední citaci Mojmíra Hampla, že politikům vlastně ten zákon do značné míry svazuje ruce, aby naplňovali tu politiku, kterou slibují voličům, o čem jsme teď mluvili. Dal by se vůbec sestavit rozpočet na rok 2027 podle těch stávajících pravidel tak, aby politici mohli naplňovat své sliby, které voličům dávali, protože připomenu, že až přes 95%. Ve státním rozpočtu jsou takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, tedy ty výdaje, které ten stát zaplatit prostě musí.
2: Tak záleží, co by ten politik sliboval. Kdyby v těch volbách sliboval, že bude šetřit, tak se to samozřejmě naplnit dá.
0: Zase z pohledu politika on nemůže říct, škrtneme všem státním zaměstnancům například, protože to je zásadní položka rozpočtu, tak jim škrtneme na mzdách, škrtneme důchodcům a v sociálních dávkách, škrtneme důchody, snížíme. To je prostě politicky neprůchodné. To zase je realita, ve které žijeme.
2: No a to se vracím zpátky k té společenské náladě, protože já si třeba docela vybavuju to období okolo řeckého bankrotu, kdy my jsme si skutečně tehdy dobrovolně zvolili, to byl Nečas s Kalouskem a oni měli kampaň v podstatě postavenou na tom, nechceme být předluženi, nechceme jít do Řecka, pojďme šetřit. A my jsme tehdy řekli, ano, to zní jako dobrý nápad, my tady vidíme stát, který bankrotuje, jak strašně to může dopadnout. Chceme šetřit. To prostě teď neplatí, to znamená, my jsme si zvolili vládu, která nic podobného nehlásala. No a pokud jde o to naplňování toho programu, tohle bylo hrozně zajímavé, už když byl známý výsledek voleb, protože programové prohlášení, což v podstatě je program Hnutí ANO, tak tam bylo zjevné, že to nepůjde z těch stávajících legislativních podmínek, že ten rozpočet nepůjde sestavit na rok 2027, protože právě ta pravidla jsou taková, že v podstatě znemožňují naplnění toho programu, který byl extrémně drahý a v podstatě žádné šetření tam nebylo. Takže je pravda, že pokud přijdete s tím, že v tom už takhle rozvráceném rozpočtu vaším záměrem je rozdávat ještě víc a zdaňovat ještě míň, no tak to prostě jak si nejde dohromady, to je kvadratura kruhu a ten rozpočet by se sestavit
0: nešel. To samozřejmě, ale voliči rozhodli, že tuto cestu chtějí.
2: Ano, to je právě smutná realita a proto já už tak trošku, jako to říkám rezignovaně, já si neumím úplně představit, jak z tohohle ven, protože ono už ten volební souboj v podstatě dával vědět, že ta společnost už to slyšet nechce. My jsme měli tu odcházející koalici, která se tvářila, že ten deficit neexistuje. Pro ně to nebyl téma ve volbách. Oni prostě se tvářili, že se to neděje, což se dá pochopit, protože oni měli máslo na hlavě a samozřejmě nechtěli nikomu kazit náladu. A ten druhý proud byl takový, že to není problém, že to sice existuje, ale že to můžeme ještě zhoršit. Tady úplně vymizela ze společnosti nějaká relevantní síla, která by říkala, tohle skutečně problém je. A když nikdo to nežádá, když volič to nechce slyšet, tak politik to nenabízí a pak máme to, co máme.
0: Vy jste zmínil Řecko. Otevírá to rozvolnění těch rozpočtových pravidel tu cestu spíše k té řecké anabázi, tedy ke krachu? Jsme tak daleko, protože my přeci jenom máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. Stále se mluví o tom, že si to můžeme dovolit, že nejsme na tom tak špatně, jako například Belgie, Francie nebo Polsko zmíněné, které se často dává v poslední době za příklad.
2: Já nechci nikoho strašit, my určitě do Řecka nemíříme v dohledné době. To ani omylem, to naše zadlužení prostě není takové, že by v tomhle volebním období ani v tom příštím v podstatě téměř se dá vyloučit, že by v příštích 10 letech nějakým způsobem na nás ty finanční trhy udeřily a skutečně by nám hrozil bankrot. Takže v tomhle smyslu ne, ale něco úplně jiného je, jestli do toho Řecka jsme se definitivně nenamířili teď a tam si troufám říct, že možná ano, protože musíme si uvědomit, že Řecko sice zbankrotovalo technicky někde okolo roku 2012, ale Řecko neudělalo tu chybu kritickou v roce 2012. To už bylo vyústění všech těch okolností předtím a to už byla jako kulminace celého toho problému. Řecko udělalo tu kritickou chybu někde v 90. letech, kdy si ta společnost navykla na to, že tohle je normální, že prostě vy můžete, ať už je ekonomická konjunktura nebo recese nebo cokoliv, že můžete před sebou valit tyhle gigantické deficity a tam se stal ten problém. Jo? Takže když ta společnost si navykla na to, že tohle je normální, tak pak už právě se dostáváte do situace, ve které už pomalu začínáme být i my, kdy v podstatě je absolutně politicky neprůchozí těm lidem říct, víte co, ono se to vlastně nedá do nekonečna, ono jako ty 100 miliardy jsou prostě moc a musí se s tím něco udělat. A v momentě, kdy už prostě ti lidé na to navykli a zároveň se to normalizuje retoricky, což pozorujeme teď, kdy prostě relevantní politici říkají, že to je v pořádku, no tak ta společnost už jako nemá ten samoregulační mechanismus, tam prostě se nedá už dohodnout na tom, že to není v pořádku, že se s tím musí něco dělat. Takže tam jste udělal tu chybu a jestli vám pak ten deficit, respektive dluh, vybouchne v bankrotu za 10, 20, 30, 40 let, už je v podstatě vlivem externích okolností. Jo. Jestli se stane nějaká válka někde a vám něco zdraží, ať už ropa nebo zemní plyn nebo něco podobného, jestli přijde finanční krize ze Spojených států a tak dále, to už je jaksi mimo vaší kontrole. Už jste se tam prostě namířil a pak už je to vlastně jenom otázka času.
0: Říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil, který i nadále zůstává naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: To podstatné asi je, jak se na to rozvolňování pravidel budou dívat také mezinárodní ratingové agentury, potažmo investoři, kteří kupují české státní bondy. Jak to mohou hodnotit?
2: Já myslím, že to vnímají podobně, jako jsem to řekl, to znamená, že tohle je...
0: Je to tedy kritický pohled nebo pohled s obavou?
2: Když vy jste investorem do českých státních dluhopisů, tak vás zajímá hlavně to, jestli ten dlužník, to znamená český stát, jestli vám ty vaše peníze nevrátí na horizontu toho, kde mu je půjčujete. Typicky ty bondy jsou třeba pětileté nebo desetileté a jak už jsem říkal, je téměř vyloučeno. Krajně nepravděpodobné je, že Česko by nevrátilo někomu peníze, které si teď půjčilo za 10 let. Znamená, vy jako ten investor nemusíte nutně panikařit v tom smyslu, že to riziko, že ty peníze nedostanete zpátky, je nějakým způsobem významné. V tuhle chvíli ještě významné není. To neznamená, že si toho nevšimnete. Ratingové agentury si toho jednoznačně všimnou. Já si troufám teďka hádat a hrozně rád se budu mýlit, ale myslím si, že ten rating, který máme teď, tak je nejlepší, jaký už budeme v dohledné době mít. To znamená, ne nutně, že by nám ho srazili za měsíc nebo za dva, to pravděpodobně ne, ale myslím si, že už je v podstatě ze stolu možnost, že by nám ho ještě někdy zlepšili, protože skutečně tohle je cesta, kterou oni budou vnímat jako neudržitelnou, ale jak říkám, že by z toho byla panika na tom trhu s dluhopisy, s českými dluhopisy, v tuhle chvíli je v podstatě vyloučeno.
0: Takže tam se nedá čekat nějaký výrazný růst obsluhy státního dluhu v podobě toho, že bychom museli si půjčovat dráže než dosud.
2: Ta riziková přirážka, jak my tomu říkáme, si myslím, že sice nějaká zvětší o něco málo, ale že to pravděpodobně bude třeba v setinách procentního bodu, úplně v krajním případě nízké desetiny procentního bodu. To neznamená, že ta dluhová služba nebude zdražovat, ona samozřejmě bude zdražovat už jenom z toho titulu, že prostě máme větší ten balík dluhu a ona zdražuje už jenom proto, že vy, když emitujete těch bondů hodně, tak tím prostě zvyšujete tu jejich nabídku na trhu a oni se stávají o něco méně atraktivními prostě už jenom z toho titulu, že jejich jako nepřeberné množství. Navíc, když se budeme srovnávat s podobnými zeměmi, kdy ten investor prostě zvažuje, jestli to teda poslat k nám, nebo jestli to poslat na Slovensko nebo do Polska, tak my v rámci Evropy nebo v rámci srovnatelných zemí pořád ještě vlastně vypadáme jako docela v pořádku. Je to jednooký mezi slepými, to znamená, jako neměli bychom se moc plácat po ramenech, že oproti zbytku Evropy jsme relativně bezpečná investice, ale v tuhle chvíli to tak ještě je.
0: No a když jsme ve srovnání se zbytkem Evropy a podíváme se kolem a například zmíníme Polsko, Belgii, Francii, tedy ty předlužené země, Itálii, Španělsko, tak všechny tyto země mají obrovské výdaje fiskální, které podporují tamní ekonomiku. Jak by to šlo dohromady s tím, kdyby my bychom tu ekonomiku v uvozovkách fiskálně nepodporovali? Nestráceli bychom tu konkurenční výhodu a nejsme tím tlačeni touto okolností, že vlastně celá Evropa, a jste to zmínil, má problémy se svými fiskálními politikami a se zadlužením, ale nedokáže to řešit.
2: To, že může dávat smysl, že stát si půjčí na finančním trhu a rozsype peníze do ekonomiky, je skutečně pravda a ekonomie to standardně uznává, není o tom nic úplně převratného, takže ano, existují situace, kdy je naprosto legitimní, že ten stát tu ekonomiku tímhle způsobem podpoří.
0: A my v takové situaci nejsme.
2: V takové situaci nejsme ani náhodou. Typická taková situace je třeba po té finanční krizi 2008-2009, to znamená, kdy máte krizi tlačenou z poptávkové strany, kdy lidé se bojí utrácet, protože se něco stalo ve Spojených státech a tak dále. Ti lidé nechodí do obchodu, potom firmy nemají pro koho vyrábět, protože se to neprodává, firmy zase propouštějí, o to méně se utrácí a tak dále. To je situace, kdy ten stát může přijít a říct prostě, my tady máme nevyužitou kapacitu v ekonomice, máme tady zbytečný strach, nedostatečnou poptávku, já si půjčím hromadu peněz, rozsypu to mezi vás, ti lidé se vrátí do těch obchodů a ta ekonomika se nadechne a zase šlape. My jsme teďka téměř v opačné situaci, ta naše ekonomika se vyvíjí ideálně, v podstatě my jsme na potenciálu, netrpíme nedostatečnou poptávkou. Takže v takové situaci ten efekt, dodatečný efekt každé koruny, kterou si ten stát půjčí a rozpustí ji mezi lidi, je malý. To znamená, není to vhodná situace na to něco takového dělat a pak nesmíme zapomenout, což asi je ta úplně nejjednodušší logika, kterou každého napadne při dluhu, je, že dobře, i kdybyste to teď dělal správně, to znamená, i kdyby teď se té ekonomice skutečně pomáhal, tak prostě nelze zapomenout na to, že někdy v budoucnu vy budete muset ty peníze zase vrátit zpátky a tehdy vám to uškodí a ještě mezi tím obsluhujete ten dluh. Třeba to srovnání s Evropou, dobře, oni se zadlužují a šlapou, oni teda mimochodem spousta z nich ani příliš nešlape, ale může to být něco jako, dobře, tak vy posilujete a ten kolega na vedlejším stroji si bere steroidy a vám to připadá jako úžasný nápad, protože on nabývá rychleji. Možná, v některých situacích možná, ale co se s ním stane za 10-20 let, až se projeví ty negativní účinky, je jiná věc.
0: No pojďme se podívat, jak bychom na to mohli být, pokud bychom tu možnost, kterou to rozvolnění toho zákona o rozpočtové zodpovědnosti vládě dává, využili naplno. My aktuálně víme, že celkový dluh je zhruba 3 biliony a 680 miliard korun. Pravděpodobně se na konci letošního roku dostaneme ke 4 bilionům, pokud bychom brali ta vyjádření, která jsme dali v úvodu, že vláda nebude nijak zásadně se schodkem klesat pod 200 miliard a navíc dalších 200 miliard by vyvedla mimo schodek a mimo státní rozpočet, tak to máme zadlužení kolem 400 miliard ročně. Je to ta trajektorie, o které ty trhy mluví, že je už kritická, nebo je to ještě tolerovatelné zadlužení? Protože ty investice by šly do infrastruktury, energetiky a bezpečnosti. A to jsou všechno oblasti, které zmiňuje jak pravice, tak levice, tak ekonomové, že je zásadní tyto oblasti podporovat pro budoucí růst a prosperitu české ekonomiky.
2: To, že investice nějakým způsobem dávají smysl, ať už do dopravní infrastruktury, energetiky a tak dále, to samozřejmě nikdo nespochybňuje, ale nemůžete to brát prostě ad absurdum. To znamená teoreticky dobře, tak si pojďme letos půjčit 700 bilionů a rozsypejme je do ekonomiky a bude z toho automaticky úžasný růst, protože tady postavíme 20 elektráren. To samozřejmě není pravda, musí to mít prostě nějaké meze. Ani firma se nezadlužuje tím způsobem, že by si prostě půjčila biliony a ta logika by byla, no tak přece je to investice, tak se to musí zaplatit. Čím víc si půjčím, tím víc vydělám a vymysleli jsme ekonomické perpetuum mobile. To znamená, tak to samozřejmě není. I ty investice, respektive to zadlužení, které kvůli němu podstupujete, musí mít nějakou míru. A pak samozřejmě narážíte i na ty kapacity ekonomiky. To znamená, jste vůbec schopen jako takhle gigantické projekty nějaké smysluplné, skutečně naprojektovat, schválit, postavit. Máte tady vůbec firmy, které by to dokázaly udělat takhle rychle a tak dále. Takže nedá se šmahem říct, prostě jenom protože jsou to investice, tak se nekoukejme doleva doprava, nekoukejme se na čísla, prostě tam pošleme úplně všechno. A pokud jde o ten celkový dluh, my většinou posuzujeme ten dluh v poměru k velikosti ekonomiky a tam teda dlužno říct, že my jsme se hodně rozšoupli v poslední době, respektive od té covidové krize, my jsme do ní vstupovali zadlužení nějakých 30% našeho HDP, teď jsme asi na 45, to znamená, ono se to vlastně zvětšilo o polovinu a zase, když jako občas se srovnáváme s Evropou a tváříme se, že vlastně jsme na tom relativně dobře, tak my jsme na tom relativně dobře jenom proto, že ta naše výchozí situace v tom roce 19 byla docela dobrá, ale my ve to tempo, jakým to zadlužení zvyšujeme právě z těch 30 na 45% během pár let, tak to, jestli se nemýlím, bylo asi druhé nebo třetí nejrychlejší v celé Evropě. My jsme prostě odšpuntovali ta dluhová stavidla téměř nejvíce ze všech. Už se v podstatě blížíme i na dohled naší vlastní zákonné dluhové brzdy, která jedna je tam měkká na 50%, ta tvrdá je na 55%, znamená, tam se dá dostat i relativně rychle. Pokud jde o to, jak to vnímají finanční trhy, tohle si samozřejmě nelze nevšimnout. Nelze si nevšimnout toho, že jakmile se nám přestalo hodit náš vlastní zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tak jsme ho prostě porušili a pak jsme ho změnili. A teď si myslím, že další krok bude, a nevím, jestli to stihne ještě tahle vláda, i to je možné, nebo to udělá ta příští, že si zrušíme i tu dluhovou brzdu, protože to
0: no,
2: taky není.
0: Němci to také udělali. No,
2: samozřejmě, to prostě to už se potom veze. Říkám, tam jediná skutečná brzda, protože všechno se dá samozřejmě politicky změnit. Ta jediná skutečná brzda je ta nálada ve společnosti. To je ten jediný jaksi regulační nástroj, kdy prostě ta společnost musí mít v sobě nějak v hlavě zažité, že ten dluh musí mít limity. A pokud ta společnost to nemá, tak tam už žádná další brzda skutečná není.
0: Nejste sociolog, ale přesto se zeptám, jak to do té společnosti v uvozovkách vy ekonomové můžete dostat tu náladu, jak je možné tu společnost přesvědčit o tom, že porušovat ty základní ekonomická pravidla je prostě chyba.
2: Já nechci nikomu zkazit náladu, ale já jsem tohle už strašně skeptický a jak říkáte, já nejsem sociolog, takže ode mě to jsou čiré spekulace, ale mně přijde,
0: no, ale vy ekonomové, vy potom řešíte ty dopady a ty důsledky. A vidíte, ano, je jako první.
2: Ano, a já právě mám strašně pocit, že prostě ta politika, která o tom nakonec rozhoduje, a ta komunikace mezi voliči a politiky už se strašně zbanalizovala a strivializovala. Ona jako z velké části se přesunula do těch přímých sdělení, například na sociálních sítích, kde jako žádná oponentura není. Jo, já si ještě pamatuju z mládí, že když politik chtěl oslovit voliče, tak musel jít do například nějakého velkého média, kde byl konfrontován s moderátorem a nebo s nějakým expertem nebo s oponentem přímo politickým a on musel říkat věci, které dávaly smysl. Pokud ne, tak mu někdo skočil do řeči a opravil ho. Teď už ta politika se odehrává z velké části prostě těmi sděleními na sociálních sítích, kde oponentura není žádná. To znamená, vy tam klidně můžete tvrdit, že jsme málo zadlužení a že bychom se měli zadlužit víc a nikdo vám neskočí do řeči a neřekne, moment, tohle přece nedává smysl. To znamená, já už trošku jsem skeptický, jestli dokážeme vůbec to veřejné mínění jak si korigovat tímhle způsobem, takže pokud bych se měl upnout na svoji naději k tomu, že nás něco probudí, tak bohužel si myslím, že to bude jedině nějaká jako děsivá událost, právě něco na způsob té řecké krize. To znamená...
0: No, mimochodem Slovensko už sestavuje, pokud se nepletu, snad třetí rozpočet pod kuratelou Mezinárodního měnového fondu, kde jsou poměrně striktní pravidla a nějak to s náladou nebo s viděním ekonomiky a fiskální politik ve střední Evropě, kde by to mohlo být nějakým varováním, nezahýbalo.
2: Muselo by to být něco explozivnějšího, to znamená něco jako bankrot Francie, nebo jako bezprostředně hrozící bankrot Francie.
0: Něco takového reálné.
2: Bankrot Řecka jsme si taky nedokázali představit v roce 2007.
0: Mluvilo se o bankrotu Itálie přednedávném a také to utichlo. Prostě tak velká ekonomika jako italská, francouzská, nebo nedej bože německá, prostě nebankrotuje.
2: Jak říkám, já jenom se chytám stébla, já se snažím vymyslet něco, co by prostě tou společností zatřáslo, protože jako racionální argumenty, jako třeba právě Národní rozpočtová rada, ty svoje analýzy a to, co publikuje, tak je skutečně velmi dobře odborně podloženo. Ti lidé skutečně se vyjadřují nestranně, oni prostě říkají padni komu padni, že prostě vláda tohle by dělat neměla, tohle je neudržitelné a tak dále. A pak o ní slyšíme od některých politiků jako vyloženě urážky a dehonestace, že prostě že jsou nějakým způsobem zaujatí a že Bůh ví, co tam vlastně počítají a Bůh ví, jestli oni sami nechtějí do politiky a tak dále. To znamená, tady máte jako ten hlas toho rácia, který je schopen si zatím stát a ukázat vám vzorečky a tabulky a grafy a pak se to odbyde s tím, že prostě no, Bůh ví, co oni tam spočítali, já jim stejně nevěřím a pak dokonce se vyzývá k tomu je zrušit. Takže říkám, já se v tuhle chvíli chytám z tebe, tak dobře, když už to nejde teda pragmatickými argumenty, když ty se smetou jako nějaká politicky motivovaná agenda, tak jediné, co zbývá, je skutečně nějaký externí šok. A to, co jste naznačoval, jasně, zatím se nic takového nestalo, ale nedá se vyloučit, že se to během příštích pár let stane právě něco, jako že se nějaký evropský stát dostane do kritické situace fiskálně, ale ne kritické v tom smyslu, ve kterém už vlastně to tak je, i ve Francii, i v Itálii, a pomalu se tam dostávají Německo. To znamená, že už mají obtížně ředitelné veřejné finance, to je podrozvyšovací schopnost běžného Čecha. Samozřejmě dá se o tom přečíst v novinách, že se to děje, ale není to dost sexy, není to prostě dost jako šokující. Ale v momentě, kdy, když si vzpomenete na Řecko, jestli se nemýlím, tak tam se v jednom momentě dokonce někdo upálil před budovou parlamentu na protest.
0: Důchodcům klesaly důchody velmi výrazně.
2: Ano, na protest, proti těm úsporným opatřením, tak to je třeba něco, co vás opravdu šokuje, že prostě někdo se kvůli rozvráceným veřejným financím prostě upálil zaživa, tak to prostě otřese každým. Já neříkám, že chci, aby se něco podobného stalo, ale
0: doufáme, že se to nestane. Já jsem věčný optimista a optimisticky hledím i do budoucnosti. A doufám, že naši posluchači a nejen naši posluchači získali z našeho povídání trochu povědomí o tom, jak závažná změna se ve sněmovně chystá, jak závažné je to pro Českou republiku, která díky bohu je zatím zadlužená ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi málo. A naším dnešním hostem byl Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika. Já děkuju za to, že jste přišel.
2: Taky děkuju, naschledanou.
0: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
4: Radiožurnál 17 hodin. Čas zpráv a Ondřeje Látala.
5: Hasiči zasahují u dvou lesních požárů v severních Čechách. Americký prezident Trump chce zvýšit cla na dovoz evropských automobilů. Německý autoprůmysl varuje před obrovskými náklady. Čeští hokejisté hrají na Eurohockey Tour se Švédskem. Na silnici 12 z Prahy do Kolína na obchvatu Českého Brodu se po nehodě projíždí Kyvadlově jedním pruhem. A zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči dál zasahují u požáru v Národním parku České Švýcarsko. U Jetřichovic na Děčínsku hoří přibližně 10 hektarů lesa. Hasiči tam vyhlásili třetí stupeň poplachu. A na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
6: Já stojím na skále nad místem, kde parkuje hasičská technika za obcí Rynartice u Jetřichovic na Děčínsku. Jsou tady minimálně 4 cisterny a hasiči mají roklí natažené dálkové vedení vody nahoru do svahu. Jsem tu asi 15 minut a už jsem viděla vrtulník minimálně 5krát schazovat z bambivaku vodu na místo, odkud se valí hustý dým. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody hoří asi na 10 hektarech a letí sem druhý vrtulník, aby pomáhal s hašením hrabanky, což je vrstva půl, která vznikne rozkladem jehličí nebo listí. U požáru jsou také strážci parku a policie uzavřela silnici z Rynartic do Chřibské. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Hasiči likvidují taky požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Odhadem jde o plochu kolem 25 hektarů. Na místě je zatím 15 hasičských jednotek. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Libereckého kraje Radek Hon.
7: Zasahujeme u požáru lesního porostu poblíž Andělské hory. Máme nahlášen rozsah 500x500 metrů. Na místě je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Vysláno bylo zatím 15 jednotek. Na místě je řídící důstojník a dronová skupina.
5: Vrtulník zatím u tohoto požáru nezasahuje. Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, ať neeskalují vzájemný spor a urychleně začnou jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýšil cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
8: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: V hlavním městě zítra odstartuje pražský maraton. Závod začne v 8 hodin ráno. Ulicemi proběhne asi 11 000 běžců. Akce omezí dopravu především v centru metropole, popisuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
9: Dopravu bude během závodu řídit policie České republiky ve spolupráci s městskou policií Praha. A od 7 ráno do 15 hodin odpoledne budou postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.
5: Pražský maraton ovlivní taky provoz tramvají a autobusů. Dopravní podnik proto posílí linky metra.
3: Sport.
10: Čeští hokejisté hrají druhý zápas na domácí zastávce turnaje Eurohockey Tour. Bojují proti Švédsku. Detaily přidá z Českých Budějovic reportér Kamil Jáša.
11: 25. minuta, česká reprezentace prohrává se Švédskem 0-1, jediný gol zápasu padl už v 6. minutě. Od té chvíle tedy Budvar aréně, Švédové vedou 1-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Slávie vstoupí za hodinu do skupiny o titul v Šancelize, budou hrát na hřišti Slovanu Liberec. Ve skupině o záchranu Baník Ostrava remizovala s Mladou Boleslaví 0-0, Dukla prohrála ve Zlíně 1-2, v úvodním semifinále play-off o umístění Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Říčan, nehoda za sjezdem z D5 před Berounem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte těsně za nájezdem od Říčan. Na 12. kilometru zastavilo v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Není nijak označené, za svodidly stojí posádka. Jedete-li po dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně a na 14. kilometru se chystáte sjíždit na Vráž, tak velmi opatrně. Kousek za sjezdem v křižovatce zasahuje několik vozidel záchrana u kolize dvou osobních aut. Na silnici 27 na trase z Plzně do Žadce projíždějte obezřetněji Kralovicemi. Před Penny Marketem bourala dvě osobní vozidla. Na místě policie projíždí se plynule bez zdržení. Na 20 ve směru z Plzně do Písku za Tchořovicemi odklízejí následky po srážce tří osobních aut. Projíždí se Kyvadlově, tam se v obou směrech krátce zpomaluje. A na silnici 12 z Prahy do Kolína na obchvatu Českého Brodu už jsou havarovaná vozidla mimo jízdní pruhy, už se opět jede bez omezení i zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno anebo skoro jasno, večer pak začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, na horách naměří většinou kolem 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
14: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo uvedli další díl z cyklu Ctnosti a neřesti, tentokrát na téma manipulace. Ke stejnému tématu jsem si do dnešních hovorů pozvala psycholožku a psychoterapeutku Alexandru Lamelovou. Dobrý den, Sašo.
15: Dobrý den.
14: U mikrofonu je Renata Kalenská.
3: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo uvádí hovory o ctnostech a neřestech.
14: Manipulace je i vaše osobní téma?
15: Jasně, že s ním mám bohaté zkušenosti, asi jako každý člověk.
14: A je to téma, které by třeba vás v životě ovlivnilo natolik, že by i ovlivnilo výběr vašeho povolání?
15: 100%.
14: Ale konkrétní nebudete?
15: Nebudu.
14: Existuje život bez manipulace? Existuje člověk bez manipulace? Lze to vůbec?
15: No, to jde o to, jak tu manipulaci chápeme. Vždycky si vzpomenu na našeho dávného supervizora, když jsem ještě pracovala na lince důvěry někdy před, já nevím, 25 lety, tak jsme měli takového starého pana supervizora, který byl háklivej na tohleto téma. A on vždycky říkal, všichni manipulujeme. Všichni, co jako něco chceme docílit nějakých svých potřeb, tak manipulujeme. Ale já s tím úplně teda nesouhlasím. Já si myslím, že jako manipulace je netransparentní jednání. Je to tak, když prostě člověk chce získat nějaké zajištění, uspokojení svých potřeb nějakou cestou netransparentní, nejasnou. Že když člověk jasně řekne, jako hele, chci to a to, jde mi o to a je přímej, tak to není manipulace. Manipulace je ta vlastně nepřímost, taková ta účelovost, aspoň takhle tomu rozumím.
14: A existuje i dobrá manipulace, jako pozitivní? Já zkusím být konkrétní. Je manipulace, když rodiče před Vánoci mluví o Ježíšku a nezlob, jinak ti nepřinese tuhle knížku a tak dále?
15: No tohle mi zrovna nepřijde jako pozitivní manipulace.
14: A vůbec celý ten narrativ ohledně nošení dárku, tak je to manipulace?
15: No to by mě teda nenapadlo. To je taková otázka, nad kterou jsem se nezamýšlela. Myslím si, jako já bych to úplně jako manipulaci nevnímala. Je to prostě ten svět dětství, kdy prostě ty děti se učí z pohádek, ze symbolu, jako nošení dárků Ježíškem samo o sobě bych asi jako manipulace nevnímala.
14: Mně jde právě o vymezení toho pojmu, to znamená, když třeba učitel ve škole se snaží ty žáky zaujmout a taky to zkouší různými prostředky, je to za dobrým účelem, je to ale tím pádem manipulace nebo není?
15: Zase bych potřebovala slyšet ten konkrétní, jako na těch konkrétních věcech se můžu zamýšlet nad tím, jaký to bude mít dopad na toho člověka. Jo? Takhle obecně, jako když řekneš, že když budeš zlobit, tak ti Ježíšek nepřinese něco, Jo, tak to už teda vnímám jako manipulaci. Tam prostě už jako, co je to zlobit, tam už zatím bude to, když nebudeš vyhovovat tomu, co já chci, jo. Zatímco zaujmout někoho nějak jako pozitivně, to bych jako manipulace nevnímala. Mně v tom přijde jako, co se týče to vymezení, že to je vlastně, že manipulace je takový jako účelový vztahování se. Že druhýho člověka používám jako nějaký prostředek k něčemu, co já chci. Jo, a to je ta manipulace.
14: Mě by zajímalo, kdysi dávno jsem četla text, já jsem ho teď zkoušela vypátrat, nepodařilo se mi to, základní rysy manipulátora. Bylo jich tam asi 20 a před těmi lety, když jsem to pročítala, tak jsem byla vlastně zděšená, protože jsem zjistila, že můj tehdejší partner je těžký manipulátor. Bylo tam něco jako, jakmile splňuje 12, 15, už nevím, bodů, tak jde o typ manipulátora. Dokážete vymezit takové ty základní rysy? Ptám se proto, že ty manipulace ve vztazích, ale teď mluvím fakt o těch těžkých manipulacích, o izolaci, o okolí a tak dále, se pořád opakují. Všichni to jakoby víme, jak k tomu dochází, třeba k domácímu násilí, byť třeba se nejedná zrovna o fyzické, ale ono to psychické bývá i těžší. A pořád k tomu dochází, i když to vlastně všichni víme.
15: No, já musím předeslat, že nejsem teoretik, jo? Že pracuju s lidma, s jejich jedinečnýma příběhama, takže jako vypíchnout ty obecné rysy je pro mě docela těžký, ale teď, jak jste se ptala, nebo jak jste zmínila tu izolaci od okolí, tak zrovna včera jsme na to s jednou klientkou kápli, kdy jsem přemýšlela o tom, že to je přesně to typický. A nejenom jako v tom kontextu toho párového domácího násilí, tak, ale kápli jsme na to v souvislosti se sektama nebo s takovejma těma guru, to nemusí být oficiální sekta, ale takový ty manipulátoři, který na sebe navazujou nějaký skupiny lidí a snaží se vlastně je nějak zneužívat, protože tohle to je takovej unikátní příběh jedný mý klientky a tam bylo přesně typický to, že všechny ty lidi izoloval od jejich blízkých. Jo, že to jsou lidi, kteří vlastně, jak mají tu velkou potřebu mít toho druhého člověka jenom pro sebe, tak vlastně pošpiněj, očerněj všechny další lidi, který ten člověk má rád, vnuknou tu myšlenku, že to jsou špatný lidi, jo, a vlastně izolujou od toho okolí. A no, umí se tohle to dít teda i v těch blízkých vztazích, tak to, co jste zmínila, případy domácího násilí, jasně, ty násilníci, kteří se dopouštějí toho psychického násilí, tak zpravidla taky jako tu oběť odstavějí od její původní rodiny, ale co je jako zajímavé, ono se to umí dít i v rodině. Jo, takový moje téma těch zneužívajících rodičů, co je takový to moje hlavní téma, tak jako tam se to umí dít taky. Jo.
14: A můžete... Právě tohle je téma, o kterém jsme spolu my dvě před časem mluvili, šlo o téma matky, dcery a vlastně já jsem to vnímala jako jedno z nejtěžších témat, které se vůbec můžou v těch ambulancích objevit. Můžete říci, proč k tomu dochází, z jakých důvodů matky těžce manipulují své děti, je to touha potom je vlastnit, nebo co k tomu se vlastně dá říct?
15: Z vlastní nezralosti, z neuspokojení vlastních potřeb, kdy ten rodič a vůči těm dětem je to fakt zpravidla matka, jo, ty otcové mají asi trochu jiný strategie, nebo mám pocit, jo, nechci zobecňovat.
14: Vy tam máte hlavně ty matky, zase, řešíte matky.
15: Já tam mám ty dcery hlavně. Tak je to proto, že vlastně si nejsou vědomi nějakých svých vývojových zatížení a místo, aby je řešili nějakou náhledovou cestou sebereflexí, tak je vlastně řešejí nějakýma vyrovnávacíma strategiema, obranejma, mezi který patří to, že vlastně chtějí od toho dítěte, a to může být i od syna, akorát prostě ty muži bohužel méně často do té terapie dorazejí, to může být od syna, od vnuka, od dcery, od vnučky, jo, prostě od těch dalších generací vlastně vyžadujou naplnění těch jejich vlastních dětských potřeb. Jo. No a ta manipulace je tam právě, abych se k tomu vrátila, velmi častá, jo, že to můžou být rodiče, který nesnesou, aby si to dítě našlo partnera, partnerku, prostě pošpiněj každýho, kdo se kolem toho dítěte objeví.
14: To znamená třeba i přátelé, nejenom partnera.
15: I přátelé, přesně tak, přesně
14: a...
15: tak.
14: Je tam nějaký risk, který se opakuje třeba, že by většinou taková manipulující matka vlastně neměla toho partnera v té domácnosti, o to víc se fixuje na to
15: jo,
14: dítě?
15: Jo, jo, to bejval.
14: Ale ono to zní jako, že se tady tak jako porozprávíme, že to je časté téma, ale ono to je vlastně strašně bolestivé, protože to je věc, která to dítě potom ovlivňuje po celý jeho život. Jak se to projevuje? Jak se odstřinout od takové matky? Každý máme jenom jednu matku.
15: No já myslím, že jsou takové jako dvě krajní strategie a mezi tím je celá škála. Ty krajní jsou, že to prostě to dítě vůbec nenahlídne a naskočí na tenhle ten model a opravdu zůstane tady žít pro tu matku, jo, obětuje jí ten život. A ta druhá krajnost je, že to nahlídne a opravdu se úplně odstřihne a izoluje. A mezi tím je samozřejmě celá škála, ještě se to v průběhu života proměňuje podle toho, v jaký části etapy a s jakýma korektivníma zkušenostma se ten člověk setkal.
14: Jak vylečit takové dítě?
15: No, jak říkám, je to souhra. Je to veliká souhra toho, v jakém dalším prostředí se to dítě ocitne, jo, jaký další lidi v životě potkává, jestli je to model, který se opakuje, protože jako co je ještě smůla, to, co zažijeme v tom dětství, to zpravidla pokládáme jako normu a jako bezpečný, i když to třeba vůbec bezpečný není. Takže tak jako automaticky vyhledáváme nebo cítíme důvěru k lidem, který jsou nám známí. Jo, takže prostě člověk, který prošel zneužíváním v rodině, třeba emočním zneužíváním, jo, abych se držela toho tématu manipulace, no tak si nachází partnery, který mají zase tendenci emočně zneužívat. Zcela podvědomně. I když se tomu třeba chce vyhnout, tak stejně nějakýma podvědomýma mechanismama si dá tu důvěru tomu, kdo je mu nějak blízký, kde je tam něco blízkýho.
3: Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
14: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus s psycholožkou a psychoterapeutkou Alexandrou Lamelovou. Když vás poslouchám, Sašo, vůbec mi z toho nevyplývá, že by takové dítě v takovém vztahu, v takové domácnosti bylo spokojené, ale ani ta matka nemůže být šťastná. V jakém rozpoložení se takové matky nacházejí, které mají toxickou potřebu vlastnit své dítě a opravdu ho mít jenom pro sebe?
15: Já myslím, že ty žijou v takovém celoživotním pekle. Já těch příběhů už mám naposlouchaných fakt mnoho.
14: Mají něco společného ty příběhy?
15: No právě o tom přemýšlím. Jako myslím, že to společný je, že ta matka jako opravdu není spokojená. Nikdy není spokojená. Navzdory těm rozdílům, jaký tam jsou. To je prostě zase na jednom konci škály jsou matky, které manipulujou útokama na charakter. A zase, když jsme u tématu manipulace, nemusí se to týkat, jo, teď jsme tak jako sklouzli k těm matkám, že to je takový jako moje téma, ale to může být opravdu úplně kdekoliv. To může být v partnerských vztazích, jo, kdekoliv. Útokama na charakter a takovým citovým vydíráním. Když neuděláš to a to, tak to znamená, že jsi špatný člověk. Když neuděláš to a to, jsi sobec. Jsi nejhorší člověk na světě a podobně. To je jeden typ matek. Myslím, že od těchhlech je snaží se odstřihnout, protože to člověk časem nahlídne. Na druhém konci té škály jsou matky, které naopak jako mažou med kolem pusy tomu dítěti. A s tím jsem se teď taky párkrát setkala. Ty jsi moje holčička, ještě, že tě mám.
14: Nikdo tě nebude mít tak rád jako já.
15: No, možná. Největším štěstím mýho života je, že jsem tě porodila. Ty jsi moje nejlepší kamarádka. A zároveň jsou velmi zneužívající ty matky.
14: Teď jsem se teda vyděsila, protože větu neudělala jsem v životě nic lepšího, než vás dva porodila, jsem teda taky vypustila.
15: No jasně, ale to nemůžete brát takhle izolovaně, záleží na celém kontextu.
14: Ta matka to ví? Co dělá? Uvědomuje si to?
15: Neuvědomuje. Já si myslím, že ne. A nevím, jestli je to moje tendence je omlouvat, ale myslím si, že to zpravidla ty matky nedělají vědomně. Jo, a když to vemete, že já pracuju s dospělejma lidma, bavíme se o generaci matek, kterým je třeba dneska minimálně 60, spíš víc, taky vyrostly v době, kdy nebyla zdaleka taková osvěta, jako je teď. Prostě ty nebyly zvyklí zkoumat svoje nitro a zabývat se nějakou sebereflexí. Mm-hmm. Takže jako já myslím, že to nedělají vědomě.
14: Jak moc tedy s tímto tématem, s manipulacemi, s tou touhou po vlastnictví svých vlastních dětí souvisí otázka smyslu života? Jaký smysl života mají takové matky?
15: Matky nebo dcery? Na
14: matky.
15: Co se teď
14: ptá? Teď se ptám na matky. Protože hledám důvod, proč to dělají.
15: No, přejou si být spokojenější, ale jdou na to úplně špatnýma cestama.
14: Teď mi naskočilo, že jste mi kdysi říkala, že jim něco v dětství chybělo a oni chtějí vlastně, aby jim tu maminku, která vlastně byla nedostačující pro ně, jim dělalo to dítě.
15: No velmi pravděpodobně je to tenhle mechanismus, protože zpravidla jsou to opravdu dětské potřeby. Oni si někde v jádru nevěřej, nemají pocit vlastní hodnoty. Potřebují si ji neustále dokazovat a jdou na to různýma způsobama a to dokazování chtějí od té dcery nebo od toho syna, prostě od těch nejbližších.
14: Takže kdo tady potřebuje tu terapii víc?
15: No jasně. Jenomže je to tak, že prostě k terapii člověk musí být nějak už motivovaný a musí rozumět. Víte co, lidi, kteří dojdou na terapii, to jsou lidi, kteří už jsou někde dál, už vědí, že problém mají oni. Jo, zatímco manipulátoři si myslí, že problém je v okolí, že opravit je potřeba okolí.
14: Takže platí tam manipulátor, když jde o těžkého manipulátora, rovná se narcis? Nebo je to časté?
15: Byla bych opatrná s těmahle pojmama. Oni jsou teď tak jako popularizovaný a zneužívaný, ale jako v klinické psychologii máme jasný kritéria pro to, kdo splňuje diagnózu poruchy osobnosti a spíš bych jako řekla, že určitý narcistický rysy u manipulátorů zřejmě často budou, ale jako byla bych fakt opatrná s těma pojmama.
14: A můžete mi tedy vymezit ten termín narcis, protože zrovna ve studiu Českého rozhlasu Plus mluvil o jednom člověku se silnými narcistickými sklony psycholog Václav Štrobl a tím člověkem byl Donald Trump.
15: Jasně. Ty narcistické rysy jsou rysy velké sebestřednosti. Jo? Tomu člověku jde z pravidla jenom o sebe a ve smyslu potřebuje si dokazovat vlastní hodnotu. Jo? Narcistická porucha vzniká taky v raném dětství, nebo má se za to, předpokládá se, že vzniká v raném dětství, kdy člověk nezažije, nevštípí si do sebe ten dostatečný pocit vlastní hodnoty. A potřebuje si ho pak celoživotně nějak dokazovat skrz druhý lidi, skrz úspěchy, skrz
14: tak takový člověk v podstatě
15: manipulace.
14: Od rána do večera manipuluje potom tedy. Když to trošku zjednoduším.
15: Ano, někteří manipulují víc, někteří míň, někteří výjimečně, někteří od rána do večera.
14: Takový člověk asi nepřijde tedy na psychoterapii, protože co by tam dělal, když má pravdu?
15: Leda by chtěl zmanipulovat terapeuta. Ano, stane se to. přijde někde, ale nedá se s ním spolupracovat, aspoň z mý zkušenosti.
14: To znamená, že si k vám takový člověk přijde pro razítko, že on je ten správný.
15: Jo, někdy někdo takovej dorazí, ale vlastně neschodneme se na tom, co pro něj můžu udělat.
14: Takže většinou to končí po jednom, dvou sezení? Mm-hmm,
15: přesně tak.
14: To zní, jak když takovému člověku nejde pomoci, ale hlavně taková ta první asociace s člověkem s narcistickými sklony je člověk, který nepochybuje o sobě, o své pravdě, o svém postoji, o správnosti svého chování, ale oni to teda, jak vás poslouchám, ve skutečnosti bývají lidé velice nesebevědomí.
15: No, to je jako otázka. Do hlavy jim nevidíme a vcítit se do někoho s poruchou osobnosti je vlastně hrozně těžký, protože tam ty struktury toho myšlení, toho vůbec, toho, jak oni to v té hlavě mají, jsou jako člověku, který to tak nemá, fakt strašně těžko pochopitelný. Ale určitě někde v jádru je ta nesebedůvěra. Jenomže oni se potom, aby přežili, tak se zaštítí tak silnýma obranama sebepojetí. Jo? To je psychologický pojem. Obrana sebepojetí. Třeba jedním typickým je projekce. To, co vlastně neakceptuju u sebe, projikuju do někoho jiného. Takže třeba, jak jsem říkala, ty manipulující matky tím útokem na charakter. Ty jsi ten největší sobec. A nevidějí na svoje vlastní sobectví. Jo, úplně jako z osobního života. Dělám ti tady otroka. Když se nad tím člověk zamyslí, od všech lidech, od všech kolem ten člověk vyžaduje, aby
14: mu sloužili.
15: Jo, ale jakmile nesloužej, tak řekne, dělám ti otroka. Jo. Velmi silná obrana sebepojetí, projekce. Takže oni můžou být tak plný těch obran sebepojetí, že můžou být jakoby na povrchu opravdu přesvědčený o té své pravdě, o té své neomylnosti. Ale je to v ráciu. Jo. Když bychom se podívali na strukturu mozku, tak ráciu je to nejvyvinutější, ta nejvyvinutější část. A v limbickém systému, kde jsou uloženy emoce, tam může být velikánská nejistota o sobě, velikánské pochybnosti. Ale mají silný to rácio.
14: Já jsem ráda, že jste to vlastně vrátila ještě jednou zmínkou k těm matkám, protože jedna otázka je zjistit, že ten člověk, co je vedle mě, je těžký manipulátor a že mi v tom fakt není dobře. Další věc je zjištění, že nejjednodušší je odejít, možná i jediné možné řešení. Ale co byste radila lidem, jestli, já vím, že jako ve své terapeutické praxi neradíte, a teď jsme ve studiu. Co dělat ve chvíli, kdy to není tak jednoduchý odejít a nemusí jít o matku, tam je to hodně těžký, taky to lze, ale může jít o nadřízenýho. A vy tu práci fakt potřebujete. Co poradíte lidem, jak vyjít s manipulátorem, s člověkem, který má silné narcistické sklony?
15: No, musí se člověk hodně zpevnit ve svých hranicích. Musí vlastně být sám sobě tou nejvyšší autoritou. To se zase strašně snadno řekne a hodně těžko udělá, jo. Ale vlastně hodně vědomně se rozhodovat, v čem se podřídím a v čem tu hranici nastavím. A pak si být vědom, že na tom musí trvat. Jo, ono zpravidla i zase záleží na tom, jak je to těžký manipulátor. Ale zpravidla, když řeknu hodně velký klišé, jo, a beru to jako hodně velký klišé, lidi si k nám dovolí, kolik jim dovolíme, jo, ale ředit to, hodně to ředit, jo, tenhle výrok. Chci tím říct, že i ten manipulátor, pokud to není úplná porucha osobnosti, úplný extrém, tak se zastaví, když slyší jasný, pevný ne, jo. Ale může to zkoušet příště znova a znova a znova a je to vyčerpávající. Takže člověk, který je v kontaktu s manipulátorem a jako nemá zatím šanci z toho odejít, tak prostě musí být hodně vědomý, hodně jako vědomě dělat svoje rozhodnutí, dát si třeba čas na reakce, říct třeba tohle se musím promyslet, než na něco odpoví, jo, a být prostě hodně opatrný a dávat ty hranice, chránit sebe.
14: A ještě vlastně asi se nesmí toho svého, když teda zůstaneme u toho šéfa, tak se ho nesmí dotknout. To je hodně těžká disciplína.
15: No.
14: Je to tak?
15: Já se směju, protože si to třeba u sebe moc nedovedu představit.
14: Že byste měla šéfa?
15: Ne, že bych se dokázala nedotknout takové. Jo, je to těžká disciplína, ano. Ano.
14: A na takové téma málo času, nicméně jsme u konce. Hostem dnešního hovoru Českého rozhlasu Plus byla psychoterapeutka, psycholožka Alexandra Lamelová. Děkuju za váš čas.
15: Naschledanou.
14: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
3: Posloucháte rádi radioknihu Českého rozhlasu Plus? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Na webu plus.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas jsme prodloužili dobu poslechu na dvojnásobek, tedy na 2 měsíce. Příjemný poslech radioknihy vám přeje Český rozhlas Plus.
4: Časospráv a Ondřej Látala.
5: Hasiči po celém Česku teď zasahují u 20 požárů v přírodě. Většina z nich je na polích anebo loukách. Radiožurnálu to řekla mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je podle ní v Národním parku České Švýcarsko. Nedaleko Rynartic hoří asi 10 hektarů lesa. Na místě je 31 jednotek hasičů, s hašením pomáhají 3 vrtulníky. Platí tam 4., tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje Posekaná.
16: Máme ještě dalších zhruba 5 ve 2. stupni poplachu. Jsou to požáry na Vysočině, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji.
5: U Krištofova údolí nedaleko Liberce splálo asi 25 hektarů porostu. Helikoptéra zasahuje taky u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné se zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by taky měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, jestli bude deficit.

0: 4-1. Čeští hokejisté hrají v přípravě na mistrovství světa se Švédskem. Stafa Čas přidá z Českých Budějovic Kamil Jáša.
1: Po 40 minutách je vyrovnáno Česko-Švédsko 1-1. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: A za půl hodiny Slávia ve skupině o titul ve fotbalové šancilize nastoupí na hřišti Liberce. Ostrava ve skupině o udržení remizovala s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off o umístění Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 požár za Brnem, překážka za Mirošovicemi. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy buďte velmi obezřetní za sjezdem na výstaviště. Před Molkou na stém 88. kilometru zasahují hasiči u požáru vozidla. Projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se zatím kratší fronta. Na D1 ve směru z Brna do Prahy teď velmi opatrně i za sjezdem na Benešov. Na 18. kilometru leží v pravém pruhu menší předmět zřejmě zpětné zrcátko z osobního vozidla. A D1 do Třetice, Praha, Brno, spozorněte těsně za nájezdem Odříčan. Na 12. kilometru k porouchanému osobnímu autu v odstavném pruhu právě přijela světelná šipka silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Česko zažívá první letošní den s letními teplotami. Teploměry ukázaly přes 25 stupňů Celsia třeba v Plzni nebo v Ústí nad Labem. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Loni přitom přišly letní teploty zhruba o 2 týdny dřív. A zítra čekáme jasno anebo skoro jasno. Večer pak začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 27, v Polabí až 29 stupňů, na horách nejčastěji kolem 19. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Komunisté už se nelíbají. Kdysi dávno to ale bylo běžné a uvítací ceremoniály mezi vysokopostavenými komunistickými pohlaváry se bez soudružského polibku neobešly. A mnohdy to byl polibek téměř francouzského typu, přímo na ústa, což dokládají četné fotografie. Asi nejslavnější soudružský polibek, který je zvětšněný i na zbytcích berlínské zdi a u kterého se ošívá nejeden nestranný pozorovatel, je ten mezi sovětským vůdcem Leonidem Brežněvem a jeho východoněmeckým kolegou Erichem Honeckerem. Proč se ale komunisté začali takhle spektakulárně líbat, když to nedělali na veřejnosti běžně ani milenci? Odpověď hledá pořad, u kterého vás vítá Lubomír Smatana.
2: Historie plus.

0: nádraží v Praze. Na peronech mezi kolejmi se lidé loučí, vítají, tady se lidé líbají, milenci vášnivě, příbuzní přátelsky, opatrně. Aby se tady ale líbali dva muži, tak to asi nebývá moc zvykem. Naopak, dva muži se líbají před nádražím. A to dost usilovně a dost dlouho. No a ti dva muži, tak to je socha na pravé straně takzvaného Sherwoodu, jak se říká tomu podivnému prostoru před hlavním nádražím. Ta socha se jmenuje Zbratření a je to sovětský voják s českým barikádníkem.
1: Ten nějaký český barikádník odhazuje kolo a běží k tomu důstojníkovi a ten důstojník seskakuje vlastně z pásu tanku nebo nějakého transportéru a vlastně nemůže to vyjít jinak, než vlastně v tom pohybu, kdy on se odhazuje kolo a naklání se k němu ze spoda a ten vyšší důstojník jako seskakuje, tak ho prostě musí nutně zalomit v tom pase a dávat mu toho francouzského hubana. Není to nějaká úprava toho sochaře, je to prostě taková realisticky v podstatě zpracovaná fotografie.
2: Pavel Karous je sochař, zakladatel projektu Vetřelci a Volavky, který se zabývá popisováním umění ve veřejném prostoru.
1: A je to prostě podle dobové fotografie, kterou dělal Karel Rudvík, budoucí manžel režisérky Chytilový.
2: Čili ta socha je asi jediná v České republice dvou líbajících se mužů?
1: Tady tohle kopie, originál je v český Třebový. A je z roku 47, tedy rozhodně nemůžeme říct, že by to byl jako monument, který by vzniknul po únoru, ale je to prostě normální zdečnosti jako by nějakého běžného občana, který to zaplatil z vlastní kapsy. No.

0: Socha zbratření je svým způsobem i putovní, protože v roce 1970 se dostala na mezinárodní výstavu do japonské Osaky a tam vzbudila, nechci říct pohoršení, ale vzbudila tam překvapení mezi Japonci.
1: Ale co je možná ještě mnohem vtipnější, nebo a což není spekulace, tak vlastně všichni ty výtvarníci, včetně toho architekta, tam udělali nějaký protiokupační obsah. Celý to byl taky politicky nepohodlný pro tu normalizační garnituru. To tam poslala kontrarozvědku, který to museli nějak řešit. A oni se to rozhodli, že to vyřeší tím, že tu sochu otočej, což zase vypadalo, že ty robotický vojáci od toho Janouška naopak mířili od československého pavilonu na ten sovětský. A aby to zachránili, tak nakonec tam ještě přemístili tady tuhle tu sochu. To samozřejmě v té japonské kultuře způsobilo strašný fopa, ale jako spíš úsměvný, protože Japonci se běžným kontaktu nepodávají ani ruce, oni se klanějí. V těch 60. letech nebylo ani běžný, aby se na veřejnosti manželé drželi za ruce a natož pak, aby se někdo na veřejnosti líbal, natož pak dva chlapy. Takže se tam prostě u toho ty Japonci váleli na zemi, smáli se tomu, takže oni to potom museli zase s velkou jako vlastně ostudou jako vrátit zpátky, protože to nefungovalo. No.
0: Čili takhle se líbali tyto dva muži v roce 1945.
1: Ten pocit radosti, který oni tam prožívají, tak není nějak nahraný, že jo. Ten prostě byl pro ně asi pro oba, pro jednoho, který to přežil vlastně celou frontu, že jo, a druhý, který přežil ten masakr květnového povstání, tak to muselo být jakoby hrozně důležitý den a hrozně důležitá chvíle teda.
0: Podobný význam vášnivým polibkům mezi muži dává i historik Petr Roubal z Ústavu soudobých dějin, se kterým se scházím na Puškinově náměstí, kde stojí osamělý Puškin a nemá se s kým líbat.
2: Tenhle ten soudružský polibek má jakoby docela zajímavou hlubší historii, která sahá minimálně do 20. let, ale spíš ještě až do 19. století, do období dělnického hnutí, kde vlastně se potkávají dělničtí představitelé z různých zemí za často velmi dramatických okolností. Jsou pronásledováni, musí cestovat daleko, třeba právě když po bolševické revoluce cestují do Ruska, což je prostě opravdu jako, já nevím, z Londýna, ze Švýcarska je opravdu dlouhá výprava často, to znamená, je to nelegální, je to nebezpečné a konečně se pak setkají někde v Moskvě, tak z toho mají jako skutečnou radost a tohleto vřelé obětí je něco, co je vlastně pochopitelné v tomto úzkém kruhu těch profesionálních revolucionářů. Také tím vyjadřují jakoby rovnost mezi sebou, že tam není žádná hierarchie a vymezují se vlastně proti tomu, jakým způsobem se zdraví buržoazní elity, to znamená takový to jako pozvednutí klobouků a takový jako prkený vlastně pozdravy, tak tady je něco jako autentického, tělesného, opravdové vřelé obětí. To nebyl jenom vlastně polibek, ale i obejmutí, jo? Takže srdce na srdce, tvář na tvář. A pak je taky potřeba si uvědomit, že to vlastně má původ v jiný době a jiné tělesnosti, jo? Představy tělesnosti. Jo? Tohle je, když mluvíme o těch 20. letech, to je doba odhalování těla, je to doba nudismu a tak dále. Ta představa, že se jako dva muži obejmou, není nijak šokující pro tu dobu. To se prostě později změní a taky se samozřejmě změní tím, že ty lidi zestárnou a už to nevypadá jako tak sexy. No a pak během studené války zase si uvědomíme, že to byla doba prostě hrozícího nukleárního konfliktu, takže to taky přece jenom bylo jako velmi intenzivní setkání těch dvou státníků, kteří navíc byli závislí na sobě navzájem. A to bratrství vlastně stvrzované tím polibkem mělo nějakou skutečnou geopolitickou hodnotu.
0: To mě právě zaujalo to, co jste říkala, že ti revolucionáři, jak se mnohdy neviděli, jak prostě jak se měli daleko, tak pak se za sebe těšili. Tomu rozumím.
2: A myslím, že tam šlo taky o ten prvek nebezpečí, jo? Že vlastně opravdu být profesionálním revolucionářem bylo o život. Paradoxně samozřejmě i ze strany jakoby těch sovětských vůdců, že oni po té, co přežili různé ty nástrahy těch vlastních, často pravicových nebo až fašistických režimů, tak nakonec nepřežili nástrahy stalinismu, jo? Takže nakonec stejně jako jim to bratrství jako k ničemu nebylo a spousta těch revolucionářů, jako Maďarsko, Polska a tak dále, prostě zahynulo pak jako v lágerech stalinistických.
3: Praha, ruzinské letiště, krátce popoledni. Před malou chvílí dosedl na betonovou stuhu letiště modrostříbrný letoun sovětského Aeroflotu. K zvláštnímu letadlu jsou už připraveny schůdky a oči všech se upírají ke dveřím.
4: V této chvíli se otvárají dveře letadla a na schodíky vychází soudruh Leonid Iljič Brežněv. Hneď pri lietadle sovietských hostí očakáva generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa, prezident republiky, súdruh Gustáv Husák. Prvé úprimné stisky rúk, priateľské objatia, slová na privítanie. Tak ako vždy, keď vítame priateľov, predstaviteľov Zväzu sovietských socialistických republik, priateľov najbližších.
0: Přátelské obětí je patrně nutný eufemismus pro vřelé políbení, jak jsme slyšeli v archivní rozhlasové ukázce z roku 1978. Byl to výraz doby, myslí si poslanec parlamentu a bývalý dlouholetý předseda Komunistické strany Čech a Moravy Miroslav Grebeníček. I podle něj je třeba na soudružské polibky, které on sám nazývá třeba dvojitým Chruščovem, hledět v kontextu.
5: Tady ty dvojité Chruščovy, no tak samozřejmě se na to dívám s určitým despektem, ale připouštím, že třeba Dimitrov s Gottwaldem se upřímně dokázali objat, protože leccos prožili, zejména v období druhé světové války, kdy oba tedy důrazně bojovali proti fašismu. Takže některé ty kontakty nebyly ani tak o tom, jakou funkci zastávali, ale o tom, že se poznali jako lidé a měli k sobě hodně blízko. A to, že potom po roce 1946 po volbách a zejména po 48. roce do té naší strany vstoupili mnozí, podstatná část třeba národních socialistů, že přes 180 tisíc národních socialistů a tak dále, no tak to modelovalo tu stranu i postoje některých těch funkcionářů. A naučili se určitým jakýmsi rituálům a jeden z těch rituálů je to, o čem mluvíte vy.
0: Politický rituál je zřejmě nejvýstižnější vyjádření pro bratrské políbení. Někde se mu říkalo dvojitý Chruščov, jinde třeba trojitý Brežněv. Někde to ovšem byl i polibek smrti, jak připomíná historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Záporočeské univerzity, který se zabývá moderními dějinami a soudružské polibky ho nepřestávají fascinovat.
6: Asi první historicky zaznamenaný Stalinův polibek je v pamětech Jana Březiny, který se účastnil polární letecké expedice na severní pól. A Stalin potom celou tu výpravu přijal v roce 1937 a ten tedy letec český vzpomínal, že všechny objal a políbil. Ovšem rok na to byl popraven.
2: Březina. V Rusku.
6: V Rusku, no. Tam byla celá rodina, protože tam měli pokrokově budovat. No a on se dostal tedy na letecké učiliště a letěl potom tedy s tou slavnou výpravou, která sice úplně teda na severním pólu nepřistála, trochu se spletli asi o 60 kilometrů, ale tehdy prostě se to bralo jako velký úspěch sovětské vědy a techniky.
2: No, čili to je jakoby první Čechem zaznamenaný vrhu.
6: To je první polibek jaksi Čecha a už tehdy to byl polibek smrti teda.
2: To je literární polibek, ten nebyl vidět.
6: Nepodařilo se mi najít, jak si na fotografii to vidět není, to jenom tedy ze vzpomínek. Ale první, který se týkal českého politika, je polibek mezi Chruščovem a Antonínem Novotným. Což je taky zajímavé, protože oni se úplně neměli rádi. Novotný jaksi jako stalinista se nesrovnal, zpočátku se nedokázal s Chruščovem úplně srovnat. Zajímavé je, že poté, co byl Chruščov nahrazen Brežněvem, tak tento Novotný poslal dosti drzý telegram do Moskvy a divil se nad těmi změnami v Sovětském svazu. Ale i s Brežněvem se potom dost vehementně líbal.
2: A Chruščov Novotný, to bylo teda v jakém roce?
6: 1960.
2: První zaznamenaný československý polibek.
6: Československo-sovětský polibek. Novotný měl štěstí, že nebyl to polibek smrti. Byť v roce 1967, když si Novotný pozval Brežněva, aby ho zachránil prostě už před pádem z postu, tak nevím, tam se také líbali, ale tam už to tedy byl, byť tedy jenom politické smrti, protože Brežněv tehdy řekl to slavné, je to vaše dílo, a za Novotného se nepostavil, naopak dlouho referoval nebo konferoval s Dubčekem, nebo prosinec 1967.
2: A ty polibky Brežněv-Dubček v roce 68?
6: Tak určitě se líbali, ale neviděl jsem to na obrázku v únoru, když se tady slavilo tedy výročí komunistického puče, kdy přijala celá ta jaksi východo-středoevropská ekipa slavit, ale Brežněv chtěl líbat Dubčeka potom následně 3. srpna v Bratislavě, aspoň tedy, jak vzpomínal Dubček ve svých pamětech, a on ho líbat nechtěl. A dokonce tedy, že se snažil to tak nějak parírovat, že měl v ruce velikou kytici, aby tady se k němu Brežněv nedostal a nemohl ho, no tak jak ty polibky známe, doslova olizovat, tak ho aspoň tedy Brežněv chytil za ruku a mával prostě za ruku na znamení tedy toho velkého slovanského bratrství.
2: Dá se na Dubčekovi vzpomínky v tomto směru spolehnout?
6: Tady asi ano, protože vlastně pár dní předtím při tom jednání vlakovém, dalo by se říct, tak se dost nedohodli. Takže asi neměl zrovna na Brežněva chuť.
0: Z těch velkých Brežněv Carter. To je polibek komunisticko-kapitalistický, ovšem kapitalista ho asi moc nechtěl.
6: Brežněv a Carter tedy se políbili ve Vídni v roce 1979, když slavnostně dojednali smlouvu SALT II o omezení strategických zbraní. Tam je to takové, jak si dá se to i z filmového záznamu, není úplně jasné, kdo chtěl koho políbit. Carter podával Brežněvovi ruku, tak nějak se k němu naklonil, no a Brežněvo políbil, ale na líce, to nebyl políbek tedy na rty, takový tedy ten, tak nebylo to mezi bratry socialistickými. Carter vypadal trochu překvapeně, respektive z těch fotografií to vypadá, že tedy zase daleko více, jak si o to stál Brežněv, tedy o ten políbek. Ale ten první pohyb jako na filmovém záznamu vypadá jako, že vyšel od Cartera.
0: A jaké historické pozadí toho slavného políbku Brežněv-Honecker v roce 1979?
6: A tenhle ten obzvlášť, řekl bych tedy nechutný polibek, tak tam soudruh Brežněv přijel oslavovat 30. výročí vyhlášení Německé demokratické republiky. No a to byl asi důvod ke zvláště tedy srdečnému bratrskému polibku.
0: Prostě jenom oslava.
6: No oslava, no a jaksi samozřejmě politická demonstrace, tedy jak tedy nad vlády, tak i tedy toho, že Sovětský svaz za tím východoněmeckým režimem stojí.
0: A ještě jak to bylo s těmi polibky Michaila Gorbačova v závěru tedy existence Sovětského svazu?
6: Mám pocit, že s Gustavem Husákem se nelíbal. Když přijel tedy do Československa, byl v Praze, byl v Bratislavě, ale vypadalo to, že si jenom stiskli tedy ruce po soudružsku, ale soudružský polibek už tam nebyl. Nicméně s Erichem Honeckerem se Gorbačov líbal. Takže asi se tomu zcela nevyhýbal, ale je možné, že československý prezident, tehdy už ne generální tajemník, vlastně jenom prezident, v tom by to mohlo být. Možná už nebyl generálním tajemníkem. Ne, to samozřejmě je pokus o žert. Honeckerem se prostě líbal, když přijel oslavovat zase pro změnu 40. výročí východního Německa, ale s Husákem ne, takže buď to ustupovalo, anebo neměl prostě Gustáva Husáka tak rád. Což i odpovídá skutečnosti, pro něj už to byl představitel starého režimu.
7: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
0: Vrátíme se ke komunistickému poslanci Miroslavu Grebeníčkovi, který se s mnoha vysoko postavenými pohlaváry z komunistických zemí stýkal. Obešlo se to prý bez dvojitého Chruščova.
5: Ale no tak já, pokud jsem byl v politice, tak jsem se opravdu s nikým neobjímal, pokud se týká mužského pohlaví. A prostě jsem zdravě sexuálně orientovaný. Jo? Čili já jsem ten pocit, no, problém neměl. A velmi, velmi dobré kamarády, které mám teď a jako veteráni se sejdeme, tak je to bez objímání. Když jsem se setkal třeba s Alvaro Cunhalem, šéf portugalské komunistické strany, to se neobjímali. Když jsem se setkal s Fidelem Castrem, taky jsme se neobjímali. A dokonce jsem měl možnost se setkat i s Gorbačovem a taky jsem se s ním neobjímal. Takže patří to opravdu jiné generaci. A pokud jsem byl chviličku v té vrcholné politice a dokonce na hrotu komunistické strany, tak opravdu už jsme tyto věci nepraktikovali. Ale pro někoho to mohlo mít i praktický význam, pokud chtěl udělat v politice kariéru a věděl, že ten či onen mocnář o tom může rozhodovat, no tak se snažil být vůči němu vstřícný a dávat najevo svou oddanost.
0: Oslovení historici se svorně domnívají, že líbání mezi komunisty pocházelo z východu, že je to součást ruské kultury. To připouští i komentátor portálu Novinky.cz Aleksandr Mitrofanov, který se narodil v Rostovu nad Donem a dobře sovětský prostor zná.
8: Tak dodnes, jak víte, v češtině se zachoval výraz trojitý chruščovák. On to zrcadlilo zvyky, které existovaly v tom prostředí, z něhož Chruščov zešel. Sociálně poměrně chudých poměrů, spíše z vesnického prostředí nebo z prostředí dělnického ve městě. Tam přátelé, muži, když se setkali, tak se mohli políbit. Brežněv to jenom převzal. Později myslím, že v běžném životě ten zvyk naprosto vymizel a zůstal jenom mezi generálními tajemníky a podobně. pokud někoho napadne, že mohlo jít o projev, teď to myslím naprosto vážně, homosexuality, tak ta v tehdejším Sovětském svazu byla buď zakázaná, nebo dokonce soudně stíhaná, takže nic takového na veřejnosti nepřicházelo v úvahu. Teď se mi hned vybavil dobový vtip a já ho řeknu rusky, že na veřejnosti se líbají jenom gynsieky i gomasieky.
0: Což v češtině znamená, že na veřejnosti se líbají pouze generální tajemníci a homosexuálové. V Sovětském svazu prostě byly až na soudružské polibky jakékoliv vášnivé projevy náklonnosti na veřejnosti tabu. Potvrzuje to slovenský politolog Grigorij Mesežnikov, který se narodil zhruba 500 kilometrů jižně od Moskvy ve městě Oriol.
9: Takto by som povedal, tak ja pochádzam z takého špecifického prostredia, ako v mojej rodine sa veľmi neboskávalo s okolitým svetom. Muže podľa mňa sa neboskávali vôbec. Fakt si nemôžem spomenúť, že by ja ako dieťa, alebo už taký, ja neviem, taký vyrastok, hej, že tínejdžer, že by som videl, že by muži medzi sebou sa boskávali. Tak ja som sa sem presťahoval v roku 81, ale v roku 79 som to bol prvýkrát. A teda musím povedať, že ako ľudia pri stretnutiach tu na Slovensku konkrétne sa oveľa častejšie boskavali, ako som si všimol, než povedzme ako v Sovietskom zväze. Tam ľudia proste sa neboskavali pri stretnutí. A tuto akože bežne sa boskavali. A dokonca muži so ženami, čo teda to bolo také tiež také zvláštne. Hej, dnes už je to úplná bežná vec, ale vtedy pre mňa to znamenalo, však keď muž sa poboská so ženou, tak to môže niečo naznačovať. Ale nie, že to bola akože bežná vec.
0: Líbání mezi muži ale není novinkou. V dávné historii to bývalo běžné a historik Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů jeho kořeny hledá v křesťanství.
10: Mohlo by se jednat o variaci na původní polibek míru Osculum Pacis. Tenhle ten ritualizovaný pozdrav je tedy již na stránkách Bible a první křesťané tenhle ten pozdrav převzali a hojně uplatňovali pod vlivem svých autorit. Políbení míru se stalo teda součástí křesťanské mše. Tohleto hromadné líbání se v kostele, řekněme, z toho aktuálního epidemiologického hlediska nebylo úplně šťastné. V rámci třeba různých epidemií moru a podobně mělo samozřejmě jako dost katastrofální následky. Ale tenhle ten zvyk se držoval poměrně dlouho a myslím, že vymizel až po druhém vatikánském koncilu, kdy tedy byl nahrazen podáním ruky. No a v raném středověku teda politika byla s křesťanstvím velice úzce provázána, takže políbení míru přešlo i do běžné politické praxe těch mocenských ranistředověkých elit jako pozdrav, ale hojně i v rámci politických rituálů či ceremoniálů, zejména tedy v rámci rituálu smíření, kdy se tedy stvrzoval ten uzavřený mír mezi dosavadními nepřáteli.
0: Druhý vatikánský koncil se konal v letech 1962 až 1965 a je zajímavé, že zatímco křesťané se přestávali líbat, komunisté začínali. Je to spíš ale náhoda. Petr Kopal se v Ústavu pro studium totalitních režimů zabývá také filmovým uměním a vzpomněl si na film Andreje Tarkovského Andrej Rublev, kde je líbání alegorií režimu.
10: Životopisný film, takový jako ale netypický, o malíři ikon, o jehož kurikulu, teda jako vlastně nevíme skoro nic, tak tam se vyskytuje teda scéna, že, kdy se moskevský veliký kníže usmíří se svým bratrem, malým knížetem, a bratři se teda jako na stvrzení toho smíření líbají potom na ústa. To je to klasické Osculum Pacis. A v rámci teda téhleté scény kamera sjede prostě jako k zemi a tam teda divák vidí, že během teda jako toho líbání velký kníže tomu svému bratrovi usilovně šlape na nohu. Tenhle ten film byl teda natočený v roce 1966, ale k nám se do distribuce dostal až v roce 1973. A byl teda promítán jenom v rámci filmových klubů. No a tahle ta scéna prostě, kdy velký kníže celuje teda svého bratra na ústa a zároveň teda usilovně šlape na nohu, tak byla vnímána jako takové prostě podobenství aktuálních bratrských vztahů.
0: Poslední líbající se generální tajemník ze Sovětského svazu byl Michail Gorbačov. Za jehož vlády se začalo sovětské impérium hroutit. A s impériem zanikaly i jeho rituály, říká historik Petr Roubal.
2: Je myslím jasné, že Korza Gorbačova tenhle rituál už nebyl považovaný za příliš úspěšný a působivý mediálně, ale těžko se s ním přestalo, protože v tu chvíli by jako indikovalo nějaký problém v těch vztazích mezi těma dvěma zeměma, který najednou se místo polibku podají ruku. Už se to taky studovala americká kriminologie, která to jako analyzovala, jak ten polibek je vřelý, není vřelý, speciálně mezi sovětsko-čínskými představiteli. To prostě medvědí obětí úzké a polibek, teda, pokud se dobře pamatuju, na pravou, na levou a zase na pravou tvář. Ve výjimečných případech, kdyby potřeba stvrdit jako opravdu intenzivní vztah a intenzivní bratrství, tak to byl i polibek na ústa, který právě máme na té berlínské zdi mezi Honeckerem a Brežněvem. Ale bylo to poměrně časté, třeba známý je polibek Brežněv-Dubček z února 68, čili prostě ani ne půl roku před sovětskou intervencí. A to myslím, že je další problém s tou interpretací těch polibků dobovou, že myslím, že v tom katolickém prostředí to asociovalo spíš jidášský polibek, ten polibek před zradou, než ten pravoslavný polibek, který v tom pravoslaví vlastně ten polibek má tu funkci znamení pokoje, který známe z katolické mše, ale v té ortodoxii je to jakoby polibek na tvář, což je celkem logické, že ty sovětští vůdci vlastně vyrůstali z téhleté kulturní tradice.
0: Čili to křesťanství převzali některé ty atributy do toho svého komunismu?
2: To určitě, a to vlastně popravdě řečeno, když se podíváte na sovětský komunismus, tak to vůbec není jediná věc, kterou převzali z té ruské imperiální tradice. Podobných fenomenů vidíme celou řadu. Prostě ty lidi vyrůstali v této kultuře a nemohli se jí zbavit.
0: Tak jako přišlo líbání mezi vysoce postavenými komunisty rychle do módy, tak i náhle vyprchalo a v podstatě skončilo se zánikem Sovětského svazu. Komunistický rituál líbání je tedy historií a zůstaly po něm jen fotografie a jedno velké grafity na zbytku berlínské zdi. To byl pořad Historie Plus, který se tentokrát věnoval jednomu z mnoha komunistických rituálů, který sice životy běžných lidí nějak zásadně neovlivnil, v každém případě se stal nezapomenutelným symbolem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
7: Leonardo Plus. Jak mluvit o problémech přírodního světa s lidmi, kterým je ochrana životního prostředí cizí, tak aby to nebyla hádka, ale dialog. Jak reagovat na provokace a urážky a jak o náročném tématu změny klimatu komunikovat s dětmi nebo s rodinou u večeře. Hledání společné řeči ve vyhrocené době probereme s ekoložkou Ivonou Gajliovou, která se ochraně přírody věnovala už za minulého režimu, a s mladým dokumentaristou přírody Prokopem Pithartem. K poslechu zve Jan Kaliba. Leonardo Plus. V neděli dopoledne po 10. na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Hasiči bojují po celé republice s desítkami přírodních požárů. Nejhorší je situace v Národním parku České Švýcarsko. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Skleničky byly v Rakousku, v Česku a na Slovensku. Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa. Na D1 za Brnem směrem do Prahy na kilometru 188 je po požáru vozidla průjezdný jen levý pruh. A zítra bude slunečno, večer pak začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů. Je sobota 2. května. Dobré odpoledne u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látala.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Hasiči v tuto chvíli zasahují u zhruba 30 přírodních požárů po celém Česku. Nejzávažnější je situace v Národním parku České Švýcarsko, kde hoří les v Rýnarticích na Děčínsku. Je to oblast, kterou před 4 lety zasáhl nejrozsáhlejší požár v historii Česka. Podrobnosti má ve studiu Anna Millerová z domácí redakce.
12: U požáru zasahuje asi 31 jednotek hasičů a taky 3 vrtulníky. Ohniska jsou na rozloze 900 hektarů, popisuje mluvčí ústeckých hasičů Tomáš Kalvoda.
13: Na místě byl vyhlášen zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požární poplachu.
12: Hašení komplikuje dlouhodobé sucho a vítr. S orientací v nepřístupném terénu pomáhají drony, vysvětluje mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
13: Tady té lokalitě žádná nádrž není, není ani topograficky umístitelná, ale je tam blízko zdroj hasební vody a to je říčka Chřebská Kamenice.
12: V okolí požáru platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat z drony. Vedení parku zároveň žádá turisty, aby se oblasti vyhýbali a nekomplikovali práci zasahujících složek. Anna Millerová, Radiožurnál.
11: A přímo v Českém Švýcarsku máme reportérku Danielu Pilařovou.
14: Já stojím na skále nad údolím, kterým vede silnice směrem z Rynartic na Chřibskou. Hasiči tu mají zaparkovanou požární techniku v takové postranní rukli, kterou vedou dálkové vedení vody. A když tak počítám, je tady minimálně 5 hasičských cisteren, několik aut, 4 školky a jsou tady taky strážci Národního parku České Švýcarsko. Ze stráně, kde hoří hrabanka, což je vrstva půdy, která vzniká tlením listí anebo jehličí, se valí hustý bílý a místy i černý dým, na který teď schazují na přeskáčku vrtulníky vodu z bambivaků. Pořád sem přijíždí další a další hasičské jednotky, teď projeli třeba hasiči z obce Malečov na Ústecku a za nimi hned z Jiříkova na Děčínsku. Z Českého Švýcarska Daniela Pilařová, Radiožurnál.
11: U dalšího rozsáhlého požáru hasiči zasahují taky u Krištofova údolí na Liberecku. Taky tam hoří les. Zasahuje tam 15 jednotek. A je tam reportérka Johana Tománková.
15: Já jsem kousek pod místem, kde hoří. Je to nedaleko zahrádkářské kolonie v Andělce. Je to tedy dost daleko od jakékoliv silnice. K místu se pomalu blížím po lesní cestě. Terén je opravdu velmi špatně přístupný. Uvidím, kam až se dostanu a kam až mě hlavně hasiči pustí. Tady už skončila tedy silnice a zatím nevidím ani necítím žádný vydatný kouř. Podle mluvčího hasičů Radka Horna je na místě 15 jednotek. Stále hoří asi 25 hektarů lesa. Zatím nepovolá vrtulník a pravděpodobně tedy tato i jiná technika pomáhá u dalších požárů. Jak jsme již slyšeli, není jich na severu Čech málo. Z Andělské hory Johana Tománková, Radiožurnál.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: Spojené státy letos zřejmě nerozmístí v Německu střely středního až dlouhého doletu. O zjevném obratu Bílého domu píše deník Wall Street Journal. Na rozmístění raketových systémů se dohodli před 2 lety tehdejší lídři obou zemí Joe Biden a Olaf Scholz.
16: Podle dohody měly Spojené státy letos rozmístit v Německu například střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo nadzvukové střely Dark Eagle. Oba systémy mají dolet přes 2000 kilometrů a jsou tedy schopné potenciálně zasáhnout například Moskvu. Berlín podle německého analytika Nico Langa nečekal, že by americký prezident Donald Trump dohodu dodržel. Změna postoje je ale podle Langa závažnější než třeba ohlášené stažení 5000 amerických vojáků z Německa, protože v Evropě zatím nejsou srovnatelné rakety. Systémy. Severoatlantická aliance uvedla, že se snaží zjistit detaily částečného odchodu amerických vojsk z Německa. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie. Po telefonu se na tom shodli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a slovenský premiér Robert Fico. Předseda slovenské vlády Kyjevu slíbil předat zkušenosti v této oblasti.
17: Slovensko a Ukrajina mají podle Roberta Fica na některé věci rozdílné názory. Bratislava si ale přeje Ukrajinu stabilní, demokratickou a chce, aby mezi oběma zeměmi panovaly vzájemné přátelské vztahy, dodal Fico. Oba politici se navzájem pozvali do svých hlavních měst. Slovenský premiér v Kyjevě od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 ještě nebyl. Opakovaně taky čelí kritice za údajnou přílišnou vstřícnost k Rusku. Fico se v květnu chystá do Moskvy na oslavy konce druhé světové války. Vojenské přehlídky se ale nezúčastní. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informuje o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě, řekl to v televizi Nova.
18: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
19: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se s motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli deratizovat. Později se za své výroky omluvil. Tvrdil, že mluvil o aktivistech a ne o úřednících. V Česku dnes byl první letní den. Teploty tedy poprvé překonaly 25 stupňů Celsia. Díky teplému a slunečnému počasí vyrazili po celé zemi ven tisíce lidí. Konkrétně třeba i do centra Prahy.
20: Pražskou náplavku zaplnili davy lidí, kteří se sem přišli projít nebo si posedět s výhledem na Vltavu. Jasné slunné počasí chtěla využít i Marie Trončinská.
21: S kamarádkou jsme si vyrazili, právě si užijeme takovou pohodu, relax tady a hezký počasí nás vytáhlo ven.
20: Vyšší teploty do Česka přinesl teplý vzduch z jeho západu. V pondělí se ale znovu trochu ochladí a bude zataženo, popisuje meteorolog František Šopko.
22: Od úterý do čtvrtka potom očekáváme velkou oblačnost a postupně se bude ochlazovat. Potom v dalších dnech, čili od pátku do neděle, očekáváme přece jenom částečné zlepšení počasí.
20: Po zbytek května by se denní maxima měla pohybovat kolem 20 stupňů. Josef Beneda, Radiožurnál.
23: Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa na Slovensku. V boji o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Hokejová 18 tak slaví medaili ze světového šampionátu po 12 letech. Český seniorský národní tým hraje na předposledním přípravném turnaji před mistrovstvím světa. V Českých Budějovicích přivítal Švédsko. Stav a čas zná Kamil Jáša.
24: Třetí třetina se bude hrát už jenom 10 minut a 1 vteřinu. Česká reprezentace prohrává se Švédskem 1-2. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
23: Fotbalisté Slávie vstoupili do skupiny o titul v šanci lize. Hrají na hřišti Slovanu Liberec. Detaily má Lukáš Michalík.
25: 7. minuta, Liberec Slávia 0-0. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.
23: Fotbalisté Baníku Ostrava v úvodním duelu ve skupině o záchranu remizovali s Mladou Boleslaví 0-0. Pražská Dukla prohrála ve Zlíně 1-2. V prvním semifinále play-off o umístění Sigma Olomouc vyhrála na hřišti Bohemians 3-1. Pardubice zvítězili v Karviné 2-1. Házenkáři Karviné dělí jedna výhra od obhajoby extraligového titulu. Za stavu 2-0 na utkání nastoupili na palubovce Plzně. Ze západu Čech se hlásí Tomáš Petr.
26: Polovina 9. minuty a Plzeň vede nad Karvinou a 5-3 z Plzně. Tomáš Petr, Radiožurnál.
23: Hokej, fotbal i házenou dál vysílá v pořadu s mikrofonem za sportem Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabízí reportážní vstupy.
27: Situace na D1 za Brnem, nehoda na silnici 13 za Novým Borem. Na D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy za sjezdem na výstaviště. Na stém 88. kilometru je po požáru uzavřený už jen odstavný pruh. V něm stojí hasiči, policie a torzo vyhořelého vozidla. Pomalejší provoz sledujeme z kilometru 191. Kratší zdržení nabírají jak nákladní vozidla v pravém, tak osobní auta v levém pruhu. Na silnici 13 mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem teď větší potíže za odbočkou na Okrouhlou. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody motorkáře. Policie podle potřeby navíc komunikaci uzavírá. V obou směrech tak čekejte zdržení, případně objíždějte přes Polevsko. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
28: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
19: Zítra má být jasno anebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, teploty 23 až 27, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19 stupňů. To byly hlavní zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
29: Česko podle premiéra Andreje Babiše letos nesplní závazek vůči NATO a nevydá na obranu 2% HDP. Donald Trump chce zavést další cla. 25% daň z dovozu má zasáhnout evropské automobilky. Čerpací stanice si můžou připočítat vyšší marže než minulý měsíc. Umožňuje jim to vyhláška, kterou v pondělí schválila vláda. A psychiatr Jan Simický je vinen ze všech 39 útoků na ženy, rozhodl soud. Jeho obhajce se na místě odvolal. To jsou témata, která přinesl tento týden. Teď si o nich řekneme víc. Od mikrofonu ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
7: Týden plus.
29: Plnilo nebo neplnilo Česko 2% závazek výdajů na obranu vůči NATO? Podle premiéra Andreje Babiše z ANO Česko reálně 2% HDP na obranu nikdy nedalo. Předseda vlády zároveň připustil, že letos nám NATO uzná jen 1,78% HDP. Podle Babiše to ale ještě není konečné číslo a o splnění 2% závazku vůči alianci chce ještě vyjednávat. Téma pro kolegu Tomáše Jeníka.
0: V oficiální zprávě generálního tajemníka NATO Marka Rutteho je u Česka uvedeno za loňský rok číslo 2,1%. To také zdůrazňují expremiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová, oba z ODS. Současný předseda vlády Andrej Babiš ale tvrdí něco jiného. S odvoláním na materiály NATO, kterému měl předat ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, totiž tvrdí, že NATO Česku uznalo výdaje na obranu pouze ve výši 1,85% HDP. Podle bývalého českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského to není překvapení.
1: Je to neseriózní vůči obraně naší země. Já se domnívám, že každému, kdo se tomu věnuje pečlivě, muselo být jasné, že to žonglování s čísly Fialovy vlády nepovede ke splnění toho původního závazku ve Walesu.
0: Důležité je také podotknout, že v Rutteho zprávě je u údajů za rok 2025 malé písmeno E, což znamená, že jde o odhad. Podle Landovského to je nezměnitelná minulost. Za to výše letošních obranných výdajů by se podle něj ještě mohla změnit. Premiér Babiš totiž připustil, že z našich obranných výdajů na to uzná jenom 1,78%. Problém je, že Česko za obranný výdaj vydávalo i infrastrukturní stavby, které se v plném rozsahu těžko dají započítat jako výdaj na obranu. Proto ten rozdíl oproti vládou prezentovaným 2,6%. O tom, že by se v rozpočtu našly pro armádu peníze navíc, v tuto chvíli premiér nemluví. Na tiskové konferenci Andrej Babiš pouze řekl.
2: Samozřejmě chceme o tom jednat. My jsme se domluvili s generálním tajemníkem Rutem, že o tom budeme jednat. Pan Zuna na to připravil tým a například nechápu, proč by se nemohli započítat do výdaje na obranu ty výdaje v rámci sejfu, kde paní Černochová dala ty tanky Leopard.
0: Podle Babiše by na to mohlo a mělo Česku započít zhruba 50 miliard z unijního úvěrového nástroje sejf. Podle Jakuba Landovského se ale investice realizované z těchto půjček dají započítat až po jejich spotřebování. A to rozhodně letos nebude. Podle toho, co teď víme, se nepovede debata o tom, jestli vláda armádě přidá nebo nepřidá, ale jestli to, co už v rozpočtu je, stačí na splnění aliančních závazků. Podle Landovského v tom není Česko jediné a všichni se pod tlakem USA snaží budit dojem, že závazky plní.
1: Spojené státy uvidí, že nejenom, že se výsledky neplní, ale že vlastně se jim jakoby neříká plná pravda. A myslím, že na to bude zrovna ta americká strana jakoby velice citlivá.
0: Landovský ale podle svých slov pořád věří, že Babišova vláda nakonec 2% na obranu dá. I proto by bylo podle něj lepší, aby Česko na summitu NATO zastupoval Babiš. Jako premiér by totiž přímo na místě mohl rozhodnout o navýšení obranných výdajů.
29: Česko se informace o neplnění závazků vůči NATO dozvědělo minulý týden při jednání s aliančními spojenci. Po zasedání vlády to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal taky, že rozhodující jsou vojenské schopnosti a ne výše obranných výdajů.
3: Ten rozpočet je prostředek, jak tyto cíle naplnit. S tím, že aliance hodnotí pouze naplňování cílů výstavby vojenských schopností a hodnotí, jestli k tomu existují k jejich naplnění finanční předpoklady.
29: K situaci se už vyjádřil i prezident Petr Pavel.
4: A samozřejmě summit na to nebude příjemnou schůzkou, protože nás tam nebude nikdo chválit. Ale můj zájem jet na summit na to není proto, že bych měl hezké fotky představiteli Evropy a světa, ale je o tom, že to považuji za důležité.
5: Mě len mrzí, že on každou příležitost, když mluví veřejně, tak kritizuje naši vládu. My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme samozřejmě tyhle závazky plnili. A jsme připraveni o tom diskutovat na summitě NATO. Náš cíl je budovat masivně počty vojáků v naší armádě.
29: Reagoval na prezidentova slova Andrej Babiš. Závěrem ještě doplním, že premiér by se měl s prezidentem sejít 8. května. Na společné schůzce by měli mluvit mimo jiné právě o účasti na summitu NATO. Americký prezident Donald Trump chce od příštího týdne zavést cla ve výši 25% na evropské automobilky. Napsal to v příspěvku na sociálních sítích. Podle něj totiž Evropská unie nedodržuje pravidla obchodní dohody. O co konkrétně jde? O tom mluvil moderátor Jan Pokorný s redaktorem Jiřím Cháberou.
6: Americký prezident Donald Trump doslova napsal, že je mu potěšením ten dovoz evropských aut zdanit. 27. Evropská unie tedy podle něj totiž vlastně neplnila pravidla obchodní dohody, kterou loni v červenci dojednal Trump spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Současná cla, jinými slovy vlastně dá se říct třeba daň z dovozu, jsou na většinu těch evropských produktů, včetně například právě automobilů, 15%. Takže se dá vlastně říct, že si Američané za v Evropě vyrobené vozy připlatí. Jedinou výjimkou pro tato cla jsou auta evropských automobilek, která budou nebo jsou vyrobená přímo v těch továrnách ve Spojených státech. Na ně se podle Trumpa žádná cla vztahovat nemají.
8: Jak na to reaguje Evropská unie?
6: No tak například předseda výboru Evropské unie pro mezinárodní obchod Bernd Lange to okomentoval tak, že chování amerického prezidenta je nepřijatelné. Naopak podle něj jsou to vlastně Spojené státy, které pravidla dohody opakovaně porušovaly, a ty výroky Trumpa potom podle Langeho dokazují, jak nespolehlivým obchodním partnerem se Spojené státy pro Evropskou unii staly. Odpověď 27 tak podle něj bude jasná, rozhodná a nenechá na sebe dlouho čekat.
8: Jiří, může vlastně americký prezident stále jen tak měnit cla?
6: Tak to zatím úplně jasné není, protože ono k té předchozí dohodě, a připomenu ty vlastně snímky z té růžové zahrady Bílého domu, kde americký prezident Donald Trump před asi 13 měsíci stál s těmi jmény těch jednotlivých států a s těmi procenty. On totiž k tomu, aby ta cla zavedl, tak využil takzvaný stav ekonomické nouze. A na to podle amerického nejvyššího soudu neměl právo. Podotýká to například agentura AP.
29: Je to signál, že vztahy Trumpovy administrativy s Evropskou unií se zhoršují. Doplňme ještě, že Spojené státy by taky chtěly stáhnout 5 000 svých vojáků z Německa. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hexet den poté, co prezident Donald Trump zaútočil na německého kancléře Friedricha Merce kvůli jeho kritice války proti Íránu. O vztazích Spojených států s Evropou mluvil moderátor Tomáš Pancíř s Jakubem Liskem z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
9: My pořád vlastně jako politologové moc nevíme, jestli za rozhodnutími Donalda Trumpa je nějaký racionální kalkul. Někteří politologové kolegové to vysvětlují pomocí racionalistických teorií mezinárodních vztahů. Když Donalda Trumpa sleduju na sociálních sítích, na síti X, tak mi přijde, že některé ty rozhodnutí třeba nemají úplně racionální základ. A ono se to netýká jenom Evropy. Politologové říkají, že Amerika se stahuje strategicky z Evropy, aby posílila svoji roli v Asii, ale ona se nechová dobře úplně ke svým asijským spojencům, jako Tajvan, Japonsko. Takže vlastně otázka, jaká je ta strategie, jestli je promyšlená, do jaké míry a jestli vlastně Donald Trump takhle dlouhodobě v americkou zahraniční politiku nepoškozuje.
10: Donald Trump také ohlásil, že příští týden zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut z Evropy, a to na 25%. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se s ním přitom v loni v létě dohodla na 15% stropu. Podle Kielského institutu pro světové hospodářství by to Německo mohlo připravit o skoro 15 miliard eur. Může tohle vůbec Donald Trump udělat ve světle toho předchozího rozhodnutí amerického nejvyššího soudu?
9: Asi může, s tím, že pak budou nějaké další asi soudní spory a vlastně třeba spory s kongresem, uvidíme, jak to vyvní tahle do listopadových voleb. Ten automobilový průmysl je důležitý pro Německo, ale upřímně, když se podíváte na vozový park v Americe, tak ty německé luxusní automobily vidíte technicky jenom na východním západním pobřeží v Kalifornii. Otázka, do jaké míry to Německo nebo evropský průmysl opravdu poškodí. Navíc celá řada těch německých firm má fabriky, továrny v Mexiku, v Americe. Tady bych ještě upozornil na jednu věc. Evropská unie bytá, že je slabá, ale obchodní politika je ve výluční kompetenci komise, vlastně tedy Bruselu a Evropské unie. A Evropská unie, jestli je někde silná, tak je to obchodní politika. A množí se i názory některých politologů, že by Evropská unie už tentokrát neměla vyjednávat v rukavičkách, ale měla by taky udělat cla a zasáhnout je v těch volebních obvodech důležitých ve Spojených státech pro ty kongresové volby listopadové, tak, aby to Trump pocítil.
29: Tolik Jakub Lisek z Univerzity Palackého v Olomouci. Ve Spojených státech se mezitím vyšetřuje střelba v hotelu Hilton ve Washingtonu. Podle vyšetřovatelů tam chtěl útočník během minulého víkendu napadnout členy Trumpovy administrativy. V hotelu se konala slavnostní večeře novinářů a přítomný byl jak prezident Donald Trump, tak viceprezident J.D. Vance. Pokračuje washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová.
11: 31-letý muž z Kalifornie měl podle Donalda Trumpa u sebe dvě střelné zbraně a několik nožů. FBI prohledává jeho dům v kalifornském Torrance, aby zjistila více o jeho motivu. Do Washingtonu už přijel ozbrojen a obě zbraně si přitom koupil legálně. V databázích policie nefiguroval. Zraněný byl jeden agent tajné služby. Střela mu zůstala v neprůstřelné vestě.
29: Takto incident popsal sám Donald Trump.
12: Slyšel jsem hlasitý zvuk. Napadlo mě, že někde spadnul tác. Byl to velmi hlasitý a daleký zvuk. Ale byl to výstřel. Někteří lidé to pochopili velmi rychle. Melanie ihned říkala, že to je špatný zvuk. Spolu s dalšími nás pak smetli pryč.
29: Jak tuto situaci vnímat a dá se mluvit o větším rozdělení americké společnosti? Na tuto otázku odpověděl amerikanista, který působí na New York University Prague, Tomáš Klvaňa.
13: Já myslím, že to je přece jenom trošičku zvláštní a výjimečná situace. Zaprvé tady máme už třetí, nebo pravděpodobně třetí pokus o zavraždění amerického prezidenta, který je v Bílém domě, to znamená stejného prezidenta, nebo člověka, který kandiduje na prezidenta, to znamená na Donalda Trumpa. To je přece jenom výjimka. A pak také poslední poslední pokus zastřelit amerického prezidenta se shodou okolností odehrál v roce 1981 právě v tom samém hotelu Hilton. A ten útok byl na Ronalda Reagana. A Ronald Reagan byl tehdy velmi vážně zraněn a málem tu operaci nepřežil. Ale přece jenom od té doby nám uplynulo více než 40 let. A my jsme si jaksi odvykli na to, že na americké prezidenty jsou páchány atentáty. Situace byla víceméně klidná. Dnes tady máme už třetí pokus na Donalda Trumpa, na ten atentát zavraždění prezidenta. To znamená, že tady máme jakýsi signál toho, že americká společnost je opravdu nejenom rozdělená, ale že ti extrémisté hledají šance, jakým způsobem se zbavit svých politických oponentů. Připomeňme, že to není jediný pokus o zabití politika. Takových jsme v posledních několika letech v Americe viděli několik.
29: Říká amerikanista, který působí na New York University Prague, Tomáš Klvaňa.
28: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
29: Prodejci pohonných hmot můžou od 1. května zvýšit marže. Dovoluje jim to vyhláška, kterou v pondělí schválila vláda. Zároveň se mění taky způsob, kterým bude ministerstvo financí určovat cenové stropy na prodej paliv. Jak to teď bude stát dělat, to už byla během 1. květnového dne otázka moderátora Jana Pokorného pro redaktora Marka Sedláčka.
14: Pro samotné řidiče se vlastně nic moc nemění. Ministerstvo bude cenové stropy dál ohlašovat s tím jednodenním předstihem, zveřejňuje je každý den ve 14 hodin. Do včerejška se ale počítali z průměru velkoobchodních cen jenom za předchozí den. Od 1. května se bere v potaz průměr za poslední 3 dny. Mechanismus by měl být odolnější vůči náhlým výkyvům na trhu, jak vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
15: Chtěli jsme eliminovat ty velké rozdíly, ty extrémy. Takže ten 3denní průměr po konzultaci i s trhem se jeví jako vhodnější z pohledu, aby se ty cenové rozdíly mohly vyrovnat.
14: Dodejme, že ministerstvo financí tohle opatření stojí asi 1 000 000 000 korun měsíčně a připomeňme, že až do pondělí si prodejci můžou za litr nafty říct na nejvýš 44 korun a 55 halířů. Za benzín je to pak 43,89. Regulace cen benzínu a nafty mají trvat minimálně do konce května.
8: A co na tyhle novinky říkají samotní prodejci paliv?
14: Na to jsme se ptali předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka, který si myslí, že je regulace zbytečná. Vláda k ní přikročila na začátku dubna v reakci na stoupající ceny ropy. Kromě cenových stropů tehdy kabinet stanovil i nejvyšší přípustnou marži, a to na 2,50 Kč. Ode dneška si prodejci budou moct připočítat až 3 koruny. To může podle Indráčka pumpám pomoct.
16: Já si nejsem úplně jistý, jestli to dálnicím stačí. Rozhodně je to krok správným směrem a to, co potřebují ty nezávislé čerpací stanice, je oddělení toho trhu dálničního a trhu na těch prémiových místech od toho venkova. Ve chvíli, kdy čerpací stanice na venkově prodávají za stejnou cenu jako značková pumpa na dálnici, tak samozřejmě to znamená velký odliv zákazníků od těch venkovských pump.
14: No a až do konce května taky zůstane snížená spotřební daň na naftu. Ta je teď ponížená o zhruba 1,90 Kč na litr. Podle ministerstva financí to s vlivem DPH činí asi 2,35 Kč úspory na 1 litr. Sazba tak zůstává na nejnižší možné úrovni povolené naší evropskou legislativou.
29: To byl redaktor Marek Sedláček. O tom, jak se budou ceny pohonných hmot nadále vyvíjet, vás budeme samozřejmě informovat i v dalších dnech. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze 4 sexuálních útoků a 35 vydírání. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 8. Na ženy lékař útočil téměř 40 let. Šlo zejména o pacientky v psychiatrické nemocnici Bohnice a v Centru duševního zdraví Modrá laguna. U rozhodnutí soudu byla i reportérka Františka Rohlíčková. Mluvila s ní moderátorka Lucie Vopálenská.
17: Jaký trest psychiatr Cimický dostal?
18: Jan Cimický byl odsouzený k 5 letům vězení a 10 letům zákazu lékařské činnosti. Rozsudek ale není pravomocný. Cimického obhájce se na místě odvolal k městskému soudu v Praze. Ostatní si ponechali lhůtu k rozhodnutí. Dodám, že je to už podruhé, co takový trest psychiatr Cimický dostal. Poprvé to bylo před 2 lety v roce 2024. Kvůli chybám v provádění důkazů, ale soud posuzoval případ znovu.
17: No a jak odůvodnil rozsudek sám soudce?
18: Podle soudce Petra Nováka soud uvěřil výpovědím svědků, ženy znovu nevyslýchal, pouze vycházel už z provedených výslechů. Zazněly ale výpovědi třeba novinářů, kteří se případu věnovali, než se dostal k soudu. A k soudu v minulosti přišli taky někteří spolupracovníci psychiatra Cimického. Zároveň soudce uvedl, že věrohodná byla i výpověď znalců a zdůraznil, že bral v potaz taky následky, které konání Cimického mělo na životy všech 39 žen. Pokračuje soudce Novák.
20: Nebyli schopné se vyrovnat s tím, co se jim stalo. Poškozené si uvědomovali, že jim nebude věřeno v konfrontaci s mediálně známou a populární osobností, kterou obžalovaný byl. Všechny poškozené si mysleli, že jsou v tom samotné. Nevěděli, že obětí jednání obžalovaného je celá řada.
18: Dodal, že chování Cimického je velmi poškodilo a vzhledem k počtu žen i tomu, že na ně útočil vlastně celý svůj pracovní život, nemohl soudce rozhodnout jinak než trestem odnětí svobody.
17: No a Františko, co se vůbec na jednání dělo? V plánu byl ještě výslech znalkyně, že?
18: Ano, po začátku jednání soud dovyslechl jednu ze znalkyň, která posuzovala věrohodnost výpovědi z jedné žen. To ale trvalo asi jen 10 minut. Posudek byl ale pro soud důležitý, protože právě na nevěrohodnosti výpovědí měl postavenou obhajobu právní zástupce Jana Cimického. Posudek už měla znalkyně hotový na počátku letošního roku v lednu, ne všichni ho ale stihli dostatečně prostudovat a proto se jednání odkládalo na jaro. Sam Jan Cimický na jednání od zahájení hlavního líčení nechodí, pokračuje jeho obhájce Miroslav Kučerka.
21: Zatím jsem neměl možnost to s klientem komunikovat, nicméně my jsme zcela na rovinu tento výsledek očekávali, k tomuto řízení směřovalo, takže pro nás to rozhodně není překvapením a tak, jak to pro nás nebylo překvapením před rokem a půl, tak to není překvapení ani dneska.
18: Odkazuje na to, že případ už projednává soud podruhé, jak už jsme řekli.
17: Františko, a závěrem prosím připomeň velmi krátce případy, čeho se vlastně podle soudu Cimický dopustil.
18: Mezi lety 1979 a 2019 podle soudu Cimický zaútočil a vydíral dohromady 39 žen. Mnoho z nich bylo mladších 18 let, většina byla jeho pacientkami, které léčil v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a potom v Centru duševního zdraví Modrá laguna. To Cimický založil v 90. letech po odchodu z Bohnic. V obžalobě jsou ale uvedeny i případy studentek, které u něj byly na praxích, nebo dalších žen, se kterými spolupracoval.
29: Centrem Prahy prošel 1. května průvod studentského festivalu Pražský majáles. Doprovázely ho alegorické vozy ozdobené do barev 4 pražských univerzit. Studenti v kostýmech a s transparenty nebo podobiznami svých kandidátů na krále a královnu vycházeli z pražské náplavky. Šel s nimi redaktor Josef Beneda.
1: Studenti dokončují poslední přípravy svých alegorických vozů. Ten České zemědělské univerzity mi ukazuje vysokoškolačka Klára.
2: Máme tam krabičky, samozřejmě, které reprezentují zemědělku. Zelený barvičky, kytičky.
1: Vozidla slouží jako pojízdná pódia pro kapely, třeba pro činasky nebo vypsanou fixu, přibližuje organizátor Šimon Vlásenko.
7: Každá škola má svůj vůz, ČZU, Sambisem jsou do zelená, Univerzita Karlova červeno-bílá a Policejní akademie černomodrá.
1: Průvod právě vyrazil ze Smíchovské náplavky a studenti se vydali k Národnímu divadlu. Celkem se na akci přišlo podívat přes 500 lidí. Vysokou účast ocenil i král Karlovy univerzity Albert Foglar.
19: Já tam budu muset říkat jako zajímavé věci, to se každý rok něco jako jiného. Uvidíte prostě kapely, lidi, prostě mě se vždycky líbí ta skupinka, tím lidi se sejdou a poslouchají ty interprety jdou s váma. Jako to vaši univerzity, které zví.
1: Pochod prošel přes Smetanovo nábřeží a Čechův most až na Štrosmajerovo náměstí. Že se akce vydařila, potvrzuje i královna České zemědělské univerzity Alžběta Chrvalová.
22: Užila jsem si, jak jsme byli s těma činasky, bylo to krásný, oni zpívali nádherně, lidi fandili, takže se mi to líbilo.
1: Studenti se z Holešovic vypravili metrem do Letňan, aby se mohli podívat na korunovaci krále a krále.

0: Končila střetem s policií a následně mrtvými na ulici. Pro pamětníky minulého režimu zase 1. máj navozuje vzpomínky na povinné průvody spojené s mávátky a všudy přítomnou komunistickou propagandou. Jak lidé vnímají svátek práce? Je to dnes generační otázka? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, sociologa ze Sociologického ústavu Akademie věd Tomáše Kosteleckého.
1: Já si myslím, že dneska to není příliš bráno jako politický svátek, i když samozřejmě samotná ta myšlenka a združit se a prosazovat nějaká práva lidí, kteří pracují v továrnách a tak dále, je stará, to je starší, jak jste říkali na začátku.
2: Soudobá společnost je hodně a možná čím dál víc soustředěná na výkon. Kam až to může směřovat a není právě současná mladá generace ta, která by to mohla a nebo chtěla změnit?
1: Já si myslím, že v té tržní ekonomice, kde se vlastně neustále soutěží, a nejenom mezi lidmi na pracovišti, ale třeba i mezi firmami v rámci jedné země nebo mezi zeměmi navzájem, není tak jednoduché říct, že nám na tom výkonu nezáleží. Protože ti, kteří budou mít dlouhodobě lepší výkon, tak prostě můžou jít dopředu. Já bych to úplně nepodceňoval, ale jde o to, aby se našla nějaká hranice, která je jak akceptovatelná.
0: A tím už končí i dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Evropský odklon od appeasementu, čili podlézt, ale narovnat se. Narůstající napětí kolem sněmu sudetských Němců v Brně, anebo je odchod Emirátů z OPECu počátkem konce dlouholetému globálně vlivnému sdružení producentů ropy, tak zní vybrané titulky komentářů sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Termín appeasement, neboli v politologické terminologii strategické ustupování agresivnímu chování s cílem předejít čemusi daleko horšímu, známe bohužel velmi dobře z konce 30. let minulého století, kdy se tak v domnění, že odvrátí válku s hitlerovským Německem, zachovali vůči tehdejšímu Československu spojenci Francie a Británie. I dnes se hovoří o appeasementu, i když se to České republiky zatím přímo netýká. Na místě je ale to připomínat a více už Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
5: Když byl německý kancléř Friedrich Merz nedávno obviněn Amnesty International, že se podvoluje moci silných států, jako je USA nebo Izrael, a málo brání univerzální hodnoty, na níž stojí poválečný systém, znělo to až přehnaně ostře. Zvlášť když v kritice zaznělo slovo appeasement, které sehrálo tak neblahou roli před vypuknutím druhé světové války. Appeasement, tedy strategické ustupování agresivnímu chování, jehož cílem je předejít ještě něčemu daleko horšímu, se na konci 30. let minulého století stalo osudným Československu, které přišlo o Sudety, ale nakonec i celé Evropě, jež se propadla do běsnění největší války v historii. Záchrana míru appeasementem se nepovedla, zůstala pachuť nespravedlnosti a civilizační zrady. V Německu, které bylo tehdy agresorem, zní výčitka politiky ústupků dvojnásob nepříjemně. Vždyť celé poválečné Německo vyrostlo jako stát, do jehož základů byl zabudován odpor vůči všemu zlu, jemuž se ustupovat nemá. A to jednoduše proto, aby se už nikdy neopakovalo civilizační kataklizma, jež Němci zavinili. Generální tajemnice Amnesty International Agnes Kalemárdová se na appeasement evropských politiků stěžovala už na ekonomickém fóru v Davosu. Tehdy použila pojem rezistence, odpor vůči porušování pravidel, na nichž poválečný svět stál. Evropa by se podle ní měla více stavět na odpor vůči samolibým útočníkům, kterým jsou mezinárodní dohody ukradené, protože vlastní sílu a zájmy považují za legitimní důvody k jakékoliv akci. Už tehdy to byla střela do vlastních řad. Centrem kritiky totiž nebylo jen Rusko, ale i země hlásící se k západní civilizaci, tedy Izrael a Spojené státy. Na odpor jejich akcím, které mají mít preventivní obranný charakter, ale s mezinárodními dohodami si hlavu nelámou, se Evropa nestaví spíše výběrově a nenápadně až tiše. To platí i o Mercovi, jehož pozice je v případě Izraele zatížena tradičním německým postojem obrany existence židovského státu, z níž stojí i padá dnešní německý stát. Těžko tedy čekat přímočařejší kritiku, než jaké se

0: kancléř dopustil. Merz ale od počátku kličkuje i ve vztahu k americké solitární aktivitě, včetně útoku na Írán. Nejprve údery podpořil, když ale zjistil, že útok má své rezervy a nemá jasný plán, začal Američany kritizovat. Nepostavil se přímo na odpor, ale odsoudil absenci jakéhokoliv mírového plánu a fakticky se vysmál americkému vyjednávání s Íránem, v němž se největší mocnost světa nechává ponižovat. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Donald Trump se v Merzovi zklamal a přišel s výhruškou stažení části amerických vojáků z Německa. Merz je už několikátý evropský politik, který si za upřímné vyjádření kritického názoru vůči Trumpově postupu vysloužil ráznou odplatu. Mezi v úvozovkách potrestané, kteří amerického prezidenta zklamali, patří už i dříve tak blízká italská premiérka Meloniová. I ona nejprve volila taktiku raději vyjít Trumpovi vstříc a vyhnout se konfliktům. Válka v Iránu, s níž většina Italů nesouhlasí, vše změnila. Kritiku přátel Trump neodpouští. Napětí mezi západními spojenci a Trumpem tak neustále zesiluje. Celé to připomíná Zimmermanovskou strategii podlézt, ale narovnat se. Narovnávání evropského sebevědomí po počátečním podlézání narcisnímu lídrovi MAGA hnutí teď bude asi dost bolet. I Merz, Meloniová, ale i francouzský prezident Macron jsou nicméně přesvědčeni, že americké odtažení od Evropy nebude tak rázné. Jak řekl německý ministr zahraničí, americké základny v Německu nezajišťují jen německou, ale i americkou bezpečnost. Amerika je potřebuje stejně jako Německo. Společný zájem tu pořád existuje, i když se americký prezident cítí evropským nezájmem o jeho válku v Íránu osobně uražen. Ustupování silným se, jak ukazuje jednání evropských politiků s Trumpem, nakonec nikdy nevyplatí. Sebevědomí sluší i těm, kteří jsou na první pohled mnohem slabší. Kancléř Merz je zatím osvědčoval v řečnických vystoupeních. Teď ho bude muset předvést i v konkrétním jednání. Tato jistě nepříjemná evropská zkušenost může být poučná i pro Česko. Vždyť českému ministru zahraničí přímo radí lidé, kteří politiku appeasementu prosazují jako momentálně nejvýhodnější politický postup. Podlézat Čechům vždycky šlo. Měli bychom se ale umět i narovnat. Spolu s ostatními Evropany nám to půjde lépe. Kde jindy než teď.
1: Tak uvažuje komentátor týdeníku Euro Petr Fischer. S blížícím se květnovým sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně narůstá agresivita odpůrců akce, včetně anonymních vyhrůžek násilí vůči organizátorům festivalu Meeting Brno, kteří sudetské Němce pozvali. No a toto je pohled publicisty Jiřího Leštiny.
2: Jsou to desítky mailů denně. Ve chvíli, kdy se na sítích objevilo i moje bydliště, začala jsem mít strach o rodinu. Je to intenzivní a nepříjemné, popisuje situaci výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová pro Seznam zprávy. Z čeho pramení tohle zlověstné vzepětí, jehož nejzávažnější projevy teď nesmí podcenit policejní vyšetřovatelé? Jde o to, že festival Meeting Brno, který má být završením dlouhého a bolestného úsilí o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, se odehraje v době, kdy běžnou součástí politiky se stalo vyvolávání vzteku, frustrace a nenávisti ve společnosti. Což o to, zkazky, že sudetským Němcům i nadále jde o zrušení Benešových dekretů a znovu nabití majetku, jsme slýchat nepřestali. Poprvé to ale teď zaznívá z nejvyšších kruhů vládní moci, od extrémní pravice reprezentované ve vládní koalici SPD a jejími menšími spojenci. Z vůdců těchto uskupení přitom vyzařuje jakési arrogantní umanutí. Teď přece vládneme my, tak co nám tedy mají co rejdit posltovi sudeťáci? Bezbřehost pokrytectví Tomia Okamury či Jindřicha Rajchla spočívá v tom, že zrovna tihle politici udržují vřelé vztahy s německou nepokrytě extremistickou stranou AfD, která volá po zrušení Benešových dekretů a takzvané nápravě historických křivd. Což byl ovšem důvod, proč se posltův sudetoněmecký Landsmannschaft už před lety od AfD odstřihl a zakázal jí vstup na sudetoněmecké dny. Pokud bychom tedy hleděli na hodnověrnost postojů, pak ji nenajdeme u Okamury a spol, ale daleko spíš u Bernda Posselta, který už před 15 lety prosadil vyškrtnutí požadavků na vracení majetku ze stanov svého krajanského sdružení. Jak ale nakonec sudetoněmecké dny v Čechách ovlivní skutečnost, že proběhnou za jiné vládní konstelace, než za jaké občanské sdružení Meeting Brno pozvalo sudetské Němce do moravské metropole? Mohly by slavnosti smíření, na které se chystá bavorský premiér Söder nebo německý ministr vnitra Dobrindt, skončit mezinárodní ostudou? Rozhodující bude postoj dominantního vládního hnutí ANO, jež až dosud zachovalo zdrženlivost. Když byl premiér Babiš v únoru na státní návštěvě u bavarského ministerského předsedy, nechal se slyšet, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce proto pro českou vládu zatím není tématem. Důvodem k ostražitosti přitom zůstává právě ono babišovské zatím. Raději totiž nedomýšlet důsledky, pokud by premiér dospěl k tomu, že i květnový sudetoněmecký sraz může být příležitostí k přetahování voličů SPD do tábora hnutí ANO už před podzimními volbami do komunálních zastupitelstev a senátů.
1: Tolik Jiří Leština. Už zazněla v názorech a argumentech reflexe úmyslu Spojených arabských emirátů vystoupit z organizace zemí vyvážejících ropu, známé pod zkratkou OPEC, světového ropného kartelu, který mnohokrát zamával cenami energií. Jde o začátek zániku, protože odejdou také další členové. A co by to mohlo znamenat? Dnes jde o pohled komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
3: Po 66 letech se tak konečně potvrzuje stará ekonomická poučka, že kartely, tedy sdružení výrobců spojených za účelem zvyšování cen, jsou nestabilní a časem se rozpadají. OPEC se zdál být dlouhou dobu výjimkou. Sice o něj v minulosti odpadly některé země, ale stále měl schopnost manipulovat světovou cenu ropy. Odchod Spojených arabských emirátů, třetího největšího producenta ropy v rámci kartelu, to ale mění. V rámci OPEC prostě bude jejich kapacita chybět. Proč Emiráty odcházejí? Z několika důvodů. Jednak už nechtějí snášet vůdcovství Saudské Arábie v kartelu. Jednak se jim nelíbí spolupráce OPECu s Ruskem. Se Saúdy se vládcové Emirátu neshodnou ohledně budoucnosti Jemenu i cen ropy. Rusko je zase spojencem Iránu, což Emirátům dost vadí, protože Teherán na ně tvrdě zaútočil. Tvrději než na Saudskou Arábii. Navíc se ukázalo, že větší schopnost ovlivnit cenu ropy než OPEC má Irán, který uzavřel Hormuzský průliv. OPEC je tak najednou mimo. Právě válka USA s Iránem byla tou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti Emirátů s kartelem přetekl. Odchod Emirátů z kartelu se samozřejmě naplno projeví až po mírovém urovnání konfliktu mezi Washingtonem a Tehránem. Povede to pak dlouhodobě celosvětovému poklesu cen ropy a to by bylo velmi výhodné i pro Evropu, zvláště pokud by Emiráty následovaly další země. Znamenalo by to, že politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jím zahájená válka s Iránem konečně přinese starému kontinentu něco dobrého.
1: Říká komentátor Lidových novin Marek Hudema.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následují příspěvky vysílané během zvolna končícího týdne, které možná některým posluchačům mohly uniknout. A nejprve má slovo ekonomická specialistka serveru Newstream Tereza Zavadilová o pravděpodobném praní špinavého prádla mezi dvěma technologickými giganty.
5: Bude to mela, jako kdyby Hindenburg narazil na palubu Titaniku. Bude to šílené a nechutné. Takhle expresivně jeden z právníků popsal, co očekává od nadcházejícího soudního sporu dvou populárních otců umělé inteligence, Ilona Muska a sama Altmana. Soud jde řešit Muskovu žalobu na OpenAI, která se podle něj zpronevěřila svému původnímu neziskovému poslání. Ke stolci dorazily stovky dokumentů, z nichž je jasné, že se bude na veřejnosti prát pořádně špinavé prádlo ikon ze Silicon Valley. Podstata sporu je následující. Altman s Muskem založili OpenAI v roce 2015 a Musk byl největším sponzorem této organizace. Šéf Tesly tvrdí, že Altman se chtěl obohatit na jeho úkor a zradil původní myšlenku, že OpenAI měla přinést pokrok v umělé inteligenci otevřeně a všem. Altman kontruje, že Musk se snaží jen poškodit konkurenční firmu, protože si sám poté, co z OpenAI odešel, založil vlastní firmu na umělou inteligenci xAI. Musk prý jen lituje vlastního odchodu z OpenAI a ze žárlivosti tuto firmu dlouhodobě obtěžuje a šikanuje. Navíc byly doby, kdy sám chtěl OpenAI převést pod Teslu. Soudní dokumenty odhalují spoustu pikantérií. Sam Altman například tvrdí, že s Muskem o OpenAI vyjednávali na festivalu Burning Man v roce 2017, jenže Musk si to pořádně nepamatuje, protože měl údajně v sobě koňskou dávku drogy ketamin. Altman také obvinil Muska, že měl jako svou tajnou spojku v OpenAI svou milenku Shimon Zelisovou, se kterou má nyní 4 děti a která byla několik let ve vedení této organizace. Jako důkaz jsou předloženy textové zprávy mezi partnery, ve kterých Musk v době svého odchodu z OpenAI žádá přítelkyni, aby se tam chovala přátelsky, ale sbírala informace a pomohla mu přetáhnout klíčové lidi do Tesly. Jen na okraj Milenka Zelisová měla Muska v telefonu uloženého pod přezdívkou Schrödingerova kočka. A další detaily asi budou následovat. Soud zatím rozhodl tak, že pro další projednávání není důležité, zda Musk bral drogy, ale jeho vztah se Zelisovou v případu relevantní je. Z dokumentů, které zveřejnil například Washington Post, vyplývají nejen pikantnosti, ale vcelku zásadní zprávy o tom, jak to chodí mezi lidmi, co skrze technologie nyní ovládají svět. Například korespondence mezi Markem Zuckerbergem a Muskem. Ti dva se na veřejnosti hádali a dokonce se vyzývali ke rvačce. Ovšem z textových zpráv plyne, že Zuckerberg loni chválil Muska za práci ve vládě, v jeho agentuře na vyhazování lidí douš a nabízel mu jakoukoliv pomoc. Musk se ptal na pomoc v nájezdu na OpenAI a oba miliardáři si slíbili, že to proberou osobně. V 10 let staré korespondenci, kdy OpenAI řešila, zda se spolehnout na výpočetní výkon od Microsoftu nebo Amazonu, Musk označil majitele Amazonu Jeffa Bezose za troubu. Musk požaduje po OpenAI a také Microsoftu, který je ve firmě podílníkem, náhradu škody 134 miliard dolarů, odvolání Altmana a dalších lidí z vedení OpenAI a zrušení komerční části firmy. Proces Musk versus Altman vede kalifornská soudkyně. Má trvat asi 4 týdny a radit bude 9členná porota. Svědčit bude řada známých lidí. Pro Muska s Altmanem to letos nebude jediné předstoupení na veřejný pranýř. Musk převedl svou xAI pod firmu SpaceX, která se letos chystá na obří vstup na burzu a na ten se připravuje i OpenAI, takže obě firmy letos bude soudit americký lid i investoři.
1: Říká ekonomická komentátorka serveru Newsstream Tereza Zavadilová. Jak je dobré míti Národní rozpočtovou radu, si v těchto dnech myslí Petr Holub, který je komentátorem serveru Seznam zprávy. Jeho příspěvek zazněl v Názorech a argumentech poprvé v pondělí 27. dubna.
6: Tuzemská vláda se rozhodla změnit zákon o rozpočtových pravidlech a některé související zákony. Činí tak poněkud podloudným způsobem, protože klíčové změny načetla až v polovině dubna při druhém čtení ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. V prvním květnovém týdnu se má ve sněmovně definitivně rozhodnout. Ekonomická i novinářská veřejnost po přečtení vládních návrhů nesouhlasně mručela, ovšem nikdo si toho nevšiml do chvíle, než v různých médiích vystoupil šéf rozpočtové rady Mojmír Hampl a s celou autoritou svého úřadu upozornil, že vláda chystá krok, který vejde do dějin. Uvolnila si totiž prostor pro takřka neomezené zvyšování výdajů státního rozpočtu a tím i jeho schodku. něčem následuje a rozšiřuje postup předchozí vlády Petra Fialy, který, nutno říci, že po souhlasu od Evropské komise, obešel rozpočtová pravidla, když nechtěl do deficitu započíst výdaje na armádu překračující 2% hrubého domácího produktu a zároveň do schodku nezapočetl půjčku na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech. Také Babišovi lidé si chtějí půjčovat na armádu i jádro, jenom o něco víc než jejich předchůdci. Zároveň ovšem do schodku nechtějí počítat navýšení dotace pro státní fond dopravní infrastruktury až 100 miliard korun ročně. Případně mohou bez ohledu na schodek zvýšit výdaje rozpočtu o 200 miliard, pokud se zhorší bezpečnostní situace a k dispozici jsou ještě další nástroje, jak pravidla obejít úplně. Předseda rozpočtové rady upozornil, že se tímto krokem opouští historická tradice, podle níž Česko vždy sledovalo úspornější cestu než většina Evropy. Díky tomu se země nikdy nepropadla do nezvladatelných dluhů. Teď se podle předsedy Hampla stává reálnou vyhlídka, že se propadneme do stejných dluhů, s jakými si neví rady Francouzi, Belgičané nebo Italové. Jejich státy dluží víc, než za rok vyprodukuje příslušná národní ekonomika. Potíže se splácením logicky vedou k vynuceným rozpočtovým škrtům, které v mnoha případech končí výtržnostmi na pouličních demonstracích. Nemusí to být tak dlouhá cesta. Čechům stačí, že se během pár let se státním dluhem dostanou na 70% ročního ekonomického výkonu jako Maďaři. Ti stejně jako Češi nepatří do eurozóny, navíc ztratili důvěru mezinárodních investorů a dnes ročně odvádějí na úrocích částku, která by v Česku odpovídala 450 miliardám korun. Vzhledem k výkonu ekonomiky splácejí Maďaři vůbec nejvíc v Evropě. Také argumenty o užitečných investicích do obrany, energetiky a dálnic mohou být jen úhybným manévrem pro ty, kdo se neodvažují reformovat nákladný sociálně-zdravotnický sektor, což logicky vede k větší útratě na úkor ostatních položek veřejných financí. Předseda Hampl tedy veřejnost upozornil, co se právě chystá a co dosud veřejně činní lidé spíše přehlíželi. Ovšem velký význam to nemá, dalo by se namítnout. Vládní většina stejně novelu k rozpočtovým zákonům odhlasuje a v příštích letech si bude utrácet, jak se jí zlíbí. Bez ohledu na ty, kdo budou její dluhy později splácet. Tato námitka je věcně správná, přehlíží však jeden důležitý rozměr celého případu. Nikdy není zbytečné, když zástupce významné státní instituce upozorní na to, že se děje něco nepatřičného, třeba že vláda podniká kroky, které jsou v rozporu s jednou z nejlepších českých tradic. I když se vláda Andreje Babiše podle dobré rady nezachová, vzniká tak přinejmenším nárok, se kterým se bude muset vypořádat její nástupkyně.
1: Tolik názor Petra Holuba ze Seznam zprávy. Debata o hodnotové anebo pragmatické zahraniční politice je nesmírně podnětná a vede k nejvýš nutné reakci na současný nebezpečný svět. Není samozřejmě řeč přímo o diskuzi české, ale o inspirativním uvažování a jednání například finského prezidenta Alexandra Stuba nebo kanadského premiéra Marka Carneyho. Více už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
7: Současnou situaci popsal nedávno Stab jako svět neřádu. V němž se nástroje moci stále často využívají jako nástroje války. Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Kanaďan Carney v projevu na ekonomickém fóru v Davosu, kde citoval také Václava Havla, řekl něco podobného. Už se nemůžeme spoléhat jen na sílu svých hodnot, ale také na hodnotu své síly. Konec citátu. Finský prezident, který byl i ministrem zahraničí a premiérem, vysvětlil svůj koncept aktuálně v knize Trojuhelník moci vyvažování nového světového řádu. Vychází z finských zkušeností za studené války a drží rovnováhu mezi naivním idealismem a cynickým realismem. Diplomacie musí být zásadová, ale nemoralizující, pragmatická, ale nikoli amorální. Stab píše o důstojné zahraniční politice a připomíná, že svět stále méně snáší moralizování a přesvědčivé je vést příkladem, nikoli kázání. Finsko má vynikající státní správu, společenský konsenzus v zásadních tématech, vloni vydalo na obranu takřka 3% HDP. S Finskem se samozřejmě počítá v Evropské unii a NATO, ale také v užších ekonomických a obranných uskupeních zemí, které postupují rychleji. Česko stojí v koutě nebo se nabízí jen jako černý pasažér, který nic neinvestuje do společných zájmů. Což je problém v klidných časech a v těchto krizových je to červená karta. Mark Carney pro Kanadu jako střední mocnost rovněž volí kombinaci zásad a pragmatičnosti. Zásadoví jsme v oddanosti základním hodnotám, jimiž jsou svrchovanost a územní celistvost, zákaz použití síly s výjimkou případů, kdy je to v souladu s chartou OSN a dodržování lidských práv. Pragmatičtí v uvědomění, že ne všichni partneři sdílejí naše hodnoty. Konec citátu. Carney nemluvil do větru. Kanada uzavřela na začátku roku, vystavena nevybíravému tlaku Donalda Trumpa na připojení k USA a americkým clům, dílčí dohodu s Čínou a začala pracovat na strategickém vylepšení vztahu v minulosti pošramocených. Trumpa to rozzuřilo, ale Kanadě se nerozklepala kolena. Česko jako nezajímavý člen Evropské unie a země v NATO uhýbající před dohodnutými závazky se ocitá v jiné kategorii, než je právě Finsko, ale i Polsko, Dánsko, Norsko nebo Nizozemí, což ohrožuje přímo jeho existenci, protože ve světě nyní vyjednávají velmoci nad hlavami menších států. Upozorňuje v knize prezident, jehož Finsko není malé, i díky stavovým dobrým vztahům s Donaldem Trumpem, které mají jinou kvalitu než podlézání na dálku v českém podání a je především spolehlivé a odhodlané. Carney vidí výhodu Kanady v tom, že si včas uvědomila, co se ve světě děje. Za to v Česku se zahraniční politika smrskla na hloupé války o to, kdo jakým letadlem kam poletí či nepoletí. Nerozumí ani hodnotám, ani pragmatismu v dnešním světě na hraně zlomu. A tak dopadne přesně podle starých Athéňanů. Silní si dělají, co mohou, a slabí strpí, co musí.
1: Repríza pondělního komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šoboty uzavřela sobotní Názory a argumenty. A ze studia Českého rozhlasu Plus se také za redakční kolegy a ostatně i autory loučí a krásný zbytek konečně usnad jarního víkendu přeje Ondřej Konrád.
8: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Annál, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
10: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
9: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská alma mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
10: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabelaise.
8: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Hasiči bojují s desítkami přírodních požárů. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Spojenci musí podle polského premiéra Tuska zabránit rozpadu Severoatlantické aliance. Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa. V zápase o třetí místo porazili Lotyšsko. Na silnici 11 mezi Těrlickem a Havířovem popojíždí dlouhá kolona. A zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty až 29 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Hasiči po celém Česku zasahují u desítek požárů v přírodě. Radiožurnálu to řekla mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko, kde je požár nejrozsáhlejší. Na hašení tam pracuje 45 jednotek a 3 vrtulníky. Platí tam nejvyšší čtvrtý stupeň požárního poplachu. Problémy jsou ale i v dalších regionech, říká Posekaná.
12: Máme ještě dalších zhruba 5 ve druhém stupni poplachu. Jsou to požáry na Vysočině, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji.
11: Požáru Krištofova údolí nedaleko Liberce už mají hasiči pod kontrolou. Splálo tam asi 25 hektarů porostu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nevidí důvod k odvolání své stranické kolegyně Zuzany Mrázové z postu ministryně pro místní rozvoj. Opoziční zástupci k tomu vyzvali na základě informací Seznam zpráv, podle kterých využívala Mrázová od roku 2009 do roku 2024 obecní byt za měsíční nájem 4,5 tisíce korun v Bílině, kde byla před získáním poslaneckého mandátu starostkou. Podle Mrázové jsou informace vytržené z kontextu. Předseda vlády Babiši označil za oběť.
13: Seznam zprávy si zase vybral nějakou oběť, kterou se snaží ničit po všech stránkách, ale já myslím, že vím, proč to tak je a vůbec to nemá na mě žádný vliv.
11: Server taky uvedl, že má Mrázová na svém pozemku stavby v rozporu s územním plánem. Opoziční zástupci upozorňují na to, že se zasahuje o změny stavebního zákona, které mají usnadnit legalizaci černých staveb. Podle ministryně ale návrh vznikal ještě před jejím vstupem do celostátní politiky. Největší hrozbou pro transatlantické společenství je podle polského premiéra postupný rozpad NATO. Donald Tusk to napsal na sociální síti X, a to v reakci na rozhodnutí Spojených států stáhnout z Německa asi 5000 svých vojáků.
14: Podle polského premiéra Donalda Tuska musí spojenci udělat vše proto, aby zvrátili katastrofální trend probíhajícího rozpadu aliance. Nedávno také v rozhovoru pro Financial Times řekl, že je důležitou otázkou, zda Spojené státy zůstanou věrné k závazkům obrany Evropy v případě napadení. Prezident Karol Navrocky za tuto výpověď premiéra opakovaně kritizoval.
15: Od toho jsou politici, aby respektovali aliance, kterých jsme součástí, a ne je znevažovali.
14: Řekl dnes během slavnostního povýšení generálů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
11: Uchazeči o studium na středních školách by v budoucnu měli psát jednotné přijímací testy předtím, než si podají přihlášky. Změnu v přijímacím řízení plánuje ministerstvo školství od roku 2029. Testy by se taky měly psát na základních školách místo středních, jak je to teď. Ministerstvo si od toho slibuje zpřehlednění celého procesu a taky menší stres pro děti, pokračuje ministr školství Robert Plaga za Hnutí ANO.
16: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, jako je změna obsahu vzdělávání, parametrizace a profesionalizace asistentu pedagoga, tedy rušení těch neefektivních prvků inkluze a její lepší nastavení, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš jaro 2029.
17: Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa na Slovensku bronzové medaile. V zápase o třetí místo porazili 4-1 Lotyšsko. Česká seniorská hokejová reprezentace poprvé v přípravě na mistrovství světa prohrála. Na domácí zastávce turnaje Euro Hockey Tour podlehla Švédsku 1-3. Fotbalisté Slávie hrají na hřišti Liberce úvodní utkání ve skupině o titul v Šancelize. Stav a čas řekne Lukáš Michalík.
18: Krátce před začátkem druhé půle slávisté vedou na stadionu Unisy 2-0. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.
17: Ostrava ve skupině o udržení remizovala s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil pražskou Duklu 2-1. V semifinále play-off o umístění Olomouc vyhrála na hřišti Bohemians 3-1 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. A házenkáři Karviné můžou dnes získat extraligový titul. Zavedení 2-0 na utkání hrají v Plzni. Stav a čas doplní Tomáš Petr.
19: 42. minuta utkání, Plzeň vede nad Karvinou 20-16. Ze západu Čech Tomáš Petr, Radiožurnál.
20: Chodec na D5 u Zdic, překážka na D8 za Ústím. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně stále velice opatrně u Zdic. V okolí 27. kilometru jste nám hlásili chodce u středových svodidel. Měl by pokračovat ale směrem na Prahu. Blíží se tak ke kilometru 26. Na místo spěchá policejní hlídka. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Drážďan zvolněte kousek před tunelem Libouchec. Na 82. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo. Je řád označené světelnou šipkou i obestavené kužely.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Víte, co jsou to nokedly? Malé nočky, bez kterých se neobejde většina tradičních maďarských jídel. My vám ale řekneme, kde hrajou hlavní roli. V bulharském městě Pernik najdete jediné hornické muzeum na Balkáně. Ručně foukané sklo z Hebronu, dřevěné výrobky z Betléma nebo arménská keramika z Jeruzaléma. To vše nabízí starobylý přístav Jaffa a my tam zamíříme v dnešním putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
21: Reportáže zahraničních zpravodajů.
22: Maďarská kuchyně to je několik ikonických jídel. Guláš, paprikáš nebo hovězí perkelt. A téměř vždy je doplňují takzvané nokedly. Drobné nočky podobné slovenským haluškám. Jak zjistila naše zpravodajka Bára Vránová, v Budapešti teď vznikl podnik, který z této obyčejné přílohy udělal hlavní chod.
0: Paní kuchařka v malé budapeštské restauraci Nokedly Factory teď sype přes kovové sítko do vroucí vody těsto. Respektive nesype, ale řekla bych, že pasíruje. No a z těchto kousků už za pár minut budou nokedly, což je pro Maďary naprosto běžná příloha, ale pro Gábora Kováče, který je majitelem tohoto bistra, je to základ celého jeho podnikání.
2: Nokedly jsou pro nás to, co je pro Araby kuskus, pro Číňany rýže anebo pro Italy gnocchi.
0: Nejčastěji se podávají k polévce, kuřecímu paprikáši, hovězímu perkeltu anebo guláši. A všechna tato jídla jsou samozřejmě základem jídelního lístku i Gáborovy restaurace. Kromě tradičních maďarských pokrmů ale nabízí i modernější varianty, třeba se sýrem, špenátem anebo rajčatovou omáčkou.
2: Chci to udržet jednoduché, nemít v nabídce moc jídel, abych se mohl soustředit na jejich kvalitu.
0: A právě nokedly Gáborovi tento jednoduchý koncept umožňují.
2: Není to žádná věda, ale chce to správný postup. Naučila mě to starší paní, která vaří celý život. Jsou to jen vejce a mouka a děláme je vždy čerstvé.
0: Nokedly přitom nejsou jen čistě maďarská specialita. Podobné noky se objevují napříč střední Evropou, v Německu nebo v Rakousku jako špecle, na Slovensku zase jako halušky. Základ je vždycky podobný, liší se ale konzistence i způsob podávání.
2: Denně uděláme přes 100 až 150 porcí a to jsme otevřeli teprve před rokem a půl.
0: Nechodí sem přitom jen turisté, tohle malé bistro si totiž oblíbili i samotní Maďaři.
2: Ne každý má čas si takové jídlo připravit doma. Nejde jen o nokedly, ale i o to, s čím je servírujete. Uvařit dobrý paprikáš nebo hovězí guláš trvá několik hodin. Maso musí změknout, nasát chutě. Jsou samozřejmě možnosti, jak to obejít, ale už to pak není ono.
0: Gábor našel způsob, jak bez zkratek nabídnout domácí jídlo i v rychlém tempu. Omáčky a maso se připravují den dopředu a nokedly se vaří vždy těsně před servírováním. Suroviny pak bere od místních dodavatelů.
2: Restaurací je v Maďarsku spousta. Já jsem chtěl nabídnout typické jídlo, které bude rychlé, ale zároveň 100% autentické a kvalitní. Vlastně je to takový maďarský fast food.
0: Začátky ale podle Gábora nebyly jednoduché. První měsíce trávil v kuchyni, zkoušel recepty a ladil postupy tak, aby jídlo chutnalo pokaždé stejně. Byla to podle něj spíš každodenní práce, než jistota, že se podnik uchytí.
2: Můj účetní mě po prvních měsících přesvědčoval, ať podnik nechám plavat. To stejné jsem slyšel i doma, ale já jsem věděl, že to bude fungovat.
0: Do bistra chodí i studenti z nedaleké univerzity a často se drží právě těch nejtradičnějších jídel.
2: Nokedly s paprikášem, gulášem, perkeltem, to je jejich domov. Vzpomínky na dětství. Spousta z nich je z malých regionů a naše jídlo je tam vrací.
0: A i tím se podle Gábora Kováče podařilo v jeho malém bistru posunout nokedly z nenápadné přílohy až do hlavní role. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
22: Bulharské město Pernik bývalo průmyslovým srdcem země. Bývala tam uhelná elektrárna, strojírenské podniky a hlubinný hnědouhelný důl. Většina jeho slávy ale vzala po pádu komunistického režimu za své. Připomíná jí jediné hornické muzeum na Balkáně. A s naším reportérem Pavlem Novákem se teď do důlních chodeb vydáme.
3: Zdravejte, dobré došli na vsičky.
23: Do Nitra Hory v podzemním hornickém muzeu v Perniku se noříme s průvodkyní Michálou Ivanovovou.
3: Namíráme se před první nejstarší odkrytý rudník v Bulgárii, narečen Starý Terubnici.
23: Černou nebo vlastně hnědouhelný důl v Perniku byl první v Bulharsku. Byl otevřený v roce 1891 a fungoval tady až do roku 1966 a po 20 letech se tyto šachty a štoly změnily v muzeum hornictví. Dnes je tu prohlídková trasa dlouhá 630 metrů, která na svém konci zahýbá, takže vlastně jdeme do nejnižšího bodu, kam se turisté dostanou, to je 50 metrů pod povrchem, ale tehdejší horníci se dostávali až do 400 metrové hloubky.
4: Podzemí bývalo vždy nebezpečno. Tma, vlhko, horko kolem 35 i 40 stupňů. Za 8-hodinovou směnu vypil horník 6 až 8 litrů vody. Neustále hrozily závaly. Výdřevy stěn a stropů štol občas varovně skřípaly a praskaly. Pro turisty je v dole vytvořená docela dokonalá iluze.
23: Zastávky, vlastně kaverny takové s jednotlivými exponáty jsou co 10-15 metrů. Pro návštěvníky pravděpodobně nejatraktivnější byla vyhlídka na zakládání výbušnin, protože potom si mohl každý otočit klíčem. Protože se tam horníci také narazili na nahromaděný důlní plyn, tak se používaly takové detektory, dá se říct živý detektor, prostě ptáček v kleci, který když ucítil plyn, který není vidět, který není cítit, tak začal velice divoce poskakovat v té kleci, narážet do těch šprdlinek a to byl pro horníky signál, že musí co nejrychleji opustit to místo a ptáčka vzít samozřejmě sebou.
4: Protože ještě neexistoval telefon, byla v dole zvonková signalizace mezi dnem šachty a povrchem, kam se nejdřív ručně a později koňmo dopravovali vozíky s uhlím. Jedno zazvonění znamenalo zastav. Dva byl signál pro spust vozíky dolů. Tři plňte vozíky. Čtyři zazvonění byla výstraha, že na trati jsou lidé a nemají se dolů žádné vozíky spouštět. Když se zvonilo mnohokrát za sebou, znamenalo to pozor, jde Steiger, prostě šéf, a všichni honem do práce. Vysvětlila průvodkyně Michála Ivanovová.
5: Máme zvlášť v létě mnoho návštěvníků z různých koutů Bulharska i z ciziny. Jsou často unesení příběhem našeho dolu a dětem se nejvíc líbí efekty, které expozici doprovázejí. Třeba když se po fingované detonaci objeví v chodbě i kouř.
23: Po přibližně 50 minutách strávených prohlídkou v podzemí jsme zase venku na sluníčku. Prošli jsme trasou dlouhou 630 metrů, která vedla od počátku dobývání uhlí v Bulharsku až do moderní doby.
6: A ještě trochu víc do hloubin dolu, tedy do části otevřené pro veřejnost, se ponořím s autorem předchozí reportáže, kolegou z naší zahraniční redakce, Pavlem Novákem. Vítej, Pavle.
7: Hezký den.
6: Jak jsi říkal v reportáži, jsou v té štole expozice v jednotlivých postranních chodbách. Do reportáže se ale předpokládám vešly jen některé, tak co je tedy ještě k vidění?
7: Tak třeba tam bylo hodně zajímavé, jak se to uhlí dostávalo ven z toho dolu. Byl tam vidět vývoj těch přepravních vozíků, že nejdřív to byly vlastně jenom dřevěné takové bedny na kolečkách, které museli strkat lidé. Potom už se tam objevily koleje, byly ty vozíky kovové, byly tam dokonce takové zařízení na vyklápění těch vozíků a už byly tažené koňmi. Potom už tam byly vláčky od firmy Siemens, které tahaly ty vozíky. Pak se tam objevily pásové dopravníky, které to uhlí těmi chodbami přepravovaly. Bylo tam zajímavé vidět, jak se vyvíjelo osvětlení. To úplně první bylo velice málo osvětlující vůbec tu pracovní plochu. A tam byla téměř tma, potom tam měly karbitky, přišla elektrická světla. Velice zajímavé tam bylo, zvlášť pro děti, byla taková detonační místnost, kde se ukazovalo, jak se odpalovala ta stěna té štoly. A to se tam dokonce docela realisticky předvádělo.
6: A není to nebezpečné ukazovat návštěvníkům v dole výbuch, i když je teda nahraný?
7: Samozřejmě to všechno bylo jenom nahrané. Ukazovali tam, jak se navrtává ta slož, jak se tam zasazují ty dynamitové nálože a potom tedy tam bylo vidět, jak tam je vlastně to odpalovací zařízení a někdo to měl odpálit. Takže samozřejmě děti měly přednost. Nikdo z těch dětí tam nechtěl jít, tak jsem si říkal, já jsem cizinec, zkusím to. Šel jsem tam, otočil jsem tím klíčkem a nic. A i po několika otočeních se žádná rána neozvala, až tedy potom snad jedno z těch dětí se odhodlo, takže opravdu otočilo, najednou byla tma, ozval se rachot a když se rozsvítilo, tak tam dokonce měli i kouř. Takže bylo to dost dobře udělané, vůbec je to celé dost interaktivní, je tam hodně zvuků, hodně se tam hraje se světly, dokonce tam byl takový detektor toho oxidu uhelnatého nebo metanu, který tam se může objevit, byl tam ptáček v kleci, tedy atrapa, ale byl tam ten zvuk, kdy on jakmile se začne vlastně otravovat tím plynem, tak jak má menší oběh krevní, tak začne tam být neklidný, jančí tam a bylo to krásně slyšet, takže to bylo to spolehlivé varování, že se něco děje a že musí opustit to místo.
22: Ty jsi zmiňoval ptáčka, ale samozřejmě i ty koně. Jak dlouho oni tam vlastně byli po tou zemí?
7: Říkali nám, že tam, když se zavedli, tak vlastně nevyšli na denní světlo po celé 3 roky, že tam tahali ty vozíky, ale byli tak chytří. Ti koně, že věděli, že mohou utáhnout v pohodě nějaké asi 4 vozíky. Mm-hmm. A jakmile se někdo pokusil tam připojit ještě 5. vozík, že zkrátka ten jeden mi tady zbývá a já ho chci vytáhnout ven, tak ten kůň zkrátka začal dupat nohama a nechtěl to táhnout. Věděl, že to je na něj moc, že za tu směnu může odtahat x těch 4 vozíkových souprav. Takže sice byli ve tmě, tam žrali, tam je hřebelcovali, tam všechno dělali, ale byli tak chytří, tak vycvičení, že pokud chtěli být přetěžováni, tak to nedali.
22: My jsme říkali, že to je jediné hornické muzeum na Balkáně. Bylo v dole něco, co se nějak výrazně lišilo třeba od důlních muzeí jinde v Evropě?
7: No, co jsem viděl, bylo to dost podobné, třeba to heslo je vlastně dost podobné těm našim, zdař Bůh, tak tam měli Bůh na pomoc, což je něco podobného. Mm-hmm. Bylo zvláštní, že nám tam ukazovali kapli i v těch polských, co jsem viděl, nebo v těch českých, tak tam je také vždycky místo, kde se mohli modlit ti horníci, ale bylo zvláštní, že tam nebyla tedy svatá Barbora, což je u nás patronka horníků, ale byl tam svatý Ivan nebo Jan Rilský, což je tedy bulharský svatý a ten je tam patronem všech těch, co pracují pod zemí. Tak to je něco jiného, že zkrátka tam chrání Ivan Rilský horníky, u nás je to svatá Barbora.
22: Do jediného hornického muzea na Balkáně nás vzal kolega z naší zahraniční redakce Pavel Novák. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
7: Naslyšenou.
21: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Starobylý přístav na pobřeží Středozemního moře, Bleší trh, kde seženete vše od falafelu po mandolíny a výhled na panorama Tel Avivu. To je starověký přístav Jaffa v Izraeli. Dodnes si uchovává svůj arabský spirit, i když Palestinců v něm už moc nežije. A ti, kteří tam zůstali, se snaží historii místa uchovat. Víc o tom zjišťoval náš reportér Marcel Faltis.
1: Jsem v Jaffě, historicky palestinském městě na území dnešního Izraele. Kolem mě jsou kamenné domy, palmy, úzké uličky a je tu takový klid, že si člověk ani nepřipadá, že je ve velkoměstě. I přesto, že už je dnes Jaffa nedílnou součástí Tel Avivu. Palestinského ducha tu pomáhá udržovat i obchůdek, který tu provozuje palestinec Jack.
8: Je to jediný takový obchod v telavivské aglomeraci, kam Jaffa patří. Chtěli jsme tu vytvořit palestinský prostor, kde dáme prostor palestinským umělcům, protože je historicky palestinská. Všechny naše produkty jsou z Palestiny nebo od Palestinců, roztroušených různě po světě. Máme tu ručně foukané sklo, keramiku nebo šperky.
1: Říká Jack a ukazuje mi ručně vyřezávané kuchyňské náčiní z olivového dřeva z Betléma.
8: Máme taky ručně foukané sklo z Hebronu, města, které je známé pro svou sklářskou tradici. Vyrábí se tam nejstarší metodou foukání skla na světě, a to už od dob Fénicie.
1: Vysvětluje Jack a vytahuje z poliček vázy, svícny nebo mísy. Mají nejčastěji modrou nebo zelenou barvu a jsou různě žíhané.
8: Prodáváme keramiku z Jaffy, svíčky z Jeruzaléma nebo arménskou keramiku z Jeruzaléma. Je to takový mix. A to je pro mě důležité, protože jsme jediný takový obchod v Tel Avivu. Je to takový odraz toho, co tu chybí. Je to staré město, které vybudovali Palestinci, ale nic už tu nepřipomíná Palestinu.
1: Provozovat palestinský obchod v Izraeli ale není podle Jacka vždy úplně jednoduché. Někdy se někomu nelíbí, že tu takový obchod je.
8: Byly tu nějaké stížnosti, ale ani ne tak od úřadů, ale od veřejnosti. Někdo se ptá, jak můžete říct, že jste Palestinec, jste v Izraeli, tak říkám, že naše identita a kultura je palestinská. A to některým lidem vadí. Taky tu nemáme nápisy v hebrejštině, i když v Izraeli jsou například názvy některých obchodů v angličtině a dalších jazycích. Třeba v ruštině. Myslím, že někteří lidé mají pocit, že je náš obchod ohrožuje.
1: Jack je jako Palestinec nebo izraelský Arab v Izraeli v menšině. A v menšině je i se svým pohledem na válku Spojených států a Izraele.
8: Mám pocit, že když neexistuje žádná odpovědnost za jakoukoliv nespravedlnost a žádný respekt k právnímu státu, což v dnešní době vidíme, tak tyto hodnoty pomalu umírají. Právní stát, mezinárodní řád a všechny ty věci, o kterých se po druhé světové válce mluvilo po generace.
1: Říká Jack, který dokázal vytvořit místo, kam chodí jak Palestinci, tak Izraelci. A kde člověk zapomene, že je uprostřed bouřlivého Blízkého východu. Z Tel Avivu Marcel Faltis, Český rozhlas.
22: Festival klasické hudby Janáček Brno před pár týdny vyrazil poprvé do zahraničí. Oceňovaný Zemplínského kvartet vystoupil na sérii koncertů v Bruselu a v Paříži. A jak poznamenává náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha, umělci zahráli díla slavného českého skladatele a pozvali diváky na podzimní, už 10. ročník festivalu.
9: Festival Janáček Brno byl v Paříži jako doma. Zemlinského kvarteto totiž vystoupilo v sále Českého centra, který je pojmenovaný po slavném českém skladateli.
10: Do Francie jezdíme moc rádi, samozřejmě díky tomu, že jsme tady vyhráli soutěž, tak jsme tady odehráli spoustu koncertů na mnoha festivalech v celé Francii. A navíc pro mě to má i osobní význam, že moje babička bydlela v Paříži. Ona je Španělka, ale bydlela dlouhé roky v Paříži a potom tady v Praze. Takže pro mě to je i takové osobní, ona mě naučila francouzsky.
9: František Souček hraje v Zemlinského kvartetu první housle. S kolegy vyhrál v roce 2010 prestižní mezinárodní soutěž v Bordeaux, která souboru otevřela dveře na další akce ve Francii.
10: Přeci jenom Smetana, Dvořák, Janáček a Martinů je taková česká čtyřka, která je nejznámější ve světě. Je pravda, že Janáček pro, řekněme, takové to širší publikum, o kterém jsem mluvil, může být někdy méně přístupný. Tam by asi vedl Dvořák, hned po něm Smetana a pak teprve Janáček, ale zrovna ve Francii, když už se o tom bavíme, je ten Janáček nesmírně populární a velmi často je tady vyžadován na koncertech.
12: Petr Holman hrál na violu a hrál se zablokovanými zády. Je to tak?
13: Ano, je to tak. Jestli tohle je hlavní zpráva dnešního koncertu, tak to je skvělé. Ano, je to tak.
12: Ale svědčí to o obětavosti a nasazení.
13: Jo, tak samozřejmě jako je potřeba hrát. A vždycky říkám svým studentům, to je jako velká pravda tohoto povolání a obtížnost zároveň, že lidé přijdou na váš koncert a těší se na to, jak jim zahrajete a v úzovkách je vlastně vůbec nezajímá, jestli vám je špatně, jestli máte teplotu, jestli vám je blbě a těší se na to, jako, že budou mít zážitek.
24: Jsou to naše první koncerty v zahraničí, je to naše zahraniční premiéra. Festival se rozrostl do značných rozměrů, takže my se koncentrujeme primárně na tu produkci v Brně, kde vlastně gro festivalu se odehrává na podzim letošního roku. Ale jako preview, jako taková ochutnávka, proběhly právě tyto zahraniční koncerty, dva v Bruselu a jeden v Paříži ve spolupráci se Zemlinský kvartet, které mohou diváci navštívit také na našem festivalu na podzim.
9: Pavel Lojda je tajemník festivalu Janáček Brno, který odstartuje 13. října a potrvá do 17. listopadu. Předtím organizátoři ještě chtějí nalákat i diváky ze zahraničí, kteří každoročně tvoří významnou část publika.
24: Předpokládáme, že to divácké zastoupení je někde kolem 50%, s tím, že opravdu víme o tom, že máme návštěvníky z Kanady, z Austrálie, z Japonska a z dalších zemí světa.
9: Festival Janáček Brno je stále vyhledávanější a výrazně proto navýšil svou kapacitu, potvrzuje produkční festivalu Šimon Koleček.
25: Když se podíváte právě například na náš teďka tedy jubilejní ročník, 10. výročí, tak čistě jako co se týče třeba kapacity, tak jenom oproti vlastně loňskému ročníku se téměř zdvojnásobila.
9: Festival Janáček Brno získal v letech 2018 a 2024 cenu International Opera Awards, tedy takového operního Oscara, a zařadil se do vybrané společnosti zkušenosti pouze tří festivalů na světě s podobným oceněním. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
22: Rozlehlé pláže s jemným bílým pískem, šumění Tyrkysového moře a zpěv tropických ptáků v korunách palem. Do thajského města Huan Hin lidé obvykle přijíždějí relaxovat a užívat si typického tropického ráje. V dubnu tam ale dorazilo kromě běžných turistů i několik set šachistů a šachistek z celého světa. A místo relaxu si celý týden dobrovolně namáhali mozkové závity na mezinárodním šachovém turnaji. Naše zpravodajka Zdeňka Trachtová se mezi ně vydala.
11: Pod palmou u bazénu sedí s ranní kávou a šachovnicí dva Australané, Mark a Hossein.
14: Připravujeme se na dnešní hru. Na internetu jsme si vyhledali naše soupeře. Teď analyzujeme jejich minulé hry a chystáme se na ně.
11: Každý hráč denně absolvuje jednu hru s přiděleným soupeřem. Taková partie často trvá i mnoho hodin. Chystá se i 12-letá Adia z indického Bengaluru.
15: O turnaji jsem se dozvěděla od kamaráda, který tu taky hraje, a říkal, že je to dobrá soutěž. Tak se rodiče rozhodli, že sem vyrazíme. Je tu moc hezky. S mamkou chodíme na procházky, hrajeme stolní tenis.
11: Ve svých 12 má Adia šachový rating 1800, což je velmi slušná úroveň.
15: Chodím do školy, ale kdykoliv mám prázdniny, tak cestuju na turnaje. Šachy miluju. Baví mě, jak do toho musíš vložit totální soustředění a všechny svoje mentální síly.
11: Good luck today. A jde se na hru. Dvě kategorie hráčů se utkávají ve dvou velkých konferenčních sálech. Na stolečcích jsou připravené rozestavěné šachovnice, šachové hodiny a národní vlaječky všech hráčů.
16: Letos máme 360 hráčů. Máme tu i 18 velmistrů, například Nigel Short, který kdysi hrál na světovém šampionátu proti Gary Kasparovovi.
11: Říká mi hlavní organizátor Kai Torila. Finn, který už v Thajsku žije 35 let a na přelomu tisíciletí založil bangkokský šachový klub.
16: Turnaj se koná vždy jeden rok v Bangkoku a další rok někde mimo Bangkok. Už jsme byli v Pattaji, tady v Hua Hin, na Phuketu nebo v Chiang Mai. 80% účastníků nejsou místní, ale lidé z celého světa.
11: A vedle mě už stojí jediný český účastník tohoto turnaje, Jiří Skřenek. Jak vás napadlo vyrazit do Thajska na šachový turnaj?
17: Já do Thajska už jezdím dlouhodobě, protože je tady vynikající kuchyně, příjemní lidé, usměvaví, takže tady cítím velice dobře.
11: Máte čas si to tady užít i třeba na pláži nebo u baru s piña coladou?
17: Občas teda po zápasu si zajedeme ještě do moře, trošku se osvěžit, ale jinak toho času moc není, protože po těch partích je člověk většinou hodně unavený a je rád, že je v klidu.
11: Zaujalo mě, že kromě velmi zkušených hráčů a hráček se turnaje ve stejné kategorii účastní také mnoho dětí. Nejmladším je i kolem 7 let a některé s přehledem porážejí zkušené mistry. Třeba Jessan z Indonésie.
18: Je mi 10, ale za pár dní mi bude už 11. Hrát jsem začal, když mi bylo 5. Přijet sem byl můj nápad i nápad táty. Chci se učit od silnějších soupeřů a třeba i něco vyhrát.
11: Doufá Jessan a míří do sálu. Dnes mu organizátoři přidělili jako soupeře právě Čecha Jiřího Skřenka. Z Hua Hin Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
22: A šachová partie uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči po celém Česku zasahují u desítek požárů v přírodě, většina z nich je na polích anebo loukách. Radiožurnálu to řekla mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko, kde je požár nejrozsáhlejší. S hašením tam pomáhají 3 vrtulníky, platí tam nejvyšší 4. stupeň požárního poplachu. Oblast je oblíbená mezi turisty, jak říká ředitel parku Petr Kříž.

0: Situaci podle kříže komplikuje sucho a vítr. Požár v česko-německém pohraničí propukl ve stejném místě jako před 4 lety. Hasiči po 17. hodině dostali pod kontrolu požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Informovali o tom na sociální síti X. Od odpoledních hodin na místě zasahovalo 15 jednotek. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Hořelo asi 25 hektarů porostu. I přes pokračující příměří bombarduje Izrael jih Libanonu. Pro iránské libanonské milice Hizballáh zároveň dál útočí proti izraelským vojákům. Mezi Libanonem a Izraelem platí příměří od 16. dubna. Hizballáh ale jeho součástí není. Jen za pátek v Libanonu kvůli útokům zahynulo nejméně 13 lidí. Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Štukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu, na levém předloktí pak nápis Bianka. Pokud jste hledaného viděli, nepřibližujte se k němu a zavolejte linku 158. Fotbalisté Slávie hrají v nadstavbě Šance ligy v Liberci. Stav a čas zná Lukáš Michalík.
1: 67. minuta, Liberec Slávia 1-2. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Ve skupině o

0: 1-2. Ze západu Čech Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Překážky na D52 u Rajhradu i na D1 za Vyškovem. Na dálnici D52 ve směru z Brna do Mikulova zbystřete těsně za sjezdem na Rajhrad. Na 10,5 kilometru hlásíte překážku.
2: Leží větší kousek pravděpodobně černého plastu. Připomíná to přední nárazník vozidla, tak buďte opatrní.
1: Na D1 směrem z Kroměříže do Brna spozorněte za Vyškovem. Voláte nám z kilometru 221.
3: Část komunikace bez svodidel a hned vedle silnice se pasuje stádo srn, jakože opravdu 3 metry od silnice. Kdyby se lekli, tak jsou minimálně v dálnici a nechci vidět, co by se stalo.
1: Na silnici 60 z Javorníku do Jeseníku opatrněji při průjezdu Žulovou. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem a projíždí se Kyvadlově, v obou směrech se zpomaluje. Na silnici 11 mezi Těrlickem a Havířovem trvají potíže v Bludovicích na kruhovém objezdu u prodejny Coop. Odklízejí tam následky po střetu dvou osobních aut, v obou směrech se sunou fronty. A v Praze v tunelu Blanka ve směru z Břevnova do Troji čekejte kolonu od sjezdu na Letnou. Po pojíždí k porouchanému osobnímu autu stále blokuje pravý pruh před výjezdem na Trojský most. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Co spojuje porcelánovou holínku Maxima Velčovského, neolitickou urnu a obyčejnou zavařovačku? Všechno to mohou být vázy. Nová výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze jich představuje přes 300 a je na co koukat. Víc přidáme za chvíli. Anime filmy plní kinosály, a to v době, kdy se jinde mluví o jejich úpadku. Zatímco běžné projekce hledají diváky, japonští hrdinové si je stále drží. Čím to je? A proč se do kin vracejí i starší kultovní tituly, i o tom budeme mluvit. A také budeme mluvit o knižních novinkách, audioknize Vítězný oblouk nebo románu Marka Šindelky Systémy něhy. A přidáme rozhovor také se spisovatelkou Alenou Machoninovou. To je naše nabídka. Dobrý poslech přeje Michaela Vetešková.
4: Kultura Plus.
5: Zatímco některé filmy musí o své diváky bojovat, tak anime snímky mají své fanoušky jisté. Japonská animace láká do českých kin čím dál více mladých i starších diváků a distributoři v tom cítí svou příležitost, jak asijské klasiky dostat na filmová plátna. Vedle novinek se tak na plátna vracejí i kultovní tituly z 80. let. Téma pro Martina Hrnčíře.
6: Neo Tokyo is about to explode.
7: Na plátno se vrátila nedávno na festivalu Anifilme futuristická verze Tokia ve snímku Akira. V kinech pak zabodoval u 10 000 diváků Oscarem oceněný snímek Chlapec a volavka.
8: Machito, já teď budu tvoje nová maminka.
7: A do kin teď distributoři lákají i na znepokojivé andělské vejce z roku 1985, které už v době svého vzniku uhranilo řadu diváků svou obrazotvorností. Na anime teď sází také Štefan Cima z nové distribuční odnože společnosti Bionaut.
9: To publikum tady vždycky bylo, ale vlastně nemělo kde se na to koukat. A dřív, před těmi 10 lety, tak ty lidi měli možnost sledovat ty věci pouze nelegálně, ale to publikum tam pořád bylo. Ty lidi prostě byli vychovaný sériemi jako Pokémon, Naruto, který potom už bylo možný jakoby sledovat vlastně legálně, ale většinu toho obsahu, po kterým vlastně prahnou ty diváci, tak tu možnost neměli. A teprve v nedávné době se ta poptávka naplňuje.
7: Typickým příkladem anime je tvorba studia Ghibli, za kterým stojí režisér Hayao Miyazaki. Ten vkládá do svých snímků jak roztomilé fantastní postavy, tak třeba ekologická nebo existenciální témata.
9: Tohle studio je postavený okolo kultu tvůrce Hayao Miyazakiho. Tam vlastně se můžeme úplně bez okolků bavit o jakoby autorským japonským filmu. Jo. Dlouhou dobu byl diváctvem vnímán spíš jako autorský japonský film, jo. Že vlastně ty věci mají svoje témata, které jsou pro to Ghibli studio fakt jako specifický, od nějaký jako aviatiky přes třeba tu brutalitu, která tam jakoby dokresluje kontrast vůči té přírodě.
7: Vedle toho ale stojí i výrazně přístupnější tituly orientované na akci, jako je třeba série Zabiják démonů, která vyšla původně v knižní podobě jako manga.
9: Tím, jak se tlačí anime přes firmy Crunchyroll se Sony Pictures a Sony jakoby distribution, která to distribuje

0: vlastně studiovým systémem, tak tyhle snímky samozřejmě dostávají zajímavý marketingový support, takže bude to určitě v 10 000 jako divácích. Některé filmy budou mít nižší desítky tisíc, některé budou mít jenom tisícovku.
1: Vedle žánrových filmů v tomto případě roste i celý ekosystém, od seriálu až po digitální komiksy, takzvané webtoony. Ty často slouží jako předloha pro další adaptace.
0: V Japonsku a v Koreji je trend takzvaný webtoony, což je vlastně jakoby online sledování komiksů, který oni se snaží zpřístupnit, že to třeba doplňují hudbou a tak dále. A je to žánr sám o sobě.
1: Anime filmy minulý rok utržily poprvé v historii přes 1 miliardu dolarů. Největší podíl na to měl už zmíněný Demon Slayer. Filmová verze vydělala za čtvrt roku přes 740 milionů dolarů a jde o nejvýdělečnější snímek v historii anime. Japonské animované seriály sleduje podle loňského reportu streamovací platformy Netflix zhruba 4% diváků a jde tak o desítky milionů zhlédnutí na jednu sérii.
2: Mají krk, hrdlo, ucho a nohu. Teď možná překvapivě nemluvím o lidech, ale o vázách. Ty patří k nejstarším předmětům lidské kultury a najdeme je všude kolem sebe v mnoha podobách. Jaké všechny to mohou být, ukazuje nová výstava Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Prošla si ji i kolegyně Tereza Cedidlová a tady je její reportáž.
3: Vidíme vázu amforovitého tvaru ve stylu ještě renesance, ale už datovaná někdy v druhé polovině 17. století, majoliková, pestře malovaná nádoba.
4: Ukazuje kurátorka výstavy Jana Černovská.
3: Ta váza má nesmírně zajímavá ucha v podobě stočených hadů.
4: My jsme teďka viděli jeden z těch objektů, jednu z těch váz, která má, řekla bych, velkou historickou hodnotu, ale pak tady máme vystavenou dva sály dál zavařovačku. Je to tak?
3: Ano, je to tak.
4: My jsme teď přišli do dalšího sálu k jedné z vitrín.
3: Zavařovačka tady je z jednoho prostého důvodu. Přijdete domů, přinesete si květinu a nevíte rychle, do čeho jí máte dát. Vázy máte někde ve skříni nebo prostě nemůžete najít. Zavařovačka se vyskytuje téměř v každé domácnosti a já ze vlastní zkušenosti vím, že to je taková první záchrana, kam tu kytku strčit. A i zavařovačka, když se do ní ta květina hezky nainstaluje, tak může fungovat jako velmi noblesní. Váza.
4: Ale ty vázy tady vlastně nejsou ukázané jenom jako předměty na květiny.
3: Je tady spousta dekorativních váz, protože váza skutečně nemusí sloužit jako nádoba na květiny. Některé vázy v průběhu dějin se naopak vyráběly pouze jenom jako dekorativní předměty, které zdobily interiéry, většinou šlechtické interiéry. A i dnes vlastně váza se mnohdy stává spíše designovým objektem, který primárně nepoužíváme k tomu, abychom do něj ty květiny dávali.
4: I tady kolem té zavařovačky v té vitríně, což je taková vitrína, řekněme, současnosti, dalo by se říct, vidíme další objekty, které jsou od současných designérů a návrhářů.
3: Tahle ta vitrína je věnována vlastně autorské tvorbě dnes už etablovaných designérů. Máme tady holinky Maxima Velčovského ze studia Kubus, ty jsou hodně známé. Pak tu máme dvě plechovky od Daniela Pirsče.
4: Říká kurátorka výstavy Jana Černovská. Ta expozice představuje fenomén váz od těch prehistorických dob až po současnost, ukazuje, jak se to vnímání té vázy proměňovalo.
3: Přišlo nám fajn, že vlastně obyčejnou věc, naprosto běžný předmět, který má každá domácnost v jakékoliv podobě, bychom představili trošičku jinak než jenom jako přehled váz. Protože ten předmět sám o sobě je zajímavý, byť je vlastně úplně banální. Váza, dáte do ní květinu, nepřemýšlíte nad tím, ale vlastně když se tím zabýváte do hloubky, tak zjistíte, že těch souvislostí zajímavých je tam tolik, že vlastně ten předmět si zaslouží samostatnou výstavu.
5: Pro mě bylo velice překvapivé, jak se nám najednou objeví váza třeba na obálce sbírky Jaroslava Seiferta.
4: Říká spolukurátor výstavy a ředitel Umělecko-průmyslového muzea Radim Vondráček.
5: My jsme tuto obálku Karla Taigeho a Otakara Mrkvičky jsme vystavovali mnohokrát. To je z raného období skupiny Devět sil.
4: Je to tady v takové malé skleněné vitríně na jedné ze zdí.
5: Ano. A my jsme si teď prve nyní všimli, jak klíčovou roli tam hraje ta váza s květinami právě na pozadí těch letadel a nějakého zaoceánského parníku.
4: Takže tady nejsou jenom trojrozměrné vázy jako objekty, vyrobené třeba ze skla, keramiky, kovu, ale je tady třeba i zajímavá malba Bohumila Kubišty.
3: Najdeme tady fotografie Františka Drtikola a Josefa Sudka, najdeme tady grafické listy Giovanni Battisti Piranesio, teď třeba vidíme mozaiky Jana Zrzavého.
4: Doplňuje kurátorka výstavy Jana Černovská. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 6. září.
2: A v Kultuře Plus přidáme další tip na výstavu, tentokrát v Ostravě. Ostravská galerie současného umění Plato slaví 10 let své existence. Součástí pomyslných oslav je nová mezinárodní výstava s názvem Půda a přátelé. Více než 20 českých i zahraničních tvůrců nabízí návštěvníkům svůj pohled na půdu jako na kulturní fenomén, zdroj i partnera.
6: Tady jsme vlastně začlenili díla, která právě jsou trochu spojená i s tou temnější stránkou půdy. Je tady několik prací, které jsou vlastně spojeny s ekocídou nebo s atomovými programy, které byly spojeny s půdou.
7: Zastavení s kurátorkou Edity Řápkovou v jednom z výstavních sálů.
6: Tady na závěr Evelina Bengiel, tady má vlastně noru, která je nabídnuta jako místo setkání, nebo Krištof Maniak, krásnou kresbu velkou, kde představuje svůj jakoby park takových jako nor.
7: Krištof Zvolánek vystavuje video esej věnovanou nedobrovolně mizející ostravské osadě Bedřiška.
8: To video má 22 minut a mlčí se v něm a znázorňuje jeden den v těch demolic, kdy tam bylo bahno a bagry, a snaží se vlastně divákovi spíš přenést na to konkrétní místo v čase v průběhu demolic té osady a vlastně prožít, jaký to je ztrácet ten svůj milovaný domov.
7: Na výstavě jsou vidět instalace, kresby i živé rostliny. V jednom ze sálů si mohou návštěvníci díky nahrávkám ze speciálních mikrofonů poslechnout, co se děje pod povrchem země.
6: Naším záměrem bylo ve výstavě Půda a přátelé představit nejen půdu a její přátelé, ale také vlastně půdu a přátelství. To je pro nás důležité vlastně obrátit tu pozornost k něčemu, co bereme, že funguje vlastně úplně automaticky, ale uvědomit si to, že vlastně to není jenom nějaký zdroj, který vlastně nám poskytuje jídlo, nerosty a podobně, ale že to je i místo, kde je opravdu plno života. A ten život, že je vlastně stejně zajímavý a mělo by mu být dána vlastně prostor a svoboda, tak jako vlastně jiným formám života.
7: Nabízí další rovinu pohledu kurátorka Edity Řápková. Mezinárodní výstavu Galerie Plato pořádá ve spolupráci s Varšavským centrem současného umění Zámek u Jazdovsky.
6: Opravdu nás zavede do různých zemí, které jsou vlastně okolo České republiky, ale i vzdálených, jako například do Brazílie a podobně.
7: Plato během 10 let vystřídalo celkem 5 míst, od pronajatých prostor přes někdejší hobbymarket až po dnešní sídlo v bývalých ostravských jatkách, a dokázalo se zapsat nejen na evropskou kulturní mapu.
9: Kromě toho, že opravdu jakoby napřímo spolupracujeme s umělci jako z celé Evropy, ale i ze zámoří, tak máme vybudovanou síť vlastně vztahů institucionálních už tuhle chvíli. Důkazem je vlastně jako ta přímá spolupráce jako s velkou jako centrální jako polskou institucí pro současné umění. Ale naše projekty už od začátku byly čas od času přebírány zahraničními institucemi.
7: Říká ředitel Plata Marek Pokorný. Galerie se snaží o co největší otevřenost a postupné rozšiřování publika. Do budoucna chystá více komentovaných prohlídek.
9: To, co je důležité pro nás, je, že nám jako velmi výrazně vlastně postupně rostou účastníci těch vzdělávacích programů, kde si budujeme to publikum do budoucna. Ty zkušenosti za těch 10 nebo víc než 10 let jsou velmi, velmi dobré a spoustu lidí právě z Ostravy odchází vybaveno nějakou otevřeností primární vůči světu umění, ať už prostě jdou studovat jako do Brna, do Prahy nebo se vrací.
7: V rámci oslav připravuje galerie konferenci Půda a prach, zahradní soustředění s přespáním nebo komentované prohlídky míst, kde galerie působila. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Česká překladatelka Anna Karaninová dokončí ve Francii překlady posledních knih Louise Ferdinanda Céline i francouzských románů Milana Kundery. Její pracovní pobyt na pobřeží Atlantského oceánu, který potrvá od tohoto týdne do konce června, je součástí programu Villa Bohéma. Ten v roce 2024 zahájila knihovna Milana Kundery. Anna Karaninová je držitelkou českých i francouzských literárních ocenění, třeba za překlad Célineovy knihy Klaus Bend. Získala cenu Magnesia Litera. Ministerstvo kultury rozhodlo o pokračování programu Česká knihovna. Resort vedený Otto Klempířem ze strany motoristé Sobě to oznámil na svých sociálních sítích. Ministerstvo původně financování zastavilo s tím, že projekt, který umožňuje dostat dražší tituly i do menších knihoven, je zastaralý. Nově dá ale resort na podporu programu Moravské zemské knihovny 3 miliony korun, říká šéf této instituce Tomáš Kubíček.
10: Česká knihovna má za sebou, jestli dobře počítám, 27 let a myslím si, že v průběhu té doby se ukázalo, že to je projekt, který je výhodný a zvláště ty knihovny, které často mají hluboko do kapsy, protože primárně se do toho zapojí knihovny v menších obcích. Ale myslím si, že to je i velmi solidní projekt pro to, aby se do knihoven a tedy vlastně k veřejnosti dostala literatura, která má vysokou úroveň jak z hlediska třeba odborného.
2: Co se stane, když si domů přinesete psa z ulice, máte pocit, že jste ho zachránili, ale co si o tom myslí on? Nová próza spisovatelky Aleny Machoninové Co myslíš, co vidí vypráví o soužití, které často krachuje pro nedostatek empatie, pro neschopnost přijmout, že druhý vnímá skutečnost jinak. Laureátka Magnesia Litery za knihu roku Hela se v novém díle pohybuje na hranici mezi biografií, fikcí a osobním svědectvím. Jak se titul liší od úspěšného debutu v přístupu k dokumentárnímu materiálu? Kolegyně Denisa Novotná se na to ptala přímo Aleny Machoninové.
11: Tady v té knize žádný moc dokumentární materiál není, je to kniha, která se liší hodně, hlavně tematicky, ale zároveň je téměř totožná, pokud jde o přístup k samotnému psaní, který v sobě vždycky bude spojovat také četbu a nějaký způsob jakoby komentování toho přečteného textu. Příběh, který já v této knize vyprávím, příběh mladého páru, který se rozhodne, že si vezme psa. Zároveň přitom opominu právě velmi důležitou věc a to, že ten pes vlastně tu situaci vůbec nemusí vnímat jako záchranu. Oni samozřejmě si myslí, že psa zachraňují, žijí v zemi, kde běžně psi žijí na ulici a mají pocit, že tím vlastně dělají nějaké dobro, protože i v té zemi ti psi postupně jsou z té ulice nějakým způsobem vyhánění, buď je úřady zapíjí přímo nebo posílá do útulku. Takže vzít si psa samozřejmě v jejich očích je záchrana. Pro toho psa to úplně taková záchrana být nemusí. A celý tento příběh já vyprávím v konfrontaci vlastně s jinými texty, s jinými literárními texty o psech, ale nejenom s literárními texty, ale i třeba s performacemi.
12: V knize zmiňujete 50 metrů čtverečních ovládaných psem Urkem. Sledujete tím nějakou metaforu?
11: Ten pes vlastně, protože je to pes z ulice a protože jeho majitelé, jako jsem říkala, nebrali v potaz, že on si vlastně nepřeje být zachráněn, jakoby se v určitou chvíli rozhodne to své celkem pohodlné vězení proměnit vlastně, v tom svém pohodlném vězení jakoby proměnit ty role a proměnit se z toho vězně, tedy v toho, kdo tu situaci kontroluje.
12: Kdy jste si řekla, že toto téma musí dostat knižní podobu?
11: Takový, je to téma, o kterém já jsem přemýšlela už dávno, že ho budu muset zpracovat. Vzniklo nejspíš v okamžiku, kdy jsem v DOXu na podzimním literárním festivalu spolu s Blankou Činátlovou a Markem Torčíkem jsme diskutovali o něm. Vlastně mé předchozí knize o prvotině Marka Torčíka, tam nějak se objevila otázka našeho vztahu ke zvířatům. U Marka Torčíka šlo o kočku, u mě o psa. A tam já jsem vlastně poprvé zmínila takový jakoby hrubý nástin této situace.
12: Život nových majitelů Urka přirovnáváte k performanci německého umělce, který v New Yorkské galerii v roce 1974 strávil 3 dny 8-hodinovou otvírací dobu zavřený s kojotem, přičemž byly oba sledováni návštěvníky. Jakou paralelu tu vnímáte?
11: Tak samozřejmě, když žijete v uzavřeném prostoru s šelmou, kterou ten pes z ulice je, tak první, co si vzpomenete, nebo první, na co já jsem si vzpomněla, byla tato performance Boisova Života s kojotem, kdy on vlastně chtěl dokázat, že si nějakým způsobem dovede najít cestu k tomu divokému světu, že se mu ten původní přirozený svět, který měl ten kojot stělesňovat, vlastně způsobí. Samozřejmě z dnešního pohledu ta performance je už se nám jeví jako nějaké násilí nad tím zvířetem. Ta paralela samozřejmě spočívá v tom, že i ti dva moji hrdinové svým způsobem také páchají nějaké násilí nad zvířetem, protože ho berou z ulice a to zvíře, ten pes z ulice, je vlastně v něčem daleko divočejší než Boisův kojot, který podle všech známek, které vykazoval, podle toho, jak se vlastně k tomu umělci chová, je zřejmé, že to není úplně divoké zvíře, je to zvíře, které nějaký kontakt vlastně s člověkem mělo, ať samozřejmě v zajetí, ale bylo zvyklé na pohled člověka. Pes, o kterém je v mé knize řeč, je pes, který jehož vlastně předci po generace žili na ulici. Jeho kontakt s člověkem byl naprosto minimální.
12: Jaké je podle vás poselství vaší knihy?
11: Pro mě je to kniha o dialogu bez ohledu na to, s kým. Je to kniha o dialogu, který musíme vést jakoby mezi sebou my lidé, ale na tom psovi je daleko víc vidět než na lidech, jak moc se liší vnímání světa, jak i přesto je ale možné najít nějaký společný jazyk, jde spíš o to, že musíme toho druhého poslouchat pozorně. Kniha vlastně nevypráví o nějakém řešení toho konfliktu mezi těmi majiteli a jejich psem, ale daleko spíš o přijetí toho, o té situace. A ti lidé daleko spíš než ten pes mají vlastně možnost tu situaci nějakým způsobem ovlivňovat, ale oni ji nemohou změnit. Oni se s ní musí naučit žít a musí přijmout taková, jaká je, musí toho psa přijmout, jaký je. Oni z něj nikdy vlastně domácího psa udělat nemohou, ale to neznamená, že spolu nemohou vést nějaký spokojený život.
2: Rozhovor se spisovatelkou Alenou Machoninovou pro Český rozhlas Plus natočila Denisa Novotná a v těchto dnech vychází také novinka Marka Šindelky. Ve svém novém románu nazvaném Systémy něhy se věnuje tématu osamělosti. Ten název sám o sobě odkazuje na Marka Šindelku, básníka a rozvážného prozaika. Je to kniha, která se dá číst z několika úhlů pohledu a knihu si pročetla i kolegyně Kateřina Svátková, která v rámci pravidelné rubriky Kniha dne plus k jeho systému měhy mimo jiné řekla.
13: A o Marku Šindelkovi se každopádně mluví pokaždé, když něco vydá. On zatím zůstává takovou klidnou postavou v pozadí svých děl. A teď je tady knížka, na které pracoval opravdu těch 8 let a čiší z ní erudice, taková posedlost až textem, vypravěčská suverenita a platí to hlavně pro první polovinu románu. Je tam takové uchopení originální celkem i otřepaných, a to nechci být nějak zlá, literárních motivů. Je tady vztah, tedy otec, dcera, je tam toxická posedlost dokonalosti. A ono je vlastně jedno, i v jaké době se to celé odehrává. Ta doba tady prostě není. Druhá půlka už místy trošku ztrácí dech, ale to je asi jediná kritika, která se dá říct. Ono to vlastně neubírá na tom efektu a je tady určitá filmovost vyprávění a Systémy něhy jsou opravdu pozoruhodná proza.
2: Tento týden jsme mluvili i o další literární novince. Celkem 19 hodin a 3 minuty můžete strávit poslechem audioknihy Ericha Maria Remarka Vítězný oblouk. Nově ji načetl pro nakladatelství One Hot Book herec Martin Price.
14: Teď zaslechl jsme pro následovatele blíže. Mířili přímo k němu. Styčil se, ale gumová kolena se opět podlomila. Vlekl se, ploužil těžce dál a praskot se mu v patách ozýval blíž a blíž. Pak se z ničeho nic objevila mezi větvemi modrá skvrna oblohy, mítina. Věděl, že nedokáže-li ji rychle přeběhnout, je ztracený. A on se táhl a táhl. A když se ohlédl, spatřil za sebou lestivě se usmívající tvář Hákeo.
2: Ukázka naznačuje, že román má dvě silné roviny. Vnitřní dilemata hlavního hrdiny a vnější příběh muže na útěku před válkou. Režisérem této audioknihy je náš kolega Michal Bureš.
15: Vždycky je to zavazující dělat velkou klasiku, ale není to moje první setkání s takovým titulem, takže jsem do toho šel statečně stejně jako Martin Price, musím říct.
2: Kniha poprvé vyšla před 80 lety a příběh doktora Ravika, utečence z Německa, od té doby oslovil miliony čtenářů. A nejenom pro režiséra Bureše je jeho příběh silně aktuální.
15: Ten Vítězný oblouk vypráví o Paříži v roce 1938-39, kdy všichni říkají, válka nebude, Hitler dostal Československo, dostal, co chtěl, všichni vyjednávají o míru, tak proč by tady válka měla být? A přesto, kdykoliv přijdou noviny, tak se do nich začítají, jakoby v těch zprávách o tom minulém se chtěli dozvědět něco málo z budoucnosti.
2: Na přípravě Michal Bureš s Martinem Prajzem pracoval půl roku. Samotné natáčení trvalo 3 měsíce.
15: Je to chirurg, který uprchl, žije v Paříži, ale ilegálně, bez dokladů operuje pod cizími jmény na soukromých klinikách a po nocích bloumá ulicemi jako stín. A jediná jeho velká touha je pomstit se Hákemu za to, že zabil jeho snoubenku. No a prostě je to vlastně bezvýchodný příběh a on je antihrdina, on není žádný jako velký hrdina.
16: Postarám se, abyste byl deportován co nejdřív. To je všechno, co pro vás mohu udělat. Peníze máte? Ano. Výborně. Pak zaplatíte cestovné, za policejní doprovod a za sebe až na hranici. Pokynul hlavou. A teď můžete jít.

0: Audiokniha obsahuje nejenom mluvené slovo, ale i hudbu. Jejím autorem je skladatel Lukáš Hurník.
1: Hurník je samozřejmě výsostný mistr a vždycky chci na těch skladatelích s nimi spolupracuji, aby dali k tomu svůj názor, svoje stanovisko, aby zaujali vlastně k tomu tématu nějaký postoj. A ta hudba to naprosto jasně vyjadřuje, opět prostě zachovat si humanitu, udržet si lidství v sobě i v době, která jakoby humanitě a lidství nepřeje.
0: A v novém týdnu projdeme výstavou v Pražském obecním domě, má název Božské příběhy. No a také zajdeme na pondělní koncert Erika Kleptna. A budeme i na výstavě památníků národního písemnictví Lustig, svědek rozvratu lidskosti, připravené ke stému výročí od narození světově významného spisovatele, novináře, scenáristy a hlavně svědka holokaustu Arnošta Lustiga. Kultura Plus je ve finále. Za její poslech vám děkuje Michaela Vetyšková. Mějte se dobře.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Desítky hasičských jednotek dál zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Policie v Rakousku zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy. Čeští hokejisté do 18 let mají bronzové medaile z mistrovství světa. A zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu dál platí u rozsáhlého požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří tam plocha přibližně 100 hektarů. U Jetřichovic na Děčínsku je i dál naše reportérka Daniela Pilařová.
4: Hasiči upřesnili, že oheň zasáhl plochu asi 1 km2, i tak jsou tady stále v jedné příčné rokli u silnice z Rinartis do Chřibské zaparkované desítky hasičských vozidel. Nad požářištěm, ze kterého se valí hustý bílo-žlutý, občas i černý dým, létají 3 vrtulníky, které na zem schazují vodu z bambivaku. Policie už uzavřela silnici směrem na Rinartice v Jetřichovicích a odklání dopravu. Vymezila taky perimetr okolo zásahu, takže se nikdo nedostane k místu blíž. Když jsem naposledy viděla oblast, kde se hasičská auta shromažďují, bylo tam několik cisteren, zásahových aut, ale také 4 kolek a dalších hasičských automobilů a na místě jsou taky strážci Národního parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
3: Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informuje o tom agentura APA. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policisté zatím nezdělili. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Vyšetřují ho jako pokus o vydírání. 3 miliony lidí budou mít ve Francii možnost požádat o finanční pomoc v boji s vysokými cenami benzínu a nafty. Nárok na ekvivalent 1200 korun budou mít lidé, kteří vydělávají méně a využívají auto pro práci.
5: O finanční podporu budou moct zažádat lidé, jejichž roční příjem není vyšší než 410 tisíc korun a zároveň mezi prací a bydlištěm ujedou denně přes 15 kilometrů. Vyplývá to z dekretu ministerstva hospodářství. Vláda zároveň slíbila pomoc rybářům, zemědělcům i dopravcům, kteří v uplynulých týdnech blokovali obchvaty velkých měst a rafinerie.
6: Platíme o 60-70 centů na litr víc. Už nemáme žádné marže. Jezdíme se ztrátou.
5: Popsal českému rozhlasu Guillaume Jacquemart z organizace, která zastupuje francouzské dopravce. Společnost Total, která ohlásila mimořádné zisky ve výši přes 120 miliard korun, uvedla, že bude pokračovat zastropování cen benzínu a nafty na svých čerpacích stanicích. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V Česku dnes byl první letní den, teploty tedy poprvé překonaly 25 stupňů Celsia. Díky teplému a slunečnému počasí vyrazili po celé zemi ven tisíce lidí, konkrétně třeba i do centra Prahy.
7: Pražskou náplavku zaplnili davy lidí, kteří se sem přišli projít nebo si posedět s výhledem na Vltavu. Jasné slunné počasí chtěla využít i Marie Trončinská.
8: S kamarádkou jsme si vyrazili, právě si užijeme takovou pohodu, relax tady a hezký počasí nás vytáhlo ven.
7: Vyšší teploty do Česka přinesl teplý vzduch z jeho západu. V pondělí se ale znovu trochu ochladí a bude zataženo, popisuje meteorolog František Šopko.
9: Od úterý do čtvrtka potom očekáváme velkou oblačnost a postupně se bude ochlazovat. Potom v dalších dnech, čili od pátku do neděle, očekáváme přece jenom částečné zlepšení počasí.
7: Po zbytek května by se denní maxima měla pohybovat kolem 20 stupňů. Josef Beneda, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Slávie vstoupili do nadstavby šance ligy, hrají na stadionu Liberce. Více řekne reportér Lukáš Michalík.
10: ...tového území. Hraje se už 9. z 9 nastavených minut tohoto zápasu a Slávisté stále vedou v Liberci 2-1 z Liberce. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Ve skupině o udržení se hrálo takto. Ostrava Mladá Boleslav 0-0, Zlín Dukla 2-1. V úvodním semifinále play-off o umístění pak Bohemians Olomouc 1-3 a Karviná Pardubice 1-2. Čeští hokejisté do 18 let slaví zisk bronzu na mistrovství světa na Slovensku. V boji o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Česká seniorská hokejová reprezentace v přípravě na mistrovství světa poprvé prohrála. Na turnaji v Českých Budějovicích podlehla Švédům 2-4 a házenkáři Plzně odmítli konec sezóny, porazili Karvinou 29-25 a snížili stav finálové série extraligy na 1-2 na utkání. Čtvrtý duel se bude hrát v Plzni zítra od 11 hodin.
11: Omezení na D5 se u Bavorině a kolony v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Bavorině překáží odstavené auto. Kilometry 29 až 30.
12: Na konci zúžení z přípruhu na dva, tam je odstavený na blikačkách auto a není tam ani trojúhelník, ani nic a pán stál vedle na krajině.
11: Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 u sjezdu na D5 do Plzně se vytvořila zhruba kilometrová kolona. Provoz tam stáhli mezi kilometry 23 až 21 do jednoho pruhu. V Praze na Štěrboholské spojce brzdí dopravu omezení mezi Štěrboholy a Běchovicemi. Zhruba kilometrové kolony se tam tvoří v obou směrech. Ta ve směru z Černého mostu na Barandovský začíná už na okruhu před sjezdem na Běchovice. Aktuálně se v místě zdržíte 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude jasno anebo skoro jasno, večer pak má v Čechách začít od západu přibývat oblačnost, teploty 23 až 27, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Odcházeli v době, kdy Československo ještě neexistovalo. I když žili v nejrůznějších koutech světa, dokázali si po řadu generací uchovat zvyky i jazyk svých předků. V následující hodině budeme hovořit o našich krajanech, kteří si vybudovali české osady ve východních částech Evropy i střední Asie. Proč svou vlast opouštěli a jejich potomci se do ní zase po mnoha letech vraceli? O českých reemigrantech z Volině, Černobylu, Kazachstánu a Rumunska je dnešní Téma Plus. Zaujatý poslech přeje Naďa Reviláková.
2: Téma Plus.
13: Pokud se člověk jednou dobrovolně rozhodne k emigraci, musí k tomu mít jistě pádný důvod. Tím důvodem bývá většinou skutečnost, že se vám v místech dosavadního života nežilo právě nejlépe, ať už z politických či ekonomických důvodů. A doufáte, že to někde jinde bude lepší. Za příčinu odchodu našich krajanů v 19. století bychom mohli označit pokrok. Víc vysvětlí sociolog, historik a religionista Zdeněk Ernešpor.
14: Nacházíme se v období takzvaného starého demografického režimu, respektive demografického přechodu. V tom starém demografickém režimu se rodilo hodně dětí, ale velké množství z nich vlastně v raném věku umřelo. Jinými slovy, ta populace ve výsledku byla relativně stabilní, poměrně málo početná. Vylepšení medicíny, hygieny a tak dál v 19. století najednou ty děti přestanou umírat. České země se masivně přelidňují, protože rodí se víc dětí, ale není kontrola porodnosti, nebo je velmi malá. Takže najednou je tady těsno. Vzhledem k tomu, že drtivá většina obyvatel se tehdy stále ještě živí zemědělstvím, nemají se kde uživit. Logicky musí odejít někam jinam nebo se živit nějakou blbou námezní prací a podobně. Není to samozřejmě jenom problém českých zemí, je to úplně stejně problém německojazyčných zemí a dalších částí tehdejší Evropy. Odchází se někam jinam, do nového světa, do Ameriky, ale taky na východ, do méně osídlených oblastí Balkánu, Ruské říše a podobně.
13: Doma je zkrátka nikdo nedržel. A naopak v zemích, kam mířili, v carském Rusku a na Balkáně, je vítali s otevřenou náručí. I když to mělo i svá úskalí.
14: Dostávali nějaké kolonizační pobídky, to znamená osvobození od daní na nějakou dobu, půda zadarmo nebo zalevno, další technologický nebo takový společensko-organizační možnosti. Takže i tohle k tomu samozřejmě přispělo. Nejvíc jich odcházelo do toho Ruska, takže je to ruský car, respektive teda jeho úředníci, kteří nabízejí výhodné podmínky pro tamní usídlení.
13: No ale ne vždycky se ty výhodné podmínky potvrdily, takže někdy byla chuť se vrátit, ale už to nešlo.
14: Když ptáčka lapají, dobře mu zpívají, tak to bývá. Samozřejmě, že záleželo na konkrétních okolnostech, třeba zhora od toho carského dvora a jeho ministrů a tak dál. Ta vůle byla, ale místní správci si dělali, co chtěli. Přišli nám bohatý lidi, tak je hodně odrbem. To se dělo vlastně vždycky a ne vždycky tomu šlo zabránit. V řadě případů ta cesta byla jednosměrná, jak z nějakých vnějších důvodů, už se tam odstěhovali, nikdo je nechtěl pustit zpátky, tak z důvodů vnitřních nebyly na to peníze, pořídili si tam rodinu, takže to bylo i z tohohle hlediska obtížnější. Ty vyhlídky, kdyby se vrátili do Čech nebo na Moravu, nebyly nějak příznivé, takže kombinací těchto faktorů vlastně ať chtěli nebo nechtěli, tak už tam zůstali a usadili se.
13: V archivu Českého rozhlasu jsem našla pořad z vysílání Radiofóra ze 6. října 1991 a v něm vzpomínky Václava Maška, katolického kněze, který tou dobou působil v české obci Gerník v rumunském Banátu. V nahrávce připomíná i samé počátky českého osídlení.
15: To bylo v roce 1826-28, jenomže jich přišlo potom tolik, že se museli rozprhnout po těch vesniček. Slíbilo se každému 10 jiter pole, jítro 3/4 dělá hektár. To už bylo kousek půdy, kdo v Čechách měl, abychom řekli, 7 hektárů nebo 6 hektárů, tak to už byl, abychom řekli, dobrý hospodář. Pak se jim slíbilo, že nebudou platit daně. Tenkrát byly veliké daně, se platily v těch letech. A vojna se sloužila až 7 roků. A měli by zproštění daní, měli by zproštění vojny a právě to bylo to lákání. Potom i hned první rok chtěli utéct všichni, protože půda nebyla, to byly lesy. Chtěli se navrátit, ale více nesměli. Takže potom to oplakávali, že tady zůstali. U prvního roku, 26. 27. jich uteklo přes hranice z Gerníku 70 osob. Potom, kdo byl přistížen, tak ten byl pořádně potrestán. A komu se to pošťastnilo, tak přes Dunaj do Srbska, tenkrát tam byla jakási to fabrika, kterou majitel této fabriky byl jakýsi to Čech, tak tam utíkali.
13: Vrátit se nebylo jednoduché a tak se mnozí přizpůsobili. V čem jim ale nikdo nebránil, bylo dodržování původní kultury, jazyka a tradic. Protože často odcházeli ve větších skupinách, na místech, kde dostali půdu, zakládali vesnice, které zůstávaly po generace české.
14: Tím nejpodstatnějším faktorem udržování národního vědomí, kultury a tak dál je vědomí toho, že oni jsou kulturně někde výš než ta okolní ruská společnost. Takže nechtějí o tohle přijít a vědí, že jednou z cest je jednak to udržování toho národního a kulturního vědomí, jednak sice občasné, ale přesto existující styky s tím domácím českým prostředím. Nebyly ekonomické podmínky na to, aby každý rok jako jeli na dovolenou ke svým příbuzným do Čech, to v žádném případě. Mnozí, asi většina z nich, se už nikdy do Čech nebo na Moravu znova nepodívali. Ale jednou za čas přijel někdo z Čech, nebo naopak z celé té komunity. Někdo se vydal na tu dlouhou a strastiplnou cestu do Čech. Tohle taky znamenalo udržování informací, vztahů, udržování té kultury.
13: I o udržování vzájemných vztahů se nám dochovaly důkazy v rozhlasovém archívu. Poslechněte si úryvek z přednášky banátského učitele Bohumíra Sládka, vysílané 25. srpna 1939.
16: Když jsem odjížděl letos na prázdniny do vlasti, přišli ke mně občané a občanky ze svaté Heleny, aby mě osobně předali pozdraví jejich staré domovině. Pozdravte mi tam, pane učiteli, ode mě Prahu, Jičín, Plzeň, Domažlice a všechny. Vyřiďte jim tam, že na ně nezapomínáme, že s nimi věrně cítíme. A dnes mám možnost ten vřelý pozdrav a projev krajanů z nejstarší osady rumunských Čechů, svaté Heleny, tlumočit i vám od 20. let minulého století, kdy počaly české rodiny kolonizovat vrchovinu banátskou u Dunaje, až do dnešní chvíle byla jim údělem jen úmorná práce a bída. Za těch 120 let strádání a útisku žije dnes na Heleně již třetí generace, která ani Čechy neviděla. Avšak přesto uslyšíte na celé vesnici od těch malých košiláčků, kterých přibývá úměrně s chudobou, až po starce a stařeny, jen čistý a neposkvrněný český jazyk se správným přízvukem.
13: Tato slova zazněla jen pár dní před vypuknutím druhé světové války, která krajanské komunity na východě citelně zasáhla. Zatímco na některých místech izolované a soběstačné vesnice válku přečkaly bez větší úhony, jinde, třeba na Volyni, se čeští krajané ocitli uprostřed nejkrutějšího války.

0: Druhou světovou válku však nyní přeskočíme a vydáme se do doby těsně po ní. Zatímco za první republiky se mnoho krajanů z východu do staré vlasti ve velkém nevracelo, až na výjimky, kterými byli třeba osídlenci z Polska, po válce přišla první mohutná reemigrační vlna.
1: Změna veliká nastala po druhé světové válce z čistě pragmatických důvodů zájmu československého státu. Vyhnali jsme 3 miliony Němců. Pohraničí bylo prázdné, jasně přicházeli tam lidé z vnitrozemí, ale úbytek 3 milionů obyvatel pro tak malý stát je zcela zásadní věc. A tudíž se hledají cesty, jak ten úbytek alespoň částečně nahradit. Začalo se hrát na národní notu, pozvat krajany z celého zahraničí zpátky do Československa, aby se podíleli na budování poválečného Československa. To pozvání se netýkalo jenom těch východoevropských, těch, kteří žili v Sovětském svazu, v Rumunsku, v Bulharsku, ale samozřejmě se týkalo taky Čechů ve Francii, ve Spojených státech, v Latinské Americe. Trochu potíž byla v tom, že z těch Čechů žijících v západních zemích někteří se vrátili, bylo to naprosté minimum. Zatímco z té východní Evropy o ten návrat po zkušenostech, kteří si oni a jejich rodiče a prarodiče prožili v té východní Evropě, byl ten zájem mnohem větší. Takže po válce, řekněme v roce 46, začíná organizovaný návrat, říká se reemigrace, těch zahraničních Čechů, především z východní Evropy.
0: Pro naše krajany nastala s tímto návratem podobná situace, jako když svou zemi opouštěli. Opět dostali pozvání, tentokrát domů, a čekalo je srdečné přivítání, které zaznívalo z úst československých vrcholných politiků v čele s prezidentem Edvardem Benešem.
2: Nechceme, aby matka vlast se chovala ke svým synům jako matka macecha. Těší mě, milí přátelé, že chcete přispěti k vyplnění mezery vzniklé odsunem německých pracovních sil od nás. A přeji vám také, abyste vy i vaše rodiny našli ve staré vlasti opravdový domov, nové štěstí a co největší blahobyt.
0: Benešova slova se dochovala v reportáži z Pražského hradu z 27. října 1946. Tehdy v Praze probíhal první sjezd krajanů reemigrantů. Prezident je přijal po slavnostní manifestaci na Staroměstském náměstí.
3: A pan prezident je všechny vítá a děkuje všem a vítá je za to, že přišli do vlasti. Mluví k ním z třetího hradního nádvoří. Buďte u nás spokojeni, říká pan prezident. A ještě pan prezident mává kloboukem na pozdrav.
0: Navracející se krajané samozřejmě doufali v blahobytný život. Ale na druhou stranu, viděna volných domů po Němcích nebyla pro některé až tak lákavá, jak by se mohlo zdát. Alespoň to zmiňoval v rozhlasovém pořadu z roku 1990 kněz Václav Mašek z obce Gerník v Banátu, kterého jste slyšeli už na začátku.
4: 1947-8 polovina vesničana z Panagioniku reemigrovala do Československa. I když je tam nečekalo nic lepšího, poněvadž je nastěhovali kolem Chebska, kde Němci byli vyhnaní a tyto svědomití lidi, poctiví lidi se báli ubytovat v těch domech, protože každý den čekali, že některý Němec na ně přijde a tam je vyvraždí.
1: Ono obecně to osidlování toho vyprázdněného pohraničí bylo divokou záležitostí a děly se tam věci, které bychom dneska asi nebyli s to akceptovat. Na druhou stranu, zejména ti navrátilci z Volyně, to je ze Sovětského svazu, byli tak rádi, že utekli Stalinovi, že vlastně byli ochotní téměř cokoliv, jenom aby mohli zůstat v společnosti, která jistě nebyla bezproblémová a po únoru 48 jistě nebyla svobodná, ale pořád ve srovnání s tím, co se dělo v Rusku a co oni zažili, jak v meziválečném období, tak konec konců během druhé světové války zase od Němců, tak pro ně to bylo terno prostě.

0: I když se část potomků českých krajanů po válce vrátila, stále zbylo dost těch, kteří volání vlasti nevyslyšeli.
1: Ti, kteří buď nemohli po válce, nebo ještě mysleli, nebo si to rozmýšleli a nakonec se rozhodli, že se nechtějí vrátit do Československa, prožili ve východní Evropě, v Sovětském svazu, v Rumunsku, v Bulharsku, prožili druhou polovinu 20. století a rozhodně to nebylo nic příjemného.
0: Některé jejich příběhy jsou skutečně drsné. Namátkou vybírám útržek ze vzpomínek Margarety Peck, která se narodila v roce 1948 v Banátu v osadě Nové Doly. Když jí byly 3 roky, její rodina dostala jen pár hodin na zbalení a jakožto třídní nepřátelé byli vystěhováni do oblasti Baragánu, kde na ně čekala jen nehostinná step.
2: Ten Baragán, to bylo nebe a písek. Nic. Neviděl si travičku, jedno lupínko, ne nic. A řekli, tady se vystěhujete Fikloví, tady Pekoví, asi 3 rodiny tam byly, Jágroví tam byli s náma. Tak kde tam být? Tak tatínek vykopal jámu a řekl, zabijem prvně děti mamince, pak zabijem tebe, pak se zabijem já. Ať máme už vykopáno a budeme v tom. Jenže když přišlo na to, maminka začala plakat hrozně, říkala, to nemůžeš udělat, pánbu nám dal život a my si ho nemůžeme brát ferry. Tatínek se měl František, ale mu říkali Féry, to nemůžeš udělat snad takovýho něco. A tatínek říká, proč ne? Nemám nic z toho života, se neměl ani já, ani ty. A moje děti, ať trpějí, tolik taky nebudu. Uděláme to, ale budeme to mít za sebou. Kdo ví, co s náma chtějí dělat. Potom to teda neudělali nakonec. No tak jsme v té jámě bydleli nějaký čas. Tam byl takový vítr, přišel, že jsme se pokrýli s těma rohoškama, jsme si vlezli mi do té skříně ze sestrou spát, aby jsme tam mohli nějak být, zavřeli za sebou ty dvířka. Či my jsme neměli vůbec nic tam. Nic. U nás my jsme museli všechno si dělat. Cihly se dělali, my jsme je šlapali tu zem v té vodě s blátem. Rodiče dělali cihly, dávali je do bedínka, dávalo se to schnout. Potom se nějaký se vypalovali, nějaký to a začalo se tam stavět. Se udělala nemocnice, škola.
0: Rodiny deportovaných banátských Čechů se z Baragánu mohly vrátit do svých předchozích domovů až po 6 letech. Ale ani ti z krajanů, které nepostihl takto dramatický osud, neměli v izolovaných vesnicích východního sovětského bloku život příliš snadný. Češtinu si však udrželi stále i prostřednictvím školní výuky. Poslechněte si veselější vzpomínky jednoho z pamětníků, také zachycené v rámci webu Paměť národa. Josef Pelnař se narodil v roce 1973 v české vesnici Bígr v Banátu.
3: Od 1. až do 4. třídy jsme se učili v češtině. Slabikář, si pamatuju, že to bylo všechno v češtině. Nějaká čítanka, potom sloh, matematika, to bylo v češtině a každý den jsme se učili i 1 hodinu v rumunštině. A to takhle bylo za komunismu. A dostávali jsme časopisy z Čech, Československý svět, dostávali jsme mateří doušku, to se nám líbilo, protože tam byly různý prostě krásný obrázky a bylo to z Čech, bylo to pro nás hodně významný, protože tam jsme viděli úplně něco zase jiného, jiný svět. Dopisovali jsme si z Rádio Praha, to jsme psali, tak jsme posílali si dopisy, jakoby někdo tam odtaď z toho rádia nám zase odpovídal, takže další dopisy jsme čekali, dostávali jsme různé brožurky, různé časopisy zase a já nevím, takový různé medailonky nám posílali. Jinak občas jsme tady měli i pohádky český, které pak nám promítali v tom kulturním domě, tak to jsme taky prožívali. Jsme byli šťastní, naradovaní, prostě, že to je v češtině, že jo? Jako jo, máme dobré vzpomínky.
0: Do života, na který si čeští krajané za léta zvykli, opět zasáhly velké dějiny. Pád komunismu přinesl nové potíže, ale také nové možnosti a výzvy, jak připomíná historik Zdeněk Ernešpor.
1: Po pádu komunistických režimů v těchto zemích nastal chaos, problémy a tak dál. Velká část, zase ne všichni, ale velká část tamních Čechů prostě si řekla, že udělá cokoliv jenom, aby mohla jít do Československa, respektive později České republiky. Z kraje to vůbec nebylo jednoduchý, protože o ně nikdo nestál. A nějaké vládní programy nebo něco takového prakticky neexistovaly s jedinou výjimkou.
0: A tou výjimkou byl Černobyl. Čeští krajané, kteří žili v oblastech nedaleko černobylské jaderné elektrárny v době jejího výbuchu v roce 1986, konkrétně ve vesnicích Malá Zubovščina a Malinovka, byli první, kdo se z kraje 90. let mohli hromadně vrátit do staronové vlasti. Proč to neudělali už dřív, třeba těsně po válce, mi vysvětlil Boris Iljuk, předseda Rady černobylských a novodobých krajanů reemigrantů.
4: Když se domluvali o návratu právě volinský Čechy na úrovni možná i Stalina, tak to stěhování omezilo volinskou guberní carského Ruska. A to nestýkalo těch dvou vesnic, oni byli asi 5-6 kilometrů od hranic bývaly ty hubernii. No a tak čekalo se až do toho Černobylu. No a tak postupně vznikla myšlenka, co dělat. No a začali jsme to hnutí pro návrat. My založili společnost, ona se jmenovala Československá kulturno-světová společnost Jana Moza Komenského na Ukrajině. Jo? No a vlastně my spolupracovali i s vládními, nevládními organizacemi, které nám pomáhali v tom návratu.
0: Pavel Dimeš působí na ministerstvu vnitra České republiky v rámci skupiny integrace uprchlíků, pod kterou spadají i krajané, kteří se vracejí do České republiky. Co předcházelo návratu těch černobylských?
5: Bylo to v době, kdy Václav Havel navštívil Sovětský svaz, tak zástupci vlastně těch českých, tehdy ustavovaných českých spolků, České národní rady na Ukrajině, která vlastně zastřešovala tu českou menšinu v rámci Ukrajiny, tak měli možnost se s ním setkat a mimo jiného požádali o pomoc, že by se chtěli vrátit do Čech, že už tam prostě nechtějí být, jednak samozřejmě v důsledku té černobylské havárie, ale i to bylo spojené se situací Sovětského svazu na začátku 90. let, kde ta ekonomická situace nebyla dobrá, ta země se postupně začala rozpadat, takže Česká republika je vlastně vyslyšela a v tom návratu do Čech jim pomohlo.
0: Mezi léty 1990 až 1993 se do Československa a posléze do České republiky přesunulo přibližně 1900 krajanů.
5: Faktická realizace probíhala jako skupinově, že prostě z České republiky, když se tady připravilo nějaké zázemí, tenkrát se využívaly různé zařízení ubytovací, uvolněné třeba armádou nebo i sovětskou armádou. A hromadně vlastně ty lidi se přiváželi do Čech, do těchhletěch jakoby středisek, odkud potom dál se jim pomáhalo už rozstěhovat se do míst nějakých, kde mohli trvale zůstat a jakým způsobem žít. Takže to byla taková jako hromadná akce. Ta role toho státu, té organizovanosti tam vlastně ze všech těch přesídlovacích aktivit, které po roce 90 v České republice a v Československu vznikly, byla největší. Byly to opravdu ty kolony autobusů, kolony nákladních aut, které hromadně ty lidi přiváželi sem.
0: Boris Iljuk před odchodem do Československa působil jako vysokoškolský pedagog na univerzitě v Kyjevě. Jak obtížné pro něj bylo najít uplatnění v Čechách?
4: Třeba bylo najít práci. Nějakou dobu byl bez práce, napomáhal Tanexu, tady byla firma, dělali nějaké výstavy na Ukrajině. No, já taky myslel, že možnost bude, aby pracovat na vysoké škole, pokračovat v tom. No a jedno dne uviděl já inzerát, že v Pardubicích otevírá se ústav cizích jazyků a já mám ještě druhý obor francouzský jazyk. Jedu já přímo k rektoru, vypravuju o sobě, on mě sadí v svoje auto, odváze na ten ústav a mě beru do práce. Víte, lidi, ten soudce tu lidi byl, oni tu situaci pochopili, no a začal já tam pracovat. Nejvíc, pravda, měl tu francouzštinu, učil a trochu měl psychologii. No a první rok, pravda, bylo těžko, pomáhali mě kolegyně i s češtinou.
0: Boris Iljuk přednášel i na dalších českých a moravských univerzitách a dodnes se věnuje překladu. Odchod do Československa pro něj byl jednoznačným rozhodnutím i po zkušenosti jeho volyňských předků, kteří kdysi zaváhali a pak se cesta možného návratu nadlouho uzavřela. Z našich krajanů, žijících v oblasti Černobylu, ale přece jen neodjeli všichni.
4: Tam zůstala malá nějaká skupinka, většinou smíšených manželství na ty vesnice. Já tam byl asi možná jedno nebo dvakrát po tom. Ono vypadá jinak, protože ty místa přišly jiné lidi, kde žili Čechy, do těch baráků. Nevypadá tak, jak vypadala. To byla krásná vesnice, upravená, všechno. A manželka jedno byla a říkala, já by teď nerada jezdila, protože ve vzpomínkách ta krásná vesnice a teď to vůbec jiné.
0: Měli jste možnost ty svoje domy prodat, nebo jak to fungovalo?
4: Tam byla kompenzace, jenom symbolická za ty domy. To prakticky nic.
0: Ti, kteří se z Černobylu do Československa přesunuli, měli díky státní pomoci řadu výhod. Hned po příjezdu dostali trvalý pobyt a mohli si zažádat o státní občanství. Měli také nárok na důchod, i když si celý život odpracovali v Sovětském svazu. Po jeho rozpadu to bylo mnohem složitější. S tím vším i řadou jiných, nejen legislativních komplikací, ale museli reemigranti zkrátka počítat.

0: Češi dostali do tak vzdálených končin Střední Asie, v minulosti nechvalně proslulých mimo jiné stalinskými gulagy, i oni kdysi vyslyšeli lákavé volání carského Ruska. Nejprve osídlili Krym, vylidněný po krymských válkách, ale když se i díky přistěhovalcům z Evropy zalidnil přes míru, nezbývalo než zamířit dál. Pokračuje Pavel Dimeš.
1: Na začátku 20. století se naskytla možnost dosídlovat Kazachstán a část těch lidí to využila a právě z ty komunity se vlastně oddělili a přesunuli se do Kazachstánu, kde pak vlastně zůstali už v začátku těch 90. let 20. století, plus tu komunitu trochu jako personálně pak dosídlili i nějaký represe stalinského režimu, za kterých do Kazachstánu jako byli z Ukrajiny vystěhovaní i nějaký Češi, kterým se podařilo po době, kdy byli internovaní, se jim podařilo propojit a vlastně spojit se s tou českou menšinou.
0: Ta si udržela své tradice i jazyk až do 90. let 20. století, například ve vesnici s názvem Borodinovka. O tom, že samostatná česká komunita v Kazachstánu stále existuje, se ale u nás tehdy téměř nevědělo.
1: Ty kontakty byly přerušeny už někdy v době druhé světové války, předtím nebyly nějaký pevný, prostě je to strašně daleko. I tím, že ty lidi vlastně neměli osobní vazby na Československo, protože už jako byli potomky lidí, kteří byli vystěhovalci už dávno, dávno předtím. Takže k tomu kontaktu s tou komunitou došlo někdy na začátku 90. let. Začalo to nějakým náhodným setkáním, pokračovalo to tím, že tam vlastně režisér Milan Mariška natočil o té komunitě film.
0: Zmíněný film se jmenoval Zapomenutí krajané a jeho režisér Milan Mariška hovořil o objevu vesnice Borodinovka ve vysílání Radiofora 13. července 1993.
2: Já jsem původně vůbec neměl v úmyslu jet hledat do Kazachstanu české krajany. Předpokládali jsme, že natočíme film o lidech zavlečených do Sovětského svazu po druhé světové válce. A vlastně zcela okrajově jsme se setkali s tímhletím faktem, že tam v tom Kazachstanu je poměrně početná obec našich krajanů, kteří vlastně s těmi zavlečenými občany nemají vůbec nic společného. Ale krátce před vypuknutím natáčení už jsme věděli o existenci obce Borodinovka. Do obce Borodinovka jsme se dostali a během asi 3nedělního pobytu na místě jsme vlastně natočili film o lidech, o nich jsme ani my sami neměli tušení.
0: Společně s Milanem Mariškou byl hostem rozhlasového pořadu i novinář Jan Petránek, který tehdy v roce 1993 popsal aktuální situaci v postsovětském Kazachstánu následovně.
3: Po rozpadu Sovětského svazu se kazašská oblast, celý ten jih bývalého Sovětského svazu, stal jakýmsi, bych řekl, chaotickým prostorem, kde se nežije nejlépe, pokud to mám říct tou nejmírnější formulací. Tam skutečně je obrovské bohatství a na tomto obrovském bohatství lidé nesmírně bídně žijí. A nyní tam nastupuje, bych řekl, určitý takový fundamentalistický muslimský trend. Čili vidět, že je to klubko problémů, které bude čím dál tím svíravější a krutější. Myslím si, že kdo má trošku srdce v těle, tak by měl Čechům v Kazachstanu pomoct, aby se tito lidé dostali z toho, co může být za pár let úplným peklem, aby se tihle lidé dostali zpátky domů.
0: A jak se dnes za touto napjatou atmosférou a voláním po záchraně českých krajanů ohlíží Pavel Dimeš?
1: Situace zase jako ustavujícího se Kazachstánu nebyla jednoduchá ekonomicky. Ty nálady ve společnosti byly takový ne protičeský, jak se často jako používá, ale obecně proti ruskojazyčnímu obyvatelstvu tam určitý jako tlaky byly.
0: Jak složitý se stával život pro Čechy v Kazachstánu, popisovala v Radioforu tenkrát i jedna z nich, Barbara Bojanovská z vesnice Borodinovka, která v té době už v Čechách žila. Jedním z úskalí bylo, že zatímco za dob Sovětského svazu se na úřadech i na školách používala ruština, kterou ovládali i čeští krajané, po vyhlášení samostatného Kazachstánu tomu bylo jinak.
4: Z 57 škol ruských v Aktubinsku zavřou všechny ruské školy, jen 5 zůstaly.

0: stanou na ruském jazyku a to budou všechny na kazašském. Vůbec tam všechny vedoucí ředitele ruský, bílé pletě, všechny musí ven. Kazachy musí být. Ty zvlášť říkají, Rusi, běžte si domů a u nás není napsané, že jsme Češi. A všetci říkají, že zas my nemáme domov, kdy my budeme mít domov, kdy my se navrátíme, aby ty vnutky už, které ostanou po nás, aby měli už svůj domov, aby jich žádný nevyháněl, aby žádný jim neříkal, že vy nejste naše, vy jste cizí, vy jste Češi. A docela i fašistama nás nazývali někdy, když se takhle rozlobí, tak vy jste fašisti a ne Češi. Takže moc chtějí ty lidi, všetci chtějí, že aby se dostali domů. Říkají, proč nás ty rodiče, prarodiče vyvezli ze své vlasti a pořád my jsme cizí, i když jsme doma a jsme cizí.
1: Naléhavé volání o pomoc nezůstalo bez odezvy. Existovalo i konto, na které bylo možné přispět a do plánované přesidlovací akce se zapojily neziskové organizace jako Člověk v tísni i stát. Krajané z Kazachstánu z oblasti vzdálené od České republiky 3000 kilometrů vzdušnou čarou měli do svého staronového domova dveře otevřené. Olze Štychové, která k těmto přesídlencům patřila, bylo v době stěhování 16 let. I ona pocházela původně z Borodinovky. Její otec byl Čech a maminka Ruska se za ním do vesnice přivdala. Jejich situace byla o to složitější, že oba rodiče byli handicapovaní.
2: Rodiče byli oba neslyšící, takže z té české vesnice museli odejít a šli do města. Bydleli jsme ve městě. A snažili se jako v něčem podnikat. Otec šil obuv a maminka byla švadlena. Spolu vyráběli boty, ale oni vyráběli obuv nadměrnou velikost. Různý postižený takhle objednávali. Jednu nohu měli kratší, delší, širší. Jo, a takhle na objednávku se vždycky ušili. Zlaté ruce.
1: O přesun do České republiky rodina paní Štychové původně nežádala.
2: To nás oslovilo ministerstvo vnitra. Při nadaci Člověk v tísni nabídl jakoby návrat, jak se říká, do rodné země. My jsme byli docela překvapení, že jakoby to ještě v tu dobu šlo udělat, protože jen tak by se nikdo nedostal sem do Čech, i kdyby chtěl. Ale já si myslím, že rodiče jako tam přesto podnikali, stejně se neměli moc dobře. Bylo to tam pořád cítit, takový to nebezpečí, jo. Pokud nejsi Kazach a neumíš kazachsky, tak prostě to bylo ponižování takový spíš.
1: Od začátku plánování k realizaci odchodu v případě jejich rodiny uplynuly 3 roky. Teprve v roce 1996 mohli z Kazachstánu odjet.
3: Ale řeklo se, že to nejde udělat tak, jak se to dělalo na té Ukrajině, že by prostě hromadně se ty lidi naložili a přivezli, ale že se to musí udělat tak, jak prostě nařizuje zákon, aby se splnily podmínky pro udělení toho trvalého pobytu. To znamená, že každý ten člověk, než přijede, tak vlastně by měl mít zajištěný nějaký bydlení, ideálně zaměstnání, aby byl jako ekonomicky soběstačný. A když to je splněný, tak může přijet. Takže vlastně ty lidi přijížděli postupně po rodinách nebo menších rodinných skupinách, jak se tady pro ně dařilo právě ty podmínky plnit. Zapojil se do toho Člověk v tísni a celý to probíhalo od roku 94, kdy přijeli první Kréni, až do roku 2001, kdy ten program byl vlastně na nějakou dobu pozastavený, než se podařilo ho obnovit potom v roce 2006-2007.
2: Postupně muselo se něco rozdát, rozprodat a pak nám vlastně dali takovou možnost, že přijdou velké zásilky a vzít sebou nejnutnější věci. Do toho jsme mohli a pak to vlastně posílala teď novým letadlem. To nejnutnější v tom byly deky, poštáře. A dokonce rodiče tam dali nějakou lopatu, protože jsme měli bydlet v nějaké vesnici. Tak rodiče už si byli připraveni, že tam bude jakoby domeček a budeme na tom pracovat a budeme potřebovat určitě lopatu. Nějaké obrazy. Víte, to byly všechny věci, které jsme vůbec nepotřebovali tady. Taková příprava. Takže tu zásilku vlastně poslali a sebou jsme mohli mít jenom každý jeden kufr. No, v tom kufru byly nejnutnější věci, oblečení a taky nějaký, vím, že jsme táhli nějaký 2 poštáře sebou. A jsme měli na začátku jako na čem spát. Takže to bylo takový, ani jídlo jsme s sebou neměli žádný, taková bída.
1: A jeli jste vlakem?
2: Vlakem 4 dny. To bylo z Kazachstánu do Ruska, do Moskvy, 2 dny a pak z Moskvy sem do Prahy, na hlavní nádraží.
1: A tam vás už někdo čekal?
2: Už ano. Teď si nepamatuju, jestli to byl vlastně Pavel Demeš a pak nás vlastně odvezli na místo bydliště.
1: Tady je třeba zmínit jeden zásadní rozdíl oproti příchodům poválečným. Zatímco tehdejší reemigranti obsazovali domy, které zůstaly po Němcích, najít v 90. letech bydlení pro příchozí z Kazachstánu, ale i dalších oblastí, bylo o poznání složitější.
3: To byla doba, kdy ještě běžně se dělali pořadníky na obecní byty i pro český občany. Že? To znamená, vyjmout ten byt z tohohle systému často znamenalo proto mít pádný důvod, což ten stát se snažil kompenzovat tím, že ta obec za to dostala nějaký peníze, který mohla jednak zrenovovat třeba ten byt, ale zároveň i jako investovat něco do rozvoje té obce.
4: To asi sebou přinášelo i problémy, zase asi ti starousedlíci na ty nově příchozí třeba se nedívali úplně přátelsky?
3: Musím říct, že jsme se toho velice báli na začátku a že to byla úplně zbytečná obava. Opravdu nepamatuju si, že by někde vznikaly nějaké tření nebo že by ty lidi nebyli přijatý. Někde vřeleji, někde míň vřeleji, ale opravdu to nebylo tak, že by vůči nim byly nějaké antipatie už od začátku. A ono to samozřejmě hodně bylo i od těch lidech, jak se uvedou v tom místě a v tomhle směru musím říct, že 99,8% těch přesídlenců prostě udělali všechno pro to, aby zapadli a aby měli dobrý vztahy v té obci.
1: A jak to bylo s ubytováním v případě rodiny paní Štychové?
2: Měli jsme bydlet někde Bavorov a tam u Bavorova byla ještě nějaká vesnička. Jsem byl připravený na to, že tam budeme bydlet a budeme dojíždět do školy, do práce, ale pak nastala změna, že nějaký místní starosta tenkrát nestih opravit ten dům, tak narychlo sehnali byt v Plzni. A pak zjistili, že v Plzni existují 3 spolky pro neslyšící, což by bylo dobrý pro rodiče. A vlastně nás vezli rovnou do Plzně. A v Plzni žijeme doceň. Maminka teda už není. Maminka byla s námi 4 roky, pak zemřela. Ale pro taťku to bylo skvělý. I ty lidi neslyšet si, jako ta podpora od nich, to bylo skvělý.
1: A jak se zapojili do práce? Jak to vypadalo, když jste se teda nastěhovali do té Plzně? To bylo v bytě, ne v baráčku, takže jste nepotřebovali tu lopatu, jak jste říkala.
2: A furt jsme měli zahrádku vzadu, takže no, ta se hodila. Mám ji doteď, pozor, no, jo, to je no, taková vzpomínka. Ale rodiče hned nastoupili do práce, to bylo invalidní družstvo Styl. Měli tam různé jako manuální práce, takže pracovali až do důchodu, teda taťka.
1: V první fázi do roku 2001 odjelo z Kazachstánu přibližně 800 krajanů. Ve druhé fázi v letech 2006 až 2007 se přestěhoval až na pár výjimek ten zbytek. Necelých 200 lidí. A jak byli s životem tady spokojení?
2: Vím, že nějaké příbuzenstvo odjelo zpátky. Já nevím, nějaký strejda, ten s ničím nebyl spokojený a odjel.
1: A už tam zůstal?
2: A už tam zůstal. Vůbec nechápu. Ale v ostatní, jako co jsou, nespomínám si, že jak by si stěžovali. To ne. První 2 roky si myslím, že to bylo hodně těžké, jako se zvyknout, jo, jak byli z vesnice třeba lidi a šli do města nebo v obráceně, tak než si pořídili svoje vlastní bydlení, než se usadili, než prostě pochopili ten jazyk vůbec, jo, protože ta čeština tam byla úplně jiná. Spíš taková hovorová. A si myslím, že ty první 2 roky byly hodně těžké. A pak se člověk vlastně začíná pomalu chápat tu mentalitu.
1: Až na naprosté výjimky většina reemigrantů, jejichž vzpomínky jsem měla možnost slyšet, svého rozhodnutí nelitovala a nový život v Čechách a na Moravě by za ten starý neměnili. Na co tady však narazili, byla často právě jazyková bariéra. Vlastně paradoxně, zatímco oni sami sebe považovali za Čechy a byli hrdí na to, že si uchovali český jazyk navzdory tomu, že žili tisíce kilometrů daleko od českých hranic, jejich čeština z nich nakonec doma dělala cizince. Zmínila to i Barbara Bojanovská v rozhlasovém pořadu z roku 1993.
0: Porad mě to leží tady, já to chci říct. Sestra onemocněla a museli jsme ji vést k doktorovi. A ona nemůže, poněvadž je invalida. Pozvali jsme sanitku s doprovodem, poněvadž ona se nemůže ani sednout, ani slíknout, ani oblíknout. A když já jsem něco řekla, ale já si tak si dávám pozor na řeč, abych něco neřekla před lidma, kteří mě neznají. A tam byl mladý takový šofer na sanitce a já jsem něco řekla ne tak. A on mi řekl, z jaké jste oblasti z Ruska přijela, paní? Tak mě to bylo moc nepříjemné. Já jsem mu chtěla říct, že nepřeju to žádnému, aby z té oblasti ještě se někdo dostal do té oblasti, ale pak jsem si řekla, nebudu. On je mladý a nepochopí.

0: Další z oblastí, odkud čeští krajané mířili zpět do porevolučního Československa, byl rumunský Banát. Oproti Kazachstánu však byla situace v Rumunsku jiná a i vláda na tyto krajany jinak pohlížela.
1: Češi z Banátu, to je trochu jiná historie, protože na ty vlastně žádná jakoby organizovaná přesídlovací akce nikdy necílila, tedy pominuli nějaké návraty jako pováleční nebo za první republiky. Takže tam se od začátku vlastně víc věnovala pozornost nějaký podpoře přímo na místě, rozvoji těch komunit, rozvoji těch obcí, zavádění elektřiny, zavádění vody, výstavba silnic, výstavba škol, posílání českých učitelů a tak dále. Protože tam nebyla ta snaha za každou cenu tam odsaď utíct. A ty lidi, kteří tam odsaď odcházeli do Čech, tak vlastně si to dokázali zorganizovat sami.
0: Hromadný přesun tedy v tomto případě v plánu nebyl. To však neznamenalo, že by o reemigraci banáčtí Češi ve větší míře zájem neměli a že by na druhé straně krajany do Československa nikdo nelákal. Jedno z takových lákání je dokonce přímo zachycené v rozhlasovém archívu. Vysílání Radiofóra 4. ledna 1992.
2: Teď už se se mnou přeneste prosím na jih. Svatá Helena je česká vesnice na území rumunského Banátu a právě tam, v místním kamínu neboli kulturním sále, natočil Vladislav Bém toto slibované česky mluvící překvapení.
3: Jedna možnost je, jako to udělali Ukrajinci, kde se potom za ně vzala vláda, vzal se i pan prezident, tam bylo trošku to horší, než je to u vás, protože tam ta elektrárna bouchla, tak vymohl tam odtaj všechny, kteří jsou dneska v Československu, kteří chtěli jít. Potřebujeme vaše souhlasy k tomu, abyste si podali. Musíme mi seznam, jak vy říkáte tady, tabel, že tolik a tolik rodin může jít do Československa. Tím se už nebudu zabírat já jenom jako krajanům chtěl bych pomoct těm, kteří chtějí jít, samozřejmě vrátit do vlasti, protože vlast je vlast.
0: Přesvědčování Aloise Křivánka, který sám patřil mezi reemigranty z Banátu, jistě muselo znít lákavě a Československo pro mnohé vypadalo jako vysněná země neomezených možností.
3: Když tam přijdete, dospělej člověk dostane 4000 korun zadarmo, dítě 2000 korun zadarmo. Nevratné, ty nevracíte zpátky. Z rodiny dostane jeden, má možnost hned dostat práci a dostanete byt. Podkud se s tím zabírá vláda, podkud ne, pak se to musí dělat jinak.
0: V Československu tato iniciativa vzbudila rozpačité reakce. Jak také zaznělo v diskuzní části pořadu, jehož hostem byl i dotyčný Alois Křivánek.
4: Způsobilo by to vlastně, domnívám se, nejenom ztrátu určité, řekněme, národní identity toho kraje, protože třeba v Banátu, pokud vím, je ryze českých vesnic 6 a pak tam jsou ještě další, kde žijí poměrně početné skupiny Čechů.
0: V této době vznikla i nadace na pomoc krajanům v Rumunsku. Neměla však sloužit k pomoci s přesídlením, ale naopak motivovat, aby zůstali. Život v Rumunsku sice snadný nebyl, připomeňme jen, že ani revoluce tam nebyla tak sametová jako v Československu. Obětí bylo na tisíc a na popravišti skončil prezident Nikola Čaušesku i jeho žena. Na rozdíl od Kazachstánu však odtud Čechy nikdo nevyháněl. Naopak, tato slova například zazněla ve vysílání Radiofóra 30. ledna 1992 z úst rady rumunského velvyslanectví, kterým byl Mihail Dinuku.
5: Já bych řekl, že nám je líto, že někdo uvažuje o tom, že by napustil Rumunsko. My jsme vždycky žili v nejlepších vztazích s Čechymi a Slovácimi tam. A mohu říct, že vždycky jsme si navzájem pomáhali. Ale v každém případě je to věc každého člověka, aby se rozhodl, kde bude žít, v Rumunsku nebo v Československu nebo v Americe, jestli může. A rumunské úřady nemají nic proti tomu, aby Česi se přestěhovali do Československa nebo Rumuni do Rumunska nebo obráceně, jak vy chcete.
4: A co byste říkal tomu, kdyby se třeba u nás našli mladí lidé na vesnici, kteří by chtěli v Rumunsku v těch českých vesnicích nějakou dobu žít? Bylo by možné půl roku, rok tam žít?
5: V každém případě vítáme každého, který může pomáhat.
0: Taková byla základní myšlenka, která vyplynula z těchto debat. Proč chtějí banáčtí Češi do Československa, později do České republiky, když v Rumunsku se nemají zas tak špatně a my je ještě můžeme ze všech sil podpořit? Jak rozhodování, které nakonec zůstalo na každém z nich, dopadlo? Shrne religionista a historik profesor Zdeněk Ernešpor.
6: Myslím si, že tohle je svobodné rozhodnutí těch lidí a těžko je nutit k tomu, aby udržovali nějaký skanzen, na který se Češi budou jezdit dívat. Několik cestovek tam pořádalo zájezdy, které na jednu stranu té komunitě pomohly, protože přiváželi peníze, že jo, na druhou stranu, jako opravdu se tam na ně jezdili dívat jako na zoo, tak jako udržovat něco takového uměle je vlastně nesmysl a situace těch rumunských Čechů, přestože jistě lepší než situace Čechů na Ukrajině nebo v Kazachstánu, rozhodně byla nesrovnatelně horší než život běžné společnosti v České republice, takže vlastně se jim nelze příliš divit, že ti, kdo chtěli, reemigrovali, když se potom přijeli podívat za svými sousedy bývalými, líčili situaci v České republice jistě nikoli růžovou a jistě nikoli bezproblémovou, ale mnohonásobně lepší, tak samozřejmě ty sousedi taky zbalili kufry a postupně bez nějakých jako státních podpůrných programů se významná část té komunity přesunula do České republiky.
0: Litovali pozdější banáčtí přesídlenci, že opustili své domovy? Jejich vzpomínky zachytila organizace Paměť národa. Je mezi nimi Marie Balátová, která se narodila v české vesnici Rovensko a do Čech přišla v roce 2000.
7: Víte, jako člověku tak se strašně stejskalo, že jsme snad z toho byli nemocní. Tak se strašně stejskalo, všechno jsme měli. Nebyla práce, nebylo dojet, nemusela si podestírat dobytek. Ale tak se ti stejská strašně, že kolikrát jsme si s manželem tam a ty ubytovně jsme bydleli. My říkali, ty já už ráno nepůjdu do práce, seberem se a půjdeme domů. Něco vám stejskalo i snad po těch vratech, jak vrzali. No ale litinčkou se mi nestejská. Už bych tam nebyla, ničko zase jsem tam byla v loni před loněm. Tak jsem byla ráda, že jsem tam odešla.
0: Podobně to vidí například Václav Merhaut.
8: Tam, kde jsme šli do Čech, tak jsme měli pole zelený plac, jsme tomu říkali, na zeleném place. A šli jsme sekat s manželkou ječmen a on byl, že jsme ho nemohli ani useknout kosou, jak je ostal malej. Bylo sucho, nevěděl a po cestě s manželkou říkali, ale ty děti takhle tady budeme trápit, půjdeme do Čech. A jako první jsme se vzpomněli sem do Plzně, no jsme přišli, 93. Já si nemůžu stěžovat, přijímli nás do práce perfektně, nebylo to žádný problémy. Já si nestěžuju. I když nám říkají Rumuny podneska, jako mě to nevadí, já se za to nestydím. Jsou tady děti, je tady všecko, mají práci a perfektní. Díky Bohu.

0: Program státní pomoci pro krajany funguje i dnes. Je však v leccem jiný než v počátcích 90. let, kdy došlo k hromadným přesunům z Černobylu či z Kazachstánu.
1: V roce 2014 se ustavil vlastně ten stávající program, který funguje. Doufejme, že ještě dlouho fungovat bude v současné době. Je to jakoby asistenční program. Těm lidem se poskytuje nějaká podpora. Ne každému tomu, kdo to potřebuje. Už se posuzuje, jestli ten člověk potřebuje pomoc, nepotřebuje pomoc. Začalo to na Ukrajině. Ukrajina prostě dneska není Ukrajina 90. let. Dneska i na Ukrajině i ve stávající době příšerný, která tam panuje. Jsou lidi, kteří prostě mají svůj biznis a dokážou si vydělat a vlastně nepotřebují, aby ten český stát investoval do nich. Jim stačí třeba poradit, jak to mají udělat a oni už se o sebe postarají. Jsou lidi, kteří naopak nemají nic, přišli o všechno, jsou nemocní a bez nějaký větší asistence nemají šanci se tam odsaď dostat. Takže už se v tom rozlišuje, už opravdu je ta pomoc cílená. Je to vlastně nastavený jako univerzální program pro krajany téměř odkudkoliv mimo Evropskou unii. Když nějakým způsobem prokážou, že ano, je prostě na místě, aby ten český stát v jejich konkrétním případě přiložil ruku k dílu, tak se do toho programu přihlásit můžou.

0: A slovy Pavla Dymeše ze skupiny Integrace uprchlíků Ministerstva vnitra České republiky končí dnešní Téma Plus, které jsme věnovali českým reemigrantům z východního bloku. Pořad připravili dramaturgyně Lucie Korcová, za zvukovým pultem Jan Brauner a loučí se také autorka Naďa Reviláková.
1: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko hoří 100 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Navzdory dohodě o příměří se dál bojuje na jihu Libanonu. Fotbalová Slavia vstoupila do ligové nadstavby výhrou v Liberci. A zítra bude slunečno, večer má od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál zasahují u lesního požáru. S ohněm tam bojuje už 64 hasičských jednotek z několika krajů. A na místě platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Sleduje to reportérka Daniela Pilařová.
3: Na místě už zasahuje 64 hasičských jednotek. Požářiště se rozdělili do tří úseků. Na dvou z nich se oheň daří dostat pod kontrolu, ale na tom třetím je to velmi obtížné, jak uvedl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Ještě letají tři vrtulníky, možná je slyšíte, a během pár minut už ale kvůli tmě letat nebudou moci. Podle mluvčího hasičů Kalvody by ráno opět měly pomáhat s hašením nejméně dvě helikoptéry. Policisté uzavřeli silnici na Rynartice už v Jetřichovicích a odklání dopravu. Já ještě dodám, že hořetu začalo kolem 14. hodiny odpolední a požár nahlásil hasičům obyvatel oblasti. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě. Řekl to v televizi Nova.
4: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
2: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se s motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli deratizovat. Později se za své výroky omluvil, tvrdil, že mluvil o aktivistech a ne o úřednících. I přes pokračující příměří bombarduje Izrael jih Libanonu. Pro iránské libanonské milice Hizballáh zároveň dál útočí proti izraelským vojákům. Mezi Libanonem a Izraelem platí příměří od 16. dubna. Hizballáh ale jeho součástí není. Jen za pátek v Libanonu kvůli útokům zahynulo nejméně 13 lidí.
5: 8 Libanonců zemřelo po izraelském náletu v jediné obci Habuš nedaleko Nabatije. Během pokračujícího příměří Izrael přestal s bombardováním Bejrutu. Na jihu Libanonu ale upevňuje svou takzvanou nárazníkovou zónu. Spojené státy se snaží přesvědčit libanonské i izraelské vedení k přímým rozhovorům. Libanonský prezident Joseph Aoun zatím svou účast nepotvrdil. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dává najevo svůj vstřícný postoj k případnému historickému setkání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Na poutové atrakci v centru Hradce Králové se dnes po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Královéhradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody vyšetřuje policie, doplňuje mluvčí Karolína Macháčková.
6: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
7: Fotbalisté Slavie vstoupili do nadstavby šance ligy vítězně. Na hřišti Liberce vyhráli 2-1. Ve skupině o udržení Ostrava remizovala s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín vyhrál nad Duklou 2-1. V prvním semifinále play-off o umístění pak Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Pardubice zvítězili v Karviné 2-1. Čeští hokejisté do 18 let slaví zisk bronzu na mistrovství světa na Slovensku. V zápase o třetí místo vyhráli nad Lotyšskem 4-1. Do utkání vstoupili ani ne den po semifinálové prohře v prodloužení se Švédskem. O tom mluví asistent trenéra Ladislav Šmíd.
8: Klobouk dolů před klukama, protože to určitě nebylo jednoduchý. Hráli jsme do pozdního večera, spánek byl krátký a dneska jsme hráli ten první zápas, takže nebylo to lehký, ale kluci se s tím porvali jak skuteční profesionálové.
7: Házenkáři Karviné nevyužili první možnost na zisk extraligového titulu. V Plzni prohráli 25-29 a ve finálové sérii vedou už jen 2-1 na utkání. Čtvrtý zápas se bude hrát zítra od 11 hodin znovu v Plzni.
9: Nehoda u D1 na Vysočině a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na sjezdu z exitu 112 havarovalo osobní auto. Čerstvá nehoda je za sjezdem na Jihlavu, dejte v místě pozor. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech stojí auto. 18 km v místě je zavřená část pravého pruhu, takže vybočuje se doleva. Na Pražském okruhu opět směr D1 je od sjezdu na Plzeň. Nové omezení mezi kilometry 23 až 21 údržba zavřela pravý pruh. Pomalu hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh brzdí se do zastavení dole je stopka. V Praze na Štěrboholské spojce se stále chvíli zdržíte mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Kvůli stavbě nového mostu se ve směru na Barandovský most tvoří zhruba půlkilometrová kolona. A na Děčínsku je kvůli velkému požáru lesa neprůjezdná trasa Jetřichovice, Rynartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Proč Západ vládne zatím? To je název knihy britského archeologa a historika Jana Morrise. Má podtitul Co minulost říká o naší budoucnosti. Jde o rozsáhlou historickou studii závodu západních a východních civilizací o světovládu. Pravidla v něm tolik neurčují vynikající osobnosti dějin, legendární bitvy a slova hrdinů, ale spíš předem dané geografické podmínky. Knihu vydala nakladatelství Dokořán a Argo v roce 2025. Představí vám je a dobrý poslech od mikrofonu přeje Tamara Kocourková.
1: Ex Libris.
10: Autor v knize Proč Západ vládne zatím popisuje dějiny lidstva pomocí erudovaných dat a moderních archeologických důkazů a vysvětluje vzestup i budoucí vyhlídky globálních mocností. Začíná někde na konci poslední doby ledové a na stránkách knihy nás seznámí s následujícími 15 tisíci lety historie. Není třeba se obávat, že to bude zdlouhavé a nudné. Morrisovo psaní je plné zábavných odkazů na populární vědu a občas i na vědeckou fikci.
11: Historie je převážně nepravdivý popis událostí, převážně bezvýznamných, které způsobili panovníci, převážně padouchové a vojáci, převážně hlupáci. Občas se s touto komickou definicí historie Ambrose Bierce nedá nesouhlasit. Historie může vypadat jako sled bezvýznamných událostí, chaotická směsice géniů a blbů, tyranů a romantiků, básníků a zlodějů schopných vykonat úžasné věci nebo se utápět ve zkaženosti. A přesto lze tvrdit, že za tím vším rachotem má minulost pevnou strukturu. Historici vybavení náležitými nástroji ji dokážou identifikovat a dokonce i objasnit. Autor science fiction Robert Heinlein jednou prohlásil, že pokrok je zásluha líných mužů hledajících snadnější způsoby dosažení věcí. V této knize později uvidíme, že Heinleinův výrok je pravdivý jen částečně. Líné ženy jsou stejně důležité jako líní muži. Lenost není jediná matka objevů a nazývat výsledek pokrokem je často příliš optimistické. Když to ale trochu podrobněji domyslíme, je možné považovat Heinleinův postřeh za stručné shrnutí příčiny společenské změny, k níž pravděpodobně dojdeme. V knize postupně přejdeme k méně jadrné verzi Heinleina a navrhuji, abychom jí říkali Morrisova věta. Změnu způsobují líní, chamtiví a vystrašení lidé, hledající snazší, výnosnější a bezpečnější způsoby dosažení věcí. A většinou málo kdy tuší, co dělají. Historie nás učí, že pod tlakem se rodí změna.
10: Kniha Proč Západ vládne zatím vyšla poprvé v originále už v roce 2010 a získala několik literárních ocenění. Poslechněme si ale úryvek z přednášky Jana Morise věnované jeho knize, která proběhla 12. září 2025 na Amsterdamské univerzitě. Její záznam je dostupný v rámci webové platformy Room for Discussion. Autor v ní vysvětluje, proč se vlastně rozhodl sepsat tak rozsáhlé dějiny, kde zachycuje 15 000 let lidské historie.
12: Well, I guess I've always been one of the people who, whenever you're looking at something, I always think, what is the bigger context?
13: Myslím, že jsem vždycky patřil k lidem, kteří se na věci dívají v širší perspektivě a kladou si otázku, jaký je širší kontext. A co dalšího potřebujeme vědět, abychom tomu porozuměli. Archeologům nic jiného nezbývá, protože náš obor je zvláštní. Na vykopávkách můžete strávit roky práce. Představte si, že třeba zkoumáte vykopávky starověkého domu a většinou odkryjete spoustu detailů. Rozbité střípky keramiky, pár postrácených mincí nebo zubů, které lidem vypadly někde v rohu starobylého domu. Zkrátka maličkosti. Archeologové se ale vždycky snažili rozšířit výzkum od těchto střípků k mnohem větším příběhům. Myslím, že to jako archeolog musíte dělat, protože to, co najdete v jednom domě, samo o sobě moc neznamená. Takže v tom, co dělám, není u archeologa nic zvláštního. A navíc mě to baví.
10: V úvodu své knihy Morris popisuje, jak neradi se historikové pouštějí do předpovědí budoucnosti, hlavně proto, jak se ti před nimi často spletli na celé čáře. Morris chtěl sepsat knihu o vzestupu východních a západních civilizací v průběhu dějin. Jako klasickému archeologovi, který se zabýval dějinami Řecka a Říma, se mu nabízela teorie, že nadřazenost západu je dána tím, že vychází právě z těchto jedinečných starověkých kultur. Jak je ale možné, že neméně vyspělé a mocné civilizace, jako je Čína nebo Japonsko, vznikaly také na východě? To by se přece dít nemělo, když je západ ze své podstaty nadřazen ostatním civilizacím na planetě. I proto se pustil do podrobné analýzy.
13: Rozhodl jsem se, že se podívám na dlouhý úsek historie. Na posledních 15 000 let až od konce poslední doby ledové. A zkusím vytvořit jakýsi index pro měření rozvoje společnosti. S jeho pomocí bychom mohli porovnat vývoj na východě a na západě a pak vytvořit graf, který nám ukáže přehledně světové dějiny. A přinese také vysvětlení, proč Západ v posledních několika stoletích vládne. A pak jsem si ten graf vytvořil a napadlo mě čáry protáhnout ještě o něco dál a zjistit, kam směřují.
10: Ve snaze, tak říkajíc, změřit minulost, Morris vytvořil vlastní model pro porovnávání civilizací východu a západu, který zahrnuje čtyři faktory. Schopnost získávání energie, úroveň organizace společnosti, zpracování informací a schopnost vést válku. Z něj pak vychází při tvorbě grafu, který zachycuje základní trendy ve společnosti a umožňuje také z části předpovědět, co přinese budoucnost, jak píše ve své knize.
13: Pokusíme se ukázat, že v minulých 15 tisících letech prošly východ a západ stejnými stádii společenského rozvoje ve stejné posloupnosti, protože obě oblasti obýval stejný druh lidských bytostí, které vytvářejí stejnou historii. Vynasnažíme se ale také ukázat, že se to neodehrávalo ve stejných obdobích a totožnou rychlostí. Vyvodíme z toho, že biologie a sociologie vysvětlují obecné podobnosti, geografie pak regionální rozdíly. A v tom smyslu je to právě geografie, to, co vysvětluje, proč Západ vládne.
10: Klíčem k nadvládě Západu nebyla kultura, rasové rozdíly nebo výjimečné výkony jedinců. Zásadní byla role geografie, která určovala, jak si byli místní lidé schopni ve svých každodenních životech poradit s nedostatkem surovin, nemocemi, migrací nebo proměnami klimatu. Podle autora se všechny velké civilizace moderního světa vztahují k původnímu období domestikace na konci doby ledové. Díky archeologickým nálezům máme dostatek informací z oblasti Hilly Flanks, lokality, která tvoří část takzvaného úrodného půlměsíce a obepíná mezopotámskou nížinu, tedy současné Turecko, Írán a Irák.
13: Jak píše evolucionista a geograf Jared Diamond ve své klasické knize Osudy lidských společností, střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii, příroda prostě není spravedlivá. V Hilly Flanks se zemědělství objevilo o několik tisíciletí dřív než jinde, ne proto, že by tamní lidé byli mimořádně chytří, ale protože jim geografie poskytla náskok. Jak píše Diamond, na světě je dnes 200 tisíc rostlinných druhů, přičemž jenom pár tisíc je poživatelných a pouze několik set má předpoklady k domestikaci. Faktem je, že více než polovina kalorií konzumovaných v dnešní době pochází z obilnin. Divoké trávy, z nichž se vyvinuly, nejsou na planetě zastoupeny rovnoměrně. 32 z 56 druhů trav s největšími a výživově nejbohatšími semeny roste divoce v jihozápadní Asii a středomořské pánvi. Ve východní Asii je těchto divokých druhů pouze 6, ve střední Americe 5, subsaharská Afrika má 4 a stejný počet severní Amerika. Austrálie a jižní Amerika má pak po 2 a východní Evropa 1. Jestliže byli lidé ve velkých skupinách v podstatě stejní a sběrači všude na světě zhruba stejně líní, nenasytní a bojácní, bylo velmi pravděpodobné, že lidé z Hilly Flanks začnou domestikovat rostliny a zvířata dříve než ostatní. Měli totiž k dispozici slibnější výchozí materiál.
10: Ale v dějinách jde samozřejmě o víc než o počasí a velikost zrn. Konec příběhu je často napsán už na začátku a možná dnes Západ vládne proto, že kultura vytvořená v Hilly Flanks před víc než 10 000 lety, kultura, z níž pocházejí všechny následné západní společnosti, prostě měla větší potenciál růstu než kultury vytvořené v jiných civilizačních jádrech. Ale možná je to ještě jinak.
13: Ve skutečnosti se dělo na východě a na západě zhruba totéž. V obou regionech se domestikovali psi, kultivovali rostliny a velká zvířata. Na obou koncích světa se postupně vyvinulo plnohodnotné zemědělství, čímž myslíme bohatou úrodu, intenzivní obdělávání s plně domestikovanými plodinami a hierarchii podle bohatství a pohlaví. Dále vznikaly velké vesnice s více než 100 obyvatel a po 2-3 tisících letech města s více než 1000 obyvatel. V obou regionech lidé stavěli složitější budovy, experimentovali s prvotním písmem, malovali půvabné obrázky na nádoby, pohřbívali do okázalých hrobů, obdivovali předky, obětovali lidské bytosti a postupně šířili zemědělský životní styl. Nejprve pomalu, po 2000 letech rychleji a nakonec pohltili i ty nejlépe prosperující sběrače.
10: Kosterní výzkum ale poskytuje spíš chmurný obrázek o životě, jak ve východním, tak v západním zemědělském jádru. Byl chudý, ošklivý a krátký, jak to vyjádřil anglický filozof Thomas Hobbes. Zemědělci byli podvyživení a vzrůstem zakrnělí jak na východě, tak na západě. Byli hodně promoření parazity, měli špatné zuby a umírali mladí. Ale v podstatě byli na celém světě stejní.
13: Mnoho lidí na západě se v 19. a na začátku 20. století domnívalo, že biologie poskytuje úplnou odpověď na příčinu vládnutí západu. Tvrdili, že se běložská evropská rasa vyvinula dál než jakákoliv jiná. Mýlili se. Už proto, že genetické a kosterní doklady jsou jednoznačné. Existuje jenom jeden druh člověka, který se před asi 100 000 lety postupně vyvíjel v Africe. Pak se rozšířil po planetě a starší druhy lidí vymřely. Genetické rozdíly mezi moderními lidmi v různých částech světa jsou bezvýznamné. Západ začal vést na konci doby ledové, avšak toto vedení se v určitých dobách zvyšovalo, v jiných se naopak snižovalo. Kolem roku 550 našeho letopočtu zcela zaniklo a následujících 1200 let vedl v sociálním rozvoji Východ. Rasistické teorie o genetické nadřazenosti západních lidí nad ostatními dnes šíří jen málo vědců. Avšak kdokoliv bude chtít tento postoj zastávat, musí prokázat, že v 6. století našeho letopočtu západní lidé své původní založení nějakým způsobem pozbyli a v 18. století znovu nabyli. Mírně řečeno, bude to těžký úkol. Vše nasvědčuje tomu, že ať se podíváme kamkoliv, jsou lidé ve velkých skupinách v podstatě stejní.
10: Autor tedy dochází k závěru, že Západ získal náskok zejména díky příznivějším geografickým podmínkám. Morris jim říká šťastné zeměpisné šířky a s přestávkami si ho udržel dost dlouho na to, aby jako první dospěl k industrializaci a proto vládne světu. Tedy zatím.
1: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Jan Morris ve své knize Proč Západ vládne zatím identifikuje faktory, které historicky vedly k úpadku civilizací. Klimatické změny, nemoci, hladomor, nekontrolovaná migrace a selhání státu a přirovnává je k apokalyptickým jezdcům.
13: Sociální rozvoj vytváří vítěze a poražené. Jeho růst závisí na společnostech, jež jsou stále větší, komplikovanější a obtížněji organizovatelné. Čím výš vyšplhá, tím víc hrozeb si sám vytváří.
10: V tom spočívá paradox. Sociální rozvoj vytváří přesně ty síly, které ho pak oslabují. A když se to vymkne kontrole, zejména když měnící se prostředí znásobí nejistotu, může následovat zmatek, zkáza a kolaps. Až do doby po roce 1920 si většina západních archeologů myslela, že vědí, proč Čína začala Západ dohánět. Protože Číňané od Západu téměř vše okopírovali. Zemědělství, keramiku, výstavbu, hutnictví, válečné vozy. Později archeologové začali toto tvrzení vyvracet.
13: Východní zemědělství vzniklo samostatně. Obyvatelé východu používali keramiku o tisíce let dříve než lidé na západě. Východ měl vlastní tradici monumentálních staveb. Také lidské oběti jsou nezávislý východní vynález. Navzdory tomu je zřejmé, že některé vymoženosti se na východ opravdu dostaly ze západu. Především to byla výroba bronzu. I když může pronikání ve směru západ-východ pravděpodobně čínské dohánění západu částečně vysvětlit, zdaleka nejdůležitějším faktorem nebylo kopírování západu, ale jeho kolaps. V období kolem roku 1200 před naším letopočtem byl východní sociální rozvoj stále o tisíc let za západním. Avšak zhroucení západního centra v podstatě smetlo růst dosažený za 600 let.
10: Dnes listujeme knihou britského archeologa a historika Jana Morrise Proč Západ vládne zatím s podtitulem Co minulost říká o naší budoucnosti. A to je v ní možná ještě důležitějším tématem než srovnávání, kterému období lidských dějin dominoval Západ a kdy ho předstihl a také třeba v budoucnu předstihne Východ. Každopádně Západ podle Morrisových oblíbených grafů vládne samozřejmě jen dočasně. 20. století bylo vrcholem západního věku a zároveň začátkem jeho konce. Nástup východu autor naší knihy předpovídá už na začátek příštího století. Vraťme se ještě jednou k naší přednášce z roku 2025.
13: Na konci 21. století budeme svědky, jak východ dohání západ. Sociální rozvoj vzroste natolik, že když si představíme změnu třeba od neandertálců, kteří seděli v jeskyni v době ledové, až k nám, kteří sedíme v této místnosti, abychom diskutovali v Amsterdamu v roce 2025, tak se při této akceleraci vývoje dostáváme až ke čtyřnásobnému zrychlení v tomto století. A to už znamená opravdovou transformaci toho, co znamená být lidskou bytostí. Dnes je pro nás stejně těžké si představit, jací budou lidé v roce 2100, tak, jako by bylo pro neandertálce těžké si představit, jací budeme my. A když vidím, k jakému rozvoji došlo v oblasti umělé inteligence třeba jen v posledních 2 letech, tak si myslím, že nebudu daleko od pravdy. Myslím, že jsme na pokraji hluboké transformace lidstva a toho, co znamená být člověkem. Často společnosti ve vývoji narazily na nějaký strop a pak vše změnila až třeba zemědělská nebo průmyslová revoluce. Ale 2 věci jsou jinak než dříve. První je globalizace a propojenost našeho světa. A druhou jsou jaderné zbraně. Mnoho lidí má obavy z klimatických změn, ale mnohem větší hrozbou jsou jaderné zbraně, které mohou vše radikálně proměnit. So I think the nuclear weapons are the big way in which we radically change
10: the outcome of this game. Vypadá to, že se nám vrací známá pětice apokalyptických jezdců. První z nich, klimatická změna, by mohla být příkladem paradoxu vývoje. Stejná fosilní paliva, která od 19. století umožňovala prudký růst sociálního rozvoje, zahltila vzduch uhlíkem zachycujícím teplo a udělala ze světa skleník. Podle Morise by ale samotná klimatická změna neměla být příčinou hrozícího kolapsu. Může k němu ale přispět.
13: Stejně jako když apokalyptičtí jezdci vyjeli v minulosti, budou klimatická změna, hlad, migrace a nemoci pravděpodobně zpětně působit jedno na druhé a uvolní 5. jezdce – selhání státu. V oblouku nestability se nachází některé nejlabilnější režimy světa. S přibývajícím tlakem se některé mohou zcela zhroutit, jako Afghánistán nebo Somálsko, což znásobí utrpení a poskytne další útočiště teroristům. Pokud se nestabilita dostane do center, jejichž ekonomiky jsou značně propojené, každý rok, kdy se vyhneme Armagedonu, se hromadí hrozby apokalyptických jezdců. Bude se zvyšovat tlak na zdroje, budou vznikat nové nemoci, šířit se jaderné zbraně. Domnívat se, že všechna tato nebezpečí dokážeme zvládat do nekonečna, to je až bláznivě optimistické.
10: Podle Morise se tady blížíme k nové mezní hranici a v souvislosti s tím připomíná, jak odpověděl Albert Einstein v roce 1949 jednomu novináři. Nevím, jakým způsobem se bude bojovat ve 3. světové válce, ale mohu vám říct, co se bude používat ve 4. Budou to kameny. Ale abychom nekončili takto pesimisticky, autor si samozřejmě uvědomuje, že je na nás lidech, jak si poradíme, a doporučuje využít právě historie k předpovědím budoucnosti.
13: Biolog a geograf Jared Diamond na poslední stránce své knihy Kolaps napsal, že svět mohou před katastrofou zachránit 2 síly. Archeologové, kteří odhalí detaily omylů dřívějších společností, a televize, která odvysílá pořady o jejich zjištěních. Jako archeolog, který se na televizi dívá často, určitě souhlasím. Ale rád bych přidal ještě 3. zachránce. Historii. Příběh o sociálním rozvoji mohou složit dohromady jedině historici. Pouze oni dokážou vysvětlit odlišnosti dělící lidstvo a to, jakým můžeme zabránit nás zničit. Snad by v tom tato kniha mohla trochu pomoci.
10: Debaty o vzestupu Číny nebo Západu jsou v konečném důsledku jen vedlejším jevem. Lidé na obou zeměpisných koncích světa jsou totiž víceméně stejní. A Morrisova kniha není jen o předpovědi neodvratné katastrofy, do níž se Západ řítí. Je také o tom, že nic z toho není předem dané a záleží samozřejmě na nás, jak si s tím poradíme. A navíc je zábavná a plná erudovaných i vtipných postřehů z 15 000 let historie lidstva, které nám mohou pomoci dějům minulým i budoucím lépe porozumět. Knihu britského archeologa a historika Jana Morrise Proč Západ vládne, zatím s podtitulem Co minulost říká o naší budoucnosti, vydala nakladatelství Dokořán a Argo v roce 2025 v překladu Svatavy Kučerové. Citace z knihy a přednášky načetl Ivo Tajmr, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková. Technicky spolupracovali Jan Kravárek a Tomáš Pernický. A za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Ten se rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 hasičských jednotek z několika krajů. Vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Některé silnice v okolí jsou kvůli zásahu neprůjezdné. Hasiči prosí, aby na místo nikdo nejezdil a nelétal do prostoru třeba z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Hasiči kolem 7:30 večer naopak uhasili požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Informovali o tom na sociální síti X. Na místě několik hodin zasahovalo 15 jednotek a byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Hořelo asi 25 hektarů porostu. Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude nový zmocněnec vlády pro plnění závazků vůči Alianci. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% hrubého domácího produktu na obranu. Babiš už dřív uvedl, že ale Česko tuto hranici letos nesplní. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státníci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé nevyhráli. V druhém utkání na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka zítra. V 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku.
9: Nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku a taky na dálnici D6 u Prahy. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry havarovalo osobní auto. 318. kilometr stojí vpravo na krajnici, nepřekáží. Pozorně na D6 na vjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Hostivice mezi kilometry 2 až 1 další nehoda osobního auta. Kolona se v místě havárie teď netvoří. Na D55 u sjezdu na Napajedla směr Uherské Hradiště srazilo osobní auto lesní zvěř. Exit 34, čekejte omezený průjezd, možné jsou i překážky. Na Pražském okruhu ve směru k D1 za sjezdem na Ořech stojí auto a taky několik vozidel policie. 18. kilometr v místě je zavřený pravý jízdní pruh, bliká tam šipka a čekejte hustší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci se ochladí na 10 až 5.

0: víme, že jich bylo víc.
1: A kdo se tedy setkat mohl?
0: Tak zcela jistě my a neandertálci. A potom ve středním pleistocénu ten je známý tím, že těch druhů lidí tam bylo docela hodně, takže tam se dá předpokládat, že ty vazby byly a vlastně z těch genetických výzkumů třeba víme, že se to týkalo i Denisovanů. Když bychom šli hlouběji do minulosti, tak australopitéci také velmi pravděpodobně.
2: Pravěk je velmi vlastně dlouhé časové období, kdy se ty druhy mohly setkávat, takže měli proto víc času i prostoru se sejít.
1: Hobiti byli téměř naši současníci.
3: Malí lidé, kteří žili na ostrově Flores, tak ty se těžko mohli potkat, třeba s neandertálci. Laboratoř. První písmo jsou především opakující se zjevně numerické značky a k tomu nějaký obrázek, který značil, o co se jedná.
0: Na Blízkém východě, když se něco našlo, tak se řešilo, jestli to jsou neandertálci nebo moderní lidé.
3: Je teoreticky možné, že to opravdu byly dva druhy a přesto si ty znalosti předávali.
0: Doba, kdy jsme považovali ty neandertálce za bestie bez kultury, ta je dávno pryč.
1: Dnešní laboratoř tedy, jak patrno, věnujeme antropologii. Je to jednak antropolog Lukáš Friedl. Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Student Daniel Hampl, který se věnuje témuž oboru, vítejte.
2: Dobrý den.
1: A Marek Špinkák, především etolog, také učí evoluční psychologii.
0: Ano.
1: To se dnes bude hodit v našem pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Hebrejská univerzita v Jeruzalém jako první důkladně prozkoumala jeskyni Tin Shemet ve středním Izraeli. Ta patří do známého komplexu jeskyní, který je už slavný, známý. Před 110 tisíci lety ve střední době kamenné. Tam žili pohromadě moderní lidé a neandertálci. Předávali si navzájem nástroje nebo strategie lovu, ale, a to bude významné, myslím, tady v téhle práci, sdíleli zřejmě i pohřební nebo jiné rituály. Vědce zaujalo třeba to, že se v té jeskyni hojně používal okrový pigment. Můžeme tohle téma hned otevřít, čím oslovil vás jednotlivé naše hosty. Poprosím třeba Lukáše Friedla na úvod.
0: Tak mě ten text samozřejmě oslovil, protože ukazuje to, že ty dvě lidské populace nebo dva lidské druhy, Homo sapiens a Homo neanderthalensis, se tam s určitou vyšší pravděpodobností potkávaly, což je taková dlouho řešená otázka v antropologii, která dlouho neměla jasné odpovědi, protože je tam problém s datováním některých těch jeskyní. Potom ty lidské ostatky, které známe, tak někdy jsou nediagnostické a někteří antropologové tvrdí, že to je právě díky tomu, že jsou to hybridi. A tady je najednou nový nález zhruba po 50-60 letech nové kosterní ostatky, které byly nalezeny v kontextu toho, že jak kamenná industrie, tak i ty ostatní kulturní formy nebo kulturní projevy jsou poměrně univerzální a specifické pro to časové období a dá se předpokládat, že byly specifické nebo a že byly v takové konfiguraci právě proto, že přicházely od obou těch lidských druhů.
1: Něco máme z neandertálce, to je známo a v laboratoři jsme to opakovaně probírali, ale to vůbec nevadí, protože osvěžení toho tématu, jak jsme propojeni s neandertálci, stojí za to. A podle Marka Špinky zajímavé co?
3: Rozsah toho nálezu. Jednak ta řada těch kosterních nálezů, ale jsou tam stovky těch kamenných industrií a to nejen těch hotových nástrojů, ale i těch zbytků při tom vyrábění a zároveň třeba těch okrových pigmentů jsou tam taky jako veliká množství, tuším, že vyšší stovky nebo dokonce tisíce těch různých druhů těch okrů. To dává skutečně jako novou databázi, kterou je možno podrobně z různých úhlů zkoumat ty souvislosti, porovnávat s jinými, aby se objasnily nějaké ty nejasnosti, nebo naopak se ukázaly některé věci, o kterých jsme byli přesvědčeni a teď se otvírají nové otázky, protože to do toho schématu nezapadá.
1: Třeba proč tam měli tolik barviček?
3: Jisté je, že prostě ta barva upoutávala ty lidi a používali ji. To znamená, byla to vyjádření jakéhosi estetického, nejen pragmatického vztahu k tomu místu, k té skutečnosti, k té události. Ten způsob pohřbívání je nějakým způsobem jako zjevně podle nějakého zvyku, ritu, standardu. To ukazuje na něco, že k tomu byl nějaký živý vztah, který se tradoval zjevně z generace na generaci. Musíme si uvědomit, že to je něco, tam jsou 10 000 let, čili to jsou dlouhé generace, ale zřejmě i mezi těmi jednotlivými místy, které byly vzdáleny tak, že ti lidé spolu mohli obchodovat. Zároveň jsou tam i určité doklady o tom, že ty materiály, které ty lidi používali, jsou minimálně 10 kilometrů, některých případů více než 100 kilometrů daleko. Zjevně tam nějaké kontakty byly.
1: Je možné, tam se teď Daniel Hampla, že třeba z nějaké vzdálenější lokality připutovali lidé, kteří přinesli těm obyvatelům jeskyně nějaké nástroje nebo nějaké jiné předměty?
2: Myslím si, že se právě předávaly spíše ty vědomosti. To mě i zaujalo, že v tom raném vlastně paleolitu tak byly určité specifické nástroje, zatímco v tom vlastně novějším už byly jiné, ale co se týče té tý oblasti, tak se velmi podobaly. Zatímco například v té Africe, tak tam byla větší heterogenita.

0: geneta vlastně těch nástrojů.
1: Tady jsme opravdu minus 110 tisíc let, tak to je doba dávná, dávná.
2: No tam právě do toho vstupuje klima a jeho proměny. V dobách ledových neandertálci byli tlačeni z toho severně položeného umístění spíš na jih. V dobách meziledových zase moderní lidé byli tlačeni nebo měli tendenci vystupovat z Afriky ven. A že vlastně to byl takový jakýsi tavící kotlík, kde se pravděpodobně, a my dneska teda už víme, že se jednoznačně tam potkávali nejenom na základě téhle studie, ale i těch genetických studií, které ukazují, že k té genetické hybridizaci docházelo někdy v období kolem 80-100 tisíc let, ty odhady se různí, a nemohlo to být téměř vlastně skoro nikdy jinde než tady, protože v Evropě moderní lidé v té době ještě nebyli.
1: Aha, my jsme tady ještě nebyli. To je představa, že už někde na Blízkém východě už to žilo.
2: To jednoznačně, na Blízkém východě to žilo a vlastně je to vždycky v minulosti, protože to je ta trajektorie, kudy se z Afriky dostanete na jiné kontinenty starého světa, tak vždycky to byl takový jako zajímavý region.
1: Vím, že Daniel Hampa říkal, že se tam mohli předávat znalosti, takže vlastně to know-how, no mohli se něco předávat, jo? Ale třeba si řekli, to, co máme, takhle opracováváme kámen, to už je dobré.
0: Já si myslím vlastně, že důležité bylo i to, že to mohli odpozorovat, ať už ten homo sapiens od těch neandertálců, nebo i naopak. Samozřejmě spolu mohli i spolupracovat, což víme i vlastně z těch nálezů, že tak bylo, že se vlastně i křížili a tvořili se ty hybridi. Ale důležité je vlastně možná i to místo, že, jak už bylo zmíněno, že to byl důležitý most mezi Afrikou a tím Blízkým východem a dále vlastně do světa, ale vlastně i v následujících letech tak se tam vznikl ten úrodný půlměsíc, že vlastně často byla to úrodného půlměsíce, takže myslím si, že i ta krajina byla o něco příhodnější vlastně pro ty druhy než jinde na světě.
1: Kdyby se vám podařilo dostat k těm novým nálezům, jo? Lukáš, kdyby mi říkal nový dva kompletní jedinci, že se tam našli, tak co by stálo za pozorování?
2: A já jsem hrozně zvědavý, protože tam je vždycky zatím otázka té druhové příslušnosti. Na Blízkém východě prostě to tradičně vždycky bylo, že když se něco našlo, tak se řešilo, jestli to jsou neandertálci nebo moderní lidé. To, že u některých těch fosilí nejsou jednoznačné závěry, je interpretováno buď právě tou hybridizací, a tady zatím o tom nic nevíme. Oni tam o tom nic nenapsali. Napsali jenom, že zástupce rodu homo. Ale jaký, to se budeme muset nechat překvapit. Dokládají, že vlastně kulturně na té lokalitě jsou ty prvky sdílené, tak já předpokládám, že buď se zatím nemůžou rozhodnout, a právě proto, že to třeba můžou být nediagnostické nálezy v tom smyslu, že to třeba jsou právě ti hybridi, anebo zatím mlží a chtějí nějakou mediální senzaci, tak zatím si to drží pod pokličkou a uvidíme, co nám potom řeknou.
1: A my jsme se toho tajemství chytli.
2: No.
1: Že té spolupráci neandertálců a homo sapiens zase tak člověk často nečte.
3: Na druhou stranu je teoreticky možné, aspoň z pohledu etologa, že to opravdu byly dva druhy a přesto si ty znalosti předávali. My dokonce víme, že prostě známe teda od druhů mnohem vzdálenějších ten fenomén enkulturace. Že můžete i druhy, které jsou nám méně příbuzné, to znamená patří i do jiné čeledi primátů nebo dokonce do jiného řádu, vlastně jim otevřít a naučit je nějaký způsob chování, který oni v přirozeném prostředí vůbec nepoužívají, ale potenciálně ten mozek tu kapacitu k tomu má. Jo, byť si výjimečně můžete naučit skutečně jako papouška aktivně vlastně používat několik slov, můžete naučit psa, aby rozuměl několika stovkám výrazů, slovních symbolů pro jednotlivé předměty, můžete naučit bonoba, aby si rozdělal oheň a on to sám používá a tak dále. Čili tady vidíme, že jsou tam dvě složky. Jedna je ten genetický a sociální potenciál toho a druhá je opravdu ta kulturní složka. To je to, co nás strašně zajímá. A tady je hrozně zajímavé to, jestli si to ty druhy právě mohly předávat i mezi sebou, anebo jestli se i k tomu křížili.
1: I to pohřbívání.
2: A jestli k tomu mohu ještě dodat, to je přesně ten problém, který se řeší v momentě, kdy moderní člověk přijde do Evropy o desítky tisíc let později, zhruba před 50 tisíci lety. Vlastně se potkává s těmi pozdními neandertálci v Evropě a vzniká něco, čemu se říká Shuttleperonian, jako specifická kultura, která dlouho byla interpretována, že to je doklad akulturace neandertálců moderními lidmi. Pak se objevily různé revize, tvrdili, že to je autochtonní vývoj něčeho nového a tak dále. Je to do dneška nevyřešené, ale to, co tady kolega zmínil, to je prostě reálně opravdu problém, protože akulturace samozřejmě možná je. Jsme si jako vlastně hluboce jistí, že to mezi lidskými skupinami nejenom v současnosti, ale v minulosti probíhá a probíhalo. Máme mnoho příkladů. A jak A kde a kdy na Blízkém východě to mohlo probíhat, to samozřejmě nevíme, ale je to vysoce pravděpodobné.
1: Jo, že by kultivovali ty neandertálci ty rané moderní lidi.
2: No spíš, já bych to spíš viděl obou straně.
1: Obou straně,
2: no,
1: by to bylo
2: taková
1: pěkné.
2: Ta doba, kdy jsme považovali ty neandertálce za ty bestie bez kultury, ta je dávno pryč, takže prostě byli to lidé jako my, jenom žili prostě v jiných ekologických podmínkách. A konec konců i ty technologie vlastně odráží ekologii velmi výrazně.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Naší dnešní diskusi účinkují Marek Špínka, který je etolog, pak to mám antropologa Lukáše Frýdla a jeho studenta Daniela Hampla. Počítačová analýza více než 1700 jazyků ukázala, že mají některé společné rysy. Takové prvky tvoří asi třetinu jazykové výbavy. V dnešní terminologii bychom mluvili například o určité příbuznosti v gramatice. Němečtí vědci, kteří stojí za tímto výzkumem, zdůrazňují, že vznik jazyků nebyl náhodný jev. V souvislosti s touhle zajímavou studií se dotkneme tématu evoluce lidské řeči. Více než 1700 jazyků, to si dali práci ti němečtí badatelé. Ale já když jsem nad tím přemýšlela, jak jsem si říkala, no tak my, jako jsme tady geograficky blízko Německu a máme sloveso jinde než Němci, tak v tom to asi nebude. Marek Špinka.
3: Němci to mají jenom tehdy, když používali perfektum, že máme pomocné sloveso na začátek a to vlastní sloveso na konec. A když použijí ten jednoduchý minulý čas, tak normálně říkají, ich hatte Angst, měl jsem strach, je to stejný jako u nás. Ale to, co je tady podstatné k tomu říci, že snažili se na téhle z té unikátně velké databázi ověřit, kolik z těch domnělých jednotných prvků, o kterých se domnívají jazykovědci, že jsou napříč těmi jazyky společné, opravdu nachází empirickou podporu v těch datech a zjistili, že jenom 1/3 nachází to podporu.
1: Či
3: 2/3 těch, o kterých jsme se domnívali, že jsou společné, tak společné ve skutečnosti nejsou. A to, co je zajímavé, co oni na tom rozlišili, že ty dva jazyky můžou mít, abych uvedl jeden příklad. Řeknu, já mám strach. A v některých jazycích řeknu, já strach mám. Záleží na tom, jestli ten objekt je za slovesem nebo před slovesem a ukazuje se, že tohle může souviset s tím, jestli se dává předložka před ten předmět nebo za ten předmět. Jo? Ono to prostě zmyšlenkově spolu souvisí. Takže to je jedna konkrétní úkaz, který se v té databázi hledal. A takovéhle jako pravidla můžou vzniknout dvojím způsobem. Buď to, že to u toho nějakého předka, společného předka těch jazyků prostě tak je a všechny jazyky to potom zdědí, anebo že je to něco, co se vyskytuje napříč těmi jazyky bez ohledu na tu příbuznost historickou, to znamená, je to něco, co opravdu jako strukturně zřejmě je účelné. A oni hledali právě to, co je strukturně účelné a odlišovali to od té příbuznosti jaký filogenetické nebo příbuzenského toho rodokmenu těch jazyků a tam došli k tomu, že skutečně asi u třetiny těch jevů se dá říct, že tam skutečně strukturně něco je, že ten jazyk tíhne k tomu vyjadřovat se určitým způsobem a to i v tom podmíněném způsobu, jak jsem říkal. Když to řadí takhle, tak pak předložky se dávají takhle, protože to je jeden způsob myšlení, který mu tomu rozumíme a ten je dobré uplatňovat napříč těmi větnými formami.
1: Daniel Hampa, jeho poznámky k této práci. No,
0: já musím říct, že vlastně každý specifický jazyk tak má svoji vlastní historii, což vlastně mi přijde zajímavé i k té práci. Když porovnám tu němčinu a češtinu, sice je to germánský jazyk, vlastně ta němčina a čeština spíš ten slovanský, ale musíme zmínit, že byli v kontaktu vlastně po staletí a tím se vlastně i přejímali některá slova a možná i tvorba věty toho slovosledu. A myslím si, že každý jazyk tak má vlastně svoji historii a prostě se tvořil podle sebe.
1: A to už je de facto moderní historie.
2: No, ale to je právě to, co oni tam se snažili odfiltrovat, že ta filogenetika jazyků vytváří prostě zdání toho, že řada jazyků má společné věci a že by si někdo mohl myslet, že to vlastně zakládá jakýsi důvod pro to myslet si, že lidské myšlení za tím jazykem je stejné. Tam byl takový hezký příměr, že oni zmínili, že teď neví, jestli ta 1/3 je vlastně málo nebo hodně. Jestli vlastně jako to je důkaz toho, že teda ty jazykové cesty jsou opravdu variabilní, nebo jestli je to důkaz toho, že je nějaký kognitivní základ v naší mysli, který opravdu strukturuje to, jak se vyjadřujeme. Jazyk je symbolický systém. Je to prostě symbol, kterým my vyjadřujeme nějakou složitost vnímání našeho světa. A dává mi naprostý smysl, že symbolické systémy mohou být lepší a horší. Oni tam používají slovo harmonizace. Mně se to hrozně líbilo, že vlastně jako dojdou k tomu, že skrze tu harmonii pochopíme, že některé systémy symbolické jsou vhodnější pro vyjadřování toho, jak vnímáme svět. A tudíž já bych vůbec nebyl proti tomu, že ano, jazyky pravděpodobně s ohledem na naší evoluční psychologii mohou mít prazáklad, nějaký obecný základ toho, že dobře reflektují to, jak je strukturován náš mozek a jak funguje náš mozek.
1: Já jsem přemýšlela teď o tom, že někdy čteme, že přírodní národy třeba nemají pojem pro to či ono, jo, co my běžně používáme v moderní civilizaci, ale nechci to tam zavádět, protože spíš to míří tím směrem té harmonizace. Je to něco, co máme společného.
3: To je skutečně velmi různé. Pro některé pojmy některý jazyk má velmi málo výrazů a zase pro jinou skutečnost má takové bohatství těch výrazů, které jiný jazyk nemá. Pokud je ten jazyk jednoduchý, třeba ve své gramatice, tak je to obrovská výhoda, že se snadno předává, snadno se s ním někým dorozumíte. Ale to zároveň znamená, že neplní tu funkci té identity. Čili naopak ten jazyk, pokud je nějakým způsobem jako komplikovaný, tak to znamená, že se ho těžko může naučit někdo, kdo není rodilý mluvčí, a tím pádem vy zcela jistě víte, jestli ten člověk se prostě k nám teda přistěhoval nebo ne. A tyhle ty věci můžou být protikladu. Znamená, jako může být nějaká jako jednoduchost třeba té gramatiky oproti schopnosti té gramatiky něco zvýrazňovat a zdůrazňovat. Například to, jestli se skloňuje jinak životní a neživotní jména, je typická věc, která je prostě složitá, ale zároveň to umožňuje tím, že něčemu připisujeme tu životnost, takže zdůrazňujeme, jak je to důležité.
1: Tak asi jsme to probrali docela důkladně.
2: Za tím článkem taky stojí ta otázka, že pokud máme nějaké gramatické univerzálie, tak bychom se měli ptát, jestli opravdu proto, že to je vlastní všem lidem, nebo jestli to vlastně není historická náhoda, že se vyvinuli u nějaké konkrétní populace nebo u skupiny populací v konkrétní době a že když by se ten jejich směr potom, ta jejich populace prostě se rozšířila a i s tím diverzifikovaly ty jazyky, jestli kdyby se to stalo v jiném místě, v jiném čase a tak dále, jestli by ty univerzálie gramatické zase nebyly právě trošku někde jinde. Jo, jestli je to opravdu striktně výraz té naší kognice, anebo jestli je to historická vlastně náhoda.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Další tajemství, které tady probíráme v dnešní rozhlasové laboratoři, ve které účinkují jednak antropolog Lukáš Riedl, student Daniel Hampl a etolog Marek Špinka. Před více než 40 tisíci lety, dávno před rozvojem písma, lidé, kteří žili v době ledové, už znali způsob, jak ukládat informace, používali kombinaci geometrických znaků, například křížku a čárek. Nová studie prozkoumala více než 3 tisíce takových geometrických symbolů z 260 různých předmětů z té doby. První obrázkové písmo se objevuje až o 40 tisíc let později v Mezopotámii. Takže my jsme teď u lidí v době ledové, první studii jsme mluvili o tom, jak ta doba ledová mohla ovlivnit to, jakým způsobem jsme se potkávali s neandertálci. Tady zase doba ledová mohla ovlivnit to, jak komunikujeme. To se mi docela líbí.
0: Člověk potřeboval možná i nějak komunikovat v tom prostředí, protože mohlo být i náročné vlastně pro to žití, takže musel se nějak dorozumět. Nebyl to třeba úplně jazyk, jako známe dnes, ale vlastně pomocí těch symbolů se mohl dopracovat k té spolupráci. Ale samozřejmě některé ty symboly mohou být i dekorativní, jenom protože se vlastně to líbilo tomu jedinci.
1: Nějaký člověk té doby před těmi více než 40 tisíci lety třeba chtěl dát své vyvolené nějaký hezkou nádobu a na té namaloval kombinaci křížku a čárek a znamenalo to miluji trochu přeháním nebo ta symbolika mohla mít třeba takovéhle kontexty.
2: Tam jde o to, že se to vyskytuje na kulturních artefaktech, na figurkách, na nějakých člověkem zpracovaných materiálech typu kost, mamutovina a tak dál. Ten systém různých těch teček, křížků, čárek a tak dále není úplně striktně náhodný. Je tam nějaká repetitivnost, že tam je nějaká míra entropie, nějaké nahodilosti v tom, ale že to není čistě náhodné. Spekulují, co to vlastně mohlo znamenat. Jestli to teda byly nějaké rané záznamy, které my bychom dneska mohli chápat jako protopísmo, byť oni argumentují velmi přesvědčivě, že bychom to neměli vůbec ani označovat jako písmo, ale nějaké záznamy, které mohly mít užitnou anebo symbolickou hodnotu. A teď ta užitná hodnota mohla být kalendářní záznamy, početní záznamy, což tady, když navážu na Daniela, by mohlo mít opravdu praktický dopad. Třeba to, že sleduji lunární cyklus a podle něho se řídím, podle toho se řídí moje rozhodování, kdy půjdu lovit, kam půjdu lovit, co budu lovit, nebo se tím řídí reprodukční cyklus nejenom těch zvířat, ale i nás, lidí samotných. Menstruační kalendáře jsou běžnou součástí dnešní výbavy v našem světě. To, že to nějaký význam mohlo mít, mě absolutně problém nedělá, protože my se tady bavíme o prvních moderních lidech příchozích do Evropy. Období kolem 45 tisíc let, kultura Orinacien, o které my víme, že opravdu byla přechodem k tomu mladému paleolitu a že to byla nějaká kulturní změna oproti tomu, co tu dřív měli neandertálci. A měli bychom si klást ty otázky vlastně, pokud teda to přišlo s jiným druhem člověka, pokud to přišlo ve specifické době a je to doprovázeno i změnou technologií, výroby kamenných nástrojů, loveckých technik a tak dále, tak to pravděpodobně je nějaká významnější kulturní inovace. Nebo nějaká prostě změna, která stojí za pozornost.
1: Jo, tak kromě toho, že jsme přinesli nějaké nové zbraně na lov, tak jsme ještě si čmárali na naše nádoby, tak to je taky docela hezká představa.
3: Musíme si také uvědomit, že ty populace vznikaly a zanikaly, jo, v té době kolem těch 40 tisíc let byly obrovské fluktuace v tom klimatu, že třeba na 600 let se kleslo o několik stupňů a vznikl permasos všude a pak zase to vylítlo nahoru. Takže ty populace celé mohly zanikat a zrovna tak mohly zanikat takovéhle jako kulturní vlastně tradice, které mohly s tím zaniknout, zrovna jako schopnost číst velmi poklesla po pádu doby římské a tak dále. Takže to všechno je možné. Já si myslím, co je na tom ještě zajímavé, je, že skutečně v těch značkách oni objevili velikou repetitivnost a srovnávají to s tím klínovým a předklínovým způsobem zápisu. To první písmo, které je mnohem mladší, tak taky ze začátku se vyznačuje tím, že jsou to především opakující se zjevně numerické značky a čili nějaké počty něčeho a k tomu nějaký obrázek, který značil, o co se jedná. Ale poměrně rychle, jak ta kultura rostla do těch městských států nebo se to rozrůstalo, tak během několika set let se to písmo zásadně změní a už začínají převládat ty jakoby slovní symboly, které se pak vlastně postupně změní na hláskové symboly a těch početních symbolů tam ubývá. A tam vzniká něco, co se blíží už té naší řeči, kde ta repetitivnost je poměrně malá. Kromě toho, že někde opakujeme la la la la la nebo něco takového, tak obvykle se u nás neopakují slova za sebou.
1: Ale ještě nepočítali krávy, když nebyli zemědělci.
3: Mohli počítat nějaké i rituální slavnosti, kolikrát se něco jim podařilo udělat, kolikrát ulovili něco velkého, kolik ten lovec zaznamenal úlovku velkých, které byly vzácné, třeba jednou za několik měsíců a tak dále.
1: Asi ten systematik tenkrát nebyly ženy. Manžel šel lovit, ona to zapisovala. A že chodili lovit, to už se taky
2: jo,
1: stalo.
2: Jo, třeba se třeší, kdo vlastně tvořil to paleolitické umění, ty nástěné malby, kdo vyráběl ty figurky a tak dále. Jestli to jako byly ta tradiční představa, že dělat ti muži přijdou z lovu a teď začnou symbolicky přemýšlet a u ohně tam začnou vyrábět něco nebo malovat. I třeba z těch otisků dlaní se ukazuje, že vlastně velký podíl těch otisků patří dětem nebo malým jedincům, což my můžeme interpretovat ve velikostních kategoriích jako buď ženy nebo děti.
1: Pravěká školka, proč ne?
2: No, jednoznačně, no. A je to samozřejmě i v rámci, třeba když bychom se bavili o nějaké té kultuře a vzdělávání, jsou to nástroje, jak vlastně šířit určitou komunitní znalost, to, že vlastně někde něco maluju na zdi, vyjadřuje to, že sdílíme nějakou obecnou znalost o tom, jaké je přírodní prostředí kolem nás a logicky do toho musíme zapojit děti, protože když do toho nezapojíme, tak vymřeme to předávání prostě těch znalostí, zkušeností a tak dále. No.
1: Oni se na to zeď malují i bez nás.
3: A možná nejen, že o těch znalostí to tam hrály velkou roli, ale opravdu i té kohezity, té soudržnosti, té skupiny. Jo? Když tady prostě jsem to dělal s maminkou a ona potom umřela, tady je pořád ještě ta její ruka, jo? Třeba sestry se svými dětmi to tam udělali a tak, tak to všichni se zapamatují. Jo? Tohle evidentně. Jednu dovolenou, kde jsme byli dva dny někde mezi medvědy, si pamatujeme prostě 50 let. Zrovna tak tohle jako nepochybně utkvělo v paměti a tím pádem to vytvářelo ohromnou vazbu právě jako ve vnějšku uložený, v tom umění uloženou, tak jako pro nás to umění nějakou identifikační věcí, která identifikoval kulturu. A k tomu zas právě evolučně člověk jako velmi nakloněn. Jednak má nějakou estetiku, že jo, to je zřejmé, prostě líbí se nám, máme náchylnost k zelené barvě, k nějakým cyklům pravidelným, třeba slunce a tak dále. Ale jednak máme opravdu to, že když nastane něco významného, tak si to velmi dobře zapamatujeme a je to někde uložené a můžeme, když tam přijdeme, tak se nám to znova vybaví.
1: Zapomněli jsme na něco důležitého.
0: například na těch nástrojích, tak můžeme vidět, k čemu se používali, protože tam je více těch důkazů, ale co se týče vlastně těch značek, tak furt si můžeme vytvářet nové otázky, ale nemusíme zjistit, čemu přesně fungovaly. Ať už to mohlo být nějaké rozdělení třeba sociálních rolí, nebo právě jenom zapamatování nějaké události, nebo mohlo to fungovat i jako ten kalendář.
1: Takže byste byl opatrný v té interpretaci, určitě, co to bylo.
3: Zjevně je to krásné do dneška.
2: To se váže i jako ke dnešku. Jak rozpoznat umění? Za umění lze považovat banán přilepený ke zdi. A teď to vlastně, co z toho dělá umění, je úplně nějaká kategorie něčeho jakoby sociálního významu nebo z jiných, řekněme, oblastí lidských činností. I tady u toho křížku někde na figurkách si můžeme přesně úplně stejnou otázku položit, že možná to je objekt, který v sobě združoval mnoho funkcí. Ano, kouknu se na hezkou figurku, ale jindy spočítám křížky a vím, že jsem ji vytvořil před 6 měsíci a že před těmi 6 měsíci se přesně stala nějaká událost, ke které já se vztáhnu, ať už komunitně, rodině a tak dál, že vlastně ty funkce se slévají. No.
1: Tak to mám radost, že jsme se dotkli i krásy v umění dávných lidí, v tomto případě mladého paleolitu. A děkuji moc, že nám tyhle zajímavé studie interpretovali naši hosté. Antropolog Lukáš Riedl, děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
1: Etolog Marek Špinka.
3: Děkuji.
1: Děkuji, že jste přišel. A student oboru antropologie Daniel Hampl, děkuji, že jste se k nám připojil.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší na slyšenou v tomto pořadu zase za týden.
4: Laboratoř. Laboratoř. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Spojené státy podle amerických médií v Německu letos nerozmístí střely středního doletu. Fotbalisté Slávie vyhráli v Liberci a za týden můžou oslavit ligový titul. A zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V Národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl asi 100 hektarů. Na místě teď zasahuje 64 jednotek hasičů a platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a znovu by měly pokračovat zítra ráno. Na místě je svolaný štáb velitele zásahu, říká ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
6: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
5: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Platí v pásu od Ústeckého kraje až po jižní Moravu, a to až do nedělní noci. Rozpočet na příští rok by měl být vysoce proinvestiční, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A to s tím, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatu anebo nemocnic. Peníze mají proudit taky bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
7: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
5: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla podle Babiše začít v roce 2028. Spojené státy letos pravděpodobně nerozmístí v Německu střely středního až dlouhého doletu. O zjevném obratu Bílého domu píší americká média, třeba deník Wall Street Journal. Na rozmístění raketových systémů se dohodli před 2 lety tehdejší lídři obou zemí Joe Biden a Olaf Scholz.
8: Podle dohody měly Spojené státy letos rozmístit v Německu například střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo nadzvukové střely Dark Eagle. Oba systémy mají dolet přes 2000 kilometrů a jsou tedy schopné potenciálně zasáhnout například Moskvu. Berlín podle německého analytika Nico Langa nečekal, že by americký prezident Donald Trump dohodu dodržel. Změna postoje je ale podle Langa závažnější než třeba ohlášené stažení 5000 amerických vojáků z Německa, protože v Evropě zatím nejsou srovnatelné raketové systémy. Severoatlantická aliance uvedla, že se snaží zjistit detaily částečného odchodu amerických vojsk z Německa. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. A varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor třeba ve vysoké trávě, v křoví anebo v lesích. Teď to ale platí například i pro vycházky v městských parcích, upozorňuje Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu.
9: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést i do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
5: Možný předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Zásadní podle něj je si dávat pozor a vždy po návratu domů prohlédnout sebe i zvířata. Fotbalisté Slavie se znovu přiblížili obhajobě titulu v Šancelize. V prvním kole elitní nadstavbové skupiny vyhráli v Liberci 2-1. V čele tabulky mají slávisté minimálně do zítřejšího večera 11-bodový náskok a trofej můžou předčasně získat už za týden po derby se Spartou. Mluví o tom kouč Jindřich Trpišovský.
10: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho a samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
5: Dukla v nadstavbové skupině o záchranu prohrála ve Zlíně 1-2 a klesla v tabulce na poslední místo o skóre za ostravský Baník, který remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Pardubice zvítězili v Karviné 2-1. A česká hokejová reprezentace poprvé v přípravě na mistrovství světa prohrála. Na domácí zastávce turnaje Eurohockey Tour podlehla Švédsku 1-3.
11: Překážka na D35 u sjezdu na Mladeč a nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Lesní zvěř na vozovce překážku. Čekejte na exitu 245 Mladeč. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry stojí osobní auto po nehodě. Havarovalo na 318. kilometru kousek. Za Šelkou předtím srazil zvěř, byli tam hasiči, už odjeli, následky blokují jen krajnici. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stále pozorněji za sjezdem na Ořech. Na 18. kilometru je průjezdný jen levý pruh. Zasahují tam hasiči z odstaveného auta. Zřejmě unikly provozní kapaliny, kolona se v místě netvoří. Nebezpečná situace na silnici 65 z Rychnova u Jablonce. Nad ní jsou k silnici 35 do Liberce. Policie z trasy hlásí pohyb lidí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno anebo skoro jasno. Večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Teploty 23 až 27, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19 stupňů. To byly zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Jedna z největších veřejných staveb posledních let, Dvorecký most v Praze, je v plném provozu. Nová spojnice mezi Podolím a Zlíchovem zkrátila a zjednodušila cestu mezi oběma břehy Vltavy. Veřejný prostor kolem mostu budou postupně doplňovat umělecká díla Krištofa Kintery. Co všechno okolí mostu pro pěší, kola a hromadnou dopravu lidem nabídne a proč se změní i přilehlá pumpa? Hostem Osobnosti Plus je autor návrhu Krištof Kintera, který patří mezi nejúspěšnější české umělce. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
12: Už jste se prošel po Dvoreckém mostě po té, co už je otevřený oficiálně?
13: Ne.
12: Jak to?
13: Teď jste mě fakt zaskočila. Já jsem tam chodil mockrát před otevřením. Byl jsem na zahájení, tam jsem došel jenom do půlky a opravdu, popravdě odpovídám z veřejností ještě ne.
12: Vy jste čekal, že se lidi na Dvorecký most budou chodit dívat jako na atrakci, třeba jako na Karlův most, a pravděpodobně jste měl pravdu, protože lidi tam jen tak korzují pořád. Co myslíte, že láká na procházce po Novém mostě?
13: Tak každý most má to privilegium spojovat dva břehy. To si myslím, že samo o sobě je nádherná funkce. A k tomu Karlovu mostu já to chci uvést na pravou míru, aby to právě neznělo nějak zbytečně nabubřele nebo tak. Já jsem to srovnání použil hlavně proto, že Karlův most je vlastně principiální ukázkou toho, jak dobře funguje architektura a umění. A já ten příklad vlastně používám proto, že když slýchám, že proč se tam ty věci kulturního rázu dějou, tak často poukazuju na ten Karlův most a ptám se, proč jezdí tolik lidí do Prahy.
12: Návrh na oživení okolí mostu, na jehož výtvarném řešení jste se podílel, vyhrál v architektonické soutěži. Jak jste o okolí mostu přemýšleli? Co je váš cíl?
13: Já když jsem poprvé viděl siluetu toho mostu v nějakých vizualizacích, tak to byla láska na první pohled. Řekl jsem si, to je opravdu elegantní záležitost. Momentálně tou svojí existencí a tou zdařilostí té stavby, protože si myslím, že ta stavba se skutečně podařila. Nebylo to jednoduché, protože vlastně tvarovat architekturu tímto geometrickým neokubistickým způsobem je stavebně složitý, ale stálo to za to. A my jsme vlastně nechtěli vůbec zasahovat do té zbytnělé elegance toho mostu a zaměřili jsme se vlastně na jeho, já tomu říkám jako trauma pointy, složitý vlastně místa přilehlý k tomu mostu.
12: Ono to nebývá moc atraktivní u mostu, pod mostem. Pod mostem, když se řekne, že někdo je pod mostem, tak je to spíš něco, co není moc hezké.
13: Právě, právě. Skoro člověk z toho cítí až zápach. A tomu zápachu jsme chtěli vlastně předejít. Takže to uvažování bylo na jednu stranu velmi lapidární. Takže když začnu třeba tím Podolím, tak právě tam ta mostovka toho mostu vlastně vytváří, přirozeně zastřešuje 42 metrů dlouhou a téměř 17 metrů širokou plochu, která kdyby vlastně nebyla zaopatřena, tak bude chřadnout. A tomu jsme právě určitě chtěli předejít a vlastně úplně zase nějakým intuitivním způsobem jsme dál štěpili vlastně ty plochy toho mostu a samovolně nám z toho vypadnul skatepark, protože po kubismu se prostě dobře skateuje. Ale protože nám to přišlo příliš jednoduchý udělat tam jenom skatepark, tak jsme chtěli vytvořit vlastně nějaký multikulturní platformu, prostředí, kde se vlastně, kde bude nějaký, kde bude život.
12: Tam bude i jukebox?
13: Bude tam i varianta jukeboxu, public jukeboxu.
12: Co se tam bude dát pustit?
13: No, jak to říct? No, určitě to bude neortodoxní akustický zážitek.
12: Takže spíš náladová muzika?
13: Vše. Nebo takhle. Určitě nemůžeme právě postihnout vše, ale můžeme se snažit o velmi širokou nabídku. A jenom vysvětlím, to bude fungovat tak, že si najedeme prostě těma našima telefonama na QR-ko a to menu se nám objeví vlastně v těch telefonech, který máme pořád u sebe. Ale ten výběr nebude probíhat podobně klasicky jako na Spotify, nebo tak, že bych měl seznam oblíbených skladeb, ale budu se nejdřív muset ztotožnit vlastně s nějakou náladou, takže my máme vytvořených 33 kategorií, který vlastně si bude muset vybrat, jestli jsme nostalgic, happy,
12: takže to bude podle nálady.
13: Podle nálady a pak půjdu do toho menu.
12: Vy všechno, co jste navrhli a vymysleli, tak jste si museli všude, kde bylo potřeba, oběhat. Vy jste osobně chodil na ty úřady, instituce, kde to nejvíc drhlo.
13: Tak mám-li být upřímný, tak ono to drhne doteď. Ale zároveň jsem stoprocentně přesvědčen, že všechny komplikace společně zvládnem. Je to pro mě exkurze par excellence do systému městské správy, do systému stavebnictví, do systému legalizace umění. A musím říct, že mě to teda docela proškolilo. Je to zajímavý zážitek, zajímavá zkušenost, ale teď si myslím, že se nám to prostě podaří, ale bude to ještě trvat skoro rok.
14: Zakázali vám něco, co jste vymysleli? Nebo měli problém s něčím, co jste přišli, jako řekli jsme, my bychom chtěli tohle, a řekli, no tak to ne, to je moc.
13: Ne, to v tomhle smyslu to probíhalo velmi, bych řekl, svobodně, jo. Ono to taky trvá jako docela dlouhou dobu, takže se ten projekt nějak jako vyvíjel. Ale já tu Prahu vlastně musím jako pochválit, protože jestliže se nám to podaří, jakože fakt podaří, tak se stalo něco výjimečného a je to synergie mnoha lidí. Ale rozhodně nečelili jsme nějaký cenzuře, to ne.
14: Já jsem se tam byla podívat na tom mostě schválně, abych viděla, v jakém stavu to podmostí je. A pořád je to teda staveniště. Hmm. Stihne se to za rok?
13: Pánové, kteří postavili vlastně tak složitou stavbu toho mostu, tak teď už ten spodek pro ně podle mě je jenom takový dovětek, ačkoliv tvrdí, že je to pořád složitý, protože ano, kubismus, proč trval kubismus tak krátce, protože bylo složitý ho stavět.
14: Jak blízko jste byli právě s architekty mostu, když jste přemýšleli o tom, co bude pod ním, tak museli jste to hodně probírat s těmi autory návrhu?
13: Tak jmenovitě s autorem mostu Radkem Šímou je velmi symbiotická spolupráce. To taky nebývá úplná samozřejmost, aby lidi dokázali vzájemně si naslouchat, věřit si
14: a shodnout se
13: a podporovat si, takže nám to fakt vyšlo a jsem za to rád, takže Radek nás dost vlastně nechal svobodně uvažovat o tom místě a vlastně od samého začátku máme víceméně jen a jen shodu o tom, co od toho místa očekáváme. A za architekta to je jako skvělý, protože oni si hrozně často chtějí ty věci jako dotáhnout sami, ale když pozvete ještě jako někoho, tak získáváte velkou šanci, že přinese něco, co vy neimaginujete, ale musíte být k tomu jako otevřená.
14: Když zůstaneme na zlíchovské straně mostu, tak tam se připravuje zahrada světel. Vy jste tam scháněli lampy z různých měst z celého světa. Jak se vám tenhle nápad rodil v hlavě?
13: Zase, na tom Smíchově, podobně jak v Podolí, jsme uvažovali velmi racionálně. Tady je most, přijíždí vlastně do křoví plného prezervativů a injekčních stříkaček. Vedle stojí nejvíc přepadávaná pumpa v Praze a asi by se s tím mělo něco udělat, když je tu ta novostavba dopravní. A to místo je velmi specifický, protože je sevřený brutálním způsobem vlastně tou městskou infrastrukturou. Z jedné strany projíždějí vlaky na Smíchov, z druhé strany jezdí auta na Barrandovský most, nad tím jezdí tramvaje, autobusy. No, je to prostě uprostřed urbání džungle a to mě právě přišlo jako skvělý. A aby tam bylo něco, co vás vlastně zaujme, když jedete tím vlakem a periferním viděním uvidíte něco, co vaše oko zaujme, tak to musí být vidět, musí to být vysoký, když to svítí, tak je to taky dobrý. A zase jsem se vrátil vlastně k těm lampám veřejného osvětlení a tam byl právě takový krátký zádrhel. Mně se nechtělo už, protože jsem s tím pár věcí už udělal a říkal jsem si, já, to je pořád ta tónina, kterou už jako hraješ. Ale bod zlomu byl právě v té myšlence, že budeme pracovat s těma svítidlama veřejného osvětlení z celého světa a ta je vlastně natolik nosná nebo silná, že se to rychle zlomilo a dokázali jsme si představit, že když nám to půjde, to jsme samozřejmě nevěděli, jak nám to půjde, takže by to mohlo dobře fungovat právě v té symbolické rovině, protože ten projekt se oficiálně jmenuje Světla proti temnotě. Takže těmi třemi slovy dokážeme docela naznačit, o co kráčí.
14: Takže o co kráčí? Co je to za symbol světlem proti temnotě?
13: Tak,
14: máte pocit, že žijeme v nějaké temnotě, nebo že se k ní blížíme, nebo je v tom něco víc?
13: No tak samozřejmě, že žijeme v temnotě, teď jak letěli ty kosmonauti k měsíci, tak jeden z nich říkal, že je vlastně nejvíc na ně zapůsobila ta temnota kolem nás. To musí být obrovský zážitek, takže ona skutečně kolem nás je a bohužel se v tom reálném světě projektuje i do všech těch temných věcí, které se prostě dějou. A to světlo vždycky fungovalo jako nějaká kontradikce tomu, nějaká dualita, prostě to jsou takové jasné věci. A když právě se pokusíme přivést symbolicky to světlo ze všech koutů světa na to jedno specifické místo v Praze, tak si myslím, že to prostě je čitelný, o co nám jde poukázat na nějakou pozitivní energii toho světla a propojit vlastně ten svět na tomhle divným periferním brownfieldu v Praze.
14: Kolik těch lamp se vám povedlo sehnat?
13: Tak já ty čísla mám naučený. My máme 82 států, to je docela dobré. Tady musím opravdu vyzdvihnout pečlivou mravenčí práci kolegyně Jany Ptáčkový. A máme 154 pozic, to znamená, pozice znamená víceméně město. To vysvětlím, proč ty čísla jsou takhle různý. Z Německa máme třeba z Berlína, z Hamburgu, z Mnichova, z Čech máme samozřejmě toho spoustu. Takže těch jednotlivých pozic je 154.
14: Takže tam bude 154 stožárů?
13: Ano, 163, protože některé pozice mají dva stožáry a máme tam 440 světelných zdrojů. To jsou jakoby ty žárovky.
14: Vy budete dělat ty stožáry? Nebo děláte stožáry? Protože vy jste chtěli jenom to osvětlení, tu lampu.
13: Ano, přijíždí jako ty lampy, jako takový.
14: V čem budou ty stožáry jiné, než jsou obvyklé stožáry u lamp?
13: Tak právě, my vlastně, tohle je důležitý detail, my nemáme od začátku ambici být muzeum světla, veřejného osvětlení, tudíž my pracujeme velmi svobodně a sama jste už, myslím, použila to slovo zahrada světel, což je vlastně takový jako druhý název vlastně té věci, takový přirozený. A když uvažujeme o tom jako o zahradě, což já tak uvažuji jako o botanické zahradě, že vlastně přivážíme ty květiny a ty byliny z celého světa, tak spíš je to volná práce s tím jako sochařská, jo. A takže my se často inspirujeme nějakým tvaroslovým estetikou těch původních míst, jako z Mexika, z Betlem a z Mongolska.
14: A odkud nejdál máte lampu?
13: To jsem měl včera v ruce, to vím. Je to souostroví Tonga. Mm-hmm. To je prostě v Tichomoří. To je protinožská lampa, jak blázen.
14: A která lampa se vám líbí nejvíc? Je tam nějaká, co jste si řekl, to je super lampa, krásná, to by mě nikdy nenapadlo takhle vytvořit lampu, sestrojit.
13: Jaj, tak tohle mě zaskočí, to je taková Sofína volba, já mám radost z každého světla, který přijede, ale máme krásky třeba z Dublinu, z Budapešti, máme nádherný historický světlo z Řetězového mostu, nevím, já mám rád všechny.
14: Vy tam máte taky sochu kluka s velkou hlavou, na té druhé straně zase. Hmm. Proč má velkou hlavu?
13: No, protože právě ten souboj světla a temnoty probíhá i v našich hlavách a velmi snadno se vám stane, že se vám z toho docela solidně zvětší.
14: Vy kromě těch instalací, o kterých jsme teď mluvili, taky máte v hlavě přestavbu pumpy, která je přilehlá, je tam z mostu vidět. Jak to vás to napadlo a jak na to reagoval majitel pumpy, když jste za ním vy osobně přišel a řekl jste, prosím vás, já bych chtěl tuhle pumpu změnit úplně od základu.
13: No, když jsem tu myšlenku třeba sdílel se svými přáteli, tak většina z nich si klepalo na čelo a říkal si, to jsem zvědavý, jak tam dopadneš. Vysvětlím. My jsme o ní samozřejmě od začátku věděli, ale když jsme se jako dostávali dál a dál a vlastně jsme obklíčili tu pumpu vyloženě jako téměř dokola, tak nastal okamžik, kdy bylo dobrý zaklepat na dveře toho nájemce, protože ty pozemky jsou už u magistrátu, a zkusit je oslovit. A já jsem tehdy měl jenom opravdu jako minimální jako ambici, která mi přišla, že by bylo skvělý, kdyby se podařilo, že bychom to aspoň odstrojili od těch jako divných plastů, prostě, které vidíme všude u těch dálnic, a nějak to prostě zkultivovali. A tehda ten původní tehdejší ředitel, můžeme tady říkat ty firmy, jo, Orlen,
14: protože to všichni ví, jak vypadá ta pumpa.
13: Tak ředitel Orlenu, když jsem mu ukazoval, že jsou obklíčený, tak on se mě takovou čechopolštinou zeptal, a vy to chcete zbužať nebo přestávět? Jsem mu říkal, tak zbužať, to je jako možná moc jednoduchý, pojďme to přeštávět. No od té doby probíhá takový zase trošku prostě příliš zpomalený, tak to bývá proces konverze té benzínové pumpy. My jsme původně chtěli tam udělat knihkupectví, kde si bude možný natankovat. Teď jsme se od toho z ekonomických důvodů asi museli trošku odklonit. Nicméně to, že se ta pumpa má konvertovat, to, že tam bude nějaká svébytná unikátní architektura, to se podaří. A když se to podaří, tak já budu mít pocit, že jsme skutečně to území toho brownfieldu komplexně vlastně přetvořili.
14: Když tam nebude knihkupectví, co tam tedy bude v té pumpě, kromě jiného, než že tam bude moct člověk natankovat?
13: Tak ona má fungovat automaticky, protože už teď v noci je na kartičky, právě aby tam nebyl personál ohrožen právě nočním provozem. Tak bude tam prostě nějaký typ občerstvení nakonec, což je taky dobře, protože to místo potom získá nějaký středobod nějakého prostě jako refreshmentu. Nevím.
14: A už to nebude vypadat jako pumpa?
13: Moc ne.
14: To bude taky za rok.
13: To by byl zázrak. Jo, kežby, ale já když pozoruju, jak je vlastně práce kolem architektury, tak už to vidím všechno v trochu jiných časových horizontech.
14: Říká Krištof Kintera, umělec, který je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: V jednom rozhovoru jste řekl, že u opravdové tvorby, tak jak si ji představujete vy, je na místě jistá bezohlednost. Jak to myslíte?
13: To jsem řekl, jo.
14: To jste řekl. Že se nemáte ohlížet na to, co je okolo.
13: Ano, jasně. Tady musíme vlastně správně číst to slovo bezohlednost. Jasně, to nad tím si asi jako stojím. Jistá nekompromisnost, neohlížet se vlastně na to, co si o tom kdo bude myslet, jestli si to koupí, nekoupí, jestli to bude považovat za příliš jednoduchý nebo dětinský. Hovoříme vždycky hlavně sami se svým vnitřním hlasem a tím bychom měli poslouchat.
14: Platí to i o takové stavby, jako je Dvorecký most, nebo když je to práce na zakázku, tak tam ta bezohlednost musí jít stranou?
13: No tak to právě, jo, to jsou úplně diametrálně odlišní disciplíny. Jo. Já, prostě v tom veřejném prostoru v architektuře podleháme jako příliš mnoho schvalování, očekáváním, restrikcím, povolovacím procesům, stavební dokumentaci, dokumentaci pro výběr zhotovitele,
14: realizační
13: dokumentace stavby. No prostě tabulky, výkaz, výměr šílený, jo. A já když dělám jak umění, který právě nemá zadavatele, zadavatelem je pouze moje hlava, moje mysl, a nemám de facto ani odběratele, tak jsem naprosto svobodný, já se v tom teda cítím fakt líp.
14: Takže tam můžete být bezohledný,
13: i k sobě.
14: Když to práce na zakázku, ta bezohlednost musí jít stranou.
13: Ano.
14: V souvislosti právě s Dvoreckým mostem se znovu otevřela debata o veřejném prostoru. O tom, jak vypadá, jak nás ovlivňuje, jestli nás vůbec zajímá, v jakém prostoru žijeme. Vidíte v čase změnu v tom, jak lidi vnímají to, v čem žijí, jestli je to zajímá, jestli to chtějí vůbec řešit?
13: Mm-hmm. Jo, tak to je dobrá otázka k zamyšlení. Já si ten posun vlastně vnímám určitě, hlavně ale ve srovnání s dobou minulého režimu, kdy si myslím, že ani nešlo si představit, že by veřejný prostor šel nějak měnit. Všechno bylo řízené zhora, všechno podlehalo nějaký té správě komunistické strany, takže tam ta ambice ani nemohla být. Od té doby, co žijeme ve svobodné zemi, tak si myslím, že se ten zájem až exponenciálně vlastně vzrůstá a tím, že můžeme v tuto dobu velice snadno artikulovat a někdy až i štěkat, možná až zvracet naše názory do sociálních sítí, tak si myslím, že to je ta exponenciála toho, protože teď každý si něco myslí a může to zveřejnit třeba o Mostě nebo o nějaký situaci před popelnicí.
14: Je něco, co vás osobně, když jdete po ulici a vidíte ten veřejný prostor, jako bezpečně vždycky vytočí?
13: Jaj. No, já se snažím se moc nevytáčet, ale teď úplně přesně nevím. Já jsem vlastně docela jako optimisticky, mám taky optimisticky naladěn. Vidím zejména na té Praze, že se třeba hodně zlepšilo podmínky pro cyklistiku. Máme tady daleko víc vlastně těch stezek. S uměním je to složitější, protože to je taky další téma, jo, a ono taky, když to bude na každém rohu, tak to možná trošku devalvuje vlastně ten jeho dopad, vlastně tu jeho radiaci, takže oni na to nejsou na všechno jednoznační odpovědi, jo, a teď to tady do mikrofonu říká někdo, kdo to vysypal na Smíchov a do Podolí a jo, a já jsem si to vědom, ale dělal jsem to podle svýho nejlepšího vědomí a svědomí.
14: Vy jste loni v září pro Seznam Zprávy řekla, teď budu citovat, jsem přešťasten, že můžu žít ve společnosti, která mě nechá hrát si a lidi to navíc baví. To je obrovský dar. Platí to pořád? Máte ten pocit svobody, že to lidi baví, že vám do toho, co vy si děláte, nikdo nemluví?
13: To platí. Já si to uvědomuji skoro každý den a je to fakt vzácná věc. A když si to člověk jako uvědomí, tak najednou i ty nějaký malicherný komplikace a tak považuje vlastně jenom za takový koření, nebo nějaký průvodní vánky toho, co tady žijeme, a měli bychom si toho fakt vážit, žijeme ve svobodný zemi, musíme teda samozřejmě být pořád ve střehu a nezapomínat na to, že to není samozřejmost. Prostě to jsou takový, zní to jako fráze, ale já to myslím upřímně.
14: Co to znamená, když člověk řekne, musíme být ve střehu? Vy jste ve střehu?
13: Snažím se, ale já nejsem jako nějak politicky aktivní, ale když mě něco štve, tak se stavím na tý Letný. Myslím si, že nezměním to prostě nějakým poustováním věcí na sociální sítě, to asi ne. Já jsem dokonce i trošku skeptický, zdali pak to umění má nějakou moc.
14: Vy optimista, jste skeptický.
13: No tak jsou to věci, o kterých jako člověk přemýšlí a nejsem si jistý, jestli třeba umění dokáže vyřešit nějaký třeba ekologickou problematiku a tak. Je to spíš manifestace postojů těch autorů, ale když chceme měnit třeba něco ve společnosti nebo v té ekologii, tak to rozhodně nebude ve sféře jako výtvarného umění a v galeriích.
14: Vy jste říkal, že nemáte zadavatele, že v zadavatele máte jenom v hlavě a že nemáte taky ani odběratele často, ale vaše díla se prodávají za vysoké částky, ale taky třeba za štangli salámu. Jsem četla, že jste svoje dílo někomu dal. Jak se to stane, že někdo dostane od Krištofa Kintery něco za šišku salámu?
13: Tak byl to salám lovecký. Nebyl
14: to je základ.
13: Nebyl to uhrák. To se prostě stane tak, že mě baví relativizovat i tu někdy až příliš ustálenou situaci kolem toho trhu s uměním, jo, protože jednou jeden kamarád řekl, že každý biotop má mít svého škůdce.
14: Takže vy jste škůdce.
13: A mě trošku baví hrát tu roli toho škůdce, takže proč já bych jako autor nemohl svůj obraz někomu věnovat právě za štangli salámu. A druhý den si od něj nechat vrátit a prodat jí třeba za 500 000.
14: Vy jste v interview ČT24 před 5 lety řekl, že umění má být i drzé a ošklivé, hlavně ať se něco děje. Napadá vás nějaký příklad něčeho, co je ošklivé, drzé, ale hlavně, že se to děje?
13: Myslíte ve vztahu k mojí tvorbě?
14: Ne, myslím obecně, cokoliv vás teď napadne třeba v Praze. Co je drzé, ošklivé, ale hlavně, že se to děje.
13: To mě docela napadá, no.
14: Tak nám to řekněte.
13: Tak já dám hádanku, no. Je to veliký, mává to křídly. A...
14: Letadlo. Na obchodním domě v centru Prahy.
13: Třeba. To docela sedí jako odpověď na vaši otázku.
14: To byl Krištof Kintera. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
13: Taky děkuji, mějte se všichni v míru.
14: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.

leden roku 1979. Buenos Aires, Argentina. Žena pláče, slzy si otírá do bílého kapesníku. Po chvíli ale opět nabere sílu a s tím kapesníkem v pravé ruce spolu s ostatními ženami skanduje: chceme naše děti. Policisté se jim pokoušejí domlouvat, ale oni pokračují dál. Scházejí se už několik měsíců a bojují za ty, které jim režim vzal.

0: Vypráví o něm Jaroslav Bílek, to je politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota 2. května. Dobrý den, díky, že jste opět, už po třetí, přišel k nám do studia Vinohradské 12.
1: Dobrý den, taky děkuju.
0: Ten bílý kapesník, nebo možná spíš bílý šátek, o kterém jsem mluvil v tom úvodním příběhu, on je důležitý. On to byl symbol hnutí těch matek z Plaza de Mayo. Proč si tak říkali?
1: No, říkali se tak podle toho místa, kde se vlastně začali scházet a protestovat proti tomu režimu. No, ale podstatnější, než proč si tak říkali, tak je to, co vlastně dělali. A to bylo, že aplikovali ten tichý protest proti diktatuře na obranu těch lidí, kteří byli a najednou už nebyli, nebo se nevědělo, co s nimi je. A samozřejmě pro tu argentinskou vojenskou chuntu bylo velmi těžké se s tím nějak vypořádat, protože ona v té době z hlediska nějaké vlastní interpretace vedla něco jako občanskou válku s gerilovými skupinami a komunistickým nebezpečím. A najednou proti ní vystupují v průměru 50 lety i starší ženy, které pokojně demonstrují. Nevíte moc, co s tím máte dělat, zabírá to pozornost médií a všeho.
0: A druhá věc je, že to byly ženy, byly to matky, protože jim ta chunta vzala děti.
1: Některým ano, třeba té jedné zakladatelkyni té unesli vlastně syna a jeho snoubenku a ona nevěděla, co s nimi je. A smutné je, že ona vlastně několik měsíců potom byla sama unešena a dopadla tak jako ti jiní, takže bylo její tělo nalezeno prostě v moři nahá, takže ji pravděpodobně vyhodili do moře.
0: Z letadla, to je prostě hrozná smrt. Já se vrátím k těm dětem unešeným, těm matkám. Chunta totiž brala úplně malé děti, proč to dělala?
1: Jo, tak tady pozor, to jsou dva různé zločiny toho režimu. Ten jeden je, že tam obecně ten režim byl extrémně krvavý. Jestli jsme tady minule se bavili o Pinochetovi, který je takový symbol té krutosti těch pravicových diktatur v Latinské Americe, tak je třeba říct, že on zdaleka nebyl nejkrutější a o jedno z prvních míst rozhodně se uchází tady doba generála Videly argentinské chunty, protože za tu dobu oni zabili nebo nechali zmizet 30 tisíc lidí. A samozřejmě těch jako mučených a zadržených bylo více. No a tam byly dva různé věci. Jedna byla, že mizeli ti lidé, ale druhým problémem bylo, že oni těm vězněným ženám, které byly těhotné a narodili se jim děti ve vězení, tak jim ty děti odebírali a dávali je k adopci. Takže to byly jako dva různé vlastně zločiny, které ten režim páchal.
0: Protože já vím, že teďka po 50, po 60
1: protože,
0: letech
1: ano, protože
0: se setkávají.
1: Ty matky z této organizace stále se angažují i v tom hledání těch dětí, ale byly to jako dvě odlišné věci. Tam je u tady toho zločinu, který jsem zmínil, zajímavé, tak smutně zajímavé to, že když se na to ptali třeba toho generála Videly potom u soudu, tak on říkal, že ty ženy byly prostě buď členky toho partizánského hnutí nebo prostě levicové aktivistky byly proti vládě a víte, co je nejhorší? Oni otěhotněli na schvál, protože si od toho slibovali, že je pak ve vězení nebudou mučit. Takže to vlastně takhle nějaké krkolomně jako obhajoval.
0: No, kolik už se jich zpětně podařilo znovu
1: několik set, já vím, že oni psali argentinský média, že našli další, takže několik set.
0: Několik set.
1: Takže v podstatě jich asi většinu nějak jako našli, ale tak tam pravděpodobně třeba nenašli nějaký, kde mezi tím ty rodiče zabili, ale je to hrozný, že se o tom bavíme a ještě v relativně kontextu velmi civilizované země.
0: Přitom, kdo by to byl do Videly řekl, co? Takový tichý hubeňour to byl.
1: On prý navíc jako měl velmi vybranou mluvu, mluvil velmi slušně, nekřičel na lidi, disciplinovaný, velmi pobožný. No jo, ale on byl tak moc pobožný a zároveň údajně nechal vyhodit do toho moře i dvě jeptišky, které pečovaly o jeho postiženého syna. Takže jsou to jako lidé plní kontrastů, no.
0: Kdy se u něj objevila ta ambice dostat se do čela Argentiny?
1: To je těžká otázka. On podobně jako minule Pinochet byl uveden do té nejvyšší armádní funkce jako náčelníka generálního štábu. Jestliže Videla je Pinochet na steroidech, tak je ta situace v té Argentině v té době, o které se bavíme, takže ta 70. léta studené války byla výrazně horší, protože v Chile oni se obávali, že by tam mohla proběhnout komunistická revoluce, ale v Argentině díky politické polarizaci a velkým sporům pravice a levice opravdu byly partizáni levicoví už a existovala obava, že jsou podporováni z Kuby a podobně, takže by mohli nějak jako fungovat, ale samozřejmě ten režim nepotlačil jen ty partizány, ale v podstatě i sympatizanty levicově orientované novináře, strašně moc studentů, aktivistů a nevinných lidí. Takže tam se zase trošku jako vymklo, ale podobně jako v té Chile, tam byla ta obava té armády, že se

0: stane něco hroznýho a chtěli tomu zabránit. Zase se vracíme k tomu traumatu z kubánské revoluce v té Latinské Americe.
1: Ale to je pozoruhodné, že to je skutečně úplně ve stejnou dobu, ne? To jsou 70. let a tak v Chile
0: to bylo 76.
1: 73, tak tady je to 76.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak 3 roky od sebe a zase dochází k tomu, že je v podstatě svržena hlava toho státu, aby mohl vládnout vojenský diktátor.
0: Ale je potřeba říct pro kontext, že zatímco Chile předtím byla kvalitní demokracií relativně, tak ta Argentina měla daleko turbulentnější historii a těch převratů tam bylo v posledních letech více. Ostatně i Juan Perón, že jo, ten prezident, který dost do dneška tam citovaný, tak ona ho moci zbavila armáda. Jestli jsi viděl film Evita, tak má tam nejhorší píseň v kontextu vojenského převratu.
1: To je co?
0: To je song z ty Evity a na pozadí tam probíhá vojenský převrat. Že tam vlastně ukazují tu nestabilitu Argentiny už jako někde v těch 40. letech. To jenom postupovalo dál a dál a je tam hodně těch jevů, který se pak řeší. Takže je to zajímavý film tady z toho hlediska určitě, krom toho je tam hraje teda Madonna a Banderas. Ale co je podstatnější, tam byla velká společenská nestabilita, oni to chtěli nějak řešit a ta armáda se prostě nabízela a udělala to.
1: Perón, pak Perónová vládla, jeho žena, tam bylo, ale to bylo tak na rok, ne? Asi.
0: Už měl tu třetí manželku, to byla Izabela Perónová, to nebyla ta Evita, ta Eva.
1: Ano.
0: Tady ta byla méně slavná a taky je rozdíl, že ta předtím byla víc jako doleva, tahle byla spíš doprava.
1: A ta to moc nezvládla, tu vládu? A tak
0: no
1: viděla,
0: tak
1: přišel,
0: ona prostě z pohledu těch...
1: A vzal moc do vlastních
0: rukou. Tam byl
1: rukou.
0: Obecně, do dneška je problém mezi těmi peronisty v Argentině, že oni mají pravicovou a levicovou frakci. Oni se moc jako nepohodli a ta Izabela paktovala spíše s těmi pravicovějšími a v ulicích a mezi těmi partizány byli ti levicoví, takže to způsobovalo ty tření a ano, ona už za ní ta armáda začala potlačovat ty nepokoje a tam by jako bylo i politický násilí, jakože ta levice dělala atentáty, unášela lidi, to se tam jako taky dělo, že tam opravdu to bylo reálně jako spousta problémů v té zemi, které ta armáda chtěla zastavit a v čele té armády a toho převratu tady už jako v čele opravdu byl generál Videla. On se nepřidal na poslední chvíli, on to naplánoval, připravil a stal se prvním prezidentem a prvním pozemním velitelem té chunty. Protože jsme to minule u toho Chile trošku zamluvili, ale vojenská chunta většinou není tak personalizovaná, jako byla v Chile. V té Chile to opravdu tu moc koncentroval v sobě Pinochet, kdežto v té Argentině bylo to vždycky nějaké souvládí těch nejvyšších představitelů těch jednotlivých složek armády, takže v případě Argentiny to bylo námořnictvo, letectvo, pozemní síly. A k tomu oni měli ještě civilního prezidenta, kterým byl zpočátku ten Videla, stejně jako byl šéfem té pozemní armády, ale tam je zajímavé v tom období té diktatury v Argentině, tady té, o které mluvíme, že tam celkem byly jmenovány 4 různé vojenské chunty, protože oni mezi sebou soupeřili o moc, moc se neschodli a taky ten režim byl permanentně v nějakých problémech.
1: Já vás vrátím zpátky ještě do těch 70. Ten puč byl oproti Chile docela sametový, dá se říct. Tady se nebombardoval prezidentský palác a nestříleli lidi
0: to
1: v ulicích.
0: To ne, prezident Perónovou zatkli, když odletala vrtulníkem na nějakou vojenskou základnu. Ale taky jako zavřeli ty lidi a zabili nějaký lidi, to tam dělali, ale bylo to jako tady v tom míň, ale zase byla výbušnější ta doba předtím.
1: Videla, když se ujímal moci, tak Argentincům v projevu tvrdil, že ozbrojené síly si uvědomily, že současná situace nevede k dobré budoucnosti pro zemi a že puč byla jediná možnost, jediné možné řešení. Bylo to taky jediné možné řešení pro Američany, protože stejně jako v Chile i tady měli do toho co říkat.
0: Tak tady rozhodně oni to konzultovali dopředu, o tom jsou doklady. A samozřejmě tak Američani nechtěli, aby v Argentině byla nějaká krajně levicová nebo možná i levicová vláda. Pořád jsme v tom podnebí té studené války a pořád máme to trauma z té kubánské revoluce. Já myslím, že už trapně jak to opakuju, ale to dělá hrozně moc. Takže to jako byla napjatá doba a byli rádi, vlastně to dopadlo takhle. Jenom tady konkrétně jsem našel, že když se Kissinger setkal s Videlou po tom, co Videla byl jako už v čele státu, tak mu jenom říkal, aby ty represe nějak urychlil, protože ta negativní zprávy v tisku a podobně by nepomáhali moc té vazbě, ale jako samozřejmě, že byli asi rádi, že mají spojence a nebo proti tomu extra neprotestovali.
1: No, Videla se zrovna represí teda opravdu neštítil, ne?
0: Vy jste se tady minule ptal na takovou věc u té Chile, jestli opravdu vyhazovali ty odpůrce z vrtulníků do moře, tak ano, jsou o tom nějaké jako zmínky, minimálně v populární kultuře a dělo se to, ale v Argentině oni to modifikovali, oni vyhazovali z letadel, protože jich bylo jako víc.
1: No tak už jste mluvil o těch jeptiškách, ne?
0: No například a zároveň oni ty lidi prý i zalivali do betonu někde, takže tam jako...
1: Jako zaživa?
0: nevím, ale prostě ten režim byl opravdu jako extrémně krutej i na poměry těch vojenských diktatur v Latinské Americe a určitě ho nejde ospravedlňovat tím, že tam prostě ta situace byla tak hrozná, protože jak říkám, oni najednou začali mizet jako novináři a studenti a tak dále, to je šílený.
1: No a přesto,
0: a matky.
1: A jejich děti no. A tak dále. A přesto, že byl Videla, znovu, tady je ta křesťanská tradice, přesto, že byl hluboce věřící, stejně jako ten Pinochet, ne?
0: Já si myslím, že tam prostě hraje roli nějaká ta společenská polarizace, že ta církev byla ta konzervativní hodnota v opozici k nějakému tomu komunistickému šílenství nebo těm hodně levicovým směrům, ale ono ještě podstatné zmínit v kontextu té Latinské Ameriky, že tam to hodně souviselo s tou třídní otázkou a sociální nerovností, která byla vysoká pochopitelně a on se proto vžil název v odborné komunitě byrokraticko-vojenská autoritářství. Střední třída se spojila s tou armádou tady v těch případech proti těm nižším vrstvám. Opak jen bylo třeba Peru, kde byla zase levicová junta a podobně, ale tohle byl stejný motiv tady těch režimů v okolí, že vlastně oni se vždycky spojila ta střední třída s tou armádou proti té nižší třídě a chudším lidem, aby vlastně zabránili nějakému tomu transferu bohatství a většímu přerozdělování, což z nějakého pohledu jde jako lidsky pochopit, ale provázelo to strašně moc krve a nebylo to ideální řešení situace. No.
1: No, souběžně v Argentině, stejně jako zase v Chile, probíhal takový radikální ekonomický experiment, jak se mu v Argentině dařilo, když mluvíte o bohatství, o přerozdělování peněz.
0: Tady je potřeba říct, že samozřejmě argentinská pravicová junta se chtěla inspirovat v Chile a zkoušet podobné reformy, ale měla s nimi výrazně menší úspěch. Jestliže v té Chile se aspoň dneska vedou diskuze o tom, do jaké míry to pomohlo, komu ano, komu ne. Jo. Nejde jedno, že to bylo špatně nebo dobře, tak u té Argentiny se to obecně vydává, jako že to nemělo moc velký efekt a ostatně ten režim vlastně zbankrotoval, že jo, na konci po tom, co prohrál válku o Falklandy a do dneška nepamatujeme dobré ekonomické období v Argentině. Teďka samozřejmě Javier Milei to nějak jako vylepšuje, ale pořád je otázka, jak dlouho to vydrží a jestli ho to jako taky nesemelo.
1: Ty Falklandy, které jste zmínil, nebo Malvíny teda, jak jim říkají Argentinci, to byla válka, kterou už ale nevedl Videla potom v 82. z Brity o tyhle ostrovy. Ale já to vztáhnu k jiným ostrovům, moji další otázku. Vy už jste totiž o tom mluvil minule, tak ať na to nezapomeneme. Zase spojím Chile a Argentinu. Oni se hádali o nějaké ostrovy, oni spolu měli spory.
0: Ostrovy v Beaglově kanálu.
1: A který... přestože to byly, ale přece ty vojenské chunty byly založené na stejném základu, proč se nespojili?
0: No, oni spolu dokonce spolupracovali třeba v rámci operace Condor, kdy si pomáhali vlastně chytat ty disidenty, co utekli z těch zemí nám a dělat tu transhraniční represi, tak je přesto vlastně tady s tím měli problém. Ale tam ku podivu, i když jako Chile byla menší a měla menší armádu, tak se dneska ti historici kloní k tomu, že Chile na tom byla vojensky o něco lépe a oni to věděli. Mm-hmm. A především měla výrazně lepší námořnictvo, teda letectvo a tady v té válce by se jako bránila. Takže Pinochet si jako věřil na to, že by to vyhráli ten spor a naopak Videla, jako když věděl, jak nestabilní je ta jeho situace, jak ta junta je daleko vratčejší, jeho pozice taky, jak mají spolu spory, tak nakonec jako neměl zájem to prostě eskalovat, protože si uvědomoval ty rizika, že by to tuto vládu mohlo připravit a naštěstí přišel papež Jan Pavel II. A domluvil ta jednání, díky kterým se předešlo té válce.
1: Já mám rád přezdívky. Hitler Pampy jsem zaznamenal u Videly. Souvisí to nějak s tím, jak i on stejně jako třeba Perón v minulosti toleroval uniklé nacisty z Evropy? Žili v té době v Argentině a měli život dobrý?
0: Tak stále tam žili ti, které už přijal Perón většinou, pokud neodešli někam jinam, třeba do Brazílie, Bolívie nebo do okolních zemí, anebo už taky neumřeli věkem. Nelze popřít, že tam spousta nacistů po druhé světové válce našla azyl z mnoha důvodů. Tady ta přezdívka možná souvisí s tím, že někteří historici upozorňují na to, že mezi těmi perzekuovanými a zabitými je disproporčně vysoké procento Židů. Kterých tehdy v Argentině bylo asi 1%, ale podle nějakých historiků těch perzekovaných bylo třeba 5-10%. A zároveň někteří ti perzekovaní později vypověděli, že třeba je mučili v místnosti, kde byl hákový kříž, nebo že jim ukázali fotku Adolfa Hitlera a podobně. Nepátral jsem potom podrobněji, každopádně byli perzekuovaní i Židé, pochopitelně, což ale zase souviselo s tím, že jestliže ta diktatura perzekuovala lidi na levici, tak oni často tehdy Židé v Argentině tíhli politicky více doleva, takže byli i takové jako zapojení. Ale rozhodně jako ten režim byl hrůznej a hnusnej.
1: No, hrůznej a hnusnej, když použiju vaše slova, i protože existovala v zemi třeba detenční zařízení, která byla tajná, nebo mučírny těch lidí. Já jsem se dočetl totiž, že jedno z těch zařízení mělo být i nedaleko stadionu v Buenos Aires, což je poměrně známý stadion i z té doby, i kvůli tomu, že se tam konalo mistrovství světa ve fotbale.
0: Já přesně nevím, kde byly ty mučírny, ale každopádně to mistrovství ve fotbale bylo důležité, protože ten Videla a to jeho okolí si uvědomovalo, že oni mají velmi špatné mezinárodní renomé a velmi špatnou jako PR bychom dneska řekli a chtěli to vylepšit tím, že tam organizovali právě ten fotbalový šampionát, což ostatně to zase nebyli jako tak geniální koumáci, to dělají ty diktatury celosvětové do dneška, že se snaží nějak přes ten sport se rebrandovat, no a byla to velmi úspěšná akce a Videla si myslel, že to znamená, že je úspěšný a populární on, no to tak jako nebylo.
1: Jak Videla skončil v tom 81. roce, tedy rok před válkou o Falklandy, o které už jsme tady mluvili?
0: Tady to je vlastně jako z našeho pohledu happy end, protože když ten režim byl odstaven od moci, tak ho začaly řešit soudy argentinské.
1: Protože ale odstaven od moci, oni ho...
0: Nebo takhle, on byl odstaven od moci v rámci té chunty, že už byl v čele jen té první chunty a pak vlastně postupně už byl jako v důchodu nebo něco takového. Ale potom, co ta chunta odešla od moci, potom, co prohrála tu válku o Falklandy, tak ho po návratu k demokracii začaly řešit argentinské soudy, protože prezident Alfonsi chtěl prostě, aby se ta země nějak vyrovnala s tou minulostí a potrestala ty největší zločiny.
1: A to byl jaký rok?
0: Byly devadesátky z kraje.
1: To byly devadesátky.
0: Problémem bylo, že on sice dostal 5 let pouze, jenže hned další prezident Menem ho omilostnil, stejně jako všechny ty vězněné generály a důstojníky z doby té chunty, ale on na druhou stranu omilostnil i ty levicové teroristy s argumentem, že je potřeba, aby země zahojila své rány a společnost se jako spolu nějak jako znovu semkla, takže omilostnil všechny. Nicméně zase hnedka další administrativy s tím nesouhlasili a začali otevírat znovu ty spory a nakonec Videla dostal 50 let a ve vězení zemřel.
1: Ve vězení zemřel. Chodili...
0: Domácím teda, ale ve vězení zemřel.
1: Navštěvovali ho ještě někteří třeba přívrženci toho režimu, kteří
0: samozřejmě, protože jak jsme
1: potom,
0: se o tom
1: odešel.
0: Tady minule bavili, že třeba ta chilská minulost je od dneška v Chile palčivé téma, tak analogicky v Argentině je ta argentinská minulost velké téma. A to až do takové míry, že většina posluchačů asi zná současného prezidenta Javiera Milleje, tak o něm je třeba říci, že on není fanouškem vojenských diktatur, to jako není, ale jeho víceprezidentkou je konzervativní žena, příjmení má Villaruel a ona, ta víceprezidentka, to vidí jinak a v mládí organizovala výlety mladých studentů nebo mladých lidí, aktivistů, kteří navštěvovali toho generála Videlu doma, proto se jí taky posměšně v argentinském bulváru říkalo, že jako jeho milenka. Aha. O čemž ta evidence není, ale podstatný je, že ona i napsala, myslím, knihu, jako po světě jezdila s přednáškama, kde vysvětlovala, že ten režim neudělal nic tak špatného, bránil se v občanské válce a většina těch největších excesů nebyla za Videly, ale ještě za prezidentky Peronový, že ta armáda v tom jako je nevině, ale u toho Videly zajímavost. On, když ho teda soudili naposledy, tak řekl, že na sebe bere odpovědnost za všechny činy toho režimu, protože on byl vrchní velitel. Což je malá útěcha, ale vlastně to ukazuje taky nějaký jako jiný charakter, trošku než měl ten Pinochet, protože přiznal, že teda se asi dělaly věci, které nebyly úplně OK a že za to může on, protože tomu velel.
1: A kdybychom měli zase udělat nějaké krátké shrnutí nebo statistiku, o kterých hrůzách se tedy bavíme, a my jsme tu jmenovali ty konkrétní příklady, ale jestli to dokážete vyčíslit.
0: Udává se, že přes 30 tisíc lidí bylo zabito nebo zmizelo, nebo se o nich neví a třeba krát 10 byli ty mučený, takže to jsou největší čísla, co jsme tu zatím měli.
1: A letos to je, nebo to bylo výročí 50 let od toho, co se dostal Videla v Argentině k moci. Vzpomínalo se na to nějak v Argentině?
0: Oni mají nějaký ten svátek, kdy si připomínají to, co se stalo a myslím, že se ten den jmenuje Den víry v soudní systém a spravedlnost, protože, jak jsem říkal, oni dokázali spoustu těch lidí odsoudit. Opravdu, jako že si je odsoudili sami a ty lidi si něco odseděli, byť je to kontroverzní, což se nepodařilo v každé té zemi, která měla nějakou diktaturu ani v Latinské Americe zdaleka.
1: A v tomhle je ta Argentina výjimečná, dejme tomu.
0: V tom je to určitě pozitivní. Na druhé straně, že jo, tam je zajímavé, že oni dokázali teďka v domácím vězení i bývalá prezidentka Kirchnerová za korupci. Takže zrovna v té Argentině přes všechny její chyby zjevně nějak dokážou ty bývalé politiky aspoň někdy dotlačit k odpovědnosti.
1: Že si to prožijou a potom je potrestají.
0: Často ano, což zase vlastně je pozitivní.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o Videlovi mluvit.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Máme za sebou už třetí díl z naší speciální série Kati. Tentokrát byla řeč o Jorgem Rafaelu Videlovi, to byl vůdce argentinské chunty, další hrůzný kat, který, shrnuji, vládl od 76. roku do roku 1981. Zemřel ale mnohem později, totiž v roce 2013. I tento díl byl součástí zpravodajského podcastu Vinohradská 12, kterou, pokud ještě neznáte, tak vřele doporučuji. Když pominu totiž tyhle speciální série, tak my vydáváme epizody každý všední den, to znamená od pondělí do pátku, a věnujeme se v nich všemu aktuálnímu, to znamená všemu, co se děje v politice, ekonomice, v zahraničí, občas v kultuře, tu a tam ve sportu. A poslouchat nás můžete v aplikacích, na Radiožurnálu, na Plusu, číst nás můžete na iRozhlasu a sledovat třeba na YouTube anebo na Instagramu. Za týden probereme dalšího kata. Naslyšenou příště.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Radiokniha.
3: Alarmujícím svědectvím o stavu životního prostředí kolem nás je kniha Život na naší planetě, kterou napsal uznávaný přírodovědec David Attenborough, nejznámější britský tvůrce přírodovědných filmů. Jeho vyprávění není jen mrazivou zprávou o vymírání živočišných a rostlinných druhů, ale také pokusem najít způsoby, jak by mohlo lidstvo planetu uzdravit a tento nepříznivý vývoj zvrátit. David Attenborough oslaví v květnu sté narozeniny.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
4: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
3: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
4: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
3: Zkouška ale nedopadla dobře.
4: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
3: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v zámoří.
4: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když o ní měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
3: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
4: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
3: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
2: hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Českém Švýcarsku hoří les. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Francouzská vláda finančně pomůže zhruba 3 milionům chudších obyvatel, kteří dojíždějí autem za prací. Čeští hokejisté poprvé v přípravě na mistrovství světa prohráli. Švédsku podlehli 2-4. Zítra bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: U lesního požáru v Českém Švýcarsku zasahuje 64 hasičských jednotek. Platí tam zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místo přijeli pomoct i hasiči ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Do setmění ze vzduchu zasahovali taky policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Znovu zvlétnou zase ráno. Požár má několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Policie kvůli tomu uzavřela jednu silnici, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
6: Policisté poskytují součinnost, zajišťují bezpečnost a koordinují pohyb osob a uzavření komunikací. Silnice mezi obcemi Jetřichovice a Rynartice je uzavřena. Žádáme veřejnost, aby se nepřibližovala k místu zásahu, nevstupovala do lesa ani na přístupové cesty, nelétala v oblasti s drony a dbala pokynů zasahujících složek.
5: 3 miliony lidí budou mít ve Francii možnost požádat o finanční pomoc v boji s vysokými cenami benzínu a nafty. Nárok na ekvivalent 1200 korun budou mít lidé, kteří méně vydělávají a využívají auto pro práci.
7: O finanční podporu budou moct zažádat lidé, jejichž roční příjem není vyšší než 410 tisíc korun a zároveň mezi prací a bydlištěm ujedou denně přes 15 kilometrů. Vyplývá to z dekretu ministerstva hospodářství. Vláda zároveň slíbila pomoc rybářům, zemědělcům i dopravcům, kteří v uplynulých týdnech blokovali obchvaty velkých měst a rafinerie.
8: Platíme o 60-70 centů na litr víc, už nemáme žádné marže, jezdíme se ztrátou.
7: Popsal českému rozhlasu Guillaume Jacquemart z organizace, která zastupuje francouzské dopravce. Společnost Total, která ohlásila mimořádné zisky ve výši přes 120 miliard korun, uvedla, že bude pokračovat zastropování cen benzínu a nafty na svých čerpacích stanicích. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Nakažených svrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo přibližně 4100, oproti stejnému období loni zhruba o 40% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu. Pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
9: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
5: Nejvíc případů nákazy, asi 640, bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Následoval Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj. Loni byl počet nakažených nejvyšší od roku 1993. Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa po 5 vítězstvích první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko 2-4. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
10: Začátek jsme trošku zaspali, jsme plně chytali to tempo té hry, ale naopak od třetiny si myslím, že jsme odehráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, takže docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
5: Fotbalisté Slavie Praha zahájili nadstavbu šance ligy výhrou v Liberci 2-1. K obhajobě titulu tak Slavii stačí příští týden porazit Spartu. V play-off o umístění Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín zvítězil nad Duklou Praha 2-1.
11: Nehody na dálnici D1 na Novojičínsku a také u sjezdu na hranice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna 2 nehody. Za sjezdem na Odry 318. kilometru u čerpací stanice. Je to zhruba hodina a půl, co srazilo osobní auto. Zvěř stojí na krajnici, místo je označené, auto zřejmě nepojízdné, čeká se na servis nebo odtahovku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna další nehoda za sjezdem na hranice. Kilometr 303 je to opět srážka auta se zvěří. Na kamerách vidíme, že vše je vpravo a kolem projedete plynule. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Ořech trvá omezení. Na 18. kilometru je průjezdný jen levý pruh. Hasiči tam likvidují zřejmě únik provozních kapalin z odstaveného vozidla. Kolona se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Evropský odklon od appeasementu, čili podlézt, ale narovnat se. Narůstající napětí kolem sněmu sudetských Němců v Brně, anebo je odchod Emirátů z OPECu počátkem konce dlouholetému globálně vlivnému sdružení producentů ropy, tak zní vybrané titulky komentářů sobotního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
12: Termín appeasement, neboli v politologické terminologii strategické ustupování agresivnímu chování s cílem předejít čemusi daleko horšímu, známe bohužel velmi dobře z konce 30. let minulého století, kdy se tak v domnění, že odvrátí válku s hitlerovským Německem, zachovali vůči tehdejšímu Československu spojenci Francie a Británie. I dnes se hovoří o appeasementu, i když se to České republiky zatím přímo netýká. Na místě je ale to připomínat a více už Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
13: Když byl německý kancléř Friedrich Merz nedávno obviněn Amnesty International, že se podvoluje moci silných států, jako je USA nebo Izrael, a málo brání univerzální hodnoty, na níž stojí poválečný systém, znělo to až přehnaně ostře. Zvlášť když v kritice zaznělo slovo appeasement, které se hrálo tak neblahou roli před vypuknutím druhé světové války. Appeasement, tedy strategické ustupování agresivnímu chování, jehož cílem je předejít ještě něčemu daleko horšímu, se na konci 30. let minulého století stalo osudným Československu, které přišlo o Sudety, ale nakonec i celé Evropě, jež se propadla do běsnění největší války v historii. Záchrana míru appeasementem se nepovedla, zůstala pachuť nespravedlnosti a civilizační zrady. V Německu, které bylo tehdy agresorem, zní výčitka politiky ústupků dvojnásob nepříjemně. Vždyť celé poválečné Německo vyrostlo jako stát, do jehož základů byl zabudován odpor vůči všemu zlu, jemuž se ustupovat nemá. A to jednoduše proto, aby se už nikdy neopakovalo civilizační kataklizma, jež Němci zavinili. Generální tajemnice Amnesty International Agnes Kalemárdová se na appeasement evropských politiků stěžovala už na ekonomickém fóru v Davosu. Tehdy použila pojem rezistence, odpor vůči porušování pravidel, na nichž poválečný svět stál. Evropa by se podle ní měla více stavět na odpor vůči samolibým útočníkům, kterým jsou mezinárodní dohody ukradené, protože vlastní sílu a zájmy považují za legitimní důvody k jakékoliv akci. Už tehdy to byla střela do vlastních řad. Centrem kritiky totiž nebylo jen Rusko, ale i země hlásící se k západní civilizaci, tedy Izrael a Spojené státy. Na odpor jejich akcím, které mají mít preventivní obranný charakter, ale s mezinárodními dohodami si hlavu nelámou, se Evropa nestaví spíše výběrově a nenápadně až tiše. To platí i o Mercovi, jehož pozice je v případě Izraele zatížena tradičním německým postojem obrany existence židovského státu, s níž stojí i padá dnešní německý stát. Těžko tedy čekat přímočařejší kritiku, než jaké se kancléř dopustil. Merz ale od počátku kličkuje i ve vztahu k americké solitární aktivitě, včetně útoku na Irán. Nejprve údery podpořil, když ale zjistil, že útok má své rezervy a nemá jasný plán, začal Američany kritizovat. Nepostavil se přímo na odpor, ale odsoudil absenci jakéhokoliv mírového plánu a fakticky se vysmál americkému vyjednávání s Íránem, v němž se největší mocnost světa nechává ponižovat. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Donald Trump se v Mercovi zklamal a přišel s výhruškou stažení části amerických vojáků z Německa. Merz je už několikátý evropský politik, který si za upřímné vyjádření kritického názoru vůči Trumpově postupu vysloužil ráznou odplatu. Mezi v úvozovkách potrestané, kteří amerického prezidenta zklamali, patří už i dříve tak blízká italská premiérka Meloniová. I ona nejprve volila taktiku raději vyjít Trumpovi vstříc a vyhnout se konfliktům. Válka v Iránu, s níž většina Italů nesouhlasí, vše změnila. Kritiku přátel Trump neodpouští. Napětí mezi západními spojenci a Trumpem tak neustále zesiluje. Celé to připomíná Zimmermanovskou strategii podlézt, ale narovnat se. Narovnávání evropského sebevědomí po počátečním podlézání narcisnímu lídrovi MAGA hnutí teď bude asi dost bolet. I Merz, Meloniová, ale i francouzský prezident Macron jsou nicméně přesvědčeni, že americké odtažení od Evropy nebude tak rázné. Jak řekl německý ministr zahraničí, americké základny v Německu nezajišťují jen německou, ale i americkou bezpečnost. Amerika je potřebuje stejně jako Německo. Společný zájem tu pořád existuje, i když se americký prezident cítí evropským nezájmem o jeho válku v Iránu osobně uražen. Ustupování silným se, jak ukazuje jednání evropských politiků s Trumpem, nakonec nikdy nevyplatí. Sebevědomí sluší i těm, kteří jsou na první pohled mnohem slabší. Kancléř Merz je zatím osvědčoval v řečnických vystoupeních. Teď ho bude muset předvést i v konkrétním jednání. Tato jistě nepříjemná evropská zkušenost může být poučná i pro Česko. Vždyť českému ministru zahraničí přímo radí lidé, kteří politiku appeasementu prosazují jako momentálně nejvýhodnější politický postup. Podlézat Čechům vždycky šlo. Měli bychom se ale umět i narovnat. Spolu s ostatními Evropany nám to půjde lépe. Kde jindy než teď.
12: Tak uvažuje komentátor týdeníku Euro Petr Fischer. S blížícím se květnovým sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně narůstá agresivita odpůrců akce, včetně anonymních vyhrůžek násilí vůči organizátorům festivalu Meeting Brno, kteří sudetské Němce pozvali. No a toto je pohled publicisty Jiřího Leštiny.
14: Jsou to desítky mailů denně. Ve chvíli, kdy se na sítích objevilo i moje bydliště, začala jsem mít strach o rodinu. Je to intenzivní a nepříjemné, popisuje situaci výkonná ředitelka festivalu Veronika Smyslová pro Seznam zprávy. Z čeho pramení tohle zlověstné vzepětí, jehož nejzávažnější projevy teď nesmí podcenit policejní vyšetřovatelé? Jde o to, že festival Meeting Brno, který má být završením dlouhého a bolestného úsilí o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, se odehraje v době, kdy běžnou součástí politiky se stalo vyvolávání vzteku, frustrace a nenávisti ve společnosti. Což o to, zkazky, že sudetským Němcům i nadále jde o zrušení Benešových dekretů a znovu nabití majetku, jsme slýchat nepřestali. Poprvé, to ale teď zaznívá z nejvyšších kruhů vládní moci, od extrémní pravice reprezentované ve vládní koalici SPD a jejími menšími spojenci. Z vůdců těchto uskupení přitom vyzařuje jakési arrogantní umanutí. teď přece vládneme my, tak co nám tedy mají co rejdit Posltovi sudeťáci? Bezbřehost pokrytectví Tomia Okamury či Jindřicha Reichla spočívá v tom, že zrovna tihle politici udržují vřelé vztahy s německou nepokrytě extremistickou stranou AfD, která volá po zrušení Benešových dekretů a takzvané nápravě historických křivd. Což byl ovšem důvod, proč se Posltův sudetoněmecký Landsmannschaft už před lety od AfD odstřihl a zakázal jí vstup na sudetoněmecké dny. Pokud bychom tedy hleděli na hodnověrnost postojů, pak ji nenajdeme u Okamury a spol, ale daleko spíš u Bernda Posselta, který už před 15 lety prosadil vyškrtnutí požadavků na vracení majetku ze stanov svého krajanského sdružení. Jak ale nakonec sudetoněmecké dny v Čechách ovlivní skutečnost, že proběhnou za jiné vládní konstelace, než za jaké občanské sdružení Meeting Brno pozvalo sudetské Němce do moravské metropole? Mohly by slavnosti smíření, na které se chystá bavorský premiér Söder nebo německý ministr vnitra Dobrindt, skončit mezinárodní ostudou? Rozhodující bude postoj dominantního vládního hnutí ANO, jež až dosud zachovalo zdrženlivost. Když byl premiér Babiš v únoru na státní návštěvě u bavarského ministerského předsedy, nechal se slyšet, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce proto pro českou vládu zatím není tématem. Důvodem k ostražitosti přitom zůstává právě ono babišovské zatím. Raději totiž nedomýšlet důsledky, pokud by premiér dospěl k tomu, že i květnový sudetoněmecký sraz může být příležitostí k přetahování voličů SPD do tábora hnutí ANO už před podzimními volbami do komunálních zastupitelstev a senátů.
12: Tolik Jiří Leština. Už zazněla v názorech a argumentech reflexe úmyslu Spojených arabských emirátů vystoupit z organizace zemí vyvážejících ropu, známé pod zkratkou OPEC, světového ropného kartelu, který mnohokrát zamával cenami energií. Jde o začátek zániku, protože odejdou také další členové. A co by to mohlo znamenat? Dnes jde o pohled komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
15: Po 66 letech se tak konečně potvrzuje stará ekonomická poučka, že kartely, tedy sdružení výrobců spojených za účelem zvyšování cen, jsou nestabilní a časem se rozpadají. OPEC se zdál být dlouhou dobu výjimkou. Sice o něj v minulosti odpadly některé země, ale stále měl schopnost manipulovat světovou cenu ropy. Odchod Spojených arabských emirátů, třetího největšího producenta ropy v rámci kartelu, to ale mění. V rámci OPEC prostě bude jejich kapacita chybět. Proč Emiráty odcházejí? Z několika důvodů. Jednak už nechtějí snášet vůdcovství Saúdské Arábie v kartelu. Jednak se jim nelíbí spolupráce OPECu s Ruskem. Se Saúdy se vládcové Emirátu neshodnou ohledně budoucnosti Jemenu i cen ropy. Rusko je zase spojencem Iránu, což Emirátům dost vadí, protože Teherán na ně tvrdě zaútočil. Tvrději než na Saúdskou Arábii. Navíc se ukázalo, že větší schopnost ovlivnit cenu ropy než OPEC má Irán, který uzavřel Hormuzský průliv. OPEC je tak najednou mimo. Právě válka USA s Iránem byla tou poslední kapkou, kterou pohár trpělivosti Emirátů s kartelem přetekl. Odchod Emirátů z kartelu se samozřejmě naplno projeví až po mírovém urovnání konfliktu mezi Washingtonem a Tehránem. Povede to pak dlouhodobě celosvětovému poklesu cen ropy a to by bylo velmi výhodné i pro Evropu, zvláště pokud by Emiráty následovaly další země. Znamenalo by to, že politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jím zahájená válka s Iránem konečně přinese starému kontinentu něco dobrého.
12: Říká komentátor Lidových novin Marek Hudema.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Následují příspěvky vysílané během zvolna končícího týdne, které možná některým posluchačům mohly uniknout. A nejprve má slovo ekonomická specialistka serveru Newstream Tereza Zavadilová o pravděpodobném praní špinavého prádla mezi dvěma technologickými giganty.
16: Bude to mela, jako kdyby Hindenburg narazil na palubu Titaniku. Bude to šílené a nechutné. Takhle expresivně jeden z právníků popsal, co očekává od nadcházejícího soudního sporu dvou populárních otců umělé inteligence, Elona Muska a sama Altmana. Soud jde řešit Muskovu žalobu na OpenAI, která se podle něj zpronevěřila svému původnímu neziskovému poslání. Ke stolci dorazily stovky dokumentů, z nichž je jasné, že se bude na veřejnosti prát pořádně špinavé prádlo ikon ze Silicon Valley. Podstata sporu je následující. Altman s Muskem založili OpenAI v roce 2015 a Musk byl největším sponzorem této organizace. Šéf Tesly tvrdí, že Altman se chtěl obohatit na jeho úkol a zradil původní myšlenku, že OpenAI měla přinést pokrok v umělé inteligenci otevřeně a všem. Altman kontruje, že Musk se snaží jen poškodit konkurenční firmu, protože si sám poté, co z OpenAI odešel, založil vlastní firmu na umělou inteligenci xAI. Musk prý jen lituje vlastního odchodu z OpenAI a ze žárlivosti tuto firmu dlouhodobě obtěžuje a šikanuje. Navíc byly doby, kdy sám chtěl OpenAI převést pod Teslu. Soudní dokumenty odhalují spoustu pikantérií. Sam Altman například tvrdí, že s Muskem o OpenAI vyjednávali na festivalu Burning Man v roce 2017, jenže Musk si to pořádně nepamatuje, protože měl údajně v sobě koňskou dávku drogy ketamin. Altman také obvinil Muska, že měl jako svou tajnou spojku v OpenAI svou milenku Shimon Zelisovou, se kterou má nyní 4 děti a která byla několik let ve vedení této organizace. Jako důkaz jsou předloženy textové zprávy mezi partnery, ve kterých Musk v době svého odchodu z OpenAI žádá přítelkyni, aby se tam chovala přátelsky, ale sbírala informace a pomohla mu přetáhnout klíčové lidi do Tesly. Jen na okraj Milenka Zelisová měla Muska v telefonu uloženého pod přezdívkou Schrödingerova kočka. A další detaily asi budou následovat. Soud zatím rozhodl tak, že pro další projednávání není důležité, zda Musk bral drogy, ale jeho vztah se Zelisovou v případu relevantní je. Z dokumentů, které zveřejnil například Washington Post, vyplývají nejen pikantnosti, ale vcelku zásadní zprávy o tom, jak to chodí mezi lidmi, co skrze technologie nyní ovládají svět. Například korespondence mezi Markem Zuckerbergem a Muskem. Ti dva se na veřejnosti hádali a dokonce se vyzývali ke rvačce. Ovšem z textových zpráv plyne, že Zuckerberg loni chválil Muska za práci ve vládě, v jeho agentuře na vyhazování lidí douš a nabízel mu jakoukoliv pomoc. Musk se ptal na pomoc v nájezdu na OpenAI a oba miliardáři si slíbili, že to proberou osobně. V 10 let staré korespondenci, kdy OpenAI řešila, zda se spolehnout na výpočetní výkon od Microsoftu nebo Amazonu, Musk označil majitele Amazonu Jeffa Bezose za troubu. Musk požaduje po OpenAI a také Microsoftu, který je ve firmě podílníkem, náhradu škody 134 miliard dolarů, odvolání Altmana a dalších lidí z vedení OpenAI a zrušení komerční části firmy. Proces Musk versus Altman vede kalifornská soudkyně. Má trvat asi 4 týdny a radit bude 9členná porota. Svědčit bude řada známých lidí. Pro Muska s Altmanem to letos nebude jediné předstoupení na veřejný pranýř. Musk převedl svou XAI pod firmu SpaceX, která se letos chystá na obří vstup na burzu. A na ten se připravuje i OpenAI. Takže obě firmy letos bude soudit americký lid i investoři.
12: Říká ekonomická komentátorka serveru Newstream Tereza Zavadilová. Jak je dobré míti Národní rozpočtovou radu, si v těchto dnech myslí Petr Holub, který je komentátorem serveru Seznam zprávy. Jeho příspěvek zazněl v Názorech a argumentech poprvé v pondělí 27. dubna.
17: Tuzemská vláda se rozhodla změnit zákon o rozpočtových pravidlech a některé související zákony. Činí tak poněkud podloudným způsobem, protože klíčové změny načetla až v polovině dubna při druhém čtení ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. V prvním květnovém týdnu se má ve sněmovně definitivně rozhodnout. Ekonomická i novinářská veřejnost po přečtení vládních návrhů nesouhlasně mručela, ovšem nikdo si toho nevšiml do chvíle, než v různých médiích vystoupil šéf rozpočtové rady Mojmír Hampl a s celou autoritou svého úřadu upozornil, že vláda chystá krok, který vejde do dějin. Uvolnila si totiž prostor pro takřka neomezené zvyšování výdajů státního rozpočtu a tím i jeho schodku. V něčem následuje a rozšiřuje postup předchozí vlády Petra Fialy, který, nutno říci, že po souhlasu od Evropské komise, obešel rozpočtová pravidla, když nechtěl do deficitu započíst výdaje na armádu překračující 2% hrubého domácího produktu a zároveň do schodku nezapočetl půjčku na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech. Také Babišovi lidé si chtějí půjčovat na armádu i jádro, jenom o něco víc než jejich předchůdci. Zároveň ovšem do schodku nechtějí počítat navýšení dotace pro státní fond dopravní infrastruktury až 100 miliard korun ročně. Případně mohou bez ohledu na schodek zvýšit výdaje rozpočtu o 200 miliard, pokud se zhorší bezpečnostní situace a k dispozici jsou ještě další nástroje, jak pravidla obejít úplně. Předseda rozpočtové rady upozornil, že se tímto krokem opouští historická tradice, podle níž Česko vždy sledovalo úspornější cestu než většina Evropy. Díky tomu se země nikdy nepropadla do nezvladatelných dluhů. Teď se podle předsedy Hampla stává reálnou vyhlídka, že se propadneme do stejných dluhů, s jakými si neví rady Francouzi, Belgičané nebo Italové. Jejich státy dluží víc, než za rok vyprodukuje příslušná národní ekonomika. Potíže se splácením logicky vedou k vynuceným rozpočtovým škrtům, které v mnoha případech končí výtržnostmi na pouličních demonstracích. Nemusí to být tak dlouhá cesta. Čechům stačí, že se během pár let se státním dluhem dostanou na 70% ročního ekonomického výkonu jako Maďaři. Ti stejně jako Češi nepatří do eurozóny, navíc ztratili důvěru mezinárodních investorů a dnes ročně odvádějí na úrocích částku, která by v Česku odpovídala 450 miliardám korun. Vzhledem k výkonu ekonomiky splácejí Maďaři vůbec nejvíc v Evropě. Také argumenty o užitečných investicích do obrany, energetiky a dálnic mohou být jen úhybným manévrem pro ty, kdo se neodvažují reformovat nákladný sociálně-zdravotnický sektor, což logicky vede k větší útratě na úkor ostatních položek veřejných financí. Předseda Hampl tedy veřejnost upozornil, co se právě chystá a co dosud veřejně činní lidé spíše přehlíželi. Ovšem velký význam to nemá, dalo by se namítnout. Vládní většina stejně novelu k rozpočtovým zákonům odhlasuje a v příštích letech si bude utrácet, jak se jí zlíbí. Bez ohledu na ty, kdo budou její dluhy později splácet. Tato námitka je věcně správná, přehlíží však jeden důležitý rozměr celého případu. Nikdy není zbytečné, když zástupce významné státní instituce upozorní na to, že se děje něco nepatřičného, třeba že vláda podniká kroky, které jsou v rozporu s jednou z nejlepších českých tradic. I když se vláda Andreje Babiše podle dobré rady nezachová, vzniká tak přinejmenším nárok, se kterým se bude muset vypořádat její nástupkyně.
18: Tolik názor Petra Holuba ze Seznam zprávy. Debata o hodnotové anebo pragmatické zahraniční politice je nesmírně podnětná a vede k nejvíc nutné reakci na současný nebezpečný svět. Není samozřejmě řeč přímo o diskuzi české, ale o inspirativním uvažování a jednání například finského prezidenta Alexandra Stuba nebo kanadského premiéra Marka Carneyho. Více už šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
19: Současnou situaci popsal nedávno Stab jako svět neřádu. V němž se nástroje moci stále často využívají jako nástroje války. Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Kanaďan Carney v projevu na ekonomickém fóru v Davosu, kde citoval také Václava Havla, řekl něco podobného. Už se nemůžeme spoléhat jen na sílu svých hodnot, ale také na hodnotu své síly. Konec citátu. Finský prezident, který byl i ministrem zahraničí a premiérem, vysvětlil svůj koncept aktuálně v knize Trojuhelník moci vyvažování nového světového řádu. Vychází z finských zkušeností za studené války a drží rovnováhu mezi naivním idealismem a cynickým realismem. Diplomacie musí být zásadová, ale nemoralizující. Pragmatická, ale nikoli amorální. Stab píše o důstojné zahraniční politice a připomíná, že svět stále méně snáší moralizování a přesvědčivé je vést příkladem, nikoli kázání. Finsko má vynikající státní správu, společenský konsenzus v zásadních tématech, vloni vydalo na obranu takřka 3% HDP. S Finskem se samozřejmě počítá v Evropské unii a NATO, ale také v užších ekonomických a obranných uskupeních zemí, které postupují rychleji. Česko stojí v koutě nebo se nabízí jen jako černý pasažér, který nic neinvestuje do společných zájmů. Což je problém v klidných časech a v těchto krizových je to červená karta. Mark Carney pro Kanadu jako střední mocnost rovněž volí kombinaci zásad a pragmatičnosti. Zásadoví jsme v oddanosti základním hodnotám, jimiž jsou svrchovanost a územní celistvost, zákaz použití síly s výjimkou případů, kdy je to v souladu s chartou OSN a dodržování lidských práv. Pragmatičtí v uvědomění, že ne všichni partneři sdílejí naše hodnoty. Konec citátu. Carney nemluvil do větru. Kanada uzavřela na začátku roku, vystavena nevybíravému tlaku Donalda Trumpa na připojení k USA a americkým clům, dílčí dohodu s Čínou a začala pracovat na strategickém vylepšení vztahu v minulosti pošramocených. Trumpa to rozzuřilo, ale Kanadě se nerozklepala kolena. Česko jako nezajímavý člen Evropské unie a země v NATO uhýbající před dohodnutými závazky se ocitá v jiné kategorii, než je právě Finsko, ale i Polsko, Dánsko, Norsko nebo Nizozemí, což ohrožuje přímo jeho existenci, protože ve světě nyní vyjednávají velmoci nad hlavami menších států. Upozorňuje v knize prezident, jehož Finsko není malé, i díky stabovým dobrým vztahům s Donaldem Trumpem, které mají jinou kvalitu než podlézání na dálku v českém podání a je především spolehlivé a odhodlané. Carney vidí výhodu Kanady v tom, že si včas uvědomila, co se ve světě děje. Za to v Česku se zahraniční politika smrskla na hloupé války o to, kdo jakým letadlem kam poletí či nepoletí. Nerozumí ani hodnotám, ani pragmatismu v dnešním světě na hraně zlomu. A tak dopadne přesně podle starých Athéňanů. Silní si dělají, co mohou a slabí strpí, co musí.
18: Repríza pondělního komentáře šéfredaktora deníku Právo Petra Šoboty uzavřela sobotní názory a argumenty. A ze studia Českého rozhlasu Pluse, také za redakční kolegy a ostatně i autory, loučí a krásný zbytek konečně usnad jarního víkendu přeje Ondřej Konrád.

David Attenborough, život na naší planetě. Mé svědectví a vize pro budoucnost. Díl první. Mé svědectví, léta 1954 až 1971. Tuto knihu píšu ve chvíli, kdy je mi 94 let. Mám za sebou v skutku výjimečný život, ale jeho výjimečnost naplno oceňuji až dnes. Měl jsem to štěstí, že jsem ho strávil na divokých místech planety natáčením dokumentů o tvorech, kteří je obývají. Díky tomu jsem mohl procestovat celou zeměkouli. Živoucí svět jsem poznal na vlastní oči v celé jeho rozmanitosti a nádheře. Spatřil jsem některé z jeho největších divů i nejúchvatnějších dramat. Ještě jako chlapec jsem, podobně jako mnoho jiných chlapců, snil o tom, jak budu cestovat na odlehlá divočejší místa, zažívat přírodní svět v jeho neposkvrněné podobě, možná i nacházet nová, pro vědu zatím neznámá zvířata. Dnes se mi téměř nechce věřit, že se mi skutečně podařilo strávit značnou část života právě takto. Rok 1954. Světová populace 2,7 miliardy. Uhlík v atmosféře 310 částic na milion. Zbývající divočina 64%. Poté, co jsem na univerzitě vystudoval přírodní vědy a u královského námořnictva jsem splnil svou povinnou vojenskou službu, nastoupil jsem do rodící se televizní odnože BBC. Všechny pořady se tehdy vysílaly živě, byly černobílé a naladit jste si je mohli jen v Londýně nebo Birminghamu. Mou prací bylo vytvářet populárně naučné pořady všeho druhu, ale jak se časem zvyšoval počet každodenně vysílaných pořadů i jejich rozmanitost, začal jsem se zaměřovat především na zkoumání přírody. Zpočátku jsme předváděli zvířata, která jsme si do studia zapůjčili z londýnské zoo. Položili jsme je na stůl přikrytý rohožkou a potom je někdo, zpravidla odborník ze zoo, ukazoval divákům. To ale způsobilo, že se zvířata jevila jako nějaké kuriozity nebo cirkusové exponáty. Přál jsem si, aby je diváci mohli spatřit v přirozeném prostředí, v divočině.

Divná rozloha krajiny táhnoucí se zdánlivě do nekonečna. Ne nadarmo znamená masajské slovo Serengeti v překladu nekonečné pláně. Je to výstižný popis. Tehdy mi přišlo nemyslitelné, že by lidé, jediný živočišný druh, mohli jednoho dne tuto nedozírnou divočinu jakkoliv ohrozit. Přesně toho se ovšem obával vizionář a vědec Bernhard Grzimek. Působil jako ředitel frankfurtské zoo, kterou po válce znovu vybudoval z rozbitých klecí a kráterů po bombách. V 50. letech se stal známou tváří německé televize, v níž uváděl filmy o africkém zvířectvu. Jeho nejznámější snímek Serengeti nesmí zahynout získal v roce 1959 Oscara v kategorii dokument. Film zachycoval jeho snahu o zmapování pohybu stád pakoňů. Jak se Grzimkovi postupně skládal obrázek ekosystému Serengeti, vyšlo najevo, že travnatá savana ku podivu potřebuje bíložravce stejně, jako bíložravci potřebují trávu. Kdyby trávu nikdo nespásal, nebyla by zdaleka tak hojná. V průběhu evoluce se totiž přizpůsobila tomu, že ji neustále okusují miliony nenasytných tlam. Když zvířecí zuby utrhnou její listy těsně nad zemí, tráva využije zásoby živin uložené v kořenech a znovu vyroste. Když kopyta stád rozryjí půdu a rostliny uvolní semena, uchytí se na skypřeném místě nová generace trávy. A jakmile se stáda posunou dál, tráva může rychle dorůst, protože ji vyživují kupky hnoje, které po zvířatech zůstaly. Byl to zkrátka příběh vzájemné provázanosti, takové, o jaké často pojednával nově vznikající vědecký obor ekologie. V 50. letech 20. století se už ekologové začínali ve zdánlivém chaosu vnějšího světa orientovat a postupně odhalovali, jak je všechen život vzájemně propojený do jedné nekonečně rozmanité sítě, ve které všechno závisí na všem ostatním. Ukázalo se, že zvířata a rostliny mají úzké, někdy až intimní vzájemné vazby. A že tyto ekosystémy, jakkoliv jsou úzce provázané, nemusí být nutně odolné vůči změnám. Dokonce i malé ťuknutí do špatného místa by mohlo způsobit, že se celé společenstvo zhroutí. Grzimek tušil, že stejný poznatek musí platit i pro ekosystém o velikosti Serengeti. Jeho výzkumné lety brzy odhalily, že je to ve skutečnosti právě rozloha, co chrání ekosystém savany před kolapsem. Kdyby stáda neměla k dispozici tolik prostoru, nemohla by migrovat na ohromné vzdálenosti a jednotlivé oblasti by po spasení neměly dost času na to, aby stihly dorůst. Po naučení bylo jasné. Příroda zdaleka není nevyčerpatelná. Divočina je konečná. Musíme ji chránit. O pár let později si to uvědomil celý svět. Rok 1968. Světová populace 3,5 miliardy. Uhlík v atmosféře 323 částic na milion. Zbývající divočina 59%. V roce 1968, 4 dny před Vánoci, jsem stál v mezinárodní režii televizního střediska BBC a sledoval obrázky, které k nám z vesmíru posílala mise Apollo 8. Všem nám bylo jasné, že tato mise bude něco mimořádného. Posádka měla poprvé v historii opustit oběžnou dráhu Země, doletět až k měsíci, obkroužit ho, pořídit snímky odvrácené strany, kterou lidské oko nikdy předtím nespatřilo, a vrátit se na Zemi. Mělo jít o zkušební let před pokusem o přistání na měsíci, o němž prezident Kennedy prohlásil, že se uskuteční ještě před koncem desetiletí. Přestože nikdo nepochyboval o tom, že

cílem je Měsíc, pozornost posádky, i tu naši, upoutali poněkud neočekávaně spíš snímky Země. Frank Borman, Jim Lovell a Bill Anders se stali prvními lidmi, kteří se od Země vzdálili natolik, že mohli pouhým okem spatřit celou planetu. Zanechalo to v nich hluboký dojem. Po 3,5 hodinách letu se Jim Lovell podělil s velitelstvím NASA o své dojmy. No, zrovna prostředním okýnkem vidím celou Zemi. Astronauti byli ohromeni. Nádhera, opakovali polhlasem všichni tři. Anders se pohotově natáhl po fotoaparátu a stal se tak prvním člověkem, který kdy vyfotil celou Zemi. Fotografie však, stejně jako všechny ostatní snímky pořízené během mise, zůstala až do návratu nevyvolaná ve fotoaparátu. To, na co jsme čekali my v televizních studiích po celém světě, byly elektronické záběry. Jak se blížil čas prvního naplánovaného vysílání z kosmického plavidla, usedalo k obrazovkám po celém světě stále více lidí. Nikdy dřív nesledovalo tolik diváků stejný televizní pořad. Uvítal nás překvapivě kvalitní obraz z interiéru velitelského modulu. Po několika málo zdvořilostech vysvětlil Frank Borman, že Anders, který obsluhoval kameru, čeká, než se modul natočí do vhodné polohy, aby bylo možné zabrat z okýnka Zemi. Už se blížíme k výhledu, kvůli kterému se na nás všichni díváte, oznámil nám všem. Jenomže v tu chvíli se obraz ztratil. Velení mise v Houstonu posádce překotně vysvětlovalo, že obraz vypadává. Všichni jsme bezmocně čekali. Po několika minutách štrachání v přímém přenosu nám bylo oznámeno, že chyba je v teleskopickém objektivu. Anders ho vyměnil za širokouhlý objektiv, ale obraz pořád nikde. Nemáte na objektivu krytku, že ne? Zeptali se z Houstonu. Ne, odpověděl stroze Borman. To už jsme zkontrolovali, vážně. A pak se na našich obrazovkách z nenadání objevily první snímky. V záběru byl vidět jakýsi disk, jenomže kvůli širokouhlému objektivu byl prťavý. Větší problém však představovala expozice. Země zalitá světlem ze slunce byla přepálená. Vidíme na obrazovce jenom nějaký hodně jasný flek, oznámil Houston. Nedá se moc poznat, na co se vlastně díváme. To je Země, řekl Borman téměř omluvně. Pak přenos skončil. Doufám, že se nám ten objektiv podaří opravit, rozloučil se Borman. Celý den jsme museli čekat na další vysílání a další pokus. 23. prosince se počet diváků po celém světě rozrostl na přibližně 1 miliardu lidí, zdaleka největší publikum v dějinách. Borman začal hrdým oznámením. Zdravíme Houston, tady Apollo 8. V tuhle chvíli máme kameru namířenou přímo na Zemi. Kamera ale neměla hledáček, takže si posádka nemohla ověřit, co přesně zabírá. Chytáme jenom parádní pohled na její okraj, odpověděl Houston, ale krátce na to vyklouzla Země ze záběru. Aspoň, že teleobjektiv tentokrát fungoval. Následovalo několik trýznivých minut povelů, jako trochu doleva, trochu doprava, jak se posádka poslepu snažila namířit kameru na Zemi, zatímco její plavidlo ve vzdálenosti 290 tisíc kilometrů od ní pozvolna rotovalo. Ale jakkoliv Země po televizní obrazovce klouzala a utíkala ze záběru, nic to neměnilo na skutečnosti, že dobrá čtvrtina lidstva teď sledovala sebe sama. Tímhle jediným a jedinečným obrazem odvysílaným o Vánocích roku 1968 umožnila televize lidstvu pochopit něco, co si předtím nikdo nedokázal tak názorně představit. Šlo možná o nejdůležitější poznatek našich dob, že naše planeta je malá, osamělá a zranitelná, jak postřehl sám Anders. Letěli jsme celou tu cestu, abychom prozkoumali Měsíc.
A přitom to nejdůležitější, co jsme objevili, byla Země. Všichni jsme si najednou uvědomili, že náš domov není neomezený, že naše existence má jisté hranice. Světová populace 3,7 miliardy. Uhlík v atmosféře 326 částic na milion. Zbývající divočina 58%. Když jsem v roce 1965 přijímal administrativní pozici v BBC, vymohl jsem si, že jednou za 2-3 roky na pár týdnů opustím kancelářský stůl a natočím nový pořad. V roce 1971 mě konečně napadl vhodný námět. Až do začátku 20. století platilo, že když se evropští cestovatelé vypravovali mimo svůj kontinent do vzdálených, neprozkoumaných zákoutí země, museli cestovat pěšky. Teď průzkumníci používali Land Rovery a Jeepy, lehká letadla, někdy dokonce vrtulníky. Věděl jsem jen o jediném místě, kde stále ještě dosahovali ohromných objevů průzkumníci, kteří se pohybovali po svých, a tím byla Nová Guinea. Vnitrozemí tohoto 1500 kilometrů dlouhého ostrova ležícího severně od Austrálie tvoří strmé horské svahy porostlé tropickým pralesem. Tehdy ještě východní polovinu Nové Guineje spravovala Austrálie a tak jsem kontaktoval své přátele v australské televizi. Ti zjistili, že jistá důlní společnost nedávno zažádala o povolení ke geologické výpravě, která by v jedné z neprobádaných oblastí pátrala po cenných nerostech. Podle státních předpisů však byly takové aktivity zakázané, dokud se nepodaří zjistit, zda je dotyčná oblast obývaná. Letecké snímky sice na vytipovaném místě neodhalily žádné chýše ani jiné budovy, nicméně z koberce stromů vykukovala sem tam nějaká světlá místečka, což mohlo poukazovat na mýtiny vzniklé lidskou činností. Žádná z nich nebyla tak velká, aby na ní přistál vrtulník. Jediný způsob, jak zjistit, co se na místě nachází, bylo poslat tam pěší hlídku. A já bych ji spolu se štábem mohl doprovázet. Z výpravy se vyklubala nejvíc vyčerpávající cesta, jakou jsem kdy podstoupil. Lori Brage, který výpravu vedl, dal dohromady na 100 nosičů, ale ani to nestačilo na odnesení všeho jídla, které jsme potřebovali. Další zásoby jsme si tak museli asi o 3 týdny později nechat schodit ze vzduchu. Každé ráno jsme se krátce po rozbřesku dali do chůze, prosekávali jsme se nejhustším pralesem, jaký jsem kdy spatřil, soukali jsme se po rozblácených svazích nahoru na hřeben a hned zase klouzali dolů podmáčeným podrostem na druhé straně, dole přebrodili úzkou klikatící se říčku a potom tohle celé znova a tak pořád dokola a dokola. Každé odpoledne ve 4 hodiny jsme se zastavili, utábořili a natáhli celty na ochranu před prudkými lijáky, které přicházely pravidelně opáté. Po 3,5 týdnech téhle rutiny si jeden z nosičů všiml lidských stop na kraji mítinky, kterou jsme si vysekali. Někdo se předchozí noci musel přiblížit k našemu táboru a pozorovat nás. A tak jsme vyrazili po stopách. Každou noc jsme vstyčovali stany a kolem rozvěšovali dary, hroudy soli, nože, svazečky skleněných korálků. Jeden z nosičů měl za úkol sedět na pařezu a každých pár minut vykřikovat, že jsme přátelé a přinášíme dary. Ty jsme ráno co ráno nacházeli přesně tam, kde jsme je nechali. Po dalších 3 týdnech chůze nám začaly docházet zásoby. Utábořili jsme se a naši nosiči v následujících 2 dnech namáhavě káceli obrovitánské stromy, aby vytvořili mýtinu, na kterou by vrtulník mohl schodit čerstvé zásoby.
Schoz se úspěšně podařil. Naše expedice a náš film ale zjevně směřovali k neuspokojivému zakončení. A pak jsem se jednoho rána probudil, vyhlédl jsem spod celty a uviděl skupinu pomenších mužů, kteří stáli pár metrů ode mě. Nikdo z nich nebyl vyšší než zhruba půl druhého metru. Všichni byli nazí až na široký opasek vyrobený z kůry, pod kterým měli vepředu a vzadu zastrčeno několik listů. Někteří měli dírkami proraženými ze strany nosu prostrčené cosi, o čem jsem později zjistil, že jsou to netopíří zuby. Náš kameraman, který vždycky spal s připravenou kamerou na dosah ruky, už natáčel. Muži na nás udiveně zírali, jako kdyby v životě nikoho podobného neviděli. Já jsem dozajista zíral stejně, ani já jsem v životě nikoho takového neviděl. Ke svému překvapení jsem zjistil, že komunikovat s nimi není těžké. Zkusil jsem jim gesty naznačit, že nám dochází jídlo. Oni si začali ukazovat na ústa, pokývali hlavami a rozevřeli své síťové tašky, aby nám ukázali nasbírané hlízy, pravděpodobně taro. Já jsem ukázal na hroudy soli, které jsme sebou nesli. Sůl totiž slouží po celé Nové Gvineji jako platidlo. Muži přikývli a započalo obchodování. Lori se jich posléze zeptal na jména nejbližších řek. To už se vysvětlovalo obtížněji, ale nakonec našim dotazům porozuměli a začali nám řeky vyjmenovávat. Kolik jich znali? Pustili se do počítání. Dotýkali se svých prstů jednoho po druhém, potom si klepali na různá místa na předloktí, na lokti, pokračovali po paži nahoru k rameni a končili až na krku. Lori ho ve skutečnosti názvy řek ani jejich přesný počet nijak zvlášť nezajímali. Chtěl hlavně zjistit, jakými gesty si muži pomáhají při počítání. Vyznal se totiž v početních gestech používaných jinými skupinami z této oblasti a tak mu gesta těchto drobných lidí mohla prozradit, s kým udržují obchodní styky. Po zhruba 10 minutách začali muži mávat rukama a koulet očima, což značilo, že jsou na odchodu. Zamávali jsme jim na rozloučenou a pokusili jsme se jim naznačit, aby se vrátili druhý den ráno s dalším jídlem. Potom odešli. Následujícího rána se skutečně objevili a nesli další hlízy, přesně jak jsme doufali. Zeptali jsme se jich, jestli bychom nemohli navštívit jejich tábor a třeba se i seznámit s jejich ženami a dětmi. Přikývli a zavedli nás hlouběji do lesa. Šli jsme několik metrů za nimi. Cesta hustou vegetací nebyla snadná. V jednu chvíli jsme obkroužili kmen obrovského stromu a najednou jsme je ztratili z očí. Na druhé straně po nich nebylo ani vidu, ani slechu. Prostě zmizeli. Volali jsme na ně, ale nikdo neodpovídal. Po několika minutách halekání jsme se otočili a vrátili se do tábora. Představoval jsem si, že podobným způsobem dřív žili všichni lidé v malých skupinách, které si všechno potřebné obstarávali v přírodě kolem sebe. Žili udržitelně, v rovnováze se životním prostředím a způsobem, jakým by mohli úspěšně pokračovat do nekonečna. O několik dní později jsem byl zpátky ve 20. století za svým pracovním stolem v televizním středisku. Z knihy Davida Attenborougha Život na naší planetě připravil Viktor Bezdíček. Přeložil Jiří Petrů, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Vladimír Krátký. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dediana Boro.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: K čemu všemu nám slouží koruna?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Kurz koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Stovky hasičů už 10 hodin bojují s rozsáhlým požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Fotbalisté Slávie zvítězili na úvod ligové nadstavby v Liberci. Dnes bude většinou jasno, večer může přibývat oblačnosti maxima 27, v Polabí až 29 stupňů. Je neděle 3. května, u hlavních zpráv vás vítá Denisa Hergeslová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Víc než 60 hasičských jednotek bojuje s požárem v Národním parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl plochu asi 1 km². Přes den pomáhali s hašením vrtulníky. Ty museli z bezpečnostních důvodů přestat létat po 10. hodině večer. Kvůli zásahu je v oblasti taky omezená doprava. Na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
3: Mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda potvrdil, že na místě zůstává 64 jednotek, což je víc než 300 hasičů z několika krajů a platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Ráno by je měli opět podpořit ze vzduchu vrtulníky, mělo by jich být 5 a včetně jednoho Black Hawku. Hasiči si požár ještě rozdělili na 3 úseky, ve dvou se jim plameny daří dostat pod kontrolu, v tom třetím je to obtížnější. Z Křížového vrchu v Rynárticích u Jetřichovic na Děčínsku, odkud je dobrý rozhled, je na kopci zvaném Bali. Poté, co padla tma, vidět oranžovou záři. Navíc celou oblast pokryl hustý kouř. Já ještě dodám, že zpráva Národního parku České Švýcarsko vydala kvůli výstraze meteorologů na zvýšené nebezpečí vzniku požáru noční zákaz vstupu do lesů od 10. večerní do 6. raní. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: V sobotu hořelo v Česku i na dalších místech, třeba na Třebíčsku a Břeclavsku. U Krištofova údolí na Liberecku hasiči kolem 7:30 večer uhasili požár asi 25 hektarů lesa. Několik hodin tam zasahovalo 15 jednotek a platil tam druhý stupeň požárního poplachu. Na nebezpečí ohně upozorňují i meteorologové. Výstraha platí až do noci. Na pondělí v pásu od Ústeckého kraje až po Jižní Moravu. Od pondělí by podle meteorologa Františka Šopka mělo přibývat oblačnosti.
4: Během první poloviny příštího týdne se to sucho bude částečně zmírňovat díky srážkám, které očekáváme hlavně od úterý do čtvrtka.
2: Česko v sobotu zažilo i první letošní letní den. Teploty totiž vystoupaly nad 25 stupňů Celsia, třeba v Plzni nebo v Ústí nad Labem. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky HIP se v dubnu dostaly do obchodů v Česku, Rakousku a na Slovensku. 5 ze 6 otrávených skleniček policisté našli. Po poslední pátrají v Rakousku.
5: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost HIP dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Spojené státy letos zřejmě nerozmístí v Německu střely středního až dlouhého doletu. O zjevném obratu Bílého domu píší americká média, například deník Wall Street Journal. Na rozmístění raketových systémů se dohodli před 2 lety tehdejší lídři obou zemí, Joe Biden a Olaf Scholz.
6: Podle dohody měly Spojené státy letos rozmístit v Německu například střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo nadzvukové střely Dark Eagle. Oba systémy mají dolet přes 2000 kilometrů a jsou tedy schopné potenciálně zasáhnout například Moskvu. Berlín podle německého analytika Nico Langa nečekal, že by americký prezident Donald Trump dohodu dodržel. Změna postoje je ale podle Langa závažnější než třeba ohlášené stažení 5000 amerických vojáků z Německa, protože v Evropě zatím nejsou srovnatelné rakety. Systémy. Severoatlantická aliance uvedla, že se snaží zjistit detaily částečného odchodu amerických vojsk z Německa. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Izrael i přes pokračující příměří bombarduje jih Libanonu. Pro iránské libanonské milice Hizballáh zároveň dál útočí proti izraelským vojákům. Mezi Libanonem a Izraelem platí příměří od 16. dubna. Hizballáh ale jeho součástí není. Jenom za pátek v Libanonu kvůli útokům zahynulo nejméně 13 lidí.
7: 8 Libanonců zemřelo po izraelském náletu v jediné obci Habuš nedaleko Nabatije. Během pokračujícího příměří Izrael přestal s bombardováním Bejrutu. Na jihu Libanonu ale upevňuje svou takzvanou nárazníkovou zónu. Spojené státy se snaží přesvědčit libanonské i izraelské vedení k přímým rozhovorům. Libanonský prezident Joseph Aoun zatím svou účast nepotvrdil. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dává najevo svůj vstřícný postoj k případnému historickému setkání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Předseda české vlády Andrej Babiš z ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu iDnes.cz Babiš řekl, že se tam plánuje taky setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
8: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie. Po telefonu se na tom shodl slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Předseda slovenské vlády Kyjevu slíbil předat zkušenosti v této oblasti.
9: Slovensko a Ukrajina mají podle Roberta Fica na některé věci rozdílné názory. Bratislava si ale přeje Ukrajinu stabilní, demokratickou a chce, aby mezi oběma zeměmi panovaly vzájemné přátelské vztahy, dodal Fico. Oba politici se navzájem pozvali do svých hlavních měst. Slovenský premiér v Kyjevě od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 ještě nebyl. Opakovaně taky čelí kritice za údajnou přílišnou vstřícnost k Rusku. Fico se v květnu chystá do Moskvy na oslavy konce druhé světové války. Vojenské přehlídky se ale nezúčastní. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Běžci, lidé na procházce můžou dnes podpořit předčasně narozené děti. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko. Výtěžek ze startovného půjde neonatologickým centrům v Česku. K čemu pak peníze využívají třeba ve fakultní nemocnici Olomouc, přibližuje lékař z tamního novorozeneckého oddělení Martin Vita.
10: Investujeme do věcí, které zlepší komfort té rodiny při pobytu u nás na oddělení a zároveň využíváme ty peníze i na vzdělávání. Ta neonatologická péče je jednak ta vyloženě ta medicínská, ta odborná, to znamená, jak jednotlivé úkony udělat co nejlépe, ale zároveň se musíme vzdělávat i v komunikaci, v práci s rodinou.
2: Fotbalisté Slávie vstoupili do nadstavbové části šance ligy výhrou v Liberci 2-1 a příští týden můžou obhájit titul. Čistý čas utkání byl jenom lehce přes 38,5 minuty a záložník Slovanu Vojtěch Stránský byl z jeho úrovně zklamaný.
11: Dostanete se do této přestky, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi a vlastně po tom konci zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že od toho čekáte trošku víc.
2: V play-off o umístění Bohemians prohráli se Sigmou Olomouc 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil Duklu Praha 2-1. Čeští hokejisté do 18 let získali bronz na mistrovství světa. Na Slovensku zvítězili v souboji o třetí místo nad Lotyšskem 4-1. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
12: Na D46 na Prostějovsku a dálnici D55 u Napa jedel. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Brodek u Prostějova 11. kilometru. Objíždějte pozorně, je to jedna z dálnic s úzkým odstavným pruhem. Na D55 se u sjezdu na Napa jedla směr Bzenec. Další střed auta se zvěří. Kilometr 33,5, vše je na krajnici a nehodu už šetří. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni u sjezdů na Strakonice stojí dva kamiony. 10. exit s policejní hlídkou, jedno z vozidel částečně zasahuje do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno. Během dne od západu bude přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, na horách většinou kolem 19. To byly hlavní zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Vyhledávač, který mluví, tlak na větší otevřenost Androidu, čínský zákaz prodeje AI firmy Manus a výzva k zákazu smartphonů ve školách. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
13: Online Plus.
14: U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
15: Ahoj Davide.
14: Zaveďte plošnou regulaci mobilních telefonů ve školách, vyzvalo vládu sdružení DigiBalance. Zákaz používání smartphonů by podle něho měla zároveň doplnit dlouhodobá státem zaštítěná osvěta pro rodiče i žáky. Výzvu podepsalo na 30 odborníků z různých oblastí, včetně například rektora ČVUT Michala Pěchoučka, zakladatelky organizace Czechitas Edity Formánkové, zástupců sekce mladých lékařů České lékařské komory a dalších medicínských asociací. Podle výzvy je regulace potřeba, aby stát ochránil zdraví dětí před negativními dopady prokazatelně záměrně návykových technologií, jako jsou sociální sítě a další digitální produkty. Právo dítěte na nerušené vzdělávání musí podle výzvy mít přednost před právem používat soukromou digitální technologii. Stát by podle výzvy měl postupovat v souladu s principem předběžné opatrnosti. Úřady by tedy podle ní měly přijmout preventivní opatření i v případě, kdy není absolutní vědecká jistota, pokud existuje reálné riziko závažných škod. Petře, tohle je zpráva, která docela zarezonovala ve veřejném prostoru. Je to výzva, pod kterou jsou podepsána opravdu zvučná jména a nejde jenom o lékaře, adiktology a podobně, ale také právě o řadu jmen vlastně z IT prostředí. Je tam bývalá šéfka českého Google například a další osobnosti, které jsem i na začátku jmenoval. Co na tuhle výzvu říkáš? Opravdu bychom měli mít nějaká jednotná pravidla státem, tedy vydaná, která by regulovala, tedy jak to čtu, tak zakazovala používání mobilních telefonů ve školách?
15: Tak úvodem asi připomeňme, že většina evropských zemí taková pravidla už má, anebo je chystá. Česko patří k těm několika málo, které tímhle směrem zatím nepostupují. Čili jde o nějaký obecný trend, kterému asi není dost dobře možné, abychom se úplně vymykali. To je jedna věc. Druhá věc, my tady často mluvíme o podobných zákazech. Já bych docela rád rozlišil zakazování třeba účtů na sociálních sítích, což je taky silný trend, pokud jde o mladé lidi, a nepoužívání mobilních telefonů ve škole. Vidím mezi těmito dvěma regulacemi dost významný rozdíl. Aha. Mluvme tedy o mobilních telefonech ve škole. Já nejsem příznivec zákazů všeho druhu, ale mám za to, že takovýhle požadavek je v podstatě rozumný, pokud se to týká doby vyučování. Dal bych určitě přednost tomu, aby se to řešilo nikoli zákonem nebo celostátním nařízením, ale dohodou mezi školou a rodiči v tom, kterém případě. Ale pokud se zdá tahle cesta neschůdná, tak si myslím, že na ten zákaz dojde a já teda s transparentem do ulic proti němu nevyjdu. Na ten zákaz účtů na sociálních sítích mám odlišný názor, ale jak říkám, to není téma, o kterém teď tady mluvíme. Zdůrazňuju to hlavně proto, že velice často se to ve veřejných diskuzích zaměňuje.
14: No dobře, ale i v té argumentaci, proč vlastně zakázat mobily plošně, tedy je ve školách, zaznívá to, že je to kvůli tomu, že na těch mobilech děti používají právě ty aplikace sociálních sítí a další vlastně věci, které v nich mohou vytvořit nějaké závislostní chování. Takže ony ty nádoby jsou trošku spojené, byť rozumím tomu, že rozlišuješ mezi vlastně těmi dvěma možnými regulacemi nebo dvěma možnými zákazy. Takže ale nějaké propojení tady je a není tedy lepší regulovat ve výsledku ty sociální sítě a nechat ty mobily, když evidentně ten problém je, hlavně třeba v těch sociálních sítích?
15: Tak v jednom případě mluvíme o tom, co je zakázáno po dobu školního vyučování, v druhém případě o tom, co je zakázáno pořád a všude ve volném čase úplně všem do nějakého věku. V tom je docela podstatný rozdíl. Já si myslím, že škola má právo na to stanovit, co se ve škole a v době vyučování může a nemůže dělat. Ostatně ve spoustě ohledů to stanovuje a vynucuje. Přidat k tomu ty telefony mi připadá relativně logické, i když znovu říkám, bylo by lepší, kdyby to bylo formou nějaké dohody dobrovolného odložení těch přístrojů. Už jenom proto, že takhle se vlastně všichni mohou tvářit, že oni by to ani tak docela nechtěli, ale že to nařizuje stát. Postavit se za nějaké takové rozhodnutí osobně a říct dětem ne, my nesouhlasíme s tím, abyste to do školy nosili, to je něco jiného a vyžaduje to lepší zdůvodnění. Připadalo by mi to poctivější, ale myslím si, že v konečných důsledcích to pak bude jedno.
14: Tak oni, pokud vím, školy už dnes mají pravomoc omezit to používání mobilů ve školách. Některé školy nějaká omezení přijaly, některé zakazují právě používání těch smartfonů a některé ne. Je to zatím na nich, tady se volá potom, aby to bylo všude prostě stejně. A ta výzva mluví o tom principu předběžné opatrnosti a vlastně přiznává to, že tady není úplný vědecký konsenzus o tom, jak velké dopady mají ty mobily na děti a jak to vlastně jako funguje nebo nefunguje, jestli jim hodně škodí, málo škodí, neškodí, jsou pro ně naopak prospěšné. My jsme také tady mluvili o různých i českých výzkumech na toto téma, ale ta výzva říká, buďme předběžně opatrní, i když nemáme tu vědeckou jistotu, pojďme preventivně tyhle věci zakázat. S tímhle souhlasíš?
15: Nijak zvlášť, mně se tohle zdůvodnění příliš nelíbí. Princip předběžné opatrnosti je něco, co se dá velice dobře zneužít. Nicméně, jak jsem říkal, je to celoevropský trend a je to trend v rámci celé západní civilizace. A kdo má zkušenost, kdo ví, jak ta základní škola funguje, tak chtě nechtě musí uznat, že ty telefony tam představují problém, že to vyrušuje, že děti nejsou soustředěné. Jenom by se mi líbilo, kdyby ta argumentace byla čistší a kdyby nepoužívala takovéhle trochu alibistické formulace, kdyby měl prostě někdo odvahu říci, nechceme to, protože to ruší školní vyučování, protože je to v rozporu s jeho fungováním a jeho uspořádáním, připadalo by mi to poctivější a čistší. A to směšování s tou argumentací o sociálních sítích je, to taky komplikuje, ale jak říkám, na barikády kvůli tomuhle nepůjdu, to rozhodně ne, protože si myslím, že to je opodstatněný požadavek, byť hájený místy problematickými argumenty.
14: Mně vlastně přijde, že tady se hlavně mluví teď o zákazu těch mobilů někdy o přestávkách nebo v době oběda, protože předpokládám, že používat mobil při vyučování, že prostě není už dnes možné. Aspoň tedy za mě jsme nemohli při vyučování používat nic, co nesouviselo s tím vyučováním. A právě přemýšlím nad tím, jestli opravdu tohle to by něčemu pomohlo vlastně zakazovat ty mobily i mimo ty hodiny, jestli to má nějaké opodstatnění. Moje zkušenosti s mými dětmi jsou takové, že samozřejmě k těm digitálním zařízením nějakým způsobem tíhnou, ale zase na druhou stranu si dokážou hrát i bez nich a mít nějaké vlastně vztahy s těmi svými vrstevníky. Nevím, jestli by to vlastně k něčemu ten zákaz tedy ve výsledku byl, ale vlastně mi přišlo, že se tady hraje teď hlavně o ten zákaz mimo ty hodiny někde v tom volném čase, který děti ve škole mají. Chápeš to taky takhle?
15: Chápu to takhle. Já jsem na tohle téma mluvil s učitelkami a učiteli základních škol právě proto, že jsem původně vyjadřoval k tomuhle přístupu značnou skepsi a oni mi vysvětlili, jaká je dneska realita na základních školách a musel jsem uznat, že je to opravdu asi problém, že přimět děti, aby odložili ty telefony i při vyučování, je obtížné a že nejjednodušší a nejúčinnější způsob opravdu je po ránu je přimět, aby to odložili někam do zamčené skřínky, tak jako to navrhuje ten materiál, o kterém tady mluvíme, a odpoledne až jdou ze školy, aby si to zase vyzvedli. Nejsem rád, že věci došly takhle daleko, ale očividně tam jsou a tím pádem ten návrh opravdu asi dává smysl. Nelíbí se mi, nemám z něj radost, ale rezignovaně uznávám, že to jinak asi nejde.
14: Jak to vypadá, tak ty politické reakce zatím jsou spíše vstřícné, to znamená, že se pravděpodobně nějaké regulace tady dočkáme. Ministerstvo školství, pokud vím, tak řeklo k tomu, že bude si právě ještě nějakým způsobem to vyhodnocovat, ale že se tomu úplně nebrání, jestli jsem dobře pochopil ty reakce, takže se asi k tomu tématu zase ještě za čas vrátíme, až tady bude třeba nějaký návrh, jak tu regulaci a případné zákazy teda konkrétně provést. No, uvidíme.
13: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Loni v prosinci oznámená koupě čínské AI společnosti Manus americkou společností Meta je v ohrožení. Čínská vláda totiž transakci odmítla posvětit na základě obav z narušení národní bezpečnosti. Informovali o tom americké deníky New York Times a Wall Street Journal. Čínské úřady už vyzvaly ke zrušení transakce. To může být více než 4 měsíce po jejím uskutečnění problematické. Meta už vyplatila peníze původním investorům čínské firmy a částečně integrovala její software a tým do svých služeb. Manus se soustředí na vývoj AI agentů, kteří dokáží samostatně plnit řadu úkolů. Meta firmu, která sídlí v Singapuru, koupila za více než 2,5 miliardy dolarů a při oznámení transakce slíbila, že Manus zpřetrhá své vztahy s Čínou a přestane v zemi fungovat. Petře, tohle je vlastně je velká zpráva na poli těch velkých jazykových modelů, protože zrušit několik měsíců tedy po praktickému uskutečnění transakci, koupy, akvizici za více než 2,5 miliardy dolarů, to nebude určitě jednoduchá záležitost. Myslíš, že to vůbec jde po takové době, když tedy Meta opravdu oznámila, že už integrovala ty týmy, vyplatila ty peníze a podobně, jde to vůbec zvrátit ještě?
15: Poslyš, Davide, ty mi tady občas dáváš otázky, jejich zodpovězení by vyžadovalo znalost amerického práva. Já se vždycky bráním, že to opravdu neumím, ale tahle otázka by asi vyžadovala znalost čínského práva. To už jsme zase někde o stupeň výše. Já nevím, jestli to jde nebo nejde. Já jsem z té zprávy trochu překvapený právě kvůli tomu načasování, že takhle pozdě reagují regulační orgány v Číně a vidím to jako znak rostoucího soupeření v oblasti technologického vývoje mezi Amerikou a mezi Čínskou lidovou republikou, protože kdyby to bylo naopak, kdyby šlo o prodej podobně unikátní, řekněme, americké firmy Číňanům, tak bez pochyby by tam proti tomu byl taky značný protitlak a je vidět, že Čína oplácí stejnou mincí. Ať už to je čistě z nějakého recipročního principu, když vy nám ne, tak my vám taky ne, což je možné, anebo opravdu protože v té společnosti Manus cítí natolik silný potenciál, využitelný třeba i politicky a vojensky, že jí nechtějí dát rukou. To nevím.
14: No tak uvidíme, je to možná opravdu příznak toho soupeření vlastně dvou asi největších mocností na poli AI momentálně a nějaká snaha o to prostě udržet si ty technologie doma a nepřipustit jejich výprodej do nějaké konkurenční země, ale ta velikost té transakce a vlastně ty komplikace, které s tím budou spojené, ty si ani nedokážu úplně představit. No tak uvidíme, jak tohle to celé nakonec dopadne.
13: Online Plus Davida Slíška.
14: Google by měl svůj mobilní operační systém Android více otevřít AI službám jiných firm. Po ukončení svého předběžného šetření to navrhuje Evropská komise, která už Google poslala návrhy změn, které by měl v Androidu provést. Firma by měla AI službám třetích stran umožnit efektivně komunikovat s jinými aplikacemi v telefonech či tabletech. Například by měly mít možnost posílat e-maily, objednávat dovážku jídla nebo sdílet fotografie. Uživatel by také měl mít možnost libovolného AI asistenta vyvolat prostřednictvím zvolené fráze. Tyto možnosti zatím Google dává do velké míry pouze svým AI službám, jako je chatbot Gemini, říká komise. Ta zároveň vypsala veřejnou konzultaci, ve které může kdokoliv napsat svůj názor na navržená opatření. Google s nimi nesouhlasí. Podle firmy by omezila možnost výrobců své zařízení přizpůsobovat podle svého a nařídila by jim poskytovat povinný přístup k citlivým částem hardwareu, což by mohlo zvýšit ceny a ohrozit bezpečnost. Petře, tak tady máme další vlastně antimonopolní spor, který vede tady Evropská komise, tentokrát s Googlem, a nařizuje, aby konkurenčním AI asistentům, jak si to tak jako překládám, vlastně dal větší možnosti fungovat v rámci mobilního systému Android. Zase myslíš, že v tomhle má komise pravdu, že by tedy Google měl pustit více těch různých konkurenčních AI služeb do Androidu, nebo má spíš podle tebe pravdu Google, který říká, že by to mohlo tedy ohrozit bezpečnost například uživatelů a podobně?
15: Ona je to hodnotová otázka. Pravda je taková, že v minulosti se podobné spory vedly nejen proti Googlu, ale proti různým jiným firmám, jako je Microsoft, a že vždycky to byly spory vedené z této pozice nějakým způsobem omezit toho monopolního dodavatele v tom, aby preferoval vlastní software před softwarem konkurence. Tímhle způsobem například v Androidu, ale i v iPhonech dneska existuje volba vyhledávače, volba prohlížeče, co všechno si uživatel může a vlastně musí při instalaci nového operačního systému nastavit. AI asistent je jenom další krok, ale to schéma je úplně stejné. Předpokládám tudíž, že to dopadne podobným způsobem, a že si budeme nastavovat preferované AI asistenty a že ty systémy budou muset být, v tomhle případě tedy Android, nastaveny tak, aby v nich všechny tyhle četovací programy s umělou inteligencí fungovaly v zásadě stejně.
14: Google obvykle na tohle to říká, že ale do Androidu investoval spoustu peněz, že vlastně ten ekosystém otevírá vývojářům, že to pro něj jsou i nějaké náklady a že by z toho také mohl něco mít. Tohle podle tebe není platný argument?
15: Je to určitě taky platný argument a jak jsem říkal, je to hodnotový spor. Je to spor o tom, k jakému výkladu zákona se přikloníme. Potíž je v tom, že veškeré antimonopolní právo americké i to, které se používá v Evropě, je vlastně zastaralé, neodpovídá realitě digitálního světa a tudíž se dá aplikovat jenom přibližně. A ten prostor pro volný výklad zákona, čili pro rozhodování soudu a pro argumentaci obou stran, je tam velice široký. Není to nic jednoznačného.
14: Není to vlastně první takový tlak Evropské komise na Google. Ona se snažila například přimět Google k tomu, aby v Androidu zobrazoval takové ty obrazovky s výběrem výchozího prohlížeče a výchozího vyhledávače, že, aby si uživatel mohl vybrat, aby tam netlačila svůj třeba prohlížeč a vyhledávač, nebo se ho snaží také přimět k tomu, aby umožnil instalaci alternativních obchodů s aplikacemi do těch telefonů a podobně, ale připadá mi, že ani jedno z těchto opatření úplně nefunguje. Myslíš, že v tomhle případě by to mohlo být jiné?
15: Ta opatření byla vesměs formálně splněna a nemyslím si, že něco změnila na realitě trhu. Pokud tím máš na mysli toho, že to formálně nefunguje, tak ano, to je pravda. Může to dopadnout velice podobně, anebo nemusí, protože přece jenom, když si mám vybrat, jaký vyhledávač si nainstaluju na telefon nebo na počítač, tak ta volba Google Search je poměrně přímočará a jednoznačná. Když si mám vybrat, jaký AI asistent budu používat, jestli to bude Gemini, nebo ChatGPT, nebo Claude, tak tam to zdaleka v tuhle chvíli tak jednoznačné není. Čili v téhle oblasti to může být účinnější, řekněme.
14: No tak uvidíme, opět se zase vrátíme asi k tomuhle případu, protože tady myslím, že čeká Evropskou komisi a Google ještě také dlouhé vyjednávání.
13: Online Plus Davida Slíška.
14: Výsledky vyhledávání na internetu nebudete muset číst, ale budete si je moci poslechnout. Ve vyhledávači Google tuto možnost nabízí funkce Audio Overview, kterou firma začala testovat na vybraných uživatelích v takzvané Search Labs loni v červnu. Teď se test rozšiřuje na malou skupinu uživatelů i mimo tento pokus, informoval web Search Engine Roundtable. Audio Overview se ve výsledcích vyhledávání u vybraných dotazů zobrazuje jako audio přehrávač. Když uživatel zvuk spustí, převypráví mu vyhledávání informace ve formě jakéhosi několika minutového podcastu, ve kterém obvykle hovoří dva hlasy. Pod přehrávačem jsou karty s odkazy na články, ze kterých odpovědi vychází. Veřejný test naznačuje, že by Google mohl funkci v dohledné době zpřístupnit všem uživatelům. Tak, hlasová komunikace, to je určitě také velké téma, které souvisí i s tou generativní AI, protože ty hlasy jsou samozřejmě uměle generované, ty, které tedy Audio Overviews používají. Budeme tedy si častěji, dejme tomu, pouštět výsledky vyhledávání v té audio podobě. Myslíš, že tohle to je funkce, která by mohla být pro uživatele zajímavá?
15: Technicky je to určitě schůdné, je to vlastně jenom zkombinování několika prvků, které už Google má dneska k dispozici, ale na to se neptáš. Ptáš se na to, jestli to budou lidi chtít, asi jak kteří. Já docela určitě ne, mě naskakují osypky z představy, že místo toho, abych si něco rychle přečetl, tak to budu zdlouhavě poslouchat, jak mi to předčítají robotické hlasy, ale nevím, jak moc jsem typ uživatel v tomhle směru a věřím, že dneska je hodně lidí, kteří raději poslouchají než čtou a že i ta forma toho dialogu, která mně připadá pro tenhle účel násilná trochu, se jim bude líbit. Zkušení posluchači podcastů prostě dostanou podcast na míru na téma výsledků svého hledání. Nejspíš se to ujme, nevím, jestli z toho mám radost.
14: No, tak uměle generované podcasty, to už je taky téma, tak doufejme, že ještě my dva chvilku vydržíme, než nás nahradí také nějaké robotické hlasy, že si tady budeme moci zase třeba příští týden a další týdny ještě hodně popovídat právě o různých aktuálních IT tématech. Petře, ale pro dnešek ti děkuju za tvoje postřehy a komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším i za týden naslyšenou.
15: Naschledanou.
14: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
16: Vláda v nejbližších dnech protlačí sněmovnou největší rozvolnění rozpočtových pravidel od covidové krize. Takto ostře hodnotí úpravu zákona o rozpočtové zodpovědnosti Národní rozpočtová rada. Nezávislý orgán, který má hlídat, aby se české finance nevymkly kontrole a z evropského fiskálního premianta Česko nepropadlo mezi předlužené země. Těm investoři účtují vysoké úroky a splácení dluhu se pro ně stává neúnosnými. Vykračujeme tímto směrem? Zeptám se hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila, který je se mnou ve studiu. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Řeč bude ale i o tom, jak důležité vlastně je investovat do rozvoje infrastruktury a podporovat tak ekonomický růst. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
13: Řečí peněz.
16: U úniková doložka. Tak právě tu chce současná vláda využít, aby si otevřela cestu k investicím ve stovkách miliard, aniž by musela řešit schodek. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO totiž ve sněmovně pozměňovacími návrhy upravila novelu zákona o rozpočtové zodpovědnosti do podoby, která vládě otevírá možnost plánovat obří výdaje do dopravy, energetiky a bezpečnosti bez toho, aniž by se dívalo na to, jak to dopadá do schodku rozpočtu. Nic tím ale nezmění na tom, že zadlužení státu by rostlo ročně ve stovkách miliard korun. Takzvané únikové doložky by totiž podle propočtu ekonomů mohly představovat až 200 miliard korun a k nim by přibyl ještě klasický schodek, který, jak sama Alena Schillerová řekla, nebude jen tak klesat.
17: To, co nám připravila ta bývalá vláda, která po sobě zanechala téměř 300 miliardový schodek a naplánovala nám, že bychom měli mít schodek nějakých 155 miliard v roce 2027 a tak dále, tak je něco absolutně nepřijatelného.
16: Řekla ministryně financí Alena Schillerová, která se na jednání rozpočtového výboru ohradila, že jí nebudou mistrovat politici, kteří za cenu lží a podvodů 4 roky zákon dodržovali. Premiér Babiš už dříve v České televizi řekl, že rozpočet na rok 2027 může být dokonce vyšší než ten letošní, který je 310 miliard. A u něj připomenu, že vláda má k dispozici ještě 40-miliardový polštář evropských peněz, které sice navýšily loňský schodek nad 290 miliard, ale na druhou stranu právě ministryni financí vylepšili příjmy toho letošního. Pomalu

0: říkáme od roku 25, bez toho, aby muselo dělat nějakou další konsolidaci. To znamená zvyšovat významně příjmy anebo snižovat jiné výdaje.
1: Já připomenu, že na rok 2027 předepisuje dosud platný zákon schodek ve výši 1,25% HDP a v dalších letech zákon omezuje strukturální schodek na 1% hrubého domácího produktu. A to podle aktuálních odhadů Mezinárodního měnového fondu je zhruba 100 miliard korun, to 1%, a podle Českého ministerstva financí 1,90 miliardy. Připomenu také ještě jeden výrok Mojmíra Hampla, který v našem pořadu řekl, že při současné struktuře rozpočtu politikům vlastně už nezbývá moc velký prostor pro plnění politických slibů. Babišova vláda přitom mění paradoxně pravidla, která právě předchozí vláda premiéra Andreje Babiše zavedla, a ta Fialová se podle nich snažila rozpočtovat. A ještě je důležité k tomu obrazu hloubky té chystané změny doplnit, že ministryně financí také do návrhu prosadila doslovnou legalizaci toho, že na návrh státního rozpočtu vrácený do poslanecké sněmovny se už pravidla o rozpočtové odpovědnosti vůbec nebudou vztahovat. Víte, Hradile, dávají vám takováto rozpočtová pravidla, takto rozvolněná, vůbec nějaký smysl?
2: No, nějaká pravidla asi potřebujeme. Ono, kdybyste mě se mě zeptal v roce 2019, tak bych skoro řekl, že my ani žádná pravidla nepotřebujeme, protože my jsme jako národ, jako politika měli takový samoregulační mechanismus, že my jsme prostě něco podobného odmítali. Kdyby tehdy někdo přišel s rozpočtem, který by měl deficit ve stovkách miliard, tak by si všichni mysleli, že to je prostě apríl. Jako doslova, prostě ta sněmovna by pravděpodobně vybuchla ve smích, že přece nemůžeme myslet vážně, že prostě v období ekonomické konjunktury nebo v období, kdy se ekonomika vyvíjí normálně, takže přijde 200 miliardami. Teď je to normální, ti politici už se ani nečervenají, a nejenom, že to je normální, ono už to začíná být skoro vydáváno jako něco žádoucího nebo jako svým způsobem ctnost. Do nějaké míry tohle bývá spojeno právě s obdobími ekonomických krizí, jako byla ta covidová a pak inflační a válečná a energetická a tak dále, že prostě lidé chtějí, aby politici něco dělali, protože je nějaká krize. Ti politici většinou přijdou s tím, že rozsypou všude hromadu peněz, potud to jde snadno a pak se velice těžko vrací zpátky. No a to, co se stalo teď, a co mi přijde, že je zlomové, je, že jak naznačoval ostatně už pan Hampl, ta Fialová vláda se aspoň snažila tvářit, že to v pořádku není. Ono se jí to nedařilo jako nějakým způsobem to řešit, něco málo udělala, ale nebylo to nic světoborného. Teď se dostáváme do stavu, kdy nejenom, že to už nechceme napravovat, my to chceme dále zhoršit. Což jako je pochopitelné politicky, protože každý politik rád rozdává samozřejmě. Tak takové situaci, kdy už ta samoregulace nefunguje, to znamená, kdy naši voliči ve volbách neřekli, že chtějí šetřit, žádná relevantní politická síla neříká, že chce šetřit, říkali to motoristé ve volbách, ale promptně to zapomněli, tak v takové situaci vám nezbývá, než mít prostě nějaký obojek, to znamená nějakou zákonnou úpravu, která by ale skutečně měla mít nějaký záběr nebo nějaký zkus, mělo by to prostě skutečně bolet, mělo by to fungovat, a tady narážíme na problémy. Jsme měli v podstatě docela rozumný ten zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, on nebyl nějak přehnaně krutý, on v podstatě odpovídal
1: dobré ekonomické... Byl přísnější než ta evropská fiskální pravidla.
2: Ano, ale ona, Evropa, má chronický problém se zadlužováním a s deficity, to znamená, ona se taky nerada svazuje. To, že jste přísnější než Evropa, neznamená, že jste nějaký pedant. Já si myslím, že ten náš zákon byl v podstatě logický a že nic špatného na něm nebylo, ale jak zase naznačoval pan Hampl, my se v podstatě dostáváme do situace, kdy ani ten rozumný zákon nejsme schopni dodržet, my prostě chceme utrácet víc, no a tak přicházíme s těmi rozvolněními a já se obávám, že to prostě nemůže skončit dobře, protože nejenom, že jsme v situaci, která není normální a my ji normalizujeme, my evidentně ji chceme ještě zhoršovat.
1: Vrátím se k té poslední citaci Mojmíra Hampla, že politikům vlastně ten zákon do značné míry svazuje ruce, aby naplňovali tu politiku, kterou slibují voličům, o čem jsme teď mluvili. Dal by se vůbec sestavit rozpočet na rok 2027 podle těch stávajících pravidel tak, aby politici mohli naplňovat své sliby, které voličům dávali, protože připomenu, že až přes 95% ve státním rozpočtu jsou takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, tedy ty výdaje, které ten stát zaplatit prostě musí.
2: Tak záleží, co by ten politik sliboval. Kdyby v těch volbách sliboval, že bude šetřit, tak se to samozřejmě naplnit dá.
1: Zase z pohledu politika on nemůže říct, škrtneme všem státním zaměstnancům například, protože to je zásadní položka rozpočtu, tak jim škrtneme na mzdách, škrtneme důchodcům a v sociálních dávkách, škrtneme důchody, snížíme. To je prostě politicky neprůchodné. To zase je realita, ve které žijeme.
2: No a to se vracím zpátky k té společenské náladě, protože já si třeba docela vybavuju to období okolo řeckého bankrotu, kdy my jsme si skutečně tehdy dobro

0: dobrovolně zvolili, to byl Nečas s Kalouskem a oni měli kampaň v podstatě postavenou na tom, nechceme být předluženi, nechceme jít do Řecka, pojďme šetřit. A my jsme tehdy řekli, ano, to zní jako dobrý nápad, my tady vidíme stát, který bankrotuje, jak strašně to může dopadnout, chceme šetřit. To prostě teď neplatí, to znamená, my jsme si zvolili vládu, která nic podobného nehlásala. No a pokud jde o to naplňování toho programu, tohle bylo hrozně zajímavé, už když byl známý výsledek voleb, protože programové prohlášení, což v podstatě je program Hnutí ANO, tak tam bylo zjevné, že to nepůjde z těch stávajících legislativních podmínek, že ten rozpočet nepůjde sestavit na rok 2027, protože právě ta pravidla jsou taková, že v podstatě znemožňují naplnění toho programu, který byl extrémně drahý a v podstatě žádné šetření tam nebylo. Takže je pravda, že pokud přijdete s tím, že v tom už takhle rozvráceném rozpočtu vaším záměrem je rozdávat ještě víc a zdaňovat ještě míň, no tak to prostě jak si nejde dohromady, to je kvadratura kruhu a ten rozpočet by se sestavit
1: nešel. Samozřejmě, ale voliči rozhodli, že tuto cestu chtějí.
0: Ano, to je právě smutná realita a proto já už tak trošku, jako to říkám rezignovaně, já si neumím úplně představit, jak z tohohle ven, protože ono už ten volební souboj v podstatě dával vědět, že ta společnost už to slyšet nechce. My jsme měli tu odcházející koalici, která se tvářila, že ten deficit neexistuje. Pro ně to nebyl téma ve volbách. Oni prostě se tvářili, že se to neděje, což se dá pochopit, protože oni měli máslo na hlavě a samozřejmě nechtěli nikomu kazit náladu. A ten druhý proud byl takový, že to není problém, že to sice existuje, ale že to můžeme ještě zhoršit. Tady úplně vymizela ze společnosti nějaká relevantní síla, která by říkala, tohle skutečně problém je. A když nikdo to nežádá, když volič to nechce slyšet, tak politik to nenabízí a pak máme to, co máme.
1: Vy jste zmínil Řecko. Otevírá to rozvolnění těch rozpočtových pravidel tu cestu spíše k té řecké anabázi, tedy ke krachu? Jsme tak daleko, protože my přeci jenom máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. Stále se mluví o tom, že si to můžeme dovolit, že nejsme na tom tak špatně, jako například Belgie, Francie nebo Polsko zmíněné, které se často dává v poslední době za příklad.
0: Já nechci nikoho strašit, my určitě do Řecka nemíříme v dohledné době. To ani omylem, to naše zadlužení prostě není takové, že by v tomhle volebním období ani v tom příštím v podstatě téměř se dá vyloučit, že by v příštích 10 letech nějakým způsobem na nás ty finanční trhy udeřily a skutečně by nám hrozil bankrot. Takže v tomhle smyslu ne, ale něco úplně jiného je, jestli do toho Řecka jsme se definitivně nenamířili teď a tam si troufám říct, že možná ano, protože musíme si uvědomit, že Řecko sice zbankrotovalo technicky někde okolo roku 2012, ale Řecko neudělalo tu chybu kritickou v roce 2012. To už bylo vyústění všech těch okolností předtím a to už byla jako kulminace celého toho problému. Řecko udělalo tu kritickou chybu někde v 90. letech, kdy si ta společnost navykla na to, že tohle je normální, že prostě vy můžete, ať už je ekonomická konjunktura nebo recese nebo cokoliv, že můžete před sebou valit tyhle gigantické deficity a tam se stal ten problém. Jo? Když ta společnost si navykla na to, že tohle je normální, tak pak už právě se dostáváte do situace, ve které už pomalu začínáme být i my, kdy v podstatě je absolutně politicky neprůchozí těm lidem říct, víte co, ono se to vlastně nedá do nekonečna, ono jako ty 100 miliardy jsou prostě moc a musí se s tím něco udělat. A v momentě, kdy už prostě ti lidé na to navykli a zároveň se to normalizuje retoricky, což pozorujeme teď, kdy prostě relevantní politici říkají, že to je v pořádku, no tak ta společnost už jako nemá ten samoregulační mechanismus, tam prostě se nedá už dohodnout na tom, že to není v pořádku, že se s tím musí něco dělat. Takže tam jste udělal tu chybu a jestli vám pak ten deficit, respektive dluh, vybouchne v bankrotu za 10, 20, 30, 40 let, už je v podstatě vlivem externích okolností. Jo. Jestli se stane nějaká válka někde a vám něco zdraží, ať už ropa nebo zemní plyn nebo něco podobného, jestli přijde finanční krize ze Spojených států a tak dále, to už je jaksi mimo vaší kontrolu. Ale už jste se tam prostě namířil a pak už je to vlastně jenom otázka času.
1: Říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: To podstatné asi je, jak se na to rozvolňování pravidel budou dívat také mezinárodní ratingové agentury, potažmo investoři, kteří kupují české státní bondy. Jak to mohou hodnotit?
0: Já myslím, že to vnímají podobně, jako jsem to řekl, to znamená, že tohle je.
1: Je to tedy kritický pohled nebo pohled s obavou?
0: Když vy jste investorem do českých státních dluhopisů, tak vás zajímá hlavně to, jestli ten dlužník, to znamená český stát, jestli vám ty vaše peníze nevrátí na horizontu toho, kde mu je půjčujete. Typicky ty bondy jsou třeba 5leté nebo 10leté, a jak už jsem říkal, je téměř vyloučeno. Krajně nepravděpodobné, že Česko by nevrátilo někomu peníze, které si teď půjčilo za 10 let. Znamená, vy jako jako ten investor nemusíte nutně panikařit v tom smyslu, že to riziko, že ty peníze nedostanete zpátky, je nějakým způsobem významné. V tuhle chvíli ještě významné není. To neznamená, že si toho nevšimnete. Ratingové agentury si toho jednoznačně všimnou. Já si troufám teďka hádat a hrozně rád se budu mýlit, ale myslím si, že ten rating, který máme teď, tak je nejlepší, jaký už budeme v dohledné době mít. To znamená, ne nutně, že by nám ho srazili za měsíc nebo za dva, to pravděpodobně ne, ale myslím si, že už je v podstatě ze stolu možnost, že by nám ho ještě někdy zlepšili, protože skutečně tohle je cesta, kterou oni budou vnímat jako neudržitelnou. Ale jak říkám, že by z toho byla panika na tom trhu s dluhopisy, s českými dluhopisy, v tuhle chvíli je v podstatě vyloučeno.
1: Takže tam se nedá čekat nějaký výrazný růst obsluhy státního dluhu v podobě toho, že bychom museli si půjčovat dráže než dosud.
0: Ta riziková přirážka, jak my tomu říkáme, si myslím, že sice nějaká zvětší o něco málo, ale že to pravděpodobně bude třeba v setinách procentního bodu, úplně v krajním případě nízké desetiny procentního bodu. To neznamená, že ta dluhová služba nebude zdražovat, ona samozřejmě bude zdražovat už jenom z toho titulu, že prostě máme větší ten balík dluhu a ona zdražuje už jenom proto, že vy, když emitujete těch bondů hodně, tak tím prostě zvyšujete tu jejich nabídku na trhu a oni se stávají o něco méně atraktivními prostě už jenom z toho titulu, že jejich jako nepřeberné množství. Navíc, když se budeme srovnávat s podobnými zeměmi, kdy ten investor prostě zvažuje, jestli to teda poslat k nám, nebo jestli to poslat na Slovensko nebo do Polska, tak my v rámci Evropy nebo v rámci srovnatelných zemí pořád ještě vlastně vypadáme jako docela v pořádku. Je to jednooký mezi slepými, to znamená, jako neměli bychom se moc plácat po ramenech, že oproti zbytku Evropy jsme relativně bezpečná investice, ale v tuhle chvíli to tak ještě je.
1: No a když jsme ve srovnání se zbytkem Evropy a podíváme se kolem a například zmíníme Polsko, Belgii, Francii, tedy ty předlužené země, Itálii, Španělsko, tak všechny tyto země mají obrovské výdaje fiskální, které podporují tamní ekonomiku. Jak by to šlo dohromady s tím, kdyby my bychom tu ekonomiku v uvozovkách fiskálně nepodporovali? Nestráceli bychom tu konkurenční výhodu a nejsme tím tlačeni touto okolností, že vlastně celá Evropa, a jste to zmínil, má problémy se svými fiskálními politikami a se zadlužením, ale nedokáže to řešit.
0: To, že může dávat smysl, že stát si půjčí na finančním trhu a rozsype peníze do ekonomiky, je skutečně pravda a ekonomie to standardně uznává, není o tom nic úplně převratného, takže ano, existují situace, kdy je naprosto legitimní, že ten stát tu ekonomiku tímhle způsobem podpoří.
1: A my v takové situaci nejsme.
0: V takové situaci nejsme ani náhodou. Typická taková situace je třeba po té finanční krizi 2008-2009, to znamená, kdy máte krizi tlačenou z poptávkové strany, kdy lidé se bojí utrácet, protože se něco stalo ve Spojených státech a tak dále. Ti lidé nechodí do obchodů, potom firmy nemají pro koho vyrábět, protože se to neprodává, firmy zase propouštějí, o to méně se utrácí a tak dále. To je situace, kdy ten stát může přijít a říct prostě, my tady máme nevyužitou kapacitu v ekonomice, máme tady zbytečný strach, nedostatečnou poptávku, já si půjčím hromadu peněz, rozsypu to mezi vás, ti lidé se vrátí do těch obchodů a ta ekonomika se nadechne a zase šlape. My jsme teďka téměř v opačné situaci, ta naše ekonomika se vyvíjí ideálně, v podstatě my jsme na potenciálu, netrpíme nedostatečnou poptávkou. Takže v takové situaci ten efekt, dodatečný efekt každé koruny, kterou si ten stát půjčí a rozpustí ji mezi lidi, je malý. To znamená, není to vhodná situace na to něco takového dělat a pak nesmíme zapomenout, což asi je ta úplně nejjednodušší logika, kterou každého napadne při dluhu, je, že dobře, i kdybyste to teď dělal správně, to znamená, i kdyby teď se té ekonomice skutečně pomáhal, tak prostě nelze zapomenout na to, že někdy v budoucnu vy budete muset ty peníze zase vrátit zpátky a tehdy vám to uškodí a ještě mezi tím obsluhujete ten dluh. Třeba to srovnání s Evropou, dobře, oni se zadlužují a šlapou, oni teda mimochodem spousta z nich ani příliš nešlape, ale může to být něco jako, dobře, tak vy posilujete a ten kolega na vedlejším stroji si bere steroidy a vám to připadá jako úžasný nápad, protože on nabývá rychleji. Možná, v některých situacích možná, ale co se s ním stane za 10-20 let, až se projeví ty negativní účinky, je jiná věc.
1: No pojďme se podívat, jak bychom na to mohli být, pokud bychom tu možnost, kterou to rozvolnění toho zákona o rozpočtové zodpovědnosti vládě dává, využili naplno. My aktuálně víme, že celkový dluh je zhruba 3 biliony a 680 miliard korun. Pravděpodobně se na konci letošního roku dostaneme ke 4 bilionům, pokud bychom brali ta vyjádření, která jsme dali v úvodu, že vláda nebude nijak zásadně se schodkem klesat pod 200 miliard a navíc dalších 200 miliard by vyvedla mimo schodek, mimo státní rozpočet, tak to máme zadlužení kolem 400 miliard ročně. Je to ta trajektorie, o které ty trhy mluví, že je už kritická, nebo je to ještě tolerovatelné zadlužení? Protože ty investice by šly do infrastruktury, energetiky a bezpečnosti. A to jsou všechno oblasti, které zmiňuje jak pravice, tak levice, tak ekonomové, že je zásadní tyto oblasti podporovat pro budoucí růst a prosperitu české ekonomiky.
0: To, že investice nějakým způsobem dávají smysl, ať už do dopravní infrastruktury, energetiky a tak dále, to samozřejmě nikdo nespochybňuje, ale nemůžete to brát prostě ad absurdum. To znamená teoreticky dobře, tak si pojďme letos půjčit 700 bilionů a rozsypejme je do ekonomiky a bude z toho automaticky úžasný růst, protože tady postavíme 20 elektráren. To samozřejmě není pravda, musí to mít prostě nějaké meze. Ani firma se nezadlužuje tím způsobem, že by si prostě půjčila biliony a ta logika by byla, no tak přece je to investice, tak se to musí zaplatit. Čím víc si půjčím, tím víc vydělám a vymysleli jsme ekonomické perpetuum mobile. To znamená, tak to samozřejmě není. I ty investice, respektive to zadlužení, které kvůli němu podstupujete, musí mít nějakou míru. A pak samozřejmě narážíte i na ty kapacity ekonomiky. To znamená, jste vůbec schopen jako takhle gigantické projekty nějaké smysluplné skutečně naprojektovat, schválit, postavit. Máte tady vůbec firmy, které by to dokázaly udělat takhle rychle a tak dále. Takže nedá se šmahem říct, prostě jenom protože jsou to investice, tak se nekoukejme doleva doprava, nekoukejme se na čísla, prostě tam pošleme úplně všechno. A pokud jde o ten celkový dluh, my většinou posuzujeme ten dluh v poměru k velikosti ekonomiky a tam teda dlužno říct, že my jsme se hodně rozšoupli v poslední době, respektive od té covidové krize, my jsme do ní vstupovali zadlužení nějakých 30% našeho HDP, teď jsme asi na 45, to znamená, ono se to vlastně zvětšilo o polovinu a zase, když jako občas se srovnáváme s Evropou a tváříme se, že vlastně jsme na tom relativně dobře, tak my jsme na tom relativně dobře jenom proto, že ta naše výchozí situace v tom roce 19 byla docela dobrá, ale my ve to tempo, jakým to zadlužení zvyšujeme právě z těch 30 na 45% během pár let, tak to, jestli se nemýlím, bylo asi druhé nebo třetí nejrychlejší v celé Evropě. My jsme prostě odšpuntovali ta dluhová stavidla téměř nejvíce ze všech. Už se v podstatě blížíme i na dohled naší vlastní zákonné dluhové brzdy, která jedna je tam měkká na 50%, ta tvrdá je na 55%, znamená, tam se dá dostat i relativně rychle. Pokud jde o to, jak to vnímají finanční trhy, tohle si samozřejmě nelze nevšimnout. Nelze si nevšimnout toho, že jakmile se nám přestalo hodit náš vlastní zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tak jsme ho prostě porušili a pak jsme ho změnili. A teď si myslím, že další krok bude, a nevím, jestli to stihne ještě tahle vláda, i to je možné, nebo to udělá ta příští, že si zrušíme i tu dluhovou brzdu, protože to
1: no
0: taky
1: právě,
0: není.
1: Němci to také udělali.
0: No, samozřejmě, to prostě to už se potom veze. Říkám, tam je jediná skutečná brzda, protože všechno se dá samozřejmě politicky změnit. Ta jediná skutečná brzda je ta nálada ve společnosti. To je ten jediný jaksi regulační nástroj, kdy prostě ta společnost musí mít v sobě nějak v hlavě zažité, že ten dluh musí mít limity. A pokud ta společnost to nemá, tak tam už žádná další brzda skutečná není.
1: Nejste sociolog, ale přesto se zeptám, jak to do té společnosti v uvozovkách vy ekonomové můžete dostat tu náladu, jak je možné tu společnost přesvědčit o tom, že porušovat ty základní ekonomická pravidla je prostě chyba.
0: Já nechci nikomu zkazit náladu, ale já jsem tohle už strašně skeptický a jak říkáte, já nejsem sociolog, takže ode mě to jsou čiré spekulace, ale mě přijde,
1: no, ale vy
0: že
1: ekonomové, vy potom řešíte ty dopady a ty důsledky. A vidíte, ano, je jako první.
0: Ano, a já právě mám strašně pocit, že prostě ta politika, která o tom nakonec rozhoduje, a ta komunikace mezi voliči a politiky už se strašně zbanalizovala a strivializovala. Ona jako z velké části se přesunula do těch přímých sdělení, například na sociálních sítích, kde jako žádná oponentura není. Jo, já si ještě pamatuju z mládí, že když politik chtěl oslovit voliče, tak musel jít do například nějakého velkého média, kde byl konfrontován s moderátorem a nebo s nějakým expertem nebo s oponentem přímo politickým a on musel říkat věci, které dávaly smysl. Pokud ne, tak mu někdo skočil do řeči a opravil ho. Teď už ta politika se odehrává z velké části prostě těmi sděleními na sociálních sítích, kde oponentura není žádná. To znamená, vy tam klidně můžete tvrdit, že jsme málo zadlužení a že bychom se měli zadlužit víc a nikdo vám neskočí do řeči a neřekne moment, tohle přece nedává smysl. To znamená, já už trošku jsem skeptický, jestli dokážeme vůbec to veřejné mínění jaksi korigovat tímhle způsobem. Takže pokud bych se měl upnout na svoji naději k tomu, že nás něco probudí, tak bohužel si myslím, že to bude jedině nějaká jako děsivá událost, právě něco na způsob té řecké krize. To znamená,
1: no, mimochodem Slovensko už sestavuje, pokud se nepletu, snad třetí rozpočet pod kuratelou Mezinárodního měnového fondu, kde jsou poměrně striktní pravidla a nějak to s náladou nebo s viděním ekonomiky a fiskální politik ve střední Evropě, kde by to mohlo být nějakým varováním, nezahýbalo.
0: Muselo by to být něco explozivnějšího, to znamená něco jako Bank pro Francie, nebo nebo jako bezprostředně hrozící bankrot
1: Francie. Je něco takového reálné?
0: Bankrot Řecka jsme si taky nedokázali představit v roce 2007.
1: Mluvilo se o bankrotu Itálie před nedávnem a také to utichlo. Prostě tak velká ekonomika jako italská, francouzská, nebo nedej bože německá, prostě nebankrutuje.
0: Jak říkám, já jenom se chytám stébla. Já se snažím vymyslet něco, co by prostě tou společností zatřáslo, protože jako racionální argumenty, jako třeba právě Národní rozpočtová rada, ty svoje analýzy a to, co publikuje, tak je skutečně velmi dobře odborně podloženo. Ti lidé skutečně se vyjadřují nestranně, oni prostě říkají padni komu padni, že prostě vláda tohle by dělat neměla, tohle je neudržitelné a tak dále. A pak o ní slyšíme od některých politiků jako vyloženě urážky a dehonestace, že prostě, že jsou nějakým způsobem zaujatí a že Bůh ví, co tam vlastně počítají a Bůh ví, jestli oni sami nechtějí do politiky a tak dále. To znamená, tady máte jako ten hlas toho rácia, který je schopen si zatím stát a ukázat vám vzorečky a tabulky a grafy a pak se to odbyde s tím, že prostě no, Bůh ví, co oni tam spočítali, já jim stejně nevěřím a pak dokonce se vyzývá k tomu je zrušit. Takže říkám, já se v tuhle chvíli chytám z tebe, jak dobře, když už to nejde teda pragmatickými argumenty, když ty se smetou jako nějaká politicky motivovaná agenda, tak jediné, co zbývá, je skutečně nějaký externí šok. A to, co jste naznačoval, jasně, zatím se nic takového nestalo, ale nedá se vyloučit, že se to během příštích pár let stane právě něco, jako že se nějaký evropský stát dostane do kritické situace fiskálně, ale ne kritické v tom smyslu, ve kterém už vlastně to tak je, i ve Francii, i v Itálii a pomalu se tam dostávají Německo. To znamená, že už mají obtížně ředitelné veřejné finance. To je pod rozlišovací schopnost běžného Čecha. Samozřejmě dá se o tom přečíst v novinách, že se to děje. Ale není to dost sexy, není to prostě dost jako šokující. Ale v momentě, když si vzpomenete na Řecko, jestli se nemýlím, tak tam se v jednom momentě dokonce někdo upálil před budovou parlamentu na protest.
1: Důchodcům klesali důchody velmi výrazně.
0: Ano, na protest, proti těm úsporným opatřením, tak to je třeba něco, co vás opravdu šokuje, že prostě někdo se kvůli rozvráceným veřejným financím prostě upálil zaživa, tak to prostě otřese každým. Já neříkám, že chci, aby se něco podobného stalo, ale
1: doufáme, že se to nestane. Já jsem věčný optimista a optimisticky hledím i do budoucnosti. A doufám, že naši posluchači a nejen naši posluchači získali z našeho povídání trochu povědomí o tom, jak závažná změna se ve sněmovně chystá, jak závažné je to pro Českou republiku, která díky bohu je zatím zadlužená ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi málo. A naším dnešním hostem byl Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika. Já děkuji za to, že jste přišel.
0: Taky děkuji, naschledanou.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Ruská revolucionářka Alexandra Kolontajová byla významnou postavou socialistického a feministického hnutí počátku 20. století. Do širšího povědomí vstoupila především jako vůbec první žena zastávající roli velvyslance.
4: Narodila se v roce 1872 do bohaté a konzervativní petrohradské rodiny. Vystudovala v Curychu ekonomii a statistiku. Znala se s předními německými socialistickými politiky, například Rózou Luxemburkovou či Karlem Kautským. Horlivě se účastnila stávkového hnutí v západních zemích a podněcovala vznik levicových ženských organizací. Věřila, že ženy mají být sociálně nezávislé a ve všech ohledech rovné mužům. Totéž se snažila prosazovat i politicky.
3: Revoluce v Rusku způsobila převratné změny a výrazně proměnila vnímání ženy v tamní společnosti. Krátce po jejím vypuknutí se konala ženská konference, kterou svolali Alexandra Kolontajová, Inesa Armandová, Leninova Milenka a Naděžda Krupská, jeho manželka.
4: Na setkání mohly stovky žen mluvit o svých problémech a požadavcích. Diskutovali otevřeně o potřebě volného času na kojení či mateřskou péči. Trápila je těžká práce, kterou museli vykonávat na poli a v továrnách místo mužů, kteří padli v první světové válce. Ostatně v roce 1917 tvořili jen v Petrohradě téměř polovinu pracovní síly právě ženy.
3: Kolontajová působila v letech 1917 až 1918 na postu ministryně pro sociální péči. Stala se tak první ženou v ruské dělnické radě s politickou funkcí. V prvních porevolučních letech zavrhovala tradiční manželství, které označovala za buržoázní přežitek. Tvrdila, že pohlavní styk je pro ni totéž, jako vypít sklenici vody. V následující dekádě se ale rozešla s dělnickou opozicí, postupně přestala obhajovat i volnou lásku a vstoupila do diplomatických služeb jako vůbec první žena na postu velvyslance na světě.
4: Sovětský svaz zastupovala v Mexiku, Švédsku a stala se i členkou sovětské delegace ve Společnosti národů. Na přelomu 40. a 50. let pracovala jako poradkyně na ministerstvu zahraničí. Zemřela v Moskvě v roce 1952.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hasiči vytvořili v Českém Švýcarsku obranný val proti šíření lesního požáru. Zasahovat budou celou noc. Americký prezident Trump chce zvýšit cla na dovoz evropských automobilů. Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: U lesního požáru v Českém Švýcarsku budou hasiči zasahovat celou noc. Oheň se jim stále nepodařilo uhasit. Na místě zůstává 64 hasičských jednotek, včetně specialistů ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Až do setmění jim pomáhali i vrtulníky z Bambivaky. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
6: Dva úseky jsou v podstatě v pořádku. Na třetím úseku, který je na Staré Tokánské, je vytvořen obranný val, tak aby se požár nedostal za cestu. A co se týče leteckého hašení, tak to teď v noci neprobíhá, bude probíhat zase ráno.
5: Policie prosí, aby lidi na místo nejezdili a nad oblastí například nelítali z drony. Platí tam bezletová zóna. Rozpočet na příští rok by měl být vysoce proinvestiční, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatů nebo nemocnic. Peníze mají proudit taky bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
7: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
5: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla podle Babiše začít v roce 2028. Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, ať neeskalují vzájemný spor a urychleně začnou jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
8: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: V Krušných horách jsou dvě nová odpočinková místa s turistickými útulnami. Dřevěné moduly na kolečkách stojí na Cínovci na Teplicku a v hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku poblíž stezky Českem a trasy Hřebenovka. Přišly na zhruba 2 miliony 600 tisíc korun. 2 miliony poskytl Ústecký kraj, zbytek zaplatila destinační agentura Krušnohoří. Čeští hokejisté prohráli po 5 vítězstvích v přípravě na mistrovství světa první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko, které je porazilo 2-4. U obou vstřelených gólů byl na ledě útok v složení Chmelař, Klapka, Melovský. Pokračuje trenér národního týmu Radim Rulík.
9: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten pobuly a ten první. Že hráli jakoby 2-2 ten svůj zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně. Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci.
5: A čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V souboji o třetí místo porazili Lotyše 4-1. Zlaté medaile vyhráli Švédové, kteří zvítězili ve finále nad domácím Slovenskem 4-2.
10: vyřazení na D2 u sjezdu na Hustopeče a noční uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy stojí nákladní auto porouchané. Za sjezdem na Hustopeče 30. kilometru v omezení se zúženými pruhy. Kolem projet jde, kolona se v místě netvoří. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň noční omezení uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 opravy vozovky zavřely pravý pruh. Kolona se tam netvoří, pozorněji sjíždějte na okruh z plzeňské dálnice směr jízdy D1, dole je stopka. Na Děčínsku je stále kvůli požáru lesa, taky zásahu hasičů, neprůjezdná trasa Jetřichovice Rynartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Česko podle premiéra Andreje Babiše letos nesplní závazek vůči NATO a nevydá na obranu 2% HDP. Donald Trump chce zavést další cla. 25% daň z dovozu má zasáhnout evropské automobilky. Čerpací stanice si můžou připočítat vyšší marže než minulý měsíc. Umožňuje jim to vyhláška, kterou v pondělí schválila vláda. A psychiatr Jan Simický je vinen ze všech 39 útoků na ženy, rozhodl soud. Jeho obhajce se na místě odvolal. To jsou témata, která přinesl tento týden. Teď si o nich řekneme víc. Od mikrofonu ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
2: Týden plus.
11: Plnilo nebo neplnilo Česko 2% závazek výdajů na obranu vůči NATO? Podle premiéra Andreje Babiše z ANO Česko reálně 2% HDP na obranu nikdy nedalo. Předseda vlády zároveň připustil, že letos nám NATO uzná jen 1,78% HDP. Podle Babiše to ale ještě není konečné číslo a o splnění 2% závazku vůči alianci chce ještě vyjednávat. Téma pro kolegu Tomáše Jeníka.
12: V oficiální zprávě generálního tajemníka NATO Marka Rutteho je u Česka uvedeno za loňský rok číslo 2,1%. To také zdůrazňují expremiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová, oba z ODS. Současný předseda vlády Andrej Babiš ale tvrdí něco jiného. S odvoláním na materiály NATO, kterému měl předat ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, totiž tvrdí, že NATO Česku uznalo výdaje na obranu pouze ve výši 1,85% HDP. Podle bývalého českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského to není překvapení.
13: Je to neseriózní vůči obraně naší země. Já se domnívám, že každému, kdo se tomu věnuje pečlivě, muselo být jasné, že to žonglování s čísly Fialovy vlády nepovede ke splnění toho původního závazku ve Walesu.
12: Důležité je také podotknout, že v Rutteho zprávě je u údajů za rok 2025 malé písmeno E, což znamená, že jde o odhad. Podle Landovského to je nezměnitelná minulost. Za to výše letošních obranných výdajů by se podle něj ještě mohla změnit. Premiér Babiš totiž připustil, že z našich obranných výdajů NATO uzná jenom 1,78%. Problém je, že Česko za obranný výdaj vydávalo i infrastrukturní stavby, které se v plném rozsahu těžko dají započítat jako výdaj na obranu. Proto ten rozdíl oproti vládou prezentovaným 2,6%. O tom, že by se v rozpočtu našly pro armádu peníze navíc, v tuto chvíli premiér nemluví. Na tiskové konferenci Andrej Babiš pouze řekl.
14: Samozřejmě chceme o tom jednat. My jsme se domluvili s generálním tajemníkem Rutem, že o tom budeme jednat. Pan Zuna na to připravil tým a například nechápu, proč by se nemohli započítat do výdaje na obranu ty výdaje v rámci sejfu, kde paní Černochová dala ty tanky Leopard.
12: Podle Babiše by na to mohlo a mělo Česku započít zhruba 50 miliard z unijního úvěrového nástroje Safe. Podle Jakuba Landovského se ale investice realizované z těchto půjček dají započítat až po jejich spotřebování. A to rozhodně letos nebude. Podle toho, co teď víme, se nepovede debata o tom, jestli vláda armádě přidá nebo nepřidá, ale jestli to, co už v rozpočtu je, stačí na splnění aliančních závazků. Podle Landovského v tom není Česko jediné a všichni se pod tlakem USA snaží budit dojem, že závazky plní.
13: Spojené státy uvidí, že nejenom, že se výsledky neplní, ale že vlastně se jim jakoby neříká plná pravda. A myslím, že na to bude zrovna ta americká strana jakoby velice citlivá.
12: Landovský ale podle svých slov pořád věří, že Babišova vláda nakonec 2% na obranu dá. I proto by bylo podle něj lepší, aby Česko na summitu NATO zastupoval Babiš. Jako premiér by totiž přímo na místě mohl rozhodnout o navýšení obranných výdajů.
11: Česko se informace o neplnění závazků vůči NATO dozvědělo minulý týden při jednání s aliančními spojenci. Po zasedání vlády to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal taky, že rozhodující jsou vojenské schopnosti a ne výše obranných výdajů.
15: Ten rozpočet je prostředek, jak tyto cíle naplnit. S tím, že aliance hodnotí pouze naplňování cílů výstavby vojenských schopností a hodnotí, jestli k tomu existují k jejich naplnění finanční předpoklady.
11: K situaci se už vyjádřil i prezident Petr Pavel.
16: A samozřejmě summit na to nebude příjemnou schůzkou, protože nás tam nebude nikdo chválit. Ale můj zájem jet na summit na to není proto, že bych měl hezké fotky představiteli Evropy a světa, ale je o tom, že to považuji za důležité.
7: Mě len mrzí, že on každou příležitost, když mluví veřejně, tak kritizuje naši vládu. My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme samozřejmě tyhle závazky plnili. A jsme připraveni o tom diskutovat na summitě NATO. Náš cíl je budovat masivně počty vojáků v naší armádě.
11: Reagoval na prezidentova slova Andrej Babiš. Závěrem ještě doplním, že premiér by se měl s prezidentem sejít 8. května. Na společné schůzce by měli mluvit mimo jiné právě o účasti na summitu NATO. Americký prezident Donald Trump chce od příštího týdne zavést cla ve výši 25% na evropské automobilky. Napsal to v příspěvku na sociálních sítích. Podle něj totiž Evropská unie nedodržuje pravidla obchodní dohody. O co konkrétně jde? O tom mluvil moderátor Jan Pokorný s redaktorem Jiřím Cháberou.
17: Americký prezident Donald Trump doslova napsal, že je mu potěšením ten dovoz evropských aut zdanit. 27. Evropská unie tedy podle něj totiž vlastně neplnila pravidla obchodní dohody, kterou loni v červenci dojednal Trump spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Současná cla, jinými slovy vlastně dá se říct třeba daň z dovozu, jsou na většinu těch evropských produktů, včetně například právě automobilů, 15%. Takže se dá vlastně říct, že si Američané za v Evropě vyrobené vozy připlatí. Jedinou výjimkou pro tato cla jsou auta evropských automobilek, která budou nebo jsou vyrobená přímo v těch továrnách ve Spojených státech. Na ně se podle Trumpa žádná cla vztahovat nemají.
18: Jak na to reaguje Evropská unie?
17: No tak například předseda výboru Evropské unie pro mezinárodní obchod Bernd Lange to okomentoval tak, že chování amerického prezidenta je nepřijatelné. Naopak podle něj jsou to vlastně Spojené státy, které pravidla dohody opakovaně porušovaly a ty výroky Trumpa potom podle Langeho dokazují, jak nespolehlivým obchodním partnerem se Spojené státy pro Evropskou unii staly. Odpověď 27 tak podle něj bude jasná, rozhodná a nenechá na sebe dlouho čekat.
18: Jiří, může vlastně americký prezident stále jen tak měnit cla?
17: Tak to zatím úplně jasné není, protože ono k té předchozí dohodě a připomenu ty vlastně snímky z té růžové zahrady Bílého domu, kde americký prezident Donald Trump před asi 13 měsíci stál s těmi jmény těch jednotlivých států a s těmi procenty. On totiž k tomu, aby ta cla zavedl, tak využil takzvaný stav ekonomické nouze. A na to podle amerického nejvyššího soudu neměl právo. Podotýká to například agentura AP.
11: Je to signál, že vztahy Trumpovy administrativy s Evropskou unií se zhoršují. Doplňme ještě, že Spojené státy by taky chtěly stáhnout 5000 svých vojáků z Německa. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth den poté, co prezident Donald Trump zaútočil na německého kancléře Friedricha Merce kvůli jeho kritice války proti Íránu. O vztazích Spojených států s Evropou mluvil moderátor Tomáš Pancíř s Jakubem Liskem z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
19: My pořád vlastně jako politologové moc nevíme, jestli za rozhodnutím Donalda Trumpa je nějaký racionální kalkul. Někteří politologové kolegové to vysvětlují pomocí racionalistických teorií mezinárodních vztahů. Když Donalda Trumpa sleduju na sociálních sítích, na síti X, tak mi přijde, že některé ty rozhodnutí třeba nemají úplně racionální základ. A ono se to netýká jenom Evropy. Politologové říkají, že Amerika se stahuje strategicky z Evropy, aby posílila svoji roli v Asii, ale ona se nechová dobře úplně ke svým asijským spojencům, jako Tajvan, Japonsko, takže vlastně otázka, jaká je ta strategie, jestli je promyšlená, do jaké míry a jestli vlastně Donald Trump takhle dlouhodobě v americkou zahraniční politiku nepoškozuje.
1: Donald Trump také ohlásil, že příští týden zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut z Evropy, a to na 25%. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se s ním přitom v loni v létě dohodla na 15% stropu. Podle Kielského institutu pro světové hospodářství by to Německo mohlo připravit o skoro 15 miliard eur. Může tohle vůbec Donald Trump udělat ve světle toho předchozího rozhodnutí amerického nejvyššího soudu?
19: Asi může, s tím, že pak budou nějaké další asi soudní spory a vlastně třeba spory s kongresem, uvidíme, jak to vlivní tahle do listopadových voleb. Ten automobilový průmysl je důležitý pro Německo, ale upřímně, když se podíváte na vozový park v Americe, tak ty německé luxusní automobily vidíte technicky jenom na východním západním pobřeží v Kalifornii. Otázka, do jaké míry to Německo nebo evropský průmysl opravdu poškodí. Navíc celá řada těch německých firm má fabriky, továrny v Mexiku, v Americe. Tady bych ještě upozornil na jednu věc. Evropská unie bytá, že je slabá, ale obchodní politika je ve výluční kompetenci komise, vlastně tedy Bruselu a Evropské unie. A Evropská unie, jestli je někde silná, tak je to obchodní politika. A množí se i názory některých politologů, že by Evropská unie už tentokrát neměla vyjednávat v rukavičkách, ale měla by taky udělat cla a zasáhnout je v těch volebních obvodech důležitých ve Spojených státech pro ty kongresové volby listopadové, tak, aby to Trump pocítil.
11: Tolik Jakub Lisek z Univerzity Palackého v Olomouci. Ve Spojených státech se mezitím vyšetřuje střelba v hotelu Hilton ve Washingtonu. Podle vyšetřovatelů tam chtěl útočník během minulého víkendu napadnout členy Trumpovy administrativy. V hotelu se konala slavnostní večeře novinářů a přítomný byl jak prezident Donald Trump, tak viceprezident J.D. Vance. Pokračuje washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová.
20: 31-letý muž z Kalifornie měl podle Donalda Trumpa u sebe dvě střelné zbraně a několik nožů. FBI prohledává jeho dům v kalifornském Torrance, aby zjistila více o jeho motivu. Do Washingtonu už přijel ozbrojen a obě zbraně si přitom koupil legálně. V databázích policie nefiguroval. Zraněný byl jeden agent tajné služby. Střela mu zůstala v neprůstřelné vestě.
11: Takto incident popsal sám Donald Trump.
21: Slyšel jsem hlasitý zvuk. Napadlo mě, že někde spadnul tác. Byl to velmi hlasitý a daleký zvuk. Ale byl to výstřel. Někteří lidé to pochopili velmi rychle. Melanie ihned říkala, že to je špatný zvuk. Spolu s dalšími nás pak smetli pryč.
11: Jak tuto situaci vnímat a dá se mluvit o větším rozdělení americké společnosti? Na tuto otázku odpověděl amerikanista, který působí na New York University Prague, Tomáš Klvaňa.
22: Já myslím, že to je přece jenom trošičku zvláštní a výjimečná situace. Zaprvé tady máme už třetí, nebo pravděpodobně třetí pokus o zavraždění amerického prezidenta, který je v Bílém domě, to znamená stejného prezidenta, nebo člověka, který kandiduje na prezidenta, to znamená na Donalda Trumpa. To je přece jenom výjimka. A pak také poslední poslední pokus zastřelit amerického prezidenta se shodou okolností odehrál v roce 1981 právě v tom samém hotelu Hilton. A ten útok byl na Ronalda Reagana. A Ronald Reagan byl tehdy velmi vážně zraněn a málem tu operaci nepřežil. Ale přece jenom od té doby nám uplynulo více než 40 let. A my jsme si jaksi odvykli na to, že na americké prezidenty jsou páchány atentáty. Situace byla víceméně klidná. Dnes tady máme už třetí pokus na Donalda Trumpa, na ten atentát zavraždění prezidenta. To znamená, že tady máme jakýsi signál toho, že americká společnost je opravdu nejenom rozdělená, ale že ti extrémisté hledají šance, jakým způsobem se zbavit svých politických oponentů. Připomeňme, že to není jediný pokus o zabití politika. Takových jsme v posledních několika letech v Americe viděli několik.
11: Říká amerikanista, který působí na New York University Prague, Tomáš Klvaňa.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Prodejci pohonných hmot můžou od 1. května zvýšit marže. Dovoluje jim to vyhláška, kterou v pondělí schválila vláda. Zároveň se mění taky způsob, kterým bude ministerstvo financí určovat cenové stropy na prodej paliv. Jak to teď bude stát dělat, to už byla během 1. květnového dne otázka moderátora Jana Pokorného pro redaktora Marka Sedláčka.
0: Pro samotné řidiče se vlastně nic moc nemění. Ministerstvo bude cenové stropy dál ohlašovat s tím jednodenním předstihem. Zveřejňuje je každý den ve 14 hodin. Do včerejška se ale počítali z průměru velkoobchodních cen jenom za předchozí den. Od 1. května se bere v potaz průměr za poslední 3 dny. Mechanismus by měl být odolnější vůči náhlým výkyvům na trhu, jak vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Chtěli jsme eliminovat ty velké rozdíly, ty extrémy. Takže ten třídenní průměr po konzultaci i s trhem se jeví jako vhodnější z pohledu, aby se ty cenové rozdíly mohly vyrovnat.
0: Dodejme, že ministerstvo financí tohle opatření stojí asi 1 miliardu korun měsíčně. A připomeňme, že až do pondělí si prodejci můžou za litr nafty říct na nejvýš 44 korun a 55 halířů. Za benzín je to pak 43,89. Regulace cen benzínu a nafty mají trvat minimálně do konce května.
18: A co na tyhle novinky říkají samotní prodejci paliv?
0: Na to jsme se ptali předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka, který si myslí, že je regulace zbytečná. Vláda k ní přikročila na začátku dubna v reakci na stoupající ceny ropy. Kromě cenových stropů tehdy kabinet stanovil i nejvyšší přípustnou marži, a to na 2,50 koruny. Ode dneška si prodejci budou moct připočítat až 3 koruny. To může podle Indráčka pumpám pomoct.
4: Já si nejsem úplně jistý, jestli to dálnicím stačí. Rozhodně je to krok správným směrem a to, co potřebují ty nezávislé čerpací stanice, je oddělení toho trhu dálničního a trhu na těch prémiových místech od toho venkova. Kdy čerpací stanice na venkově prodávají za stejnou cenu jako značková pumpa na dálnici, tak samozřejmě to znamená velký odliv zákazníků od těch venkovských pump.
0: No a až do konce května taky zůstane snížená spotřební daň na naftu. Ta je teď ponížená o zhruba 1,90 Kč. Podle ministerstva financí to s vlivem DPH činí asi 2,35 Kč úspory na 1 litr. Sazba tak zůstává na nejnižší možné úrovni povolené naší evropskou legislativou.
11: To byl redaktor Marek Sedláček. O tom, jak se budou ceny pohonných hmot nadále vyvíjet, vás budeme samozřejmě informovat i v dalších dnech. Psychiatr Jan Cimický je vinen ze 4 sexuálních útoků a 35 vydírání. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 8. Na ženy lékař útočil téměř 40 let. Šlo zejména o pacientky v psychiatrické nemocnici Bohnice a v Centru duševního zdraví Modrá laguna. U rozhodnutí soudu byla i reportérka Františka Rohlíčková. Mluvila s ní moderátorka Lucie Vopálenská.
23: Jaký trest psychiatr Cimický dostal?
24: Jan Cimický byl odsouzený k 5 letům vězení a 10 letům zákazu lékařské činnosti. Rozsudek ale není pravomocný. Cimického obhájce se na místě odvolal k městskému soudu v Praze. Ostatní si ponechali lhůtu k rozhodnutí. Dodám, že je to už podruhé, co takový trest psychiatr Cimický dostal. Poprvé to bylo před 2 lety v roce 2024. Kvůli chybám v provádění důkazů ale soud posuzoval případ znovu.
23: No a jak odůvodnil rozsudek sám soudce?
24: Podle soudce Petra Nováka soud uvěřil výpovědím svědků, ženy znovu nevyslýchal, pouze vycházel už z provedených výslechů. Zazněly ale výpovědi třeba novinářů, kteří se případu věnovali, než se dostal k soudu. A k soudu v minulosti přišli taky někteří spolupracovníci psychiatra Cimického. Zároveň soudce uvedl, že věrohodná byla i výpověď znalců a zdůraznil, že bral v potaz taky následky, které konání Cimického mělo na životy všech 39 žen, pokračuje soudce Novák.
25: Nebyli schopné se vyrovnat s tím, co se jim stalo. Poškozené si uvědomovali, že jim nebude věřeno v konfrontaci s mediálně známou a populární osobností, kterou obžalovaný byl. Všechny poškozené si mysleli, že jsou v tom samotné. Nevěděli, že obětí jednání obžalovaného je celá řada.
24: Dodal, že chování Cimického je velmi poškodilo a vzhledem k počtu žen i tomu, že na ně útočil vlastně celý svůj pracovní život, nemohl soudce rozhodnout jinak než trestem odnětí svobody.
23: No a Františko, co se vůbec na jednání dělo? V plánu byl ještě výslech znalkyně, že?
24: Ano, po začátku jednání soud dovyslechl jednu ze znalkyň, která posuzovala věrohodnost výpovědi z jedné žen. To ale trvalo asi jen 10 minut. Posudek byl ale pro soud důležitý, protože právě na nevěrohodnosti výpovědí měl měl postavenou obhajobu právní zástupce Jana Cimeckého. Posudek už měla znalkyně hotový na počátku letošního roku v lednu, ne všichni ho ale stihli dostatečně prostudovat a proto se jednání odkládalo na jaro. Sam Jan Cimecký na jednání od zahájení hlavního líčení nechodí, pokračuje jeho obhájce Miroslav Kučerka.
5: Zatím jsem neměl možnost to s klientem komunikovat, nicméně my jsme zcela na rovinu tento výsledek očekávali, k tomuto řízení směřovalo, takže pro nás to rozhodně není překvapením a tak, jak to pro nás nebylo překvapením před rokem a půl, tak to není překvapení ani dneska.
24: Odkazuje na to, že případ už projednává soud po druhé, jak už jsme řekli.
23: Františko, a závěrem prosím připomeň velmi krátce případy, čeho se vlastně podle soudu Cimický dopustil.
24: Mezi lety 1979 a 2019 podle soudu Cimický zaútočil a vydíral dohromady 39 žen. Mnoho z nich bylo mladších 18 let, většina byla jeho pacientkami, které léčil v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a potom v Centru duševního zdraví Modrá Laguna. To Cimický založil v 90. letech po odchodu z Bohnic. V obžalobě jsou ale uvedeny i případy studentek, které u něj byly na praxích, nebo dalších žen, se kterými spolupracoval.
6: Centrem Prahy prošel 1. května průvod studentského festivalu Pražský majáles. Doprovázely ho alegorické vozy ozdobené do barev 4 pražských univerzit. Studenti v kostýmech a s transparenty nebo podobiznami svých kandidátů na krále a královnu vycházeli z pražské náplavky. Šel s nimi redaktor Josef Beneda.
8: Studenti dokončují poslední přípravy svých alegorických vozů. Ten České zemědělské univerzity mi ukazuje vysokoškolačka Klára.
9: Máme tam krabičky, samozřejmě, které reprezentují zemědělku. Zelený barvičky, kytičky.
8: Vozidla slouží jako pojízdná pódia pro kapely, třeba pro činasky nebo vypsanou fixu, přibližuje organizátor Šimon Vlásenko.
10: Každá škola má svůj vůz, ČZU, Sambisem jsou do zelená, Univerzita Karlova červeno-bílá a Policejní akademie černomodrá.
8: Průvod právě vyrazil ze Smíchovské náplavky a studenti se vydali k Národnímu divadlu. Celkem se na akci přišlo podívat přes 500 lidí. Vysokou účast ocenil i král Karlovy univerzity Albert Foglar.
14: Vždycky na tom průvodu se říká jako zajímavé věci. To vždycky každého chce něco jako jiného. Uvidíte prostě kapely, lidi, prostě mi se vždycky líbí ta skupinka, ti lidi se sejdou a poslouchají ty interprety jdou s váma. Jako na to vaší univerzity, které zví.
8: Pochod prošel přes Smetanovo nábřeží a Čechův most až na Štrosmajerovo náměstí. Že se akce vydařila, potvrzuje i královna České zemědělské univerzity Alžběta Chrvalová.
26: Užila jsem si, jak jsme byli s těma činasky, bylo to krásný, oni zpívali nádherně, lidi fandili, takže se mi to líbilo.
8: Studenti se z Holešovic vypravili metrem do Letňan, aby se mohli podívat na korunovaci krále a královny celého majálesu.
6: 1. máj je nejen svátkem zamilovaných nebo studentů, ale po řadu desetiletí také oslavou práce. Už v roce 1889 byl tento den oficiálně zvolen Mezinárodním svátkem práce. Bylo to v reakci na 3 roky staré události, kdy se pracující v Chicagu domáhali lepších pracovních podmínek, mimo jiné snížení pracovní doby, mnohdy z 12 i 14 hodinové na 8 hodinovou. Pokojná demonstrace tehdy skončila střetem s policií a následně mrtvými na ulici. Pro pamětníky minulého režimu zase 1. máj navozuje vzpomínky na povinné průvody spojené s mávátky a všudy přítomnou komunistickou propagandou. Jak lidé vnímají svátek práce, je to dnes generační otázka. Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, sociologa ze Sociologického ústavu Akademie věd Tomáše Kosteleckého.
27: Já si myslím, že dneska to není příliš bráno jako politický svátek, i když samozřejmě samotná ta myšlenka a združit se a prosazovat nějaká práva lidí, kteří pracují v továrnách a tak dále, je stará, to je starší, jak jste říkali na začátku.
28: Soudobá společnost je hodně a možná čím dál víc soustředěná na výkon. Kam až to může směřovat a není právě současná mladá generace ta, která by to mohla anebo chtěla změnit?
27: Já si myslím, že v té tržní ekonomice, kde se vlastně neustále soutěží a nejenom mezi lidmi na pracovišti, ale třeba i mezi firmami v rámci jedné země nebo mezi zeměmi navzájem, není tak jednoduché říct, že nám na tom výkonu nezáleží, protože ti, kteří budou mít dlouhodobě lepší výkon, tak prostě můžou jít dopředu. Já bych to úplně nepodceňoval, ale jde o to, aby se našla nějaká hranice, která je jak akceptovatelná.
6: A tím už končí i dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
2: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní Odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s rozsáhlým lesním požárem. Oheň zasáhl asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 jednotek z několika krajů. Vyhlášený je nejvyšší stupeň poplachu. Přes den pomáhali s hašením policejní a armádní vrtulníky z bambivaky. Večer se ale kvůli tmě stáhly a znovu vzlétnou ráno. Některé silnice v okolí zůstávají uzavřené. Policie zároveň žádá veřejnost, aby do oblasti nejezdila a ani nevysílala drony. Platí tam bezletová zóna. Hasiči přes den likvidovali několik lesních požárů. Hořelo třeba taky u Krištofova údolí na Liberecku a u Šašovic na Třebíčsku. Před nebezpečím požárů varují i meteorologové. Výstraha kvůli suchu a teplému počasí platí až do konce víkendu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Podle něj si neuvědomili, že už jsou ve funkcích a neměli by komunikovat tak jako dřív, řekl to v televizi Nova. Zmiňoval třeba výroky poslance Filipa Turka, který označil úředníky za parazity a řekl, že je motoristé budou postupně deratizovat. Premiér očekává, že Turek pochopí, že takové vystupování škodí vládě. Britský premiér Keir Starmer připustil, že by vláda mohla zakázat některé propalestinské pochody, a to kvůli dopadu, který mají na židovskou komunitu. Starmer to uvedl poté, co útočník ve středu pobodal dva židy před synagogou v Londýně. Britský premiér stanici BBC řekl, že bude vždy hájit svobodu projevu a právo a pokojné demonstrace. Některé slogany objevující se na propalestinských pochodech jsou ale podle něj nepřijatelné. Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. V pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Pokud může, uvidíte, nepřibližujte se k němu a zavolejte na linku 158. Plzeňští házenkáři porazili ve třetím finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25 a odvrátili tak konec sezóny. Západočeši stáhli stav série hrané na 3 vítězství na 1-2 na zápasy. Znovu se s obhájci titulu utkají dnes od 11 hodin.
7: Omezení na D2 u sjezdu na Hustopeče a zavřený exit na dálnici D55. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je hlášené odstavené nákladní auto. Za sjezdem na Hustopeče 30. kilometru v omezení se zúženými pruhy. Kolona se netvoří, kolem projet jde. Na dálnici D55 jsou na exitu 47 Staré Město. Zavřené sjezdy i nájezdy v obou směrech na Zlín i Bzenec. Objízdná trasa vede přes vedlejší exit 51. A poblíž ve Starém Městě jsou také neprůjezdné ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. Všechny uzavírky jsou kvůli motocyklovým závodům a potrvají do dnešního večera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Neděle bude jasná nebo skoro jasná, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Komunisté už se nelíbají. Kdysi dávno to ale bylo běžné a uvítací ceremoniály mezi vysoko postavenými komunistickými pohlaváry se bez soudružského polibku neobešly. A mnohdy to byl polibek téměř francouzského typu, přímo na ústa, což dokládají četné fotografie. Asi nejslavnější soudružský polibek, který je zvětšněný i na zbytcích berlínské zdi a u kterého se ošívá nejeden nestranný pozorovatel, je ten mezi sovětským vůdcem Leonidem Brežněvem a jeho východoněmeckým kolegou Erichem Honeckerem. Proč se ale komunisté začali takhle spektakulárně líbat, když to nedělali na veřejnosti běžně ani milenci? Odpověď hledá pořad, u kterého vás vítá Lubomír Smatana.
13: Historie plus.

0: No a ti dva muži, tak to je socha na pravé straně takzvaného Schwerwoodu, jak se říká tomu podivnému prostoru před hlavním nádražím. Ta socha se jmenuje Zbratření a je to sovětský voják s českým barikádníkem.
1: Ten nějaký český barikádník odhazuje kolo a běží k tomu důstojníkovi a ten důstojník seskakuje vlastně z pásu tanku nebo nějakého transportéru a vlastně nemůže to vyjít jinak, než vlastně v tom pohybu, kdy on se odhazuje kolo a naklání se k němu ze spoda a ten vyšší důstojník jako seskakuje, tak ho prostě musí nutně zalomit v tom pase a dávat mu toho francouzského hubana. Není to nějaká úprava toho sochaře, je to prostě taková realisticky v podstatě zpracovaná fotografie.
0: Pavel Karous je sochař, zakladatel projektu Vetřelci a Volavky, který se zabývá popisováním umění ve veřejném prostoru.
1: A je to prostě podle dobové fotografie, kterou dělal Karel Rudvík, budoucí manžel režisérky Chytilový.
0: Čili ta socha je asi jediná v České republice dvou líbajících se mužů?
1: Tady tohle je kopie, originál je v Český Třebový. A je z roku 47, tedy rozhodně nemůžeme říct, že by to byl jako monument, který by vzniknul po únoru, ale je to prostě normální zdečnosti nějakého běžného občana, který to zaplatil z vlastní kapsy. No.
0: Socha Zbratření je svým způsobem i putovní, protože v roce 1970 se dostala na mezinárodní výstavu do japonské Osaky a tam vzbudila, nechci říct pohoršení, ale vzbudila tam překvapení mezi Japonci.
1: Ale co je možná ještě mnohem vtipnější, nebo a což není spekulace, tak vlastně všichni ty výtvarníci, včetně toho architekta, tam udělali nějaký protiokupační obsah. Celý to bylo taky politicky nepohodlný pro tu normalizační garnituru. To tam poslala kontrarozvědku, který to museli nějak řešit. A oni se to rozhodli, že to vyřeší tím, že tu sochu otočej, což zase vypadalo, že ty robotický vojáci od toho Janouška naopak mířili od československého pavilonu na ten sovětský. A aby to zachránili, tak nakonec tam ještě přemístili tady tuhle tu sochu. To samozřejmě v té japonské kultuře způsobilo strašný fopa, ale jako spíš úsměvný, protože Japonci se v běžném kontaktu nepodávají ani ruce, oni se klanějí. V těch 60. letech nebylo ani běžný, aby se na veřejnosti manželé drželi za ruce a natožpak, aby se někdo na veřejnosti líbal, natožpak dva chlapy. Takže se tam prostě u toho ty Japonci váleli na zemi, smáli se tomu, takže oni to potom museli zase s velkou jako vlastně ostudou jako vrátit zpátky, protože to nefungovalo. No.
0: Čili takhle se líbali těto dva muži v roce 1945.
1: Ten pocit radosti, který oni tam prožívají, tak není nějak nahraný, že jo. Ten prostě byl pro ně asi pro oba, pro jednoho, který to přežil vlastně celou frontu, že jo, a druhý, který přežil ten masakr květnového povstání, tak to muselo být jakoby hrozně důležitý den a hrozně důležitá chvíle teda.
0: Podobný význam vášnivým polibkům mezi muži dává i historik Petr Roubal z Ústavu soudobých dějin, se kterým se scházím na Puškinově náměstí, kde stojí osamělý Puškin a nemá se s kým líbat.
2: Tenhle ten soudružský polibek má jakoby docela zajímavou hlubší historii, která sahá minimálně do 20. let, ale spíš ještě až do 19. století, do období dělnického hnutí, kde vlastně se potkávají dělničtí představitelé z různých zemí za často velmi dramatických okolností. Jsou pronásledováni, musí cestovat daleko, třeba právě když po bolševické revoluce cestují do Ruska, což je prostě opravdu jako, já nevím, z Londýna, ze Švýcarska je opravdu dlouhá výprava, často to znamená, je to nelegální, je to nebezpečné. A konečně se pak setkají někde v Moskvě, tak z toho mají jako skutečnou radost a tohleto vřelé obětí je něco, co je vlastně pochopitelné v tomhletom úzkém kruhu těch profesionálních revolucionářů. Také tím vyjadřují jakoby rovnost mezi sebou, že tam není žádná hierarchie a vymezují se vlastně proti tomu, jakým způsobem se zdraví buržoazní elity, to znamená takový to jako pozvednutí klobouků a takový jako prkený vlastně pozdravy, tak tady je něco jako autentického, tělesného, opravdové vřelé obětí. To nebyl jenom vlastně polibek, ale i obejmutí. Jo? Takže srdce na srdce, tvář na tvář. A pak je taky potřeba si uvědomit, že to vlastně má původ v jiný době a jiné tělesnosti, no, představy tělesnosti. Jo? Tohle je, když mluvím o těch 20. letech, to je doba odhalování těla, je to doba nudismu a tak dále. Je ta představa, že se jako dva muži obejmou, není nijak šokující pro tu dobu. To se prostě později změní a taky se samozřejmě změní tím, že ty lidi zestárnou a už to nevypadá jako tak sexy. No a pak během studené války zase si uvědomíme, že to byla doba prostě hrozícího nukleárního konfliktu, takže to taky přece jenom bylo jako velmi intenzivní setkání těch dvou státníků, kteří navíc byli závislí na sobě navzájem. A to bratrství vlastně stvrzované tím polibkem mělo nějakou skutečnou geopolitickou hodnotu.
0: To mě právě zaujalo to, co jste říkala, že ti revolucionáři, jak se mnohdy nevídali, jak prostě jak se měli daleko,

0: tak pak se na sebe těšili, tomu rozumím.
1: A myslím, že tam šlo taky o ten prvek nebezpečí, jo? Že vlastně opravdu být profesionálním revolucionářem bylo o život. Paradoxně samozřejmě i ze strany jakoby těch sovětských vůdců, že oni poté, co přežili různé ty nástrahy těch vlastních, často pravicových nebo až fašistických režimů, tak nakonec nepřežili nástrahy stalinismu. Jo? Takže nakonec stejně jako jim to bratrství jako k ničemu nebylo a spousta těch revolucionářů, jako Maďarsko, Polska a tak dále, prostě zahynulo pak jako v lágerech stalinistických.
2: Praha, ruzinské letiště, krátce popoledni. Před malou chvílí dosedl na betonovou stuhu letiště modrostříbrný letoun sovětského Aeroflotu. K zvláštnímu letadlu jsou už připraveny schůdky a oči všech se upírají ke dveřím.
3: V této chvíli se otvárají dveře letadla a na schodíky vychádza súdruh Leonid Iljič Brežněv. Hneď pri lietadle sovietských hostí očakáva generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa, prezident republiky, súdruh Gustáv Husák. Prvé úprimné stisky rúk, priateľské objatia, slova na privítanie. Tak ako vždy, keď vítame priateľov, predstaviteľov Zväzu sovietských socialistických republik, priateľov najbližších.
4: Přátelské objetí je patrně nutný eufemismus pro vřelé políbení, jak jsme slyšeli v archivní rozhlasové ukázce z roku 1978. Byl to výraz doby, myslí si poslanec parlamentu a bývalý dlouholetý předseda Komunistické strany Čech a Moravy Miroslav Grebeníček. I podle něj je třeba na soudružské polibky, které on sám nazývá třeba dvojitým Chruščovem, hledět v kontextu.
5: Tady ty dvojité Chruščovy, no tak samozřejmě se na to dívám s určitým despektem, ale připouštím, že třeba Dimitrov s Gottwaldem se upřímně dokázali objat, protože leccos prožili, zejména v období druhé světové války, kdy oba tedy důrazně bojovali proti fašismu. Takže některé ty kontakty nebyly ani tak o tom, jakou funkci zastávali, ale o tom, že se poznali jako lidé a měli k sobě hodně blízko. A to, že potom po roce 1946 po volbách a zejména po 48. roce do té naší strany vstoupili mnozí, podstatná část třeba národních socialistů, že přes 180 tisíc národních socialistů a tak dále, no tak to modelovalo tu stranu i postoje některých těch funkcionářů. A naučili se určitým jakýmsi rituálům a jeden z těch rituálů je to, o čem mluvíte vy.
4: Politický rituál je zřejmě nejvýstižnější vyjádření pro bratrské políbení. Někdy se mu říkalo dvojitý Chruščov, jinde třeba trojitý Brežněv. Někde to ovšem byl i polibek smrti, jak připomíná historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Záporočeské univerzity, který se zabývá moderními dějinami a soudružské polibky ho nepřestávají fascinovat.
6: Asi první historicky zaznamenaný Stalinův polibek je v pamětech Jana Březiny, který se účastnil polární letecké expedice na severní pól. A Stalin potom celou tu výpravu přijal v roce 1937 a ten tady letec český vzpomínal, že je všechny objal a políbil. Ovšem rok na to byl popraven.
7: Březina. V Rusku.
6: No, on tam byla celá rodina, protože tam jeli pokrokově budovat. No on se dostal tedy na letecké učiliště a letěl potom tedy s tou slavnou výpravou, která sice úplně teda na severním pólu nepřistála, trochu se spletli asi o 60 kilometrů, ale tehdy prostě se to bralo jako velký úspěch sovětské vědy a techniky.
7: No, čili to je jakoby první Čechem zaznamenaný
6: To je první polibek jaksi Čecha. A už tehdy to byl polibek smrti teda.
7: To je literární polibek, ten nebyl vidět.
6: Nepodařilo se mi najít jaksi na fotografii, to vidět není, to jenom tedy ze vzpomínek. Ale první, který se týkal českého politika, je polibek mezi Chruščovem a Antonínem Novotným. Což je taky zajímavé, protože oni se úplně neměli rádi. Novotný jaksi jako stalinista se nesrovnal, zpočátku se nedokázal s Chruščovem úplně srovnat. Zajímavé je, že poté, co byl Chruščov nahrazen Brežněvem, tak tento Novotný poslal dosti drzý telegram do Moskvy a divil se nad těmi změnami v Sovětském svazu. Ale i s Brežněvem se potom dost vehementně líbal.
7: A Chruščov Novotný, to bylo teda v jakém roce?
6: 1960.
7: První zaznamenaný československý polibek. Československo-sovětský
6: polibek. K Novotný měl štěstí, že nebyl to polibek smrti. Byť v roce 1967, když si Novotný pozval Brežněva, aby ho zachránil prostě už před pádem z postu, tak nevím, tam se také líbali, ale tam už to tedy byl, byť tedy jenom politické smrti, protože Brežněv tehdy řekl to slavné, je to vaše dílo, a za Novotného se nepostavil, naopak dlouho referoval nebo konferoval s Dubčekem, nebo prosinec 1967.
7: A ty polepky Brežněv-Dubček v roce 68?
6: Tak určitě se líbali, ale neviděl jsem to na obrázku v únoru, když se tady slavilo tedy výročí komunistického puče, kdy přijala celá ta jaksi východo-středoevropská ekipa slavit, ale Brežněv chtěl líbat Dubčeka potom následně 3. srpna v Bratislavě, aspoň tedy jaksi, jak vzpomínal Dubček ve svých pamětech, a on ho líbat nechtěl. A dokonce tedy, že se snažil to tak nějak parírovat, že měl ruce velikou kytici, aby tady se k němu Brežněv nedostal a nemohl ho, no tak jak ty polibky známe, doslova olizovat, tak ho aspoň tedy Brežněv chytil za ruku a mával prostě za ruku na znamení tedy toho velkého slovanského bratrství.
7: Dá se na Dubčekovy vzpomínky v tomto směru spolehnout?
6: Tady asi ano, protože vlastně pár dní předtím při tom jednání vlakovém, dalo by se říct, tak se dost nedohodli. Takže asi neměl zrovna na Brežněva chuť.
7: Z těch velkých Brežněv Carter. To je polibek komunisticko-kapitalistický, ovšem kapitalista ho asi moc nechtěl.
6: Brežněv a Carter tedy se políbili ve Vídni v roce 1979, když slavnostně dojednali smlouvu SALT II o omezení strategických zbraní. Tam je to takové, jak si dá se to i z filmového záznamu, není úplně jasné, kdo chtěl koho políbit. Carter podával Brežněvovi ruku, tak nějak se k němu naklonil, no a Brežněvo políbil, ale na líce, to nebyl políbek tedy na rty, takový tedy ten, tak nebylo to mezi bratry socialistickými. Carter vypadal trochu překvapeně, respektive z těch fotografií to vypadá, že tedy zase daleko více, jak si o to stál Brežněv, tedy o ten políbek. Ale ten první pohyb jako na filmovém záznamu vypadá jako, že vyšel od Cartera.
7: A jaké historické pozadí toho slavného polibku Brežněv-Honecker v roce 1979?
6: A tenhle ten obzvlášť, řekl bych tedy nechutný polibek, tak tam soudruh Brežněv přijel oslavovat 30. výročí vyhlášení Německé demokratické republiky. No a to byl asi důvod ke zvláště tedy srdečnému bratrskému polibku.
7: Prostě jenom oslava.
6: No oslava, no a jaksi samozřejmě politická demonstrace tedy jak tedy nad vlády, tak i tedy toho, že Sovětský svaz za tím východoněmeckým režimem stojí.
7: A ještě jak to bylo s těmi polibky Michaila Gorbačova v závěru tedy existence Sovětského svazu?
6: Mám pocit, že s Gustavem Husákem se nelíbal. Když přijel tedy do Československa, byl v Praze, byl v Bratislavě, ale vypadalo to, že si jenom stiskli tedy ruce po soudružsku, ale soudružský polibek už tam nebyl. Nicméně s Erichem Honeckerem se Gorbačov líbal, takže asi se tomu zcela nevyhýbal, ale je možné, že československý prezident, tehdy už ne generální tajemník, vlastně jenom prezident, v tom by to mohlo být. Možná už nebyl generálním tajemníkem. Ne, to samozřejmě je pokus o žert. Honeckerem se prostě líbal, když přijel oslavovat zase pro změnu 40. výročí východního Německa, ale s Husákem ne, takže buď to ustupovalo, anebo neměl prostě Gustáva Husáka tak rád. Což i odpovídá skutečnosti, pro něj už to byl představitel starého režimu.
8: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
7: Vrátíme se ke komunistickému poslanci Miroslavu Grebeníčkovi, který se s mnoha vysoko postavenými pohlaváry z komunistických zemí stýkal. Obešlo se to prý bez dvojitého Chruščova.
5: Ale no tak já, pokud jsem byl v politice, tak jsem se opravdu s nikým neobjímal, pokud se týká mužského pohlaví. A prostě jsem zdravě sexuálně orientovaný. Jo? Čili já jsem ten pocit, no, problém neměl. A velmi, velmi dobré kamarády, které mám teď a jako veteráni se sejdeme, tak je to bez objímání. Když jsem se setkal třeba s Alvaro Cunhalem, šéf portugalské komunistické strany, to se neobjímali. Když jsem se setkal s Fidelem Castrem, taky jsme se neobjímali. A dokonce jsem měl možnost se setkat i s Gorbačovem a taky jsem se s ním neobjímal. Takže patří to opravdu jiné generaci. A pokud jsem byl chviličku v té vrcholné politice a dokonce na hrotu komunistické strany, tak opravdu už jsme tyto věci nepraktikovali. Ale pro někoho to mohlo mít i praktický význam, pokud chtěl udělat v politice kariéru a věděl, že ten či onen mocnář o tom může rozhodovat, no tak se snažil být vůči němu vstřícný a dávat najevo svou oddanost.
4: Oslovení historici se svorně domnívají, že líbání mezi komunisty pocházelo z východu, že je to součást ruské kultury. To připouští i komentátor portálu Novinky.cz Alexandr Mitrofanov, který se narodil v Rostovu nad Donem a dobře sovětský prostor zná.
9: Tak dodnes, jak víte, v češtině se zachoval výraz trojité chruščovák. On to zrcadlilo zvyky, které existovaly v tom prostředí, z něhož Chruščov zešel. Sociálně poměrně chudých poměrů, spíše z vesnického prostředí nebo z prostředí dělnického ve městě. Tam přátelé, muži, když se setkali, tak se mohli políbit. Brežněv to jenom převzal. Později myslím, že v běžném životě ten zvyk naprosto vymizel a zůstal jenom mezi generálními tajemníky a podobně. Pokud někoho napadne, že mohlo jít o projev, teď to myslím naprosto vážně, homosexuality, tak ta v tehdejším Sovětském svazu byla buď zakázaná, nebo dokonce soudně stíhaná, takže nic takového na veřejnosti nepřicházelo v úvahu. Teď se mi hned vybavil dobový vtip a já ho řeknu rusky, že na veřejnosti se líbají jenom ginsieky i gomasieky.
4: Což v češtině znamená, že na veřejnosti se líbají pouze generální tajemníci a homosexuálové. V Sovětském svazu prostě byly až na soudružské polibky jakékoliv vášnivé projevy náklonnosti na veřejnosti tabu. Potvrzuje to slovenský politolog Grigorij Mesežnikov, který se narodil zhruba 500 kilometrů jižně od Moskvy ve městě Oriol.
10: Tak to by som povedal, tak já pocházím z takého specifického prostředí, jako v mojej rodině se velmi neboskávalo s okolitým světem. Muže podle mě se neboskávali vůbec. Fakt si nemůžem vzpomenout, že by já jako dítě, alebo už taký, já nevím, taký vyrastok, hej, že teenager, že by som viděl, že by muži mezi sebou se boskávali. Tak já jsem se sem presťahoval v roku 81, ale v roku 79 jsem to byl prvýkrát. A teda musím povedať, že ako ľudia pri stretnutiach tu na Slovensku konkrétne sa oveľa častejšie boskavali, ako som si všimol, než povedzme ako v Sovietskom zväze. Tam ľudia proste sa neboskavali pri stretnutí. A tuto akože bežne sa boskavali. A dokonca muži so ženami, čo teda to bolo také tiež také zvláštne. Hej, dnes už je to úplná bežná vec, ale vtedy pre mňa to znamenalo, však keď muž sa poboská so ženou, tak to môže niečo naznačovať. Ale nie, že to bola akože bežná vec.
4: Líbání mezi muži ale není novinkou. V dávné historii to bývalo běžné a historik Petr Kopal z Ústavu pro studium totalitních režimů jeho kořeny hledá v křesťanství.
11: Mohlo by se jednat o variaci na původní polibek míru Osculum Pacis. Tenhle ten ritualizovaný pozdrav je tedy již na stránkách Bible a první křesťané tenhle ten pozdrav převzali a hojně uplatňovali pod vlivem svých autorit. Políbení míru se stalo teda součástí křesťanské mše. Tohleto hromadné líbání se v kostele, řekněme, z toho aktuálního epidemiologického hlediska nebylo úplně šťastné. V rámci třeba různých epidemií moru a podobně mělo samozřejmě jako dost katastrofální následky. Ale tenhle ten zvyk se držoval poměrně dlouho a myslím, že vymizel až po druhém vatikánském koncilu, kdy tedy byl nahrazen podáním ruky. No a v raném středověku teda politika byla s křesťanstvím velice úzce provázána, takže políbení míru přešlo i do běžné politické praxe těch mocenských ranistředověkých elit, jako pozdrav, ale hojně i v rámci politických rituálů či ceremoniálů, zejména tedy v rámci rituálu smíření, kdy se tedy stvrzoval ten uzavřený mír mezi dosavadními nepřáteli.
4: Druhý vatikánský koncil se konal v letech 1962 až 1965 a je zajímavé, že zatímco křesťané se přestávali líbat, komunisté začínali. Je to spíš ale náhoda. Petr Kopal se v Ústavu pro studium totalitních režimů zabývá také filmovým uměním a vzpomněl si na film Andreje Tarkovského Andrej Rublev, kde je líbání alegorií režimu.
12: Životopisný film, takový jako ale netypický, o malíři ikon, o jehož kurikulu, teda jako vlastně nevíme skoro nic, tak tam se vyskytuje teda scéna, že, kdy se moskevský veliký kníže usmíří se svým bratrem, malým knížetem, a bratři se teda jako na stvrzení toho smíření líbají potom na ústa. To je to klasické osculum pacis. A v rámci teda téhleté scény kamera sjede prostě jako k zemi a tam teda divák vidí, že během teda jako toho líbání velký kníže tomu svému bratrovi usilovně šlape na nohu. Tenhle ten film byl teda natočený v roce 1966, ale k nám se do distribuce dostal až v roce 1973. A byl teda promítán jenom v rámci filmových klubů. No a tahle ta scéna prostě, kdy velký kníže celuje teda svého bratra na ústa a zároveň teda usilovně šlape na nohu, tak byla vnímána jako takové prostě podobenství aktuálních bratrských vztahů.
4: Poslední líbající se generální tajemník ze Sovětského svazu byl Michail Gorbačov. Za jehož vlády se začalo sovětské impérium hroutit. A s impériem zanikaly i jeho rituály, říká historik Petr Roubal.
1: Je myslím jasné, že Korza Gorbačova tenhle rituál už nebyl považovaný za příliš úspěšný a působivý mediálně, ale těžko se s ním přestalo, protože v tu chvíli by jako indikovalo nějaký problém v těch vztazích mezi těma dvěma zeměma, který najednou se místo polibku podají ruku. Už se to taky studovala americká kriminologie, která to jako analyzovala, jak ten polibek je vřelý, není vřelý, speciálně mezi sovětsko-čínskými představiteli. To prostě medvědí obětí úzké a polibek, teda, pokud se dobře pamatuju, na pravou, na levou a zase na pravou tvář. Ve výjimečných případech, kdyby potřeba stvrdit jako opravdu intenzivní vztah a intenzivní bratrství, tak to byl i polibek na ústa, který právě máme na té berlínské zdi mezi Honeckerem a Brežněvem. Ale bylo to poměrně časté, třeba známý je polibek Brežněv-Dubček z února 68, čili prostě ani ne půl roku před sovětskou intervencí. A to myslím, že je další problém s tou interpretací těch polibků dobovou, že myslím, že v tom katolickém prostředí to asociovalo spíš jidášský polibek, ten polibek před zradou, než ten pravoslavný polibek, který v tom pravoslaví vlastně ten polibek má tu funkci znamení pokoje, který známe z katolické mše, ale v té ortodoxii je to jakoby polibek na tvář, což je celkem logické, že ty sovětští vůdci vlastně vyrůstali z téhleté kulturní tradice.
0: Čili to křesťanství převzali některé ty atributy do toho svého komunismu?
1: To určitě, a to vlastně je popravdě řečeno, když se podíváte na sovětský komunismus, tak to vůbec není jediná věc, kterou převzali z té ruské imperiální tradice. Podobných fenomenů vidíme celou řadu. Prostě ty lidi vyrůstali v této kultuře a nemohli se jí zbavit.
4: Tak jako přišlo líbání mezi vysoce postavenými komunisty rychle do módy, tak i náhle vyprchalo a v podstatě skončilo se zánikem Sovětského svazu. Komunistický rituál líbání je tedy historií a zůstaly po něm jen fotografie a jedno velké grafity na zbytku berlínské zdi. To byl pořad Historie Plus, který se tentokrát věnoval jednomu z mnoha komunistických rituálů, který sice životy běžných lidí nějak zásadně neovlivnil, v každém případě se stal nezapomenutelným symbolem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
8: Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: U lesního požáru v Českém Švýcarsku platí nejvyšší požární stupeň. Ráno znovu vzlétnou vrtulníky z bambivaky. Spojené státy podle amerických médií v Německu letos nerozmístí střely středního doletu. Fotbalisté Slávie na úvod ligové nadstavby vyhráli v Liberci a za týden můžou slavit titul. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Policie vyzývá lidi, aby se nepřibližovali do oblasti.